0: Známe lepší cestu.
1: Nehoda na 50 v Malinkách a také v Ostravě. Na dálnicích je teď aktuálně po 2 hodině klidný provoz, projíždí se všude bez komplikací. Opatrně ale na silnici 50 z Uherského Hradiště směrem do Slavkova a do Brna na průtahu obcí Malinky narazilo osobní auto do plotu. Na místě jsou policisté, projíždí se kyvadlově, ale bez kolon. V Ostravě zůstávají komplikace v Mariánských horách na třídě 28. října směrem z centra do Poruby. U zastávky městské hromadné dopravy Hulváky zasahují záchranáři u sraženého chodce. Také tam provoz řídí policisté a nezdržíte se. A na Jindřichohradecku pozor na silnici 152 na cestě ze Slavonic do Nové Bystřice. Za výjezdem ze Slavonic zasahují záchranáři u nehody cyklisty. Také tam je ale provoz slabý a nezdržíte se. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme zpočátku jasno až polojasno, od západu postupně až zataženo. Večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť. Ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, v severozápadní polovině Čech 27 až 31 a na horách většinou kolem 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Jiří Štefl.
3: Beru si ho. Ve 2 hodiny skoro 6 minut v neděli 16. srpna, teď už nás nemusíte pouze jenom poslouchat, ale můžete se taky zapojit do našeho vysílání, protože právě teď otevíráme telefonickou soutěž. Zavolejte si o novou audioknihu, kterou vydal Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Zavolejte si o román Pro pitomce. Tady jsou telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. Těším se na vás.
0: Noční radiožurnál
4: a Jiří Štefl.

0: Markéta Langerová tady u nás během sobotně nedělní noci. Teď 10 minut po druhé hodině otevíráme telefonickou soutěž. Zavolejte si do Radiožurnálu o novou audioknihu Lukáše Balabána Román pro pitomce. Jedná se o román o bolavém a nepatřičném dospívání a taky hledání vlastní ceny a celé se to odehrává v Ostravě. Tady jsou telefonní čísla 221 552 155 a nebo 221 552 255. Připomínám to naše jedno jediné pravidlo, a tedy, že vyhrát můžete jednou za dva měsíce.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Román pro pitomce.
2: Vránovi milují utrpení.
1: Prozaická prvotina Lukáše Balabána nejen o rodinných karambolech.
2: Martin Vrána miloval utrpení. Proto dal své dceři jméno Dolores.
1: Audioknihu Román pro pitomce na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A kdo je na telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Hanka.
0: Hanko, zdravím vás. Voláte do soutěže?
3: Ano.
0: Tak pojďte vyhrát v telefonické soutěži novou audioknihu Román pro pitomce. Ještě než položím soutěžní otázku, tak jak to, že dneska v noci nespíte, Hanko?
3: No, my jsme byli na pouti a jedeme teďka zrovna z poutě domů.
0: A jaká byla pouť?
3: Úplně úžasná, byla tam skvělá kapela.
0: No tak to jedete docela i pozdě z té poutě. Tam byla i nějaká afterparty, že jo?
3: No, teď to tam zrovna končí, my jsme ještě odešli o trošku dřív.
0: Hanko, tak pojďte vyhrát v telefonické soutěži. Román pro pitomce se odehrává v Ostravě a teď se tam taky vydáváme i v soutěžní otázce. Ptám se, který z následujících hudebních festivalů se každoročně koná pravidelně v Ostravě? Za A Rock for People, za B Colors, za C Siget.
3: Tak je to za B Colors of Ostrava.
0: Ano, schválně jsem tam nedával to of Ostrava, protože by to bylo hned jasné. Tak Hanko, dobrá zpráva pro vás, nová audiokniha vaše, budete poslouchat vy?
3: Určitě ano.
0: Tak ještě mi prosím zůstaňte na telefonu, ať se audiokniha Román pro pitomce líbí a přeju šťastnou cestu, hezkou neděli, naslyšenou.
3: Děkuji moc, nashledanou.
0: Telefonická soutěž pro tu dnešní noc za námi, teď 2 hodiny, 12,5 minuty. No a protože zítra už bude taky nový týden, tak pro vás budeme mít i novou cenu v telefonické soutěži. Jakou, to se dozvíte zase za necelých 24 hodin. Z hudby našeho nočního vysílání teď Ray Dalton.

0: Tady je vysílání víkendového radiožurnálu a to pár minut po čtvrté na tři. Brněnský hrad Špilberk byl za habsburské monarchie považovaný za nejtvrdší žalář v celé říši. V tamních kasematech si svůj trest odpikávali lupiči a vrazy. Muzeum města Brna teď postupně obnovuje v těchto pevnostních chodbách stále expozice. Jako první je to výstava Kasematy válečné, která přibližuje roli hradu za druhé světové války.
1: Chtěli jsme tady v podstatě navodit takovou tu úzkostnou atmosféru závěru právě té druhé světové války, nejenom nasvícením těch místností, ale právě těmi dobovými fotografii nebo třeba propagandistickými plakáty.
2: Popisuje kurátor Michal Hančák. Přestože špilberské kazematy sloužily i za války z části jako turistická atrakce, nacisté je postupně přestavovali pro své potřeby.
1: Šlo o kompletní rekonstrukci Špilberku, měl to sloužit jako kasárenský objekt pro Wehrmacht.
2: Nedokončený protiletecký kryt začali v severní části podzemí stavět až v posledním roce války. Podstatná část nové expozice se proto věnuje bombardování Brna.
1: Tady se návštěvník základně seznámí právě s tím, jak ty kryty byly v Brně budovány, v jakém období.
2: Takzvané kazematy válečné jsou první novou expozicí, kterou Muzeum města Brna na Špilberku otevírá. Pokračuje ředitel Zbyněk Šolc.
3: Expozice kazematy má už víc jak 30 let. Konkrétně ta část, která stavěna v druhé světové válce, nikdy nebyla ani expozičně ustrojena pro tu samotnou prohlídku.
2: Dřívější prohlídky navíc z velké části stály na historických mýtech a legendách.
3: Tato doba těch pověstí trochu odezněla, že dneska můžeme se dívat i na ty expozice třeba v tom středoevropském kontextu, můžeme ten příběh vyprávět trochu jinak, odborněji. Tím, že jsou opravdu veliké, tak sem do ní můžeme vložit tři různé příběhy, tři různé časové osy.
2: V následujících letech plánuje muzeum kompletně obměnit i další stálé expozice na hradě.
3: Do budoucna nás čeká ještě revitalizace stálých expozic, a to je žalář národů, to je to slavné habsburské vězení a kolem roku 2030 jsme úplně přestavili tu nejvýznamnější expozici, a to je historie města Brna.
2: Obnova první části kazemat spolu s expozicí vyšla přibližně na 10 milionů korun. Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.

0: Skoro 5 minut nám dělala ve vysílání nočního radiožurnálu společnost taky skupina Extreme. Možná to pro vás bylo na cestách, jak se vám jede, volejte 800 553 553, šťastnou cestu.
1: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
2: V parném počasí hrozí požáry, v přírodě i na silnicích.
3: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
1: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
4: A slyšíte tu bouřku, jde nějaká uhorovce, tady není vidět na 3 metry.
2: Nebo silný vítr.
5: Já to musím zastavit, protože se nedá jet.
1: Volejte i vy 800 553 553.
2: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
1: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Každý den s vámi.
0: Dvě hodiny 30 minut. U mikrofonu je taky Monika Chmilová.
6: Hlavní havajský ostrov by mohl přímo zasáhnout hurikán. Tropická bouře Lala, která se v pátek vytvořila nad Tichým oceánem, zesílila na první stupeň hurikánové škály. Informuje o tom agentura AP, podle které hlavní ostrov Havaj, zvaný taky Big Island, čelí první hrozbě přímého zásahu za 155 let. Hurikán doprovází vítr o rychlosti až 120 km za hodinu. V oblasti už teď silně prší, fouká a jsou vysoké vlny. Téměř pětině odběratelů nefunguje elektřina. Guvernér státu Havaj Josh Green vyzval obyvatele, aby zůstali doma. Varuje taky před rozsáhlými záplavami. Přibližně 12 kilometrů ománského pobřeží v oblasti Ras Madrakar zasáhla ropná skvrna. Ropa unikla z tankeru tzv. Ruské stínové flotily, kterou Moskva používá k obcházení protiruských sankcí. Plavidlo v červnu poškodily 3 výbuchy neznámého původu. Od té doby se trvává na mělčině poblíž ostrova Kyblija v Arabském moři. Ropná skvrna má podle ománských úřadů přibližně 390 kilometrů čtverečních. Úřad pro životní prostředí uvedl, že zahájil záchranné operace. A počet lidí v exekuci v Česku dále lehce klesá. Na konci prvního pololetí jich bylo necelých 590 tisíc. To je asi o 17 tisíc méně než loni. Vyplývá to z aktuálních dat mapy zadlužení, kterou vytvořili Institut prevence a řešení předlužení a agentura PEC Research. K menšímu počtu lidí v exekuci přispělo v minulých letech tzv. Milostivé léto a zastavování exekucí kvůli malým částkám. Nejhorší situace zůstává v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji.
1: Sport.
6: Cyklista Václav Ježek byl čtvrtý v královské etapě největšího etapového závodu v zemi Czech Tour. Celkově mu patří 7. místo. Třetí etapu s cílem na dlouhých stráních opět vyhrál Američan Andrew August, který zopakoval čtvrteční i páteční triumfy z úvodních dvou zkoušek a upevnil si celkové vedení. Ježek na něj v průběžném pořadí ztrácí 52 sekundy. Czech Tour zakončí dnešní etapa z Kroměříže na Beskydské pustevny.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na 50 v Malínkách a nebezpečí na D7 za Prahou. Na dálnici D7 opatrně za výjezdem z Prahy směrem do Chomutova za sjezdem na Středokluky na 5,5 kilometru stojí osobní auto v odstavném pruhu. Nákladní doprava tam lehce vybočuje. Kromě toho jsou dálnice průjezdné bez dalších hlášených komplikací. Na silnici číslo 50 z Uherského Hradiště směrem do Brna pozor na průtahu obcí Malínky. Řeší tam nehodu osobního auta. Do plotu. Na místě už jsou policisté, projíždí se pomalej, ale bez kolon. A na Jindřichohradecku stále pozor na silnici 152 ze Slavonic do Nové Bystřice. Za výjezdem ze Slavonic zasahují záchranáři u nehody cyklisty, provoz je ale velmi slabý, projíždí se bez držení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekáme zpočátku jasno až polojasno, od západu postupně až zataženo, večer se přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: A jsme za polovinou dnešního nočního vysílání, je neděle 16. srpna. Začínáte s námi tedy druhou polovinu víkendu. A jestli ještě nevíte, co dnes podniknout, tak se podívejte na náš web radiožurnál.cz. Máme tam pro vás víkendové tipy.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Z víkendového radiožurnálu vás zdravíme taky na Českokrumlovsko. S obnovou cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě budou nově pomáhat studenti Českého vysokého učení technického v Praze. Klášterní areál, který ročně navštíví kolem 30 000 lidí, jim poskytne zázemí pro praktickou část výuky. Při ní studenti postupně pomůžou opravit historické budovy a jejich chátrající části.
1: Vidím, že práce je tady opravdu hodně.
2: Ano, jak na kostel, jak se říká, že jo.
3: Převor Vyšebrodského kláštera Justin Berka se mnou prochází historický klášterní areál, kde míjíme hned několik budov, které se v budoucnu dočkají potřebné rekonstrukce. Jednou z nich je třeba budova gotického mlýna.
2: Střechy, vůbec vevnitř, ty prostory opravit, fasáda opadaná.
3: Postupné obnovy čekají ale i na další místa v areálu.
2: Můžeme jít tady dál?
3: Mezi prvními projekty spolupráce se stavební fakultou ČVUT má být rekonstrukce klášterního pivovaru. Jeho historie, sahající až do roku 1367, se teď skrývá pod plevelem, zabedněnými okny a propadající se střechou.
2: Tady vidíte budovu s chátralou, to je pivovar, nejstarší v jižních Čechách. Bohužel za dob komunismu takhle schátral, nám to vrátili dost pozdě.
3: Po rekonstrukci, které pomůže i nově navázaná spolupráce, se prostory vrátí ke svému původnímu účelu pivovarnictví.
2: Takový malinký tam uděláme, no a potom tam budou různý i přednáškový sály a tam jsou nádherný sklepy, tak to bude také součást i prohlídkové trasy.
3: Memorandum o spolupráci podepsali zástupci cisterciáckého opatství ČVUT a Spolku přátel kláštera ve Vyšším Brodě na začátku července. Vznik odborného zázemí stavební fakulty v klášterním areálu si chválí i její děkan Petr Konvalinka.
4: Snahou fakulty stavební ČVUT v Praze je, aby práce a výstupy našich studentů nacházely skutečné uplatnění v praxi.
3: Zrekonstruované prostory poslouží nejenom jako zázemí stavební fakulty nebo jako společenské a kulturní místo, ale stanou se třeba taky součástí prohlídkových okruhů kláštera. V loňském roce ho navštívilo přibližně 30 000 lidí. Z Vyššího Brodu Eliška Kotlínová, Radio.

0: Kempech v okolí Slapské přehrady je letos méně turistů než obvykle. Jejich majitelé se stěžují na rekonstrukci silnice mezi Třebenicemi a Rabiní. Uzavřenou hráz musí řidiči objíždět. Třeba do kempu v Rabini na Benešovsku jezdí kvůli opravám taky méně autobusů.
1: Letos jsme tady už po čtvrtý s babičkou.
2: Popisuje paní Adéla z Prahy, která se s rodinou přijela vykoupat do kempu Rabině.
1: Je to skvělý, protože tady je opravdu málo lidí. Je to blízko a je to krásná velká vodní plocha.
2: Se svým karavanem sem přijel i pan Jaromír. Cestu mu ale zkomplikovala uzavírka silnice na hrázi Slapské přehrady.
3: Přijeli jsme tam k ty hrázi, pak jsme zjistili, že to dál nepokračuje, tak jsme museli najít, kudy vede objížďka a celý to oběd.
2: Kolik vám to zabralo času?
3: Přes půl hodiny,
2: Do Rabině letos jezdí zhruba o polovinu méně lidí než v minulých letech, říká majitel kempu Michal Michna. Podle něj je to právě kvůli opravám a objížďce.
4: Protože je to úzká cesta a dost těch řidičů není takhle vyježděných dneska po úzkých cestách, kde nemáte středovou dělící čáru, kde je všechna doprava. Jsou chvíle, kdy je to tam náročné na ty objížďce.
2: Rekonstrukce cesty na hrázi potrvá do konce roku 2027 a vyjde přibližně na 200 milionů korun. Popisuje mluvčí povodí Vltavy Pavlína Mertl.
5: Cílem stavby je zajistit dlouhodobou provozu schopnost mostní konstrukce. Postup prací byl oproti projektu s hotovitelem upraven tak, aby byla maximálně urychlená výstavba.
2: Počty turistů byly v červenci menší i v dalších kempech u Slapské přehrady. Podle koordinátora cestovního ruchu v Posázaví Václava Pošmurného by ale objížďka neměla řidiče odrazovat.
6: Ty kempy na Rabini, na Ždání, na Nové Živoši jsou dobře přístupné a ta přehrada to nějak zásadně neovlivňuje. Ta cesta se tam dá udělat úplně bez problémů.
2: Návštěvnost v regionu Posázaví v posledních letech roste a podle Pošmurného se vrací na hodnoty před pandemií COVID-19. Z Rabině u Slapské přehrady Josef Beneda, Radiožurnál.

0: Seriál Radiožurnálu.
1: Vydejte se v létě na památky mimo hlavní proud turistů.
0: Neobjevené skvosty Česka.
1: Prázdninový seriál Radiožurnálu o zajímavých místech, kde nejsou fronty ani davy lidí.
0: Ale překvapí silným příběhem,
1: neopakovatelnou atmosférou
0: nebo nabídnou autentický zážitek.
1: Neobjevené skvosty Česka.
0: Zříceniny, rozhledny, skanzeny nebo unikátní stavby.
1: Neobjevené skvosty Česka od pondělí do pátku krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Radiožurnál jsou 3 hodiny. Monika Chmielová přidá zprávy.
3: České dráhy zavádějí v příměstských vlacích City Elephant v Praze a v okolí bezpečnostní kamery. Kolumbijský prezident požádal po ničivém zemětřesení amerického prezidenta Trumpa o pozastavení cel. Fotbalisté Sparty vyhráli v lize nad Teplicemi, v dresu letenských debitoval Jurásek. A dnes bude zpočátku skoro jasno, od západu se začne zatahovat a večer se místy přidají přehánky, teploty až 37 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: V příměstských vlacích City Elephant v Praze a ve středních Čechách nově budou kamerové systémy. České dráhy je tam instalují na objednávku hlavního města a středočeského kraje. Dohromady za to zaplatí 88 milionů korun. Dvoupodlažní elefanty tvoří páteř pražského příměstského železničního cestování. Kamery v nich mají podle středočeského krajského radního pro veřejnou dopravu Petra Boreckého z hnutí STAN zvýšit bezpečnost cestujících a omezit vandalismus.
4: Prostě chceme, aby se lidé ve vlacích cítili bezpečně a aby i ty vlakové soupravy zůstávaly čisté a nepoškozené. Kamery jsou prostě dalším krokem v našem boji proti vandalismu a navazují na projekt Společně na čisté vlaky, kde se nám už díky bezpečnostním hlídkám podařilo zadržet několik pachatelů přímo při činu.
3: Kolumbijský prezident Alvarado de la Espriella požádal amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby dočasně pozastavil cla na kolumbijské zboží. Pomohlo by to podle něj podnikatelům, kteří čelí následkům ničivého zemětřesení. De la Espriella to napsal na síti X po telefonátu se šéfem Bílého domu. Kolumbii v pondělí zasáhlo zemětřesení o síle 7,4 stupně. Úřady této jihoamerické země hlásí nejméně 294 mrtvých a téměř 4000 zraněných. Další stovky lidí pohřešují. Americké úřady se k žádosti kolumbijského prezidenta zatím nevyjádřily. V Hruškách na Břeclavsku dělníci přestavují nevyužívanou požární nádrž na venkovní amfiteátr. V původní betonové konstrukci ze 70. let minulého století nově vybudují pódium, hlediště i zázemí pro účinkující. Stavba za 38 milionů korun bude hotová na konci listopadu. Podle lidovecké starostky Jany Filipovičové tak v obci vznikne chybějící místo pro společenské akce.
5: My máme různé akce, které pořádají naše spolky, například vánoční veselení, plánujeme, že bychom realizovali také letní kina. My jsme doteďka takovýto prostor žádný neměli, takže počítáme zcela určitě i s nějakýma koncertama.
3: V příštím roce by mělo v areálu přibýt taky dětské a workoutové hřiště a taky hřiště na petang.
0: Sport.
3: Fotbalisté Sparty ukončili neporazitelnost Teplic v této sezóně šance ligy a vyhráli 4-1. Na hřiště se dostal jako střídající hráč i Matěj Jurásek, který přišel do Sparty v pátek na hostování z Noriče. V minulosti nastupoval za Slávii a několikrát se nelichotivě vyjadřoval o Spartě. Část diváků teď na Juráska na Letné pískala. Po zápase se někteří hráči vydali společně s novou posilou pod spartianský kotel. Byl u toho i trenér Brian Priske.
6: Ukázali podporu Matějovi v obtížné situaci. A tohle taky samozřejmě dalo příležitost Matějovi, aby se vyjádřil ke všemu. Omluvil se mnoha Spartanům. Šlo o dobrý moment pro něj i pro nás, abychom vyjádřili emoce, které byly v minulých dnech v nás všech. Teď je na Matějovi, aby ukázal, že jsem přišel bojovat a udělat pro nás absolutně všechno.
3: V dalších zápasech Plzeň porazila Zlín 3-2, Pardubice remizovali s Mladou Boleslaví 1-1 a Slovácko prohrálo s Olomoucí 1-2.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nebezpečí na D1 za Vyškovém a také na D7 za Prahou. Na dálnici D1 z Brna směrem do Ostravy opatrně za sjezdem na Vyškov na kilometru 236 zastavilo nepojízdné vozidlo. Je v odstavném pruhu, nepřekáží, ale posádka se může pohybovat okolo. Stejně pozor také na dálnici D7 za výjezdem z Prahy do Chomutova, to za sjezdem na Středokluky na kilometru 5,5 také stojí osobní auto v odstavném pruhu, nákladní doprava lehce vybočuje. A na silnici 50 z Uherského Hradiště směrem do Brna na průtahu obcí Malínky řeší nehodu osobního auta do plotu. Na místě už jsou policisté, řídí provoz okolo Kyvadlově, ale projíždí se plynule bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zpočátku jasno až polojasno, od západu postupně až zataženo, večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů, na horách většinou kolem 22. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Štefflem.
2: A to v neděli 16. srpna, 5:30 po 3 hodině, za chvíli třeba skupina Queen Moby a teď z hudby taky Milo. Přeju vám klidnou noc.

0: Útulky usilují o změnu legislativy kvůli zabavovaným zvířatům. Zůstávají v nich příliš dlouho bez možnosti jít k novým majitelům. Na svoji iniciativu proto zástupci útulků upozornili v Telči na Jihlavsku u obří sochy Vulpes od Františka Skály. Ta je dočasně instalovaná na břehu Štěpnického rybníka.
1: Takže se jmenuje?
2: Harry.
1: Harry. No, to je jiný pes.
2: On se bude muset vyfotit, on to tak umí.
1: Michaela Zemánková má v útulku Dog Point psy odebrané ze dvou velkých množíren. Někteří z nich tam žijí už přes rok.
2: Z těch psů byla spousta štěňat a nám ty štěňata v podstatě stárnou v útulcích a my je nemůžeme předat. V podstatě teďka polovinu všech psů v našem útulku tvoří zvířata, která nemohou do nových rodin, protože jsou v tomhle systému.
1: Než zvířata definitivně propadnou státu a mohou být poslána k novým majitelům, trvá to podle ní měsíce i roky. Zkušenosti s tím má i Vladimír Kessel z útulku Animal Rescue.
3: Vlastně tím odebráním to všechno teprve začíná a pro ty zvířata je to skutečně strašně dlouhá doba, zvlášť pokud se jedná třeba o štěňata nebo pokud se jedná o staré psy, tak pro ně je to celku fatální záležitost být roky v útulku.
1: Náklady na péči o zabavená zvířata hradí útulkům stát. Podle Zemánkové ale současný stav péči o psy prodražuje.
2: Kdyby se to řízení zkrátilo, ty zvířata mohly za 2-3 měsíce, jak se doléčí, jak se to vyřeší, odejít, tak i ty náklady pro ten stát budou nízký.
1: Podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého už teď podle zákonů může zvíře propadnout státu, pokud jeho majitel nezaplatí náklady spojené s péčí o něj do 3 měsíců. Podle zástupců útulků je realita často jiná, což připouští i ministerstvo.
4: Týraná zvířata nemusí být umístěna v předběžné náhradní péči po celou dobu řízení o přestupku nebo po celou dobu probíhajícího trestního řízení. Nicméně z důvodu sjednocení praxe a z důvodu jednoznačnosti právní úpravy bude tento návrh zahrnut i do novely zákona na ochranu zvířat proti týrání.
1: Uvedl Vojtěch Bílý. Novela zákona je teď ve sněmovně. Loni státní veterinární správa odebrala z chovů kvůli nevhodným podmínkám asi 700 zvířat. František Jirků, Radiožurnál.

0: Tady je vysílání víkendového radiožurnálu. Z hudby jsme vám hráli taky Adama Ďuricu. Dobré jitro, za chvíli bude 15:30. V našem týdenním seriálu o zajímavých místech, kde nejsou fronty ani davy lidí, vás dnes zavedeme do Zikmundovy vily ve Zlíně. Polovina slavné cestovatelské dvojice H+Z Miroslav Zikmund si původně funkcionalistickou stavbu nechal upravit v 50. letech architektem Zdeňkem Plesníkem a designérem Miroslavem Navrátilem. Žil v ní 67 let. Na sklonku života vilu prodal do soukromých rukou s přáním, aby žila dál. Dnes jsou dům i zahrada kulturní památkou, o kterou se stará nadační fond a prostor otevírá veřejnosti.
1: S malou skupinkou 7 lidí se vydávám do osobního prostoru Miroslava Zikmunda. Po vrzajících parketách procházíme architektonickým unikátem plným vynalezavých řešení, jak ukazuje průvodce Jakub Jindřich Schmidt.
2: Pan Zikmund tu knihovnu využíval i pro pracovní projekce svých filmů, jako promítací sál. Jo. A to tak, že když se mrknete tady nahoru na okno, tak si můžete všimnout dřevěné žaluzie, na které je nalepené promítací plátno. Celá ta žaluzie v drážkách se dá stáhnout dolů. Tady tu promítačku uvidíte a ukážu vám i, odkud se ovládá, protože ona se ovládá od schodů.
1: Návštěvníci se tady podívají téměř všude. Do ložnic, koupelny z rybstoly, kuchyně s žehlícím koutem. Jen do pracovny se dá nahlédnout pouze z otevřených dveří.
2: To byl vlastně nejosobnější prostor pana Zikmunda v celém domě. A on až na drobné čestné výjimky tady nepouštěl žádné návštěvy. Tohle to jeho vnitřní pravidlo, které si tady nastavil, tak to symbolicky aspoň ctíme.
1: A zajímavý je tu i obyčejný elektroměr.
2: I mnohdy, když sem přišli opraváři, tak ani tehdy si pan Zikmund neopomněl zapsat i nějakou osobnější poznámku. Tak jestli vás můžu poprosit.
3: 3.10.2001 vyměnil elektroměr k přecejchování mladý 28-letý mechanik Jan Holfeld. Vysoký sdílný. Jeho předkové prý pocházejí z Holandska.
1: A podobných detailů nabízí vila desítky, teda spíš stovky.
4: To předčilo moje očekávání. Já jsem tu vilu samozřejmě trošku znala, když byl nějaký dokumentární pořad o panu Zikmundovi. Ale tohle to mě úplně dostalo. Ta kuchyně, nahoře ta tělocvična, fakt já jsem nadšená.
5: Odkud jste přijeli?
4: Z Prahy.
6: Mě zaujaly ty technikály, nejvíc rozvaděč. A tyhle ty detaily to jen tak nevidí člověk.
1: Sdílí bezprostřední dojmy z prohlídky Karolína a Martin Markovi.
2: Chcete na památku nějakou fotku tady z interiéru?
7: Tak to byste byl strašně laskavý.
2: Tak mi podejte vše věda, jak říkal pan Zikmund chytrému telefonu. Bylo to moc prima.
1: Průvodce Jakub Jindřich Schmidt vyprovodil poslední skupinu. Jsme ve vile sami, tak teď řekněte, co ten dům vypovídá o Miroslavu Zikmundovi.
2: Jakým pokorným člověkem byl a jakým byl výborným systematikem. Není to jenom o tom cestování, ale skutečně tady tu osobnost pana Zikmunda vidíte.
1: Teď už v krásné zahradě sedím s ředitelkou nadačního fondu Zikmundovy vily Dagmar Výlubkovou. Vysvětlete prosím, jak ten objekt funguje pro veřejnost.
8: My se snažíme Zikmundovu vilu mít otevřenou v režimu každých 14 dní o víkendu a čtvrtky taky jednou za 14 dní. Když si chcete zabukovat tu prohlídku, tak musíte jít na naše webové stránky a tam si tu prohlídku objednat.
1: Proč jste zvolili ten koncept takových těch malých skupinek?
8: Protože opravdu v Zikmundově vyledete jak kdyby do domu, kde někdo bydlí. Je tam spoustu materiálů, ze kterými vlastně žil nebo pracoval pan Miroslav Zikmund. Nechtěli jsme vlastně z toho dělat muzeum, které bude za sklem, takže radši ukazujeme tu autenticitu, ale to vlastně sebou nese i tady tyto omezené prohlídky.
1: A kdo ví, možná právě v této ikonické vile je mezi tisíci drobnostmi někde schovaný i návod na dlouhověkost a plně prožitý život Miroslava Zikmunda. Ze Zlína Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: Dobré jitro, půl čtvrté. Krátké zprávy s Monikou Chmilovou.
1: 8 vážně zraněných po požáru nedaleko chorvatského města Omiže zůstává v kritickém stavu. Informuje o tom web chorvatské televize a rozhlasu s tím, že o zraněné se starají nemocnice ve Splitu a Záhřebu. Oheň se hasičům podařilo dostat pod kontrolu. Úřady začaly vyšetřovat rozsah škod. Požár ve známé turistické destinaci vypukl v noci ze čtvrtka na pátek. Kvůli dlouhodobému suchu se rychle rozšířil a zemřel při něm jeden člověk. Marocké úřady zadržely 111 migrantů, kteří se pokusili nelegálně překročit hranici do španělské Seuty. Agentura AFP napsala, že šlo převážně o občany subsaharské Afriky. Bezpečnostní složky na obou stranách hranice byly posílené. Očekávali totiž další masový pokus o překročení hranice, který lidé podle agentury Reuters organizovali na sociálních sítích. Poslanci by se mohli po více než 2 letech vrátit k návrhu manželství pro páry stejného pohlaví. Tentokrát ho připravil místopředseda hnutí STAN Karel Dvořák. Než ho předloží, chce vyjednat širokou podporu mezi různými stranami. Například chce spolupracovat s Piráty. V koalici pak bude hledat podporu hlavně hnutí ANO. Třeba motoristé jsou podle předsedy Petra Macinky proti. A nový sportovní areál dnes slavnostně otevře Chotěboř. Modernizované venkovní centrum má celkem 16 sportovišť pro aktivní trávení volného času. Součástí jsou například nový skatepark, beachvolleyballové hřiště nebo inline dráha okolo celého areálu. Sport. Nováčci druhé nejvyšší fotbalové soutěže z České Lípy dál čekají na první výhru v této sezóně. Ve čtvrtém kole šance Národní ligy Severočeši doma podlehli Karviné 2-5. Svěřenci teprve 28-letého kouče Petra Madhausera drží v neúplné tabulce 14. příčku. V dalších sobotních zápasech Jihlava zvítězila v Kroměříži 4-0, Táborsko doma zdolalo Opavu 3-0 a Příbram hrála s Prostějovem nerozhodně 2-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D1 za sjezdem na Vyškov a nehoda na 50C na Vyškovsku. Na dálnici D1 z Brna směrem do Ostravy opatrně za sjezdem na Vyškov na kilometru 236 stojí v odstavném pruhu. Nepojízdné osobní auto, nepřekáží, ale nákladní doprava lehce vybočuje. Na silnici 50 z Uherského Hradiště směrem do Brna stále ještě pozor na průtahu obcí Malinky. Řeší tam nehodu osobního auta, které narazilo do plotu. Překáží na vozovce, takže se projíždí kvadlově, ale kolony se netvoří. A velký pozor aktuálně také v Brně v Pisáreckém tunelu směrem od městského okruhu k dálnici D1. V tunelu se tam údajně pohybuje chodec. Policisté jdou na místo, tak pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku jasno až polojasno, od západu postupně až zataženo, večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 32 až 37 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Jiřím Štefflem.
0: A možná dobré ráno pro vás, kteří se už probouzíte do neděle 16. srpna. 4 minuty po půl čtvrté hrajeme taky Robbieho Williamse.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Tohle byli Michal Prokop a taky Framus 5 ve vysílání víkendového radiožurnálu. Za chvíli bude 3:15. Turistická chata Ostrý na stejnojmenném vrcholu v Beskydech dostává novou střechu a obklady. Na zimní sezónu tak bude nově zateplená a nebude do ní zatékat. Práce jsou náročné nejen kvůli terénu, ale taky kvůli extrémnímu horku.
1: Tady už se asi dlouho na to nějak nešáhlo a ty konstrukce jsou hodně staré, takže se tady opravuje střecha. A opravují se tady stěny, venkovní obklad stěn a doplňuje se izolace.
2: Říká Pavel Pacák, který pracuje se dřevem.
1: My tady budeme používat stříkanou pěnu, polyuretanovou pěnu, která se jako stříkanou izolaci, která se na to nanese v tloušce 16 cm a pak se udělá nový obklad z modřínu, který by měl vydržet opravdu dlouho.
2: Letos je na vrcholu Ostrého oproti jiným letům velmi horko a proto začínají práce ráno dříve, říká Pavel Pacák.
1: Za ten den opravdu vypijete hodně vody, protože to jsou jako litry. Člověk se nesmí jako přehrát, že? Takže musíte prostě opravdu si to jako naplánovat dobře, tak aby člověk nechodil tam zpátky, aby prostě toho pohybu udělal co nejméně, aby to bylo co nejefektivnější a přitom hodně pít.
2: Dřevo si klempíři připravují ve stínu stromů. Chata získala nový přístřešek u vchodu. Opravená je i garáž, říká provozovatel chaty Zbyhněv Kantor.
3: Spodní část, jak vidíte, a ta vrchní zelená, tak to byly vlastně původní obklad vlastně celé té chaty z roku 1935 a v roce 64-67 se na to nabilo už jenom klasické, ani ne palubky, ale fošny, tím se to zabednilo.
2: Původní střecha byla ze špatné krytiny a v zimě se voda dostala do různých žlábků a zatékalo dovnitř. Nová střecha bude z válcovaného plechu.
3: Díky tomu, že letos se udělá střešní krytina nová a hlavně se zateplí obvodové stěny a díky tomu, že půda už je zaizolována, tak si myslím, že to pocítíme hlavně při tom topení a v létě, když jsou takové teplé, že i tam bude příjemně v létě.
2: Vše by mělo být hotové v listopadu. Z moravskoslezských Beskyd Natálie Janišková, Radiožurnál.

0: letní sezóně zesilují hlídky městské policie kontroly u Karvinského moře. Rekreační místo je stále populárnější a s přílivem návštěvníků roste i počet přestupků. Strážníci řeší třeba rozdělávání ohňů a grilování, které je na místě zakázané. Největší komplikací jsou ale špatně zaparkovaná auta. Řidiči často zablokují příjezdové cesty a znemožní průjezd záchranářům.
1: Tady se jedná o ten úsek, jak přijíždíme vlastně ke vstupu ke Karvinskému moři.
2: S hlídkou Karvinské městské policie vyjíždím na kontrolu Karvinského moře.
1: Tady se parkovat nesmí, aby tahle komunikace zůstala vlastně volná pro průjezd rychlé záchranné služby, hasičů, tak i policie a samozřejmě i nás jako městské policie.
2: Popisuje velitel směny Pavel Grochol. Řidiči tady často parkují právě tady na tom pásu.
1: Tady je vlastně ta nejhorší část, kde se vytáčejí ty vozidla toho záchranného systému, takže tady je opravdu potřeba, aby to zůstalo průjezdné.
2: Teď míříme na tu plášť tam,
1: ano, ano.
2: Strážníci tady kontrolují také pejskaře.
1: Tak tady můžou psi pouze na vodítku, nesmí volně pobíhat a to je z důvodu prostě zvýšeného počtu lidí, bruslařů, cyklistů, já nevím, rodin s dětmi.
2: Tak tady pejskař zaslouží pochvalu, protože ho má na vodítku. No. Tak, už jsme došli na tu pláž. Jedno z dalších omezení se týká nápojů. Tady by lidi neměli mít skleněné lahve.
1: Mohlo by dojít k rozbití a potom následnému nějaké zranění, takže zákaz používání veškerých skleněných lahví a podobně.
2: Teď už jdeme po písku. No, to by člověk nechtěl, aby tady šlápl na sklo s dítětem nebo něco.
1: Letos byly výjimečné případy, co se týče hlasité hudby, grilování, to byly opravdu v jednotkách. Co, jak říkám, nás nejvíc trápí, je to parkování.
2: Pohodu o Karvinského moře si užívají i sestry Anna a Dagmar, jsou z Karviné a oceňují, že to místo často strážníci hlídají.
3: My ženy tak ne, ale chlapi se můžou poprát, nebo já nevím, hádka je a už jsou v sobě.
2: Strážníci tady u Karvinského moře řešili letos přes 60 přestupků. Všechny se týkaly špatně zaparkovaných aut. Z Karviné Andrea Brtníková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 4 hodiny. Zprávy připravila a čte Monika Chmilová.
1: Některé obce chtějí kvůli akceleračním zónám žalovat stát. Bouře Lala zesílila na hurikán a míří k Havaji. Čtvrtkařka Manuel ani oštěpař Vadlejch medaily na mistrovství Evropy v atletice nezískali. A dnes bude zpočátku skoro jasno, od západu se začne zatahovat a večer se přidají přeháňky, teploty až 37 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Některé obce plánují kvůli schváleným akceleračním oblastem podat žalobu k nejvyššímu správnímu soudu. Stát se podle nich dostatečně nevypořádal s jejich námitkami. Podle Ministerstva pro místní rozvoj schválení oblastí neznamená automatické povolení výstavby fotovoltaických nebo větrných elektráren.
3: Určitě budeme podávat žalobu k nejvyššímu správnímu soudu a co mám za informace, tak i ty okolní obce to zvažují.
4: Říká například Jan Hic, nezávislý starosta Moravského Berouna na Olomoucku. Obce se podle něj chtějí bránit stavby až 140 větrných elektráren. Ministerstvo pro místní rozvoj zatím podle Petry Roubičkové z odboru komunikace nemá o připravovaných žalobách žádné informace.
5: V tuto chvíli nelze předjímat, jakým způsobem bychom případně postupovali. Další postup ministerstva bude záležet na konkrétním obsahu podané žaloby a dalších okolnostech.
4: Ministerstvo podle ní vypořádalo přibližně 31 tisíc připomínek. Barbora Taševská, Radiožurnál.
1: Hlavní havajský ostrov by mohl přímo zasáhnout hurikán. Tropická bouře Lala, která se v pátek vytvořila nad Tichým oceánem, zesílila na první stupeň hurikánové škály. Informuje o tom agentura AP, podle které hlavní ostrov Havaj, zvaný taky Big Island, čelí první hrozbě přímého zásahu za 155 let. Hurikán doprovází vítr o rychlosti až 120 km za hodinu. V oblasti už teď silně prší, fouká a jsou vysoké vlny. Téměř pětině odběratelů nefunguje elektřina. Guvernér státu Havaj Josh Green vyzval obyvatele, aby zůstali doma, varuje taky před rozsáhlými záplavami. Takzvané klimatické procházky dnes a zítra přiblíží zájemcům dopady klimatické změny na šumavské lesy. Na odbornou přednášku můžou zájemci vyrazit vždy od 9 hodin ze střediska environmentální výchovy v Horské Kvildě. Účastníky terénem provedou experti z Lesů České republiky a Evropského klimatického paktu. Podrobnosti přidává ředitelka pořádající organizace Na mysli Viktorie Tenzerová.
6: Vzhledem k dlouhodobému suchu, které teď už ohrožuje i Národní park Šumava, tak se určitě budeme bavit o klimatické změně a dopadu sucha. Na les budeme se bavit o nutnosti vrácení vody do přírody, funkce mokřadů, zadržování vody.
1: V Trutnově dnes končí rokový festival. Kapely budou sice hrát až do noci, většina účastníků ale začne areál opouštět už v odpoledních hodinách. Policie bude dohlížet na plynulost dopravy a namátkově řidiče kontrolovat, jestli neřídí pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Dopravní komplikace a menší zdržení se dají očekávat na hlavním tahu směrem na Hradec Králové.
2: Sport.
1: Oštěpař Jakub Vadlejch i sprinterka Lourdes Gloria Manuel skončili na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu pod stupni vítězů. Manuel byla čtvrtá, Vadlejch obsadil pátou pozici. Do finále v Birminghamu prošla v běhu na 1500 metrů Kristýna Sasínek-Méky. O jejím postupu rozhodl fotofinish a rozdíl 300 sekundy. Mezi nejlepší se Méky dostala ze 6. místa ve svém rozběhu, tedy z posledního postupového. Česká rekordbanka byla po úspěchu hodně emotivní.
7: Já moc nebrečím, podle mě jsem naposled brečela v Tokiu. Člověk je v té startovce spíš osmej než postupující místo. Po minulém roce, kdy jsem zjistila, že dno má jako sklep a garážový stání, tak jsem si říkala, že to třeba může být nějaký konec, ale není no.
1: Finále běhu na 1500 metrů čeká Kristýnu Sasínek-Méky v 21 hodin a 13 minut v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na D1 za sjezdem na Vyškov a nehoda u Jihlavy. Na dálnici D1 z Brna směrem do Ostravy stále pozor za sjezdem na Vyškov. Na kilometru 236 stojí v neodstavném pruhu nepojízdné auto, nepřekáží, ale nákladní doprava lehce vybočuje. A kromě toho jsou dálnice průjezdné bez dalších hlášených komplikací. Na silnici 38 opatrně za výjezdem z Jihlavy směrem k dálnici D1. Kousek před nájezdem na dálnici havarovalo osobní auto, stojí na rychlostním úseku silnice, kolony se dále netvoří. A pozor také na Domažlicku, na silnici za výjezdem z Domažlic směrem na Stráž. Osobní auto tam srazilo na výjezdu z města chodce. Na místě už jsou záchranáři a provoz okolo řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku jasno až polojasno, od západu postupně až zataženo. Večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů, na horách většinou kolem 22. Tolik zprávy. A pokračuje stále ještě noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
9: Takže by konečně jsme se dnes dočkali deštěm. I to počasí pro vás budeme ve vysílání radiožurnálu sledovat. Zdravím vás, je neděle 16. srpna, 6 minut po 4. hodině. Jestli právě přemýšlíte, co dnes budete dělat, tak se podívejte na náš web. Na radiožurnál.cz pro vás máme víkendové tipy. No a v našem vysílání Dana Bártu.
2: Noční radiožurnál a Jiří Šteflek.

0: Při jízdě na kole nebo na koloběžce mají mít děti povinně helmu, často se ale na ní zapomíná. BESIP se zabýval nehodami cyklistů do 14 let od roku 2023 do poloviny letošního roku. No a zjistil, že téměř polovina zraněných dětí jela bez ochranné přilby. Nehod dětí bez helmy přitom v posledních letech stále přibývá.
1: Co máš na hlavě teď?
2: Helmu.
1: A jakou má barvu ta helma?
2: Rozumou.
3: Říká tříletá Eliška, kterou doprovází její máma Martina s mladším sourozencem v kočárku. Společně s manželem helmu vybrali na internetu.
4: Já vždycky koukám hlavně na design, ale rozhodně jsem to řešila, aby to nebyla úplně jako nejlevnější helma, aby to byla skořepinová helma prostě s nějakýma jako základníma bezpečnostníma prvkama.
3: Při srážce nebo pádu na hlavu hrozí třeba otřes mozku, zlomeniny lebečních kostí nebo krvácení do mozku. Helma může následky zmírnit nebo eliminovat. Říká primář ortopedie plzeňské nemocnice Primavet Ondřej Havel.
5: Samotné nošení helmy vám může kolikrát pomoci od těch běžných drobných odřenin. Měla by výrazně zmírňovat ten náraz a přenesení té energie na ty měkké tkáně, na mozek, na nervové struktury, kdy dnešní moderní helmy jsou konstruované tak, že brzdí ten náraz.
3: Počet nehod dětí bez helmy se od roku 2017 zvyšuje, říká Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.
6: Zatímco v tom roce 2017 bylo evidováno 125 nehod, tak v těch posledních dvou letech už to bylo přes 200. To znamená, ten vývoj není úplně pozitivní. V tom letošním roce jsme na čísle 145 za 7 měsíců.
3: To je podle něj podobné číslo jako v posledních dvou letech. Přilbu by dítě mělo mít správně nasazenou, říká koordinátorka BESIPu pro Vysočinu Veronika Vošická-Buráňová.
7: Zlaté pravidlo dvou prstů. Ta přilba má sedět tak, aby vlastně dítěti jsme mohli nad spojnici obočí vložit dva prsty a zároveň do toho řemínku, který mu vede pod bradou, stejně tak, prostě dva prsty. A cokoliv je víc, tak je velmi vážným rizikem pro ten případný úraz.
3: Nošení přilby na kole a koloběžce je v Česku povinné pro všechny děti a mladé lidi do 18 let. Dětem do 15 let ani jejich rodičům ale žádný postih za nenošení helmy nehrozí. Od 15 let pak mladí lidé podle policie můžou dostat pokutu ve výši až 750 korun. Sára Adamcová, Radiožurnál.

0: neděli 16. srpna začínáte s vysíláním víkendového radiožurnálu Dobré jitro. Na chvíli se teď vydáme do Polska. V Gdyni spustili na hladinu novou vojenskou fregátu ORP Wicher. 140 metrů dlouhé válečné plavidlo bude po vyzbrojení sloužit k obraně námořních tras a energetické infrastruktury v Baltském moři. Konstrukce tří fregát v přepočtu za celkem 90 miliard korun je jedním z několika programů na modernizaci polského vojska. To včera oslavilo svůj státní svátek.
1: Wicher je prototypem. Teď začneme konstruovat už sériový kus. Věřím, že všechny projektové a technologické chyby už máme za sebou, takže stavba buře už půjde jednodušeji.
2: Řekl před spuštěním fregaty ORP Wicher na vodu předseda gdyňské námořní loděnice polské zbrojařské skupiny Marcin Ringwelski.
1: Všechna tři plavidla budou stejně vyzbrojená, budou disponovat systémy protivzdušné obrany, ale také obrany proti vodním a podvodním objektům. Bude to nejmodernější jednotka svého typu v NATO.
3: Máme šanci stát se důležitým účastníkem obrany Baltského moře. Naše námořnictvo roste, modernizuje se. Je smutné, že bylo několik let zanedbávané. Prakticky nedostávalo žádná nová plavidla. Takovým symbolem všech těch problémů je program Korvet. Ze sedmi plavidel dokončili jediné. Teď může námořnictvo konečně slavit. Začaly lepší časy. Dostalo nové minulovky. Teď už je na vodě také první moderní fregata. Pokračují také jednání o dodávce ponorek ze Švédska.
2: Popisuje modernizaci dlouho zanedbávané složky polských ozbrojených sil odborník na bezpečnost a novinář Radoslav Dittrich. Nejen polské námořnictvo, ale i polské vzdušné síly zažívají růst.
3: Polsko objednalo 96 nejmodernějších vrtulníků Apache. To je po Spojených státech druhá největší flotila. Obecně modernizace naší armády je hodně specifická. Máme oblasti, připomenu hlavně pozemní jednotky, které rozvíjíme v působivém tempu. Jen pro ukázku, v několika posledních letech jsme dostali 487 tanků, více než 200 kusů samohybných houfnic. Do konce roku by Polsko mělo mít skoro 200 raketometů. Máme už polovinu z 32 zamluvených vrtulníků AV-149. Tento rok také máme mít už polovinu z 32 objednaných letounů F-35.
2: To jsou jen některé příklady nedávných nákupů. Na druhou stranu tempo polského zbrojení i jeho způsob je terčem diskuze.
3: Vedou se spory o tom, jestli máme kupovat skoro stovku vrtulníků Apache za více než 10 miliard dolarů ve chvíli, kdy naše námořnictvo nemá prakticky žádnou funkční ani moderní ponorku. V době, kdy je na vodě naše první fregata, stále nemáme podepsanou smlouvu na námořní vrtulníky.
2: Radoslav Dittrich, který sám sloužil v jednotkách teritoriální obrany, přiznává, že problémy s podfinancováním některých vojenských složek nebo s individuální výbavou vojáků se pomalu daří napravovat. Skeptický ale zůstává k plánu půlmilionové armády. Bez návratu povinné vojenské služby je takový plán podle něj nesplnitelný. I kvůli zhoršující se kondici současné populace. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
4: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

písky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vynesou.

0: bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dobré jitro, půl páté. Zprávy už má Jana Utendorská.
3: Hasiči během soboty v Česku likvidovali asi 90 požárů, zhruba polovina z nich byla v přírodě. Asi nejhorší situace byla v Brně Obřanech, kde od požáru trávy v chatové oblasti schořelo 6 chatek. Na místě zasahovalo 14 jednotek hasičů a jeden vrtulník. Odhadovaná škoda je v řádu milionů korun. Zdravotníci ošetřili jednoho člověka a převezli ho do nemocnice se středně těžkými popáleninami. Kolumbijský prezident Alvarado de la Espriella požádal amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby dočasně pozastavil cla na kolumbijské zboží. Pomohlo by to podle něj podnikatelům, kteří čelí následkům ničivého zemětřesení. Napsal to na síti X po telefonátu se šéfem Bílého domu. Kolumbii v pondělí zasáhlo zemětřesení o síle 7,4 stupně. Úřady této jihoamerické země hlásí nejméně 294 mrtvých a téměř 4 000 zraněných. Další stovky lidí pohřešují. Americké úřady se k žádosti kolumbijského prezidenta zatím nevyjádřili. Bezpečnost cestujících ve vlacích City Elephant na příměstských linkách v Praze a okolí začínají hlídat kamery. Objednali si je a zaplatí je společně Středočeský kraj a Praha. Dají za ně 88 milionů korun. České dráhy zatím kamery nainstalovaly do 6 z plánovaných 55 souprav. Ve všech budou do podzimu příštího roku. A v Hruškách na Břeclavsku dělníci přestavují nevyužívanou požární nádrž na venkovní amfiteátr. Původní betonové konstrukci ze 70. let nově vybudují pódium, hlediště i zázemí pro účinkující. Stavba za 38 milionů korun bude hotová na konci listopadu. Sport. Fotbalisté Slávie budou večer hájit 100% bilanci v novém ročníku Šance ligy. Ve čtvrtém kole nastoupí v Liberci. Zápas začne ve 20 hodin. 15 hodin na programu souboj Baníku Ostrava s Artisem Brno. Radiožurnál Sport nabídne dnešní utkání živě. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. V sobotu Sparta porazila Teplice 4-1, Plzeň Zlín 3-2, Olomouc vítězila na hřišti Slovácka 2-1 a Mladá Boleslav remizovala v Pardubicích 1-1.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D1 na Vysočině a nehoda na 20 u Toužimy. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy nejprve pozor za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na kilometru 99 zastavilo nepojízdné auto na krajnici. A pozor na D1 směr Praha pak také o kus dál za Humpolcem na 87. kilometru. Tam stojí dodávka s defektem. Také v odstavném pruhu, ale nákladní doprava vybočuje. Na silnici 38 opatrně za výjezdem z Jihlavy směrem k dálnici D1 a na Humpolec. Kousek před nájezdem na dálnici tam havarovalo osobní auto, projíždí se ale plynule. A na silnici 20 z Karlových Varů do Plzně opatrně za Toužimí, také tam je těžká nehoda osobního auta. Na místo jedou záchranáři, policisté, tak zpozorněte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes bude zpočátku jasno až polojasno, od západu postupně až zataženo. Večer se hlavně na severozápadě přidají přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Teploty 32 až 37 stupňů, v severozápadní polovině Čech 27 až 31. Na horách pak většinou kolem 22 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi Radiožurnál a Jiří Štefl.
2: A přeju dobré ráno, jestli se právě probouzíte, tak je neděle 16. srpna, 4 minuty po půl páté.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Tady je vysílání víkendového radiožurnálu. Přeju vám dobré jitro. Za chvíli bude 4:45. Další horký den před námi, ale mohlo by už sprchnout. V Británii zažívají vlnu neobvyklých veder na celém území Walesu a ve 3/4 Anglie platí stav sucha. Vodní toky vysychají a zemědělci očekávají výrazně nižší úrodu. Jediní, kdo ze současné situace můžou mít aspoň trochu radost, tak jsou archeologové. Sucho totiž odhalilo velké množství dávných staveb.
1: Na polích a žárem spálených pastvinách a loukách se začaly rýsovat nejrůznější obrazce. Kruhy, rovné nebo různě zalomené čáry, zkrátka stopy dávných staveb nebo terénních úprav.
2: Kontrast mezi porostem nad dávným příkopem a ostatní půdou je teď mimořádně silný. Pro archeologii vznikly ideální podmínky. Zjišťujeme víc starobylých usedlostí a hranic, než kolik jsme čekali.
1: Svěřil se BBC archeolog Damien Grady. Nových objevů, které umožnilo jen katastrofální sucho, je opravdu mnoho. Od masivních základů zaniklého augustiniánského kláštera ze 13. století v hrabství Hampshire přes základy římské pevnosti ve velšském městě Conwy až po 5000 let staré neolitické mohyly ve městě Powys. Něco se objeví při běžném pohledu, nejlépe je ale podívat se na terén z výšky. Archeolog Toby Driver teď mnoho času tráví v letadle, identifikuje a fotografuje nové a nové stopy dávné minulosti.
3: Mnohé dávné stavby nebo jejich pozůstatky byly zaorané, pohřbené pod vrstvou hlíny a ukazují se až teď. Sucho není dobré pro zemědělce, představuje nebezpečí požárů, nám ale pomáhá objevovat zapomenutou historii.
1: U slavného anglického paláce Blenheim, kde se narodil Winston Churchill, se tak například vyrýsovaly obrysy zahrady se všemi klikatými cestičkami a jezírky. Zahrady, která byla skrytá pod trávníkem od roku 1760. Jaromír Marek, Radiožurnál.

0: Vysoké teploty prozatím nepolevují ani v noci. Spousta budov už je natolik vyhřátá, že se po západu slunce téměř vůbec neochladí. Úlevou proto může být třeba spaní v přírodě pod širákem.
1: Je to fakt dobrý, protože jsme se s tátou koukali na nebe.
2: Sedmiletý Robin si právě s rodiči chystá spacák na další noc pod širou oblohou. Na tu se společně už po několikáté budou dívat ze zahrady své chalupy ve Staňkově na Jindřichohradecku.
1: Viděli jsme měsíc, fakt hodně satelitů. Můj táta viděl padající meteor. Občas na mě lítali komáři, ale je to fakt hezký.
2: Díky tomu se Robin učí na obloze poznávat i některá souhvězdí.
1: Pozoruju, jestli tam není třeba Kasiopea, velký vůz.
2: Ještě před ulehnutím do spacáku se musí malý Robin na noc strávenou ve tmě poctivě připravit.
1: Mám taky čelovku, kdyby jsem šel v noci čůrat, aby jsem si měl čím posvítit.
2: Na noční spaní pod širákem se těšila i jeho maminka Michaela. Pro ní je takto strávená noc velkou úlevou.
3: Že se vyspím, aniž bych se v noci potila. Dokonce mi nad ránem byla trošku zima, takže dneska si možná do spacáku vezmu ponožky.
2: Na venkovním nocování v horkém a suchém počasí vidí i jednu velkou výhodu.
3: Nejsou slimáci, protože jsem jednou spala pod čirákem a ráno jsem se probudila a spacák byl na vyprání. Díky tomu, že je sucho, nejsou ani ty komáři, tak je to úplně úžasný zážitek.
2: Teď už jen zbývá najít si na nocování správné místo.
3: Dneska jsem si vzala místo nejvíc ke stromu, ale věřím, že dneska bude zase nádherné pozorování. Už tu a tam prosvěcuje nějaká hvězda. Už jsou slyšet cvrčci, takže myslím, že nás čeká zase krásná dobrodružná noc.
2: A na tu se těší i tatínek Jiří.
4: Krásné, úžasné, nejlepší.
2: Ze Staňkova na Jindřichohradecku Michal Bělský, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál je 5 hodin. Jana Utendorfská a zprávy.
5: Hasiči v Belgii bojují s největším požárem v historii země. Poslanci budou znovu řešit zavedení manželství pro všechny. Zlínskou baromrelí vede Adam Březík, obájce vítězství Kopecký odstoupil. A od západu čekejte postupně oblačno až zataženo, večer na severozápadě místy přehánky. Teploty v Čechách do 32, na Moravě a ve Slezsku až 37 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Východ Belgie sužuje největší požár v historii země. Podle veřejnoprávní stanice VRT už oheň v největší belgické přírodní rezervaci Oud Fanje spálil přes 2000 hektarů porostu. Úřady nařídily první preventivní evakuace. Ty hrozí i obyvatelům pohraničních obcí v sousedním Německu.
7: Hašení ohně komplikuje mimo jiné složitý terén. Oblast Oud Fanje je totiž známá pro rozsáhlé bažiny a rašeliniště a ne všechna vozidla se tak můžou přímo k požáru dostat. Zasaženou oblast navštívil belgický ministr vnitra Bernard Kentán. Na sociální síti X poděkoval za pomoc, kterou Belgii zajistil Evropský mechanismus civilní ochrany. K nasazení celkem 3 vrtulníků a 2 letadel pro hašení se přes něj přihlásilo Nizozemsko, Švédsko a taky Česko. S hašením v Belgii pomáhají místní vojáci a zemědělci. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
5: S požáry se potýkají taky hasiči ve Francii nebo Španělsku. Řecko podle místních úřadů zůstává ve stavu vysoké pohotovosti. Poslanci budou opět řešit možnost zavedení manželství pro všechny. K tématu zasedne na konci srpna pracovní skupina, kterou iniciovala pirátská poslankyně Lenka Martinková Španihelová.
8: 2/3 Čechů podporují manželství pro všechny, včetně adopce dětí. Dle odborných výzkumů nemá výchova dětí homosexuálními páry žádný negativní vliv na děti.
5: O tom, aby páry stejného pohlaví mohly uzavírat manželství se všemi právy jako heterosexuální dvojice, hlasovala sněmovna naposledy v roce 2024. Tehdy nakonec prošel kompromisní návrh na zavedení partnerství s posílením práv, ale bez možnosti adoptovat děti. Jednání pracovní skupiny se zúčastní i poslankyně koaličního hnutí ANO Jana Pastuchová. Například motoristé účast odmítli. Už jen do konce srpna je možné přihlásit se do akce Ukliďme svět. Od 18. do 20. září pak dobrovolníci zamíří do lesů nebo městských parků sbírat petlahve, igelitové sáčky nebo plechovky, které tam mohly zbýt po letních turistech. Zaregistrovat můžou vlastní uklízecí místo nebo se k nějakému přidat, vysvětluje koordinátorka akce Ukliďme svět Veronika Zítková-Andrlová.
9: Na našem webu najdou mapu úklidů, kde by měly být všechny úklidy, které jsou veřejné a je tam vždycky kontakt na organizátora, na kterého můžou zavolat a domluvit se s ním, že dorazí na úklid.
5: V Hradci Králové pokračuje mezinárodní triatlonový závod Ironman. Řidiči proto musí počítat s omezeními a zvýšeným provozem na objízdných trasách. Plavecká i běžecká část závodu vede centrem Hradce. Cyklistická trasa směrem na Jaroměř, Třebechovice pod Orebem a Opočno. Na zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy ve městě a okolí se podílí desítky policistů.
6: Sport.
5: Fotbalisté Sparty zvládli i druhý domácí zápas v tomto ročníku šance ligy. Teplice na Letné porazili ve 4. kole 4-1. Vůbec první vítězství v nejvyšší soutěži v sezóně oslavila Plzeň, která zdolala před vlastními fanoušky Zlín 3-2. V sobotu taky Mladá Boleslav remizovala v Pardubicích 1-1 a Olomouc vyhrála na Trávníku Slovácka 2-1. A po včerejším programu baromrely Zlín je jasné, že závod bude mít nového vítěze. Obhájce prvenství Jan Kopecký totiž kvůli technickému problému odstoupil. V čele je Adam Březí, který mluví o náročnosti letošního závodu.
10: Za mě je to jako jedna z nejtěžších barumek, které jsem kdy jel, ne-li ta nejtěžší, co se týče skladby RZ a toho, jak ty RZ vypadají, ale je to taky tím tempem, prostě je to vyhrocenější a vyhrocenější. To tempo je fakt už nastolené tak vysoké, že už to podle mě jako moc víc nejde.
5: Dnešní závěrečný program Barum Rally odstartuje v 8 hodin ráno na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport nabídneme aktuální informace.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nebezpečí na D1 na Vysočině a nehoda na 20 u Toužimy. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy opatrně na Vysočině. Nejprve za sjezdem na Větrný Jeníkov na kilometru 99 stojí nepojízdné auto a další nepojízdné vozidlo pak stojí na D1 směr Praha i o kus dál za Humpolsem na 87. kilometru. Tam je dodávka s defektem. A na silnici číslo 20 z Karlových Varů do Plzně pozor za Toužimí. Řeší tam nehodu osobního auta. Na místě jsou záchranáři, provoz řídí policisté, ale jezdí se plynule bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Ráno a dopoledne bude v Čechách oblačno až zataženo, popoledně bude velká oblačnost také na Moravě a ve Slezsku. Večer na severozápadě místy přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Teploty v Čechách 27 až 32 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 32 až 37. Tolik zprávy. Teď už začíná víkendový ranní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
4: Dobré ráno vám přejeme, 5 hodin 6 minut, pokračuje vysílání Radiožurnálu, z nočního se přehouplo do ranního. No a v naše první téma. Některé obce chtějí kvůli akceleračním oblastem žalovat stát, tvrdí, že před schválením zón nezohlednil jejich připomínky. Ministerstvo pro místní rozvoj o chystaných žalobách zatím nemá informace. No a o tom budeme mluvit po One Republic. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
6: Víkendový Radiožurnál
0: a Štěpán Pokorný.

0: Některé samosprávy připravují žaloby k nejvyššímu správnímu soudu kvůli schváleným akceleračním zónám. Oblasti pro zrychlené povolování staveb fotovoltaických nebo větrných elektráren vláda schválila na konci července. Podle starostů ale stát nevyslyšel jejich námitky. Žalobu kvůli větrníkům chystají například v Moravském Berouně na Olomoucku. Proti fotovoltaice se zase chtějí bránit ve Ptení na Prostějovsku.
1: My nejsme a priori proti fotovoltaice, ale jsme proti způsobu, jakým ta akcelerační zóna byla vyhlášena.
2: Místostarosta Ptení Martin Horák z TOP 09, zvolený za lidovce, se ve své kanceláři sklání nad mapou schválené akcelerační oblasti.
1: A jak můžete vidět, tak ona začíná mezi Ptením, Ptenským dvorkem a Chatovou oblastí. Takže přímo v místě, kam my plánujeme nějaký potenciální rozvoj té obce.
2: Upozorňuje na to, že kromě jiného zóna zasahuje do jezdeckého areálu a pastvin,
1: kde je nereálný, aby kdykoliv nějaká akcelerační zóna mohla vzniknout. My jsme na to upozorňovali jak na veřejném projednání, tak i potom, kdy bylo právě možné podávat námitky. S náma opravdu nikdo nekomunikoval.
2: Obec podle něj řeší možnost žaloby k nejvyššímu správnímu soudu. Oslovila proto advokátní kancelář.
1: Ta je připravena za nás tu žalobu podat.
2: Se schválenými akceleračními zónami nesouhlasí ani další obce v Olomouckém kraji. Týká se to například Beňova na Přerovsku, kde vláda v místní části Prusy schválila zónu pro fotovoltaiku. V Moravském Berouně na Olomoucku se chtějí bránit proti větrným elektrárnám, kterých v okolí může podle nezávislého starosty Jana Hice vyrůst až 140.
3: Určitě budeme podávat žalobu k nejvyššímu správnímu soudu a co mám za informace, tak i ty okolní obce to zvažují.
2: Ministerstvo pro místní rozvoj zatím podle Petry Roubičkové z odboru komunikace nemá o připravovaných žalobách žádné informace.
4: Ministerstvo zatím není o žádné žalobě ani o zvažované žalobě informováno. V tuto chvíli nelze předjímat, jakým způsobem bychom případně postupovali. Další postup ministerstva bude záležet na konkrétním obsahu podané žaloby a dalších okolnostech.
2: Ministerstvo podle Roubičkové vypořádalo přibližně 31 000 připomínek. Zeptení Barbora Taševská, Radiožurnál.

0: počasí.
1: A ještě dnes nás čeká další porce tropů, bude až 37 stupňů Celsia. Během dne ale od západu přibude oblačnost a na večer potom dorazí přeháňky. Zpočátku ale nás čeká jasná až polojasná neděle. Teď po ránu a dopoledne bude v Čechách oblačno až zataženo, na západě Čech se ojediněle může přidat slabý déšť. Popoledni potom bude velká oblačnost taky na Moravě a ve Slezsku. No a na večer se začnou na severozápadě republiky místy, jinde spíš jenom výjimečně, objevovat přeháňky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty v Čechách budou stoupat ke 32 stupňům, na Moravě a ve Slezsku až k 37.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Ruské síly brzy ráno zaútočily na Kyjev balistickými raketami. V několika částech ukrajinské metropole vypukly požáry a nejméně jeden člověk byl zraněn, napsal to na sociální síti Telegram starosta Kyjeva Vitalij Kličko. Samozřejmě vše podrobně sledujeme taky na zpravodajském serveru i rozhlas.cz. Teď pokračujeme dál na Radiožurnálu. Jednou z připomínek těžkého průmyslu v Moravskoslezském kraji je unikátní skanzen v Třinci. Vznikl ze dvou dochovaných roubenek dělnické kolonie na Borku, hned za tamními železárnami. Původních chalup tam bylo 20, pak se začaly stavět i zděné budovy. Velká část jich ale musela ustoupit stavbě plynojemu.
1: Lezeme do obytné ložnice.
2: Karin Sikorová provádí malou skupinu návštěvníků dřevěnkou postavenou v roce 1878.
1: V každém bytě byste našli nějakou fušku. Víte, co to je fuška?
3: Co
1: to je? Fuška je to, co si dělník bez vědomí majitele, ale na jeho náklady, vyrobí dílo sám pro sebe nebo pro někoho jiného.
2: Často šlo o odlitky, třeba forem na pečení, kastrůlky, pánvičky. V jedné dřevěnce jsou 4 byty a každý z nich je vybavený podle jiného období. Nejstarší byt ukazuje, jak dělníci žili ve 20. a 30. letech. Poslední nájemníci odsud odešli v roce 2018. Některé věci doma ještě používal pan Jan se ženou.
4: Trouba, to si pamatuju, že to jsme doma teď měli s tím problém, že to nějak peklo, nepeklo, připalovalo se na vrchu.
5: Byla stará.
4: No, byla.
2: Novinkou letošní sezóny je to, že si lidé mohou projít dřevěnku sami s aplikací v mobilu, říká průvodkyně Karin Sikorová.
6: Svým vlastním tempem pouštět si na jednotlivých zastaveních, která jsou označená takovou ikonkou sluchátek, poslouchat vlastně ten výklad k jednotlivým expozicím a předmětům. Kromě češtiny tady máme i polštinu a angličtinu.
2: Od letošní sezóny jsou dřevěnky na Borku taky součástí takzvané technotrasy, která v Moravskoslezském kraji propojuje technické a řemeslné památky. Některé jsou ještě funkční, jinde už se stroje zastavily na pořád. Z Třince Natálie Janišková, Radiožurnál.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: A slyšíte tu bouřku, DNA, Uhorovce, tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
4: Já to musím zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Případ uškrcené ženy připomíná dávný případ sériových vražd. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Boj o přežití ve spalujícím africkém slunci. Premiéra válečného filmu Bitva u El Alameinu. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Pavlem Bobkem, na kterém zavzpomínají na Semafor a na režiséra Jána Roháče. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: 5:30. Zprávy a Jana Utendorfská.
3: Rusko brzy ráno zaútočilo balistickými raketami na ukrajinský Kyjev. Na Telegramu o tom informuje starosta hlavního města Vitalij Kličko. V několika částech metropole podle něj vypukly požáry. Úřady hlásí nejméně jednoho zraněného. Ukrajinské letectvo na sociálních sítích uvedlo, že ruské síly útočily i na další města v zemi. Mimo jiné na Kremenčuk a Krivý Rih. Kromě raket použili taky klouzavé bomby a drony. Rusko v poslední době letecké údery zesílilo. Ukrajina je podle agentury DPA kvůli nedostatku munice pro protivzdušnou obranu obtížně odráží. Vyšší bezpečnost a méně grafity, to si slibují Praha a Středočeský kraj od nových kamer ve vlacích City Elephant. Oba regiony za jejich pořízení zaplatí 88 milionů korun. Soupravy jezdí na příměstských linkách do Benešova, Berouna, Kolína nebo Kralup. V jednom vlaku bude 42 kamer. Práce na posledním Elefantu mají skončit příští rok na podzim. Hlavní havajský ostrov by mohl přímo zasáhnout hurikán. Tropická bouře Lala, která se v pátek vytvořila nad Tichým oceánem, zesílila na první stupeň hurikánové škály. Informuje o tom agentura AP, podle které hlavní ostroj Havaj, zvaný taky Big Island, čelí první hrozbě přímého zásahu za 155 let. A město Třeboň rekonstruuje další historický seník na Mokrých Lukách. Obnovu chráněné památky za bezmála 500 000 korun financuje společně s Jihočeským krajem. Sport. Plavec Jan Čejka se na mistrovství Evropy pokusí navázat na Barboru Sémanovou a Miroslava Knedlu a vybojovat třetí českou medaili. Postoupil totiž do finále závodu na 200 metrů polohovým způsobem. V semifinále předvedl součtu 8. nejrychlejší výkon. Čejka navíc výkonem minuta 58 sekund a 33 setin vylepšil vlastní národní maximum. Finále polohové dvoustovky ho v Paříži čeká v 18:40, a to v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nebezpečí na D55 se unapajedela také na D1 za sjezdem na Bílovec. Na dálnici D55 z Napajedel směrem na Moravský Písek pozor na novém úseku dálnice. Na začátku na kilometru 43 se po dálnici pohybuje chodec. Hlídka jede na místo, tak velký pozor. Na D1 z Ostravy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Bílovec. Na kilometru 334,5 zastavilo nepojízdné auto. Je v odstavném pruhu, ale posádka se může pohybovat okolo. A na silnici 20 na tahu z Karlových Varů do Plzně opatrně za výjezdem s Toužimi. Překáží tam osobní auto po větší nehodě. Na místě jsou hasiči, záchranáři a provoz tam řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Včerejší den byl opět tropický a teplotní rekordy padaly asi na třetině stanic. Vůbec nejtepleji včera bylo v Doksanech, tam naměřili 37,1 stupně Celsia. Před 30 se dostala teplota dokonce i na Šumavě, na Horské Kvildě, kde přitom včera po ránu byl jen 1 stupeň nad nulou. Když se podíváme teď na aktuální situaci, tak Ústí nad Labem má 21 stupňů Celsia, Ostrava jasné nebe, teplotu kolem 18 stupňů, Holešov na Kroměříž aktuálně 22, stejně jako třeba Brno. 22 stupňů je teď taky na Tachovsku na stanici Přimda. Dnes ještě zpočátku bude jasno až polojasno, ale během dopoledne v Čechách bude oblačno až zataženo. Na západě Čech taky počítejte výjimečně se slabým deštěm. Popolední potom bude velká oblačnost i na Moravě a ve Slezsku. No a na večer se začnou na severozápadě území objevovat místy přehánky a taky bouřky. Nejvyšší teploty v Čechách 27 až 32 stupňů. stupňů. Na Moravě a ve Slezsku to bude až do 37 stupňů Celsia a na horách se má odpoledne teplota držet kolem 23. Teď je tady Štěpán Pokorný, přejeme hezké ráno.
2: Dobré ráno, 5 hodin 34,5 minuty a zůstaňte s Radiožurnálem.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Bývalá požární nádrž v Hruškách na Břeclavsku se promění. Naposledy fungovala jako koupaliště. Teď místo ní vznikne nový prostor pro kulturní a společenské akce. Za chvilku se tam vydáme v ranním víkendovém radiožurnálu Popping Floyd.

Thank you.

0: Obyvatelé Hrušek na Břeclavsku pamatují, jak se chodili koupat do staré požární nádrže na okraji obce. Několik let ji ale nikdo nevyužil a teď zmizí úplně. Dělníci ji přestaví na venkovní amfiteátr. V areálu u sklepní uličky u fotbalového hřiště tak vznikne místo pro koncerty, divadlo i další kulturní akce.
1: Už pomaličku stojí hrubá stavba, zázemí pro účinkující, kde se budou nacházet šatny, sociální zařízení, sprchy, prostě vše, co bude potřeba. No a když půjdeme kousíček dál, tak uvidíme prostor, kde vznikne jeviště a hlediště.
2: Staveniště nového amfiteátru ukazuje lidovecká starostka Hrušek Jana Filipovičová. Podle ní podobný prostor pro kulturní akce v obci chyběl.
3: Využilo se staré koupaliště, které už nebylo k ničemu, takže je to dobře, že za to tak využilo. A bude to mít pro obec, to bude mít velké plus.
2: Myslí si Jiří Hanzalík z Hrušek. Amfiteátr vzniká v místě, které lidé dříve využívali i ke koupání. Mezi nimi i Jan Trčka, který vzpomíná na dětství.
4: Jsem tady strávil hodně času jako u babičky, no, jako malý. Určitě jsem rád, že s tím něco dělají, že to nezůstalo takhle v takém stavu, jak to bylo.
2: Požární nádrž ze 70. let už roky nesloužila svému původnímu účelu. Její betonovou konstrukci teď dělníci využívají při stavbě nového areálu, doplňuje Jana Filipovičová.
1: Do té nejhlubší části jsme umístili zázemí pro účinkující, umístíme tam také podium, bude tady kousíček tanečního placu a ta šikmina, která se před námi nachází, tak tam by mělo vzniknout hlediště.
2: Součástí areálu bude taky stánek s občerstvením a posezení pod pergolou. Přibydou taky stromy a keře. Hotovo má být v listopadu. V příštím roce chce obec pokračovat stavbou sportoviště. Celý areál vyjde zhruba na 38 milionů korun. Z Hrušek Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: Počasí. Dnes ještě tropy a zítra potom poměrně výrazný teplotní sešup. Odpoledne naměříme maximálně 23 stupňů a na většině území se bude přidávat déšť, ale to neplatí pro dnešní den. Dnes bude zpočátku jasno až polojasno. Během rána a dopoledne potom v Čechách počítejte s tím, že oblačnosti bude víc, přidá se taky ojediněle slabý déšť. No a na večer můžete zaznamenat i nějakou tu bouřku. Nejvyšší teploty v Čechách 27 až 32 stupně Celsia, na Moravě a ve Slezsku to bude do 37 stupňů a na horách by teplota měla být většinou kolem 23. Ještě tepleji bude v Jeseníkách a v Beskydech, kde naměříte kolem 26 stupňů. Foukat má mírný vítr, který ale v bouřkách bude přechodně zesilovat.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Mistrovství Evropy v plavání dnes skončí nová éra, ale možná v těchto dnech začíná. Na šampionátu v Paříži totiž o víkendu závodí kromě zdravých plavců i paraplavci. Jde o pilotní snahu propojit oba šampionáty, které v současnosti pořádají různé organizace.
1: Potlesk byl podobný tomu, jaký slyší běžní reprezentanti a také jediná Češka z pozvaných závodníků, Agáta Koupilová, z toho měla radost.
2: Je to skvělé, mám z toho radost, mám radost i z toho, že vlastně hodně lidí tady chodí na plavání.
1: Propojení světa zdravých a handicapovaných sportovců je tady v Paříži snahou ukázat, že v budoucnosti by mohly být dohromady. Úvodní část vyšla, jak měla. Žádné prostoje, speciální přípravy, stejný start. Ať startovali handicapovaní nebo zdraví plavci, bylo všechno stejné.
2: Mně se to líbí moc a kdyby se to jednou jako povedlo všechno spojit, tak to bude určitě super. Tohle jako první krok k tomu, tak hodnotím kladně, že vlastně už mají i zdraví plavci možnost vidět takhle naživo paraplavání.
1: Jenom je poznat, že zatím pořadatelé na handicapované moc nemysleli. Ne, všechno bylo totiž bezbariérové.
2: Třeba co se týče dopravy, tak mě nechtěli naložit do autobusu, který má být jako bezbariérový, ale dneska tak už mě tím autobusem bez problémů vzali, takže tohle to se jako snad zlepšuje. Jak jsem říkala už, tak tady vlastně byly na ten bazén schody, teďka tak tam dali teda rampu.
1: Říká Agáta Koupilová, která se takzvaného vloženého závodu zúčastnila, i když je šampionát handicapovaných čeká až za pár týdnů.
2: Teďka tak mám vlastně do mého hlavního startu ještě měsíc. Tréninky jsem měla teďka ještě takové intenzivní. Předpokládám, že teďka vlastně po návratu z Paříže tak už začneme trochu ubírat a více ladit na to naše mistrovství Evropy.
1: Vysvětluje Agáta Koupilová. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy má Jana Utendorská.
1: Hasiči ve Španělsku mají pod kontrolou požár v provincii Uelva. Belgie bojuje s největším požárem ve své historii. Poslanci chtějí znovu otevřít téma manželství pro všechny. Fotbalisté Plzně v lize poprvé vyhráli ve čtvrtém kole, zdolali Zlín. A od západu čekejte postupně oblačno až zataženo, teploty v Čechách do 32, na Moravě a ve Slezsku až 37 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Ve Španělsku dostali po 10 dnech pod kontrolu požár v provincii Uelva na jihozápadě země. Z 38 tisíc hektary schořelého lesního porostu je to nejhorší požár v historii regionu Andaluzie.
3: Čo do počtu zhorených hektárov pôdy, najrozsiahlejší požiar v histórii Andalúzie vznikol len 40 kilometrov od pobrežia Atlantického oceánu. Do prímorských turistických oblastí, ktoré sú teraz plné dovolenkárov, sa ale oheň vďaka nasadeniu hasičov nedostal. Španielsko zažíva jednu z najhorších sezón lesných požiarov za posledné 10 ročia. V krajine zhorelo najmenej 250 tisíc hektárov lesnej pôdy a porastu. Je to už viac ako polovica celkovej zhorenej plochy v celej Európskej únii. O život prišlo tento rok následkom požiarov 14 ľudí, boli medzi nimi i cudzinci. Zo Španielska Ľubica Zlochová, Rádiožurnál.
1: Belgie požádala kvůli rekordním požárům o nouzovou pomoc Evropskou unii. Své vrtulníky a letadla pro hašení jsou tam připravené vyslat Česko, Švédsko a Nizozemsko. Na sociální síti X o tom informovala eurokomisařka pro řešení krizí. Belgičtí hasiči, zemědělci i vojáci od pátku bojují s lesním požárem v největší přírodní rezervaci v zemi. Oheň už spálil přes 2000 hektarů plochy a je největším požárem v belgické historii. Poslanecká sněmovna by se znovu mohla zabývat otázkou manželství pro všechny. Na konci srpna má poprvé zasednout pracovní skupina, kterou svolali opoziční Piráti.
4: Návrh už má připravený Karel Dvořák z Hnutí STAN, který chce s Piráty na otevření této možnosti spolupracovat.
5: Jsem moc rád, že podporovatelé manželství pro všechny spolupracují. Nakonec už v lednu jsem svolal setkání podporovatelů.
4: Účast na jednání pracovní skupiny přislíbili také zástupci ODS a TOP 09. To předseda lidovců Jan Grolich by se do debaty raději nepouštěl.
6: Starostové a Piráti otevírají tuto otázku, přestože moc dobře vědí, že dnešní sněmovnou tento návrh neprojde.
4: Jednání odmítl předseda motoristů Petr Macinka. Naproti tomu hnutí ANO v pracovní skupině svého zástupce mít bude. V jeho klubu, stejně jako v ODS, se ale hlasy ohledně zavedení manželství pro všechny štěpí. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Záchranná stanice v Lípě nad Orlicí dočasně pečuje o desítky raků. Přivezli je ze stavby obchvatu Solnice a zůstanou tam nejméně do konce měsíce. Stanice jim vytvořila podmínky podobné jejich přirozenému prostředí, říká vedoucí Jindra Veselková.
7: Bude to záležet na tom, jak ta stavba pokročí, aby se mohli bezpečně vrátit do revitalizovaného zpětného vlastně jejich prostředí.
8: A my chceme, aby jim tady bylo fakt jako dobře, aby se vrátili v perfektní kondici a aby hlavně se zachovala ta populace.
9: Sport. Fotbalisté Plzně slaví první vítězství v aktuálním ročníku šance ligy. Ve čtvrtém kole zdolali Zlín 3-2. Trenérovi Viktorie Martinovi Hiskému se po první výhře v sezóně hodně ulevilo.
10: Věřím, že tohleto vítězství, které bylo vydřený nakonec, tak že nám dá trochu víc klidu a trochu víc sebevědomí do těch dalších dní a do těch dalších zápasů.
9: V dalších sobotních utkáních Sparta přehrála doma Teplice 4-1, Pardubice remizovali s Mladou Boleslaví 1-1 a Slovácko doma podlehlo Olomouci 1-2. Dnes jsou na programu dvě utkání čtvrtého kola. V 15 hodin přivítá Baník Ostrava Artis Brno a ve 20 hodin začne souboj Liberce se Slávií. Lourdes Gloria Manuel na medaili na atletickém evropském šampionátu nedosáhla. V Birminghamu skončila ve finále běhu na 400 metrů čtvrtá, a to ve svém nejhorším čase v sezóně. 50,86 sekundy. Medaily nezískal ani oštěpář Jakub Vadlejch, který obsadil pátou příčku. Od bronzu ho dělilo 9 cm.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D10 u Bakova a nebezpečí na D1 za Bílovcem. Na dálnici D10 z Turnova směrem do Prahy pozor za sjezdem na Bakov nad Jizerou. Na 50. kilometru leží na vozovce sražená zvěř a vybočuje se. Na D1 z Ostravy směrem do Brna za sjezdem na Bílovec na kilometru 334 zastavilo nepojízdné auto. Je v odstavném pruhu, ale posádka se pohybuje okolo. A nepojízdné vozidlo nepřehlédněte na D1 i z Brna směrem do Prahy, a to na Vysočině za sjezdem na Humpolec na 87. kilometru. Tam stojí dodávka s defektem, je v odstavném pruhu, ale lehce se vybočuje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude v Čechách oblačno až zataženo, popoledně bude velká oblačnost také na Moravě a ve Slezsku. Večer na severozápadě místy přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Teploty v Čechách 27 až 32 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 32 až 37. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový ranní radiožurnál se Štěpán.
12: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
13: Krásný pátek, naladili jste si svůj oblíbený pořad o cyklistice a běhání Kilometry Jiřího Ježka. Srpen je obdobím, kdy se oznamují v cyklistice různé přestupy. Možná jste si řekli, když jste slyšeli neznámý hlas, že došlo k něčemu takovému i na radiožurnálu Sport, ale musím vás uklidnit. Martina Charváta ani Karla Janů nám zatím konkurence nepřetáhla. Doufejme, že se to nestane ani dál, ale jeden má dovolenou, jeden je na mistrovství Evropy v plavání, tak u mikrofonu záskok Jan Suchan, ale ten nejpodstatnější muž, ten tady s námi je i dnes, jmenuje se Jiří Ježek a je to nejen hvězda radiožurnálu Sport, ale i naše dobrá duše, tak tě tady znovu rád vidím a vítám.
14: Krásné dopoledne a já tě vítám v mém pořadu, mám s tebe velkou radost, že jsi zaskočil za moje kolegy a vlastně do tohohle pořadu patříš, protože ty seš známý tady v celé redakci, že téměř každý den běhá. Tak vítám tě. A možná proto jsme zvolili i to téma.
13: No, přiznám se, že to bylo tak trochu na objednávku a na přání, protože když jsem věděl, že to na mě lidově řečeno spadne a jsem moc rád, že to na mě spadlo, tak jsem říkal, Jirko, nemohl by si prosím sehnat hosta, který si s námi bude povídat o běhání.
14: No, protože běhání to je vlastně ten nejjednodušší sport. Jo? Potřebujete jenom boty, potřebujete mít trochu času a chuť vyběhnout, to my oba máme a má to i náš dnešní host a proto bude radost si s ním o běhání povídat. Naším dnešním hostem je trenérka, propagátorka běhání, která se navíc teda věnuje marketingu sportovních značek. Abych ti něco neubral, tak se podílí na pořádání běžeckých akcí a zároveň a lidem a firmám pomáháš s orientací ve světě podcastů a sociálních sítí. Takhle jsem si to tady připravil. Naším hostem je moje kamarádka Veronika Prety.
15: Já moc děkuju za takovýhle ohromný uvítání a přeju dobrý den.
14: Verčo, kdybys měla v krátkosti vystopovat ten začátek tvojí běžecké cesty. Kdy jsi začala běhat?
15: No, tak já jsem běhání potřebovala ke svým všem sportům. Mm-hmm.
13: Jaké to byly?
15: No, já jsem jako malá hrála tenis. A od tenisu jsem se trošku jako zkoušela k nějakému aerobiku, ale tím, že nejsem úplně jako pohybově nadaná v tom smyslu jako na ten rytmus, tak mi to nešlo. Takže jsem plynule přišla k boxu. A málo kdo to ví, ale já jsem druhá v republice v boxu. A tam se taky běhalo. A teprve pak přišla má běžecká kariéra.
14: Teda v obličeji tě to nepoznamenalo nějak naštěstí.
15: Ale nepoznamenalo. A to je právě to, proč jsem zůstala jako druhá. Já jsem ještě 10 vteřin před tím koncem toho zápasu byla pořád jako první. Pořád jsem vyhrávala. Ale nicméně, já jsem si prostě řekla, že až mi jednou poteče krev z nosu, takže skončím, protože nechci o ten nos přijít. No a jak to přišlo, ta blbá rána, přišla ta krev, tak já tam chvíli stála, taková to a říkám, no já to přeci nezdám, když tam ty kluci, že jo, na mě koukají. No ale prostě byla to rána, která mě stála bod.
14: No ale naštěstí tě přivedla k běhání. Ano. Byla to láska vlastně na první, jak se říká, na první kilometr, nebo jsi s tou musela tu cestu hledat díl, protože boxeři běhají, že jo, pro ten aerobik i pro ten tenis, asi to taky byla součást přípravy.
15: Ten samotný běh, tak to byl paradox, že mi k němu přivedl můj bývalý šéf, který si se mnou šel zaběhat a tehdy to bylo takový, jakože on běžel, povídal si a já jsem se snažila povídat taky. Ale vlastně pak jsem ho i dokonce přeběhala, si myslím.
14: A kolik ti bylo?
15: No, tak to už jsem měla dceru, takže to už bylo nějaký rok 2006 třeba.
14: Tak to já myslím, že běháš od malička úplně.
15: No tak já jsem jako běhala, ale jenom ten běh, tak přišel až později, určitě.
13: Jenom mě zajímá, když jste mluvila o té krvi ve souvislosti s boxem, tak v běhání nemáte žádný nějaký takový limit, že až poprvé, ne, že bych to chtěl přivolávat, omdlíte, tak se na to vykašlete a zase si vyberete jiný sport, nebo předpokládám, že nějaká ta krev někdy po nějakém zakopnutí asi taky přišla.
15: Tak já teda moc nepadám. Já se jako přiznám, že jsem padla poprvé letos v červnu a to odnesla ruka. A ještě ji teďka léčím, ale nicméně vlastně v životě jsem si nic takového u toho běhání neřekla, takže ne, já doufám, jako, že budu udržitelně běhat pořád.
14: A co tě na tom běhání nejvíc baví? Jsou to jako ty ranní tréninky, kdy člověk vyběhne si sám do té přírody, nebo jsou to ty akce sportovní, ať to jsou, já nevím, štafetový běhy typu Vltava Run, kde je tam i ta týmová složka, nebo třeba, já nevím, viděli jsme se kolikrát na tom seriálu Běhej lesy, který je hodně v přírodě v běhání.
15: Hele, je tam toho spousta. Je to samozřejmě ta komunita. Ale určitě je to i to, že i v mém věku, tak se pořád jako dokážu nějak posouvat. A je to jedno, jestli jsou to delší kilometry, je to rychlost, nebo je to úplně něco jiného, ale určitě ta komunita je to první, to, co člověka jako napadne. A ty jsi tady zmínil Běhej lesy. A to je seriál, se kterým já už jezdím jako Teta Verča, která dělá rozcvičky. Ano, to je moje přezdívka, jako Teta Verča, tam jezdím a dělám tam rozcvičky. Jezdím s nima už 11. rok.
14: Já jsem tam viděl trošku i ten aerobik, teda jako na tom pódiu.
15: To jsem vycvičila, to jsem jako za těch 11 let už jsem jako trošku k tomu jako přišla. Ale vlastně ta komunita kolem toho celého seriálu Běhej lesy, tak je fakt úžasná.
14: Co tebe baví, Honzo, nejvíc na běhání?
13: Na běhání? Mě na tom baví hodně to, že je to čas pro mě. Že je to prostě čas, kdy pokud zrovna teda někdo něco nepotřebuje, občas dcera mi zavolá a tím mě vyruší, ale to nemám za zlé. Ale
14: nebo jinak naše porady redakce posloucháš při běhu.
13: To mám rád, že prostě člověk zaměstná tu hlavu i nějak trochu jinak, anebo poslouchám podcasty. Pro mě je to prostě ten čas, který já můžu věnovat vlastně čemu chci, se úplně nedá říct. Ale že prostě přitom ještě udělám něco dalšího, že tu pozornost dokážu v tomhle ohledu tříštit, poslouchat našeho pana vedoucího, anebo třeba kilometry si občas pustím, desítku Pavla Horváta a běží se to hned lépe.
15: Je pravda, že já jsem vlastně přesně z tohohle důvodu mít takový ten me time, tak jsem přesně z něho takhle s tím začínala. A jak jste říkal, ty podcasty, tak podcasty, audioknihy, cokoliv. A když to nemám, tak mám pocit, že hrozně prokrastinuju.
13: No ale jak to jde dohromady s tou komunitou? Když jste říkala, že tu máte ráda, když vyběhnete s někým, tak to asi nevyběhnete s někým a nedáte si do uší sluchátka.
15: To ne, ale já mám vlastně částečně, já vedu i běžecký kurzy, tak tam vlastně mít ani taky nemůžu. Máme běžeckou skupinu a tam se člověk věnuje těm lidem. Ale pak jsou chvíle, kdy člověk potřebuje být sám. Já si myslím, že jsem takovej introvertní extrovert, kdy potřebuju i nasát sama v sobě energii, ale strašně ráda ji rozdávám. Mě dělá dobře a to jsou přesně ty věci, kdy třeba já jdu na ty firemní tréninky a já miluju to, když tam prostě přijdu, mám ty lidi kolem sebe a můžu těm lidem nějak pomoct, někam je jako dotáhnout. A to jsou prostě ty chvíle, kdy ten člověk jako si říká, jo, tadyhle to má smysl.
14: A kdy jsi tohle v sobě objevila? Protože když běžec začíná, tak má starosti sám se sebou, jako řeší to, jestli se někam bude posouvat, jestli ho ten příští trénink už bude bolet třeba trošku míň, než
13: a jestli ho to vůbec baví.
14: A jestli ho to baví. A pak najednou jako dospěješ do té fáze, že už seš sama se sebou spokojená a chceš pomáhat ostatním?
15: Tak já si myslím, že to přišlo. Já jsem od roku 2014 začala psát blog Jeden měsíc běžce.
13: A měl to být měsíc a nakonec je z toho 12 let, jo.
15: Ježíš, to je, jako jestli můžu, tak no, já ještě trošičku odbočím. Ono to totiž ten celý blog začalo tak, že přesně. Já, jak jsem jako začínala běhat, tak tehdy jsme jeli na úplně první ročník Vltava Runu. A ještě jak si se, Jirko, ježíš, já budu hrozně odbíhat. A ty, Jirko, ještě jak si se ptal, co mě to vlastně dává, celý to běhání v té komunitě, tak to jsou přesně lidi, jako jste vy dva. My jsme se taky vlastně poznali v rámci Vltava Runu. A Jirka teda tehdy nám ujel, já mu volala, že bychom s ním potřebovali udělat rozhovor. A on, já už jsem pryč, nebo mi to dokonce možná vzala Soně, jo, to si nepamatuju. Říkám, aha, OK, ty jo. Ale tehdy já jsem začala psát ten blog proto, protože my jsme jeli na úplně první ročník Vltava Runu. Nikdo tady tehdy nevěděl, co to je
13: No možná nás stále poslouchá někdo, kdo to neví, tak v rychlosti je to vlastně běh skoro od pramene Vltavy až sem do Prahy, do Braníka, štafetový závod, při kterém se vystřídá několik běžců jednoho týmu.
15: Jo, to jsem chtěla říct, že je tam důležitá ta část toho, že je to štafetový, jo, aby si někdo nemyslel, že 360, dneska už 375 kilometrů, tak že běží někdo sám, ale běží už taky, to už je taky jako dneska. No nicméně tehdy to vypadalo, že já v rámci toho tréninku naběhám za rok do toho května úplně nějak jako 1000 kilometrů. Pro mě tehdy nepředstavitelná meta. A nenaběhala jsem to jako do toho Vltavaranu. Ale říkám,
13: někdy v květnu.
15: No a pak jsem si myslela, že to naběhám ještě, že to naběhám o prázdniny. Ale já jsem léta předtím začala podnikat a jako určitě všichni víte, jak to je, že když člověk jako začíná, tak prostě je tam spousta věcí a některé věci jdou na druhou kolej. A já jsem tehdy měla asistentku a říkám, tak to je super, tak já to naběhám přes ty prázdniny. Ale nakonec jsem ty prázdniny věnovala dceři, prostě aby jsme jako měli společný čas a nenaběhala. A po těch prázdninách, tak mě zbývalo 250 kilometrů do té tisícovky. A já jsem věděla, že když to nedám veřejně a neupíšu se prostě ďáblu, že to nedám, říkám, tak jo. A udělala jsem takovou veřejnou výzvu 31.8. 31.8. jsem na základě tadyhle té veřejné výzvy udělala i celý ten blok, všechno kolem něj. A pojďte běhat 250 kilometrů se mnou za měsíc. Já to tehdy...
13: To je slušná meta.
15: No, jako dneska už to není slušná meta, jo, ale tehdy já to běhala dvoufázově. Já ráno šla 5 kilometrů, odpoledne 5, někdy jsem dala 10 o víkendu, někdy 12, ale to bylo jako neuvěřitelné. A vlastně se ta komunita najednou, jako ty lidi se přidali, najednou mi začali lidi pomáhat s nějakým Google Forms, který pro mě tehdy bylo úplně něco, co prostě nepředstavitelného. A tím vlastně vzniknul ten celý blog a já o tom začala psát. A teď se dostáváme k té Jirkové otázce teprve, že já jsem začala psát o tom běhání a najednou jsem zjišťovala, že to těm lidem jako pomáhá. A začala jsem pomaličku dělat různý srazy. A tím to vlastně celý odstartovalo.
12: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
14: Takže ty vlastně z té role, kdy vlastně ta komunita pomáhala tobě, se to najednou překlopilo, jo, k tomu, že ty si začala pomáhat té komunitě a začala si ji rozšiřovat a tvořit. Protože ono je to fajn, lidi rádi sdílej jako trápení někoho jiného nebo jako cestu za nějakým zlepšením u někoho jiného, rádi se na to koukají, rádi fanděj a proto jsou třeba tolik populární podle mě právě tyhle ty štafetové běhy, jako je ten Vltavaran, nebo já dneska právě ze studia odjíždím na Slovensko na běh od Tatěr Dunajů, což je vlastně největší štafetový běh na Slovensku a je to taková obdoba toho
15: ale
14: českého.
15: Ale mimochodem, od Tatěr k Dunaju bylo dřív než Vltava.
14: Jo, no vidíš to.
13: A já se teda přiznám, že já jsem byl srab a že jsem takhle ty veřejně ty výzvy nevyhlašoval, až když se mi povedlo poprvé před pár lety dát tu tisícovku, tak jsem teprve tu dobu jsem to sdílel, protože jsem se bál toho vlastního neúspěchu a selhání a vlastně to možná může být další téma Kilometru Jiřího Ješka s Veronikou Prety, propagátorkou běhání a trenérkou. Vlastně jak to kombinovat časově s rodinou a dalšími povinnostmi, protože já jsem se dostal víc k běhání ve chvíli, kdy už obě děti začaly chodit buď do školy nebo do školky a protože práce sporťáka to jsou kolikrát víkendy, večery, odpoledne, ale za to je někdy volno ráno, dopoledne, takže jsem měl víc toho času pro sebe a od té doby jsem se do toho víc vrhnul, ale samozřejmě někdy člověk pracuje i v té normální pracovní době a ne úplně dobře bývá přijímáno, když se člověk vrátí z práce a teď místo, aby se věnoval dětem, tak obuje tenisky, vezme si sluchátka a vyrazí. Tak pokud nám můžete dát nějaký tip, jak na to?
15: Teď tady půjdu trošku na tenkej led. Vy jste to sám tady trošku jako řekl i, že člověk musí být trochu sobec. A bohužel pro nás ženy, bohudík pro vás chlapy, tak vy to máte trošičku jednodušší v téhletý roli. Vy opravdu můžete přijít domů na zouty kecky a vyběhnout.
13: A proč žena nemůže?
15: Protože ta žena tak nějak jako automaticky se předpokládá, že se postará o ty děti. Teď i jenom takový to, pohlídáš mi děti, tak už je takový jako to. Takže ta žena to takhle úplně nemá. Ta si musí zařídit hlídání pro děti. Ta musí jako zařídit tu večeři, ta musí se postarat o tu domácnost a teprve tehdy mezi tím někde může jít běhat. Já třeba u svých svěřenců tadyhle to dost často řeším, že najít ten čas pro tu ženu je opravdu hrozně těžký. A teď je ještě těžký se mnou jako s trenérem, protože já jsem jako... Já si myslím, že jsem přísná i na sebe a tím pádem jsem přísná i jako na lidi kolem sebe. Snažím se tadyhle s tím pracovat, spíš jako u těch lidí než u sebe. A pro mě jako třikrát týdně, když někdo vyběhne, tak je takový jako udržovací. To není jako úplně na trénink, ale chápu, že, nebo snažím se to pochopit, že pro někoho, kdo prostě má rodinu, já už mám velkou dceru, já mám 20-letou dceru, tak pro mě už je to dobrý. My už se jako nestaráme o to, jestli já si jdu zaběhat, manžel si jde zacvičit nebo něco, protože ta dcera už se o sebe postará. Ale s těma malejma dětma je to hrozně těžký. Takže já si myslím, že pak tam jako buď musí zafungovat právě trošičku to sobectví, anebo že máte tolerantního partnera, který dokáže říct OK, tak si to tady jako rozdělíme. Ty půjdeš dvakrát, třikrát a to samý já, ale většinou to dopadá tak, že ten manžel jde, Jirko, na kolo, jde na to běhání, jo, anebo si jde zaplavat, nebo si jinak jako vyčistit hlavu, ale ta žena vždycky má tu větší starost, takže pro tu ženu je to určitě těžší a proto jako já obdivuju všechny a ty ženy hlavně, který si ten čas na to pravidelně vyhradějí.
13: A máte na to nějaký recept, jak na to?
15: No, já bych chtěla říct podnikání, ale ono to není tak jako úplně pravda. Nemám na to recept. Opravdu je to jako člověk od člověka a spíš jako si dáváte do diáře nějaký pevný schůzky. Jo, typu jako, že třeba i žena jde na kosmetiku nebo na manikuru a tak, tak prostě si to tam pevně dát a říct si, půjdu tadyhle v ten čas. Samozřejmě pak jsou situace, kdy, já nevím, onemocní dítě, nebo se něco stane. Ale co třeba jsem ještě řešila, tak hodně takový to, má napsaný někdo nějaký trénink a je to třeba nějaký těžší trénink, nějaký intervaly, fartlek nebo něco. Ale ve chvíli, kdy se něco stane, může to být i hádka s manželem, tak člověk na to prostě jako nemá. Tak je lepší prostě nazout ty kecky, třeba se i jako na chvíli rozejít a pak to rozklusat, protože vám to pomůže.
13: Já myslím, rozejít s manželem.
15: Tak to funguje, to jako asi jo. Ale ne, jenom se jako rozejít, dát si tu procházku, vyčistit si tu hlavu a on ten běh do toho potom přijde a nebo se prostě člověk vrátí a řekne si, hele, dneska to fakt nešlo.
14: Ale že je lepší aspoň na ten trénink vyrazit,
15: ano.
14: Třeba ho nesplnit jakoby kvalitativně, ale vyrazit na něj,
15: přesně.
14: Protože to opakování a ta pravidelnost je důležitější někdy, než jenom prostě jít přesně po těch kvalitách 100%. Toho tréninku, protože když je člověk unavený nebo prostě psychicky rozhozený, tak ten trénink pak stejně nemá tu kvalitu, i kdyby se do něj snažil.
15: A ty to budeš vědět mnohem víc než já, ty jsi jako profesionální sportovec a ve chvíli, kdy tam ta konzistence není, tak vlastně nepřichází ty výsledky. A pak je frustrovaný ten člověk, ale zároveň i ten trenér, protože i ten trenér chce, aby se někdo posouval.
14: No a dá se nějak trénovat v těch rodinách ta tolerance? Jakože ta manželka se rozhodne, já teda chci začít běhat, a teď najednou se poruší takovýto paradigma, ty se budeš starat o děti a já budu vydělávat peníze a najednou jako ten manžel by měl jako ustoupit a říct, jo jasně, já budu rád, když budeš běhat, zase prostě přinese ti to větší psychickou pohodu, budeš jako vyzenovaná a tohle nefunguje, já jsem docela překvapený, že to slyším.
15: Já můžu mluvit z vlastní zkušenosti, ty znáš i mýho manžela. A my jsme jako jeden čas strašně tadyhle v tom bojovali, protože jakýkoliv sport, který chceš dělat jako na nějaký úrovni, nebo se mu věnovat aspoň...
13: Jsou to hodiny času.
15: Přesně, tak vlastně můj manžel to ze začátku nechápal. A trvalo nám roky, než jsme si našli ten balanc mezi tím, že já od něj neutíkám. Já jako nejdu z té domácnosti, ale já potřebuju ten čas jako přesně pro sebe. A ve chvíli, kdy ho dostanu, tak pak přijdu domů v dobrý náladě. A třeba i dost často řeším s klientama, protože teď si pojďme říct, že pro spoustu lidí je ohromný cíl uběhnout maraton. Jo.
13: Hlásím se tady.
15: Jo, ať na to fyzicky mají nebo nemají. Ale je to jejich cíl. Ale trénink na maraton obnáší spoustu a spoustu času. A tím, jak se to blíží, tak je tam fyzická, psychická únava, tréninky jsou náročnější. A je to vlastně náročný pro celou tu rodinu. A můj manžel, i když ví, jak to chodí, už to má za ty léta prostě jako se mnou projitý, tak přesně 3 týdny před tím maratonem už začne nadávat. Moc času, moc tamhleto, moc tadyhleto a už se začneme dohadovat.
14: Já pro naše posluchače dodám, že manžel Veroniky Pretty, Marko, je Ital a takový ten pravý Ital. Tak tam to paradigma té rodiny, že manželka se stará o děti a vaří, tam je ještě větší, ne? Že?
15: Ne.
16: Létají talíře?
15: Hele, létali. Z jeho strany. Já jsem si to jednou taky vyzkoušela. A rozbila jsem jeden talíř a nic. Tak jsem zkusila druhé. Když jsem rozbila třetí a vlastně ten stek nepřecházel, říkám, vlastně už to nikdy neudělám, protože to vůbec nemá smysl. Jako jo. No, takže, ale ne, u nás jako nevládne tadyhle to, jakože já si myslím, že teď už jako je u nás jako klid, muselo si to všechno samozřejmě sednout. Ale opravdu jako ve chvíli, kdy ten člověk, jako já mám jako práci a vlastně spoustu koníčků. Já prostě miluju lidi kolem sebe, ale jak jsem říkala, potřebuju i ten svůj klid. A vlastně ten klid si nacházím v té práci. No a tím, jak on si jako myslí, že jsem strašně rozlítaná, protože samozřejmě všechny ty akce padají na ten čas, kdy on je třeba jako doma, ale když on pracuje, tak zase třeba já taky pracuji a pak prostě se míjíme. Tak samozřejmě chápu, že on by chtěl taky ten čas pro sebe. A on vidí, že já tu energii dávám těm lidem kolem něj a pak jako ubírám o ten čas jeho.
16: Běžecká trenérka Veronika Prety je hostem Kilometrů Jiřího Ježka.
12: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
16: Můžeme se dostat zase trochu dál, když se bavíme o tom, že vy připravujete spoustu nadšených amatérských běžců, jako jsem třeba já, Jirka to je profík, to je úplně jiný případ, ale co děláme špatně my, hobíci?
15: Tak jako jeden z nejzásadnějších problémů je to, že na začátku to ty hobíci chtějí urvat. Že běhají strašně rychle a velký vzdálenosti. A místo toho, aby se připravovali na kratší závody, tak většinou jdou rovnou jako z nuly na ten maraton právě.
16: Je to nějaká psychologická hranice, prostě ten maraton, že to tak zní, že to prostě není jen tak, že člověk nazuje kecky a uběhne si nějakou pětku, desítku?
15: Určitě. Hlavně u toho maratonu, tak vlastně člověk, řeknu to jako blbě, pokud chce nějaký čas, tak jako musí rychle běžet. Ale u toho maratonu vlastně je to taková vzdálenost, kterou ne každý úplně dá, ale vlastně ji nemusí úplně uběhnout. Jo, měl by, to jako by měl, ale spousta těch lidí do toho jde, že jako Zátopek, že jo, prostě Zátopek běhal maratony, takže když já jsem jako ten Zátopek, uběhnu ho taky, tak pro ty lidi je to ohromná motivace.
14: A snažíš se jim to rozmluvit, když vidíš, když poznáš, že ten člověk na to jako aktuálně nemá a možná na to nebude mít nikdy a bylo by pro něj lepší běhat jenom pro radost nebo si zaběhnout třeba desítku, maximálně ten půlmaraton. Snažíš se jim to rozmluvit a poslechnout je?
15: Snažím se s nima o tom mluvit. Mám třeba svěřence, zdravím Vaška, který je mladý a jako on neskutečně rozvíjí rychlost. On nikdy jako nesportoval, teďka se mnou podle mě trénuje takový 2 roky a on asi za rok a půl šel z nuly na maraton za 1,29.
16: Půl maraton,
15: 1,26, myslím, že nakonec.
16: A to což je super výkon.
15: Což je jako skvělý. Jo, a pro něj je taky meta ten maraton. A já jsem ho teda jako přesvědčila, aby jsme ještě tenhle ten rok aspoň jako budovali tu rychlost a do toho maratonu jdeme až příští rok. Mám tam svěřence, který taky, to už je teda jako starší pán, a já trénu teda víc ženský, ale zrovna tadyhle ty dva mě napadají. A to už je starší pán a taky je pro něj hrozná meta ten maraton. A teď jsme řešili, jestli půjdeme znova do toho maratonu anebo jenom do půlmaratonu. A já mu říkám, hele, zkus jako přemýšlet. Jo, prostě víš, jaký zdravotní problémy tam byly, co se stalo. A hlavně on stával v těch 50 letech. Tak pojď radši trénovat na nějaký pro tebe rychlejší půlmaraton, než jako se tady jako trápit na tom maratonu. Maraton se běhá nohama, ale vlastně trénuje se na něj celý život.
14: A jaký chyby, když se budeme bavit o těch už zkušených běžcích, jaký chyby dělají ty zkušení běžci, který běhají dlouhodobě, ale přesto jako na nich máš pocit, že nějakým způsobem si jako škodí.
15: Já si myslím, že dost často a takhle u těch zkušených už si nemyslím, že se tam škodí, ale myslím si, že dost často všichni jako podceňujeme stravu, podceňujeme výživu přímo u té aktivity, u toho maratonu, hydrataci, no a úplně nejpodceňovanější věc je regenerace. Tam jako je spousta těch, prostě všichni trénujeme do zblbnutí, vlastně do vyčerpání všech sil a na tu regeneraci nám nezbývá čas.
14: K tomu tak, se hlásím.
16: No tak to se myslím, že můžeme přihlásit vlastně skoro snad všichni, kdo běháme, kromě tedy pár vzorných. Já taky vlastně regeneraci, pokud se nepočítá spánek, tak skoro neznám. Tak pokud byste mě nebo i ostatním mohla poradit, Veronika Pretty je určitě na to povolaná, tak co bychom měli a jak často dělat, tak abychom tomu tělu dopřáli to, co potřebuje?
15: Tak já se vždycky jako ptám i na tom Běhej lesy, jako kdo se protahuje, jo? Buď jako i před, anebo po. Hmm. Tak Jirko, co ty?
14: No, já se protahuju tak jednou za tři běhy po běhu.
16: Já myslel tři roky.
14: Ne, jednou za tři běhy, protože vím samozřejmě z té cyklistické kariéry, jak je ten stretching důležitý a jak je vlastně důležitý start té správné regenerace hned potom se protáhnout. Ale nedělám to vždycky, protože zase samozřejmě všichni máme málo času, já doběhnu a většinou s jazykem na vestě skočím do auta a jedu někam, kam mám, jenom abych si zaškrtnul ten běh, že už ho mám splněný. A místo toho, abych radši třeba ubral jeden kilometr z toho běhu a věnovalo té regeneraci, tak radši doběhnu tu svoji desítku, pak skočím do auta a někam jedu a pak večer zjistím, že mě strašně bolej nohy. Že?
15: Aha, Honza, předpokládám, že vy taky.
16: Jo, já jako občas si zacvičím, protože já jsem měl před pár lety problém s svazem v koleni, takže jsem od té doby docházel na fyzioterapii, takže mám nějaké jako cviky, koleno naštěstí teď teda drží, ale měl jsem pro změnu zase trable s třísly, což souvisí s fotbalem, ale tak mám nějaké cviky, tak se snažím aspoň jednou za čas nějaké to cvičení zařadit do toho tréninkového programu, ale není to tak často, jak by to mělo být.
15: Takže já bych určitě zařadila protahování, zároveň jako i v rámci té regenerace, tak po doběhu, tak doplnění sacharidů, částečně teda i nějakých bílkovin, ale ty sacharidy jsou tam primární, protože musíte doplnit ty glykogenové zásoby, které jste v rámci té aktivity vyčerpal. Skvělý by byly masáže, přesně pravidelná fyzioterapie, spánek je důležitý. Je toho spoustu, ale vlastně to protažení by tam aspoň mělo být, aby tam vlastně se zvýšila pořád ta pružnost toho celého těla, těch šlách.
16: Jak moc důležitá je třeba taková běžecká abeceda, aby člověk zařadil do tréninku?
15: Tak záleží, co běžíte. Pokud si jdete vyklusat, pokud jdete na nějaký jako volný běh, tak vlastně to ani není třeba, ale potom u těch jako rychlejších tréninků, kde jdete do rychlosti, tak samozřejmě to zahřátí v rámci té běžecké abecedy nějakého dynamického stretchingu, protože je dynamický a statický stretching. Dynamický je právě tam zařazujeme i tu abecedu a ten statický, tak to je právě to protažení po tom běhu, kdy už jako natahujete všechny ty svaly a ty šlachy. Takže ve chvíli, kdy jdete na rychlej trénink, tak je to důležitý v rámci prevence zranění.
14: Tak a teď se budeme bavit o tom, co trápí právě třeba ty zkušený běžce a nebo ty, který už běhají dlouho. A je to rozdíl od těch, kteří začínají. Protože ti, kteří začínají, ty mají problém s motivací, že jim chybí ta motivace. Že prostě jako někdy si řeknou, že ten trénink bolí tolik a ještě nejsou v tom zaběhnutým vlastně koloběhu, že prostě tu motivaci potřebuju. Tak těm ta motivace chybí, ale ti zkušení, jako jsem třeba už dneska já, tak my máme tý motivace až moc, tak kde se dá najít ten balanc, jako aby nás ta motivace nezabíjela, jakože musím jít a i když jsem unavený, i když to tělo, i ta hlava vlastně ví, že dneska bych si měl dát volno, tak stejně půjdu.
15: Hele Jirko, já bych ti na tuto otázku strašně ráda odpověděla, ale vidím kolem sebe spoustu lidí, kteří se extrémně přetěžujou a myslím si, že i třeba, a právě, já jenom jako nechci, aby to vyznělo, já se jako nepřipadám stará, jo, já si myslím, že je mi pořád jako 20, ale myslím si, že fakt jako i my ženy, tadyhle v tom věku, a jako samozřejmě to máte i vy pánové, ale vidím kolem sebe spoustu žen, který v mém věku, nebo o něco mladší, o něco starší, tak najednou se utrhnou ze řetězu. A teď jako se bavím i třeba o zkušenějších, mají trenéry, všechno. A ten trenér je možná ta brzda, která by tě měla zabrzdit, která by měla říct, že se podívá na ty výsledky a řekne, hele, teď už tady máš prostě tadyhle ty hodnoty a měl by si třeba dávat jako pozor. Jo, nebo prostě tady by si opravdu měl mít den volna. A je to strašně těžký. Já mám svěřenkyni, mladou holku, která běhá celý život. Je to úžasná běžkyně, prostě základy atletický. Takže je to tam i jako vidět. Ale ona je nezastavitelná. Jo, má partnera, který taky trénuje, je to ultramaratonec, jezdí spolu na kole. A teď prostě na kole dálky, v běhu dálky a teď jako jí udržet. A přesně já jí chápu, jo, prostě je to super. A neudržíš. Neudržíš, prostě můžeš jako doporučovat, můžeš jako říct, hele, tady už by to chtělo jako nějaký aspoň jako regenerační běh, nebo prostě na den se zastav, ale šup, ona si tam šoupne posilovnu. Hele, já si myslím, že a teďka ještě přesně chlapi kolem padesátky, jo, já to vidím i třeba, já mám taky trenéra, protože já zase nad sebou potřebuju přesně ten bič. Já jako sama bych se jako takhle nevyhecovala k nějakým tempům, protože člověk je z podstaty línej. A on má taky svěřence. A ty kluci, přesně jak se dostanou do toho tempa, tak prostě jdou. Jo, a tím, že říkám, oni to mají jednodušší, že prostě řeknou doma, mámo, já jdu běhat, jo, ahoj.
14: Tak ještě s tím, jako obdivujte mě, jdu
15: přesně,
14: běhat.
15: Ano, tak je to nezastavitelný. Jirko, jako řekni mi, zastavil by tě někdo?
14: No nezastavil právě, no, ale cítím, že to je problém. A jako já jsem třeba měl trenéra, jako mýho trenéra, zdravím Viktora Zapletala, který mě trénoval vlastně tu druhou polovinu mý cyklistické kariéry a s ním jsem zažil ty největší úspěchy. Tak on vždycky říkal, že jeho největší práce je mě jako sundavat z toho kola.
15: Ale buď máš lidi, kteří hledají výmluvy, a pak máš lidi, kteří prostě je nehledají a jdou jenom prostě za tím cílem. Ale většinou teda ono je potom zastaví nějaká bolest někde.
14: No, ano.
15: A to potom, a takhle, bolest je nepřenositelná. A dokud si člověk tu nějakou bolest jako nezažije, že se mu něco stane, tak do té doby je nepoučitelný. A můžu já ty zkušenosti mít, můžu jim to předávat, ale dokud se opravdu něco nestane, tak na sebe nedají pozor. A vrátím se, vím, že jsme se bavili o těch sportovcích, který už něco mají za sebou. Ale dost často se mi stává, že právě u těch lidí, kteří začínají v pozdějším věku, a teď jako prostě bavím se 40, 45, 50, tak my celoživotní sportovci známe tu bolest. Víš, kdy tě bolí něco prostě jenom jako, že jsi přetížený, ale kdy už se něco děje v tom těle. Což tadyhle ty lidi nemají. Takže oni opravdu tím, že jako v 50 začnou a prostě teď jako ze sebe dostanou úplně maximum a teď ze mě bude právě ten zátopek, tak oni jedou i přes tu bolest. Jo? A pak právě měla jsem svěřence, on se přestěhoval a on šel prostě přes bolest holení. A neřek mi o tom, jo, protože prostě jako jsem chlap a asi jako ne to. No a on už si nemohl ani stoupnout. Jo, na tož běhat. Ale on to s námi šel rozběhat na kopce a to bylo poslední, co udělal na 3/4 roku.
16: No, mám podobný příběh. Mým kamarádem je vodič těch událostí půlmaratonu a maratonu Tomáš Burda, třeba nás poslouchá, tak ahoj Tomáši.
15: Taky zdravím, Buryho.
16: No, vy se vlastně znáte z Běhej lesy. My spolu hrajeme fotbal a Tomáš si prostě uhnal únavovou zlomeninu holení, protože přesně on každý den, kromě pondělku, kdy hrajeme ten fotbal, tak běhá a měl před sebou bostonský maraton poprvé ve své kariéře, tak se na něj prostě připravoval a nedbal toho, že ho něco bolí, až to dopadlo tak, že on uběhl ten bostonský maraton prostě s únavou, zlomeninou, holení kosti a pak teprve s tím začal něco dělat. A tím mimochodem skončila asi po 13 letech jeho série, kdy nevynechal jediný zápas fotbalu.
15: Přesně. No. A on si to vlastně, to poslední, co zaběh relativně tak nějak, tak byly právě Běhej lesy na Karlštejně.
16: No, tam si to možná i trochu...
15: Tam to skončilo, no.
16: Tam si to možná trochu i udělal.
14: No tak teď jsme trošku pokárali zkušené běžce. A když se vrátí tím na začátek té otázky, ti běžci, kteří začínají a častokrát se stane, že po tom, co najednou přijde ta první vlna té únavy nebo první nějaká třeba komplikace v práci, která je zastaví a trošku jim naruší ten pravidelný trénink, tak s tím běháním skončí. Prostě najednou si řeknou, hele, tak to asi není pro mě. Tak co by si poradila, nebo co radíš jim, jak si udržet tu motivaci na tom začátku, kdy je to vlastně nejtěžší? Kdy se člověk teprve rozhoduje, jestli jako se tomu běhání bude věnovat?
15: Hele, samozřejmě motivace může být, když uběhnu tadyhle to něco si koupím. Ale za mě je důležitý právě přesně najít jako takový ten balanc mezi tím, kdy tomu budu věnovat ten čas, protože je hloupost. Vlastně na začátku říct, budu běhat 5x týdně, ale na začátku fakt stačí, když jako vyběhnu 2x týdně a nemusí to být ze začátku ani běh, ale opravdu to může být indiánský běh. Takže začít jako opravdu pomalu. A u těch začátečníků je hrozný kouzlo v tom, že oni strašně rychle dělají ty pokroky. Naopak právě u těch lidí, kteří už běhají dlouho, tak vlastně ty vteřiny jsou strašně těžký potom dosáhnout. Takže já bych jako začala pomalu, aby jako i pomalejš přicházely ty úspěchy. A když ten člověk, když si třeba i najdou toho trenéra a ten člověk jim dokáže postupně tadyhle to jako dávkovat, tak vlastně oni tu motivaci nestratí, protože půjdou jako postupně. Když na začátku udělají nějaký rychlej pokrok, tak vlastně dobrý a pak jako už to bolí. Protože pojďme si říct, že jakýkoliv sport, který vy chcete dělat, tak bolí pořád, když ho chcete dělat líp a líp. Jo, pořád budete běhat rychlejší intervaly, pořád budete jako běhat, třeba budete chtít běhat kousek dál, jo, ne jako do nekonečna. Ale já bych si jako, pak bych si našla parťáka nějakýho, se kterým to můžu sdílet. Klidně i nějakou facebookovou skupinu, dost často je probíraná facebooková skupina běžci, kde prostě se spousta lidí tomu směje, ale pro ty lidi je to motivace. Tam dát opravdu jako tu fotku, hele, já jsem uběh 5 kilometrů, já jsem uběh 10. Jo, pro spoustu lidí je opravdu ta meta, i třeba u toho maratonu potom, jo, fakt mít tu medaili na tom krku. A mně se loni stalo, já jsem loni nemohla běhat Běhej lesy, protože byla jako blbej časový harmonogram a já jsem se nedostala na start. Díky tomu, že jsem teda ta teta Verča. A já jsem pozorovala, jsem si sedla po té rozcvičce, jsem si sedla do toho cíle a pozorovala jsem ty lidi. A mě se zrovna jako, znova se mi valí slzy jako do očí, protože tam dobíhají lidi a oni opravdu vypadají, nebo jako tam na nich vidíte v tom obliči, oni si myslejí, že běžejí tu olympiádu, že jí doběhli a dobíhají s manželama, s dětma, s kamarádama, opravdu mají ty ruce nad hlavou. A ať si o tom může někdo myslet cokoliv, že prostě a co, oni se vystavují z medailí. Tak prostě ta emoce, kterou oni tam mají, tak to je to, co ty lidi motivuje v tom pokračovat.
16: Musím říct, že mě vlastně málo co štve víc, když se někdo vysmívá.

0: jezdím a mluvím s těma ostatníma cyklistama, tak hodně velká část těch cyklistů nebo lidí, kteří celý život jezdí na kole a třeba na něj najednou nemají čas nebo z nějakého důvodu třeba se bojí jako na silnicích a říkají, ale já už tolik nesportuju, já už tolik nejezdím, protože třeba přesně bojím se v provozu, nemám tolik času, abych jezdil 3 hodiny na kole a já říkám, tak začni běhat. Jo. Podívej se, já běhám, stačí méně času. No, stačí i půl hodina. Já jsem dneska třeba ráno fakt nestíhal, protože jsem si balil na ten běh od tatě Dunaju, tak jsem běžel 6 kiláků, ale jako co, jako v pohodě, jako běžel jsem. A tak říkám, běhání pro každýho. A většina z těch lidí, kteří neběhají, tak říkají, mě běhání nebaví a já bych prostě, já běhat, já na to nemám tělo postavený. Já právě si říkám, že to tělo mám všichni stejný. Jo, že...
1: Hele, mě do kurzu vždycky přijde jeden člověk, který řekne, nenávidím běhání a proto jsem tady. Jo. Vždycky tam je, jako někdo je a jestli mě poslouchají lidi, kteří tam byli nebo kteří se tam chystají, tak to fakt uslyšej. Ale tak vždycky tam přijde a většinou to jako zlomíme a je tam právě ten faktor toho týmu. Tý komunity těch lidí, kteří se tam navzájem podporují. Jeden napíše do skupiny, mám vždycky WhatsAppovou skupinu k tomu, jeden do skupiny napíše, mám odběháno. A všichni jako to pak jako následujou. Ale jako já vždycky říkám, já tady nejsem proto, abych vás učila mít běhání ráda. Já jsem proto, abych vám ukázala, jak to můžete dělat. Ale já jsem pro, aby jako každý nemusí běhat. Ale ať dělají sport, protože ho mají rádi. Jo, já dokavať budu moc dělat jakýkoliv sport, budu ráda. Dokavať budu moc běhat jako tak super, ale když nemůžu, tak mám brusle, mám beach volejval. Já jako bych si našla vždycky nějaký sport, který bych jo. jako dělala. Ale jde o to, že pojďme dělat věci, které nás baví.
2: Povídáme si v kilometrech Jiřího Ješka s Veronikou Prety, což je trenérka, propagátorka běhání a těch funkcí bychom našli ještě celou řadu.
3: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
2: Nevím, jestli nepíchnu trochu do vosího hnízda s touhle otázkou, když jste běžeckou trenérkou, ale co říkáte a co si myslíte o těch vlastně aplikacích spojených s hodinkami, které už nabízejí dneska na základě umělé inteligence různé tréninkové plány. Mně musím říct, že se to celkem osvědčilo, nebo že jsem s tím byl spokojený minimálně vlastně v tom úvodu, kdy jsem se poprvé nějak systematičtěji chystal na půlmaraton a vlastně přečilo to moje očekávání vzhledem k tempu, které jsem byl schopný běžet a vlastně teda přečilo to mé očekávání v úvodu s tím, kolikrát musím týdně běžet, protože já přesně byl ten, kdo chodil třeba 3x týdně, klidně 10-15 kilometrů, s tím jsem neměl nějaký zásadní problém, ale bylo to v podstatě pořád to samé, což nejenom vy jako trenéři, ale i tihle umělí trenéři dokáží vymyslet tak, že se právě střídají tempa, že se střídá vzdálenost a tak dále. Tak co vy na to?
1: Tak já jsem kdysi dávno jako zkoušela trenéra přes Garmin. Musím teda jakože říct, že dneska už je to trošku někde jinde. Smáli jsme se, máme tady, má kamarádka zkušenost s trenérem Gregem na Garminu. Vždycky se tomu smějeme, jaký jako přesně zadával tempa, jaký tam pěkně dával peskoval. Za uši, peskoval. A já si jako myslím, že v dnešní době AI, tak vlastně se to strašně posunulo a není to vůbec špatně. Jo, každý nemusí mít osobního trenéra. Já dokonce už teďka vidím právě, jak spoustu lidí kolem mě má osobního trenéra a já si říkám, jako na co? Šlapu si trošku jako do svého písečku, do svého biznesu, ale na druhou stranu jako 3x týdně vyběhnout není přeci nic špatného. Ale v těch aplikacích už je to dneska jako vymakaný. Znám lidi, kteří běhají s aplikací jako Rana, což je vlastně ve Stravě, jsou strašně spokojení. Takže jako za mě proč ne? Proč to nevyužít, když ta možnost tady je? Znám lidi, kteří svý tréninkový plány konzultují s AI a vlastně je to taky jako dobře, protože je to zase jiný pohled. A ve chvíli, kdy tomu člověkovi to dá nový impuls k tomu běhat jinak, najít v tom právě zase to potěšení, když se dostane právě do toho, kdy ho to přestává bavit, tak já si myslím, že je to úplně skvělý.
0: A teďko ty aplikace, které sdílí ty tréninky, ať je to Strava nebo Garmin, nebo právě i třeba některé ty facebookové skupiny, i vlastně tvoje WhatsAppová skupina. Není to trošku dvousečný v tom, že to lidi nutí se přetěžovat, protože když tam vidí, jak všichni ostatní byli dneska, já nevím, oběli 60 kilometrů na kole, nebo každý má 10 odběhanou a já ještě nic, tak mě...

0: to donutí prostě se zmáčknout, tak pro někoho to může být dobrá motivace, ale pro někoho to může být i cesta k tomu přetížení.
1: K tomu peklu. Já s tebou souhlasím a to je právě to možná, proč je dneska takový rozmach toho, chci uběhnout ten maraton. Protože vlastně ten kluk tamhle vedle z kanceláře, tak on ten maraton uběh a proč bych nemohl já? Jo, akorát, že nevidíme, že i ten kluk, který třeba může mít jako nadváhu, tak celý život nějakým způsobem sportoval a teďka se něco stalo, proč tadyhle to má. A já, který jsem celý život nesportoval, tak já prostě to musím uběhnout, když mám o 30 kilo méně než on. Je to dvousečný, na druhou stranu, jako je to se vším. Jo, prostě
0: je to
1: člověk...
0: jak ty sociální sítě obecně, že jo, že někoho můžou k něčemu motivovat, ale víc lidí spíš z toho má deprese, protože mají pocit méně cennosti, když vidí, jo, že já nemám ještě tady auto za 10 milionů a vilu na pobřeží ve Španělsku.
1: Musíš si najít tu svoji bublinu. A já třeba se neumím porovnávat s těma lidma. A nikdy jsem nevzhlížela, jasně, když jsem byla malá, milovala jsem Andrého Agassiho, Štefi Gráfovou, měla jsem jejich plakáty. Ale vlastně, jak jsem dospěla, tak já nemám idoly v těch lidech, se kterými se nemůžu srovnávat. Takže já se třeba strašně ráda srovnávám s holkama, který mají rodiny, který jsou na tom jako třeba i sociálně stejně jako já. Tadyhle s těma lidma já se jako srovnávám. A tam je bohužel to, že spousta lidí tadyhle to nemá a sledujou to taky. Mám kamarádku, která neustále na tom visí. A proč tadyhle ta holka, která když začala běhat stejně jako já, běhá rychlejc. Jo, a to nikdy jako člověk jako nemůže jako vědět, co zatím je. A pak z toho mají fakt jako ty deprese, stejně jako z těch sociálních sítích jako obecně. A srovnávej se s tím, jako z toho, jako s těma lidma, který máš ty jako...
0: Takovýhle deprese má polovina profesionálního pelotonu, který chodí za svýma trenérama. Proč nejezdím tak rychle jako Pogačar? Tady Pogačar.
1: Dobře, ale vy jste jako v jiný situaci. Jo, my jsme běžní lidi, běžná populace.
0: Já už jsem taky běžný člověk.
2: No, ale nejseš už, Jirko. Ne,
1: no, ty už ale vždycky za sebou budeš mít tu kariéru, ty už za sebou budeš mít ten trénink a ty už se nemůžeš srovnávat s těma lidma. Jako to je to samé, jako když si Schumacher říkal, že nerad jezdí na normální silnici, protože ty lidi neumí řídit.
0: A tebe to motivuje, Honzo, tyhle ty věci? Nebo máš tak silný sebevědomí, že to nesleduješ?
2: Já musím říct, že mě samozřejmě potěší, pokud já teda nejsem na Stravě, ale třeba na Garminu, a pokud třeba nějaký trénink se mi povede a vidím, byť samozřejmě ty lidi, ty kamarády mám rád, ale když se mi povede třeba o něco lépe než jim ve stejný nebo podobný den, něco takového srovnatelného, tak mě to samozřejmě potěší a naopak, když jsem ne tedy oproti Tomáši Burdovi, ale jinému spoluhráči z Hanspolky zaostal v půlmaratonu o 14 sekund, ale nebylo to, že bychom běželi vlastně vedle sebe, ale já jsem startoval o 2 minuty dřív, takže jsem ho ani nikde kolem sebe neviděl a pak jsem zjistil 14 sekund, tak to mě jako naštvalo, ale jsem dalek tomu, abych z toho měl deprese, to tady jako rozhodně nemám. No.
1: Víte, co mě baví sledovat vlastně tady na těch jako běžeckých sociálních nebo sportovních sociálních sítí? Jsou tam mezi nimi lidi, který umějí perfektně ty svý tréninky okomentovat. A vlastně už názvy tomu dávají takový vtipný. A to je vlastně super. To je to, co mě na tom jako se říká, Ježíš, kéž bych já uměla taky takhle tohleto. Jo, a spíš jako radši sleduju něco vtipného, něco takovýhle, než abych se trápila tím, no tak jako dobrý. Ježíš, a můžu říct taky ještě historku, co mě třeba co mě teďka jako napadla, právě tadyhle s tím srovnáváním a s tím jako že člověk jako se honí za něčím, jo. Tak nemyslím si, že bych jako byla tlustá, ale každá ženská má, že potřebuje schodit 5 kilo. Má to každá. Jo. A teďka jako kolem mě, tím, že já už jako mám dávno těhotenství jako za sebou a je kolem mě jako spoustu mladých, jako těhotných, relativně, a potom už i po porodu ženských. Tak já si vždycky říkám, tak já do té diety půjdu s nima, protože oni teďka to. No, a oni normálně to dokážou to schodit a já jsem furt na tom svým. Jo, takže tam se jako srovnávám, ale jako prostě můžu se srovnávat pořád a nejde to tak.
2: Ještě bychom mohli na, teď už musíme říct závěr kilometru Jiřího Ješka s Veronikou Pretty, zmínit jednu možnou motivaci pro někoho, třeba někdo neví, kudy by mohl běhat a mě zaujalo na vašich stránkách 1 měsíc běžce, že tam máte i opravdu řadu těch různých tras po celé České republice, máte to rozdělené hezky po jednotlivých krajích, tak jaká trasa je tou vaší nejoblíbenější?
1: Záleží. Jako fakt záleží. Já mám jako takový ten na ty běžní tréninky, tak jako tam je jako dobrý. Já mám jako ráda, když vím, jako kolik to měří, přesně jak Jirka má tu desítku, tak přesně vím, tady je kilometr, tady druhý, jo, tak to je to. Ale já miluju hory. Já opravdu miluju kopce, i když je to jako složitější, jako je to těžší, ale taky se dají naučit, taky se dá jako je vyběhat. A já prostě, i když jdeme jako do hor na nějaký hike, tak já, mně přijde ta chůze zbytečná, že je to moc dlouhý. A nejkrásnější jako je, když běžíte někam do kopců a vyběhnete a máte ten výhled.
2: Takže to je jaký, odměna prostě.
1: To je
2: taková.
1: Odměna, přesně. A proto ty trasy, které já na těch stránkách mám, tak jsem je začínala, nebo jsme je začínali dělat s mým tehdejším běžeckým parťákem Davidem, tak aby jednak jako byli v těch kopcích, aby to bylo trošičku jako náročný, ale zároveň, aby se člověk někam jako podíval. Já třeba miluju u nás Bečno. Mm-hmm. Jo, to je kousek jako od nás, Zbečno. Ona i ta Šárka jako tady v Praze, jo, tak je jako nádherná. Takže těch běžeckých tras, jako který jako je spousta. Svatojánský proudy.
2: Ale pokud se někdo bojí kopců, tak musím uklidnit, že jsou tam i rovinaté. Mě třeba zaujala, protože jsem ze Zbraslavy, tak je tam ze Smíchovského nádraží na Karlštejn. Samozřejmě závěr už úplně rovina není, ale valná většina je v podstatě podél vody, takže kdo není takový kamzík jako Veronika Prety, tak si určitě taky vybere.
0: A máš tam takový ten pocit, jak vyběhneš na ten kopec, takový toho Rockyho, jako roztáhneš ty ruce a podíváš se do toho kraje. Přesně. A seš na sebe pyšná, že jsi to zvládla.
1: Přesně, jo. A to jsme teďka připomněl, to je další věc. Já když zbíhám k nám jako zpátky tam, kde bydlím, tak tam je takový, jako je to z kopeček dolů, takže už jako je to, já nevím, 800 metrů před tím, než doběhnu domů. A po pravé straně je křoví. A já dost často běžím a s tím křovem si plácám.
0: A to já taky dělám.
2: Já jsem se teda odlekl, k čemu to křoví.
0: Ne, ale já to taky dělám, že si někdy jakhle plácnu s větvičkou nebo s něčím. Ale to je vlastně daný tím, že běžím sám většinou,
1: ano,
0: protože to vyhledávám, ten běh sám, ale jako najednou má člověk pocit, že by to chtěl s někým sdílet.
2: No mimochodem, Jirko, když jsme u tohohle tématu, tak pro mě vždycky obrovskou motivací a mám dojem, nekontroluji to na hodinkách, ale myslím, že bych to dokázal vypozorovat, že když proti mě někdo běží a pozdravíme se, já prostě zrychlím. Sice třeba nepatrně, ale zrychlím a udělá mi to velkou radost. A naopak teda, když někdo dělá, že mě nevidí, tak to teda někdy v duchu a někdy i nahlas zakleju.
0: No.
1: Já teda ještě tady k tomu zrychlení. Jak my běháme ženský sami, tak občas se stane, že prostě přesně jdeme nebo běžíme kolem někoho, kdo nám není sympatický, tak mám takovou jako radu. Těsně než ho doběhneme, tak si před ním jako zpomalit a kolem něj jako zrychlit. Jo, že člověk jako nabere síly a pak jako ho obíhá už s tím, že zase běží o trošičku rychleji.
0: Střihneš prostě.
1: Přesně.
2: Tak to je vlastně jako aspekt, který my muži asi přece jenom neřešíme, viď, Jirku?
0: Ne, to ne, tohle neřeším. Ale naopak jako zase třeba mám radost na těch běžeckých akcích, ať to jsou závody, i ty štafetový, ale nebo třeba jednorázový závod, kolik běhá holek a jak je, a pro mě, pro chlapa je hrozně hezký, jak je nádherný to oblečení. Není to nic sexistického, ale naopak, je to prostě, je to strašně slušivý. A já si myslím, že pro ty holky to musí být jako skvělá motivace i třeba si koupit něco hezkého na sebe.
1: Já teď řeším jedno jako vlastní reelsko a vlastně závěr v něm bude, že nemůžeme každý být olympionik ani Emil Zátopek, ale všem nám to může slušet.
2: No. A já mám obrovskou radost, když se člověk vydá v takovém tom ideálním počasí, to znamená, že nesmí být ty třicítky, ale zase ne chladno, déšť a tak dále. Když se člověk vydá třeba po té vltavské cyklostezce, takže tam vidí, jak já říkám, starý, mladý, tlustý, tenký, že prostě lidi se hýbou a to je, myslím, to nejcennější.
1: Mě tohle to strašně bavilo za covidu. Že najednou ty lidi, kteří byli zvyklí být doma, já vím, že spoustu lidí to iritovalo, ale mě ne, ale najednou se zaplnili cyklostezky, najednou lidi byli venku, protože nemohli do obchoďáků a tohle to bylo úplně úžasný.
0: Pomáhá to, když spolupracuješ třeba s těma sportovníma firmama, tak právě ty komunity a vlastně ta sdílená radost z toho sportu a z pohybu a vůbec nemusí jít o výsledky, fakt jenom z toho, že každý den nebo obden prostě se zvednu a něco jdu dělat. Je tohle dneska vlastně největší gro toho sportovního marketingu pro ty sportovní firmy?
1: 100%, když se podíváš jenom tady po Praze, tak vzniká spoustu jako social runů, kde je to dneska i jako seznamka. A já jako na jednu stranu já už bych se jako nechtěla vrátit do těch jako mladých let, protože si myslím, že teď se mám fakt jako dobře. Ale na druhou stranu, dneska ten sport i pro ty mladý lidi je úplně něco jiného, než jsme měli my za nás. A to si pojďme říct, že za nás se o mezi dopoledním a odpoledním vyučováním šlo do hospody. Jo, prostě bylo to úplně jiný. Ale dneska opravdu tadyhle to, tak ty lidi jdou sportovat, mají úplně jiný ambice a vidějí svět úplně jinak. Takže za mě jo.
0: Je to pro ně vlastně součást nějakého fyzického prožitku, kterých je dneska strašně málo a při kterým se vlastně mají šanci potkat.
1: Ano.
2: Blíží se nám k závěru kilometry Jiřího Ješka dnes s běžeckou trenérkou Veronikou Prety, tak máme šanci na zhruba minutové poselství, které byste dala ať už běžcům, anebo těm, kteří o tom, že začnou se hýbat, teprve uvažují.
1: Já jsem to tady říkala několikrát a chci, aby to padlo jednou, aby to padlo na úrodnou půdu. Nemusíte běhat, ale fakt sportujte. Najděte si sport, který vám bude dělat radost, ve kterém se budete cítit dobře a hlavně se budete cítit dobře po něm. A to je asi všechno.
0: Tak já se budu těšit, že se budu cítit dobře o víkendu na Odtaťar k Dunaju s naším týmem Otobok. Zdravím kluky, kteří už tam jedou, já tam vyrazím za malou chvíli a Veroniko, tobě strašně děkuju za pozitivní dávku motivace a radosti ze sportu, protože to je to, co my tady všichni potřebujeme.
1: Já děkuju za pozvání a tobě držím palce.
2: Veronika Prety byla hostem kilometru Jiřího Ješka a tu pozitivní nejenom motivaci, ale i energii nám přinesl do studia tak jako každý pátek Jiří Ježek, šestinásobný paralympijský vítěz. Tak i tobě, Jirko, moc krát děkuju a těšíme se zase příště naslyšenou, naviděnou.
0: A já děkuju tobě, našemu novému parťáku v týmu kilometru.
3: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
4: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
3: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
5: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
6: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
7: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
4: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
8: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
9: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
10: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
4: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
11: Radiožurnál je 7 hodin. Zprávy a Jana Otetová.
12: Bezpečnost cestujících ve vlacích City Elephant začínají v okolí Prahy hlídat kamery. Rumunský vzdušný prostor narušil dron, obrana ho sestřelila. Fotbalisté Sparty vyhráli v lize nad Teplicemi 4-1. A od západu čekejte oblačno až zataženo, večer na severozápadě místy přehánky. Teploty v Čechách do 32, na Moravě ve Slezsku až 37 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
12: Při městských vlacích City Elephant v Praze a okolí budou nově kamerové systémy. České dráhy je tam instalují na objednávku hlavního města a středočeského kraje. Ty za to zaplatí 88 milionů korun. Dvoupodlažní elefanty tvoří páteř pražské příměstské železniční dopravy.
13: Kamery budou zvenku i uvnitř vlaků, pokračuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
14: Těch kamer je 42, takže samozřejmě to představuje poměrně velkou kabeláž nainstalovat do té soupravy. City Elephanty jsou velmi vytížené, takže nelze odstavit větší počet souprav najednou.
13: Proto bude instalace do 55 souprav trvat až do podzimu příštího roku. Objednatel dopravy tím chce zvýšit bezpečnost ve vlacích, říká středočeský krajský radní Petr Borecký z hnutí STAN.
15: Prostě chceme, aby se lidé ve vlacích cítili bezpečně a aby i ty vlakové soupravy zůstávaly čisté a nepoškozené.
13: Elefanty jsou staré od 15 do 25 let. V novějších příměstských vlacích už mají České dráhy, ale i třeba Regiojet kamerové systémy z výroby. Jakub Vik, Radiožurnál.
12: síly Severoatlantické aliance sestřelili dron, který neoprávněně narušil vzdušný prostor Rumunska. Podle radaru se tam dostal z území sousedního Moldavska. Pro Rumunsko je to letos už čtvrtý sestřelený dron. Všechny předchozí byly ruské. O nejnovějším bezpilotním letounu rumunské ministerstvo obrany zatím neoznámilo, odkud pocházel. Jeho trosky dopadly do neobydlené oblasti mezi dvěma obcemi. Marocké složky včera zadržely 111 migrantů, kteří se pokusili překročit hranici do španělské Seuty. Bezpečnostní jednotky na obou stranách hranice byly posílené kvůli očekávanému masovému pokusu o ilegální překročení hranic. Ten se podle agentury Reuters organizoval na sociálních sítích. Poslední taková situace nastala před dvěma týdny, kdy do španělské exklávy na severu Afriky proniklo 72 tisíc lidí. Podrobně se k tématu vrátíme ve víkendu. Novém radiožurnálu po půl osmé. V maďarské Budapešti dnes nad ránem skončil Sziget, jeden z největších hudebních festivalů v Evropě. Podle organizátorů přivítal přes 400 tisíc návštěvníků.
16: Sziget tradičně lákal na největší světové hvězdy. Na hlavním pódiu vystoupili Luis Capaldi, Zara Larsson nebo formace Florence and the Machine. A byli u toho i čeští fanoušci.
17: Já jsem Liana Fedrichová, jsem z České republiky z Prahy. Ten areál je fakt velký, tak jsem se to spíš snažila tak jako objevovat, protože to nabízí spoustu věcí, různý jako taneční vystoupení a cirkusy.
16: A organizátoři už začínají plánovat příští ročník. Bude opět v srpnu na takzvaném Ostrově svobody. Z budapešťského festivalu Sziget Jiří Štefl, Radiožurnál.
18: Sport. Fotbalisté Sparty ukončili neporazitelnost Teplic v této sezóně šance ligy a vyhráli 4-1. Na hřiště se na 15 minut dostala i nová posila Sparty Matěj Jurásek. V minulosti nastupoval za Slávii a několikrát se nelichotivě vyjadřoval o Spartě. Část diváků na Juráska Neletné pískala. Po zápase se někteří hráči vydali společně s novou posilou pod spartianský kotel a byl u toho i trenér Brian Priske.
19: Ukázali podporu Matějovi v obtížné situaci. A tohle taky samozřejmě dalo příležitost Matějovi, aby se vyjádřil ke všemu. Omluvil se mnoha Spartanům. Šlo o dobrý moment pro něj i pro nás, abychom vyjádřili emoce, které byly v minulých dnech v nás všech. Teď je na Matějovi, aby ukázal, že jsem přišel bojovat a udělat pro nás absolutně všechno.
18: V dalších zápasech Plzeň porazila Zlín 3-2, Pardubice remizovali s Mladou Boleslaví 1-1 a Slovácko prohrálo s Olomoucí 1-2.
20: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Nebezpečí na D6 na Chebsku a překážka na D4 u Jíloviště. Na dálnici D6 mezi Karlovými Vary a Chebem opatrně u sjezdu na Citice. V okolí kilometru 139 pobíhá srnka, to v těsné blízkosti dálnice.
22: U sjezdu na Citice v podstatě na silnici srnka, která se nemá jak dostat ven, takže zpomalte tam, dávejte bacha. Může tam jde popíhat vlastně v obou směrech.
21: Na dálnici D4 ze Strakonic směrem do Prahy před Prahou za sjezdem na Jíloviště. Na 6. kilometru v omezení je rozházené dopravní značení, musí se vybočovat, silničáři už jedou na místo. A na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna za sjezdem na Hulín na kilometru 261,5 srazilo osobní auto zvěř. Na místě jsou policisté, vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
20: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: Ráno a dopoledne bude v Čechách oblačno až zataženo, na západě Čech ojediněle slabý déšť. Popoledně bude velká oblačnost také na Moravě a ve Slezsku. Večer na severozápadě místy přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Teploty v Čechách 27 až 32 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 32 až 37 stupňů. Tolik zprávy.
23: 7 hodin, 6 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Dobré nedělní ráno. Dnešek bude znovu sportovně bohatý, mimochodem vyvrcholí také dva evropské šampionáty, které v tomto týdnu sledujeme, ať už ten plavecký, tak také atletický. No a právě v Birminghamu začneme tuto hodinu. Čeští atleti jsou na šampionátu bohužel stále bez medaile. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel včera skončila ve finále čtvrtá. Blízko medaile byl jeho štěpař Jakub Vadlejch, kterého od bronzu udělilo 9 cm, stejně jako o několik dní předtím kladiváře Volodymyra Myslivčuka. No a právě rozhovor s Vadlejchem vám nabídneme už po písničce od Midnight Oil. Tak příjemný poslech.
20: Radiožurnál Sport
0: a Ondřej Prokop.

0: Z oštěpařského finále na mistrovství Evropy se v poslední sérii hodů stala show Němce Juliana Webera. Výkonem 90 metrů a 40 cm překonal rekord šampionátu. Obájce titulu Jakub Vadlejch skončil bez medaile. Posledním pokusem dlouhým 82 metrů a 85 cm se jí jen přiblížil, co by jediný Čech ve finále skončil pátý.
1: Bojoval jsem do samého konce, posledního jsem cítil už lépe, bohužel 9 centiáčků chybělo na tu medaili, no, tak to mě samozřejmě velmi mrzí.
2: A cítil jste, že v sobě máte víc?
1: Celý závod jsem hledal nějaký styl nebo nějakou techniku, jak hodit dál. Šestým už to trošku vyšlo, ale bohužel vlastně nevyšlo.
2: Julian Weber posledním pokusem přes 90 metrů, rekord šampionátu, tak co k tomu říct?
1: To je čistá hlava, no, jako krásně zabojoval posledním hodem, trošku mi to připomnělo, jak jsem se v Římě taky u posledním hodě prostě vybičoval úplně k neskutečnému výkonu na tu chvíli a je to hrozně krásný pocit, prožívám to s ním, protože spolu závodíme dlouhou dobu.
2: A teď se vám to tedy nepovedlo se vybičovat pořádně jako třeba v Římě?
1: Právě že povedlo, já jsem posledním hodem hodil nejdelší hod, což je většinou znak, že opravdu to je čistá hlava, šestý hody jsou hlava, ale prostě nebylo to tak daleko, jak bych samozřejmě chtěl, ale po téhle sezóně to musím brát, to nejde jinak než brát, protože obě dvě kolena zlobily dost a myslím si, že i teď to budu chviličku muset řešit.
2: Česko stále tedy čeká na medaili, těžko říct, jestli přijde nebo nepřijde, tak co je na to?
1: To mě samozřejmě mrzí, ale posledně vlastně byla medaile jedna, tu jsem měl já, takže ono, zkrátka, ono občas je to i o tom štěstí, jak se říká. Volodomir 7 cm, já 9, co na to říct, no, to jsou opravdu hry centimetrů a nebo setinek a je to sport, no.
2: Říká Jakub Vadlejch, který zmínil taky českého kladiváře Volodymyra Myslivčuka, kterému těsně unikla bronzová medaile. Jakub Vadlejch ve finále oštěpu nakonec pátý. Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
0: O místo lépe včera dopadla ve finále čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel, také favoritka na medaili, ale přepálila trošku start z osmé dráhy, když neměla úplně to srovnání, soupeřky měla za sebou a nakonec tedy doběhla až čtvrtá. No a dnes už se představí na šampionátu pouze maratonkyně Tereza Hrochová, už docela brzy, teď dopoledne, a naopak večer ve finále Mílařka Kristýna Sasínek-Méky. O jejich výkonech se samozřejmě dozvíte z vysílání Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Five Seconds of Summer, kapela, která hrála teď na Radiožurnálu Sport, letos tedy to léto je mnohem delší a teď snad se možná na pár dní trošku ochladí a vydechneme z těch veder. Nicméně pojďme zase ke sportu. České basketbalistky zdolali na turnaji v Helsinkách na startu zápasové přípravy na zářijové mistrovství světa v Berlíně Švédsko 75-63. Nejlepšími střelkyněmi vítězek byly shodně se 13 body Julie Pospíšilová, Veronika Voráčková a Petra Holešínská. Dnes od 17 hodin se svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové utkají ještě s domácím Finskem.

0: Joe Cocker dospíval v 7 hodin a 20 minut na radiožurnálu Sport. V těchto dnech od nás často uslyšíte o výsledcích českých tenistů na turnaji kategorie Masters v Cincinnati. Třeba večer a v noci na dnešek své zápasy zvládli Linda Nosková, Jakub Menčík, Jiří Lehečka. Vypadla ve druhém kole pouze Nikola Bartuňková. S generálkou na blížící se US Open se ale rozloučil i nejúspěšnější hráč všech dob, Srb Novak Djokovic. A David Prouza, který pročítal zahraniční weby, ví proč. Hezké ráno.
1: Krásné ráno. Když se podíváme na výsledkovou listinu, tak tam asi řadu lidí překvapí porážka z bývalé světové jedničky, a to s 50. tenistou žebříčku ATP Argentincem Tiagem Tirantem 6-2 a pak 4-6, 4-6. Nejen podle BBC za ní, ale stojí hlavně počasí, konkrétně vedro a vlhkost. V Cincinnati totiž hráči zažívají v tomto ohledu docela velkou saunu. Denní teploty se pohybují okolo 35 stupňů a k tomu ještě vlhkost vzduchu, ta se dostává přes 90%. No a právě 39-letý Djokovic doslova trpěl, během druhé sady zvracel, dokonce si vyčerpáním musel přímo na kurtu na chvíli kleknout, následně požádal o zdravotní timeout. Oba hráči navíc po druhé sadě odešli na chvíli se schladit do klimatizované šatny. Redaktoři BBC připomínají, že podobné podmínky mají hráče provázet po celý týden, tak se máme na co těšit.
0: To mi možná ano, ale tedy jste určitě ne, i když člověk by řekl, že jsou zvyklí opravdu na jakékoliv počasí, ale prostě někdy je to moc. Začala také první z top 5 fotbalových evropských lig, španělská nejvyšší soutěž, a hned v úvodním souboji mezi Sevillou a Vallecánem nebyla nouze o pořádně dramatické momenty.
1: A věnuje se jim web Marka, který píše, že zápas nabídl fanouškům na stadionu opravdové drama. Samotný duel začal se zpožděním, protože nefungoval speciální čip zabudovaný v balónu. A nakonec se začalo hrát v úzovkách s offline míčem. Sevilla odstartovala bídně, prohrávala už ve čtvrté minutě po velké minulé v rozehrávce, pak se ale začal činit taky sudí De Burchos. Nejdřív po konzultaci s kolegy u videa odvolal chybně nařízenou penaltu pro domácí. Marka k tomu píše, že nechápe, jak je možné, že vůbec takovou penaltu odpískal. Bláznivý duel pokračoval dál, po hodině hry znovu z puntíku Sevilla srovnala. V 88. minutě rozhodčí vyloučil domácího Salase za tvrdý faul, a když už utkání mířilo k remíze, tak přišlo rozuzlení, hosté z Vallecana útočili, trochu ale pozapomněli na defenzivu, Sevilla vyrazila do protiútoku a byl z toho opět pokutový kop. Peke se nemýlil a vystřelil andaluskému týmu nakonec vítězství 2-1. Hodně bláznivý zápas, pokud máte čas a máte rádi španělskou fotbalovou soutěž, tak si můžete pustit sestřih, protože to opravdu stojí za to.
0: Říká se, že nejlepší rozhodčí ten, o kterém na hřišti nevíte, tak De Burchos, ten se evidentně pasoval do role možná hlavního hrdiny celého zápasu. Za Davidem Prouzou jsme mluvili o tom, co zajímavého nabízí zahraniční sportovní weby. Díky.
1: Krásné ráno.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Jana Čejku dnes čeká druhý finálový start na plaveckém mistrovství Evropy v Paříži. Český reprezentant nastoupí v 18.40 do medailových bojů v polohovém závodu na 200 metrů, do kterého se kvalifikoval z 8. místa novým českým rekordem minuta 58 sekund a 33 setin. A vy u jeho závodu na radiožurnálu Sport samozřejmě budete.

0: Blíží se půl osmá a s ní také zprávy na Radiožurnálu Sport. Hezké ráno.
1: 7:30. Pokračuje Jana Utendorfská.
2: Bývalý velvyslanec v Libanonu Jiří Doležel žaluje ministerstvo zahraničí. Podle dokumentu, který má k dispozici server iRozhlas.cz, se brání proti ukončení své diplomatické služby ze strany ministerstva. Resort to propustil po dvou výtkách. Týkat se měly údajně neoprávněného prodeje služebního auta a nesprávného nákupu letenek pro ambasádu v Bejrutu. Belgie požádala kvůli rekordním požárům o nouzovou pomoc Evropskou unii. Své vrtulníky a letadla pro hašení jsou tam připravené vyslat Česko, Švédsko a Nizozemsko. Na sociální síti X o tom informovala eurokomisařka pro řešení krizí. Belgičtí hasiči, zemědělci i vojáci od pátku bojují s lesním požárem v největší přírodní rezervaci v zemi. Oheň už spálil přes 2000 hektarů plochy a je největším požárem v belgické historii. Přibližně 12 kilometrů pobřeží ománské oblasti Ras Madraka zasáhla ropná skvrna. Informovala o tom ománská tisková agentura ONA. Ropa unikla z tankeru Caroline Bezengi, takzvané ruské stínové flotily. S její pomocí Moskva obchází protiruské sankce. Plavidlo na začátku června poškodili 3 výbuchy neznámého původu. A nový sportovní areál dnes slavnostně otevře Chotěboř na Vysočině. Modernizované venkovní centrum má celkem 16 sportovišť. Součástí jsou například nový skatepark, beach volejbalové hřiště nebo inline dráha okolo celého areálu. Sport. Oštěpař Jakub Vadlej skončil pátý na atletické mistrovství Evropy, když v Birminghamu hodil 82 metry 88 cm. Těsně pod stupni vítězů na čtvrté příčce doběhla sprinterka Lourdes Gloria Manuel, která předvedla svůj nejpomalejší čas v letní sezóně 50,86 sekundy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D4 u Jíloviště a nehoda na výjezdu z Litovle. Na dálnici D4 na příjezdu do Prahy ze Strakonic opatrně za sjezdem na Jíloviště. V omezení na 6. kilometru je rozházené dopravní značení a musí se vybočovat. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna pozor za sjezdem na Hulín u Kroměříže. Na kilometru 261,5 srazilo osobní auto zvěř. Na místě už jsou policisté, provoz je ale slabý, kolony se netvoří. A komplikace čekejte na výjezdu z Litovle po Loštické ulici směrem k dálnici D35 a do Loštice. Kousek za Cukrovarem se srazilo osobní auto s motorkou, na místě zasahují záchranáři a provoz okolo řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Teploty se teď po ránu většinou drží kolem 20 stupňů, a to i na horách. Lysá hora v Beskydech má jasné ráno, 17 stupňů na teploměru. Jeseníky, Praděd hlásí 16 stupňů. Pec pod Sněžkou, tam je teď 14 stupňů Celsia, a nahoře na Sněžce, kde je skoro zataženo, je teplota na 18 stupních. A ještě přidáváme pohled na Šumavu. Churáňov má aktuálně 19. Zpočátku ještě jasná až polojasná obloha se bude postupně zatahovat. Takže během dopoledne v Čechách už bude oblačno nebo zataženo a na západě se taky může objevovat slabý déšť. Popoledni se potom bude velká oblačnost rozšiřovat i na Moravu a do Slezska. A na večer už počítejte s přeháňkami, občasným deštěm a výjimečně taky s bouřkami. Teploty v Čechách 27 až 32 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude ještě tepleji. Tam bude šplhat teplota až k 37 stupňům Celsia. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Okay, byla písnička Vstávej, která se samozřejmě hodí k ránu, i když v neděli v 7:30 si klidně můžete ještě poležet, hlavně když posloucháte radiožurnál Sport. Američanka KT Douglasová zaplavala světový rekord na 50 metrů volný způsob na panpacifickém šampionátu v kalifornském Irvine. Dosáhla už v rozplavbě času 23 sekund a 49 setin. O 6 setinek tak překonala červnový výkon krajanky Gretchen Walshové. No a další zprávy už za chvíli po písničce ve sportovním přehledu. We'll be right back.

0: Ke Spartě na něj část diváků pískala a pokřikovala. Po utkání přišel Jurásek s některými spoluhráči pod kotel spartianských fanoušků a omluvil se. Trenér Brian Priske po prvních rozhovorech věří, že Jurásek situaci zvládne.
1: Myslím si, že z toho, co řekl a také z dojmu, který na mě udělal, s ohledem na jeho historii, že s námi i přesto chtěl podepsat smlouvu, bojovat za nás, jak vstoupil na hřiště a po zápase šel všechno vysvětlovat fanouškům za branku, tak myslím, že tohle hodně vypovídá o jeho charakteru. Ano, jsem si docela jistý, že to zvládne.
0: Fotbalisté Slovácka v Šancelize po třetí za sebou nebodovali a klesli tak na 15. místo tabulky. S Olomoucí doma prohráli 1-2. Utkání zhodnotil záložník Lukáš Vorlický.
2: 2-1 výsledek, to je obrovská škoda, protože jsem mohl na konci rozhodnout, takže tohle beru na sebe, je to škoda. Jsme z toho smutní, zklamaní a myslím si, že na to, že bude Sigma podle mě nahoře letos a je to pohárovej tým, tak jsme hráli vyrovnaný zápas, v některých fázích jsme je i předčili, ale nějakou zkušeností našema, bohužel individuálníma chybama, tak oni dali 2 góly, my jsme dali jenom 1.
3: První vítězství v aktuálním ročníku soutěže slaví fotbalisté Plzně. Ve čtvrtém kole zdolali Zlín 3-2 a trenérovi Viktorie Martinu Hiskému se po prvním vítězství v sezóně hodně ulevilo.
4: Je to pro nás obrovský povzbuzení a já věřím, že i přesto, že určitě nejsme spokojení s tím, jak to v některých těch situacích vypadalo, tak že to nejdůležitější, co je, tak to bylo vítězství, to jsou 3 body a ty máme. A věřím, že tohleto vítězství, které bylo vydřený nakonec, tak že nám dá trochu víc klidu a trochu víc sebevědomí do těch dalších dní a do těch dalších zápasů.
0: Večer bude hájit 100% bilanci v novém ročníku Šanceligy Pražská Slavie. Ve 20 hodin nastoupí proti Liberci. O 5 hodin dřív je na programu souboj Baníku Ostrava s Artisem Brno. Oba zápasy uslyšíte v přímých přenosech na radiožurnálu Sport.
3: Jan Čejka poplave o medaili na mistrovství Evropy v Paříži. Český reprezentant v semifinále polohové 200 obsadil v součtu času 8. místo, ale navíc vylepšil vlastní národní maximum. Jeho nová hodnota je minuta 58 sekund a 33 setin. Finále čeká Čejku 18 hodin 40 minut v přímém přenosu radiožurnálu Sport.
0: O štěpaře Jakub Vadlejch i sprinterka Lourdes Gloria Manuel skončili na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu těsně pod stupni vítězů. Manuel byla čtvrtá ve svém nejpomalejším čase v letní sezóně, tedy 50,86 sekundy a Vadlejch pátý hodem dlouhým 82 metrů a 88 cm. Albert Kukla skončil v chodeckém půlmaratonu 12. Emma Klimentová 15. Večer zkusí získat první medaili pro Česko Kristýna Sasinek-Meky, která v Birminghamu postoupila do finále v běhu 1500 metrů. A za necelou hodinu odstartuje taky maraton i s Terezou Hrochovou.
3: Tenistka Linda Nosková vstoupila do turnaje kategorie Masters v americkém Cincinnati vítězstvím. Wimbledonská šampionka porazila Britku Boulterovou 2x6-3 a prošla do 3. kola. Vyhrál také Jakub Menčík, který na generálce na letošní poslední Grand Slam sezóny US Open zdolal Itala Bellucciho ve 3 sadách. Postoupil i Jiří Lehečka, který zvítězil nad Italem Berrettinim také 2-1 na sety. A v Cincinnati naopak končí Nikola Bartuňková ve 2. kole podlehla Rumunce Kirstaové 0-2 na sety.
0: A ve Zlíně pokračuje automobilová Barum Rally a po sobotních rychlostních zkouškách je jasné, že závod bude mít nového vítěze. Obhájce prvenství Jan Kopecký totiž kvůli technickému problému odstoupil. V průběžném vedení je Adam Řezík, který mluví o náročnosti letošního závodu.
5: Za mě je to jako jedna z nejtěžších Barumek, které jsem kdy jel, ne-li ta nejtěžší, co se týče skladby RZ a toho, jak ty RZ vypadají, ale je to taky tím tempem, prostě je to vyhrocenější a vyhrocenější. To tempo je fakt už nastolené tak vysoké, že už to podle mě jako moc víc nejde.
0: Nedělní program Barum Rally odstartuje už za necelých 20 minut.
3: Takový byl úvodní dnešní sportovní přehled, který připravila Veronika Šlajsová. Díky.
0: Naslyšenou.

0: Pictures, kapela, která dohrála v 7 hodin a 49 minut na Radiožurnálu Sport. 13 je možná opravdu nešťastné číslo. Platí to pro automobilového závodníka Jana Kopeckého, který na Barum Rally Zlín usiloval o 13. vítězství. Historicky nejúspěšnější účastník, ale tentokrát závod evropského šampionátu nedokončí. Už včera ho vyřadila celá série problémů při rychlostní zkoušce troják.
1: Problémy Jana Kopeckého začaly defektem pneumatiky, který ho donutil výrazně zpomalit. To ale ještě nebylo vše.
2: 2 kiláky před cílem jsem prošlápnul totálně brzdu, z ničeho nic až na podlahu. A když jsme přejeli do cíle, tak jsem zjistil, že nemáme zadní kotouč vlastně. Vypadly destičky, vytekla nám kompletně brzdová kapalina.
1: Popisuje Kopecký, co způsobil jeden kámen, který se dostal dovnitř kotouče levého zadního kola a připravil ho o možnost bojovat o 13. triumf na Barum Rally Zlín. Nakonec šlo ale podle závodníka o štěstí v neštěstí.
2: Nebejt toho defektu, tak jsem pokračoval dál a ty brzdy bych prostě někde prošlápl a skončili bychom někde v lese ve stromech, takže ty obrovský smůle jsem měl ještě snad větší kus štěstí.
1: 44-letý pilot odpovídal i na otázku, jestli to náhodou nebylo smutné loučení se zlínským závodem.
2: Pokud na to seženu jako fakt silný partnery, bude na to čas a budeme zdraví, tak samozřejmě ta chuť tam furt je. Takhle se rozloučit s Barunkou jako samozřejmě nechci.
1: Jisté je, že v neděli pozná Barum Rally nového vítěze. Nejblíž k tomu má Adam Březík. Domácí jezdec pocházející ze Zlína vede před druhým Polákem Mikem Marčíkem o necelých 10 sekund.
3: Furt jsou tam, ať už Tému Suninen, Miko Marčík a Evropani, takže oni nejsou daleko. Soupeř jako soupeř.
1: Reaguje Březík na Kopeckého konec. Nedělní program začne v 8 hodin ráno rychlostní zkouškou Pindula. David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
1: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
0: Teď Andreu Sestýny Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na radiožurnálu Sport.
1: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
2: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
3: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dřeb prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
0: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
5: Některé obce chtějí kvůli akceleračním zónám žalovat stát. Hasiči v Belgii bojují s největším požárem v historii země. Čtvrtkařka Manuela Oštěpař Vajdlejch na evropskou medaili nedosáhly. Pozor na chodce na D35 v okolí kilometru 239 směrem do Olomouce. A od západu čekejte oblačno až zataženo, večer na severozápadě místy přehánky. Teploty v Čechách do 32, na Moravě a ve Slezsku až 37 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Některé obce plánují kvůli schváleným akceleračním oblastem podat žalobu k nejvyššímu správnímu soudu. Stát se podle nich dostatečně nevypořádal s jejich námitkami. Podle Ministerstva pro místní rozvoj schválení oblastí neznamená automatické povolení výstavby fotovoltaických nebo větrných elektráren.
6: Určitě budeme podávat žalobu k nejvyššímu správnímu soudu a co mám za informace, tak i ty okolní obce to vlastně zvažují.
7: Říká například Jan Hic, nezávislý starosta moravského Berouna na Olomoucku. Obce se podle něj chtějí bránit stavby až 140 větrných elektráren. Ministerstvo pro místní rozvoj zatím podle Petry Roubičkové z odboru komunikace nemá o připravovaných žalobách žádné informace.
8: V tuto chvíli nelze předjímat, jakým způsobem bychom případně postupovali. Další postup ministerstva bude záležet na konkrétním obsahu podané žaloby a dalších okolnostech.
7: Ministerstvo podle něj vypořádalo přibližně 31 tisíc připomínek. Barbora Taševská, Radiožurnál.
5: Počet žáků na základních školách klesne. Podle ministerstva školství jich v září do lavic usedne 1 500 000. V porovnání s minulým školním rokem jde o pokles o zhruba 1400 dětí. Do prvních tříd pak nově zamíří přibližně 115 tisíc žáků. Na středních školách studentů naopak přibude. V porovnání s předchozím rokem jich bude o zhruba 1800 víc, více než 493 tisíce. Východ Belgie sužuje největší požár v historii země. Podle veřejnoprávní stanice VRT už oheň v největší belgické přírodní rezervaci Haut Fagne spálil přes 2000 hektarů porostu. Úřady nařídily první preventivní evakuace. Ty hrozí i obyvatelům pohraničních obcí v sousedním Německu.
9: Hašení ohně komplikuje mimo jiné složitý terén. Oblast Haut Fagne je totiž známá pro rozsáhlé bažiny a rašeliniště a ne všechna vozidla se tak můžou přímo k požáru dostat. Zasaženou oblast navštívil belgický ministr vnitra Bernard Kentán. Na sociální síti X poděkoval za pomoc, kterou Belgii zajistil Evropský mechanismus civilní ochrany. K nasazení celkem 3 vrtulníků a 2 letadel pro hašení se přes něj přihlásilo Nizozemsko, Švédsko a taky Česko. S hašením v Belgii pomáhá i místní vojáci a zemědělci. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
5: Centrem Kyjova před polednem projede průvod krojovaných jezdců na koních, a to v rámci oslav 900 let od první písemné zmínky o městě z roku 1126. Devítičlenné takzvané bandérium ve vyvolávkách připomene historii od 12. století po současnost, popisuje organizátorka Marie Holcmanová.
10: Jak vlastně město trpělo nájezdy, jak se stalo královským městem, jak si město kupovali. Ano, tak to tam všechno zazní. To je všechno ve verších. V čele jede praporečník s praporem, za ním 4 vyvolávači a 4členný doprovod.
1: Sport.
11: Kristýna Sasínek-Meky postoupila do večerního finále v běhu na 1500 metrů na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu. O postupu rozhodl fotofiniš a rozdíl 0,3 sekundy. Mezi nejlepší se Meky dostala z 6. místa ve svém rozběhu, tedy posledního postupového. Česká rekordmanka byla po úspěchu hodně emotivní.
12: Já moc nebrečím, podle mě jsem naposled brečela v Tokiu. Člověk je v té startovce spíš 8. než postupující místo. Po minulém roce, kdy jsem zjistila, že dno má jako sklep a garážový stání, tak jsem si říkala, že to třeba může být nějaký konec, ale není no.
11: Oštěpař Jakub Vadlej chodil 82 metrů a 88 cm a skončil 5. Sprinterka Lourdes Gloria Manuel předvedla v běhu na 400 metrů svůj nejpomalejší čas sezóny a v Birminghamu obsadila 4. příčku. A fotbalisté Sparty porazili ve 4. kole šance ligy Teplice 4-1. Pardubice remizovali s Mladou Boleslaví 1-1, Slovácko nestačilo na Olomouc 1-2 a Plzeň vyhrála nad Zlínem 3-2.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Situace na D35 u Mohelnice a omezení na D1 u Vyškova. Na D35 z Mohelnice do Olomouce za Mohelnicí policie hlásila chodce na dálnici kolem kilometru 239. Varování před okamžikem zrušili. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov na kilometru 228 čekejte dopravní omezení. Uzavřený je levý pruh a provoz je teď slabý. Nezdržíte se. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Kývalku od kilometru 181 sekají silničáři trávu v odstavném pruhu. A na D8 z Prahy do Ústí nad Labem opatrně při sjezdu na Mělník. Přímo v exitu 18 ve sjezdu stojí odstavené auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Ráno a dopoledne bude v Čechách oblačno až zataženo, na západě Čech ojediněle slabý déšť. Popoledně bude velká oblačnost také na Moravě a ve Slezsku. Večer na severozápadě místy přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Teploty v Čechách 27 až 32 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 32 až 37 stupňů. Tolik zprávy.
14: 6 minut po 8 hodině s vámi dál Radiožurnál Sport. Dobré ráno. Barbora Sémanová na mistrovství světa plavců v Paříži vybojovala zlato na trati 200 metrů volným způsobem. No a dnes v posledním dni šampionátu nastoupí na dvojnásobné distanci. My vám před 15:45 nabídneme v přímém přenosu její rozplavbu. Za chvíli se ale budeme věnovat prvnímu startu bývalého fotbalisty Slávie Matěje Juráska v dresu Sparty. Tak hezké dopoledne.
1: Radiožurnál Sport
0: a Ondřej Prokop.

0: Aneta Langerová dospívala v 8 hodin a 10 minut na Radiožurnálu Sport. Fotbalista Matěj Jurásek má za sebou náročný debut ve Spartě. Hostovat z anglického Noriče přišel v pátek a hned při ligové výhře 4-1 nad Teplicemi se jako střídající hráč dostal na hřiště. Kvůli jeho slávistické minulosti a hlavně někdejším ostrým výrokům směrem ke Spartě se ale nedočkal od kotle spartianských fanoušků příjemného přivítání.
1: Při rozcvičce se spustil na Matěje Juráska z kotle pokřik, který pokračoval vulgárními výrazy. A když nová posila Sparty nastupovala zhruba čtvrt hodiny před koncem, ozývalo se z kotle, stejně jako při každém Juráskově dotyku s míčem. Trenér Brian Priske mluvil s hráčem osobně až v den zápasu. Předtím si s ním ale volal, jestli je připravený hrát.
2: Myslím si, že z toho, co řekl a také z dojmu, který na mě udělal s ohledem na jeho historii, že s námi i přesto chtěl podepsat smlouvu, bojovat za nás, jak vstoupil na hřiště a po zápase šel všechno vysvětlovat fanouškům za branku, tak myslím, že tohle hodně vypovídá o jeho charakteru. Ano, jsem si docela jistý, že to zvládne.
1: Spartianských fotbalistů se zmínil i o událostech na pozápasové děkovačce, která začala u kotle dalším pokřikem na Matěje Juráska. A několik hráčů, například Surovčík, Karabec nebo Kadeřábek a trenér Priske, se vydali pod kotel s Matějem Juráskem. A všichni mluvili s částí fanoušků. Že na sebe vzali i hráči zodpovědnost, potěšilo kouče Sparty.
2: Ukázali podporu Matějovi v obtížné situaci. A tohle taky samozřejmě dalo příležitost Matějovi, aby se vyjádřil ke všemu. Omluvil se mnoha Spartanům. Šlo o dobrý moment pro něj i pro nás, abychom vyjádřili emoce, které byly v minulých dnech v nás všech. Teď je na Matějovi, aby ukázal, že jsem přišel bojovat a udělat pro nás absolutně všechno.
1: Říkal Brian Priske. Část fanoušků z ostatních tribun podpořila Matěje Juráska. A děkovačka nakonec byla. Matěj Jurásek tak má za sebou první a náročnou zkoušku ve fotbalové Spartě. Z pražské Letné, Mirko Vasič, Radiožurnál.
0: Sparta tedy porazila Teplice 4-1, připravila jim první porážku v této sezóně. První vítězství vybojovala plzeňská Viktoria 3-2, udolala Zlín, ten jako jediný už zůstává v tabulce bez bodu, protože první bodík ubojovali Pardubice, když remizovali 1-1 s Mladou Boleslaví a Slovácko prohrálo doma s olomouckou Sigmou 1-2. Dnes se budou hrát jenom dva zápasy, a to protože Hradec Králové svůj duel se Zbrojovkou Brno na jejím hřišti a Jablonec zápas na Bohemians si odložili kvůli účasti v předkolech evropských pohárů. A tak bude večer 100% bilanci v novém ročníku šance ligy hájit pražská Slavia. Ve 20 hodin nastoupí proti Liberci. Už v 15 hodin na programu souboj Baníku Ostrava s Artisem Brno a oba tyto zápasy uslyšíte v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

I legendární kapelu Kiss pravidelně slýcháváte na Radiožurnálu Sport a teď v 18, tedy v 8 hodin a 18 minut si můžeme říct, jak se dařilo českým fotbalistům v zámořské Major League Soccer. Nejlepší náladu měl určitě útočník Pavel Bucha, protože ten pomohl fotbalistům Cincinnati gólem k remíze 1-1 na hřišti Orlanda. Český reprezentant se prosadil po páté v sezóně v americké soutěži, v americké lize. 28-letý Bucha otevřel skóre ve 23. minutě, ale ve 48. vyrovnal Tyrese Spicer. Houston vyhrál 1-0 nad Los Angeles Galaxy. Útočník Ondřej Linger se za domácí Dynamo dostal na trávník v 65. minutě. No a St. Louis zvítězilo 3-1 v San Jose. Ovšem záložník Tomáš Ostrák zůstal jen na lavičce.

0: Hokejisté z české extraligy i ti, co se chystají do Zámoří, si zpestřili léto netradičním zápasem v hokejbalu. V Praze v Rígrových sadech kvůli tomu vzniklo malé a hlavně úzké hřiště pro turnaj 3x3. A hokejisté se přidali do exibice k hokejbalistům.
1: A opět tady máme jedno duo, tentokrát rytíři Kladno. Filip Sikry, Adam Kubík.
2: Jo, tak já jsem i hokejbal hrál, no ještě vlastně v Ačku jsem hrál hokejbal, takže za Ačko k Alpiku Kladna a pak jsem jezdil na nějaký mistrovství světa, takže hokejbal jsem měl vždycky rád, takže jsem se to dneska užil.
3: Říkal hokejista Adam Kubík v Kšiltovce a v podstatě na lehko. Zahrál si třeba Filip Chlapík ze Sparty, třinecký Petr Sikora, bratři Jiříčkové a slavnostní buly vhodil Jakub Voráček. Ten ale zůstal raději za mantinelem turnaje, který se jmenuje Street Hockey Cup.
4: Náš první ročník, my se snažíme dělat 3x3 zimní turné, letos jsme zkusili tady udělat letní turné 3x3 hokejbalu. To hřiště je atypický, protože jsme se potřebovali vejít tady do stanu. Máme tady dvě divize, hobby a divize profi, takže hobíci prostě chlapi, co si to chtějí zkusit a hrajou tady a většinou to umějí. No a pak jsou tady profi hráči, opravdu kluci z reprezentace, kteří hráli na poslední mistrovství světa v Ostravě. No a to jsou vynikající zápasy. Ty proti sobě jdou a tím, jak je to malý, tak je to v kontaktu a musí ukázat tu šikovnost.
1: Poprosím samozřejmě, buďte opatrní kolem hrazení, protože tady máme výjimečnou návštěvu a máme tady hodně lidí.
4: Ono se tak jmenuje, nudle. Kdyby byl širší stan, tak by to mělo, ideálně bychom to ještě dali jako 2 metry. No. I ty kluci to říkají, že širší hřiště mohly by být lepší přihrávky a tak dále. Bohužel stan je stan a museli jsme se do něj vejít.
3: Říká za organizátory Tomáš Brejcha, jeden z tvůrců hokejového podcastu Puk Pak Pivo, který celou akci zaštiťoval. Vložená exibice tak dala na chvíli odpočinout hráčům a přitáhla za mantinely diváky. Pokračuje hokejista Adam Kubík.
2: Já si myslím, že tam byly jako chvíle, kdy jsme hráli naplno, jenom se nehrál do těla samozřejmě, že...
3: Co holeně?
2: Jo, v pohodě, myslím, že na sebe byli všichni opatrný, že nikdo se neseká ani do nohou, takže myslím, že v pohodě.
1: Přivítej prvního hráče. Je to tak? No tak jo, ale jak se mi tam takhle štráduje, tak pojď Petr Sikora!
5: Jo, málo prostoru, tam když někdo se natáhne pořádně z toho hokejku, tak... Zmenší úhel a je tam strašně málo místa, takže je to těžké, je to náročný a je to náročný sport.
3: Navazuje na Kubíka další z hokejistů na exhibici Petr Sikora.
6: Samozřejmě turnaj pokračuje dál, no a jestli se nemýlím, tak už za chvilku dorazí DJka Karma, která to tady taky rozjede.
7: Ahoj, já jsem Lukáš, jsem tady s pobřežím Lihoviny, v té amatérské části, jsme z Pardubicka, za nás jako super akce. Hrozně si to užíváme, je to trošku něco jiného než klasický 5x5 hokejbal, ale má to šťávu, jsou tady jako super lidi, takže za nás paráda. Je to náročné, je to fyzicky náročné, je to docela intenzivní, oproti tomu klasickému 5x5 na celý hřiště, kde si trošku jako člověk může odfrknout, ale tady je to fakt jako rychlý a i těch 2x7 minut je docela dost, no, takže jsme rádi, že nás není třeba jenom 5 v manšaftu, ale že nás je aspoň 7, že to můžeme rychleji stočit a trošku si odpočnout. No.
3: Říká Lukáš a pokud si myslíte, že jste se třeba přeslechli, tak jeho tým se opravdu jmenuje Pobřeží Lihoviny. Stejně jako při vymýšlení akcí na malém prostoru se hokejbalistům nebránilo ani v kreativitě při nápadech na názvy týmů. Z Rígrových sadů v Praze František Kuna, Radiožurnál.
8: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.

0: posledních 150 metrů. Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
2: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
3: Co ty zlaté boty už si zaužila, které si skoupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
4: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není počasí, ale na léto mám taky poladěné boty. A teď jsem si koupila teda ještě zlatý podpatky, takže ke každému outfitu, kam jdu, mám zlatý boty.
1: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
2: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Nebo na place s Davidem Novotným.
2: Každou středu po 10. hodině, nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: 8 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Utendorfská.
6: V Maďarsku zemřelo 12 lidí při nehodě autobusu s polskou registrační značkou. Dalších nejméně 10 je vážně zraněných. Na Facebooku o tom informoval maďarský premiér Péter Maďar, který rodinám obětí vyjádřil soustrast. Autobus havaroval na dálnici M3, která spojuje hlavní město Budapešť se severovýchodem země. Podle maďarské tiskové agentury MTI vjel do příkopu a převrátil se. Marocké složky včera zadržely 111 migrantů, kteří se pokusili překročit hranici do španělské Seuty. Bezpečnostní jednotky na obou stranách hranice byly posílené kvůli očekávanému masovému pokusu o ilegální překročení hranic. Ten se podle agentury Reuters organizoval na sociálních sítích. Poslední taková situace nastala před 2 týdny, kdy do španělské exklávy na severu Afriky proniklo 72 tisíc lidí. Přes 2500 tun elektroodpadu nazbírali v Česku od začátku letošního roku dobrovolní hasiči. Projekt Recyklujte z hasiči funguje po celé zemi, ale to se do něj zapojilo asi 1800 hasičských sborů. A dřevěnky na Borku v Třinci mají nově audioprůvodce. Netradiční skanzen tvoří dvě roubené stavby z roku 1878. Jsou pozůstatkem z původních 20 dřevěných domů dělnické kolonie Třinecký železáren.
1: Sport.
6: Fotbalisté Sparty porazili ve čtvrtém kole šance ligy Teplice 4-1, Plzeň zvítězila nad Zlínem 3-2, Pardubice remizovali s Mladou Boleslaví 1-1 a Slovácko prohrálo s Olomoucí 1-2. Čtvrté kolo soutěže bude pokračovat v 15 hodin utkáním Baníku Ostrava proti Artisu Brno. Ve 20 hodin pak nastoupí fotbalisté Slávie proti Liberci. Oba duely uslyšíte v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 v Brně a překážka u Rousínova. Na dálnici D1 v Brně směrem do Ostravy se na začátku omezení na kilometru 195 srazilo osobní auto a motorka. Na místě jsou záchranáři, teď se projíždí jen levým pruhem. Provoz je slabý, je tam pouze krátká kolona. Na D1 z Ostravy do Brna opatrně za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 220 stojí porouchané auto v odstavném pruhu. Na místo teď přijela policie. A na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem stále opatrně při sjezdu na Mělník exitem 18. Ve sjezdu stojí odstavené auto, může se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Čeká nás další porce tropů, ale zítra potom přijde poměrně výrazný teplotní sešup. Většinou naměříme mezi 19 a 23 stupni a taky se bude na většině území přidávat déšť. Dnes ale zpočátku ještě bude jasno až polojasno. Dopoledne v Čechách oblačno až zataženo a na západě Čech se bude ojediněle přidávat slabý déšť. Popoledni potom bude velká oblačnost už i na Moravě a ve Slezsku. No a na večer počítejte taky s přeháňkami a výjimečně i bouřkami. Teploty v Čechách budou mezi 27 a 32 stupni, na Moravě a ve Slezsku naměříme až 37 stupňů Celsia. A teplo bude i na horách, kde se teplota většinou zastaví na 23 stupních. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

George Ezra zpíval o zelené trávě na radiožurnálu Sport v 8 hodin 36 minut. A tak my se můžeme věnovat zase fotbalu. Včera začal nový ročník španělské La Ligy dvěma zápasy. V obou padly 3 góly a 1 červená karta. Nejprve Alaves porazil 3-0 Getafe, které dohrávalo zápas v 10. No a pak Sevilla, přestože hrála část zápasu o jednoho hráče méně, tedy v 10 po vyloučení, tak porazila Vallecano 2-1. A za chvíli po písnice od Support Lesbians se vydáme dnes poprvé do dějiště atletického mistrovství Evropy, tedy do Birminghamu, kde začaly maratonské závody.

0: Support Lesbians dohráli na Radiožurnálu Sport v 8 hodin a 40 minut a my míříme do Birminghamu, kde dnes vrcholí atletické mistrovství Evropy, které po celou dobu sledují a informují vás o něm Jakub Marek a Adam Procházka. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Teď tedy oba sledujete ženy na maratonské trati, ty vyběhly do toho maratonského královského závodu jako první i s Češkou Terezou Hrochovou, tak situační zpráva, jak to zatím vypadá?
1: Vytrvalkyně jsou teď na zhruba čtvrtém kilometru, mají za sebou 11 minut běhu a hned od začátku je to velice zajímavý závod, protože rozhodně nebývá zvykem, že by se hned na prvních kilometrech rozdělila vedoucí skupina. Navíc teď v čele je největší favoritka celého závodu, Finka Alisa Vainiová. Ona letos totiž se dostala dostat na čas 2 hodiny 20 minut 39 sekund, ovládla vždy velmi rychlý maraton ve španělské Sevě. Mimochodem v Sevě právě v tomto maratonu letos Tereza Hrochová si posunula své osobní maximum na 2 hodiny 25 minut 58 sekund, skončila tam na 9. pozici a Vainiová teď už má poměrně výrazný náskok na Němku Fabienne Königsteinovou, to je další z favoritek, no a pak je tam ještě mnohem větší mezera, řekl bych nějakých 100-200 metrů a je tam poměrně početná skupina, zhruba 15 závodnic a právě v této skupince běží i Tereza Hrochová.
2: A Tereza Hrochová by měla útočit na nejlepší výsledek na velké akci, kdybychom počítali mistrovství Evropy a mistrovství světa, tak na mistrovství Evropy má zatím nejlepší výsledek 23. místo a to se jí povedlo v Mnichově, tuším, že běžela, a potom na mistrovství světa v roce 2022 ve stejném roce v Eugene, tak tam doběhla

0: zbytku té skupiny o třetí pozici, tak ten začátek vypadá velmi dobře. V podání české maratonkyně Terezy Rochové mohlo by sedět i to, že tento maraton je nezvykle členitý, ne, že by tam byly nějaké ultra velké kopce, ale běží se občas do kopce. Z kopce je to nezvyklé na maratony, na velkých akcích, a protože Tereza Rochová jezdí i na velké akce, běží do vrchu, tak třeba i to by jí mohlo sedět.
1: No, běhá se dost do kopce a bude se taky běhat hodně dokola, protože maratonkyně čeká 8 5-kilometrových koleček Birminghamem.
2: Ještě bych připomenul výsledek Terezy Rochové na loňském speciálním evropském šampionátu v silničních bězích v Belgii, kde byla v maratonu tedy 9. Jaké je tedy to srovnání? Na evropských šampionátech jste zmiňovali, že tak dobré výsledky nemá, teď tedy 9. na tom silničním mistrovství, tak je tam třeba ta konkurence jiná?
0: Ono, jak kdy, někdy se zkrátka sejde ta konkurence kvalitnější, někdy méně kvalitnější. A ještě bych připomněl to, že maraton se na evropském šampionátu, v tom ryze atletickém, kde jsou i stadionové závody, stadionové disciplíny, tak je maraton jednou za 4 roky, protože v roce, kdy jsou olympijské hry, takže před 2 lety na evropském šampionátu v Římě se běžel jen půlmaraton, protože zkrátka maraton můžete běžet jednou, dvakrát, možná 3krát do roka. A abyste za 2 měsíce běželi 2 maratony ostré na velkých akcích, jako je jako jsou olympijské hry a evropský šampionát, tak to zkrátka nejde.
2: Samozřejmě budeme dál informovat o tom, jak se bude vyvíjet tenhle ten maratonský závod, ale pojďme se ještě vrátit ke včerejšímu večeru. 2 největší české medailové naděje, Lourdes Gloria Manuel na 400 a v oštěpařském sektoru Jakub Vadlejch. Nakonec to nevyšlo, tak ještě připomeňte, jak vypadaly ty jejich finálové závody.
1: No, byly to 2 největší medailové naděje, skoro se chce říct poslední medailové naděje. Nechceme podceňovat samozřejmě Terezu Hruchovou aktuálně na maratonu, nebo třeba večer Kristýnu Sasínek Meky, která poběží finále 1500 už tedy na stadionu, ale tam se skutečně medaile očekávaly. Lourdes Gloria Manuel vypadala hodně dobře na té 400 až do nějaké poslední zatáčky, ale potom přiznala, že těch úvodních 200 metrů běžela asi rychleji, než si naplánovala, a nakonec tedy skončila 4. tedy za dalšími velkými favoritkami a nezískala medaily.
0: Do cílové rovinky vbíhala na 2. pozici za Norkou Jägerovou, která nakonec vyhrála suverénně v novém národním rekordu lehce na 49 sekund. To Lourdes Gloria Manuel ta vytuhla v té cílové rovince a čas 50,86 sekundy je jejím nejhorším v této venkovní sezóně na 400, takže samozřejmě logicky byla hodně zklamaná. Zklamaný byl logicky i Jakub Vadlejch, ten byl ještě mnohem blíž medaili, přestože on byl 5. a ne 4., ale jen 9 cm ho dělilo od bronzové pozice. Ještě v té poslední sérii ze sebe vymáčknul asi maximum, co se dalo. On tu sezónu neměl dobrou, mnohokrát jsme to opakovali, i sám Jakub Vadlejch říkal, že ho trápilo to koleno i v tom finálovém závodě, nakonec 82 metrů, 85 cm, ale zkrátka na medaili to nestačilo.
1: No, ptal jsem se ho na tu bilanci českou, tedy stále bez medaile, a on říkal, že tak to někdy je, že prostě chybí to štěstí, jak často sportovci říkají, a centimetry, protože, jak Marek to zmiňoval, Vadlejchovi chybělo 9 cm nebo...
0: 9 cm medaily.
1: No a Volodymyru Mistivčukovi, tedy kladiváři, o několik dní předtím 7 cm na medaily, takže ono, když hodíte oštěpem přes 82 metrů a pak rozhodne pár centimetrů, tak si myslím, že už o nějaké trochu smůle klidně mluvit můžeme.
0: Na druhou stranu se mi líbila taková nějaká upřímná radost, cítil jsem to z Jakuba Vadlejcha, že Jakub Vadlejch měl radost za Juliana Webra, který posledním pokusem se dostal na první pozici, famózním pokusem, hodem dlouhým 90 metrů 40 cm. Poprvé v historii evropských šampionátů hodil nějaký oštěpař za 90 metrů, a to evropské šampionáty v atletice už jsou od roku 1934, takže famózní výkon Juliana Webra, bylo vidět, jak oštěpaři jsou skvělá parta.
1: No, Jakuba Vadlejcha jsme se taky ptali na Juliana Webra a jeho famózní pokus, a Vadlejch říkal, že to je vlastně celé jenom o hlavě. Ty poslední pokusy jsou vždycky o hlavě, tedy ty 6. v tom hodu oštěpem. No a Weber tedy ukázal, že je velký závodník a že ten tlak zvládá, ale vlastně to do jisté míry ukázal i Vadlejch, protože i jeho závěrečný pokus byl jeho nejlepším. Každopádně i v kontextu té sezóny, o tom už jsme mluvili, to nakonec nemohlo být tak daleko, jako třeba ten Weberův pokus, bylo to za 82 metrů a Weber, tedy rekord šampionátu 90 metrů a 40 cm, to byla paráda.
0: A mimochodem už máme teď aktuální mezičasy.

0: pátého kilometru maratonkyň, vytrvalkyň, no a vede tedy Alisa Vajniová o 16 sekund před Němkou Königsteinovou a ta skupina o třetí místo aktuálně stále ještě nějaká 10-15 členná s Terezou Rochovou, ta ztrácí na vedoucí Vajniovou 36 sekund.
1: A jak se bude dál maraton žen s Terezou Rochovou vyvíjet, to se dozvíte v dalších vstupech od Jakuba Marka a Adama Procházky. Zatím díky a těším se na slyšenou.
0: Hezký den.
2: Na slyšenou.

0: Plavecké mistrovství Evropy dnes končí, ale možná právě v těchto dnech začíná nová éra. Na šampionátu v Paříži totiž o víkendu závodí kromě zdravých plavců i paraplavci. Jde o pilotní snahu podpořit oba šampionáty, které v současnosti zaštiťují různé organizace.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Potlesk byl podobný tomu, jaký slyší běžní reprezentanti a také jediná Češka z pozvaných závodníků, Agáta Koupilová, z toho měla radost.
4: Je to skvělé, mám z toho radost, mám radost i z toho, že vlastně hodně lidí tady chodí na plavání.
3: Propojení světa zdravých a handicapovaných sportovců je tady v Paříži snahou ukázat, že v budoucnosti by mohly být dohromady. Úvodní část vyšla, jak měla. Žádné prostoje, speciální přípravy, stejný start. Ať startovali handicapovaní nebo zdraví plavci, bylo vše.
4: Mně se to líbí moc a kdyby se to jednou jako povedlo všechno spojit, tak to bude určitě super. Tohle jako první krok k tomu, tak hodnotím kladně, že vlastně už mají i zdraví plavci možnost vidět takhle naživo paraplavání.
3: Jenom je poznat, že zatím pořadatelé na handicapované moc nemysleli. Ne, všechno bylo totiž bezbariérové.
4: Třeba co se týče dopravy, tak mě nechtěli naložit do autobusu, který má být jako bezbariérový, ale dneska tak už mě tím autobusem bez problémů vzali, takže tohle to se jako snad zlepšuje. Jak jsem říkala už, tak tady vlastně byly na ten bazén schody, teďka tak tam dali teda rampu.
3: Říká Agáta Koupilová, která se takzvaného vloženého závodu zúčastnila, i když je šampionát handicapovaných čeká až za pár týdnů.
4: Teďka tak mám vlastně do mého hlavního startu ještě měsíc. Tréninky jsem měla teďka ještě takové intenzivní. Předpokládám, že teďka vlastně po návratu z Paříže tak už začne trochu ubírat a více ladit na to naše mistrovství Evropy.
3: Vysvětluje Agáta Koupilová. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Léto je časem odpočinku.
1: Ale my na radiožurnálu Sport nelenošíme.
0: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
2: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší Ritter Menšíka Počáře. Fantazie od Jakuba Menšíka.
3: Chodí v ostrém úhlu, oblouček na zadní tyč, tam je ještě Jurásek, vrací od sebe. Obrovská šance, gól!
4: 4,90 cm překonává. Tomáš Jervinen vyrovná.

0: Můžou být dvě české medaile.
1: Tak i v létě poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál je 9 hodin. Zprávy a Jana Utendorfská.
4: Na maďarské dálnici havaroval polský autobus, zemřelo 12 lidí. Poslanci chtějí znovu otevřít téma manželství pro všechny, sejde se pracovní skupina. Na atletické mistrovství Evropy odstartoval ženský maraton. Po nehodě čekejte kolonu D1 v Brně směrem do Ostravy. A od západu čekejte oblačno až zataženo, večer na severozápadě místy přehánky. Teploty v Čechách do 32, na Moravě a ve Slezsku až 37 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Na maďarské dálnici se v noci převrátil polský autobus. Zemřelo 12 lidí a 10 dalších je vážně zraněných. Podle předběžných informací maďarské policie řidič autobusu při jízdě usnul. Autobus jel kolem 1 hodiny ráno do příkopu na dálnici M3 ve směru na město Nyíregyháza na severovýchodě země. Úsek dálnice je stále uzavřený. Maďarský server Telex napsal, že na palubě autobusu bylo 57 cestujících a 2 řidiči. Poslanecká sněmovna by se znovu mohla zabývat otázkou manželství pro všechny. Na konci srpna má poprvé zasednout pracovní skupina, kterou svolali opoziční piráti.
5: Návrh už má připravený Karel Dvořák z Hnutí STAN, který chce s Piráty na otevření této možnosti spolupracovat.
6: Jsem moc rád, že podporovatelé manželství pro všechny spolupracují. Nakonec už v lednu jsem svolal setkání podporovatelů.
5: Účast na jednání pracovní skupiny přislíbili také zástupci ODS a TOP 09. To předseda lidovců Jan Grolich by se do debaty raději nepouštěl.
7: Starostové a Piráti otevírají tuto otázku, přestože moc dobře vědí, že dnešní sněmovnou tento návrh neprojde.
5: Jednání odmítl předseda motoristů Petr Macinka. Naproti tomu hnutí ANO v pracovní skupině svého zástupce mít bude. V jeho klubu, stejně jako v ODS, se ale hlasy ohledně zavedení manželství pro všechny štěpí. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
4: Síly Severoatlantické aliance sestřelili dron, který neoprávněně narušil vzdušný prostor Rumunska. Podle radarů se tam dostal z území sousedního Moldavska. Pro Rumunsko je to letos už čtvrtý sestřelený dron. Všechny předchozí byly ruské. O nejnovějším bezpilotním letounu rumunské ministerstvo obrany zatím neoznámilo, odkud pocházel. Jeho trosky dopadly do neobydlené oblasti mezi dvěma obcemi. Zahraniční streamovací platformy představily část podzimního programu. Netflix sází na pokračování Lupina a na HBO na nové právnické drama War o rozvodu století. Nejočekávanější je ale šestá řada špionážního seriálu Slow Horses od Apple TV.
8: Gary Oldman se 16. září vrátí v šesté řadě seriálu Slow Horses. V oceňované britské špionážní sérii znovu stvární zanedbaného, cynického, ale mimořádně schopného agenta Jacksona Lamba. Ještě předtím 4. září uvede stejná platforma akční dobrodružnou komedii Mayday. Ryan Reynolds a Kenneth Branagh v ní rozehrají příběh amerického pilota sestřeleného během studené války nad územím Sovětského svazu. Prime Video od Amazonu se zase pokusí využít popularitu romantických knižních předloh. 23. září uvede film Hypotéza lásky podle bestselleru Ali Hazelwoodové. Alžběta Havlová, Radio Žurnál.
9: Sport. V Birminghamu pokračuje atletické mistrovství Evropy. Odstartoval ženský maraton a je u toho Jakub Marek.
10: Na 9. kilometru stále s výrazným zhruba půlminutovým náskokem vede favorizovaná Finka Vainiová. Za ní je pak 13členná skupina, ve které je i Češka Tereza Hrochová. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
9: Fotbalisté Pardubic ve čtvrtém kole šance ligy remizovali s Mladou Boleslaví 1-1. Středočeši tak udrželi ligovou neporazitelnost. V dalších zápasech Sparta zdolala Teplice 4-1, Plzeň porazila Zlín 3-2 a Slovácko prohrálo s Olomoucí 1-2. Čtvrté kolo bude dnes pokračovat duelem Baníku Ostrava proti Artisu Brno, který začíná v 15 hodin. Ve 20 hodin pak nastoupí fotbalisté Slávie v Liberci. Obě utkání nabídneme v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D1 v Brně a překážka na jižní spojce v Praze. Na D1 z Prahy do Ostravy na průjezdu Brnem za sjezdem na Mikulov přibrzdíte na kilometru 194. Provoz zpomalila nehoda na začátku dopravního omezení, srazila se motorka a osobní auto. Před okamžikem se podařilo zprůjezdnit pravý pruh, kolona se teď rozjíždí, zdržíte se už jen krátce. Na D49 za nájezdem z Frištáku směrem do Hulína dejte pozor, na 14. kilometru leží nějaký předmět. V Praze na jižní spojce ve směru na Barandovský most za sjezdem na Průmyslovou hlásíte překážku při sjezdu na čerpací stanici.
12: Kus vejfuku, normálně trubka. Je to úplně na začátku v té špičce, jak začíná odbočení na tu pumpu EMV.
11: A na silnici 32 z Kopydlna do Jičína opatrně na průjezdu Jičíně-Vsí. Havarovalo tam osobní auto. Čekejte omezený průjezd, kolony se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Dopoledne bude v Čechách oblačno až zataženo, na západě Čech ojediněle slabý déšť. Popoledně bude velká oblačnost také na Moravě a ve Slezsku. Večer na severozápadě místy přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Teploty v Čechách 27 až 32 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 37. Tolik zprávy.
13: Zprávy skončily v 9 hodin a 6 minut a pokračuje vysílání radiožurnálu Sport. Jana Čejku dnes čeká druhý finálový start na plaveckém mistrovství Evropy v Paříži. Český reprezentant nastoupí v 18.40 v našem přenosu do medailových bojů v polohovém závodu na 200 metrů, do kterého se kvalifikoval z 8. místa ze semifinále s novým českým rekordem minuta 58 sekund a 33 setin. V dopoledních rozplavbách bude usilovat o postup do večerního finále čtyřnásobná mistrně Evropy Barbora Sémanová, čerstvá šampionka. Ze závodu na 200 metrů volným způsobem se tentokrát představí na dvojnásobné trati. V 9 hodin a 42 minut vám její závod také nabídneme na radiožurnálu Sport. Teď se ale budeme věnovat fotbalu.
2: Radiožurnál Sport
1: a Ondřej Prokop.
13: Fotbalisté Slávie budou večer hájit 100% bilanci v novém ročníku Šance ligy, když ve čtvrtém kole nastoupí v Liberci a zápas začne ve 20 hodin, také v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Ale nejen o tomto utkání, teď budou následující minuty, ve spojení jsme totiž s naším expertem, pětinásobným ligovým šampionem Pavlem Horvátem. Hezké ráno.
14: Dobrý den.
13: Fanoušci ostatních klubů snad prominou, pokud se budeme držet hlavně velké trojky, tedy Slávie, Sparty a Plzně. Letenští včera přehráli Teplice 4-1, poprvé hrál také Matěj Jurásek v závěru zápasu. Premiéru bývalého slávisty v rudém dresu doprovázeli mimo jiné také pískot a urážky spartianských příznivců. Čekal si podobnou reakci?
15: No, tak dá se říct, že čekal. Samozřejmě, myslím si, že se to opravdu dalo očekávat. Spousta fanoušků už na sociálních sítích s tím úplně nesouhlasila. Samozřejmě je to jejich názor a Matěj Jurásek to nebude mít jednoduchý, ale bude záležet na tom, co bude předvádět na hřišti.
13: Mimochodem, ty si vlastně i včera předpovídal, že by mohl hned v tom prvním utkání nastoupit, že ho takto trenér Priske hodí, tak říkajíc, do vody, aby plaval, což tedy činil, málem dal i gól, byl blízko, měl šanci. A ty si to znovu řekl a často říkává, že pravda tedy leží na hřišti. Myslíš, že tedy přes tu kupu vysvětlování a omluv může Matěj Jurásek nakonec být i oblíbencem Spartianů?
15: Všechno tohle se může stát. Já si myslím, že už historie nám ukázala spoustu příkladů, kdy ty hráči nebyli úplně jako s velkým potleskem přijímaný a pak se prosadějí a je to všechno paráda a všichni jsou spokojení, takže dovedu si představit, že prostě pokud mu to půjde, bude dávat góly, bude produktivní a Spartě se bude dařit, že i spartianský fanoušci ho vezmou na milost a bude jejich oblíbencem.
13: Zajímavé dění tedy bylo i po zápase, kdy Kotel zase zpíval chorály proti Juráskovi, toho se zastali někteří hráči, i kouč Priske přišli s Juráskem pod kotel, Jurásek se vlastně omlouval za to, co dříve ještě jako slávista třeba na adresu Sparty dával na sociální sítě, takže co si říkal i tomuto?
15: No, tak já si myslím, že to je normální, že v téhle době prostě, samozřejmě on tam i zmínil, že mu je 22 let. Já si myslím, že každý z nás, když se ohlídne za to, co dělal, za tím, co dělal ve 20 letech, za hlouposti nebo za klukoviny, tak tohle to prostě bohužel z toho nevybočuje, ale v téhle době už vzhledem k tomu, že všichni si všechno nahrávají, tak už samozřejmě nemůžeš říct, že se to nestalo a myslím si, že Matěj Jurásek to udělal správně, šel pod ten kotel, což nemuselo být úplně příjemný, ale myslím si, že ty reakce po tom proslovu takovým krátkým nebo dvou krátkých proslovech byly pozitivní a že by to takhle mohlo být.
13: Pojďme zase radši tedy k fotbalu. Večer oslavila první výhru v sezóně Plzeň, která nakonec v dramatickém zápasu přehrála Zlín 3-2. Ten mimochodem zůstává už jako jediný bez bodu v tabulce. Kouč Viktorie Martin Hyský po utkání, které odhalilo vlastně to, co Plzeň předvádí v úvodu sezóny. Nemá problém dávat góly, ale dozadu dělá někdy opravdu šílené věci. Tak po tom utkání Hyský říkal, že cítil hlavně velkou úlevu. Cítil si tedy v tom plzeňském výkonu pořád napětí?
15: No, myslím si, že určitě, obzvlášť potom druhým inkasovaným gólu, ale je to normální, prostě ty potřeš ten výsledek k tomu, aby se ti zvedlo sebevědomí a myslím si, že bylo celkem logický, že kluci byli nervózní a že cítili, že už to musí dotáhnout, protože jinak by to byl velký malér a zvládli to.
13: S Pavlem Horvátem, naším fotbalovým expertem, se bavíme o dění v nejvyšší fotbalové soutěži. V sobotu ještě Slovácko podlehlo Olomouci 1-2 a Pardubice remizovali s Mladou Boleslaví 1-1. Pro Pardubice první bodík v sezóně. Dnes se budou hrát jenom dva zápasy. V 15 hodin Ostrava Artis Brno a ve 20:00 má výkop duel Liberec Slavia. U něj se zastavíme. Naskočit totiž do něj může po uplynutí karetního trestu útočník Tomáš Chorý. Čekáš ho poté dlouhé době v základu sešívaných, protože když se podíváme na Slavii v této sezóně, zóně, tak drtí soupeře útočnou hrou, dává spoustu gólů, skoro 4 na zápas a navíc Mojmír Chytil dal 4 góly a je nejlepším střelcem soutěže, takže bude mít Tomáš Chorý místo v sestavě.
15: Já si myslím, že od začátku teďko ne, že všichni vědí, co v něm mají a že je schopný tomu mužstvu pomoct i na 20-30 minut a nebo úplně do koncovky. Myslím si, že logicky Mojmír Chytil si vystřílel tu pozici toho prvního útočníka a Tomáš teďka bude muset ukázat, že znovu tam patří, že je důležitým hráčem, ale pro Slávy je to jenom dobře.
13: U ní si to může také pořádně jiskřit, protože za domácí může nastoupit ex-slávista Jan Bořil, dá se říct, že v minulých letech skoro symbol Slávie. Ovšem neodcházel úplně v dobrém, s realizačním týmem to úplně neklapalo, ten rozchod. V minulém kole se zranil, jeho start ovšem vyloučený není. Tak jaké čekáš to utkání u ní si? Bude to fotbal ke koukání nebo spíš válka?
15: Tak já si myslím, že Liberec pod novým trenérem nehraje špatný fotbal, Slávie prostě to rve silou, samozřejmě jsou tam dobrý hráči, ale je to opravdu nastavený hodně na soubojích, hodně na běhání. Já si myslím, že to bude bojovný zápas, ale bude záležet na jeho průběhu. Může se to zvrtnout, že to bude jenom boj, ale myslím si, že tam uvidíme i fotbalové věci.
13: V to všichni doufáme samozřejmě, to, co teď říkal náš fotbalový expert Pavel Horvát. Díky a přeji ti příjemnou neděli.
15: Hezký den.

0: Bruce Springsteen nás teď správně nasměroval do Spojených států. Už v dnešním ranním vysílání jsme mluvili o novém světovém rekordu plavkyně Katie Douglasové na 50 metrů volný způsob z panpacifického šampionátu v kalifornském Irvine. No ale už ten výkon neplatí, už ho dokázala ještě vylepšit během pár hodin, tedy po druhé. Nejprve v rozplavbách o 6/7 překonala červnový výkon krajanky Gretchen Walshové z Říma na 23 sekund a 49 setin. No a ve finále si pak Douglasová pro zlato dohmátla v čase ještě výrazně lepším 23:19.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: V Birminghamu rozbíhají poslední den atletického mistrovství Evropy maratonské závody. A v tom ženském bojuje také Tereza Hrochová. A její počínání sledují Jakub Marek a Adam Procházka.
1: Dobré ráno, Tereza Hrochová se stále velmi dobře drží v té skupince, která nahání Finku Vainiovou, Finka Vainiová na tom posledním mezičase měla náskok minuty a 10 sekund, ona prakticky už na prvním kilometru v tom prvním stoupání do toho šlápla natolik, že se odpoutala od ostatních soupeřek tady v ženském maratonu na evropském šampionátu a stále si tak běží, drží to své tempo, to by byl fenomenální výkon, pokud by to Vainiová dokázala dotáhnout až do cíle právě v tomto tempu a teď už nám naskakují i další mezičasy, takže teď aktuálně na 15. kilometru má náskok minuty a 9 sekund, pokud dobře počítám, ano, minutu 9 sekund náskoku na 14členou skupinku, ve které je i Češka Tereza Hrochová.
2: No a závodnice, tedy většina z nich už má za sebou třetí kolečko tady v Birminghamu a běží do dalšího, mezitím už odstartovali mimochodem taky muži, kteří zatím nejsou ani na 5. kilometru, to znamená, že běží to kolečko teprve první a tam by mezi favority měli patřit třeba Němci Amanal Petros nebo Richard Ringer, což je obhájce titulu, protože triumfoval na domácí půdě v Mnichově v roce 2022, takže i o výsledcích samozřejmě toho mužského maratonu uslyšíte, ale nás nejvíc zajímá samozřejmě ten ženský, protože tam má Česko zastoupení v podobě Terezy Hrochové, která tady stále se drží v té druhé skupince za unikající Finkou Aliceou Vainiovou, což je i největší favoritka.
1: Je to přesně tak, teď nám tady přišla oprava těch mezičasů, takže není to minuta a 9 sekund, ale jsou to 2 minuty náskoku Vainiové právě na tu skupinku s Terezou Hrochovou v čele. Právě té skupinky pro následovatelek je švýcarka Fabienne Schlumpfová, ta tam hodně vyčnívá, ta řekl bych, že je tak o hlavu možná dvě větší než ostatní vytrvalkyně, ne, že by měla 2 metry Schlumpfová, ale ono obecně vytrvalkyně spíš bývají menšího vzrůstu, i Vainiová má nějakých 162 cm na 43 kg. No a velmi zajímavým jménem v té skupince, ve které je i Tereza Hrochová, je Selamvit Teferiová. Podle jména to není rodačka z Izraele, ale reprezentuje Izrael. Je to rodačka z Etiopie a běží tady i její manžel Maru Teferi, takže tady je dnes taková zajímavá dvojice a Maru Teferi, ten patří mezi favority právě mužského maratonu tady na evropském šampionátu v Birminghamu.
2: On má druhý nejlepší vlastně čas v sezóně ze všech maratonců tady v Birminghamu, takže určitě bych chtěl bojovat o medaile, ale ještě zpátky k tomu ženskému maratonu. Finka Vainiová to má tak dobře rozběhnuté, že bychom mohli začít pokukovat třeba i po nějakých rekordních časech. Když se podíváme, tak ten evropský rekord je 2 hodiny a 19 minut rovných a ten drží Sifan Hasanová z Nizozemska. No a rekord šampionátu, ten je 2 hodiny 25 minut a 14 sekund, ten drží francouzka Daunajová, takže uvidíme, jestli Vainiová třeba ohrozí jejich časy, ona tedy vede té letošní sezóně v těch tabulkách svým maximem 2 hodiny 20 minut a 39 sekund.
1: Pokud by skutečně třeba útočila na 2 hodiny a 20 minut, tak to by byl fenomenální výkon, protože už jsme to jednou zmiňovali, ta trať tady rozhodně není dělaná pro nějaké rekordy, je to trať dělaná centrem Birminghamu, tak aby samozřejmě to bylo televizně zajímavé a i pro fanoušky, aby tady bylo kolem trati co nejvíc lidí, no ale hlavně je hodně členitá, je to nahoru dolů, takže zatím Vainiová skutečně předvádí výjimečný výkon, je to znát i z toho, že má náskok 2 minut na tu skupinku pro následovatelek.
0: Ještě mě tak napadá, když tedy na stejném 5-kilometrovém okruhu už teď běží i muži, jaký to může mít vliv na ten ženský závod. Může to vypadat trošku jako při těch městských maratonech, kdy se ženy nechají trošku potáhnout muži.
1: To by právě nemělo, protože ten mužský závod začal 40 minut po tom ženském a takže i ti nejrychlejší muži, ty nejrychlejší ženy by doběhnout neměly. Je to právě dělané tak, aby právě k tomuto, co zmiňuješ, nedocházelo. Samozřejmě pokud by muži startovali 20 minut po ženách, tak tam už by to mohlo hrát roli, ale myslím si, že těch 40 minut je dostatečný časový polštář.
2: No a muži už mají za sebou tedy 5 kilometrů, tedy první kolečko. kolečko, tak můžeme říct, jak to průběžně vypadá. Vepředu jsou dva Němci a asi dva taky největší favoriti, Amanal Petros a taky Richard Ringer, tedy obhájci titulu. Průběžně třetí Švéd Suldan Hassan, ale tam není nikdo jako ta Finka Vainiová v maratonském závodě žen, kdo by se utrhnul, takže tam ta skupinka čítá možná nějakých 20, zhruba 25 závodníků, možná i víc, takže tam je to zatím hodně, hodně nahuštěné. V podstatě běží všichni tak nějak u sebe.
0: I dál tedy budeme maratonské klání ve vysílání Radiožurnálu Sport z mistrovství Evropy sledovat spolu s Jakubem Markem a Adamem Procházkou. Zatím díky.
1: Hezký den.
2: Naslyšenou.

0: ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on MTV. That ain't working. That's the way you do it.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: 9 hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Utendorfská.
4: Některé obce na Olomoucku plánují kvůli schváleným akceleračním zónám podat žalobu k nejvyššímu správnímu soudu. Stát se podle nich dostatečně nevypořádal s jejich námitkami. Obcím vadí, že by v jejich okolí mohlo vzniknout až 140 větrníků. Podle Ministerstva pro místní rozvoj schválení oblastí ještě neznamená automatické povolení výstavby fotovoltaických nebo větrných elektráren. Vyřídilo 31 tisíc připomínek, žádnou žalobu zatím neregistruje. Počet žáků na základní škole klesne. Podle ministerstva školství v září do lavice sedne 1 500 000. V porovnání s minulým školním rokem jde o pokles o zhruba 14 dětí. Do prvních tříd pak nově zamíří přibližně 115 tisíc žáků. Na středních školách studentů naopak přibude. V porovnání s předchozím rokem jich bude o zhruba 1 800 víc, více než 493 tisíce. Počet potvrzených obětí zemětřesení ve východní Indonésii stoupl na 51. Záchranné týmy stále prohledávají trosky zřícených budov. Po prvotním otřesu o síle 7,7 stupně zaznamenala provincie východní Nusa Tenggara ještě přes 300 následných otřesů. A město Třeboně rekonstruuje další historický seník na Mokrých Lukách. Obnovu chráněné památky za bezmála 500 000 korun financuje společně s jeho českým krajem.
1: Sport.
4: Na atletické mistrovství Evropy běží ženy maratona. Přímo v Birminghamu je i náš reportér Jakub Marek.
5: Češka Tereza Hrochová se i na 18. kilometru drží ve 14-člené skupině, která aktuálně běží o druhé místo. V čele je zatím suverénní Finka Vainiová s více než 2minutovým náskokem. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
4: A přesně za 10 minut odstartuje Barbora Sémanová do rozplavby kraulařské čtyřstovky na mistrovství Evropy v Paříži. Přímý přenos uslyšíte na Radiožurnálu Sport.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D10 u Bakova a na D6 u Stochova. Na D10 z Turnova do Prahy zpozorněte za sjezdem na Bakov nad Jizerou. Na 51. kilometru leží v levém pruhu sražená srnka, brzdí se a vybočuje. Na D6 z Prahy do Karlových Varů opatrně za sjezdem na Lány. Na 26. a 5. kilometru máme hlášenou překážku. Na D1 v Brně směrem do Vyškova na začátku omezení na kilometru 195,5 vyšetřují nehodu mimo jízdní pruhy, teď už se nezdržíte. A na dálnici D2 z Bratislavy do Brna dejte pozor před sjezdem na Břeclav. Na 50. kilometru stojí v odstavném pruhu dvě vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Dopoledne bude v Čechách oblačno až zataženo, na západě Čech ojediněle slabý déšť. Popoledně bude velká oblačnost také na Moravě a ve Slezsku. Večer na severozápadě místy přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Teploty v Čechách 27 až 32 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 37. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
7: I v 9 hodin a 33 minut pokračuje vysílání Radiožurnálu Sport. V 9.42 poplave Barbora Sémanová svoji rozplavbu na 400 metrů volným způsobem na Evropském šampionátu v Paříži. Ten závod vám nabídneme v přímém přenosu, ale teď se vydáme do Hradce Králové. Tam se totiž dnes koná mezinárodní triatlonový závod pod značkou Ironman. Za unikátní sportovní akcí přijeli do města sportovci z 45 zemí. Hlavní závod odstartoval před několika minutami. Na trati už jsou delší dobu i účastníci zkrácené olympijské distance, včetně štafet. No a na místě vše sleduje reportérka Adéla Kavříková. Dobré dopoledne.
8: Dobré dopoledne. Z Labských náplavek i z Pražského mostu nad řekou teď tisíce lidí hlasitě podporují své favority. Přesně v 9 hodin a 30 minut návštěvníci viděli hromadný start 22 mužů z kategorie pro athletes. Teď je do vody následuje i elitní kategorie žen, ve které je celkem 16 závodnic. Účastníci hlavního závodu před sebou mají plaveckou trať dlouhou 1 km a 900 metrů. Očekává se, že ti nejrychlejší muži by mohli stihnout zaplavat pod 22 10 minut už jen ten nejlepší čas bývá zhruba o 2 minuty pomalejší. Do pár minut navíc začnou taky intervalové starty dalších závodníků mimo elitní kategorie a dohromady se tak v Labi bude pohybovat 1750 triatletů.
7: V úvodu jsme zmínili, že už probíhají ty závody na olympijské distanci, tak jak to zatím vypadá?
8: Těch závodníků je o něco méně, konkrétně 900, včetně štafet. První z nich vyrazili na tu zkrácenou trať krátce před 8 a pořadatelé očekávají, že ten nejrychlejší účastník by měl cílem na nedalekém Masarykově náměstí proběhnout zhruba v 9 hodin a 50 minut. Na zatím posledním zaznamenaném mezičase si nejlépe vedl český závodník Martin Kubíček, mezi ženami se nejlépe daří Češce Markétě Cibulkové. Připomeňme, že ta olympijská distance zahrnuje 1,5 kilometru plavání, 40 kilometrů na kole a běžeckou desítku.
7: Když se vrátíme k tomu hlavnímu závodu, který tady probíhá zatím pár minut, tak kde tam hledat favority?
8: Tak Hradec hostí poloviční vzdálenost originálního Ironmana, té distanci se říká 70.3, což je označení délky závodu v mílích. Konkrétně plavání, kromě plavání je to ještě 90-kilometrová cyklistická trasa a běžecký půlmaraton. V roce 24 se tenhle slavný závod konal v Česku vůbec poprvé, ale to si to tady v Hradci už třetí ročník. Závod tady pak zůstane ještě do roku 2030. No a zajímavé je sledovat, jak se za ty uplynulé 3 roky proměnily startovní listiny, jednak ten počet účastníků rok od roku roste a jednak ještě v loňském roce bylo zastoupení domácích závodníků pouze 45%. Dnes už jsou jich 3/4, což potvrzuje, že popularita Ironmana v Česku rychle roste a mimo Čechů tady má své zástupce namátkou třeba Austrálie, Japonsko, Kanada, jihoafrické Lesoto a narazila jsem tady i na skupinku Indů. No a teď k té druhé části otázky, mezi ženami patří k největším favoritkám na vítězství 34-letá česká olympionička Petra Kuříková, která se tady dnes po mateřské pauze pokusí obhájit své vítězství právě z roku 2024. U mužů je to, řekla bych, velmi otevřené. O umístění v první desítce se bude mezi domácími závodníky ucházet Jan Volár, který nedávno vybojoval 6. místo na mistrovství Evropy ve středním triatlonu, nebo trojnásobný mistr České republiky v polovičním Ironmanovi Pavel Vol. Dá se očekávat, že špička závodu bude určitě cílit na čas pod 3 hodiny a 40 minut.
7: Letos prožíváme opravdu horké léto, tak museli kvůli tomu organizátoři závodu přijmout nějaká speciální opatření.
8: Tak na základě aktuální teploty vody v Labi se dnes ráno rozhodovalo o tom, jestli elitní kategorie poplave v neoprenech nebo bez nich. Ta hranice je 21,9 stupně, voda je ale dnes chladnější a závodníci si tak neopreny museli ponechat. To pomáhá hlavně slabším plavcům. Někteří z nich tady před závodem mluvili o tom, že ta vzduchová kapsa, která v neoprenu po ponoření vzniká, jim na trati dokáže výrazně ušetřit síly. No a přestože je teď v Hradci nějakých 25 stupňů, týkají se tam mimořádně žádná opatření právě vysokých teplot, což vlastně udává jednotný protokol, kterým se musí pořadatelé závodu Ironman řídit po celém světě. Na trati se tak zvýšil počet občerstvovacích stanic, led, vodu a speciální výživu budou mít závodníci k dispozici vždy po necelých 2 kilometrech. Stejně tak můžou po cestě využívat i sprchy a zároveň vzrostl taky počet medical pointů. Přímo v centru závodu je navíc připravený taky tým záchranářů.
7: S Adélou Kavříkovou jsme mluvili o triatlonovém závodu pod slavnou a prestižní značkou Ironman, který dnes probíhá v Hradci Králové. Díky a hezký den.
8: Hezký den, naslyšenou.

0: Plavce Jana Čejku čeká finále na mistrovství Evropy v Paříži v 18.40. Nastoupí na trati 200 metrů v polohovém závodu. Jestli v tom závěrečném bloku šampionátu bude i Barbora Sémanová, o tom se rozhodne v následujících minutách. Šampionku ze závodu na 200 metrů volným způsobem čeká rozplavba na dvojnásobné trati. A přiblíží vám její počínání Martin Charvát.
1: Co se týče ambic Barbory Sémanové, tak by byla ráda, kdyby se dostala do finále. Co jsem se bavil s některými členy českého týmu, tak je teoreticky možné, že kdyby dopoledne dokázala postoupit hladce, tak by odpoledne pro ní byla za určitých velmi, velmi příznivých okolností reálná hra třeba o nějakou z medailí, řekněme o bronzovou maximálně. Ale tím bych nechtěl vůbec předbíhat, protože Barbora Sémanová pochopitelně nejprve musí zvládnout rozplavby, ve kterých v té další rozplavbě jsou přihlášené hned tři Němky, což naznačuje, že nastane takový menší německý šampionát. To, že jsou tři Němky, znamená, že tři nemohou postoupit, do finále mohou maximálně dvě a tím pádem Němky budou muset předvést velmi rychlou čtyřstovku. Platí, že kdo dopoledne plave na hraně nebo nad hranou svých možností, tak potom v tom večerním finále, které následuje zpravidla, ten výsledek není úplně schopný zopakovat na dlouhé trati. Takže takový návod a Barbora Sémanová

Právě Kvadarlaová a spolu s ní Němka Izabel Gosseová jsou hlavní evropské plavkyně na středních a dlouhých tratích. Na 100 metrech už se Kvadarlaová posouvá dopředu. Před Barborou Sémanovou je na stovce ještě Ruska Ksenia Mišarinová, která se teď spolu se Sémanovou, která po stovce začíná znovu se svými dlouhými záběry a poměrně rychlou frekvencí, se snažit udržet přibližně stejné tempo, jaké si nastavila také Kvadarlaová, tedy tato italsko-rusko-česká trojice teď otáčí na 150 metrech v podstatě současně. Rozdíl mezi první, což je Kvadarlaová, a třetí Sémanovou, tak je pouhých 18 sekundy. Dalších čtyři závodnice vlastně, tak je poměrně za touto trojicí, ale už i Belgičanka Dimontová a nebo řekyně Vasilakijová se snaží se dotáhnout přibližně jednu délku za Barboru Sémanovou. Trojice stále stejná na 200 metrech, tedy v polovině závodu. Kvadarlaová vede tentokrát před Sémanovou, která se dostala o 0,3 sekundy před svou ruskou soupeřku, a jak tuší Barbora Sémanová, skončit druhý v této rozplavbě naznačuje, že šance na postup do finále by byly výrazně větší, ale ostatně připomeňme, když v té následující, té poslední rozplavbě jsou tři Němky a u dvou se dá očekávat, že postoupí, protože Němci, ať už to dokázal Johannes Liebmann včerejším světovým rekordem na 1500 metrů, nebo Lukas Martens, a nebo i Izabel Gosseová, tak Němci, co do těch středních a dlouhých tratí, mají v současnosti exkluzivní generaci, která ať už mezi muži, ať už mezi ženami je opravdu fantastická a která naznačuje, že právě na těchto tratích Němci jsou velmi rychlí. Tak se dá očekat, že dvě Němky postoupí. No a skončit druhý by samozřejmě Barboře Sémanové ušetřilo možné nervy. Zvonění do poslední stovky Kvadarlaová zrychlila oproti svým soupeřkám. Dopředu se snaží dostat také Vasilakijová. Barbora Sémanová točí na třetím místě do poslední stovky. Vedle ní se snaží Mišarinová zrychlit poměrně výrazně. Kvadarlaová už na 325 metrech je na tom velmi dobře. Mišarinová se na ní snaží útočit a před Barborou Sémanovou se na dráze jedna snaží dostat také Vasilakijová. Teď točí Vasilakijová do poslední padesátky za Barborou Sémanovou, stejně tak i Dimontová se snaží dostat dopředu. Právě Dimontová teď útočí na Sémanovou. Sémanová by potřebovala uhájit nejhůře čtvrté místo. Vasilakijová se ale snaží dostat před Sémanovou. Kvadarlaová zvítězí v této rozplavbě. Mišarinová nejspíš bude druhá. Dimontová nejhůř na třetím místě a Sémanová výrazně tuhne. V posledních metrech poslední dvě padesátky měla přes 32 sekund a teď dohmatává nakonec až na pátém místě v této rozplavbě. Čas 4 minuty 12,5 sekundy je přibližně 9 sekund za jejím českým rekordem. Barbora Sémanová na posledních třech padesátkách se dostala přes 32 sekund, na té předposlední dokonce přes 32,7 sekundy, což pro Barboru Sémanovou znamená, že v závěru tedy jí předstihly soupeřky a pokud chtěla česká reprezentantka do finále, tak to teď bude mít poměrně dost složité, protože poslední rozplavba je velmi, velmi silná a Sémanová s průběžným pátým místem to bude mít poměrně složité s ambicemi se ve večerním finále na 400 metrů volným způsobem představit. Přibližně za nějakých 6-5 minut se dá říci, jestli Sémanová postoupila nebo ne. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.

0: 9 hodin 51 minut na Radiožurnálu Sport, zase míříme do Birminghamu, protože vytrvalkyně by měly mít na mistrovství Evropy v Birminghamu za sebou už více než polovinu maratonské trati a mezi nimi je i Tereza Hrochová. Jak se jí daří, to sledují stále Jakub Marek a Adam Procházka.
1: Je to přesně tak, půlmaraton mají za sebou vytrvalkyně a vede stále Finka Alisa Vainiová už od prvního kilometru a ten její náskok se navyšuje. Teď tedy půlmaraton proběhla v čase hodina 10 minut 40 sekund, takže lehkou matematikou maraton by to mohl být kolem 2 hodin a 22 minut. To by byl nový rekord evropských atletických šampionátů. Na druhé pozici aktuálně běží Selamevit Teferiová, rodačka z Etiopie, reprezentující Izrael, ale ta už má více než 3minutovou ztrátu právě na Finku Vainiovou. Začala tam tu skupinku větší o druhou pozici trhat Rakušanka Julia Majerová, už začíná tam trochu odpadat i Češka Tereza Hrochová, která aktuálně běží na 14. pozici, ale stále k tomu druhému, třetímu místu to není daleko, nějakých 9-10 sekund.
2: Běží se zároveň i mužský maraton, běžci mají za sebou nějakých 42 minut, to znamená zhruba 13 kilometrů a tam je to v čele o poznání vyrovnanější. Není to běh jednoho muže, ale je jich tam zhruba 20 v čele, mezi nimi i někteří favorité, jako třeba Němci Richard Ringer nebo Amanal Petros a tak dále. Takže o poznání vyrovnanější je to v tom mužském maratonu, no a v tom ženském, jak už jsme říkali, je to jízda jedné ženy, tedy Finky Vainiové, která to vypadá, že si ten náskok možná bude ještě vylepšovat.
0: Tolik tedy zatím Jakub Marek a Adam Procházka z maratonských závodů na mistrovství Evropy v Birminghamu a my se teď zase vrátíme do Paříže, kde probíhá poslední den plaveckého mistrovství Evropy a bude nás od Martina Charváta zajímat, jestli Barboře Sémanové její čas z rozplavby na 400 metrů volným způsobem nakonec bude stačit na postup do podvečerního finále.
3: Oči mi kmitají z jednoho času na monitoru na druhý. Vyhrála Němka Wernerová před Isabel Gosseovou. Další Němka Rótová je na čtvrtém místě, ale ta postoupit nemůže. Mohou dál maximálně Němky dvě. Ještě se před Sémanovou dostává Portugalka Soarešová Martinčová, ale Švédka Hólová už ne, takže Barbora Sémanová, byť je to až devátý čas, ale po eliminaci přesně toho, co jsem naznačoval, jedné Němky kvůli tomu, že mohou postoupit maximálně dvě, tak Barbora Sémanová ano, o 0,3 sekundy v závodě, který je na 4 minuty, v podstatě nic je rozdíl mezi Barborou Sémanovou a 10. Norkou Houdovou a ano, Barbora Sémanová nakonec bude plavat večer v finále na 400 metrů volným způsobem. Doufám, že to zvolnění v posledních 150 metrech není ukázkou toho, že už by Barbora Sémanová nemohla, ale spíše nějakým taktickým výkonem a ponechání sil ve smyslu, když to stačit nebude na postup, tak holt jsem tam neměnila co dělat a když to na postup stačí bude, tak alespoň mám dost sil na to předvést velmi dobrý výkon. Barbora Sémanová bude plavat ještě jedno finále na mistrovství Evropy. Bude to v 19 hodin a 12 minut. Sémanová poplave tedy finále na 400 metrů volným způsobem žen. Už předtím v 18 hodin a 40 minut se na 200 polohově představí Jan Čejka. Oba dva, jak Sémanová, tak Čejka, postoupili do finále z posledního možného 8. místa. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Fotbal na radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozorovný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
5: Je 10 hodin. Posloucháte Radiožurnál a aktuální zprávy. Bezpečnost cestujících ve vlacích City Elephant začínají v okolí Prahy hlídat kamery. Ministerstvo zahraničí propustilo velvyslance, který neoprávněně prodal služební auto. Ten se teď brání u soudu. Barbora Sémanová postoupila na mistrovství Evropy do finále závodu na 400 metrů volným způsobem. Stojící auto nepřehlédněte na D2 na 50. kilometru směrem do Brna. A od západu čekejte oblačno až zataženo, večer na severozápadě místy přehánky. Teploty v Čechách do 32, na Moravě ve Slezsku až 37 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Příměstských vlacích City Elephant v Praze a okolí budou nově kamerové systémy. České dráhy je tam instalují na objednávku hlavního města a středočeského kraje. Ty za to zaplatí 88 milionů korun. Dvoupodlažní elefanty tvoří páteř pražské příměstské železniční dopravy.
6: Kamery budou zvenku i uvnitř vlaků, pokračuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
7: Těch kamer je 42, takže samozřejmě to představuje poměrně velkou kabeláž nainstalovat do té soupravy. City Elephanty jsou velmi vytížené, takže nelze odstavit větší počet souprav najednou.
6: Proto bude instalace do 55 souprav trvat až do podzimu příštího roku. Objednatel dopravy tím chce zvýšit bezpečnost ve vlacích, říká středočeský krajský radní Petr Borecký z hnutí STAN.
8: Prostě chceme, aby se lidé ve vlacích cítili bezpečně a aby i ty vlakové soupravy zůstávaly čisté a nepoškozené.
6: Elefanty jsou staré od 15 do 25 let. V novějších příměstských vlacích už mají České dráhy, ale i třeba RegioJet kamerové systémy z výroby. Jakub Vik, Radiožurnál.
5: Bývalý velvyslanec v Libanonu Jiří Doležel žaluje ministerstvo zahraničí. Podle dokumentu, který má k dispozici server i rozhlas.cz, se brání proti ukončení své diplomatické služby ze strany ministerstva. Rezort ho propustil po dvou výtkách. Týkat se měly údajně neoprávněného prodeje služebního auta a nesprávného nákupu letenek pro ambasádu v Bejrutu. Doležel se teď ohrazuje proti vypovězení služby i proti tomu, že úřad vlády zamítl jeho odvolání. Ve Španělsku dostali po 10 dnech pod kontrolu požár v provincii Uelva na jeho západě země. Schořelo 38 tisíc hektarů lesního porostu.
9: Čo do počtu zhorených hektárov pôdy, najrozsiahlejší požiar v histórii Andalúzie vznikol len 40 kilometrov od pobrežia Atlantického oceánu. Do prímorských turistických oblastí, ktoré sú teraz plné dovolenkárov, sa ale oheň vďaka nasadeniu hasičov nedostal. Španielsko zažíva jednu z najhorších sezón lesných požiarov za posledné 10 ročia. V krajine zhorelo najmenej 250 tisíc hektárov lesnej pôdy a porastu. Je to už viac ako polovica celkovej zhorenej plochy v celej Európskej únii. O život prišlo tento rok následkom požiarov 14 ľudí, boli medzi nimi i cudzinci. Zo Španielska Ľubica Zlochová, Radiožurnál.
5: V Hradci Králové pokračuje mezinárodní triatlonový závod Ironman. Do hlavního závodu se přihlásilo přes 1700 sportovců ze 40 zemí světa. Plavecká i běžecká část závodu vede centrem města. Cyklistická trasa směrem na Jaroměř, Třebechovice pod Orebem a Opočno. Na dopravu dohlíží desítky policistů, říká jejich mluvčí Magdalena Vlčková.
10: Budeme monitorovat dopravní situaci a snažit se minimalizovat případné kolize, k nímž by mohlo kvůli dočasnému omezení provozu na trasách závodu a vyšší vytíženosti objízdných tras docházet. Návštěvníkům doporučujeme plánovat své cesty s dostatečnou časovou rezervou. Projíždějícím řidičům doporučujeme, aby se oblasti konání závodu vyhnuli.
11: Sport. Atletické mistrovství Evropy pokračuje maratonem žen. V Birminghamu je i reportér Jakub Marek.
12: V čele ženského maratonu je stále suverénní Finka Vainiová, ta už je na 27. kilometru. Skupina o druhé místo se začala trhat, ale zase se postupně spojuje. Snaží se do ní vrátit i aktuálně 12. Češka Tereza Hrochová. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
11: Plavkyně Barbora Sémanová postoupila do finále kraularské čtyřstovky na mistrovství Evropy v Paříži. Poplave ho po 19. hodině. Ještě předtím bude ve finále závodu na 200 metrů polohově taky Jan Čejka. A fotbalisté Mladé Boleslavy remizovali ve čtvrtém kole šance ligy s Pardubicemi 1-1 a udrželi tak ligovou neporazitelnost. Sparta zvítězila nad Teplicemi 4-1, Plzeň porazila Zlín 3-2 a Slovácko prohrálo s Olomoucí 1-2.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Překážky na D2 u Břeclavi a na D11 u Městce. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna opatrně před sjezdem na Břeclav na 49. a půl kilometru stojí porouchané vozidlo. Je za světelnou šipkou v odstavném pruhu. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Městec Králové zastavilo auto, je na 46. kilometru v odstavném pruhu. Na silnici 3 z Dolního Dvořiště do Českých Budějovic se za Planou srazila motorka a osobní auto. Na úrovni letiště je omezený průjezd, čekejte krátké zdržení. Na Jihlavsku na silnici 112 za Telčí směrem do Horní Cerekve havaroval motorkář. U Roštejnského Rybníku se jezdí kyvadlově, kolony se netvoří. A ve Žďáru nad Sázavou na průjezdu městem po silnici 37 máme hlášenou vážnější nehodu. V Dolní ulici u Kulturního domu se tak krátce zdržíte v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Dopoledne bude v Čechách oblačno až zataženo, popoledně bude velká oblačnost také na Moravě a ve Slezsku. Večer na severozápadě místy přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Teploty v Čechách 27 až 32 stupňů, na Moravě a ve Slezsku ještě až 37. Tolik zprávy.
14: Zprávy skončily v 10 hodin a 6 minut a dále s vámi Radiožurnál Sport. I nadále budeme sledovat maratonský závod na mistrovství Evropy atletů v Birminghamu. Ten ženský běží i Tereza Hrochová a běží zatím velice dobře, bojuje o první desítku. Ale také se třeba budeme věnovat dění v nejvyšší fotbalové soutěži. Včera se hrály 4 zápasy ve čtvrtém kole a my se za chvíli zaměříme na ten mezi Plzní a Zlínem, který přinesl nakonec první vítězství Viktorie v této sezóně. Teď ale ještě písnička od Simple Plan.
0: Radiožurnál Sport
1: a Ondřej Prokop.

0: Souboj fotbalistů Plzně a Zlína mohl ve čtvrtém kole šance ligy skončit buď prvním vítězstvím Západočechů v ročníku, nebo premiérovými body pro Ševce. Ti ze Štruncových sadů odjeli po velkém boji s porážkou 2-3 a domácím se tak po předsezónním vyhlášení útoku na titul citelně ulevilo.
1: Obrovská.
2: Odpověděl jednoznačně kouč Martin Hyský na otázku, jak velká úleva to pro něj je, že Plzeň vybojovala první vítězství v sezóně.
1: Je to pro nás obrovský povzbuzení a já věřím, že i přesto, že určitě nejsme spokojení s tím, jak to v některých těch situacích vypadalo, tak že to nejdůležitější, co je, tak to bylo vítězství, to jsou 3 body a ty máme.
2: Naopak Zlín nemá po 4 kolech šance ligy ani jeden a v soutěži je poslední. Loni přitom při návratu mezi českou elitu ve stejné fázi sezony vévodil tabulce společně s pražskými S. Letos mu ale cestu za prvním bodovým ziskem komplikují taky inkasované branky v úvodních 15 minutách zápasů, říká trenér Ševců Bronislav Červenka.
3: Nás to zabrzdilo na Spartě, rychlý gól, teď znova rychlý gól a nejsme schopni to nějakým způsobem dotlačit do toho bodového zisku, no je to škoda.
2: Fanoušky Zlína ale po nepovedeném vstupu do ročníku Červenka uklidňuje.
3: My se s tím poradíme. Ty určité situace, které jsme tam měli, zase nám dávají naději do těch dalších zápasů, že bychom si myslím, že v těch dalších zápasech měli začít bodovat.
2: Zatímco zlínští fotbalisté zabojují o první ligové body hned příští víkend proti Liberci, Plzeň má od nejvyšší domácí soutěže volno. Původně měla v neděli hrát v Hradci Králové, ten si ale kvůli účasti v závěrečném předkole konferenční ligy nechal zápas odložit. Plzni by pauza taky mohla přijít vhod, když ji čeká play-off o Evropskou ligu. Kouč Martin Hyský ale tvrdí:
1: my jsme chtěli hrát, ale respektujeme rozhodnutí Hradce, který za sebou má samozřejmě obrovský těžký program a ještě před sebou má těžký program. Bereme to tak, jak to je. Máme teď týden na to se soustředit na Evropskou ligu a na těžký zápasy proti Červené zvězdě.
2: První utkání odehraje Viktoria ve čtvrtek v Srbsku. Ze Štruncových sadů Pavel Tilšár, Radiožurnál.
0: Ve včerejších zápasech čtvrtého kola šance ligy se Pardubicím povedlo to, co Zlínu ne. Získali alespoň první bodík v sezóně, když remizovali doma s Mladou Boleslaví, která tak úplně tedy nenavázala na vítězství nad Spartou. Sparťané ti 4-1 zdolali Teplice a připravili jim první porážku v sezóně a v posledním včerejším utkání ještě Olomouc vyhrála na hřišti Slovácka 2-1. Dnes se budou hrát jenom 2 zápasy, protože 2 jsou zase odložené. Už zmiňovaný Hradec Králové nebude hrát na hřišti Zbrojovky Brno kvůli účasti v předkolech evropských pohárů a stejný důvod je za odložením zápasu Jablonce v Praze na Bohemians. A tak se tedy bude hrát jenom na 2 stadionech. V 15 hodin začne utkání Baníku Ostrava s nováčkem soutěže Artisem Brno. No a pak od 20 hodin se fotbalisté Slávie pokusí udržet zatím 100% bodovou bilanci v soutěži a to na horké půdě v Liberci proti domácímu Slovanu. Ty dnešní 2 zápasy vám nabídneme v přímých přenosech na Radiožurnálu Sport.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: 10:18 končí písnička od slavných Scorpions a my se vydáme znovu na mistrovství Evropy v atletice do Birminghamu, kde probíhá maratonský závod, vlastně závody, protože běží muži i ženy na jednom okruhu 5-kilometrovém a v tom ženském závodu se dobře držela Tereza Hrochová. Jestli to platí dál, se dozvíme od Jakuba Marka a Adama Procházky.
1: Příjemné dopoledne, už se nedržíte skupiny, která aktuálně běží stále o druhou pozici. Ta skupina se nejdřív začala trhat poté, co nasadila vyšší tempo Rakušanka Majerová, pak se začala spojovat, už se Tereza Hrochová blížila opět té skupině, ale jakmile zase se začalo zrychlovat, teď je v čele té skupiny Italka Jaremčuková, tak Tereza Hrochová začala odpadat, ale teď je právě ten moment, kdy se láme vždy maraton mezi tím 30. a 35. kilometrem. Vytrvalkyně mají za sebou hodinu a 50 minut. Aktuálně tedy Tereza Hrochová na 11. pozici, na tu skupinu o druhou pozici ztrácí zhruba 20 sekund, ale sem tam z ní odpadají některé závodnice, takže se to může ještě velmi zajímavě promíchat, ale to, co už se asi snad nepromíchá, tak to je jasné vedení Alisy Vainiové. Tato Finka vede s více než čtyřminutovým náskokem. To je neuvěřitelný výkon. Ona útočí tady na rekord šampionátu maratonského, právě který je z roku 2014 z Turichu. Zaběhla ho francouzská Christelle Donneová a je to čas 2 hodiny 25 minut 14 sekund. Aktuálně se běží stále zhruba na 2:23-2:24.
2: Dívám se na mužský maraton, tam mají za sebou maratonci zhruba polovinu a zatím běží těsně nad tou hranicí rekordu šampionátu, který drží z Berlína z roku 2018 Gičan Cohen Naert. To jsou 2 hodiny 9 minut a 51 sekund. Tu polovinu mají tedy muži zhruba za 1 hodinu a 5 minut a je tam zhruba nějakých 20 borců, kteří se drží v té čelní skupině. A jedna taková zajímavost, na kterou mě upozornil kolega Jakub Marek, v čele toho mužského maratonu se drží taky jeden Španěl, který se jmenuje úplně stejně, jako je zkrátka Mezinárodní fotbalové federace, tedy Ilias FIFA.
1: No a když se podíváme ještě na ten ženský závod, tak v čele Alisa Vainiová, ona je letos nejrychlejší Evropankou maratonu, takže to není překvapení, že ona právě vede, ale Finsko, přestože bývalo v minulosti běžeckou velmocí, tak v posledních letech už se Finům tolik nedařilo v těch vytrvalostních bězích, tedy země Páva Nurmiho nebo Lasseho Viréna, tak teď má skvělou vytrvalkyni Alisu Vainiovou.
2: No a Britové určitě spoléhají třeba na taky jednoho maratonce, který se v té čelní skupině drží, a to je Mohamed Mohamed, který je tedy zhruba na nějakém průběžném 8. místě. No a Britové ti čekají na medaily z mistrovství Evropy, co se maratonu týká, od roku 1974.
1: A ani Britky na tom nejsou špatně v tom ženském závodě, právě v té skupině o druhou pozici je aktuálně Britka Natasha Wilsonová a Abby Donnellyová a ty stále rozhodují můžou pomýšlet na jednu z medailí, spíš tedy stříbro nebo bronz.
0: No a jaký je váš kvalifikovaný odhad, kdyby vlastně ten ženský maraton mohl vrcholit?
1: Podle půlmaratonu Vainiové by to mělo být zhruba českého času v 10 hodin 52, 53 minut, tedy to bude v cíli Finka Vainiová, pak pravděpodobně budeme muset čekat zhruba 4 minutky na další atletky, takže tedy Tereza Hrochová odhadem by mohla být v cíli někdy před 11. hodinou. Ti nejlepší muži, kdyby to zvládli tedy za zhruba 2 hodiny a 10 minut, by měli být v cíli v 11 hodin a 20 minut.
0: No a my také samozřejmě budeme u toho, u závěru ženského maratonu, i s Terezou Hrochovou a s našimi reportéry Jakubem Markem a Adamem Procházkou. Zatím díky.
1: Příjemný den.
2: Naslyšenou.

0: Tenistka Linda Nosková vstoupila do turnaje v Cincinnati vítězstvím. Nasazená šestka, která měla v úvodu volný los, ve druhém kole porazila 2x6-3 Katie Boulterovou z Velké Británie a připsala si první výhru od grandslamového Wimbledonu, který senzačně vyhrála. Úvodní vystoupení na generálce na US Open zvládli také Jakub Menčík a Jiří Lehečka, takže česko-italské souboje 2-0 pro právě Čechy. Jakub Menčík porazil 2-1 na sety Matiu Bellucciho, no a Jiří Lehečka také 2-1 na sety zdolal Mateu Berrettiniho. No a ve druhém kole naopak skončil turnaj v Cincinnati pro Nikolu Bartuňkovou, která nestačila v utkání s Rumunkou Kirstaovou, prohrála 0-2 na sety.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál je půl jedenácté. Zprávy a Jana Gulda. Ukrajina podnikla jeden z největších vzdušných úderů na Rusko od začátku války. Tamní ministerstvo obrany hlásí zničení víc než 820 dronů. Zneškodňovalo je nejen na území Ruska, ale taky nad Azovským a Černým mořem. Útok podle ruských úřadů nepřežilo 5 lidí v Rostovské a 1 člověk v Moskevské oblasti. Nedaleko ruského hlavního města zároveň hoří další sklad internetového obchodu Wildberries, který podle Kyjeva pomáhá v zásobování ruské armády. Belgie požádala kvůli rekordním požárům o nouzovou pomoc Evropskou unii. Své vrtulníky a letadla pro hašení jsou tam připravené vyslat Česko, Švédsko a Nizozemsko. Na sociální síti X o tom informovala eurokomisařka pro řešení krizí. Belgičtí hasiči, zemědělci i vojáci od pátku bojují s lesním požárem v největší přírodní rezervaci v zemi. Oheň už spálil přes 2000 hektarů plochy a je největším požárem v belgické historii. Do základních škol by v novém školním roce mělo chodit zhruba 1 milion a 1500 žáků, tedy zhruba o 1400 míň než v minulém školním roce. Naopak ve středních školách v denním studiu žáků opět přibude. Vyplývá to z kvalifikovaných odhadů ministerstva školství. V datech jsou zahrnutí ukrajinští uprchlíci. Školáci se do lavic vrátí v úterý 1. září. A dobrovolní hasiči v Česku nazbírali od začátku letošního roku přes 2,5 tisíce tun elektroodpadu. Projekt Recyklujte z hasiči funguje po celé zemi a letos se do něj zapojilo asi 1800 hasičských sborů. Sport. Plavkyně Barbora Sémanová postoupila do finále kraulařské čtyřstovky na mistrovství Evropy v Paříži, to je na programu po 19. hodině. Ještě předtím se ve finále polohového závodu na 200 metrů představí Jan Čejka. A v Birminghamu pokračuje atletické mistrovství Evropy. Ženský maraton sleduje Jakub Marek.
2: Tereza Hrochová je na 35. kilometru na 11. pozici na skupinu běžící o druhé místo. Ztrácí zhruba 20 sekund, v čele je suverénní Finka Vainiová. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D11 u Městce a nehoda na Trojce u Plané. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Městec Králové stojí auto, je na 46. kilometru v odstavném pruhu. Na D11 z Hradce Králové do Prahy ještě opatrně za sjezdem na Jičín. Na 39. kilometru máme hlášený požár vozidla, může se vybočovat, kolona se netvoří. Na dálnici D1 ve směru z Polska do Brna na průjezdu Ostravou je dopravní omezení, je tam teď krátká kolona, zpomalíte na kilometru 361 a zdržíte se kolem 10 minut. Na D2 z Bratislavy do Brna opatrně před sjezdem na Břeclav na 49. a půl kilometru stojí porouchané vozidlo, je za světelnou šipkou v odstavném pruhu. Na silnici 3 z Dolního Dvořiště do Českých Budějovic se za Planou srazila motorka a osobní auto. Na úrovni letiště je omezený průjezd a je tam krátká kolona. A na Jihlavsku na silnici 112 za Telčí směrem do Horní Cerekve havaroval motorkář. U Roštejnského rybníku se podle policie jezdí kyvadlově a provoz mohou podle potřeby zastavovat. V obou směrech se tvoří kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V Čechách bude a opět teď dopoledne a opět potom večer oblačno až zataženo, jinak většinou polojasno, místy déšť nebo přehánky, večer taky bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude skoro jasno až polojasno, odpoledne od západu přechodně zvětšená oblačnost a výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty v Čechách a na severní Moravě 26 až 31 stupňů, na ostatním území 32 až 37 a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

Včera začal nový ročník španělské fotbalové ligy, tedy La Ligy. Dvěma zápasy Sevilla porazila Vallecano 2-1, přestože hrála o deseti bez jednoho vyloučeného hráče. Ve stejné situaci bylo Getafe na hřišti Alavesu, ale k bodům se nedostalo. Naopak domácí Alaves vyhrál jednoznačně 3-0. No a dnes se budou hrát další dva zápasy v 17 hodin. Racing Santander přivítá doma Villarreal a od 19 hodin Espanyol Barcelona bude hrát proti Levante. O výsledcích těchto duelů vás také ve vysílání radiožurnálu Sport budeme informovat.

0: Tři roky se věnoval v Americe trénování dětí, teď se bývalý hokejista Martin Erat vrací do brněnské Komety. S tímto klubem získal v letech 2017 a 2018 mistrovské tituly jako hráč. Teď chce k podobným úspěchům přispět jako asistent hlavního trenéra Libora Zábranského. Na spolupráci se domlouvali delší dobu.
1: Věděl jsem o těch plánech už asi rok dopředu, co přemýšlí s novou halou, jak to chce pojmout, a my máme v tomhle asi stejné myšlení, že chceme vítězství a proč zrovna ne, když bude teďka nová hala.
2: Přibližuje Martin Erat, proč se domluvil s trenérem a taky majitelem hokejové Komety Brno Liborem Zábranským na spolupráci zrovna před sezónou, v jejímž průběhu se klub přestěhuje do nové arény na Výstavišti. Se Zábranským se Erat potkal v realizačním týmu už u reprezentace. Od konce tohoto angažmá v roce 2023 si dával od profesionálního hokeje pauzu.
1: Dřív, když jsme byli u nároďáků, mě to bavilo, ale dal jsem přednost rodině, protože mám tři děti a ještě se jim chci věnovat. A teďka je takový ten čas, že by to mohlo být zajímavý jako i pro rodinu, i pro mě a pro Kometu, pro Libora, pro fanoušky. Myslím si, že to je takový ten pro mě impuls zase něčeho dosáhnout.
2: Na začátek letní přípravy brněnských hokejistů přiletěl Erat i se 14-letým synem Sebastianem, který si vyzkoušel trénink přímo s extraligovým mužstvem.
1: Aby taky začal mluvit česky a aby věděl, co je, jak vypadá profesionální hokej, a pro mě je to něco, že já můžu být na ledě se svým synem.
2: Eratovi už ale zase odletěli do Ameriky. Martin totiž nebude v Brně celý rok a spíš než klasický asistent bude v realizačním týmu Komety plnit roli konzultanta, který částečně pracuje na dálku. Trenér Zábranský vysvětluje, proč i za těchto podmínek o spolupráci s bývalým útočníkem stál.
3: Když vidím jeho náhled na hokej a hlavně na přesilovky, tak tam by nám měl hrozně moc pomoct a to je hrozně důležitý. U hokeje čísla nelžou. Jestli nemáte čísla golmanu, jestli nemáte přesilovky, výborné statistiky, nemáte 85% oslabený ubráněných procent, tak prostě neuhrajete nic. Takže tam já vidím obrovský potenciál a přínos Martina.
2: Není tajemství, že Erat už přesilovky Komety řídil jako hráč, a to i v sezónách, které v letech 2017 a 18 skončily oslavami mistrovského titulu.
1: My máme zažitý věci, co jsme hráli pod Liborem, takže my to chceme jenom rozvinout a dělat lepší hokej.

0: 10 hodin 48 minut a naším dalším tématem na Radiožurnálu Sport budou automobilové soutěže. Dnes totiž vrcholí slavná Barum Czech Rally Zlín, 55. ročník. Do toho posledního dne šel z prvního místa Adam Březík, ale není jisté, že to platí i dál, protože jestli už mají za sebou dnešní dopolední program 3 rychlostní zkoušky, o kterých vám více řekne David Nekvinda.
1: Hezký den, tak Adam Březík zatím míří k tomu, aby skutečně vyhrál letošní Barum Rally Zlín, což by pro něj byl velký úspěch, protože on pochází tady ze Zlínska, konkrétně z obce Lukov, která je nedaleko krajského města. Teď možná pod ním hlasem slyšíte sirénu, tak se nelekejte, to tady projíždí sanitka okolo mě, ne třeba okolo vašeho auta. Každopádně Adam Březík měl to dopoledne vlastně maximálně úspěšné, protože vyhrál všechny 3 rychlostní zkoušky, které už jezdci absolvovali, Pindula, Semetín, Kateřinice. Ty výhry byly třeba jen těsné, ale postupně navýšil svůj náskok tak, že když přenocovával, tak měl necelých 10 sekund náskoku na druhého Poláka Miko Marčika. Teď je situace taková, že druhý je Finn Teemu Suninen a ten už ztrácí na Adama Březíka 21 sekund a 0,2 k tomu. Takže dá se říct, že Březík je teď v situaci,

0: situaci, kdy pokud neudělá nějakou chybu, tak opravdu by už těžko měl být někým ohrožený. A je to taky takový souboj o to, aby Březík udržel bilanci, která platí od roku 2012, tedy že na Barumček Rally Zlín vítězí jen čeští závodníci, protože za Březíkem jsou teď jenom zahraniční jezdci. Druhý Suninen, třetí Marčík, mimo jiné ten jejich souboj o druhé místo je velmi vyrovnaný, přelívá se po každé rychlostní zkoušce a třetí Marčík teď na druhého Suninena ztrácí půl sekundy. Čtvrtý je Ital Mabellini, pátý Polák Matulka, šestý Rumun Tempestini a až sedmý je další český závodník Filip Mareš, který při minulé rychlostní zkoušce na okamžik vyjel ztrati, ztratil tam tedy výrazně a ta situace je tedy taková, že buď vyhraje Adam Březík, nebo některý ze zahraničních pilotů.
1: Říká David Nekvinda z Barumček Rally Zlín, jak to všechno dopadne, se od něj také v našem vysílání dozvíte. Tak zatím díky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A my se přesouváme zase do Birminghamu na pro změnu poslední den atletického mistrovství Evropy, protože brzy už poznáme vítězku maratonského závodu. Prozradí nám ji v následujících desítkách sekund Jakub Marek a Adam Procházka.
2: Hezké dopoledne, Finka Vainiová. Zdá se, že jistě vyhraje tady maraton na evropském šampionátu Birminghamu. Už to tady houstne v cílovém prostoru. Vainiová nastoupila prakticky na prvním kilometru, roztrhala to startovní pole žen, no a prakticky s tělem start cíl si doběhne pro titul evropské šampionky. Bylo by to velmi hezké, kdyby dnes se tady dařilo všem rodákům z Finska, protože Kristýna Sasínek-Mäki je rodačkou z finského Seina, jak i Kristýna Sasínek-Mäki. To bude česká poslední naděje večer v závodě na 1500 metrů ve finálovém závodě. No a teď je další Češka, Tereza Hrochová, aktuálně na posledním mezičase na 40. kilometru na 11. pozici, ale blíží se Rakušance Majerové na 10. pozici. Už jen 6 sekund ztrácí Hrochová na Majerovou a už jsou i před Majerovou nějaké vytrvalkyně, které odpadly z té vedoucí, respektive v té z té skupiny o druhou pozici, ale teď už tady slyším za sebou potlesk, protože Vainiová už je v té cílové rovince, poslední stovka zhruba metrů zbývá Fince Vainiové k tomu, aby se dostala sem do cílového prostoru. Když se podíváme na čas, tak ten je aktuálně 2 hodiny a 22 minut, takže je jisté, že padne rekord mistrovství Evropy 2 hodiny 25 minut 14 sekund Christel Donejové z Francie z roku 2014. No a Vainiová tím strojovým tempem už se blíží sem do cílové pásky. Cílová páska už teď je těsně před Vainiovou. Vainiová je evropskou šampionkou v zatím neoficiálním čase 2 hodiny 22 minut a 26 sekund.
3: Parádní výkon, další rekord šampionátu, který jsme tady v Birminghamu zažili. Jenom ještě rychle k mužům, protože ti se blíží 35. kilometru a o to vítězství bude bojovat několik mužů a v čele je Němec Amanal Petros, který se trhnul té osmičlenné smečce, se kterou strávil většinu toho závodu, vytvořil si náskok nějakých zhruba 30 sekund, takže uvidíme, jestli to dokáže udržet až do konce. Každopádně ten finish toho mužského závodu by mohl být o poznání vyrovnanější než ten ženský, který byl vlastně show jediné ženy, Alisa Vainiová, Finka v evropském rekordu, rekordu šampionátu se stává mistryní Evropy.
2: Ale třeba v blízké budoucnosti by mohl padnout i evropský rekord Nizozemky Sifan Hassanové, ten je 2 hodiny 19 minut a s takovouto formou Alisa Vainiová bude moci pomýšlet třeba i na čas rozhodně pod 2 hodiny a 20 minut. Ona už letos běžela lehce nad 2 hodiny a 20 minut ve španělské Sevě maratonu, kde se běhá vždy velmi rychle. Na šampionátech to takové nebývá, ale tady to byla výjimka a skoro o 3 minuty padl rekord mistrovství Evropy. Na další vytrvalkyně si budeme muset zhruba 3 minuty počkat, to doběhne zhruba i Tereza Hrochová.
1: No a ty 3 minutky vyplní Mark Ambor na Radiožurnálu Sport.

0: Už nějakou chvíli známe vítězku maratonu na mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu, její Finka Alisa Vainiová. A teď se od našich reportérů Jakuba Marka a Adama Procházky dozvíme další medailistky a také zanedlouho i na jakém místě doběhne Tereza Hrochová.
1: Vainiová už je tady v cílovém prostoru přes 4 minuty a stále tady nemáme v pořadí druhou maratonkyni tohoto závodu na evropském šampionátu Birminghamu, ale pravděpodobně jí bude Maďarka Toutová, která nastoupila tady v tom závěrečném stoupání a pravděpodobně si běží pro stříbro.
2: Pravděpodobně, že běží pro stříbro, už je taky slyšet potlesk tady v cílové rovince, kde se nashromáždili fanoušci. Nejvíce fanoušků jsem tady viděl těch finských s vlajkami, kteří samozřejmě čekali na Vainiovou, která nakonec i triumfovala. Teď tedy bude dobíhat taky Toutová, která si běží taky poměrně suverénně. Má tam náskok možná nějakých 100 metrů na další závodnici a teď už Toutová dobíhá. Vypadá to, že už je hodně vyčerpaná, ale ještě se snaží dosáhnout co nejlepšího tlaku. Teď probíhá kolem nás a už je v cíli, takže oficiálně první Finka Vainiová a na druhém místě Maďarka Toutová, která teď roztáhla ruce a hodně se raduje, jako kdyby přijala ten fakt, že se běželo v podstatě jenom o to druhé místo.
1: Toutová sice ztratila skoro 5 minut na vítěznou Vainivou, ale i tak je to osobní rekord pro tuto Maďarku, která vstupovala do tohoto závodu s horším osobním rekordem než třeba Tereza Hrochová, takže obrovské překvapení. Na druhé pozici třetí místo Britka Donnellyová, 5 minut a 7 sekund ztráty v nejlepším letošním čase, takže to byl poměrně svižný maraton. Na čtvrté pozici Maďarka Sábová, teď tam budou přibíhat do cíle i další závodnice. Na šesté pozici to na páté pozici Britka Vilsonová a my už čekáme, kdy se tady objeví v cílovém prostoru i Češka Tereza Hrochová, která byla na posledním mezičase na 11. pozici.
2: Čekáme na to, závodnice, které dobíhají do cíle, tak s nimi běhávala Tereza Hrochová na nějakém kilometru, ještě třeba v polovině závodu. Vypadá to, že už tedy doběhla i do cíle na 9. místě, ztráta 5 minut a 48 sekund na vítěznou Vainiovou. 9. místo pro Terezu Hrochovou, top 10, to je solidní výsledek. A když se podíváme na její výsledky na mistrovství Evropy a na mistrovství světa, na ty dva, tak tohle je zatím její nejlepší.
1: Nakonec ten závěr vyšel velmi dobře. Tereze Hrochové do elitní desítky se ještě nikdy na velké akci v kariéře nedostala. Teď tedy v čase 2 hodiny 28 minut a 14 sekund na 9. pozici na mistrovství Evropy. Evropskou šampionkou je Finka Alisa Vainiová v novém rekordu šampionátu 2 hodiny 22 minut a 26 sekund.
0: Tak to je určitě hezký výsledek pro českou maratonkyni Terezu Hrochovou. Dostala se do elitní desítky. Večer ještě poběží tedy na trati 1500 metrů ve finále Kristýna Sasínek-Méky.
3: Zažijte komfort, který nezná hranice a vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky, zamilujte si je taky.
4: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
5: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
4: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
5: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Jana Volda.
6: Premiér Babiš potvrdil, že kraje nedostanou od státu peníze na silnice nižších tříd. K Havaji míří hurikán, zatím je na prvním stupni. V Birminghamu pokračuje atletické mistrovství Evropy maratonskými závody. Na dálnici D1 čekejte kolonu v Ostravě směrem do Brna. A počasí čekáme místy velkou oblačnost s deštěm, jinak většinou polojasno. Teploty v Čechách do 31, na ostatním území až 37 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: České kraje nedostanou příští rok od státu peníze na opravy silnic nižších tříd. Ve videu na sociálních sítích to potvrdil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj mají kraje pro tyto účely dost prostředků z rozpočtového určení daní. O postoji vlády už minulý týden informoval hejtman Libereckého kraje Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Pravidelnou podporu dostávaly kraje od roku 2015 ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Směřovala na rekonstrukci silnic druhých a třetích tříd. Poslanci by se mohli po víc než dvou letech vrátit k návrhu manželství pro páry stejného pohlaví. Tentokrát ho připravil místopředseda hnutí STAN Karel Dvořák. Než ho předloží, chce vyjednat širokou podporu mezi různými stranami. Široká podpora je podle něj důležitá k tomu, aby projednávání návrhu bylo důstojné.
7: Téma manželství pro všechny za mě bude součástí politické debaty prostě do té doby, dokud v Česku nebude skutečně rovné postavení heterosexuálních i stejnopohlavních párů.
6: V koalici budou chtít podporu hledat hlavně v hnutí ANO, kde i v minulosti byla řada poslanců pro zavedení manželství pro všechny. Naproti tomu třeba motoristé jsou podle předsedy Petra Macinky proti. Hlavní havajský ostrov by mohl zasáhnout hurikán. Tropická bouře Lala, která se v pátek vytvořila nad Tichým oceánem, zesílila na první stupeň hurikánové škály. Informuje o tom agentura AP, podle které hlavní ostrov Havaj, zvaný taky Big Island, čelí první hrozbě přímého zásahu za 155 let. Hurikán doprovází vítr o rychlosti až 120 km za hodinu. V oblasti už teď silně prší, fouká a jsou vysoké vlny. Téměř pětině odběratelů nefunguje elektřina. Guvernér státu Havaj Josh Green vyzval obyvatele, aby zůstali doma. Varuje taky před rozsáhlými záplavami. Už jen do konce srpna je možné se přihlásit do akce Uklidíme svět, která bude od pátku 18. do neděle 20. září. Jejím cílem je uklidit v lesích nebo taky v městských parcích petlahve, igelitové sáčky nebo plechovky. Zájemci můžou zaregistrovat vlastní uklízecí místo anebo se k nějakému přidat. Vysvětluje koordinátorka akce Uklidíme svět Veronika Zítková-Andrlová.
8: Na našem webu najdou mapu úklidů, kde by měly být všechny úklidy, které jsou veřejné, a je tam vždycky kontakt na organizátora, na kterého můžou zavolat a domluvit se s ním, že dorazí na úklid.
9: Sport. Mistrovství Evropy atletů v Birminghamu pokračuje. Maraton žen sleduje reportér Jakub Marek.
1: Tereza Hrochová ještě v závěru našla sílu na zrychlení a dostala se na konečné 9. místo v čase 2 hodiny 28 minut a 14 sekund. Poprvé se tak na evropském šampionátu dostala do elitní desítky závodu. Dominovala Finka Vainiová v novém rekordu šampionátu 2 hodiny 22 minut a 26 sekund. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
9: Oštěpaře Jakub Vadlejch i sprinterka Lourdes Gloria Manuel skončili v Birminghamu těsně pod stupni vítězů. Manuel doběhla na 400 čtvrtá ve svém nejpomalejším čase sezóny 50,86 sekundy. Vadlejch byl pátý, hodem dlouhým 82 metrů a 88 centimetrů. Ve večerním finále běhu na 1500 metrů se představí Kristýna Sasinek-Meky.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 v Ostravě a Brně. Na dálnici D1 z Bohumína do Brna za sjezdem na Ostravu centrum z kilometru 361 počítejte s kolonou kvůli dopravnímu omezení. Zdržení kolem 10 minut. Na D1 na průjezdu omezením v Brně hlásíte silnější provoz, zpoždění do 10 minut v obou směrech. Na dálnici D2 z Bratislavy na příjezdu do Brna se popojíždí z druhého kilometru k dálnici D1. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku zpomalíte na 10,5 kilometru. Provoz brzdí omezení u Jíloviště, je to na necelých 10 minut. Na silnici 3 z Dolního Dvořiště do Českých Budějovic za Planou vyšetřují srážku motorky s osobním autem. Na úrovni letiště je omezený průjezd a je tam půlkilometrová kolona. Na silnici 13 z Mostu na příjezdu do Jirkova u nákupního parku řeší kolizi osobního auta s motorkou a začíná se tvořit fronta. A na Jihlavsku je uzavřená silnice 112 Telč Horní Cerekev. Za Telčí havaroval motorkář, náhradní trasa přes Volevčice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: V Čechách je teď a opět bude večer oblačno až zataženo, jinak většinou polojasno. Místy déšť nebo přehánky a večer pak i bouřky. Na Moravě a ve Slezsku bude skoro jasno až polojasno, odpoledne od západu přechodně zvětšená oblačnost a výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty v Čechách a na severní Moravě 26 až 31 stupňů, na ostatním území 32 až 37 a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
10: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
12: Krásný den, milí posluchači, zdravíme vás s Pavlem Horvátem dneska se speciální desítkou, kterou natáčíme opět v Praze, ale poprvé, Pavle, jsme v takovém prostředí, že jsme na hřišti a pod mostem.
13: No hlavně nejsme ve studiu prvně, podle mě, buď jsme v sále nebo ve studiu, dneska jsme prvně opravdu jako na čerstvém vzduchu tady, já jsem to říkal Honzovi Mejdrovi, který je naším skvělým příjemným hostitelem a hostem, a já jsem tady z Vltavský vlastně prvně začínal jezdit na Spartu, takže já to tady v podstatě znám, i když ne v tomhletom novém moderním provedení. No.
12: Tak moc děkujeme za pozvání Honzovi Mejdrovi, který byl nedávno v Desíce a vybudoval na konci června hřiště, které je na Vltavské právě pro mládež a pro lidi, kteří si chtějí zahrát fotbal. Honzo, dobrý den.
14: Dobrý den a moc krát děkuju, že jste semhle přijeli na hřiště ke mně tady na Vltavskou.
4: Host Desítky Pavla Horváta.
12: Je to historický moment pro Desítku Pavla Horváta, kterou vysíláme zhruba 2,5 roku, protože na těch výjezdních pořadech jsme takhle mladé publikum neměli, tak moc vám děkujeme, že jste přišli, mládežníci, a snad vás to bude bavit. Nicméně, Pavle, takhle malý fotbálek, ty jsi tady s klukama kopal před tím natáčením a docela ti to šlo, tak asi ti to není cizí úplně, ne?
13: Hele, musím říct, že jsem se asi 3 minuty jako ostýchal, ale pak jsem si sundal boty a musím říct, že už jsem pěkně spocený, že teda jako, když něco dělám, tak to dělám naplno. Musím říct, že výborný golmani teda, že jsem moc gólů nedal. I vzhledem k tomu, že jsou menší branky než normálně fotbalový, ale tady na ten prostor je to úplně ideální. Takhle. Jsem teďka v Mostě, jsem často v Plzni, takže se sem úplně často nedostanu, ale jezdím tady argentínskou kolem, takže samozřejmě budu čekovat a budu, kdybych náhodou jako měl čas, tak si přibrzdím a někoho tady jako obejdu asi. No.
12: Honza Mejdr, který je hostem i hostitelem té dnešní speciální desítky, tak vlastně se podílel na tom otevření hřiště na konci června 25. Ta idea, která vlastně provázela to otevření, jaká byla třeba?
14: Tak ta idea byla úplně jednoduchá. Já už jsem to tady hodně omýval, proto to řeknu jenom zkrátka. Vlastně mrzelo mě, že po tom covidu vlastně ty lidi nějakým způsobem ven úplně nechodí, nějak je to jako netáhne, tak jsem tomu chtěl jít trošku naproti, protože mě samotnému to chybí, právě tady ty malý fotbálky, takový to 4x4, přesně primárně o té technice a potkávat se takhle s kamarády, tak jsem tady chtěl něco takového vybudovat, nějakou, vytvořit třeba nějakou komunitu, a tak jsem tomu šel naproti a narazil jsem po té cestě na dobrý lidi, ať už lidi ze Sparty, anebo právě tady lidi potom z Prahy 7 z města, který mi v tom pomohli.
12: No a vlastně profi fotbalista má možná ve smlouvě mnoha omezení, nevím, jestli může člověk lyžovat třeba, ale jak je to s hraním malého fotbalu třeba v nějakém týmu, já nevím, jakou máte zkušenost s tímhle.
14: Já si myslím, že něco takového podobného, že tam asi jako není vyloženě, jako že jako je to jasný, když si zakopat prostě vedle.
12: Tak ty handspalky, že jo, a takhle.
14: Handspalky, to už mi přijde, že je jako víc organizovaný, že už je to jako fakt nějaká soutěž, ale tady to si jdeš prostě zakopat pod most. No, tak...
13: Já jsem těch smluv měl víc než Honza, takže já vím doslova, že tam je, že nesmíš dělat nic, co tě ohrozí jako v trénování a v hraní zápasu, takže... Lyžování, když ho umíš, je to super. Já jsem i jako amatérský hokejista, takže i když jsme byli z Plzní v tom jako prajmu, jak říkáte vy mladí, tak musím říct, že jsem občas na ten let šel. Samozřejmě jsem dával bacha, ale samozřejmě ta úroveň moje není tak rychlá jako normální regulární hokej, takže se dá jako koukat na to, kdo tě trefí nebo netrefí. A handspalka, když jsem byl mladý, tak jsem taky hrál samozřejmě na černo normálně handspalskou ligu, která se hraje na tom menším hřišti. A tam to někdy bylo řežba o nohy, ale to prostě tenhle ten fotbal jako malé je, no.
14: Jako handspalku, to jsem chodil taky na tajnu, když jsem vždycky nehrál třeba o víkendu, tak jsem si šel potom jako kopnout. No ale teď do toho třeba skočím, jako teď mi přijde, že se strašně rozrostl jako pádel. A pádel jako každý sportovec, který ho znám, tyjo, každý spoluhráč, tyjo, tak prostě chodí na pádel. A to mi přijde třeba mnohem jako pak horší, že když přijdeš za někým a hele, tyjo, hrál jsem pádel a něco se stalo, tak to mi přijde mnohem horší, když řekneš.
13: Trošku mě chytli záda.
14: No, tak mi přijde mnohem lepší, když řekneš, hele, šel jsem si prostě zakopat tady s klukama, něco se stalo, jako.
12: Je pravda, že posluchači Radiožurnálu Sport, naší sportovní digitální stanice Českého rozhlasu, tak možná padel úplně neznají od nás, protože myslím, že mnoho reportáží nebylo, ale asi to taky zařadíme postupně, protože to patří mezi populární odvětví. Já jsem kdysi natáčel v televizi třeba jojo a to byl hodně populární sport, nevím, jestli kluci tady, kteří sedí, tak jestli třeba jojují, tak je, ale spíš to jsou fotbalisti.
13: Tak si to vygooglete, jojo. No.
12: Jo, ale tak to je populární, právě říká se do 15, pak už na to nemáš čas. Ne, ale ten fotbal takhle proti někomu, to si říkám, že jako, jak vy to cítíte, vy dva profíci, vlastně fotbalisti, když si máte zahrát proti kamarádům jen tak, je to ve vás ještě?
13: Nikdy nehraješ jen tak.
14: To je jedna věc. Já tady se snažím právě každý týden dělat nějakým způsobem ty turnaje. A první ten turnaj, tak se právě hrálo bez cen. Neměl jsem nic připraveného a prostě jako ty kluci, jak do toho potom chodili, když už se právě blížilo víc a víc to finále, tak jsem měl fakt jako strach, že si říkám, tyve, tady se někomu stane. A tak jsem to jako tak uklidňoval, i se mi tady jako pohádali a říkám, teď o nic nehrajete, teď jako nedostanete žádnou cenu tentokrát. A tak mě to jako překvapilo, takže fakt do toho ti musím říct, že vždycky se o něco hraje, jak tady říkal Pavel.
13: No hlavně takhle, když přijdeš na to hřiště a jsou tam třeba i neznámí, tak řekne, ale nezahrajem si, tak ten začátek je přesně jak říkal Medži, ten začátek je jako že i uhneš jako kolikrát, že to ono, ale pak už prostě nevím, teď nedej bože, kdo dá gól a vyhrál, jako to je konečná, prostě tam jde o všechno.
12: To je vždycky nejdelší. No.
13: A znova.
12: Musíme za 5 minut končit, tak to je většinou na 20. Jo. Ne, ale vlastně v tom profi fotbale se to taky promíná, protože se může stát hypoteticky, že bude hrát Honza Mejder proti bývalým spoluhráčům z Hradce Králové v budoucnu, bude tam mít i kamarády, bývalým spoluhráčům ze Sparty třeba. Jako ten přístup, to nastavení, je to opravdu jako pak úplně jiné? Protože já si to obecně jako laik a amatér úplně představit nedokážu, vždycky jsem do toho chodil trošku míň proti kamarádům.
14: Tak vždycky to je podle mě. A teď třeba, jak jsme se bavili i tady vlastně před tím podcastem třeba o Vášovi, že jo, z Brna, tak jsem právě byl zvědavý, když dal teď ten gol proti té Plzni, že jo, na 1-1, tak jsem byl právě zvědavý, jestli ho slavit bude, že jo, nebo ne. Ale jak říkám, tak vždycky se chceš ukázat, že jo, vždycky chceš prostě ukázat těm lidem naproti třeba, který ti nějak nevěří, nebo něco, o co přišli, nebo vždycky máš i třeba sám sobě si třeba něco jako dokázat. Ta motivace podle mě, když hraješ proti tomu svýmu jako bývalýmu třeba týmu nebo takhle, tak je o to větší, bych řekl.
12: Jan Mejder hrál nedávno, vlastně bylo to v srpnu 2025 za Hanzu Rostock, první kolo DFB pokálu, což je tedy německý pohár. Hráli jste proti Hoffenheimu, tam byli myslím kluci Vladimír Coufal a Robin Hranáč, Adam Hlože byl zraněný. Bylo to třeba speciální, tohle jsou speciální zážitky?
14: Tak tam jsme bojovali s něčím jiným, tam byla spíš ta bojovnost, aby jsme se nějakým způsobem tomu bundesligovému týmu jako vyrovnali vůbec. Takže hlavně tady s těma dvouma, že jo, co byl tehdy napravo, Hrany taky vlastně napravo, takže já jsem se s nima na té mý pravý straně právě moc jako nepotkával, no, ale říkám, tam ten souboj probíhal úplně v něčím jako jiným, no.
13: Tak já nevím, jestli to naši dnešní mladí posluchači budou vidět. Já jsem hrál chvilku v Portugalsku ve Sportingu a Karel Poborský, kterýho asi budete, doufám, znát teda, tak ten byl v Benfice, takže my jsme proti sobě hráli dvě derby, jedno jsme vyhráli my 3-0 a druhý oni 3-0 a obou nám vyhodili trenéry vždycky po tom derby, takže to bylo zajímavé. A vlastně já jsem se s Karlem taky úplně na tom hřišti nepotkával, ale bylo to prostě zajímavé, že jdeš jako hrát proti klukovi, s kterým já jsem v tu dobu jsme byli jako v reprezentaci, takže jsme samozřejmě před zápasem si normálně volali a po zápase jsme to slavili. No.
10: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
12: Kluci mají dresy a neviděl jsem tady nikde Cristiana Ronalda. Tak Pavle, ty si ho na dresu neměl, ale ty si s ním snad trénoval, ne? Nějakým způsobem.
13: No chvilku on začínal, on byl opravdu hodně mladionkej, byl mu 16, já jsem tam byl v Ačku a on přišel k nám a já jsem vlastně po třech prvních kolech, kdy jsme hráli ligu, tak jsem odjel na nároďák a už jsem se tam bohužel prostě tak to vzniklo. Už jsem se tam nevrátil, přestoupil jsem do Turecka a takže já jsem se s Ronaldem viděl jenom chvíli. No.
12: No ale to asi v té kariéře fotbalisty, kterou mají třeba tady kluci před sebou, strašně ošidné, když je někdo takhle mladý a třeba už něco ukazuje, ne? Že nemůžeš ale jako říct, kam to dotáhne a v případě Ronalda nevím, jestli na tebe přímo šla ta záře, že to bude pětinásobný držitel zlatého míče.
14: To mě zajímá, jako že poznáš hned na první dobrou, že jako ten člověk je prostě jako jinde?
13: Hele, já si ho jako opravdu nevybavu. Z tréninku vůbec vím, že tam oni měli ještě, jak byli mladí, Ricardo Quaresma, vlastně byl o ročník starší a ten už s náma hrál, ten normálně pak hrál vlastně, já jsem hrál, je to srandovní, na jednom kraji v záloze, my jsme hráli tak trošku jinak a on hrál tu svoji šajtli prostě z druhé strany, takže s tím jsem hrál, ale Ronaldo prostě ještě v tu dobu neměl na to, aby hrál za Ačko, ale vlastně ten další rok už byl pro něj průlomový a vlastně za další rok už byl v United. No.
12: Tak Ronaldo asi není úplně ten správný příklad, ale fascinuje mě, že ten profi sport ukazuje obecně i člověku do života, že přece jenom nikdy není pozdě něco dokázat a ten vývoj je různý, jo? Že třeba Pavel Horvát vedl taky, asi kluci znáte, reprezentanta Pavla Šulce, který měl určitou dobu své kariéry prostě obtíže, ať už to bylo v zakončení nebo v tom, aby vůbec nastupoval. A taky možná v té fázi, když jste ho měli v Plzni, bys to neřekl, že tam bude, kde je teďkon.
13: 100%, tak já si myslím, že to je normální, že vlastně i v normálním životě není všechno hned a musíš tomu něco obětovat a věnovat. A u toho Pavla Šulce to bylo jednoznačně, on tu píli měl, chtěl strašně moc, ale prostě se mu to nedařilo a obešel vlastně, vím, že byl v Jihlavě, že byl vlastně v Budějovicích, v Jablonci.
12: V Opavě snad taky.
13: V Opavě, jasně. Jo, takže on prošel fakt jako spoustu týmů, hrál úplně na jiných postech, ale tou svojí pílí vlastně se dostal do toho, že tu Plzeň táhnul a teďka zaslouženě má angažmá v Lyonu, má trošku smůlu na ty zranění, ale je to přesně ten příklad toho, co jsi říkal, že prostě ta dřina se vyplatí, možná ne za měsíc, ale za roky, ale je dobrý, když tomu ten čas a to úsilí obětuješ. No.
14: Já si doteď pamatuju, a to se byl teda na lavičce, ten zápas na Spartě, jak nedal třeba 3 ty šance a vlastně do každý, který se dál dostával, tak to bylo ještě horší a horší a na sebe víc poutal tu pozornost.
13: To bylo Medži, to bylo normálně ve 12 vteřinách, 3 obrovské šance a Šulcík to neproměnil. A to ještě, to bylo na Spartě, takže tam jsme ho jako konejšili a pak jsme hráli zápas doma a on čel z půlky sám na bránu a nedal to taky. Takže tam byl takový zlomený a já se uvědomuji, že po tomhle domácím zápase jsem za ním šel a říkám, ty vole, zvedni se, vůbec nebuď v předklonu, na to se normálně vyprdni, to prostě je normální, že se ti něco nepovede a tím neříkám, že já jsem ho jako vypiplal nebo to, ale prostě když to zažil, tak víš, jaký to je, že se ti prostě ne všechno povede a to k tomu jako jednoznačně patří a čím rychleji se s tím vyrovnáš, třeba se zraněníma, tak samozřejmě to může posílit a u toho Pavla Šulce to jednoznačně platí.
12: Jan Mejdr, který hostí dnešní desítku Pavla Horváta živě, můžeme říct na Vltavské v Praze vedle nádraží Praha Bubny, tak taky ve své kariéře ukázal, že přece jenom možná není pozdě dostat se úplně na vrchol, protože přece jenom k těm dvěma titulům se Spartou jako ta cesta nebyla úplně jednoznačně daná a takový rok 2019-20, to by vás asi nenapadlo v tu chvíli, že to přijde až takhle na třeba plnou Letnou, kde jste slavili tituly.
14: No tak určitě ne. A myslím si, že i Pavel, který mě měl vlastně v Sokolově, tak by to podle mě taky jako v tu dobu jako neřekl, že jo. Ale jako důležitý je věřit prostě. Jakýkoliv máte sny, tak tím mluvím tady takhle před vás, který tady jste. Pokud máte nějaký sny, tak prostě věřte v to, protože v tom fotbale je fakt možný všechno. Teď jsme říkali tady třeba Pavla Šulce, mu dobrý příklad i docela čerstvý, tak si myslím, že i Tonda Kínský, se kterým jsem se vlastně tady v létě potkával u kondičního trenéra a taky jsme se bavili o tom momentu. A přesně jak říkal, jakože to jsou ty momenty, které tě buď zlomí, anebo posunou. A to je taková ta věc, která se ti v té kariéře za mě jakoby děje, kdy tě ten život tak jako zkouší, jestli to, po čem ty vlastně toužíš, jestli to doopravdy chceš. A to je to vlastně, kde se oddělují ty zrna prostě od plev. Že prostě to jsou ty testy, ty to vnímáš, jakože tady se mi děje tohle a tady to sakra už na to kašlu, ale ne, to jsou přesně ty momenty, kde ty lidi, kteří to asi tak moc nechtějí, tak se na to vykašlou. A pak jsou ty lidi, kteří jdou přes to a díky tomu jakoby to potom dokážou. Ty sny. A lidi to pak přesně a v tom fotbale se tady to děje každý týden, jakože každý týden máš zápas, tudíž máš každou tu jakoby zkoušku to prostě změnit. A jak říkáš, no, myslím si, že v té době mi málo kdo jako věřil. Mám vždycky jako vtipnou historku, doufám, že vtipnou, ale právě mamka mi vždycky opakovala celou kariéru, vždycky doděj si tu vysokou. Já jsem jí furt říkal, že ne, já se chci teď soustředit na fotbal, teď na fotbal, prostě to budu dělat dvě věci na 50%, to nechci. Já v ten fotbal prostě já to věřím. A vlastně tím, jak jsem se dostal do Sparty, tak od té doby jsem to neslyšel fakt ani jednou.
13: Já to mám podobný, mi říkali, dodělej si toho řezníka, fotbalem se živit nebudeš a dopadlo to jako líp, ale já jsem chtěl říct tam k tomu ještě, ty jsi říkal, že každý týden je zápas, ale mezi tím je hodiny tréninku. Jako, jo, to Honza prostě tohodle byl příkladem, že samozřejmě v sobotu nebo v neděli je zápas, ale mezi tím můžeš udělat spoustu věcí, které ti pomůžou k tomu, aby tu další sobotu to bylo lepší. A možná, že třeba až za půl roku v sobotu to bude lepší, ale prostě musíš mít nějakou tu sebekázeň a trošku i třeba vypnout to, že nejdeš ve čtvrtek nebo v pátek s kamarádama někam si sednout a do půlnoci se bavit, ale že prostě se půjdeš vyspat a od rána budeš trénovat. Tady mladší mě neznají, ale ode mě to možná zní trošku jako srandovně, ale bez toho to nejde prostě. Jako nejde bez nějaký sebekázně a toho, že budeš obětovat svoje příjemné věci tomu fotbalu tady konkrétně, tak nemáš nárok.
14: Já teda, jestli můžu ještě, já vím, že ty se teď takhle jako prezentuješ, že jo? Já jsem tě taky začal vnímat vlastně až po návratu do té Plzně a vlastně takhle už tě ty lidi pak nějak jakoby brali, ale byl vždycky celou kariéru takovej, protože teď pokud můžu říct, tak já si myslím, že i když třeba Ronalda, jak jsme se tady o něm bavili, tak Ronaldo je prostě takový ten, který ho všichni vnímají, že prostě strašně dře a všechno a Messi je ten, co má talent. Ale já nevěřím tomu, prostě ano, Messi má talent, ale prostě ten dře, ne-li úplně stejně, jen to prostě neprodává tak, jen to prostě nedává na ty Instagramy a ty lidi ho totiž vnímají, že to má jako od Boha a teď ty se prezentuješ tímhle způsobem, ale nevěřím tomu, že to vždycky tak bylo právě. Věřím, ne. Že když jsi byl ve Sportingu, když jsi byl tamhle v Japonsku, když jsi byl v Turecku, tak prostě věřím tomu, že přesně si to pivo nedal.
13: Dál, ale o to víc jsem trénoval, jako takhle. Já úplně nevidím tady, my jsme tak stejně starý možná, já si myslím, že když to řeknu takhle na rovinu, tak dřív se prostě pilo daleko víc, ale teď jsou jiný věci, ale já jsem chtěl říct to, že vlastně vždycky jsme věděli, kdy je potřeba prostě zabrat a teď zase se vrátím k tomu prostoru tady, jo, prostě já jsem samozřejmě trénoval to, co jsme měli normálně týmově, ať už v žákách, dorostu, já jsem měl v dorostu takový, myslím si, jako nádech k tomu, že mě vyhodí z té Sparty, jak se posouvali vždycky ty hráči, že jo, vejš a vejš. A musím říct, že jsem měl zdravotní problémy, trhali mi mandle, takže jsem třeba v tu dobu to nebylo úplně tak, že to udělali za den, takže jsem měl jsem několik angín po sobě, takže jsem z toho jako vypadával. A musím říct, že třeba fakt jsem se učil na toho řezníka, chodil jsem od 6 do práce, večer jsem přijel po tréninku domů a ještě jsem šel s tátou běhat třeba. Bolely mě nohy úplně šíleně, ale prostě chodil jsem běhat. Samozřejmě to nikoho nezajímá, když pak jdeš v sobotu hrát, ale já jsem prostě proto dělal všechno a myslím, že se mi to taky vrátilo, že, jo, že jsem nebyl línej tady ta zeď, já to miluju, prostě miluju zeď, jenom ty čtverce, já bych si tady vyhrál celý den, jako, jo, že bych si kopal vozeť na dotek, na dva, na tři, hlavou, je mi to úplně jedno. Prostě vím, že bych tady byl celý den a já jsem takovouhle zeď měl na sídlišti v Modřané, kde jsem bydlel a na tý já si myslím, že jsem se naučil úplně nejvíc a nakopal jsem tam tolik míčů a vedle mě takhle na lavičce seděla parta, měli krabici vína, kouřili a říkali, Pavle, pojď taky. A říkám, já si chci kopat. No, byl jsem za pitomce v tu dobu, ale možná se to časem jako změnilo, ale ta doba prostě byla taková a ten každý ten talent, který máš, tak musíš rozvíjet neustále, tam není možný jako už si říct, já už to umím a to vůbec neexistuje.
12: Já myslím, že publikum, které tady máme, řada kluků, kteří si tady kopali, tak Pavel se zapojil a bylo to tedy věrné, to, co tady popisuje, můžete vlastně i vy sami dosvědčit.
10: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
12: Desítku Pavla Horváta. Dneska točíme speciálně na veřejném hřišti na Praze 7 vedle nádraží Praha Bubny nedaleko metra Vltavská. Jan Mejdr se podílel na tom spolu otevření. Mě napadlo právě v rámci toho, že jsme na speciálním fotbalovém hřišti ve speciálním prostoru, tak jenom zmínit některé ty stadiony, které jste třeba navštívili, protože kluci, možná tady přítomní holky, když se vydávají ať už fanouškovsky, tak možná taky se svým fotbalem někam, tak něco láká, mají nějakou představu. Vy dva jste hráli, vlastně to máte shodné v Kodani, evropský pohár. Pavel tam byl z Plzní v roce 2011 a Sparta s Honzou Mejdrem tam byla poté v kvalifikaci Ligy mistrů o nějakých 14 let později. Tam to skončilo 0-0. Byl to nějak speciální zápas, nebo spíš speciální ten stadion, nebo ne? Protože ta Kodaň je specifická tím, že oni tam mají, že Dánové jsou asi trošku bohatší než Češi, tak oni tam mají nějakou speciální restauraci asi se 7 hvězdičkama, kde to teda není úplně jako levné, ale nevím, jestli jste tam úplně třeba byli na nějaký svačině před zápasem, ale jestli ty stadiony, které jste navštívil, jsou něčím specifické, jo? Nemusí to být Kodaň, ale něco.
14: Tak já si teda to slovo vezmu první. Jako s Evropskou ligou, tak jsme toho objezdili, troufnu si říct, hodně, ale já si myslím, že než ten stadion, tak ty lidi vytváří tu atmosféru. A to mi tady Pavel možná potvrdí, nebo určitě, ale nejvíc tady v tom na mě udělal dojem, když nebudu počítat Německo, ta Galatasaray. protože tam fakt normálně těch 90 minut, já jsem tomu normálně nevěřil, ale ty lidi po každý jsme měli balón na noze, tak jenom pískali. Prostě mi ani na lavičce se prostě neslyšel a já na to koukal a říkám, ty lidi si to nemůžou ani užít, ne? Teď jako to jako bylo až nepříjemný, jako to neslyšel se jako na metr. A oni furt pískali celých těch 60 tisíc, že jo, nebo kolik tam je. A já říkám, co ty Turci jako blbnou, a oni, to je tady normální, jako.
13: Já teda řeknu z Turecka ještě, tohle to je jasný, tam to je blázinec. A já řeknu jinou věc. Já když jsem tam přišel, tak jsme hráli venkovní zápas a ten náš kotel byl vlastně přes celý hřiště na druhé straně. A v Turecku je obvyklý, že vlastně každýho toho hráče vyvolávají při rozsvitce a on běží k tomu kotli a udělá hej, hej, hej a zase běží zpátky. A já jsem to vůbec jako netušil a teď jsem si říkal, kam běhají ty hráči, jako kam jsme zrovna si přihrávali a oni najednou se sebral a běžel 60 metrů před ty fanoušky, udělal takhle dvakrát rukou, třikrát a běžel zase zpátky. A oni jako teď najednou na mě, jako že tam mám běžet a já říkám, a co tam jako udělal, tak jsem jako udělal jsem takhle a běžel jsem zpátky a pak teprve jsem jako došel k tomu, že to takhle dělají obvykle, jo. Ale vůbec jako, že by nějaký tak vlastně my máme měli naplánovanou každou minutu do svičky a tady jako se sebral frajer a normálně tam minutu a půl nebyl, než doběh tam se s ním jako zaradoval a běžel zpátky, takže Turecko úplně jako na fanouškovství neskutečný, když se ti daří fantazie, když se ti nedaří trošku horší, no. A k té Kodani, Kodaň byla fantastická. Samozřejmě pro mě jako stadion, my jsme tam šli hrát, jako užít si to opravdu a musím říct, že ten stadion byl nádherný. Hlavně nám tam prvně hrála ta znělka Ligy mistrů, takže jsem říkal klukům, no a máte to, tak jsme tady, no. A dopadlo to dobře.
12: Mimochodem vyzvánění na mobilu nemáte taky spojené s fotbalem takhle s Ligou mistrů? Já jsem u někoho slyšel a trošku to na mě působí, protože tu hudbu asi vnímám trošku víc třeba než jiní, tak že se to pak jako ztrácí ten význam, když se to hraje takhle, jako že ti volá babička, maminka nebo takhle. Nemáte něco takového mobilu, pánové?
14: To nemám.
13: Já jsem měl ještě na Nokii, bylo to, že si se tam mohl dát, když ti přišla zpráva, tak to tam bylo japonsky, Marasam SMS.
12: Ano, to možná tady publikum ani tu značku nezná, to byl ještě tlačítkový mobil, to bylo hned po telegrafu.
13: A měl i foťák, který vůbec nic nevyfotil.
12: No, ale tak to byla taková vzpomínka nás trošku starších, ale chci se zeptat přece jenom ten stadion, když tam jste uvnitř, vybavíte si nějaký prostor, kde jste byli jako fakt nervózní, že najednou si říkáte, ty jo, jsem tady. A už to na mě působí, jo? Už to na mě jde, ta nervozita, že to má nějakého
13: vždycky ducha. Poznáš na záchodě tu nervozitu.
12: Rozumíme. Já nevím, Honza Mejdr to takhle si dokáže vybavit. Že dokážem si asi srovnat ligový zážitek z nějakého menšího stadionu, třeba z Boleslavy. Tam jsme mimochodem s Hradcem hráli, ne? Pak
14: tu tam jsme hráli Boleslav, tady v tom byla super, tyjo. Tam těch lidí moc nechodilo.
13: Nikdo nenadával.
14: Nikdo nenadával. Ne, ale beze srandy. Tak já jsem vlastně potom v té Evropě, tak já jsem vlastně tam toho nic jako neodehrál, že jo, takže jsem to zažíval z té lavičky, kde jsem úplně nervózní jako nebyl. A když teda můžu srovnat třeba tu Kodaň nebo tady to, a asi na každém jako stadioně i potom, co jsme hráli třeba v Německu, tak jako možná na té rozcvičce nebo něco, ale při té hře už na to nemyslíš. Jako to...
12: Speciální šatny, zážitek nebo něco takového, to jako nejsou... Mě zaujalo, když jsem byl na tur na olympijském stadionu v Berlíně, že tam jsou jako neuvěřitelně zachovalé jako ty staré jako kulisy toho stadionu, který byl postavený někdy, zrekonstruovaný a postavený někdy k té olympiádě 36, jo? Ale že se tam zachovalo spousta těch prvků, člověk si připadá trošku v muzeu, jako kdyby byl. No.
14: Já jsem chtěl teda doříct, mě teda než tady to, tak mě zaujalo spíš, že když teď momentálně jsem teda v Německu, což je třetí liga, tak mě spíš jakoby zaujalo dva týmy, který vlastně postoupili, teď jsem tam dva roky, takže vždycky postoupili jako ze čtvrtý, postoupili do třetí. A tam mě právě zaujalo, že první sezónu to byl Aachen, v češtině Cáchy, kousek docela tady z Česka. A vlastně my, když jsme tam přijeli, tak stadion pro 32 tisíc lidí, už na rozsvíce, tak tam bylo takových jako 15. A jako já jsem se kluku jako ptal, jakože říkám, co to jako je, jako tady ten stadion, nebo to, jakože jo, to je tradiční klub tady, jakoby, a to já říkám, jak tyhle mohly být jako ve čtvrtý lize, jakože tenhle stadion je suverénně jako v Česku jako nejlepší, jako který by jenom by ho sem hodili. Oni jako ne, tak to je tady v Německu jako běžný. A tu druhou sezonu, takže tu minulou, tak to byl vlastně Duisburg, který taky, jsme hráli první zápas venku, přijeli jsme tam, stadion 23 tisíc, plno a zase, měl jsem to samý, jakože tve pro boha, jak tyhle mohly být jako ve čtvrtý lize, jako jak vypadá ta čtvrtá liga, teda když tady tady to sem postupuje, jako tak spíš tady z toho jsem byl jako překvapený a ty stadiony na mě udělali tímhle způsobem ten dojem, že jsem vůbec nechápal, že tady ten stadion, takovýhle tým může být třeba v té čtvrtý lize tam jako.
13: Já teda v rychlosti řeknu dvě historky. Městský stadion v Římě, z Galatasaray jsme tam jeli na Ligu mistrů a šlo se na hřiště ze šatny podle mě 4 minuty. Jo, takže to znamená, že přijdeš na stadion, jdeš se podívat na hřiště, 4 minuty tam, 4 minuty zpátky, na rozsvičku, 4 minuty tam, 4 minuty zpátky, v půli už se mi tam nechtělo, no a po zápase znova, takže to bylo strašně daleko, to bylo neskutečný a tady to s těma fanouškama, když jsem byl ve Slávii a prvně jsem byl někam jako, kde fakt to jsem si říkal, jedeme na velký stadion, byl do Líců, kde byla rozsvička. Skoro nikdo tam nebyl normálně, fakt tam bylo pár lidí, tak jako přítmí trošku a já jsem si říkal, tak oni na nás asi nepřijdou, že Slávě, koho to zajímá. No a šli jsme se převlíknout z rozsvičky, během těch 10 minut plný stadion, rozsvíceno, nakropený hřiště, prohráli jsme 3-0 a nevystřelili jsme na bránu, takže tam jsme koukali s otevřenou pusou, to byl fofr neskutečný a ty fanoušci byli úžasní.
10: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
12: Natáčíme dneska vlastně nedaleko pražské Letné, kde jste vy oba hráli, když jste tam zažili ty debity. Pavel Horváth zažil debit, opravdu nebudu kecat, v roce 93. Ten stadion má své specifikum, jsem říkal, ne? A říkalo se takhle, třeba no. Když jezdili Brňáci, pan Uliční nebo Štík, vzpomínáme, tak říkal, když jsme jezdili kolem Průhonic, tak už jsme prohrávali 0-2.
13: Je to pravda. Já musím říct, že já jsem jako na Spartě vyrůstal, byl jsem tam od 8 let do 18, pak jsem se tam vrátil kolem 30 a musím říct, že když jsem tam byl jako domácí hráč, že jsem se cítil fantasticky, ale vždycky, kromě 2, možná 3 zápasů z Plzní, jsem se tam cítil strašně. Jako. Vůbec jsem neorientoval se, byl jsem tak jako vnitřně pod tlakem, soupeřům se tam prostě hrozně špatně hrálo, ale zase na druhou stranu, když se to chytlo, jako ty spartianský fanoušci, tak tam doma si byl jako úplně v pohodě. No.
12: Jan Mejder tam vlastně taky vyrostl, ale nevím, kdy poprvé si zahrál přímo na tom hlavním stadionu za nějaký profi tým.
14: To byl asi ten Hradec, no. Jak jsem byl v Hradci v lize, tak to bylo asi tehdy, to bylo poprvé, no.
12: A nějaké jako vzpomínky na to, zda to bylo speciální?
14: Tak bylo to fajn, že jo, tak pro mě, já jsem tam podával celou dobu jako míče, že jo. Já jsem byl ve Spartě úplně od malička, právě ty testy, tak jsem dělal, když mě tam táta dovedl, tak jsem je právě na tý Letný, tak jsem je tam dělal. Si pamatuju tehdy na těch pár dovedností a tady to a byli jste ve Spartě, že to úplně, nechci říkat, moc těžký nebylo, ale nebylo. Ale potom pak bylo těžší se tam samozřejmě udržet. Ale bylo to prostě fakt jako hezký v tom, že těch zážitků, vlastně pamatuju si tam i ten titul, ten poslední, tak vlastně my jsme tam podávali míče a že jo, pamatuju si ty fanoušci, že jo, jak tam najednou vběhli, byl jsem vlastně na střídačce, tam se potom zavíraly ty dveře, že nikdo už nemohl jako do kabiny, my jsme bušili na ty dveře, aby nás tam jako pustili, že jo, pamatuju si právě tam tehdy Zemana, Vencu Kadlece a tady ty, když jsem od nich ukradl snad nějaký podlíkačky, já nevím, že jo, právě jsme se pak s klukama, ty, tak co máš ty, já mám pytlíček, já mám tady to, že vlastně tehdy to bylo úplně jedno, už se to všechno rozkradlo, tak já jsem byl mezi nima. A, takže přesně tady ty zážitky, jako jsem tam měl a teď najednou seš na tom hřišti, takže bylo to fajn, takový to hezký uvědomění, jakoby, že teď seš na té druhé straně, už nejseš za tou oponou, že jo, ale už prostě běháš a teď ty lidi koukají právě na tebe, jako, tak bylo to určitě příjemný.
12: To mě napadlo tady z vás, kdo jste na hřišti, podáváte taky balony někde? Máte tu zkušenost, tady se hlásí jeden, moc vás asi není. Ono dostat se k tomu asi není úplně legrace, ne? Jako, že to není snadný úplně, Pavle, nebo ty jsi taky podával balony, ne?
13: No jasně, no. Já jsem podával i nároďáku. Já jsem podával tady na Spartě.
12: Jako československému?
13: No jo.
12: Vlastně, to je realita, no.
13: Vlastně před tím
14: postup... vtip, ale ne?
12: Trošku jo, ale tak Pavel je zvyklý, že už to ani... On to vtip, no, tyhle vtipy nejsou moc vtipy.
13: Tyhle ty vaše mladý vtipy na mě moc neplatí, no. Ne, já jsem podával opravdu vlastně, já jsem s těma klukama vlastně za 2 roky byl v šatně, takže pro mě, já už jsem byl, nám bylo tenkrát, že jo, 16 a už jsme byli v dorostu, takže nás, že jdeme podávat jednak ligu, ale byl nároďák a většinou nároďák hrál prostě na Spartě a vím, že Michal Bílek dal gól z Trestňáku a běžel jako směrem ke mně, tak jsem si fakt jako myslel, že běží ke mně, protože já jsem samozřejmě všechny ty kluky sledoval, že jo, chtěl jsem být jako oni, no a neběžel úplně ke mně, já jsem byl za tou reklamou, ale vím, že prostě to bylo super, no a fakt jako za dva ročníky jsem vlastně přišel do té šatny, kde tyhle ty hráči Chovanec, Bílek, Hašek prostě byli, Siegel a bylo dobrý den samozřejmě, no tak jsem dostal a to, tak tady už se šváčku, pak jsem dostal v bagu 100 a měli mě rádi. No.
14: Já jsem chtěl jenom říct, jsou teď ještě podavači, nejsou už takový ty mety tam, že jo, a na nich je ten balón?
13: No, oni už to nesmějí házet do ruky.
12: Oni
13: no,
12: jako stavěčí míč.
13: Musí to položit na tu metičku.
12: Tak na puntík.
14: To už není ono, že jo, tam byl ten i moment, že jo, když mu to právě takhle podáváš a on si to fakt z té ruky bere, tak to bylo možná trošku něco víc, než jenom, že to postavíš na metu.
12: Kdybyste náhodou měli nějaký dotaz, tak se zeptejte, máme tady kolegyni s mikrofonem a můžete se zeptat kluku na to, co vás zajímá. Pochopitelně v rámci té živé desítky můžeme pokračovat, jestli máš něco.
14: No, já jsem chtěl říct, že budu strašně moc rád, jako fakt se nestyďte, proto tady jakoby jsme, proto je tady hlavně Pavel teda, a že fakt pokud máte jakoukoliv otázku směrem ke kariéře, jak se třeba zlepšit, ohledně stravy, pitného režimu, tak
13: chápu,
14: se ptejte.
13: Chápu to jako osobní útok a já vám řeknu ještě jedno, takhle, máte teď možnost se zeptat, pak až to skončí, tak už se ptát nemůžete, takže fakt jako vyprdněte se na to, jestli se někdo stydíte, třeba se můžete zeptat, jak je možný, že jsem dal tu šibenici předtím, jako, ale...
14: Jako žádná otázka není fakt jako špatná.
12: No, ale já bych se teda zeptal, protože bych se zaměřil pak třeba i na spoluhráče, které pamatujete. Předpokládám, jsme v Praze, že asi se budu ptát na oblibu těch pražských týmů. Tak kdybyste se přihlásili, máme to nejblíž, tak kdo tady fandíte Spartě? Tak to je velký les rukou.
13: Je tady... Nevím, jestli se odváží nějaký slávista zvednout ruku.
12: Jsou tady slávisti? Taky jsou tady bohemáci. Tamhle bohemák, jasně. Viktorka Žižkov, tady se viděl někoho v dresu tamhle, ale nevím, jestli fandíš úplně dobře. Viktorka Žižkov tady má dvojí zastoupení.
14: Já tamhle vidím Hradec. Hradec?
12: Ano. Jo. A ještě, když jsme teda v Praze, tak třeba Dukla. Tak Dukla, bohužel... Jo, tady je, ne? Jo. Výborně.
13: A tak... Motorlet?
12: Motorlet, tamhle jo. Taky, výborně. No, a Břevnovský...
14: Tady je Lokáda teda.
12: Jo. Loko Vltavín, no tak to je vlastně...
13: Kluci z tréninku kousek, ne?
12: No, ještě to nezastavili, to hřiště. Na Lokádě. No to ne, to nechci strašit. Každopádně proto jsem se ptal, že bych se mě zajímala jako osobní zkušenost s některými těmi výraznými hráči, právě třeba teda ze Sparty nebo ze Slávy, protože vím, že Pavel Horvát vedl jako lídra Slávy Lukáše Provoda, Honza si s ním zahrál v Sokolově a v té Spartě přece jenom taky spousta těch hráčů, kteří tam dneska nastupují, tak kdybych se zeptal jako hračička, technik, který jako na tréninku působí, že by z fleku mohl tady točit ta videa Juga Bonito, která si pamatujeme možná jenom tady my tři ze začátku tisíce.
13: Já dám Honzovi čas na rozmyšlenou. Já, když jsem byl v Plzni, tak vlastně první rok jsem chodil s Honzou Reskem ve dvojici, pak jsme udělali titul a on šel na Kypr. A od té doby vlastně mě se v té dvojici na hřišti vždycky měnili hráči a vždycky, když přišel někdo novej, tak ho dali mě. A takhle přišel třeba Venca Pilář a já jsem během minuty věděl, že je fantastický. Protože jsem věděl, já jsem mu úmyslně dával těžký balony na levou nohu, abych viděl, a on byl prostě skvělý. A já jsem si říkal, to je nádhera, jednak se na něj koukat, si s ním kopat. Bylo to úplně jako krásně přehledný. Byli tam hráči, s kterýma jsem si taky kopal a říkal jsem si během minuty, ty tady nemůžou už nikdy bejt. Taky to tak dopadlo, ty jmenovat nebudu, ale s Vencou Pilařem mám tuhle zkušenost, to bylo fakt jako nádhera, mladý kluk prostě, nabitej elánem a byl výborný, jo, takže já jsem tuhle zkušenost měl takhle, že ty kluky jsem poznával hned jako na tom hřišti. No.
12: Já jsem se ptal z důvodu toho, že pokud kluci, holky, co jsou tady, sledují ligu, tak často je tam fakt schopný fotbalista, který ale... jako nedostává tolik příležitostí. Teď mě napadá první dobrou, ze Sparty odešel zase Michal Ševčík na hostování, to je velký talent z Brna, z Plzně Jiří Maxim Panoš, který taky jako paběrkuje, ale přitom na první pohled jsou to borci, kterým ten balon opravdu jako nevadí. Jo? Tak jenom mě zaujalo, když jsme se s Honzou Mejdrem bavili před natáčením o té stabilitě výkonu, že to asi je klíč, co třeba běžná veřejnost nevidí.
14: No já si, nevím, to je možná teda hlubší téma, snad neřeknu teď nějakou blbost. A možná tohle mě zachránilo o to, abych tu blbost neřekl, ale to stejně ji řeknu. Ale tak pokud jde ty o ty fotbalisty, tak mě se vybavily dvě jména. Jeden je Angelo Preciado, který přesně, jakoby, když do Sparty přišel, tak bylo vidět, jako, že má něco to navíc prostě, že to je ta, jak se tady bavíme, teda Joga Bonito, tak tam byly prostě takový ty momenty, kdy to jako jenom převalil balón a nasadil někomu jesličky a teď my jsme tam na té druhé straně, tak jsme tam říkali, to bylo moc a takový, takže ten nás tady v tom jako fakt bavil. No a druhý, který ho zmíním, tak je Adam Karabec, no, který si myslím, že to vždycky v sobě měl. I tady kluci, kteří tady byli na té otevíračce, tak vlastně když tady byl, tak si myslím, že i to tady osobně jako ukázal. A já si myslím, nebo takhle, že ten fotbal, i možná proto vzniklo tady to hřiště nebo takovou hezkou jako dobu, ten fotbal jde hodně do toho fyzična. I já vlastně to mám tak jako nastavený, že vlastně jsem, když mi bylo tehdy 18, to vlastně Pavel ani tak jako neví, ale ta moje cesta byla taková, že jsem byl vlastně vždycky jako ten malinký jako hubenej a vlastně jsem si fakt musel srovnat v té hlavě, že pokud chcete hrát na té špičce, tak prostě musíte být fyzicky jako připravený. A tehdy se ty misky vach tak trošku jako přelily na to fyzično a to je dneska v tom fotbale fakt jako základ a možná právě proto ta fotbalovost tak trošku je upozaděná, protože hlavně potřebujete prostě mít ty naběhaný borce, ty rychlý borce a že ten balón hold pak někdy jako překáží, tak ten gol vždycky někdy třeba dáte, že jo. A tak si myslím, že možná tady to se někdy jako upozaďuje a proto tady ty hráči nedostávají tolik jako prostoru, protože hold třeba v té 60. minutě hold jako nemůžou a prosovat, radši tam budete mít třeba, nebo trenér bude mít hráče, který presuje celý těch 90 minut.
12: Je pravda, že tady vidím mladého borce v brazilském dresu a ta doba Brazílie, jako kdyby už byla dávno minulá, 2002 poslední titul, mají jich 5, ale vlastně dneska, když člověk si vzpomene na mistrovství světa, tak to, že by tam technicky mohli, oni to umí, ale jako, že by tam mohli technicky se prosadit, to už jako
13: se to, ten fotbal se samozřejmě vyvíjí, souhlasím s tím, co říkal Medži, že vlastně musíš mít sílu, musíš mít vytrvalost, pak je důležitý, aby ty hráči, který umějí ten fotbal, tohleto všechno měli a zvládli, anebo byli tak výjimeční. Zase všichni vnímáme Messiho, že asi nebrání tolik jako všichni ostatní, že vlastně všichni mají odběháno minimálně přes 10 kilometrů a on má 8,5 a stejně je to rozhodující hráč, ale to jsou prostě fakt jako výjimky. A ještě jeden důvod je, a to si myslím, že je naše liga, že prostě naše liga je úplně jiná než ostatní ligy. Dosvědčují ti to vlastně všichni, co někam se dostali, jo, že prostě my jsme opravdu nadstandardně takticky vybavení, chceme souboje, chceme hodně presovat, je to takový pro ty hráče opravdu náročný a málo který technický hráč se tady u nás prosadí.
12: No tak je pravda, že když si nastínil toho Messiho, tak asi to všichni viděli, že on tam fakt na tom hřišti nějakým způsobem vegetuje a pak se dostane k míči a rozhoduje. Jako v české lize tohle opravdu jako nepředstavitelné, když zmiňoval Honza Mejdr Adama Karabce, že by si někdo troufnul ho tam prostě nechat, Adame, buď v klidu, pak ti dáme balon a rozhodneš, protože ty síly mu taky pak můžou chybět pro nějakou tu rozhodující akci, když prostě musí napádat všechno.
14: Tak já si myslím, že teď už se to možná trošku děje, vlastně, že v té Spartě se uspůsobil i ten systém, že vlastně, když jsme tam byli spolu, tak hrál vlastně tak jako na straně křídlo, ale teď vlastně na té desíce, takže teď se to možná k tomu jako už přizpůsobilo, ale musel si to jakoby vybojovat, že jo, neměl to zadarmo, musel jít do Hamburgu, tam něco dokázat, pak dokázat něco jako v Lyonu a vzal to teda jakoby delší cestou, ale myslím si, že to v sobě má a i ta Sparta si myslím, že to jako ne, že pochopila, ale že si řekli OK, tak pojďme to zkusit takhle a myslím si jakoby, že ten herní systém tady ten mu jakoby sedí.
13: A bude to muset potvrzovat, no. Bude to muset, ve Spartě je prostě tlak, ne v obzápas, prostě nejsi teď v Hradci nebo v Jablonci nebo v Plácu na Žižkově, prostě, že ti dva zápasy nevídou jako takovýhle mu hráči, to už se jako jemu nemůže stát prostě, no.
10: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
12: A mě ještě zajímá ten kontrast v rámci toho týmu, když tam, to asi znáte, máte ty makáče a pak takové ty, co si myslíš, že jsou ty hvězdy a oni třeba opravdu technicky

0: Ale samozřejmě na tohleto prostě musíš mít to mužstvo, jak říkal Medži, že ta Sparta třeba pochopila teďka, že ten Adam Karabec prostě je výjimečný a že to tomu můžou přizpůsobit. Musí to zkusit, protože jako moc úplně lepších fotbalistů tam nemají, takže já si myslím, že on by to mohl zvládnout. Má ten potenciál, umí kopat, prostě tu levou má fantastickou, má myšlenky, který málo kdo vidí na tom hřišti.
1: Já bych teď chtěl ještě něco dodat a zase dát tomu nějakou tu hodnotu toho, že jste přímo tady a možná k někomu promluvit. A budu moc rád, když mi to když tak potvrdíš, ale taky mi přijde, že strašně, nevím, jak to je teď, že jo, nejsem v mládeži, někde v nějakém týmu tady v Česku, ale že vychováváme jakoby průměrný hráče. Já si strašně pamatuju, že jakmile jsi měl něco dobrýho, tak jako dobrý, v pohodě, pravačka, nech to, ale pojď trénovat levou. Jsi dobrý ve sprintu, OK, ale mi teď potřeba, aby jsi běhal jako 10 km každý zápas v nějaký jako zóně. A že vlastně vychováváme tím pádem jakoby průměrný opak jako fotbalistu. A že kolikrát jsem teď v kariéře jakoby pochopil a říkám, budu moc rád, Pavle, když mi to potvrdíš nebo vyvrátíš, ale pokud teď jste v něčem speciální, tak pracujte na tom, protože díky tomu jste tak pak pro ty mužstva, pro ty týmy, pro ty trenéry zajímaví a ví, co od vás mají očekávat. Protože ať už je to třeba teď v Německu, anebo prostě i když jsem byl v té Spartě, tak vlastně vy přesně sestavujete ten tým a víte, co vám ten hráč může nabídnout. Když třeba řeknu mě, tak se mi prostě jsem si vybojoval teda takovou pozici, že tady máte člověka, který dozadu prostě vám to odbrání, můžete se na něj spolehnout a fyzicky vám bude podporovat útok, dejme tomu celých 90 minut. Ale jak už prostě jde třeba o tu útočnou fázi, tak tam já už vím, že tam mám nějaký nedostatky. A proto kolikrát prostě, když se volil mezi mnou a nějakým konkurentem ten trenér, tak přesně, hele, tohle je víc útočnější hráč, teď hrajeme proti slabšímu, vyměním to. A já jsem věděl, jak to je, ten trenér se mnou dobře komunikoval, ale víte ty svoje silné stránky. A to mi přijde, že teď, jak se o tom bavíme, třeba i o tom Adamovi a podobně, že fakt pokud tady někdo takový je a víte, že máte dobrou pravačku, že jste fakt jako rychlý nebo něco takto, pracujte na tom, aby buďte tady v té atributě, buďte nejlepší, než abyste byli ve všem průměrný.
0: No, souhlasím. Držet si tu výjimečnost je 100% výhoda a k tomu samozřejmě dělat pak ty věci, které jako jsou obecný. Já řeknu jeden příklad, já samozřejmě zase tady naši mladí posluchači to nebudou vědět, ale já jsem kopal rohy, trestňáky, penalty a vlastně, když jsem přestoupil v těch 18 letech do Jablonce, tak jsem tam měl trenéra Pešiceho, který už taky bohužel není mezi náma, ale ten mi dal vlastně jednu radu, asi po půl roce říkal, piluj ty trestňáky, podívej se na panenku, ten si z toho udělal živnost. Antonín Panenka, náš současný kolega, když jezdíme někam na výjezdy, tak jezdí s náma. To je Tonda Panenka, autor toho legendárního dloubáčku. Vlastně fantastický fotbalista, protože byl úplně jiný než všichni ostatní. Jednak měl hezký okníra, ale uměl fantasticky kopat. A já jsem vlastně od té doby, co mi to ten trenér Pešice řekl, tak já jsem fakt často si kopal i rohy do brány, aby to lítalo. Fakt jsem dal, já myslím si, 3 nebo 4 góly vlastně rovnou z rohu do brány. Jo, možná je najdete někde. Bylo to proto, že jsem si to prostě zkoušel. Jako jo. Zkoušel jsem to levou nohou, zkoušel jsem to pravou nohou, jo, trestňáky přes zeď, uvědomuji si, že jsem prostě, jak jsem zmiňoval toho tátu, bylo školní hřiště pískový, bez sítí, takže táta si mi stoup jako zeď, já jsem vystřelil, táta běžel pro míč, přinesl mi ho zpátky, zase si stoup do té zdi, já jsem zase vystřelil, takhle jsme tam třeba strávili odpoledne, takže není náhoda, že jsem pak jako ty trestňáky kopal a že mi to šlo, takže to, že seš výjimečný v něčem, určitě rozvíjet, to potvrzuju.
1: Já ještě teda doplním někoho aktuálnějšího, tak já třeba tady to si vybavuju třeba Patrika Šika, který vlastně, ze kterým jsem byl ve Spartě a byl tam přesně takový moment, kdy on už nakukoval do toho Ačka, že jo, a on dal, teď to bylo, tohle bylo ještě v Bčku, tak dal se naproti někomu 3 góly, tyjo, vyhrálo se 3-2, oni za ním tak jako přišli, taky nebudu jmenovat, ale přišli za ním a říkají, hele, ale ty jsi tady jako neběhal, jako ty tady si nedorazil hráče, tady to, a on na něj kouká a říkal, teď jako jsem dal 3 góly, jakože co tady řešíte, jako. No, aby, my chceme ještě, abys tady jako presoval a dobíhal ty stopery, jako a nevypouštěl to takhle. No a vlastně tehdy, že jo, odešel právě jako ze Sparty, šel do Bohemky a pak z Bohemky jako do zahraničí, že jo. A troufnu si přesně říct, že kdyby třeba náhodou se rozhodl třeba zůstat v té Spartě, že ta jeho cesta by nebyla, by se nevyvinula takhle, jak se vyvinula, protože ten hráč měl...
0: Protože by dobře presoval.
1: Dobře by presoval, ale třeba by pak...

0: Měl síly na ty góly, že jo, nebo takhle, že jo. Prostě nemůžete být komplexní a nemůžete být prostě nejlepší ve všem. A ty, co jsou, tak jsou to fakt jako jednorožci a tolik nás prostě není. A troufnu si říct, že prostě i tady, co sedíme, tak mezi náma nikdo takovej není. Takže jako fakt pracujte tady na těch věcech, protože díky tomu jste pak originální a zajímavý právě proti týmy, který potom, když si vás budou brát, tak ví, proč si vás berou.
1: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
2: Ještě jedno téma můžeme otevřít na závěr desítky živě tady na Vltavské, na Praze 7, na nově otevřeném hřišti, veřejném hřišti pro fotbalisty, fotbalistky, které podnítil to otevření tak Jan Mejdr, dnešní host a hostitel. Pavel Horvát, to je ročník 75, tak v té době samozřejmě, když se narodil a vyrůstal, tak měl trošku jiné podmínky než vy. Telefonovalo se domů, možná nevím, na pevnou, ne? Asi.
3: My jsme ještě neměli telefon v té době, takže dobře. Asi ne.
2: Posílali se hodně dopisy.
3: Přes holuby.
2: Ne, spíš mě zajímá, protože Jan Mejdr je pro vás, mladé publikum, taky známý svou vlastně tou videotvorbou. Tak Pavel Horváth, jestli si vzpomene na svůj první třeba rozhovor pro média, do televize nebo do rádia, jestli to je něco specifického. Protože pochopitelně často ty rozhovory jsou pak virální, že jo, když se nějaký v uvozovkách povede, tak nevím, jestli ty máš nějakou dobrou zkušenost, Honza.
0: To nešlo, že se z tebe dělá úplnýho dinosaura, tyjo, jako to jsou samý jako otázky.
2: Já to dám trošku do kontrastu, protože vidím kluky tady.
3: A já nevím, přicenom... jestli si ho dělá, nebo jestli jsem už dinosaurus. Ale nějaký nový druh. Ne. Hele, já si pamatuju, když jsem byl v tom Jablonci, že po nějakém zápase jsem dělal rozhovor a v Jablonci byla atletická dráha a nějaký můj spoluhráč šel za námi do šatny a šlápnul do těch kanálků, co jsou vedle toho. A zaznělo tam: Hergot, kurník, do... A teď ta kamera takhle jako se hejbla jenom na něj a zase zpátky na mě, v tom rozhovoru to je někde. A já jsem se v tu dobu začal smát, že jo, samozřejmě. A takže jsme to jako točili dál a říkám, to je super, dneska v dnešní době už i hráčům se dávají instrukce, že by měli přijít, že by měli pozdravit, že když odcházejí, že by měli říct naschledanou, děkuju, jo, i když si jdou pro nějakou cenu nebo jenom na ten rozhovor. Takže samozřejmě ta doba se úplně jako diametrálně odsunula. Legendární je, když Honzu Kollera honili na Bohemce, že Honzo, pojďte k nám. Prostě takhle lítali reportéři po hřišti a teďka už mají tabule s reklamama a tam tě přivede tiskový mluvčí a to. Takže ta doba Honzo je opravdu už hodně vzdálená. Troufnu si říct třetí hory.
2: Ne, tak pokud máte samozřejmě chuť, tak si pusťte na YouTube záznam, když se hrál pohár, finále poháru v roce 95 na Strahově. Hrála tam Viktorka Žižkov s Hradcem Králové a tam normálně jsou rozhodující penalty. A on po každé penaltě reportér si vzal buď trenéra nebo toho hráče na rozhovor, což jako představte si to dneska, že by během toho zápasu normálně dělali rozhovor jako živě. Vždycky, jak to jíte, trenére, nedal to? No, nedal, no. A takhle, tak... Samozřejmě doba se posouvá, ale fascinuje mě to, že dokáže někdo zachytit třeba celý ten rok, jako nechci z Honzy Mejdra dělat Helenu Třeštíkovou, jo, s časozběrnými dokumenty, protože já jí teda, to není žádný žert, já jí obdivuju, jak dokáže prostě pracovat s tím časem, jo, ale že vlastně vy jste natočil taky, nebo s nějakým způsobem zdokumentoval třeba tu úspěšnou hradeckou sezonu, kdy jste postupovali do ligy.
0: To se zrodilo úplně jednoduše. My vlastně tu sezonu předtím, kdy já jsem tam přišel v zimě, tak jsme měli docela hezky nakročeno, ale pak díky covidu, jak to bylo zkrácený, já jsem se tam i trošku potom nějak zranil, takže jsem ten konec neodehrál. No ale tím covidem se to přerušilo a fakt postoupili, já tehdy nevím, víc týmu než to, jestli postoupili tři rovnou nebo nějak takhle. Nevím, jestli někdo budete vidět, ale my byli...
3: Já jsem byl v Příbrami a my jsme díky tomu nespadli.
2: Tehdy nespadli vlastně nikdo a
0: postoupili, že se nehráli...
3: Rozšířila se na, jo, 18 liga. No,
0: rozšířila se ta liga a my byli fakt ten jeden tým pod tím. A já si říkal, to není možný, tyjo, jakože fakt mě ta liga uteče takhle o ten kousek. No a vlastně díky tomu pak, když jsme hráli tu další sezonu, tak jednak nás tam bylo míň. Hlavní takový konkurent tak byla vlastně Dukla a tehdy se to povedlo i Líšni. A takže vlastně jsem si říkal, OK, takže tam nikdo jiný není, jsme tam my prostě jako musíme postoupit. A tehdy jsem si vlastně říkal, že by to bylo fajn jakoby hezky takhle jako natáčet se všema těma pádama i těma samozřejmě momentama, kdy se dařilo a nakonec z toho vznikla takováhle hezký video, nebudu říkat dokument, bylo to přece jenom trošku amatérský, ale cesta za titulem. No.
2: A vlastně otázka taková do budoucna, protože vím, že fotbalisti, sportovci obecně, když řeší pak po konci kariéry najednou co dělat, tak ne, že by to byl případ Jana Mejdra, ale jestli nepřišla někdy myšlenka prostě věnovat se třeba té i filmové tvorbě, protože dneska přece jenom, že člověk schopný, pohotový, má nápady, tak se uplatní, když třeba nemá školu.
0: Tak rozhodně mě to ještě nenapadlo, spíš takový jako jednak. Já v tom nejsem dobrý, ty čísla nejsou žádný přelomový, prostě nelámu tady rekordy jako na internetu, takže spíš se snažím teď, do čeho se to nějak tak i vlastně tím hradeckým videem nějak jako inspirovat, tak vlastně toho a možná to, co jsme tady rozebírali na začátku, že fakt všechno je možný, jako že i my, když jsme to s tím Hradcem tehdy postoupili, i potom fakt jako, když jsem se dostal do té Sparty a takhle, tak že možná být takový ten důkaz toho, že i když teď to třeba nevypadá na to, že budete někde se tím fotbalem třeba živit, tak třeba se fakt někdo podívá na mě a řekne si, tyjo, teď on taky v 19 dostal první smlouvu na 20 000 tamhle v Sokolově, jako tak tyjo, já v tom nejsem třeba ještě tak špatně, tyjo, když je mi 17 a beru tady 25. Tak jako třeba vlastně se tohle může stát i mně a ono fakt ve finále prostě fakt se tohle vám může stát, ne-li lepší.
2: Je to se mi líbí, že to je takové, co řeknu na deseně, poselství toho dnešního odpoledne, že přitom nikdy není pozdě a věřte tomu, co děláte a to, v čem jste dobří. A to je příklad nejen Jana Mejdra, který nás dneska tady hostil. Moc děkujeme, že jsme mohli být s Desítkou Pavla Horváta živě tady na Praze 7, na tom nově otevřeném hřišti. Ať se daří a ať brzo teda po zranění je Jan Mejdr zpátky na pažitu. Moc děkujeme.
0: Já děkuju.
2: A samozřejmě Pavel Horvát se svým příběhem taky velmi inspirativní. Pokud neznáte Radiožurnál Sport, vy tady, kteří jste, tak si nás můžete naladit. Pavel tam vysílá pondělí a čtvrtky, vždycky od 10 hodin má různé hosty, včetně třeba Jana Mejdra. Takže Pavel Horvát s námi je. Moc děkujeme, Pavle.
3: Já děkuju samozřejmě za pozvání ke mně a ještě bych upozornil naše mladší posluchače, že to rádio je digitální, takže to si naladíte i přes telefon, nemusíte mít žádný aparát sebou. Jo? Takže děkujeme, že jste přišli a byli jste hodní, byli jste potichu, takže v pohodě. Děkujeme.
2: Moc vám děkujeme, mějte se dobře.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál je poledne. Čas, kdy začínají hlavní zprávy.
2: Některé obce napříč Českem chtějí kvůli akceleračním zónám žalovat stát. Německo evakuuje dvě vesnice kvůli požáru v Belgii. Tereza Hrochová doběhla do cíle maratonu na atletickém mistrovství Evropy 9. Na dálnici D8 na 9. kilometru směrem do Ústí nad Labem zpomaluje provoz omezení. A počasí čekáme místy velkou oblačnost s deštěm, jinak většinou polojasno. Teploty v Čechách do 31, na ostatním území až 37 stupňů. Je neděle 16. srpna. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
3: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Některé obce plánují kvůli schváleným akceleračním oblastem podat žalobu k nejvyššímu správnímu soudu. Stát se podle nich dostatečně nevypořádal s jejich námitkami. Podle Ministerstva pro místní rozvoj schválení oblastí neznamená automatické povolení výstavby fotovoltaických nebo větrných elektráren. Podle zjištění Radiožurnálu připravují žaloby například některé obce na Lounsku nebo Olomoucku.
4: Určitě budeme podávat žalobu k nejvyššímu správnímu soudu a co mám za informace, tak i ty okolní obce to zvažují.
5: Říká například Jan Hic, nezávislý starosta Moravského Berouna na Olomoucku. Obce se podle něj chtějí bránit stavby až 140 větrných elektráren. Ministerstvo pro místní rozvoj zatím podle Petry Roubičkové z odboru komunikace nemá o připravovaných žalobách žádné informace.
6: V tuto chvíli nelze předjímat, jakým způsobem bychom případně postupovali. Další postup ministerstva bude záležet na konkrétním obsahu podané žaloby a dalších okolnostech.
5: Ministerstvo podle něj vypořádalo přibližně 31 tisíc připomínek. Barbora Taševská, Radiožurnál.
2: Kraje příští rok nedostanou od státu peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to potvrdil ve videu na sociálních sítích.
7: Máte peníze na účtech, asi 150 miliard, tak laskavě opravujte ty silnice a nevymlouvejte se na nás. Stát má deficit, nechali jste nám díru. 37 miliard na dálnice, takže my musíme stavět dálnice, vy peníze máte.
2: Pravidelnou podporu dostávaly regiony každoročně od roku 2015 ze Státního fondu dopravní infrastruktury. O novém postoji vlády už minulý týden informoval liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Bývalý velvyslanec v Libanonu Jiří Doležel žaluje ministerstvo zahraničí, potvrzuje to dokument, který má k dispozici server i rozhlas. Bývalý diplomat se tak brání ukončení své profesní kariéry. Rezort ho propustil po dvou výtkách. Týkat se měly údajně neoprávněného prodeje služebního auta a nesprávného nákupu letenek pro ambasádu v Bejrútu. Doležel se teď ohrazuje proti vypovězení služby i proti tomu, že úřad vlády zamítl jeho odvolání. Pražský městský soud potvrdil, že se těmito žalobami zabývá. Rozsudky zatím nepadly.
3: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
2: Ukrajina podnikla jeden z největších vzdušných úderů na Rusko od začátku války. Tamní ministerstvo obrany hlásí zničení víc než 820 dronů. Zneškodňovalo je nejen na území Ruska, ale taky nad Azovským a Černým mořem. Útok podle ruských úřadů nepřežilo 5 lidí v Rostovské a jeden člověk v Moskevské oblasti. Nedaleko ruského hlavního města zároveň hoří další sklad internetového obchodu Wildberries, který podle Kyjeva pomáhá v zásobování ruské armády. Mrtvé po nočních útocích hlásí taky Ukrajina. V Sumské oblasti zasáhl dron auto se dvěma civilisty a jednoho z nich zabil. Dalších celkem 5 obětí hlásí Dněpropetrovská, Doněcká, Chersonská a Záporožská oblast. Zranění lidi jsou taky v Kyjevě. 12 lidí nepřežilo nehodu polského autobusu na severovýchodě Maďarska, dalších 7 je těžce zraněných. Všichni lidi v autobusu byli Poláci. Podle Varšavy se vraceli z pouti v Bosně. Maďarské úřady uvedly, že podle předběžných informací řidič při jízdě usnul. Policie ho zatkla.
8: Na fotkách z místa je vidět těžce poškozený autobus převrácený na stranu. Kolem něj leží rozházené kufry. Maďarská tisková agentura MTI napsala, že na palubě bylo 57 cestujících a dva řidiči. Několik z nich zůstalo po převrácení vozidla uvězněno pod ním. Autobus sjel do příkopu kolem 1 hodiny ráno na maďarské dálnici M3, která spojuje severovýchod země s Budapeští. Soustrast rodinám obětí na sociálních sítích vyjádřili polský premiér Donald Tusk, prezident Karol Navrocky i maďarský premiér Péter Maďar. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
2: Hormuzský průliv podle Teheránu zůstane pod íránskou kontrolou. Na sociální síti X to napsal náměstek íránského ministra zahraničí Kázem Garibábádí. Diplomat tak reagoval na páteční prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle kterého Spojené státy strategickou úžinu brzy ovládnou.
9: Velmi brzy potom, co porazíme Irán, který utrpěl drtivou porážku, vyhlásím Hormuzský průliv za území Spojených států.
10: Trump taky řekl, že Spojené státy aktuálně ovládají celý Hormuz. Podle Iránu to není pravda a Washington jen odmítá přijmout realitu a utěšuje se iluzemi. Teherán trvá na tom, že průliv nadále kontrolují íránské síly. Lodní doprava v úžině se nakrátko obnovila po uzavření příměří a podpisu americko-íránského memoranda o porozumění v červnu. V regionu se už ale opět bojuje. Z porušování svých závazků se vzájemně obvinují obě strany konfliktu. Matěj Kolář, Radiožurnál.
2: Kvůli požáru v Belgii už začala evakuace taky dvou německých vesnic. Plameny se v největší belgické přírodní rezervaci Oud-Fanne šíří od pátku. Požár už zničil asi 3000 hektarů půdy.
11: Na místě zasahuje přes 250 členů bezpečnostních složek. Více než 100 hasičů z Německa a Belgie asistují také vojáci, civilní obrana nebo policie. Na pomoc do Belgie už přiletěl první hasičský vrtulník z Nizozemska. Vyslat své stroje přislíbilo také Česko a Švédsko. Na záběrech belgické televize VRT je vidět, že region je zahalený kouřem. Požár zničil několik tisíc hektarů půdy, včetně chráněného vřesoviště, kam je pro techniku komplikované se dostat. Situaci zhoršuje také vítr, který už několikrát změnil směr. Belgické úřady označují požár za nejhorší v novodobé historii. Evakuovat se kvůli němu museli už stovky lidí. Jakub Lucký, Radiožurnál.
2: V Budapešti nad ránem skončil hudební festival Sziget. Patří k největším v Evropě a podle organizátorů na něj letos přišlo 400 000 lidí.
12: Sziget tradičně lákal na největší světové hvězdy. Na hlavním pódiu vystoupili Luis Capaldi, Zara Larsson nebo formace Florence and the Machine. A byli u toho i čeští fanoušci.
13: Já jsem Liana Fridrichová, jsem z České republiky z Prahy. Ten areál je fakt velký, tak jsem se to spíš snažila tak jako objevovat, protože to nabízí spoustu věcí, různý jako taneční vystoupení a cirkusy.
12: A organizátoři už začínají plánovat příští ročník. Bude opět v srpnu na takzvaném Ostrově svobody. Z budapešského festivalu Sziget Jiří Štefl, Radiožurnál.
14: Sport. Tereza Hrochová skončila v maratonském běhu na atletickém mistrovství Evropy 9. V cíli v Birminghamu popsala náročnou a členitou trať v centru města.
15: To byly kopce vyloženě nahoru, dolů a hlavně tam bylo strašně moc zatáček. Tam jste neběželi 500 metrů rovně nikde. Když jsme šli v té skupině do toho 20. kilometru, tak to bylo v každé zatáčce, což bylo každých, já nevím, 300 metrů tam balancovat.
14: Zvítězila Finka Vajniová a mezi muži triumfoval Němec Petros, oba v rekordech šampionátu. Plavkyně Barbora Sémanová postoupila do finále závodu na 400 metrů kraul na mistrovství Evropy v Paříži. To je na programu po 19. hodině. Ještě předtím odstartuje ve finále polohového závodu na 200 metrů Jan Čejka. A fotbalisti Baníku Ostrava nastoupí v 15 hodin ve čtvrtém kole šance ligy proti Artisu Brno. Ve 20 hodin pak začne duel Liberce proti zatím 100% Slávii. Radiožurnál Sport nabídne obě utkání živě. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Kolony na D1 v Brně a omezení na D8 u Úžic. Na D1 je v Brně silný provoz v obou směrech a průjezd vám potrvá vždy zhruba 20 minut. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku z necelého 12. kilometru popojíždí kolona do omezení u Jíloviště, zpoždění 10 minut. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Zdiby ze 6. a 5. kilometru pojedete pomaleji na 9. Tam jsou silničáři a je to na 10 minut. A na D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Tuřice na 18. kilometru řeší srážku dvou aut v levém pruhu. Zpomaluje se na 22. kilometru a čekejte 10 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
16: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V Čechách bude zpočátku a opět pak i večer oblačno až zataženo, místy déšť nebo přehánky, večer i bouřky, jinak většinou polojasno. Na Moravě a ve Slezsku bude skoro jasno až polojasno. Odpoledne od západu přechodně zvětšená oblačnost a výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty v Čechách a na severní Moravě 26 až 31 stupňů, na ostatním území 32 až 37 a na horách většinou kolem 23. Tolik hlavní zprávy.
18: Dobré poledne. Tak jako je na fotbalovém Žižkově zvykem, Viktorka své zápasy v posledních letech ve druhé nejvyšší soutěži hraje už dopoledne s výkopem v 10:15. Její dnešní duel čtvrtého kola šance Národní ligy je tak už pár minut minulostí a žižkovským fanouškům věru moc radosti neudělal. Viktorka totiž podlehla Bčku Baníku Ostrava 1:4. Znamená to tedy, že Žižkov má druhou porážku za sebou, má pouze 3 body a je 12. v tabulce druhé nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Baník Ostrava, ten na tom není o moc lépe, ale alespoň se tedy rezerva tohoto slezského prvoligového klubu mohla radovat z prvního vítězství, má celkem 4 body v téhle sezóně a je na 10. příčce. No a když už mluvíme u fotbalu, tak u něj zůstaneme i za pár minut, protože vás pozveme na 2 dnešní zápasy nejvyšší domácí fotbalové soutěže.
16: Radiožurnál Sport
1: a Filip Šedivý.

0: 12 hodin 15 minut posloucháte Radiožurnál Sport, který se i dnes samozřejmě bude věnovat fotbalu, protože Slavia se večer pokusí v Šancelize udržet svou 100% bilanci v nové sezóně. Úřadující mistr se představí na stadionu Liberce a víc si o tom teď řekneme s Davidem Prouzou. Davide, vítej.
1: Krásný den.
0: Souboj Slovanu se Slaví by klidně mohl být docela bouřlivý. Z jakého důvodu?
1: Na sever Čech totiž před sezónou zamířili ze Slavie hned tři fotbalisti v čele s Janem Bořilem. Ten odchod ze Slavie nesl poměrně těžce a okamžitě sliboval, že zápas Pražanů u Nisy bude peklo. A jestliže včera večer spartianský kotel pískal a bučel na svou novou posilu Matěje Juráska se slavistickou minulostí, tak je otázkou, jak se k Bořilovi večer zachovají hostující fanoušci v čele s tribunou Sever. Není ale úplně jasné, jestli šestinásobný ligový mistr Bořil na hřišti bude. V minulém duelu se totiž zranil a musel předčasně střídat. Do kádru Slavie se taky po uplynutí trestu vrací Tomáš Chorý, takže o kontroverzní momenty by večer nemusela být úplně nouze. Náš fotbalový expert Pavel Horvát ale nepředpokládá, že by Chorý hrál od začátku.
2: Já si myslím, že od začátku teďko ne, že všichni vědí, co v něm má a že je schopný tomu mužstvu pomoct i na 20-30 minut a nebo úplně do koncovky. Myslím si, že logicky Mojmír Chytil si vystřílel tu pozici toho prvního útočníka.
1: Zápas začne v 8 hodin večer, Radiožurnál Sport ho odvysílá v přímém přenosu.
0: A to samé platí také pro utkání mezi Baníkem Ostrava a Artisem Brno. Tenhle duel začne v 15 hodin. Má favorita, Davide?
1: No s ohledem na to, že jde vlastně o tabulkové sousedy a to z toho spodního patra, tak spíš by řekl, že nemá. Ostravané mají 3 body, Artis 1, ale Baník se samozřejmě bude minimálně moc spolehnout na podporu z tribun. Úvod sezóny ale má do ideálu daleko, pokračuje kouč ostravského klubu Roman Skuhravý.
3: Já si myslím, že se to jakoby posouvá. Samozřejmě jsem trenér, který chce zpětnou vazbu jakoby oddat, takže pro mě to je zpětná vazba jako pro mou práci. Jo. Já se nebojím vlastně kritiky, já se nebojím toho, že něco dělá špatně nebo něco, že nefunguje. To prostě jde za mnou. Myslím si, že se to jakoby vyvíjí možná pomaleji, než jsem si přál, ale vyvíjí se to zcela standardně.
1: Tolik slova trenéra Romana Skuhravého. Možná si říkáte, bavíme se jenom o dvou zápasech, obvykle se jich hraje víc, ale další dva jsou odložené, konkrétně Jablonec a Hradec Králové si své duely odsunuli kvůli účasti v kvalifikaci evropských pohárů, takže souboj Jablonec Bohemians a Hradec Králové Zbrojovka Brno, ty se odehrají až ve středu 2. září.
0: Konkrétně od 18 a od 20 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, tak jako to bude platit i dnes o něch dvou duelech, o kterých jsme teď mluvili s Davidem Prouzou. Davide, díky za to.
1: Krásný den.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Na Radiožurnálu Sport jsme před skupinou tým mluvili o domácí fotbalové soutěži, tak ještě u nejpopulárnější hry naší planety zůstaňme, jen se přesuneme přes Atlantický oceán, protože tam se zase prosadil střelecky Pavel Bucha. Tenhle útočník pomohl fotbalistům Cincinnati gólem k remíze 1-1 na stadionu Orlando. V probíhající sezóně zámořské Major League Soccer se český reprezentant prosadil už po páté. 28-letý Bucha otevřel skóre ve 23. minutě, když se na hranici velkého vápna dostal k odraženému míči a mířil přesně. Cincinnati to ale nakonec tedy na vítězství nestačilo. Dále Houston vyhrál 1-0 nad Los Angeles Galaxy. Útočník Ondřej Linger se za domácí Dynamo dostal na trávník v 65. minutě. St. Louis zvítězilo v San Jose 3-1, záložník Tomáš Ostrák zůstal jen mezi náhradníky. No a když půjdeme k největší hvězdě soutěže, k Lionelovi Messimu, tak ten si na své konto zapsal další neproměněnou penaltu. V dresu Interu Miami celkově prožil nevydařený zápas s Nashvillem. Argentinský kapitán, který z pokutového kopu dvakrát neuspěl i na nedávném mistrovství světa, nevyužil možnost vyrovnat v prvním poločase na 1-1. Těsně před přestávkou sice přihrál na vyrovnávací branku Segoviovi, sám ale Messi neskóroval. V závěru zápasu dvakrát trefil tyč a porážku 1-4 Miami s Nashvillem neodvrátil. Ale jak dobře víme, Lionel Messi v současnosti prožívá po úmrtí svého otce velmi těžké chvíle, takže z tohoto pohledu to, že nedal penaltu, opravdu není zase až tak hrozné. V životě se stávají mnohem horší věci.

0: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
1: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
2: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
3: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
4: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
5: Rychlý nedostřefil a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
6: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
0: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
1: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
7: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
8: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
9: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
10: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně za trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
11: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
0: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
1: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
12: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
13: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku z hosté. Tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
14: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
15: 4x mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport. Tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
16: Dobré dopoledne všem.
17: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček. Teda on to není koníček, ale je to koníček pes.
1: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
0: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
18: 12:30. Zprávy a Jana Gulda.
19: Sněmovna by mohla znovu jednat o zavedení stejnopohlavních manželství. Návrh připravil Karel Dvořák z Hnutí STAN. Podporu chce hledat třeba u opozičních pirátů, obrátí se ale taky na koaliční poslance, hlavně z Hnutí ANO. Současné partnerství mezi dvěma muži nebo dvěma ženami párům zajišťuje všechna manželská práva, kromě společné adopce dětí. Síly Severoatlantické aliance sestřelili dron, který neoprávněně narušil vzdušný prostor Rumunska. Velitelství NATO oznámilo, že šlo zřejmě o stroj z Ruska. Podle radarů nad rumunské území pronikl ze sousedního Moldavska, a to nedaleko města Galaty na jihovýchodě země. Na obytný dům v tomto městě už začátkem letošního roku ruský dron dopadl a zranil 2 lidi. Tentokrát trosky bezpilotního letounu po sestřelení dopadly do neobydlené oblasti mezi dvěma obcemi. V okolí Trutnova dnes musí řidiči počítat se silnějším provozem a taky četnějšími kontrolami. Končí tam totiž rokový festival a policisti budou dohlížet, jestli řidiči neřídí pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Komplikace a zdržení se dají čekat na hlavním tahu do Hradce Králové. Tam řidiči zatím dál jezdí po úzké silnici první třídy. Dálnice se teprve staví. A většina Česka zasáhnou v pondělí silné bouřky s nárazy větru a kroupami. Vyplývá to z výstrahy, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav. Výstrahu před vedry, která původně platila na celý víkend pro téměř celou zemi, dnes meteorologové omezili už jen na většinu území Moravy a Slezska. V celém Česku ale podle ústavu dál platí zvýšené riziko vzniku požárů.
0: Sport.
19: Tenista Jiří Lehečka na turnaji v Cincinnati porazil Berrettiniho z Itálie 2-1 na sety a postoupil do 3. kola. Stejným skóre zvítězil Jakub Menčík nad dalším Italem Bellucim. Do dalšího kola prošla také Linda Nosková, která vyhrála nad Britkou Boltrovou 2-0 na sety. Turnaj skončil pro Nikolu Bartuňkovou, která podlehla Rumunce Kirsteové 2-0 na sety.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážky na D1 u Meziříčí a v Brně. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna opatrně za sjezdem na Velké Meziříčí východ. Na kilometru 152,5 leží v pravém pruhu blíže dělící čáře nějaký předmět. Na D1 v Brně směrem do Ostravy za sjezdem na Mikulov zastavilo auto, překáží v dopravním omezení na kilometru 195,5 v levém pruhu. Kolona začíná za sjezdem na Výstaviště a jen na půl hodiny. Na D1 v Brně je silný provoz i směrem do Prahy, různě pomalu se jede mezi kilometry 197 a 190. Na D1 na průjezdu Ostravou směrem do Brna je dopravní omezení, v koloně se jede mezi kilometry 361 a 357, zpoždění kolem 10 minut. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Zdiby ze 6. kilometru pojedete pomaleji na 9. Tam jsou silničáři a je to na 15 minut. A na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku zůstává kolona z 12. kilometru do omezení u Jíloviště, zdržení přes 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
19: V Čechách bude zpočátku a opět pak i večer oblačno až zataženo, místy déště nebo přehánky, večer i bouřky, jinak většinou polojasno. Na Moravě a ve Slezsku bude skoro jasno až polojasno, odpoledne od západu přechodně zvětšená oblačnost a výjimečně přehánky. Nejvyšší teploty v Čechách a na severní Moravě 26 až 31 stupňů, na ostatním území 32 až 37 a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

Na radiožurnálu Sport jste o tom slyšeli v přímých přenosech, tak si to pojďme teď ale ve 12:38 připomenout, tedy že evropská šampionka na 200 metrů volným způsobem Barbora Sémanová postoupila na plavecké mistrovství Evropy v Paříži do finále i na dvojnásobné trati. V dopoledních rozplavách obsadila poslední 8. postupové místo a o medaily se porve večer v 19:12. Samozřejmě u toho budete v přímém přenosu. Stejně jako u druhého finálového vystoupení Jana Čejky. Český reprezentant totiž nastoupí už v 18:40 do medailových bojů v polhovém závodu na 200 metrů, do kterého se kvalifikoval z 8. místa novým českým rekordem minuta 58 sekund a 33 setiny. Ještě doplním, že dnes samozřejmě bojovali o postup stejně jako Sémanová na trati 400 metrů Klaus Raul i další čeští plavci, tedy konkrétně muži. Jan Jurčík ale obsadil až 40. místo, Michal Judický skončil o 4 příčky za ním. Posloucháte radiožurnál Sport, který za chvíli bude mluvit o dalším zajímavém tématu v rámci naší sportovní encyklopedie. Teď je ale tady skupina U2. Příjemný poslech a klidnou neděli.

0: knížce. Ještě než se dostane na další kapitolu v naší pravidelné a už pořádně obsáhlé sportovní encyklopedii, je tady jiná stálice v našem vysílání.
1: Seriál Radiožurnálu Sport.
0: Ano, a v něm se v tomto týdnu věnujeme českým trenérům, kteří působili i u zahraničních reprezentací a nabrali tam zajímavé zkušenosti. Dnes půjde konkrétně o člena české basketbalové síně slávy Vladimíra Hégra. Ten dovedl československou reprezentaci mužů ke stříbru i bronzu na evropských šampionátech v 60. letech minulého století. A v roce 1978 byl na Euru bronzový i s československými ženami. Pak se Vladimír Hégr přemístil do Nizozemska.
2: Do Holandska jsem přišel na základě oficiálního jednání nejvyšších našich představitelů v Holandsku a já jsem začínal vlastně jako ústřední trenér, jako koordinátor všeho a trenér mužů i žen.
3: V roce 1983 Vladimír Hégr dovedl nizozemské muže ke čtvrtému místu na Eurobasketu. To je dodnes největší úspěch tamního basketbalu. Po 12 letech v Nizozemsku se přesunul do Portugalska, kde znovu trénoval i mužskou reprezentaci. Pár sezon pracoval i pro turecký svaz. Na začátku třetího tisíciletí se z ciziny vrátil do Česka a působil u mužského národního týmu jako asistent Michala Ježdíka. Ten na jeho mezinárodní renomé vzpomíná.
4: To byl jeden z mála lidí, který se intenzivně prosadil v zahraničí. Ať jste přijel a on byl součástí vašeho realizačního týmu kamkoliv, tak všude ho znali. Ani jedna země ho v podstatě nechtěla pustit, aby odešel. On i navzdory tomu vždycky ten krok provedl.
3: Říká Michal Ježdík, v jehož realizačním týmu měl Vladimír Hégr na starost hlavně individuální rozvoj hráčů. Uměl totiž vyzdvihnout činnosti, v nichž se basketbalisté mohli zlepšit i během těch několika málo reprezentačních oken během sezóny.
4: V čemž byl absolutně vynikající, ačkoliv nepracoval s technikou nějak intenzivně, tak měl velmi dobré analytické oko. Zároveň to dokázal přenést na papír v té době a sdílet hráčům a dávat ty úkoly tak, aby na ně ty hráči dosáhli, myslím, na to zlepšení.
3: Jako asistent u české reprezentace Vladimír Hégr taky hodně promlouval do nominace hráčů, u kterých se předpokládala nižší minutáž. Vytipoval hráče, kteří byli schopni upozadit svá ega, aby neohrozil soudržnost týmu. I dřív jako hlavní trenér Sparty, československých nebo nizozemských reprezentací sázal hlavně na lidský přístup ke svým svěřencům.
2: Nikdy jsem se nedostával do situací,

0: Je tady pravidelná encyklopedie radiožurnálu Sport 11 minut před 13. hodinou. Tento týden patří zahraničním trenérům, kteří se zapsali do sportovní historie. A mezi ně bezesporu patří hokejový kouč Herb Brooks. Proč? To už nám prozradí František Kuna. Františku, vítej.
1: Hezký den, nezapomenutelným se stal díky tomu, že na olympijských hrách v roce 1980 v Lake Placid dovedl americký tým k senzačním zlatým medailím. Na turnaj se mužstvo připravovalo od začátku sezony, byli v něm ale pouze vybraní hráči z univerzit, kteří neměli žádné zkušenosti s NHL. Přesto tato parta studentů dokázala v klíčovém utkání přemoci tehdy téměř neporazitelný Sovětský svaz, který tehdy trénoval Viktor Tichonov. Výsledek zápasu 4-3.
0: Vítězství nad Sovětským svazem v zápase, který jako hlavní rozhodčí řídil Čech Miroslav Šubert, je dodnes považováno za zázrak na ledě. Sověti totiž tehdy na olympijských hrách prohráli od roku 1960 pouze jeden zápas, a to s Československem v roce 1968.
1: Příběh amerických hokejových reprezentantů zaujal i filmaře. V roce 1981 natočili snímek Miracle on Ice. Ještě slavnější je ale film z roku 2004, ve kterém Herba Brookse stvárnil slavný herec Kurt Russell. Víte, jak se tenhle film

0: jmenoval?
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
2: Film se jmenuje jen Miracle. V českém znění dostal název Hokejový zázrak. Můžete si ho pustit tedy i v českém znění a sledovat napínavý hokejový příběh, který skončí nečekaným výsledkem, pod který byl výrazně podepsaný trenér Herb Brooks.
3: Narodili jste se jako hokejisti, každý z vás. A žili jste pro tenhle dnešní večer. Je to váš čas, jejich čas. Už skončil, jsou hotoví. Už mě nebaví pořád poslouchat, jak ohromně skvělej tým, co věti mají. Kašlete na to. Dnes je váš čas. Běžte tam a dokažte to.
0: Úspěch na olympiádě v roce 1980 pomohl Herbu Brooksovi do slavné NHL, ve které během 20 let vedl dohromady 4 kluby, včetně Pittsburghu, a v něm se potkal a spolupracoval také s Ivanem Hlinkou.
2: Jako trenér se ještě dvakrát představil na olympijských hrách. V roce 1998 v japonském Naganu šéfoval reprezentaci Francie a o 4 roky později získal v Salt Lake City stříbrnou medaili jako kouč Spojených států.
0: Další úspěchy už nepřidal. V srpnu roku 2003 totiž zemřel ve věku 66 let při autonehodě. V roce 2006 byl Herb Brooks uveden do hokejové síně slávy v Torontu.
2: A teď jsme jeho především olympijský příběh přiblížili v naší sportovní encyklopedii s Františkem Kunou. Fando, díky.
0: Hezkou neděli.
2: 12 hodin, 52 minut, teď je tady Liam Gallagher.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
3: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
4: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
1: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
5: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
1: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: To znamená, další díl už zítra po 13. hodině bude hostem Tomáše Pancíře Martin Gerža, místopředseda Českého volejbalového svazu. A hlavní téma bude jasné. Mistrovství Evropy volejbalistek, které už od čtvrtka bude hostit také Brno. A české reprezentantky do něj vstoupí večer zápasem s Řeckem. Samozřejmě i v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.

0: Komfort, který nezná hranice. A vyrazte vlakem Českých drah na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si jednoduše pořídíte v aplikaci Můj vlak. České dráhy, milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Radiožurnál 13 hodin. Ve studiu je Jana Gulda.
2: Vláda zítra projedná návrh na zrušení tzv. Eurocenter. Nejinovativnější zemí Evropské unie je Švédsko. Česko si meziročně pohoršilo. Čajka a Sémanová zabojují poslední den mistrovství Evropy v plavání o medaily ve finále. Na dálnici D1 na průjezdu Brnem směrem do Ostravy brzdí provoz stojící auto. A počasí čekáme místy velkou oblačnost s deštěm, jinak většinou polojasno. Teploty v Čechách do 31, na ostatním území až 37 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Kabinet premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO zítra projedná zrušení tzv. Eurocenter. Jsou v každém krajském městě, dohromady pořádají 1300 vzdělávacích a kulturních akcí ročně a s jednou zásadnější změnou fungují už víc než 20 let. Návrh usnesení neprošel připomínkovým řízením a předložila ho vedoucí úřadu vlády Tinde Barta. V předkládací zprávě Barta uvádí, že svět se nachází v jiné ekonomické a geopolitické realitě a je potřeba komunikaci o evropských záležitostech modernizovat. Detaily jsou dostupné na zpravodajském serveru irozhlas.cz. Ve starém Bohumíně na podzim končí stávající provozovatelka pošty Partner, která funguje v místní Sokolovně. Běžná pobočka České pošty v městské části není už víc než 8 let. Radnice proto jedná s Českou poštou i tělovýchovnou jednotou a má příslib, že poštu Partner převezme nový provozovatel, říká mluvčí radnice Jana Končitková.
4: Pro obyvatele starého Bohumína by šlo o citelnou ztrátu. Městskou část odděluje od centra města dálnice a každá služba, za kterou místní nemusí cestovat do Nového Bohumína, jim usnadňuje každodenní život.
2: Výkon české vědy se meziročně zhoršil. Vyplývá to z hodnocení Evropské komise, které analyzuje výkonnost výzkumu a inovací. V porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie skončilo Česko na 19. místě. To je stejně jako loni. V jednotlivých hodnotách ale vychází hůř. Podobně jako například Itálie, Portugalsko, Řecko nebo Maďarsko se tak Česko řadí do druhé nejnižší skupiny zemí, označované jako mírní inovátoři. Nejinovativnější unijní zemí je podle hodnocení Švédsko. Na posledních místech pak skončily Bulharsko a Rumunsko. Český svaz ochránců přírody vyhlásil letošní rok jako rok hořců. Ochránci tak chtějí upozornit na nutnost ochrany těchto barevných rostlin. Hořce a jejich příbuzní hořečky u nás patří mezi vzácné a ohrožené druhy. Připomíná to Eliška Prouzová z Českého svazu ochránců přírody.
5: Jejich ohrožení způsobilo několik faktorů. Hlavním důvodem jsou zejména změny v obhospodařování krajiny, zarůstání lokalit nebo přímá likvidace biotopů. Ohroženy však můžou být i trhání, protože se bohužel pro ně jedná o velmi krásné rostliny, které mají spoustu barev. V současné době se ale díky existenci záchranných programů daří jejich populace udržet anebo dokonce zvyšovat.
2: Sport. Barbora Sémanová a Jan Čejka budou poslední den mistrovství Evropy v plavání bojovat o medaile. Sémanová postoupila v Paříži do finále na 400 metrů kraul, které ji čeká v 19 hodin a 12 minut. Čejka se půl hodiny předtím představí v závodu na 200 metrů polohově. Na téhle trati výrazně posunul svůj český rekord a rád by ho vylepšil i ve finále.
6: Budu asi zasnažit jenom jako bojovat, udržet tu první půlku asi tak nějak stejně, ty prsa se zkusit zabojovat a zmáčknu se prostě, co to půjde v kraulu, vyjíždím to úplně všechno, takže uvidíme, co z toho bude. Když bys to stlačil ten čas ještě trošku, budu strašně nadšený a umístění prostě uvidíme, jaký z toho bude.
2: Tereza Hrochová doběhla 9. v maratonu na mistrovství Evropy atletice v Birminghamu. Zvítězila Finka Vainiová a mezi muži triumfoval Němec Petros. Oba v rekordech šampionátu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na D1 v Brně a nehoda na silnici 52 u Pasohlávek. na D1 v Brně směrem do Ostravy za sjezdem na Mikulov na kilometru 195,5 stálo v omezení auto. Vozidlo se teď snaží odtlačit za dopravní omezení. Kolona teď začíná na kilometru 190 a je na více než půl hodiny a potrvá, než se rozjede. Na D4 ze Strakonic do Prahy u Jíloviště staví most, jede se jedním pruhem. Kolona začíná za sjezdem na Řitku na 12. kilometru a je na necelou čtvrt hodinu. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Zdiby ze 7. kilometru hlásíte kolonu, na 9. je dopravní omezení, zpoždění téměř 15 minut. A na silnici 52 z Mikulova do Brna za odbočkou na Horní Věstonice postojíte v koloně, nedaleko mostu přes přehradu se srazila 3 auta, jezdí se kivadlově, fronta má 1,5 km, směrem do Mikulova je fronta výrazně kratší. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V Čechách bude zpočátku a opět pak i večer oblačno až zataženo, místy déště nebo přehánky, večer i bouřky, jinak většinou polojasno. Na Moravě a ve Slezsku bude skoro jasno až polojasno. Odpoledne od západu přechodně zvětšená oblačnost a výjimečně i přehánky. Nejvyšší teploty v Čechách a na severní Moravě 26 až 31 stupňů, na ostatním území 32 až 37 a na horách většinou kolem 23. Ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
8: A v nich jste slyšeli o tom, že Tereza Hrochová obsadila na mistrovství Evropy 9. místo v maratonu v Birminghamu. Tak už zbývá z programu evropského šampionátu v Královně sportu pouze večerní program závěrečného dne. A v něm se představí poslední z 52 českých reprezentantů a reprezentantek na mistrovství Evropy Kristýna Sasínek-Meky. 13 minut po 22. hodině vyběhne do svého závodu na 1500 metrů. No a pokud v něm Kristýna Sasínek-Meky nepřekvapí a nezíská medaily, tak se česká výprava poprvé v historii, tedy samostatné České republiky, vrátí z kontinentálního šampionátu bez jediné medaile. Tak doufejme, že třeba to na poslední chvíli ještě vyjde. S Radiožurnálem Sport u závodu Kristýny Sasínek-Meky rozhodně nebudete chybět.
3: Radiožurnál Sport
9: a Filip Šedivý.
10: It's a rainy afternoon. 1990, the big city. Jesus, it's been 20 years.

0: Těm, kteří si to někdy zkusili, asi není třeba moc dlouho vyprávět o tom, že maraton je sama o sobě fyzicky i psychicky nesmírně náročná disciplína. 42 kilometrů a 195 metrů dlouhá trať v Birminghamu na atletické mistrovství Evropy byla svou povahou ještě o něco těžší než obvykle. Jediná Češka na startu, Tereza Hrochová, doběhla devátá a své pocity vystihla jedním slovem.
1: Únava. Jsem ráda, že jsem v cíli hlavně. Myslím si, že jsem doběhla i na pěkném místě. Opravdu náročná trať, ty holky to tam jako hodně takticky tam mě míchaly, takže zajímavý.
2: Říkáte náročná trať, ona byla i trochu členitá, byly tam i takové kopce nebo nakloněné rovinky, ale vy jste vlastně zkušená běžkyni do vrchu, tak hrálo vám to třeba do karet?
1: Tak asi to nebylo pro mě takový překvapení jako úplně pro rovinatý běžkyně, nicméně ta trať nebyla lehce členitá, ale to byly kopce vyloženě nahoru, dolů a hlavně tam bylo strašně moc zatáček, tam jste neběžili 500 metrů rovin nikde. V tom to bylo taky hodně náročný, protože když jsme šli v té skupině do toho 20. kilometru, tak to bylo v každé zatáčce, což bylo každých, já nevím, 300 metrů, se tam balancovat, odstrkávat, jakoby tak, aby jsme se tam chytat a aby jsme se nepomlátili vozem o sebe, takže jsme se tam navzájem tak jako chytali, aby jsme se nespadli a jo, bylo to jako hodně o pozornosti. Ono stačilo, aby jedna udělala víc krok doprava a celý ten hrozen se vlastně furt jako hejbal, takže to bylo opravdu náročný i v tomhle tom. Jo. Je to zopakování toho 9. místa vlastně z loňského roku. Trošku člověk chce vždycky víc, ale myslím si, že prostě jsem do toho dala, nebo vím, že jsem do toho dala maximum.
2: Říká Tereza Hrochová, maratonská běžkyně. Říkáte, že byste chtěla vždycky ještě o trochu výš. Tak jaký byl ten cíl? Byla to top 10 nebo třeba ještě nějaké vyšší místo?
1: Já jsem jako takovýhle cíl neměla. Já jsem chtěla být do 16 a potom prostě co nejlíp, jako 10 byl taky další. Takový, já jsem měla v mozkách více těch cílů, jako být takový s tím, čím budu jako spokojená, s tím, co nebude úplně špatný.
2: Vy jste popisovala hodně náročnou trať, tak zařadila byste tenhle maraton mezi ty nejtěžší, které jste třeba kdy běžela, nebo jak je to v porovnání s těmi ostatními?
1: Jako se silničními maratony si myslím, že to byl jeden z těch nejtěžších. No. Ta Paříž byla taky těžká, ale byla jinak těžká úplně. Dva kopce velký, tady to bylo furt jenom nahoru dolů, takový jako by chvíle kratší, chvíle delší, ale prudký, smírný a tam jo, furt něco, takže...
2: Děkuji za rozhovor a gratuluji k 9. místu.
1: Děkuji.
2: Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Je 13 hodin skoro 17 minut a čtvrté kolo šance fotbalové národní ligy už zapsalo v dopoledním zápase jeden výsledek. Viktoria Žižkov prohrála s Bčkem Baníku Ostrava 1-4. Rezerva Baníku si tak zapsala první vítězství v téhle sezóně. Žižkov naopak po druhé za sebou prohrál a zůstává u třech získaných bodů. Bčko ostravského Baníku má ty body 4, je na 10. příčce tabulky, Žižkov je 12. Nejvyšší domácí fotbalová soutěž dnes nabídne dva duely, už od 15 hodin se proti sobě postaví Baník Ostrava a Nováček z Brna, tedy tým Artisu. Tenhle duel uslyšíte na Radiožurnálu Sport samozřejmě v přímém přenosu, jako i ten večerní zápas mezi Slovanem Liberec a Pražskou Sláví. No a kam se vypravíme za chvíli, hned po skupině Royal Republic do Hradce Králové, protože tam vrcholí Ironman, tedy závod, který se vrátil do východočeské metropole po třetí a ti nejlepší už by měli mít onu náročnou trať v plavání, na kole a běhu za sebou. Kdo zvítězil, dozvíme se už brzy.

0: Je 13 hodin 20 minut neděle 16. srpna a v Hradci Králové právě vrcholí mezinárodní triatlonový závod Ironman. Za unikátní sportovní akcí přijeli do východočeského města sportovci z 45 zemí světa. Vítěz proběhl cílem na Masarykově náměstí krátce po 13. hodině. Další stovky závodníků jsou ale samozřejmě zatím stále ještě na trati. No a na místě má Radiožurnál Sport reportérku Adélu Kavříkovou. Adélo, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tak já můžu potvrdit, že vítězem třetího ročníku závodu Ironman v Hradci Králové se s časem 3 hodiny 38 minut a 52 vteřin jednoznačně stal německý favorit závodu 34-letý Florian Angert, který proběhl cílem 9 minut po 13. hodině. Stříbrnou pozici obsadil se ztrátou 2 minut a 56 vteřin belgický reprezentant Emmanuel Lejeune. Třetí místo pak patří Slovákovi Ondřeji Kubovi. Ten ztratil 3 minuty a 20 sekund. Mezi českými reprezentanty si nejlépe vedl trojnásobný mistr České republiky v polovičním Ironmanovi 29-letý Pavel Vol. Po té neúplně vydařené plavecké části se mu povedlo svůj výkon potom vylepšit na kole a v běhu. Skončil 7. a na vítěze ztratil 7 minut a 13 sekund. Domácí závodník Jan Volár z Hradce Králové, který tady má obrovskou základnu fanou, ten ještě, pokud správně vidím, do cíle nedorazil, ale připomeňme, že závodníci za sebou mají necelé 2 kilometry plavání v Labi, 90 kilometrů dlouhou cyklistickou trať a závěrečný půlmaraton. A to je jen polovina slavného závodu Ironman, který má původ na Havaji. Dnes je tu ale hned několik sportovců, kteří na této distanci závodí běžně, třeba 52-letý Čech Petr Vabroušek.
0: A pro ně to tedy není vlastně nic moc zvláštního, každopádně vyšponovat se k výkonu, který zajistí vítězství, tak to je opravdu velmi těžká věc. Mezi ženami se o to snažila česká závodnice a olympionička Petra Kuříková. Jak se jí v závodě v Hradci Králové Adélo vedlo?
1: Tak ten návrat Petry Kuříkové byl po mateřské pauze tak trochu nejistý, ale ano, pořadatelé ji označovali nebo považovali za jednu z favoritek dnešního závodu. Na dnešní závod se podle svých slov velmi těšila, vítězství by pro ní navíc znamenalo, že obhájí titul Ironmana, který tady v Hradci získala v roce 2024. Zřejmě se jí to ale bohužel nepodaří, do cíle ještě nedorazila, aktuálně je stále na trati, drží si čtvrtou pozici a na vedoucí Němku Sarah Schönfelderovou teď ztrácí zhruba 5 minut.
0: Závodníci, jak naše reportérka Adéla Kavříková říkala, tak museli zvládnout 2 kilometry plavání v Labi, 90 kilometrů na kole na silnicích kolem Hradce Králové. A teď tedy ještě někteří zdolávají tu závěrečnou půlmaratonskou trať. Jak ona poslední běžecká část závodu vypadá?
1: Ano, těch závodníků je 1750 a skutečně velká většina jich ještě je na trati. Teď cílem proběhl i druhý český reprezentant Honza Volár z Hradce Králové, na ten čas přesně nevidím. No a k té běžecké trase, tak ta vede od Elišči na nábřeží přes Lávku u Aldisu, dál podél Labe a Orlice, soutok přes Tylovo nábřeží a pak přes Pražský most a zpátky do centra. Na Velké náměstí se závodníci dostanou, tam míjí i katedrálu svatého Ducha, potom pokračují do Žižkova. Sadů. Ten okruh vede v podstatě výhradně centrem města, i tím je ten závod zajímavý a sportovci ho obkroužili dohromady, ten běžecký okruh celkem 4x. Úplný závěr trati pak vede po pěší zóně právě sem na Masarykovo náměstí a ta závěrečná část je pro samotné závodníky, ale i pro diváky asi nejvíce emotivní. Diváci tady ze všech stran obklopují ten červený koberec, tu cílovou rovinku a bouřlivě fandí i těm, kteří už běží skoro na hranici svých sil.
0: Hradci Králové má mezinárodní triatlonový závod Ironman tedy na polovičních tratích toho železného muže, tedy skvělou diváckou kulisu, parádní sportovní výkony, výbornou organizaci, takže je předpoklad, že po těch třech ročnících tedy se určitě bude vracet i v letech dalších. Teď jsme tedy aktuální dění v Hradci Králové zmapovali s Adélou Kavříkovou. Adélo, díky.
1: Hezký den, naslyšenou.
0: 13 hodin 25 minut, přejeme vám příjemnou neděli z Radiožurnálu Sport.
2: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom

0: Na Radiožurnálu Sport už jsme mluvili několikrát o tom, že dnes se budou hrát dva zápasy nejvyšší domácí fotbalové soutěže. V 15 hodin začne utkání mezi Baníkem Ostrava a Artisem Brno a ve 20 duel Slovan Liberec Slavia Praha. Samozřejmě v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. No a alespoň na dálku budeme sledovat utkání, které začne v 16 hodin. Bude se hrát na stadionu Principality ve velském Cardiffu. No a půjde o Community Shield, neboli o střet úřadujícího šampiona Premier League a držitele FA Cupu. Střetnou se tedy dva anglické velkokluby Arsenal Londýn a Manchester City. Arsenal v minulé sezóně ukončil 22 let dlouhé čekání na prvenství v nejvyšší soutěži a díky triumfu v Premier League si tedy zajistil svou 25. účast v Community Shieldu, 16krát dokázal zvítězit. Manchester City ten představí nového trenéra Enza Maresku, který má s týmem zatím velmi podařenou přípravu, zůstal v ní neporažený. Mareska se vrací do známého prostředí s cílem navázat na trofejemi ověnčenou práci Pepa Guardioli a stane se také prvním trenérem od Mauricia Sarriho v roce 2018, který zahájí své působení u anglického prvoligového klubu právě utkáním o Community Shield.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Třináct hodin 30 minut. Jsou tu zprávy a Jana Gulda.
3: Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku by se měla rozšířit na digitální technologie. Vyplývá to z novely občanského zákoníku, kterou zítra projedná vláda. Výrobkem tak nově podle právních změn budou taky software a jiné digitální výrobní soubory, včetně systému umělé inteligence. Cílem je sladit český předpis se směrnicí Evropské unie. Ta mimo jiné posiluje možnosti spotřebitelů při uplatňování nároků na náhradu za vadný produkt. Belgie třetím dnem bojuje s jedním z nejhorších lesních požárů ve své historii. Oheň v těžko přístupné přírodní rezervaci na východě země už spálil téměř 3000 hektarů. Belgie spoléhá na letecké posily z několika zemí, včetně Česka, které v sobotu přislíbila Evropská unie. Policie v Hradci Králové prověřuje sérii 9 krádeží vozů Toyota RAV V4, které pachatelé ukradli za poslední 3 dny. 8 vozidel převezli do Polska. Pachatelé podle policie dokážou do vozu vniknout téměř neslyšně a rychle vyřadit jeho tovární zabezpečení. Policisti proto majitelům těchto aut doporučují, ať si pořídí například vlastní alarm. A pracovníci technických služeb v Praze likvidují různými způsoby vzrostlé stromy. Vyvolalo to kritiku veřejnosti na sociálních sítích. Podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana se jedná o pajasany žláznaté, tedy mimořádně invazivní druh. Hofman dodal, že povinnost likvidace pajasanu žláznatého zakotvuje legislativa navazující na evropské nařízení. Sport. Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu se dnes večer představí poslední česká zástupkyně. Do finále na 1500 metrů nastoupí Kristýna Sasínek-Meky. O jejím postupu rozhodl fotofiniš a rozdíl 0,3 sekundy. Mezi nejlepší se Meky dostala z 6. místa ve svém rozběhu, tedy posledního postupového.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 v Brně a uzavřená silnice 13 Bor Šenov. Na D1 je na průjezdu Brnem stále silný provoz. Delší je teď fronta směrem do Prahy, popojíždí se mezi kilometry 194 a 190, je to na 15 minut. Na D4 ze Strakonic do Prahy u Jílovyště staví most, jede se jedním pruhem a kolona začíná za sjezdem na Řitku na 12. kilometru a je na necelou čtvrt hodinu. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Zdiby ze 7. kilometru zůstává kolona. Na 9. kilometru je dopravní omezení, jede se jedním pruhem a zpoždění je téměř 15 minut. Na Pražském okruhu ve směru na letiště za dálnicí D1 zasahují u následků nehody. Na 80. kilometru je uzavřený pravý pruh, je tam kilometrová kolona na 10 minut. Na silnici 13 z Nového Boru do České Kamenice mezi Borem a Kamenickým Šenovem havarovalo osobní auto. Provoz je zastavený, na místo letí vrtulník. Policie provoz odklání, náhradní trasa severně přes Polevsko. A na silnici 52 z Mikulova do Brna za odbočkou na Horní Věstonice postojíte v koloně nedaleko mostu přes přehradu, řeší srážku 3 aut, jezdí se Kyvadlově. Protáhla se i fronta směrem do Mikulova. Osobními auty je možná trasa obou směrně přes Pasohlávky a Dolní Dunajovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: V Čechách bude zpočátku a opět pak i večer oblačno, až zataženo, místy déšť nebo přehánky, večer i bouřky, jinak většinou polojasno. Na Moravě a ve Slezsku bude skoro jasno až polojasno. Odpoledne od západu přechodně zvětšená oblačnost a výjimečně přehánky a nejvyšší teploty v Čechách a na severní Moravě 26 až 31 stupňů, na ostatním území 32 až 37 a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport. I used to

Fotbalový klub z francouzské metropole získává domácí mistrovské tituly prakticky jako na běžícím pásu. V posledních dvou sezónách opanoval Ligu mistrů, ale PSG vypadá to, jaksi nemá stále dost. Chce být stále na vrcholu a proto tedy angažoval tenhle velkoklub belgického fotbalového reprezentanta Miku Götze z Ajaxu Amsterdam. Úřadující šampioni Ligy mistrů oznámili, že s křídelním fotbalistou podepsali smlouvu na 5 let. Pro ofenzivu Paris Saint-Germain jde už o druhou posilu během tohoto víkendu. Včera totiž oznámili francouzští šampioni očekávaný příchod španělského útočníka Ferrana Torrese z Barcelony, tedy střelce jediné branky ve finále nedávného mistrovství světa. No a co bude v blízké budoucnosti na radiožurnálu Sport? Tak jak v tomto čase, tedy pár minut po 1:30 odpoledne, jste zvyklí slýchat velký přehled všech důležitých sportovních výsledků a událostí.

0: Tereza Hrochová obsadila v maratonu na atletické mistrovství Evropy v Birminghamu 9. příčku. Do cíle doběhla v čase 2 hodiny 28 minut a 14 sekund. Nejrychlejší byla Finka Vainiová a mezi muži triumfoval Němec Petros. Oba v rekordech šampionátu. Víc už nám řekne ve sportovním přehledu Veronika Šlajzová. Veroniko, vítej.
1: Krásné odpoledne. Hrochová si v Birminghamu výrazně vylepšila svůj výsledek z evropského šampionátu v Mnichově před 4 lety. Tehdy byla ve třetí desítce a teď v cíli popsala náročnou a členitou trať v centru města.
2: To byly kopce vyloženě nahoru dolů a hlavně bylo strašně moc zatáček. Tam jste neběželi 500 metrů rovně nikde. Když jsme šli v té skupině do toho 20. kilometru, tak to bylo v každé zatáčce, což bylo každých, já nevím, 300 metrů tam balancovat.
1: O první českou medaili na šampionátu se dnes pokusí zabojovat Kristýna Sasinek-Meky. Ta se představí ve finále běhu na 1500 metrů. O jejím postupu rozhodl fotofiniš a rozdíl 300 sekundy. Mezi nejlepší se Meky dostala z 6. místa ve svém rozběhu, tedy posledního postupového.
0: Na medaili nedosáhla sprinterka Lourdes Gloria Manuel. V Birminghamu skončila ve finále běhu na 400 metrů čtvrtá ve svém nejhorším čase sezóny, 50,86 sekundy.
3: Tak jsem zase čtvrtá, tak samozřejmě to není místo, pro které jsem si přijela. Chtěla jsem zabojovat co nejlíp o medaile a to nevyšlo. Myslím si, že prostě ta první dvoustovka byla až moc rychlá, pak se to ukázalo na posledních 100 metrech. Prostě občas to vyjde, občas ne.
1: Těsně pod stupně vítězů skončil taky oštěpař Jakub Vadlej. Jeho hod 82 metrů a 88 cm pro něj znamenal 5. příčku.
4: Bojoval jsem do samého konce, poslední hod jsem cítil už lépe, bohužel 9 cm chybělo a na tu medaili, no, tak to mě samozřejmě velmi mrzí. Ale prostě nebylo to tak daleko, jak bych samozřejmě chtěl, ale po téhle sezóně to musím brát, protože obě dvě kolena zlobily dost a myslím si, že i teď to budu chviličku muset řešit.
1: Soutěž oštěpařů vyhrál Němec Weber v rekordu šampionátu 90 metrů a 40 cm.
0: Večer budou o medaile bojovat také plavci na evropském šampionátu v Paříži. Jan Čejka nastoupí v 18 hodin 42 minut do závodu na 200 metrů polohově. Barbora Sémanová se o půl hodiny později představí ve finále závodu na 400 metrů volným způsobem. Na tomto šampionátu už získala jednu zlatou medaili na poloviční trati.
1: Fotbalisté Baníku Ostrava nastoupí už za necelou hodinu a půl ve čtvrtém kole šance ligy na domácím stadionu proti Artisu Brno. Domácí potřebují proti nováčkovi bodovat, protože poslední dva zápasy se Sláví a v Hradci Králové prohráli. Navíc inkasovali 6 gólů a právě ke hře obrany se vyjadřuje trenér Roman Skuhravý.
5: Bejt sebevědomý obránce, prostě potřebujete bejt silný v těch osobních soubojích a v předvídavosti a největší problém se Sláví bylo, že jsme měli dlouhý hřiště. A ještě tam jsou věci, které nám prostě takový hráči, když jim dáte prostor jakoby pod linii v boxu, prostě vyřeší. A to jsou takové věci, které nás teď jakoby potkávají.
1: Ve 20 hodin pak bude čtvrté kolo pokračovat utkáním Liberce proti Slávii. V něm se Pražané pokusí uhájit 100% bilanci. Oba duely nabídne Radiožurnál Sport v přímých přenosech.
0: Tenisti Linda Nosková, Jakub Menšík a Jiří Lehečka postoupili na turnaj elitní kategorie Masters v americkém Cincinnati do třetího kola. Wimbledonská šampionka Nosková porazila Britku Bolterovou 2x6-3. Menšík zdolal Itala Bellucciho ve třech dějstvích. Tři sady musel v generálce na blížící se Grand Slam US Open odehrát při triumfu nad dalším Italem Berrettinim i Lehečka. Cincinnati naopak ve druhém kole skončila Nikola Bartunková, podlehla Rumunce Krsteové 0-2 na sety.
1: A zhruba před 15 minutami začal odpolední program závěrečného dne Barum Rally ve Zlíně. V průběžném vedení je dál český pilot Adam Řezík, který vyhrál všechny tři dopolední rychlostní zkoušky. Už včera musel ze závodu kvůli technické závadě odstoupit loňský vítěz Jan Kopecký.
6: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: A dodala nám je Veronika Šlajzová. Veroniko, díky za to.
1: Naslyšenou.

0: Ani o víkendu nechybí ve vysílání radiožurnálu Sport rubrika Hity sociálních sítí. Dnes se dozvíme třeba to, že tenisová raketa se dá využít i jinak, než jen jako nástroj na odpalování míčků. Něco víc nám o tom poví David Prouza. Davide, hezké odpoledne.
1: Krásný den. Alexander Zverev svou raketu využil jako klec. Na turnaji v Cincinnati se během jeho souboje s Britem Norim dostal na kurt docela velký hmyz, připomínající něco mezi sarančem a kobylkou. Když se německému hráči nepodařilo ho chytit přímo do ruky, tak ho prostě přikryl raketou a následně s pomocí ručníku umístil mimo dvorec, nezašlápl ho, jako se to někdy stává na tenisových turnajích. No a vysloužil si za to docela velký potlesk a celé video si můžete pustit na síti X, někdejším Twitteru, na profilu Tennis TV.
0: A o tenisu ještě jednou, protože Španěl Rafael Chodar předvedl v Cincinnati krásný obrat v zápase s Kanaďanem Šapovalovem. 19-letý tenista ve třetím setu otočil ze skóre 1-5 na 7-5. Přesto se najdou uživatelé sociálních sítí, které Chodar pobouřil. Jakým způsobem, Davide?
1: Mladý Španěl si během třetího setu vyžádal pauzu na výměnu bod, protože mu praskla tkanička. Samo o sobě by to nebylo úplně nic zvláštního, nicméně někteří uživatelé na X-ku připomínají, že to Chodar udělal v krátké době už po několikáté. Šapovalov si toho byl taky vědom a na přerušení zápasu reagoval mimo jiné tím, že svému soupeři ironicky doporučil, aby se během neplánované přestávky nezapomněl i osvěžit. Připomínám, že v Ohio v Cincinnati se hraje ve velkých vedrech 35 stupňů, velká až 90% vlhkost, tak proto možná ta poznámka Šapovalova, který už byl trochu kyselý, už ten obrat se realizoval v tu chvíli, už to nebylo 5-1, bylo to 5-3 a nakonec to Kanaďan takzvaně nezvládl, ani z mečbolu.
0: Od tenisu se posuně k fotbalu. Olomouc včera v Šancelize uspěla na hřišti Slovácka, zvítězila 2-1 a to i díky brance Švýcara Luise Lurvinka. Ten se tak logicky objevil i v pozápasových televizních rozhovorech.
1: No a překvapil docela obstojnou češtinou, pokud jste čekali jenom anglické reakce, tak tomu tak nebylo. Můžeme si poslechnout krátkou ukázku.
2: Nemám učitel, já jsem měl, ale nemám rád moc. Já mám rád jenom mluvit s člověkem.
1: O tom, že Švýcaři ovládají řadu jazyků, se obecně ví, většinou jde ale spíš o kombinaci ať už němčiny, italštiny, francouzštiny, rétorománštiny nebo samozřejmě angličtiny. Nicméně Lurvink si to tady krásně rozšířil ještě o češtinu. Na to, že v Šancelize hraje čtvrtou sezónu, tak si myslím, že ta čeština mu jde skvěle.
0: No, každopádně je ještě na čem ano, pracovat, asi to, můžeme dodat.
1: To rozhodně, ale s ohledem na to, jaký rozdíl je třeba právě mezi francouzštinou, němčinou a češtinou, tak krásná práce. A na závěr naší rubriky Hity sociálních sítí ještě přidám jedno doporučení od našeho atletického reportéra Jakuba Marka. O tom, že Jakub Vadlejch nezískal medaily, jsme teď před chvílí informovali taky ve sportovním přehledu. Nedopadlo to dobře, ale dopadlo to dobře pro jednoho z rozhodčích, kterého málem Vadlejch zasáhl svým oštěpem, protože ten oštěp, jakmile ho hodil, tak trochu změnil trajektorii. No a na stránkách TNT Sports, třeba na Facebooku, tak se můžete podívat, že to bylo takových 20 cm.

0: metrů a mohlo z rozhodčího být docela solidní čevapčiči, takže dopadlo to nakonec, jak mělo, dobře, ale opravdu nebezpečná práce dělat rozhodčího na oštěpových soutěžích.
1: No je pravda, že jsem si samozřejmě včera nenechal ujít jednak televizní přenos i ten rozhlasový podání našich reportérů z Birminghamu a v tom televizním přenosu už dnes používají i dron k tomu, že on nabere rychlost s rozbíhajícím se oštěpařem a potom sleduje ten oštěp letící až tedy do určité té vzdálenosti. Někdy třeba až 90 metrů, jako předvedl vítězný Weber. A ti rozhodčí, kteří tam stojí, tak opravdu někdy jsou pouze kousek od místa, kde se ten oštěp zapíchne. Takže chvilička nepozornosti stačí a může být neštěstí na světě. Naštěstí to tedy dopadlo dobře.
0: Tentokrát to dopadlo dobře, vzpomínám si a myslím, že to byl Roman Šebrle, který obdržel oštěp do bicepsu jednou v minulosti, ale to už je samozřejmě pár let zpátky a nic se mu nestalo nakonec.
1: Naštěstí dobře to dopadlo i v tomto případě, o kterém jsme teď mluvili na Radiožurnálu Sport s Davidem Prouzou v hitech sociálních sítí. Davide, díky.
0: Hezké odpoledne.
1: 13 hodin. 52 minut, za chvíli nás tedy čekají aktuální zprávy. A nejen ty sportovní. Hezkou neděli.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: léto je časem odpočinku.
1: Ale my na Radiožurnálu Sport nelenošíme.
0: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
2: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší Ritter Menšíka po čáře. Fantazie od Jakuba Menšíka. Chodí v ostrém úhlu, oblouček na zadní tyč, tam je ještě Jurásek, vrací od sebe. Obrovská čance, gól!
3: 4,90 cm překonává. Tomáš Järvinen vyrovává.

0: Radiožurnál 14 hodin. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
1: V pondělí do Česka dorazí bouřky a přidat se můžou i kroupy. Chorvatsko zadrželo 4 podezřelé ze založení lesních požárů. Fotbalisti Baníku Ostrava budou hrát v Šancelize s Artisem Brno. Liberec nastoupí proti Slavii. Na dálnici D11 popojíždí kolona u Poděbrad směrem do Prahy. A počasí čekáme místy velkou oblačnost s deštěm, jinak většinou polojasno. Teploty v Čechách do 31, na ostatním území až 37 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Český hydrometeorologický ústav vydal na pondělí výstrahu před silnými bouřkami. Podle meteorologa Františka Šopka zasáhnou kromě východní části země taky jeho český kraj.
3: Odpoledne a večer se v jihovýchodní polovině území mohou vyskytnout silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru ojediněle kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu.
1: Meteorologové zároveň varují i před vysokými teplotami, které dnes můžou na východě země vystoupat až na 37 stupňů Celsia. Po celé republice zároveň až do odvolání platí výstraha před rizikem vzniku požáru. V příměstských vlacích City Elephant v Praze a středních Čechách nově budou kamerové systémy. České dráhy je tam instalují na objednávku hlavního města a středočeského kraje. Dvoupodlažní elefanty tvoří páteř pražského příměstského železničního cestování. Kamery v nich mají podle středočeského krajského radního pro veřejnou dopravu Petra Boreckého z hnutí STAN zvýšit bezpečnost cestujících a omezit vandalismus.
4: Prostě chceme, aby se lidé ve vlacích cítili bezpečně a aby i ty vlakové soupravy zůstávaly čisté a nepoškozené. Kamery jsou prostě dalším krokem v našem boji proti vandalismu a navazují na projekt Společně na čisté vlaky, kde se nám už díky bezpečnostním hlídkám podařilo zadržet několik pachatelů přímo před činu.
1: Chorvatská policie zadržela 4 lidi podezřelé ze založení lesních požárů poblíž města Zadar. V jeho blízkosti v pátek a v sobotu hořely křovinaté oblasti borové lesy a olivové háje. Čtveřici podezřelých policisti zadrželi poté, co je místní nahlásili pro podezřelé chování. Chorvatský trestní zákoník stanovuje za úmyslné založení požáru, který ohrožuje osoby nebo majetek, trest od 6 měsíců do 5 let vězení. Chorvati taky dál vyšetřují, jestli byl požár úmyslně založený taky ve známé turistické oblasti nedaleko Omiše. Pracovníci záchranné stanice v Lípě nad Orlicí dočasně pečují o desítky raků, přivezli je ze stavby obchvatu Solnice. Teď se jim snaží vytvořit co nejlepší podmínky, podobné jejich přirozenému prostředí. V nádržích se studenou vodou mají raci úkryty, vodní rostliny a speciální krmení. V záchranné stanici raci zůstanou nejméně do konce srpna, říká její vedoucí Jindra Veselková.
5: Bude to záležet na tom, jak ta stavba pokročí, aby se mohli bezpečně vrátit do revitalizovaného zpětného vlastně jejich prostředí.
6: A my chceme, aby jim tady bylo fakt jako dobře, aby se vrátili v perfektní kondici a aby hlavně se zachovala ta populace.
7: Sport. Ve čtvrtém kole šance ligy nastoupí fotbalisté Baníku Ostrava proti nováčkovi soutěže Artisu Brno, který čeká na první výhru. Zápas na městském stadionu ve Vítkovicích začne v 15 hodin. Domácí trenér Roman Skuhravý má zatím v Baníku bilanci 1 výhry a 2 porážek.
8: Já si myslím, že se to jakoby posouvá. Samozřejmě jsem trenér, který chce zpětnou vazbu jakoby oddat, takže pro mě to je zpětná vazba jako pro mou práci. Jo. Já se nebojím vlastně kritiky, já se nebojím toho, že něco dělá špatně nebo něco, že nefunguje. To prostě jde za mnou. Myslím si, že se to jakoby vyvíjí možná pomaleji, než jsem si přál, ale vyvíjí se to zcela standardně.
7: Utkání Baník Ostrava Artis Brno odvysílá v přímém přenosu digitální stanice Radiožurnál Sport. Stejně jako duely Liberce proti Slavii, který začne ve 20 hodin na Radiožurnálu, uslyšíte reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 u Hvězdonic a na D11 u Poděbrad. Na D1 z Brna směrem do Prahy pomalu za sjezdem na Sázavu. Na 31. kilometru se brzdí v zatáčce a klesání, houstne provoz před omezením na Šmejkalce, zdržení zatím přes 10 minut. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku na 13. kilometru zůstává kolona před omezením u Jíloviště, zdržení čtvrt hodiny. Na D8 z Prahy do Ústí za sjezdem na Zdiby ze 6,5 kilometru pojedete pomaleji. Na 9. kilometr tam je kvůli údržbě uzavřený levý pruh zpoždění přes 10 minut. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Poděbrady z 36. kilometru hlásíte kolonu kvůli opravám dálnice. Nakonec omezení u Sadské pojedete necelou půl hodinu. Pozor, souběžná silnice je za Pískovou Lhotou uzavřená. A silnice 13 mezi Novým Borem a Kamenickým Šenovem byla neprůjezdná, po vážné nehodě už se dá projet.
10: Prášní ten odklon právě zrušili, jo? Policajti odjeli, už je to normálně puštěný tadyhle, aspoň z tohohle směru.
9: V místě nehody ovšem stále čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V Čechách bude zpočátku a opět pak taky večer oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, večer i bouřky, jinak ale většinou polojasno. Na Moravě a ve Slezsku bude skoro jasno až polojasno, odpoledne od západu přechodně zvětšená oblačnost a výjimečně přeháňky. Nejvyšší teploty dnes v Čechách a na severní Moravě 26 až 31 stupňů, na ostatním území 32 až 37 a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
11: Hezké nedělní odpoledne. V Paříži dnes večer skončí mistrovství Evropy v plavání. O medaile ještě zabojují Jan Čejka a Barbora Sémanová. Ta už v Paříži triumfovala na kraulové dvoustovce. O druhé české zlato se postaral na znakařské padesátce Miroslav Knedla. Zítra dopoledne se čeští plavci přesunou do Prahy a Miroslav Knedla potom do studia radiožurnálu Sport. Ve 14 hodin, respektive po zprávách ve 14 hodin, to znamená vlastně za 24 hodin přesně, startuje tedy na radiožurnálu Sport rozhovor s čerstvým mistrem Evropy v plavání Miroslavem Knedlou a také naším reportérem na této akci Martinem Charvátem. Rozhodně se tedy vyplatí poslouchat jediné čistě sportovní rádio v Česku.
2: Radiožurnál Sport
0: a Filip Šedivý.

0: Hokejisté z české extraligy, ale také ti, co se chystají do zámoří hrát ve slavné NHL, si zpestřili léto netradičním zápasem v hokejbale. V Praze v Rígrových sadech kvůli tomu vzniklo malé a hlavně úzké hřiště pro turnaji 3x3. Hokejisté tak obohatili program hokejbalistům zajímavou exhibicí.
1: A opět tady máme jedno duo, tentokrát Rytíři Kladno, Filip Sikry, Adam Kubík.
2: Jo, tak já jsem i hokejbal hrál, ještě vlastně v Ačku jsem hrál hokejbal, takže za Ačko Alpiku Kladna a pak jsem jezdil na nějaký mistrovství světa, takže hokejbal jsem měl vždycky rád, takže jsem se to dneska užil.
3: Říkal hokejista Adam Kubík v Kšiltovce a v podstatě nalehko. Zahrál si třeba Filip Chlapík ze Sparty, třinecký Petr Sikora, bratři Jiříčkové a slavnostní buly vhodil Jakub Voráček. Ten ale zůstal raději za mantinelem turnaje, který se jmenuje Street Hockey Cup.
4: Náš první ročník, my se snažíme dělat 3x3 zimní turné, letos jsme zkusili tady udělat letní turné 3x3 hokejbalů, to hřiště je atypický, protože jsme se potřebovali vejít tady do stanu. Máme tady dvě divize, hobby a divize profi, takže hobíci prostě chlapi, co si to chtějí zkusit a hrajou tady a většinou to umějí. No a pak jsou tady profi hráči, opravdu kluci z reprezentace, kteří hráli na poslední mistrovství světa v Ostravě. No a to jsou vynikající zápasy. Ty proti sobě jdou a tím, jak je to malý, tak je to v kontaktu a musí ukázat tu šikovnost.
1: Poprosím samozřejmě, buďte opatrný kolem hrazení, protože tady máme výjimečnou návštěvu a máme tady hodně lidí.
4: Ono se tak jmenuje, nudle. Kdyby byl širší stan, tak by to mělo, ideálně bychom to ještě dali jako 2 metry. No. I ty kluci to říkají, že širší hřiště mohly by být lepší přihrávky a tak dále. Bohužel stan je stan a museli jsme se do něj vejít.
3: Říká za organizátory Tomáš Brejcha, jeden z tvůrců hokejového podcastu Puk Pak Pivo, který celou akci zaštiťoval. Vložená exibice tak dala na chvíli odpočinout hráčům a přitáhla za mantinely diváky. Pokračuje hokejista Adam Kubík.
2: Tak já si myslím, že tam byly jako chvíle, kdy jsme hráli naplno, jenom se nehrál do těla samozřejmě, že...
5: Co, holeně?
2: Jo, v pohodě, myslím, že na sebe byli všichni opatrný, že nikdo se neseká ani do nohou, takže myslím, že v pohodě.
1: Přivítej prvního hráče. Je to tak? No tak jo, ale jak se mi tam takhle štráduje, tak pojď Petr Sikora!
6: Jo, málo prostoru, tam když někdo se natáhne pořádně z toho hokejku, tak... Zmenší úhel a je tam strašně málo místa, takže je to těžké, je to náročný a je to náročný sport.
3: Navazuje na Kubíka další z hokejistů na exhibici Petr Sikora.
7: Samozřejmě turnaj pokračuje dál, no a jestli se nemýlím, tak už za chvilku dorazí DJka Karma, která to tady taky rozjede.
8: Ahoj, já jsem Lukáš, jsem tady s pobřežím Lihoviny, v té amatérské části, jsme z Pardubicka, za nás jako super akce, hrozně si to užíváme, je to trošku něco jiného než klasický 5x5 hokejbal, ale má to šťávu, jsou tady jako super lidi, takže za nás paráda. Je to náročné, je to fyzicky náročné, je to docela intenzivní oproti tomu klasickému 5x5 na celý hřiště, kde si trošku jako člověk může odfrknout, ale tady je to fakt jako rychlý a i těch 2x7 minut je docela dost, no, takže jsme rádi, že nás není třeba jenom 5 v mančaftu, ale že nás je aspoň 7, že to můžeme rychleji stočit a trošku si odpočnout, no.
3: Říká Lukáš a pokud si myslíte, že jste se třeba přeslechli, tak jeho tým se opravdu jmenuje Pobřeží Lihoviny. Stejně jako při vymýšlení akcí na malém prostoru se hokejbalistům nebránilo ani v kreativitě při nápadech na názvy týmů. Z Rígrových sadů v Praze František Kuna, Radiožurnál.
9: Poslouchej Sport.
10: Radiožurnál Sport.

Radiožurnálu Sport ve 14 hodin a 17 minut můžeme připomenout, že Tereza Hrochová obsadila na mistrovství Evropy 9. místo v maratonu. Na náročné členité trati v Mirbingemu zaběhla čas 2 hodiny 28 minut a 14 sekund. Hrochová se dlouho pohybovala ve vedoucí skupince závodnic, postupně z ní ale vypadla a dlouho běžela osamoceně. Zrychlením v závěru se vrátila do první desítky a nakonec ji od medaile dělilo v uvozovkách jenom 41 sekund. Zvítězila Finka Vainiová, mezi muži triumfoval Němec Petros. Atletické mistrovství Evropy v Birminghamu má teď před sebou tedy už jen poslední závody. Ten dnešní večerní program bude absolvovat i jedno české jméno. Kristýna Sasínek-Meky se po 22. hodině a 13. minutě vydá na trať běhu na 1500 metrů. Z rozběhu proklouzla mezi 12 nejlepších opravdu jen tak na poslední chvíli, tak věřme, že ve finále to tahle zkušená běžkyně pořádně rozbalí a třeba zajistí i české atletické výpravě na evropském šampionátu v Birminghamu jedinou medaili. Zatím Češi na žádnou nedosáhli.

0: Hudební spojení rockových veteránů, možná někdo by řekl i dinosaurů, tedy Aerosmith a mladého umělce, kteří si říká Youngblood. To byla teď hudební nabídka Radiožurnálu Sport. No a teď pojďme k našemu tradičnímu nedělnímu povídání o zajímavých sportovních stavbách. Zpravidla mluvíme o místech, která můžete kdykoliv, vlastně může si je i kdokoliv vybrat pro svoji návštěvu, když si za to třeba zaplatí. Tentokrát to ale bude trochu jiné. Představíme totiž sportovní laboratoř, kam je možné přijít jen na pozvání. Víc už nám řekne David Prouza. Davide, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, bude to dnes taková kombinace sportovní stavby světa a také věda a sport. Mluvíme o inovačním centru LeBrona Jamese, které stojí v americkém Oregonu. Jde o místo, kde svůj výzkum provádí firma Nike, jeden z největších světových výrobců sportovního oblečení a příslušenství. Jméno slavného basketbalisty nese proto, že James s touto společností dlouhodobě spolupracuje. Součástí areálu je taky nepřekvapivě basketbalový kurt, na kterém je světelně znázorněný každý Jamesův střelecký pokus v kariéře NBA, nejenom ten úspěšný, ale i všechny neúspěšné.
0: To snad ani není možné, protože to jde do desítek tisíc.
1: Říkal jsem si, že to možná budou laserové tečky, jinak to není možné, přesně tak.
0: To jsme začali tedy, Davide, detailem, co je ale to hlavní, co areál nabízí?
1: Hlavním cílem stavby, dokončené v roce 2021, je propojení teorie s praxí. Jde o místo, kde pracují vědci, kteří vymýšlejí třeba různé prototypy sportovní obuvi, na jiném patře jsou lidé, kteří daný prototyp dokážou rychle vyrobit a součástí areálu pak jsou místa, kde trénovaní sportovci nové vybavení hned vyzkouší. Asi nepřekvapí, že jde třeba o běžecký ovál nebo už zmiňovaný basketbalový kurt, součástí budovy je ale i rampa se zhruba 15-stupňovým sklonem, která slouží pro testování při běhu do kopce. Nejde ale jen o testování místo, v jedné části budovy tato rampa nahrazuje schody a výtah a zaměstnanci po ní musí chodit do svých kanceláří, no a to má pomáhat jejich fyzické kondici, respektive zlepšení fyzické kondice.
0: Chůze do schodu, ta nikdy není špatná, tak. To mohu jenom potvrdit, ale ne vždy se člověku chce, ale když je to takhle vymyšlené, tak nemá na výběr. Budova je ale také plná moderních technologií, co všechno je v ní teda ukryto.
1: Třeba 400 kamer, které snímají pohyb testujících sportovců a hned provádějí analýzu. Jde o největší koncentraci takových kamer na světě. Součástí areálu je taky 100 silových plošin. Ty jsou na zemi a měří třeba sílu odrazu při běhu nebo výskoku. Další podložky dokážou měřit rozložení tlaku pod podrážkou boty. V budově jsou taky 4 klimatické komory, ve kterých je možné nastavit teplotu od minus 20 stupňů Celsia až po plus 50. Možné je taky ovlivnit vlhkost vzduchu. Tam tedy vědci zkoumají, jak prototypy nového vybavení reagují na extrémní podmínky. A všechny testy taky nemusí vypadat tak, že je provádějí živí lidé. Například boty testují speciální stroje, které je ohýbají velkým tlakem. Další stroj zase dokáže nasimulovat až milion lidských kroků. To se samozřejmě pak není čemu divit, že to je stroj a ne člověk, protože to by dalo docela práci.
0: Ano, jenom ujít 10 000 kroků za den, jak občas je doporučováno, dá pěknou námahu. Tedy komu.
1: Já myslím, že většině.
0: S Davidem Prouzou jsme tedy teď probrali stavbu, která stojí v americkém Oregonu a která je napěchovaná moderní technikou, která prověřuje tedy sportovní vybavení. Davide, díky.
1: Hezký den.
0: 14 hodin 26 minut, za chvíli další aktuální zprávy.
2: Radiožurnál Sport.
3: Sport ze všech úhlů.

0: Cyklistickou Czech Tour, tedy nejvýznamnější cyklistický závod na českém území, vyhrál Američan Andrew August před Italem Fanceluem, který ovládl poslední etapu. Nejlepším z domácích jezdců Václav Ježek byl na pustevnách čtvrtý.
1: Radiožurnál půl třetí. Zprávy a Jana Gulda.
2: České kraje nedostanou příští rok od státu peníze na opravy silnic nižších tříd. Ve videu na sociálních sítích to potvrdil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj mají kraje pro tyto účely dost prostředků z rozpočtového určení daní. O postoji vlády už minulý týden informoval hejtman Libereckého kraje Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Pravidelnou podporu dostávaly kraje od roku 2015 ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Směřovala na rekonstrukci silnic druhých a třetích tříd. Havajské ostrovy se potýkají s dopady hurikánu Lala. Jeho oko ostrovy sice přímo nezasáhlo, velmi silné deště i vítr, ale ano. Nejsilněji podle stanice CNN takzvaný Velký ostrov, kde zemřel jeden člověk. Desítkám tisíc lidí tam taky vypadl proud. Úřady varují před možnými záplavami a sesuvy půdy. Nové centrum pro děti i dospělé s autismem se v září otevře v Pardubicích. Ve čtvrti Lány na Důlku ho vybudovalo rodinné integrační centrum, které pečuje v regionu o lidi s touto neurovývojovou poruchou. Centrum nabídne dvě sociální služby, odlehčovací a domov pro osoby se zdravotním postižením. Celková kapacita bude 7 lůžek. A poslední 2 týdny zbývají na to, aby se zájemci přihlásili do akce Ukliďme svět. Při ní dobrovolníci z lesů a parků odnášejí plastové lahve, sáčky nebo plechovky. Lidi můžou zaregistrovat vlastní uklízecí místo nebo se k nějakému přidat. Uklízecí maraton je naplánovaný na 18. až 20. září. Sport. Tereza Hruchová skončila 9. v maratonu na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu. Do cíle doběhla v čase 2 hodiny 28 minut a 14 sekund. Nejrychlejší z žen byla Finka Vainiová a mezi muži triumfoval Němec Petros. Oba v rekordech šampionátu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D5 u Rudné a kolona na D1 u Divišova. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy za sjezdem na Rudnou vážná nehoda na 3,5 kilometru.
5: Je tam srážka 3 osobních aut, jedné v příkopu, druhý je napříč dálnici. Jako to jedno auto tam leží přes levej a střední pruh.
4: Na místo přijeli záchranáři a provoz se téměř zastavil. Udržujte uličku, náhradní trasa z exitu 5 po souběžné silnici. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Divišov zpomalíte na 37. kilometru do omezení na 25. Pojedete 25 minut. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Poděbrady z 37. kilometru hlásíte kolonu kvůli opravám dálnice. Nakonec omezení u Sadské pojedete 25 minut. Zůstaňte na dálnici, souběžná silnice je za Pískovou Lhotou uzavřená. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku pojedete v koloně ze 13. kilometru do omezení u Jíloviště 15 minut. Silnice 13 z Nového Boru do Děčína je po nehodě neprůjezdná, dá se to objet osobním autem přes Polevsko, směrem z Děčína se projet dá.
6: Pouštěj to jenom z Děčína, tadyhle dole v Novém Boru nahoru to ještě furt odklánějí na tom kruháči.
4: A na silnici 37 z Jaroměře do Trutnova za Kocbeři postojíte v koloně po srážce dvou aut u Výšinky, fronty z obou směrů na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V Čechách bude večer oblačno až zataženo, místy déště nebo přehánky, večer taky bouřky, jinak ale většinou polojasno. Na Moravě a ve Slezsku bude skoro jasno až polojasno, odpoledne postupně od západu přechodně zvětšená oblačnost a výjimečně taky přehánky. Nejvyšší teploty v Čechách a na severní Moravě 26 až 31 stupňů Celsia, na ostatním území 32 až 37 a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Je 14 hodin 36,5 minuty a na radiožurnálu Sport teď jednou aktuálně z fotbalu a jednou z cyklistiky. Yannick Eduardo z české fotbalové 21 dal svůj první gol v nizozemské lize. Po změně stran zmínil domácí porážku nováčka Hágu s Groningenem na 1-4. Jeho tým je po dvou kolech bez bodu u dna tabulky. Eduardo je v Hágu na hostování z bundesligového Hoffenheimu. 20-letý útočník, který má zároveň nizozemské občanství, odehrál 7 zápasů za český tým do 21 let a dal 2 góly. Spolu s ním se dnes v záloze Hágu představil i Jan Žambůrek, který přišel v letní přestávce ze sestupujícího Almela. No a cyklistický závod Czech Tour vyhrál 20-letý Američan Andrew August před Italem Alessandrem Fanculem, který ovládl závěrečnou čtvrtou etapu. Václav Ježek projel cílem na pustevnách po 160 kilometrech jako čtvrtý. V celkovém pořadí zůstal 21-letý český cyklista na 7. místě s více než minutovou ztrátou na Augusta. Do první desítky se posunul ještě zkušený Jan Hirt, který obsadil v konečné klasifikaci 9. příčku. Závod Czech Tour se poprvé jel jako součást druhé nejvyšší série Pro Series.
1: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: No a teď půjdeme ze dvou kol na 4. 12 ze 13 rychlostních zkoušek už má totiž za sebou letošní Barum Rally Zlín, tedy alespoň to platí o elitních posádkách. Před závěrečným úsekem je jasné, že závod evropského šampionátu pozná nového vítěze. Obhájce prvenství Jan Kopecký totiž už v sobotu odstoupil. Kdo má aktuálně nejblíž k tomu stát se novým šampionem, to už teď přímo tedy ze Zlína doplní reportér radiožurnálu Sport David Nekvinda. Davide, hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne, je to Adam Březík. Aktuálně ta situace je taková, že jestli jsou ještě na trati předposlední rychlostní zkoušky, Březík vlastně dominoval dopolednímu programu. On vedl už po včerejšku, dostal se do vedení závodu včera dopoledne, pak celé odpoledne vedl, přenocoval tedy v čele závodu, no a dnes v neděli dopoledne mu vyšly všechny tři rychlostní zkoušky tak, že všechny vyhrál. Takže vybudoval si solidní náskok a po té dopolední trojici zkoušek rychlostních měl na druhého Fina Temua Suninena náskok přes 21 sekund. Odpoledne se už tedy dokončila jedna rychlostní zkouška a v ní dojel Březík druhý právě za Finem, ztratil na něj 4,5 sekundy, takže jednoduše řečeno to teď znamená, že Březík je v čele, má náskok na Suninena 16 sekund 70 k tomu a ještě tedy ty posádky, zrovna konkrétně tyto dvě, čekají dvě rychlostní zkoušky. Každopádně Březík v cíli té předcházející RZT mluvil o tom, že zvolnil tak trochu záměrně, že si je vědom toho, že má ten poměrně výrazný náskok a tak, než aby šel úplně na hranu, jako třeba v těch dopoledních RZTách, kdy si tedy budoval postupně vyšší a vyšší náskok, tak teď především v úvodní složité části technické té rychlostní zkoušky Pindula zvolil takovou strategii, aby především dojel do cíle. No a ten úkol na odpoledne tedy je, aby ten náskok, který je v tuto chvíli, jak jsem říkal, 16 sekundový, tak zůstal aspoň nějaký.
0: A Davide, kdy zhruba by měli mít jezdci na Barum Rally Zlín hotovo? Jinými slovy, kdyby si mohl ve vysílání radiožurnálu Sport představit tedy nového vítěze?
2: Mělo by to být tak ve 4:45 odpoledne, protože v 16:05 začne poslední rychlostní zkouška Kateřinice a zhruba tedy těch 40 minut po tom, co odstartuje rychlostní zkouška, tak se dostávají do cíle ty úplně nejrychlejší posádky, protože startuje se tak, že jako první vyjíždí na trať 15. závodník a pak postupně se jde k prvnímu místu. Takže zhruba ve 4:45 by mělo být jasno o tom, kdo nahradí Jana Kopeckého v té pozici vítěze Barum Rally.
0: Takže ve vysílání radiožurnálu Sport můžeme běžně slíbit, že hned po skončení prvoligového fotbalového utkání mezi Baníkem Ostrava a Artisem Brno se dozvíme také, jak dopadla Barum Rally Zlín. Díky Davidu Nekvindovi. Davide, díky a hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: Je 14 hodin 41 minut a jenom abych to tedy doplnil, tak duel mezi Baníkem a Artisem začne v 15 hodin, samozřejmě v přímém přenosu radiožurnálu Sport. A na městský stadion ve Vítkovicích se vypravíme už před úvodním výkopem. Samozřejmě nás budou zajímat předzápasové novinky.

0: Poslouchat radiožurnál Sport se vyplatí nejen proto tedy, že nabízíme přímé přenosy ze všech důležitých akcí, turnajů, zápasů, ale také proto, že je u nás možné vyhrát zajímavé ceny. Klasicky každý den v 8.50, tedy ve všední den, soutěže o vstupenky, zajímavé sportovní vybavení. No ale příští týden v tomto směru bude výjimečný, protože vám nabídneme možnost vyhrát opravdu velmi zajímavou záležitost. Možná si vzpomínáte, že před pár měsíci jste mohli vyhrát lyže Michaely Šifrinové, dá se říci nejlepší sjezdařky současnosti. No a teď tedy to také bude záležitost, která nespadne jen tak z nebe. Poslouchejte Radiožurnál Sport příštím týdnu a dozvíte se víc. No a když nás budete poslouchat zítra, tak vám samozřejmě nabídneme i zajímavé pořady, tak jak jste zvyklí s našimi osobnostmi. To znamená po 10. dopoledne ligová desítka Pavla Horváta o dění tedy především ve čtvrtém kole nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Po 13. hodině to potom bude pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem. Hostem bude tentokrát Martin Gerža, tedy místopředseda Českého volejbalového svazu. Už ve čtvrtek v Brně odstartuje jedna ze základních skupin mistrovství Evropy, samozřejmě ta s českými reprezentantkami, a tak hlavní téma je jasné. No a potom zítra po 14. hodině nabídneme rozhovor s Miroslavem Knedlou, který krátce poté, co přiletí z Paříže, kde se stal mistrem Evropy v plavání na 50 metrů znak, tak přijde do studia Radiožurnálu Sport. No a hodinku si tady s ním a naším reportérem, který byl na šampionátu, Martinem Charvátem, budeme povídat.
1: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Buddy, take a picture before it's too late. Zápas dvou tabulkových sousedů. Tak to je 12. Baníku Ostrava s 13. Artisem Brno. To je nejbližší nabídka 4. kola fotbalové šance ligy. Tenhle duel začne už za necelých 11 minut a ve vysílání radiožurnálu Sport ho bude komentovat David Procházka, který už je připravený na svém obvyklém místě na městském stadionu ve Vítkovicích. Davide, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, ano, na sedadle číslo 8 na zhruba úrovni 16. právo od tribuny jsem připraven reportovat dnešní zápas.
0: Před samotným výkopem nás samozřejmě bude zajímat především to, v jakých sestavách oba dva týmy nastoupí, jestli je tam nějaké překvapení, nebo naopak chybí někdo, s kým se počítalo.
1: Tak především se čekali nějaké změny v sestavě Baníku. Já osobně jsem čekal, že letos poprvé se dostane do zápasu Michal Fridrich, bývalý kapitán Baníku Ostrava, kterého nový trenér Roman Skůhrový tak trošku odstavil už před sezónou, protože se nedostal ani mezi tři kapitány Baníku Ostrava, dnes tedy v základu poprvé, protože třeba Ukrajinec Jevhenij Djačuk, tak ten byl vyloučený v posledním utkání v Hradci Králové i jeden gól šel přes něho, takže se ta změna dala očekávat a v sestavě je také jiný ukrajinský stoper Maxim Djačuk, který přišel jako velká posila z Dynama Kyjev před sezónou, ale ten zase se hned na začátku přípravy zranil, takže tyto dva by měli hrát v obraně, jsou tam i další změny na straně Baníku Ostrava. Poprvé první minuty si připíše v této sezóně Boula, defenzivní záložník, který byl také zraněný. Naopak ze sestavy vypadli Chaluš, Míček, obránci nebo třeba záložník Planka. Sestava Artisu Brno, řekl bych, stabilizovaná, nehraje akorát Adediran, který hrával za Baník Ostrava také v minulosti, ale už v minulém utkání se zranil. Takže tolik se stadionu ve Vítkovicích zatím před zápasem. David Procházka, radiožurnál.
0: Nechme se tedy překvapit, jestli Baník dokáže přidat druhé vítězství v téhle sezóně a připíše tedy další tři body k těm třem, které má, a nebo jestli Artis Brno k tomu zatím jednomu získanému za remízu proti Slovácku, tak dokáže tedy poprvé zvítězit. Úvodní výkop na stadionu ve Vítkovicích mezi Baníkem a Artisem v 15 hodin, tedy už za necelých 9 minut, s radiožurnálem Sport u tohoto utkání samozřejmě nebudete chybět.

0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, to je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou, pozdrav na hlas, no, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu a no, ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle, ta partička, tak co ty
6: srabe. Kdo to byl? Jména?
5: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 14 hodin 59 minut posloucháte radiožurnál Sport, který v dalších desítkách minut bude patřit fotbalu. Včera ve čtvrtém kole šance ligy Pardubice remizovali s Mladou Boleslaví 1-1, Slovácko prohrálo se Sigmou Olomouc 1-2, pražská Sparta doma porazila Teplice 4-1 a Viktoria Plzeň vyhrála nad Zlínem 3-2.
1: Přímý přenos radiožurnálu Sport.
0: No a teď už se blíží úvodní výkop zápasu mezi Baníkem Ostrava a Artisem Brno. Potkávají se tedy zavedená značka s nováčkem v nejvyšší domácí fotbalové soutěži. Proto míříme za naším reportérem přímo na městský stadion ve Vítkovicích Davidem Procházkou.
2: Hezké odpoledne, zápas za malou chvíli začne. Před utkáním proběhl slavnostní okamžik, kdy bývalý hráč Baníku Ostrava Daniel Tchuř nedávno oslavil 50. narozeniny. Odchovanec místních Vítkovic, vlastně první ligové minuty si připsal ještě v dresu právě Vítkovic a pak přes různá angažmá se dostal do Baníku Ostrava, ale pojďme rychle před začátkem zápasu k základním sestavám obou týmů. V brance domácích Jedlička, v obraně Fridrich Noga Diačuk, to je trojice, která by měla hrát v jedné linii, pak v záloze zprava Bevenem, Boula, Traore a Siňavský. Před nimi na ofenzivnější pozici Kohut a v útoku Gilbert a Něnk. To jsou dva útočníci Baníku Ostrava. Sestava Artisu Brno, v brance Stopen, čtyřčlenná obrana Glosso a plechatý Šimek Preissler. Dva defenzivnější záložníci Karlen a Petrák. Tři vyšnutější hráči dopředu, zprava Alege, zleva Papalele, uprostřed Komrjanovič a na hrotu Ndiaye. To je sestava, kterou posílá do hry Roman Nádvorník. Také na domácí straně je trenér, který se přesným jménem jmenuje Roman, a to je Skuhravý. Teď rozhodčí Všetečka jako hlavní, Zoufalý, Kotík na lajnách a u VARu Ochotnický a Adámková. To je tedy taková ta základní vizitka dnešního zápasu, která je v zápisu o utkání. No a teď už se budou dít věci, které v tom zápisu zatím nejsou, ale brzy tam být mohou. 36. sekunda, Baník Ostrava byl na útočné polovině, ale v hazování budou pokračovat hosté. Tedy Artis Brno, konkrétně Glosso, a pravý bek hodil plechatému kapitánovi týmu, ale hlavní rozhodčí Všetečka přerušuje hru. Ještě se musí pozbírat z hrací plochy nějaké nečistoty. No, jsou tam papírky patrně, které vhodili fanoušci na hřiště. Modré takové obdélníkové věci, které už Gilbert vyhodil za postranní čáru, takže se může pokračovat, ale už míčem rozhodčího, protože balon už byl ve hře. Dostává ho znovu kapitán Artisu Plechatý. Hraje se před 16 hostů. Míč má teď na levé straně Šimek a také levý obránce Preissler, který nakopává vpřed na Papalalého. Souboj dvou sedmnáctek. Michal Fridrich, o kterém jsem mluvil, že se poprvé letos dostal do základní sestavy po těch změnách v obraně, která nefungovala úplně ideálně. Navíc Diačuk, Jevhení Diačuk, byl vyloučen v posledním utkání v Hradci Králové a dnes poprvé, pardon, řekl jsem Jevhení Diačuk a myslel jsem Jevhení Jeskybu. Dnes hraje Maxim Diačuk, posila z Dynama Kyjev. Teď tedy dlouhý aut Artisu, přizvednutý na přední tyči, ještě Baníkovci mají problémy, ještě Fridrich odhlavičkoval, nastřelený balon z levé strany od brankové čáry, vyráží baníkovská obrana, možná i brankář Jedlička u přední tyče, nebezpečí, to bylo velké, a teď bude pokračovat Artis Brno rohovým kopem. A už je to Alege, který půjde kopat ten rohový kop z levé strany. Levačkou bude patrně centrovat do 16. Je to tak, staví si míč u rohového praporku. Brankář hostů Stopen je až u půlící čáry, teď většina hráčů v 16. Jen tři hráči Artisu Brno zůstávají na odražený balón. Alege kope někam na střed vápna, tam hlavičkoval Papalele, to není kdo ví jaký hlavičkář, a přestřelil branku Baníku Ostrava o dobré 3 metry. Už Baník rychle rozehrál na Diačuka, který postupuje směrem vpřed, dělá kličku ještě na vlastní polovině Boula. Ten hraje také první minuty v letošní sezóně, byl také zranění v průběhu přípravy. A teď dostává těžkou malou domů, Jedlička stihl to před Ndiajem, to bylo hodně těžké, protože Ndiaye byl rozhodně rychlejší než Jedlička a Jedlička si zpracoval míč hodně daleko od nohy, ale nakonec to stihl. Ale Artis zůstává na útočné polovině, Komrjanovič, který se snažil prosadit v Bčku Baníku Ostrava, ale před letošní sezónou nedostal v Baníku příležitost v lize, tak odešel do Artisu Brno a vybojoval teď standardní situaci ve čtvrté minutě za stavu 0-0. Je to u levé postranní čáry, zhruba na hranici přední čáry 16. Takže hodně z úhlu, ale je to takový dá se říct rohový kop z trošku vzdálenější strany. Polovina čtvrté minuty, Baník Ostrava, Artis Brno 0-0. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál. Tak to byl vstup do zpravodajství Radiožurnálu a my už jsme viděli zahrání té standardní situace. Ještě tam odražený balón na zadní tyči se snažil nastřelit na branku Petrák z otočky, ale trefil jen obránce Baníku Ostrava. Další velká šance hostů, kdy přetažený centr tam zakončoval Šimek, podle mého, který tam zůstal ještě po té standardní situaci, ano. A teď se vrací sprintem do toho obraného postavení vedle kapitána Plechatého, ale přestřelil baníkovskou branku hlavičkou, ale nebylo to příliš, spadla balon na tu horní síť branky Baníku Ostrava. Takže po nadějném úvodu Baníku teď několik závarů před baníkovskou brankou. No a Fridrich musí odehrát rychle před Komlinovičem. Komlinovič ale Fridricha donutil chybě Papalele, ale přes Fridricha neprošel. Ten si lehl na trávník a vystavil takovou závoru. Ale znovu hosté. A znovu je to Petrák, který teď rozehrával akci do pravé strany, ale Glosova nestihl míč před postranní čarou. A tak baníkovci v páté minutě vhazují. Bude rozehrávat.
0: Nepřerušovaný přímý přenos Davida Procházky ze zápasu mezi Baníkem a Artisem můžete poslouchat na internetu na stránkách iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz a také v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Z vysílání Radiožurnálu Sport teď je jedna zpráva, která pořádně vyděsila fanoušky Bayernu Mnichov. V přípravném zápase proti Lipsku totiž včera náhle skolaboval Jamal Musiala. 23-letý německý reprezentant se zhroutil na trávník a zůstal bez nutí ležet. Po několika minutovém ošetření na hřišti dokázal sám odejít. Nevolnost zřejmě způsobily potíže s krevním oběhem, které zavinilo vedro. Podle dnešního vyjádření Bayernu se už Musialovi daří dobře a brzy se vrátí k tréninku. A teď je na Radiožurnálu Sport zase zpátky do Ostravy na prvoligové fotbalové utkání mezi Baníkem a Artisem Brno. Komentuje David Procházka.
2: Stopen bude rozehrávat od vlastní branky. Před malou chvílí po dlouhém pasu z hlouby pole postupoval baníkovec Gilbert. Chviličku sám na brankáře Stopena, ale protože balón skákal, tak před 16. se k němu ještě dostal do souboje kapitán Plechatý a nakonec se dostal tělem i před Gilberta a odstavil ho natolik, že brankář Stopen nakonec chytil balón do rukavic a Artis rozehrává za stavu 0-0. Teď už začíná 7. minuta zápasu v horkém dusném počasí přes 35 stupňů v Ostravě. A baníkovci mají autové vhazování na vlastní polovině. Rozehrávat bude Djačuk, který hodil dlouhý balon na Gilberta, ten si ale nepokryl balon tělem a tak může dopředu znovu po levém křídle hráč Artisu Papalele, který se poprvé v lize představil v dresu Karviné, pak hrál za Opavu a teď se dostal znovu k ligovému angažmá v dresu Artisu Brno a ta úvodní kola mu vyšla velmi dobře. Dnes mu ale chybí Alderan, parťák v útoku, který dokáže zakončit Papaleleho akce. Papalele teď skončil u postranní čáry, Fridrich bude vhazovat domácí obránce. Říct, jedna z legend Baníku Ostrava. No a Něnk teď zase neustál souboj s Karlénem, se švédským defenzivním záložníkem Artisu Brno. Teď vidíme souboj o balón a nepřesnost v rozehrávce Baníku Ostrava, kterou má na starosti střední obránce Noga. Snažil se po lajně, po pravé lajně posunout balón vzduchem, ale netrefil hřiště. Takže autové vhazování na útočné polovině Artisu Brno, které provede Preissler, levý obránce, vrací zpátky na Alegeho, který se teď zatáhl mezi stopery na rozehrávku. Už má míč kapitán Artisu Plechatý, těžká kolmice, teď na Petráka. Tam byl Traore, který vybojoval balon pro Nienga. Nienk posouval Gilbertovi, offside to nebyl. A Gilbert trefuje brankáře, ale je to 1-0. Protože ze zadní pozice trefil odkrytou branku Kohout. Brankář Stopen vyrazil tu Gilbertovu ránu, která nebyla příliš umístěná, ale jen do levé strany. Gilbert postupoval z levé strany, střílel křížně ke vzdálenější tyči, ale neumístil tu ránu úplně ideálně a také Stopen ji nevyrazil ideálně, protože Kohout už měl snadnou práci a Baník Ostrava vede 1-0 nad Artisem Brno v 8. minutě. Přitom Artis byl v těch úvodních 5 minutách rozhodně nebezpečnější, hlavně po centrech do 16 a po standardních situacích. Ještě si počkejme, jestli se nebude kontrolovat to postavení Gilberta, ale já sedím přímo na hraně té 16 a zdálo se mi, že vše bylo v pořádku. Ale rozhodčí Všetečka ještě čeká, dívá se směrem na obě lavičky a poslouchá teď pokyny od videa od Pavla Ochotnického a Jany Adámkové. Zda dostane svolení k zahájení hry ze středového kruhu, nebo se bude kopat před šestnáctkou po offsideovém postavení. Teď vidím, že tam přichází Boula k hlavnímu rozhodčímu, drží se za hlavu, tak nevím, jestli už to má být nějaká známka toho, že by ten gól snad neměl platit, ale myslím si, že ne. Že jen se dotazuje spolu s plechatým teď hlavního rozhodčího, jak celá situace vypadala. Ještě tam přibíhá také hlavnímu rozhodčímu Všetečkovi Michal Friedrich a opravdu se teď prověřuje ta situace. Ale jak říkám, ze svého postavení se mi zdálo, že to bylo v pořádku. Maximálně tam by mohly hrát roli nějaké drobné centimetry, ale myslím si, že Gilbert byl spíše směrem před obranou Artisu. Ne za, takže by ten gól měl platit. Už běží 10. minuta, zatím tedy 1-0 pracovně, ale ještě nepotvrzeno. Stále kapitán Plechatý stojí u rozhodčího Všetečka, teď je gól potvrzený. Takže vše jsem viděl správně, Gilbert v offsideu nebyl a Michal Kohut otevírá skóre a Baník Ostrava vede nad Artisem Brno 1-0.
0: Poměrně rychlý gol tedy v utkání mezi Baníkem a Artisem. Já jen doplním ze studia Radiožurnálu Sport, že dnešní program čtvrtého kola šance ligy uzavře duel mezi Slovanem Liberec a Pražskou Sláví. Zápas začne ve 20 hodin samozřejmě přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Původně se dnes měli hrát 4 zápasy. Jablonec a Hradec Králové si své duely odložili kvůli účasti v kvalifikaci v evropských pohárech. Severočeši tak souboj s Bohemians odehrají v Dolíčku ve středu 2. září od 18 hodin. O 2 hodiny později potom nastoupí královéhradečtí fotbalisté na stadionu Zbrojovky Brno. Teď proti sobě stojí Baník Ostrava a Artis Brno a tenhle duel komentuje David Procházka.
2: Polovina 11. minuty, před malou chvílí tedy byl potvrzen ten gól Michala Kohuta. Baník Ostrava vede nad Artisem Brno ve čtvrtém kole šance ligy 1-0. Vy posloucháte přímý přenos na Radiožurnálu Sport, ale můžete si naladit také v aplikaci Můj rozhlas nebo na stránkách irozhlas.cz. No a my budeme sledovat další standardní situaci Artisu. Od pravé postraní čáry tam dobíhal, teď je to gól, propadl až do branky ten centr. Tak tam naskakoval Gloso a podle mého, a byla to levačka. Teď nevím, jestli to byl Petrák, který ho zahrál, ne, Petrák byl v 16. Tak Bertram Preissler, který zahrával tu standardní situaci od postraní čáry, míč propadl přes hráče až na zadní tyč a Jedlička už nezareagoval. Takže ve 12. minutě překvapivé srovnání, teď z 50 metrů možná letěl ten balon, protože to bylo tak možná 5-8 metrů za půlící čarou na útočné polovině, ale hodně ze strany. Také teď se asi bude zkoumat, jestli Gloso a nebyl v offsideu, protože určitě brankáře Jedličku zmátl, ale myslím si, že tam nabíhal Gloso a také ze zadní pozice, ale tentokrát to mám na druhé straně, takže určitě na to nevidím tak ideálně. Řekl bych, že ten gól by měl platit. Gloso a ze zadní pozice balon netrefil a ten se pak odrazil někde před malým vápnem a odrazil se tak metr pod břevno k pravé tyči Jedličkovy branky. Takže mělo by být srovnáno na 1-1. Teď už končí 12. minuta a čekáme, až rozhodčí Všetečka dostane od VARu svolení, že se bude rozehrávat ze středového kruhu. Měnk stojí nad balónem, myslím si, že baníkovci jsou s tou situací smíření, protože tentokrát u rozhodčího žádný z baníkovců neoroduje. Rozhodčí Jan Všetečka stojí na obrané polovině Baníku Ostrava, kousek od Jiřího Bouly a stále se komunikuje s VARem do Prahy. 13. minuta zápasu, po gólu Kohuta tedy rychlá odpověď Artisu Brno, ale ještě nepotvrzená. Každopádně Preissler byl tím, kterého jsem nakonec identifikoval, že zahrával tu standardní situaci od pravé postranní čáry, takže z té vzdálenější strany až u protilehlé tribuny. A teď brankář Jedlička přeci jen přibíhá k rozhodčímu, protože je tam kapitán Artisu Plechatý, takže Jedlička si také chce vyslechnout zblízka ten definitivní verdikt. 13. minuta zápasu a stále čekáme patrně asi také neúplně jasná situace, jako při tom gólu Gilberta. Jedlička teď patrně říká rozhodčímu Machálkovi, že byl ovlivněn tím náběhem Glosoji, který balón netrefil, ale ještě musíme počkat. Tak ta situace je asi hodně nepřehledná, protože už to trvá docela dlouho. Teď se trošku zatáhlo nad stadionem, ale stále je velice dusno, ale povívá větřík, který možná přinese k večeru nějakou bouřku. Ale my zatím čekáme, jestli to bude 1-1 nebo potrvá stav 1-0 pro Baník Ostrava. Také trenér Artisu Brno Roman Nádvorník teď diskutuje se čtvrtým rozhodčím Tomášem Ehrenbergerem. No a vypadá to, že balón se stěhuje v 16. Baníku, tam ho pokopli hráči Baníku Ostrava, ale Pilný ale G ho zase vrací do středového kruhu. Tak teď to vypadá, jako kdyby hráči určovali, co se bude dít, protože rozhodčí Všetečka stále nemá jasno. Brankář Jedlička stále u hlavního rozhodčího Všetečky. Dominik Plechatý už se zatáhl do obrany, ale znovu postupuje směrem k rozhodčímu, tak už to trvá, řekl bych, více než 2 minuty. Už jsou obě dvě lavičky docela nervózní. I Roman Skuhravý teď něco provolává směrem k hlavnímu rozhodčímu. Obě lavičky pochopitelně asi už na tabletu tu situaci viděli. Pochopitelně každý ji vidí asi trošku jinak. Tak stále nemáme jasno, už běží 15. minuta. Takže už dobré 3 minuty. Rozhodně se zkoumá ta situace. Po té, co Glosso a proběhl centr od pravé postranní čáry, který zahrával ten trestný kop levý bek Preissler, a míč propadl až do branky Baníku Ostrava. Brankář Jedlička si opět přinesl balón až k 16. a chtěl by rozehrávat od vlastní branky. A teď se hlavní rozhodčí Všetečka ukázal, že se půjde podívat na video. Tak ta situace se bude řešit ještě dále. Patrně. Tam možná Glosso a přeci jen v offsideu byl, když už jde rozhodčí Všetečka k videu a bude se zkoumat. Takže oba dva týmy se teď seběhly.
0: Na chvilinku tedy můžeme z vysílání Radiožurnálu Sport přidat také to, co budeme dnes večer vysílat. Samozřejmě fotbalový ligový duel mezi s Libercem a Slaví, ale také se zaměříme na poslední závody na mistrovstvích Evropy v plavání a v atletice, kde budou v akci Paříži v plaveckém bazénu Jan Čejka a Barbora Semanová ve svých finálových závodech a Kristýna Sasínek-Meky, tedy česká mílářka, poběží finále na 1500 metrů na evropském šampionátu atletů v Birminghamu, kde tedy Češi zatím ještě nezískali žádný cenný kov. Plavci už mají díky Semanové a Knedlovi 2 zlaté. No a Miroslav Knedla bude hostem Radiožurnálu Sport zítra ve speciálním rozhovoru po 14. hodině. Teď ale zase zpátky do Ostravy na prvoligový fotbal mezi Baníkem a Artisem. Slovo má David Procházka.
2: Tak rozhodčí už přibíhá na hlavní hrací plochu a byl to offside. Tak teď Roman Nádvorník poskakuje jako papírový čertík, ale patrně byl Glosso v offsideovém postavení. Jestliže byl, tak rozhodně ovlivnil brankáře Jedličku. To je rozhodně jasné, protože to bylo kousek před malým vápnem, natažená noha. Chtěl patrně ten centr stečovat křížnou střelou a Jedlička se proto nepohnul k té pravé tyči. Takže teď platí stále skóre 1-0 pro Baník Ostrava po snad 6-minutovém zkoumání. To si myslím, že opravdu bylo až příliš dlouhé, i když ta situace mohla být nečitelná, tak přece jen by měli u videa rozhodčí rozhodnout jasněji a striktněji a rychleji hlavně. No, teď Fridrich se dotknul Papalelého, ten si klekl a bude to žlutá karta pro Fridricha, ano. Tak i když to vypadalo, že Papalele trošku simuluje a Fridrich se teď drží za hlavu, tak rozhodčí Všetečka uděluje žlutou kartu Michalu Fridrichovi a na začátku 18. minuty zastavu 1-0 pro Baník Ostrava. Bude ale G kopat standardní situaci, je to z takových 32 metrů znovu ze strany, z levé strany. Před ním jen jednočlenná zeď, to je Bevene, který se tam postavil, a Jedlička na malém vápně a většina hráčů před 16, zhruba 2-3 metry. Takže tam budou hráči Artisu to strhávat na přední tyč, ale myslím si, že centr půjde někam, možná na zadní. Ale G kope na střed hřiště, znovu tam byl Glosso, který ten míč protečoval, ale jen na zadní tyč, a teď tam zůstává ležet Fridrich a Glosso nad ním stojí a chce ho zvednout gestem. Myslím si, že ti dva se střetli při tom náběhu Glossoji. Možná dostal Fridrich úder loktem. Teď je rozhodčí Všetečka, běží za Glossou, který se choval trošku neurvale. Fridrich stále na hrací ploše zhruba metr, 2 metry před malým vápnem. Teď mu přichází spoluhráč Boula a Fridrich se pomalu zvedá. Tentokrát se to obejde bez karty. 19. minuta zápasu 4. kola šance ligy. Baník Ostrava vede nad Artisem Brno 1-0. po průnikové přihrávce na Gilberta, který vystřelil na branku Artisu a brankář Stopen vyrazil jen doleva ze svého pohledu. No a tam dobíhal Michal Kohout a nebyl problém pro něj trefit prázdnou branku. Pak sice hosté vyrovnali, dlouho se zkoumalo video, ale branka Preisslera, která propadla malým vápnem k vzdálenější tyči brankáře Jedličky, tak nakonec neplatil patrně kvůli offsidovému postavení Glossovi, který tam probíhal těsně před brankářem Jedličkou. Teď výkop Jedličky znovu stlumil Gilbert, sklepl ho dozadu na boulu, teď hraje Traoré a pravý bek Friedrich, který dává kolmou přihrávku, ale nerozuměl si s Kohoutem. Kohout běžel za obránce, když to přihrávku dostal před obránce do nohy. No ale baníkovci opět vybojovali balón a noga zahrává až dozadu na brankáře Jedličku, ten má před sebou Undiaeho, ale hodně daleko, takže stihl rozehrát Siňavský, ale hráči Artisu Brno hodně napadají, ale Siňavský se teď uvolnil na levé straně, teď si prohodil jesličkami Plechatého, Plechatý je hodně vysunutý, ale baníkovci to prohození nevyužili, akce byla trošku zbržděna a teď Kohout byl předskočený Karlénem, takže zase baníkovci musí začínat z vlastní poloviny, kam hráči Artisu Brno odkopli až k brankáři Jedličkovi, který je takových 10-15 metrů před 16. Teď trošku zacouval dozadu, ukazuje, aby se hráči baníku nabízeli. No teď už musí před Alegem nakopnout dopředu. Znovu na Gilberta, ale byl tam také Komljenovič, který odvrátil ten centr. Něnk se uvolnil u pravé postranní čáry. Preisler tu přihrávku zastavil a nakonec druhé prostrčení už mířilo do offsidu, což odhalil rozhodčí zoufalý a zvedl praporek. Takže offside baníku Ostrava, Papalele, potom souboj zůstává na hrací ploše, ale Preisler, který se chviličku radoval z toho vyrovnání na 1-1, zvedá Papalelého a hosté budou rozehrávat. Za stavu 1-0 pro baník Ostrava ve 21. minutě. Je to brankář Tadeáš Stopen, který bude zhruba metr před vlastním pokutovým územím z levé strany nakopávat míč dopředu. Celá obrana Artisu Brno už se vysouvá k půlicí čáře a míč míří doleva na Ndiayeho, který se snažil dostat před Friedricha, ale míč skončil ještě před nimi u Traorého. Ten na podruhé hlavičkou dostává míč dopředu. Teď bych řekl, že Gilbert protečoval hlavičkou z offsideové pozice. Měnk vybojoval balón a je to 2-0. Boula. Boula znovu doběhl vyražený balón, udělal kličku brankáři Stopenovi a rychle zasunul po zemi, ale tentokrát bych řekl, že Gilbert možná při té akci byl v offsideu, ale je to znovu na té mojí úrovni, ale neberte mě úplně vážně, možná to bylo v pořádku, ale zdálo se mi, že Gilbert mohl být v offsideovém postavení při té hlavičce, kdy prodlužoval míč do běhu Něngovi, který se v 16. na chvíli v souboji se Šimkem zasekl. Možná to vypadalo i na drobný háček ze strany Šimka, ale Něnk rychle vstal a rozehrál. První střela ještě skončila na Stopenovinu, ale pak Boula dobíhající. Podobný gól jako v tom prvním případě. Dorážka, která přišla do odkryté části branky. 22. minuta, Baník Ostrava, Artis Brno 2-0, ale znovu budeme patrně čekat, protože Jan Šetečka, hlavní rozhodčí, opět stojí v místě v takovém neutrálním, tak aby byl co nejdále od hráčů a slyšel všechny pokyny od videa. Takže ta situace se zkoumá a nebyl bych překvapený, pokud by tentokrát ten gól neplatil.
0: Nejspíše tady zase chvíli nebude v Ostravě hrát a tak na Radiožurnálu Sport můžeme připomenout, že dnes budeme alespoň na dálku sledovat také jeden velmi zajímavý duel, který se uskuteční na stadionu Principality ve velském Cardiffu, protože tam se bude bojovat o takzvaný Community Shield, tedy trofej, kterou získá buď vítěz Premier League, což je v tomto případě Arsenal, a nebo držitel FA Cupu z minulé sezóny Manchester City. Šampion Premier League proti vítězi FA Cupu Arsenal versus Manchester City. Tahle ikonická událost se tedy poprvé od roku 2006 bude konat ve velském Cardiffu. V Ostravě se hraje prvoligový fotbal v rámci čtvrtého kola Šance ligy. Duel mezi Baníkem a Artisem má na starosti David Procházka.
2: 23. minuta a opět jsem viděl dobře, takže ten gól neplatí. Gilbert byl opravdu v offsideovém postavení, tentokrát to zkoumání netrvalo tak dlouho, takže gól Jiřího Bouly neplatí, stejně jako v předchozím případě Preisslerův na 1-1, takže skóre zůstává jen 1-0 pro Baník Ostrava. No a hráči Artisu Brna Brno už rozehráli. Brankář Stopen teď nakopává míč z pravé strany, ale hodně nepřesně. Zkoušel oslovit Glosou, ale netrefil vůbec ten prostor, kde Glosova byl. Gilbert opět velmi dobrý při zisku míče, ale už o něj Baníkovci přišli. A teď musí Boula bránit Alegeho průnik přes balón. Alege padá. Hráči Baníku zahrávají až k brankáři Jedličkovi. Teď si ale Traoré musí dávat pozor. Udělal dobrou kličku a byl faulovaný právě Alegem před pokutovým územím. Ještě Noga signalizuje, že by Alege mohl dostat žlutou kartu a je to tak. Myslím si, že udělal dobrou stahovačku Traoré a pak mu tam nechal Alege nohu. To může být na třísla velice nepříjemné. Teď se Traoré zvedá, Alege tedy dostává žlutou kartu. Na konci 24. minuty za stavu 1-0 pro Baník Ostrava v utkání s Artisem Brno ve čtvrtém kole šance ligy. Baník Ostrava míří za druhou výhrou v sezóně, ale je to pochopitelně zatím hodně předčasné. Když už dal Baník dva góly, tak stále vede jen 1-0, protože ten druhý gól kvůli, řekl bych, půlmetrovému offsideu Gilberta při hlavičce, kdy prodlužoval na Nienga, tak ten gol neplatil. Stejně jako předtím Preisslerův centr, který od postranní čáry propadl až za brankáře Jedličku, ale Gloso a skákal před brankářem Jedličkou na dlouhou nohu, se snažil ten míč tečovat, ale nezasáhl ho, ale podle dlouhého zkoumání, snad 6-minutového, tak byl také v offsideu. Baníkovci už na útočné polovině, teď se snažil Boula prostočit míč dopředu, to se mu sice nepovedlo, ale Kohout zabojoval a získal ho zpátky pro Baník. Siňavský z pravé strany dával Bevenému naslepo pod sebe, ale netrefil ten prostor, kam Bevene zbíhal. Komljenovič teď byl faulován, taktický faul Fridricha na útočné polovině. Komljenovič si umí dobře pokrýt balón v těch těsných soubojích u postranní čáry a Artis Brno tak ve 26. minutě může zaútočit. Preissler přenechává míč brankáři Stopenovi, takže od levé postranní čáry kousek před 16. Artisu Brno bude nakopávat brankář Stopen míč dopředu. Znovu to vypadá, že to půjde na levou stranu, tedy před sebe míří brankář Stopen, tam se schroukují hráči Artisu Brno. Ndia je prodloužil za sebe, ale tam nezbíhal nikdo, protože Ndia je byl tím nejvysunutějším hráčem Artisu, a tak sebral míč brankář Jedlička, posouvá ho rychle na Siňavského. Siňavský na Gilberta. Gilbert hraje velmi dobře. Teď se sám dostal do šestnáctky, ale balon si nakonec příliš ukopl, když obíhal Plechatého a dostal se za brankovou čáru. Takže odkop od branky Artisu Brno a rozehrávka míří na levého beka Preisslera. Preissler má chviličku času, ale už tam přibíhá Kohout. Nakonec Preissler přes Kohouta míč se odráží do vzduchu. Nakonec si Preissler pohlídal odraz a míč zamířil do autu, takže rychle vhozeno na Ndiajeho. Ten si zpracoval na stehno, ale skončil v autu. A teď se půjdou hráči obou týmů napít podle gestikulace rozhodčího všetečky. Takže přerušená hra zhruba na minutku za stavu 1-0 pro Baník Ostrava ve 27. minutě, kdy hráči už měli několik možností.
0: Říká David Procházka, za kterým se samozřejmě ve vysílání radiožurnálu Sport brzy vrátíme, ale pokud chcete být u každého momentu, i když se tedy zrovna ve Vítkovicích na městském stadionu nehraje, tak potom vaší volbou je rozhodně mobilní aplikace Můj rozhlas a nebo také internetové stránky irozhlas.cz a radiožurnál Sport.cz, kde najdete odkazy na přímý přenos. Dnes se bude hrát ještě jedno utkání v rámci čtvrtého kola šance ligy. Slavia zkusí udržet 100% bilanci ve šlágru v Liberci. Ten duel začne ve 20 hodin. Slavia zahájila cestu za obhajobou titulu suveréně a ve třech kolech dala 11 branek. Trenér Jindřich Trpišovský může poprvé v ročníku využít útočníka Tomáše Chorého, který si odpikal disciplinární trest za vyloučení v květnovém nedohraném derby. Jeho kolega z ofenzivy Mojmír Chytil má nicméně v úvodu sezóny střeleckou formu a se 4 góly vede tabulku kanonýrů.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: No a Radiožurnál Sport posloucháte v 15 hodin a 28 minut, kdy se vracíme na prvoligový fotbalový duel mezi Baníkem Ostrava a Artisem Brno. Slovo má David Procházka.
2: 28. minuta, oba dva týmy už jsou na hrací ploše po tom krátkém občerstvení. Jak jsem říkal, už v průběhu těch prvních 25 minut měli možná dvě možnosti hráči obou týmů se občerstvit a trošku vydechnout, protože zvláště při tom gólu Artisu Brno na 1-1, který nakonec neplatil, tak se zkoumalo video 6 minut a to byl dost velký čas pro odpočinek, který nenabízelo ani mistrovství světa ve Spojených státech, v Mexiku a v Kanadě před měsícem. 29. minuta, Baník Ostrava sice hlavičkoval na útočné polovině, konkrétně to byl Kohout, ale jen do autu, takže Preisler vhazuje poblíž vlastní šestnáctky Nandiaeho, ten vyhrává většinu hlavičkových soubojů, tentokrát předčil Friedricha, ale vyhrál jen za sebe, kde byl Noga, další obránce Baníku, tak se opět hraje na útočné polovině domácích. Teď dostal těžkou přihrávku Glosoa, pravý bek Artisu, ale míč nakonec nedohnal, takže rychle vhozeno a Baník Ostrava už je opět u šestnáctky. Boula může nacentrovat na zadní tyč na Beveného, ale hodně podebraný balón, na který by Bevené nevyskočil, nikdy by měl 6 metrů, takže hráči Artisu Brno se v pohodě ubránili tomuto nepřesnému centru a budou rozehrávat od vlastní branky. Na konci 29. minuty za stavu 1-0 pro Baník Ostrava zatím jediným úspěšným střelcem Kohout, i když se pak trefil i Preisler, hráč Artisu Brno, a po něm i právě Boula, ale ani jeden z těch dalších gólů neplatil a v obou případech to byl offside. 30. minuta, rozehrávka Artisu Brno na krátko na kapitána Plechatého. Plechatý nakopává míč, ale tam je Djačuk, ukrajinský stoper Baníku Ostrava, který odhlavičkoval daleko. Gilbert byl podle mého faulovaný, odhlavičkoval a pak odohrál Glosoa nárazem dozad a Glosoa dostává žlutou kartu. Už si koledoval možná při jedné z útočných standardních situací. Hraje velice tvrdě tento pravý francouzský obránce ve službách Artisu Brno. A žlutá karta, takže bude muset hrát už opatrněji. A možná jestli ho trenér Nádvorník v poločase nevystřídá, aby neriskoval třeba červenou kartu, pokud se Glosoa neuklidní. Teď tedy standardní situace Baníku Ostrava, ale je to zhruba 10-12 metrů za pulicí čarou, takže možná rozehrávka nakrátko, spíše dozadu, ano. Siňavský na Djačuka, teď střední obránce Noga na Friedricha, Friedrich má chviličku času na pravé straně, podkopává balón, Kohout v dobrém náběhu, u brankové čáry dostihl balón, teď je v souboji s Papalelem, pokryl si ho, zadovka na Messiho ve službách Baníku Ostrava, takovou předdívku má Bevene a baníkovská akce pokračuje. Friedrich měnk sklepává Friedrichovi, ale příliš razantně netrefil ten balon do strany, tak jak patrně chtěl, ale svezl se mu trošku po placírce a skončil za brankovou čarou, takže Friedrich už kluše opět do obraného postavení, přeběhl celou útočnou polovinu a teď je na půlicí čáře a bude očekávat rozehrávku brankáře Stopena, který vyhání oba dva stopery Plechatého se Šimkem a bude zahrávat dlouhý balon opět do levé strany, kde je Ndiaye a také připravený Karlen, který má také výškové parametry, aby prodloužili balon směrem dopředu, míč míří znovu do levé strany a právě Karlen si tam nabíhá, ale Friedrich ho před hlavičkou trošičku tělem postrčil, balon propadl za oba dva zmíněné hráče a Plechatý teď nakopává vysoký balon, Siňavský a Alege tam jsou, Siňavský zahrál patou ze vzduchu směrem dopředu na Gilberta, ten opět podržel velmi dobře balon. A my budeme za malou chvíli vstupovat také do zpravodajství Radiožurnálu. Teď běží 32. minuta.
0: 15 hodin 32 minut Radiožurnál Sport vysílá prvoligový fotbalový duel mezi Baníkem Ostrava a Artisem Brno. Zatím jsou na tom o trochu lépe domácí, díky tomu zatím jedinému střelenému gólu. Šance národní lize, tedy druhé nejvyšší domácí soutěži, už dnes dopoledne Viktoria Žižkov prohrála s Bčkem Baníku Ostrava 1-4. Rezerva Baníku si tedy připsala první vítězství v této sezóně a odpoutala se od sestupových příček. O druhé vítězství sezóně bojuje Ačko Baníku proti Artisu Brno. No a reportérem tohoto utkání je David Procházka.
2: Už běží 33. minuta, 1-0 pro Baník Ostrava, tak jak jste slyšeli ve zpravodajství Radiožurnálu, to skóre stále platí. Baník Ostrava teď rozehrával trestný kop z vlastní poloviny, byl to brankář Jedlička, který ale netrefil úplně prostor, kde se pohyboval Siňavský křížnou přihrávkou a teď tam zůstává ležet, řekl bych, Glosoa kope na zemi nohama, jestli nemá vyražený dech, protože je to hodně divoké. Rozhodčí nezapískal ani faul, ale patrně při pádu na záda, jestli si nevyrazil dech, francouzský obránce Glosoa, už byli rychle přivoláni ošetřující. Je to až na té vzdálenější straně, kde Glosoa operuje u pravé postranní čáry, tedy na té vzdálenější straně od hlavní tribuny. No ale už to vypadá trošku lépe, protože je ve stabilizované poloze. na pravém boku, i když se stále trošku převaluje i na záda, ale vypadá to, že možná šlo o zapadlý jazyk nebo vyražený dech. Jedno z toho bych tipoval, že se muselo stát, protože patrně lapal po dechu teď Glosova. Vypadá to, že už je vše v pořádku, protože ta situace teď už nevypadá tak dramaticky. 34. minuta, takže další přerušení hry. Myslím si, že v prvním poločase se bude nastavovat možná klidně 7-8 minut. Uvidíme, kolik rozhodčí Všetečka nařídí. 34. minuta je ve své polovině ve čtvrtém kole šance ligy a Baník Ostrava vede nad Artisem Brno, nad nováčkem soutěže 1-0 po gólu Kohuta, který dorazil Gilbertovu střelu, kterou brankář Stopen jen vyrazil do levé strany a právě před kopačky Kohuta, který tam dobíhal, tak Glosova stále ještě na hrací ploše. Patrně bude muset ošetření pokračovat i za postranní čarou. Stojí tam Siňavský, který byl patrně v tom souboji, ale patrně tam nedošlo k žádnému faulu, protože rozhodčí Všetečka nepískal, ten balon propadl do obrany Baníku Ostrava. Baník Ostrava chtěl rozehrávat přes beky, ale rozhodčí Všetečka správně rychle přerušil hru a teď už je na kolenou francouzský obránce Glosova a už se zvedá i na nohy, ale v předklonu odchází ze hřiště. Myslím si, že ještě bude muset se trošku rozdýchat, jestli byl ten důvod, který jsem popsal, buď vyražený dech, nebo zapadlý jazyk. Stále v předklonu Glosova už za postranní čarou a hra pokračuje. 35. minuta, míč má Traore, defenzivní záložník Baníku Ostrava předává střelci gólu Kohutovi, dostává míč také pravý obránce Friedrich. Kohut teď posledním hráčem Baníku Ostrava, vrhl se do rozehrávky levačkou, ale nemá možnost rozehrát po zemi, ani se nerýsoval nějaký náběh na přihrávku vzduchem křížem, takže teď baníkovci obehrávají jen proti 10 hráčům Artisu Brno, protože stále Glosova za postranní čarou a stále v předklonu. Teď neustál souboj Siňavský, byl dohrán pravým obráncem nebo pravým stoperem Šimkem v tuto chvíli. Dlouhý nákop na Papaleleho, ale to si myslím, že Papalele nespracuje. Nakonec míč, no, tak míč spadl ještě do hrací plochy a zpracovat nakonec Papalele mohl. Ale nakonec, jako by mě vyslyšel, tak si dal špatný dotek a skončil za postranní čarou. 36. minuta, Baník Ostrava opět bude rozehrávat a vypadá to, že Glosova obchází hřiště s těmi dvěmi členy realizačního týmu a bude se muset střídat na straně Artisu Brno. Tak Glosova nebude moci pokračovat a to, co jsem předpovídal možná v přestávce, že Glosova bude střídat kvůli žluté kartě a kvůli svému agresivnímu stylu, tak je to trošku jinak. Nakonec ze zdravotních důvodů Glosova nedohraje dnešní zápas a Artis Brno může teď zaútočit i v 10 lidech, ale Papalele dostal za Beveného přihrávku, ale příliš dlouhou, příliš rychlou, takže ji nestihl na hrací ploše. 37. minuta. A teď má Baník početní výhodu, ale trenér Nádvorník bude co nejdříve chtít přerušit, aby mohl prostřídat. Už se tam chystá jeden z náhradníků, nevidím úplně, kdo tam je, protože tam je asistent trenéra Nádvorníka, uděluje pokyny. Bevene má míč na pravé straně, to je pravý obránce Baníku Ostrava, předává Traorému. Traoré se na chvíli zastavil a to byla chyba, protože se k němu přiřítili jak Karlen, tak Ndiaye a zavřeli cestu pro přihrávku. Míč se ale odráží opět k hráčům Baníku Ostrava. Na obranou polovinu hraje Diačuk, Noga a Friedrich na pravé straně. Opět má více prostoru, protože hráči Artisu se podvědomě zatáhli v desíti, protože Glosova už skončil a zatím nebyl vystřídán. Teď ale Traoré bojuje před 16 a nakonec fauluje. Nejprve byl v souboji s Petrákem a teď už přijde řada na to střídání. Do hry půjde Fomba. To je malijský ofenzivní hráč, takže vystřídá Glosovu. Tak jsem zvědav, kam se zařadí, jak přeskupí trenér Nádvorník sestavu Glosova. Jde k Ndiayemu na hrot, takže se patrně zatáhne jeden z hráčů do té čtyřky obrané. Vypadá to, že tam zatím je Komljenovič, ale to je také ofenzivní hráč, takže možná, že budou hrát na tři obránce hosté. Zastavu 1-0 pro Baník Ostrava. Domácí se dopustili faulu před 16. A brankář Stopen opět vyhání oba dva střední obránce Plechatého a Šimka, takže to bude dlouhý nákup. Tak vypadá to, že opravdu půjde Komljenovič na post pravého obránce. a Fomba už je na hrotu, takže dva afričtí útočníci teď proti baníkovské obraně, ale baníkovci zvládli ten nákop stopena a teď Kohout obchází Šimka, ale Šimek se do toho souboje stihl vrátit a odkopl míč do autu. 1-0 pro Baník Ostrava ve 39. minutě a rozehrávat chtěl Kohout, ale už tam přichází Fridrich, pravý obránce, který má dlouhé auty a pochopitelně podle svého postu pravého obránce by se měl o auty starat. Teď ale vhazuje jen dozadu na nogu, ten vrací až brankáři Jedličkovi, který je 3-4 metry před pokutovým územím, drží si balón, čeká, až se hráči Artisu rozhodnou ho napadat, aby se uvolnilo místo pro rozehrávku. Dlouhý nákop na levou stranu, tam byl Siňavský, vyhrál lavičku pro Gilberta. Ten je u rového praporku už v tuto chvíli skoro na levé straně a tak vrací Siňavskému. Dobře Plechatý vytlačil Gilberta a baníkovci kombinují teď ve středu hřiště. Průniková přihrávka, ale těžká pro Gilberta od nogy. Míč se opět odráží k nogovi. Ten zvádl před Alegem klíčku na půlicí čáře a předává Diačukovi. Diačuk předává Siňavskému a znovu Diačuk, který šel do tandemu, ustal souboj s Alegem a Baník bude pokračovat autovým vhazováním. Na útočné polovině může Siňavský vhodit až do 16, ale vypadá to spíše na krátký aut, i když se mu teď nabízí Gilbert na hranici 16, teď už předskočil Komljenoviče a sklepl Siňavskému. Siňavský versus Komljenovič, úlové postraní čáry, Siňavský vrací Gilbertovi a Gilbert bude přehrávat na pravou stranu, těžká situace pro Fridricha. Kohout dělá zase kávačky mezi třemi, nakonec řekl bych, že byl faulován, že byl dohrán, ano. Byl tam Karlén, který sice už odehrál Kohout balon, ale pak byl dohrán a je to před 16, přímo na ose hřiště, před tím půlkruhem, vyznačující vzdálenost při zahrávání pokutového kopu, takže řekl bych pro dobrého zahrávače trestných kopů, kterým rozhodně je Michal Kohout, tak si myslím, že to je výborná pozice. Už jsem tady na městském stadionu ve Vítkovicích, když na druhou branku viděl od něho po jeho příchodu ze Slovácka excelentní trestný kop, tak jsem zvědav. Dlouho nehrál Michal Kohout, ale už se v této sezóně zapojuje čím dál více do hry. Už se dostal do základní sestavy a teď jeho levačka může zaskočit brankáře stopena. Zeď už je vyznačena, pochopitelně měla by stát na puntíku pro pokutový kop, protože míč stojí, dá se říct, na tom půlkruhu, možná půl metřík za ním, takže půl metru před značkou pro pokutový kop by měl stát zeď, kterou teď vyznačuje tu vzdálenost Jan Všetečka a hráči Artisu Brno až na tři, všichni stojí ve zdi, ještě jeden hráč odskakuje, čtvrtý, trošku do strany na Beveného, kdyby Baník rozhrával do strany po zemi, ale to nepředpokládám. U míče je Gilbert také jako pravák, ale to si myslím, že bude jen pro brankáře stopena taková obezlička, aby se koncentrovali na praváka. Kohout už zahrává, ale trefuje jen zeď. Snažil se těsně nad zdí zahrát ten trestný kop. Nakonec zeď odlavičkovala a teď i stopeři Artisu odlavičkovali do autu, takže ve 42. minutě zastavu 1-0 pro Baník Ostrava. Budou domácí pokračovat autovým...
0: Standardní situace z dobré pozice, tedy vývoj utkání mezi Baníkem a Artisem nijak tedy neposunula dál, domácí neproměnili. V 15 hodin a 42 minut můžeme také prozradit, že dnes půjde celkem 5 českých tenistek do akce ve druhém kole turnaje v Cincinnati a jednou bude k vidění ryze český souboj. Sára Bejlek se utká s Barborou Krejčíkovou. Ten duel začne už krátce po 17. hodině. Poté se dostane do akce také Marie Bousková, která bude hrát Italkou Stefany Niovou, Kateřina Siňaková narazí na Španělku Buzasovou Manejrovou a konečně Tereza Valentová se pokusí zaskočit favoritku Ukrajinku Svitolinovou. Ve vysílání Radiožurnálu Sport zase zpátky na prvoligový fotbal Baník Ostrava versus Artis Brno a reportér David Procházka.
2: 43. minuta, ale myslím si, že do konce prvního polčasu nezbývají 3 minuty, ale daleko více, řekl bych klidně 11, možná i 12, protože hodně přerušení jsme viděli v prvním polčase. Dva góly byly zkoumány na videu, především ten 1-1 na 1-1 od Preisslera, od postraní čáry, který propadl do 16, tak to bylo 6 minut, možná i více. Takže bude se ještě hrát dlouho první poločas. Teď byli v offsideu hosté, stále 1-0 pro Baník Ostrava, pak ani druhý gol Baníku neplatil kvůli offsideu Gilberta. To byl Boula, střelcem branky, který udělal kličku brankáři Stopenovi po té, co vyrazil ránu jen před sebe. Ale vše bylo zbytečné nakonec. Gól neplatil a tak stále 1-0 pro Baník. Teď dlouhý nákop na Gilberta. Teď bych řekl, že nebyl v offsideu, ale byl tam bránce Preissler, který předskočil Gilberta, odhlavičkoval z hranice 16. Ale zůstává tam ležet Siňavský, který zbíhal z levé strany. Také tam byl v souboji, byl patrně odstaven Plechatým a utržil tam nějakou ránu, ale pozor teď na Papalelého, dostal balón za obranu a je to 1-1. Teď jsem zvědav. Myslím si, že tam offside nebyl, že se Baníkovci zapomněli někde vepředu a Papalele prostřelil brankáře Jedličku, který jde teď smutně do branky. Vypadá to, že Baníkovci počítali s přerušením hry, což si myslím, že počítat nemohli, protože Artis Brno měl balón na nohách, u nohou a Siňavský sice teď odkulhává před 16 Artisu Brno, ale hosté se radují z vyrovnání a byl to Papalele, který byl úplně sám, takže ty problémy Baníku v obraně pokračují. Teď byli stopeři všichni úplně pryč. Papalele si zpracoval tak zhruba 5 metrů před 16, pak si dal ještě jeden dotyk a pak prostřelil po zemi brankáře Jedličku. Takže vyrovnáno na 1-1, nevím, znovu to je na té vzdálenější straně, ale myslím si, že teď byla obrana opravdu hodně daleko a že Papalele vybíhal ze zadních pozic, takže nemyslím si, že by měl být offside. 45. minuta už běží, hrát se bude určitě ještě nějakých 8 minut. A je to 1-1. Zatím tedy na ukazateli skóre stále svítí 1-0. Je vidět, že se zkoumá jedině ten offside, nic dalšího, co Baníkovci reklamovali, se teď podle mého zkoumat nemůže. Takže znovu, Jan Všetečka čeká na obrané polovině Baníku Ostrava, míč má brankář Jedlička a čekáme, jestli to bude stále 1-0 nebo už 1-1. Na podruhé, protože už jednou Artis Brno vyrovnal po Preisslerově trestném kopu od postraní čáry z velké vzdálenosti. Míč propadl až do branky brankáře Jedličky, ale nakonec tam byl po dlouhém zkoumání odhalen 10 minut se bude nastavovat, tak ještě více, než jsem odhadoval. A Glosova vlastně byl v offsideovém postavení, no ale teď se jde rozhodčí Všetečka podívat na video, takže možná zase špatná zpráva pro hráče Artisu Brno. Ta situace vypadala hodně podezřele, protože obrana Baníku byla hodně pryč před vlastní šestnáctky. No a zaběhl tam Papalele, tak to jsem hodně zvědavý teď. Znovu asi jde o těsnou situaci, protože to zase chviličku trvalo. No a my čekáme, jak se to bude vyvíjet. Stále tedy 1-0 pro Baník Ostrava. Artis Brno už po druhé utkání vyrovnal. Tentokrát to byl kapverdský ofenzivní hráč Papalele, který si poradil se zpracováním a pak i s koncovkou. Ale je otázka, jestli si poradili jeho spoluhráči s přihrávkou, jestli nebyla do offsideu. A znovu to vypadá, že to tak bylo. Rozhodčí nejde k půlici čáře, znovu neplatí gol. Tak znovu patrně těsný offside.

0: Kouna Preisslera na levého beka, který nakopává míč, ale tam je Friedrich, byl tam sám dlouhou dobu, počkal si na balón od Hlavičkova k Traorému, Traoré míří k postranní čáře, nakopává míč za obranu, ale znovu Preissler velmi dobře hlídá svůj svěřený prostor. A Bevene teď od postranní čáry směrem na střed hřiště, byl možná dvakrát faulovaný, první souboj ještě ustál, nebo ten první faul Petráka, ale ten druhý už ne, rozhodčí všetečka zapískal. Čtvrté kolo, šance ligy, Baník Ostrava, Artis Brno 1-0. A už jsme viděli 3 neuznané góly kvůli offsideu. Takže se nastavuje 10 minut v prvním poločase. Teď už běží třetí nastavená minuta a Boula bude rozehrávat zhruba takových 40 metrů od branky Artisu Brno. Trošku z pravé strany. Je tam znovu Kohout na levačku. Patrně to bude znovu Kohout. Ano, Boula odbíhá od míče a teď Kohout nakopává na zadní tyč, ale přetažený balon. Tam Diačuk nemohl doběhnout. Navíc se míč točil spíše k brance Artisu Brno, takže ještě ta vzdálenost pro Diačuka byla tím méně řešitelná. Už končí třetí nastavená minuta, 1-0 pro Baník Ostrava, skóre stále platí, jak jsem říkal před malou chvílí, 3 neuznané góly, nejprve na 1-1 Artisu Brno, pak na 2-0 Baníku Ostrava a pak znovu na 1-1 Artisu Brno. Ale stále platí jen ten první gól, který vstřelil Michal Kohout. Ten teď vybojoval autové vazování na útočné polovině, přenechává ho Bevenemu. Akorát bude vhazovat Bevene, Friedrich zůstává vzadu, protože přece jen teď mají hosté na hřišti 3 ofenzivní hráče, Alegeho, Diaeho a Papaleleho, a to ještě nepočítám, že na post pravého obránce se zasunul Komljenovič. Měnk ještě se snažil vybojovat balón mezi Šimkem a brankářem Stopanem u brankové čáry. Nakonec se to nepovedlo a bude to odkop od branky Artisu Brno. Znovu gólman.
1: 15 hodin 49 minut, samozřejmě u závěru prvního poločasu duelu mezi Baníkem a Artisem Brno budeme, ale teď ještě krátce z fotbalu v Zámoří. Útočník Pavel Bucha totiž pomohl Cincinnati gólem Kremíze 1-1 na hřišti Orlanda. V probíhající sezóně zámořské MLS se český reprezentant prosadil po páté. Houston vyhrál 1-0 nad Los Angeles Galaxy, útočník Ondřej Linger za domácí dostal se na trávník v 65. minutě. No a my se dostáváme na Radiožurnálu Sport zase zpátky do Ostravy, Baník versus Artis a reportér David Procházka.
0: 50. minuta, stále 1-0 pro Baník Ostrava, stále hrajeme první poločas, pokud by vás mátl počet minut, který se hraje, nastavuje se celkem 10 minut a teď zůstává po takovém naremplování, patrně kolenem dostal dozad domácí obránce Friedrich, také leží na boku v tuto chvíli, odehrál míč do autu, ale pak ho dohrál Papalele. A my budeme vstupovat opět do zpravodajství Radiožurnálu, kde shrneme dění v prvním poločase už za malou chvíli. Teď stále probíhá ošetřování Friedricha. Už běží 5. nastavená minuta v prvním poločase, to znamená 50. 1-0 pro Baník Ostrava a to platí od začátku utkání, kdy se prosadil v 8. minutě Michal Kohout, který dorazil ránu svého spoluhráče Gilberta, který se dostal za obranu Artisu Brno a do prázdné branky překonal vlastně brankáře Stopena, který byl v tu chvíli mimo po tom zákroku. No ale pak padly další 3 góly. Nejprve Artis vyrovnal na 1-1. Ten gól nakonec po 6-minutovém zkoumání neplatil, proto se nastavuje celkově 10 minut. Pak dal Baník Ostrava na 2-0, ale byl Gilbert pro změnu v offsideu. Také se to nějakou chviličku zkoumalo. No a před malou chvíli zase Artis Brno vyrovnal na 1-1. Papalele byl za obranou Baníku Ostrava, ale opět patrně v těsném offsideovém postavení. Takže 3 góly neplatily. Hraje se už 6. nastavená minuta prvního poločasu. A Baník Ostrava po gólu Michala Kohouta vede nad nováčkem soutěže ve 4. kole šance ligy nad Artisem Brno 1-0. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál. No a my sledujeme další zakončení Artisu Brno. Tentokrát to byl Alege po odraženém balónu před 16. Levačkou pohotově zakončoval a těsně přestřelil branku Baníku Ostrava, ale vypadalo to, že to šlo do středu brány, kde byl brankář Jedlička. Teď jsou baníkovci pro změnu v 10, protože Friedrich je ošetřovaný mimo hrací plochu a také on schytal pořádnou ránu, podobně jako Glosova předtím, ale vypadá to, že Friedrich bude pokračovat. Je to tvrdý hráč a navíc patrně to nebylo tak vážné jako v případě Glosovy, který se tam hodně svíjel hodně dlouho a nakonec pokračovat nemohl.

0: obránce Artisu Brno. Už běží sedmá nastavená minuta z celkových 10. No a Baník Ostrava se ubránil další akci Papalelého, který skončil v autu. No a teď už byl vpuštěn na hrací plochu Friedrich, který bude patrně vazovat, ale je to nebezpečný prostor pro Baník Ostrava. Je to kousek od rohového praporku, kousek u vlastní šestnáctky. Takže vazovat by se mělo buď nakrátko na razantní odkop, anebo po lajně hodně dopředu. Vypadá to na druhou variantu, ano, Friedrich se rozebíhá, nakonec hledá Kohouta, ale předskočen byl teď Fombou. No ale znovu Friedrich se dostal k balónu a po pravé postranní čáře vysílá před Gilberta. Gilbert to dá se říct zvládl, ale také Pechatý, který odehrál do autu kapitán Artisu Brno. A vhazovat budou Baníkovci, Gilbert přenechává Bevenemu a Bevene rychle vhazuje na Traoreho, který zůstává volný ve středu hrací plochy. Kohout dostává míč před 16, ale dělá si kličku k pravé postranní čáře. Bevene se snaží uvolnit přes Fombu, to se mu nepovedlo. Fomba udržel balón, i když se na chvíli k němu dostal znovu Bevene, ale ten nákop Artisu Brno je příliš dlouhý. Brankář Jedlička, který číhá na hranici 16, si vyběhl před pokutové území a vypadá to, že Friedrich nebude také pokračovat. Teď si lehl na hrací plochu a bude muset patrně také střídat. Takže řekl bych, že do hry může jít Chaluš. Je otázka, jak to teď poskládá trenérskou hraví, pokud opravdu Michal Friedrich nebude moci pokračovat. A vypadá to tak, že to tak bude. Takže v 54. minutě Michal Friedrich v krátkém okamžiku za sebou znovu opouští hrací plochu. Vypadá to, že mu nefunguje jedna z noh, jak byl narempován dozad, tak patrně mu bolest vystřeluje do levačky, možná do levé kyčle. A teď Friedrich odchází do šatny s kustodem, fyzioterapeutem Martinem Vítiskem, který dělal i u hokejistů Třince. No a do hry půjde Míček, který dostal v těch úvodních kolech šanci v základní sestavě. Herně tento mladý stoper vypadá velmi dobře, ale řekl bych, že měl nedostatky v důrazu a v takové koncentrovanosti ve vlastní šestnáctce. Byl u dosti gólů, které Baník Ostrava inkasoval. Tak teď Michal Friedrich už je v šatně a Míček je na hrací ploše. A Míček, který nastupoval spíše na levé straně, tak teď vystřídal Friedricha na té pravé. Brankář Jedlička nakopává míč dopředu, Boula hlavičkou prodlužuje dopředu, ale je tam Komljenovič před Siňavským, ale zase Gilbert do dobrého prostoru si zatáhl tělem, zpracoval a získal balón pro Baník Ostrava. Boula dělá kličku do středu hřiště, vrací míč Nogovi, Noga přešlápil, znovu vrací Kolmici na Boulu. Boula na Něnga, Něnk špatně zpracoval, ale dobře se míč nakonec posunul pro Baníkovce a teď musí Míček spolu s Nogou zpátky. Jsou hodně blízko u sebe, to může být nebezpečné, pokud se míč odrazí špatně, ale nakonec Noga vše zvládl. Něnk teď upadl v souboji se Šimkem a píská se faul. Běží 55. minuta, to znamená, že už bude končit první poločas. Ano, a v tuto chvíli končí. Baník Ostrava vede po první půli nad Artisem Brno. 1-0, hodně dlouhý poločas, nastavoval 60 minut. 3 góly nebyly uznány kvůli offsideu. Jeden na straně Baníku, 2 na straně Artisu. Takže platí stále po gólu Michala Kohouta skóre 1-0.
1: Velmi zajímavých prvních 45 minut v utkání čtvrtého kola fotbalové šance ligy mezi Baníkem Ostrava a Artisem Brno. Jak jste slyšeli od našeho reportéra Davida Procházky, 4 vstřelené góly, ale pouze jeden v souladu s pravidly. A tak tedy Baník vede nad Artisem 1-0. Jen si dovolím doplnit, že program čtvrtého kola nejvyšší domácí fotbalové soutěže uzavře večer utkání mezi Slovanem Liberec a Pražskou Slávií. Úvodní výkop ve 20 hodin, samozřejmě v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. A jenom musíme samozřejmě doplnit, že dnes se měly hrát ještě další duely, ale ty byly nakonec kvůli působení Jablonce a Hradce Králové v evropských pohárech odloženy, a tak si Jablonec souboj s Bohemians zahraje v Dolíčku až ve středu 2. září od 18 hodin. O 2 hodiny později potom nastoupí Hradečtí Otroci na stadionu Zbrojovky Brno.
2: Radiožurnál Sport.
3: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Sheeran ve vysílání radiožurnálu Sport, ale nedá se nic dělat, čas se zastavit nedá, a tak musí uvolnit místo zprávám.
1: Radiožurnál je 16 hodin. A zprávy má Jana Gulda. Meteorologové varují před silnými bouřkami, dál ale platí výstraha i před vznikem požáru. Polsko posílá do Maďarska speciální letadlo pro zraněné po tragické nehodě autobusu. Fotbalisti ostravského Baníku hostí ve čtvrtém kole šance ligy Artis Brno. Na dálnici D11 popojíždí dlouhá kolona u Nehvist směrem do Prahy. A počasí zítra bude převážně oblačno až zataženo déšť, místy i bouřky, později se začne vyjasňovat a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Český hydrometeorologický ústav vydal na pondělní odpoledne výstrahu před silnými bouřkami, které můžou doprovázet i kroupy. Platí hlavně pro Moravu a Slezsko, zasáhnou ale také jižní Čechy. Ve východní části země pak do večera dál platí výstraha před vysokými teplotami. Vystoupat můžou až na 37 stupňů. Po celém území republiky zároveň až do odvolání platí taky výstraha před rizikem vzniku požáru. V Jihomoravském kraji je riziko vysoké. Kraje příští rok nedostanou od státu peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to potvrdil ve videu na sociálních sítích.
3: Máte peníze na účtech, asi 150 miliard, tak laskavě opravujte ty silnice a nevymlouvejte se na nás. Stát má deficit, nechali jste nám díru, 37 miliard na dálnice, takže my musíme stavět dálnice, vy peníze máte.
1: Pravidelnou podporu dostávaly regiony každoročně od roku 2015, a to ze Státního fondu dopravní infrastruktury. O novém postoji vlády už minulý týden informoval liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Polsko posílá do Maďarska speciální letadlo kvůli tragické nehodě autobusu. Na palubě budou zástupci ministerstva zahraničí a zdravotníci, kteří mají pomoct zraněným a zajistit převoz těch, kteří budou schopni odcestovat. Oznámil to premiér Donald Tusk. Polský autobus havaroval v noci na dálnici M3 na východě Maďarska. Nejméně 12 lidí neštěstí nepřežilo. Příčinu úřady vyšetřují. Podle předběžné verze řidič zřejmě usnul za volantem. V autobuse cestovali polští poutníci, kteří se vraceli z Bosny a Hercegoviny. Hvězdárna v Karlových Varech připravuje pro studenty středních škol stáže. Pilotní program začne od nového školního roku. Hvězdárna se tím chce zajistit budoucí brigádníky. Třeba průvodce, vysvětluje ředitel hvězdárny Miroslav Spurný.
4: Takže chceme vlastně vypsat několik témat, které se pomaličku už objevují v podstatě i na internetu, kde si u nás vlastně dítě může vylepšit znalosti pomocí hvězdárně, no a vlastně získat certifikát pracovníka hvězdárny.
5: Sport. Fotbalisté Slavie Praha nastoupí ve čtvrtém kole šance ligy o 20 hodin proti Slovanu Liberec. Utkání vám nabídneme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport a na Radiožurnálu v reportážních vstupech. Teď hraje Baník Ostrava s Artisem Brno. Čas a stav zná David Procházka.
6: Po prvním poločase vede Baník Ostrava nad Artisem Brno 1-0. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
5: Cyklistický závod Czech Tour vyhrál Američan Andrew August, který ovládl i poslední etapu. Václav Ježek projel cílem jako čtvrtý a v celkovém pořadí zůstal na sedmém místě s více než minutovou ztrátou na vítěze. Jan Hirt obsadil v konečné klasifikaci devátou příčku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 u Mirošovic a na D11 u Nehvist. Na D1 z Brna do Prahy je silný provoz. Nejprve se zpomaluje kolem Koberovic mezi 75. a 68. kilometrem. Znovu se jede různě pomalu od sjezdu na Divišov ze 41. kilometru až na 15.5. Tam se podařilo následky nehody nehodě odklidit. Jede se třemi pruhy. Vydržte na dálnici. Na souběžné silnici 335 stojí dlouhá kolona před Mnichovice. Na D11 směrem do Prahy nejprve kolony u Poděbrad mezi 36. a 25. kilometrem kvůli omezení na 20 minut. Za sjezdem na Lysou nad Labem ze 16. kilometru hlásíte další kolonu. Na 8.5. kilometru odklízejí následky nehody, zdržení 40 minut. Dá se jet z exitu 18 po souběžné silnici, zpět se vrátíte za Nehvizdy. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku ze 13. kilometru zůstává kolona k Jíloviště, tam staví most, zpoždění čtvrt hodiny. Plzni a silnice 50 z Uherského Hradiště do Brna byla u Brankovic uzavřená po nehodě. Už se dá projet alespoň Kyvadlově. A na silnici 44 na obchvatu Zábřehu směrem do Šumperku řeší nehodu. Zdržíte se krátce.
8: Auta stojí prostřed silnice, nikdo není zraněn, nikdo ještě tady záchranných složek není.
7: A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme na Moravě zpočátku místy i polojasno, jinak oblačno až zataženo většinou s deštěm, místy i s bouřkami, v nich se můžou objevit kroupy, silné nárazy větru a taky přívalové srážky. Později začnou srážky od západu ubývat a oblačnost se místy protrhá. Nejvyšší teploty zítra v severozápadní polovině Čech 19 až 23 stupňů Celsia, jinde 23 až 28 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
0: Které skončily tedy ve chvíli, kdy čekáme na začátek druhého poločasu prvoligového fotbalového utkání mezi Baníkem Ostrava a Artisem Brno. Zatím je úspěšnější domácí klub Baník nad Artisem vede 1-0. Před pár minutkami teprve začalo utkání, ve kterém se rozhodne o vítězi anglického Community Shieldu, neboli trofej, o kterou soupeří vítězové Premier League a FA Cupu v minulé sezóně. Ve velském Cardiffu se proti sobě postavili Arsenal, Londýn a Manchester City. Z utkání uběhlo 60 sekund a už padl první gól, který vstřelil Ricardo Calafiori, útočník Arsenalu z Itálie se tedy dokázal opravdu bleskově prosadit a tím pádem v zápase o Community Shield Arsenal ve třetí minutě nad Manchesterem City vede 1-0.
2: Radiožurnál Sport
9: a Filip Šedivý.

0: Radiožurnálu Sport vysíláme vše zajímavé, co nabízí tenhle neustále se točící svět sekund, branek, bodů a také samozřejmě gólů. Odejde teď především, protože se těšíme na druhý poločas prvoligového fotbalového utkání mezi Baníkem a Artisem, ale večer to bude plavecko-atletické a samozřejmě také fotbalové, protože Slovan Liberec přivítá pražskou Slávii od 20 hodin. Budou končit plavecké mistrovství Evropy a také evropský šampionát v atletice a držet palce budeme ve finálových bojích plavcům Janu Čejkovi a Barboře Semanové a také v Birminghamu atletce Kristýně Sasínek-Meky, která poběží finále na 1500 metrů. Teď už ale zase pojďme k nejpopulárnější hře naší planety.
1: Přímý přenos Radiožurnálu Sport.
0: Jenom si zopakujme, že čtvrté kolo fotbalové šancely odstartovalo už včera 4 zápasy. Vítězství si připsala Viktorie Plzeň, která zdolala Zlín 3-2. Pražská Sparta dokázala vyhrát nad Teplicemi 4-1. Naopak před svými fanoušky ani bod nezískalo Slovácko, které podlahlo Sigmě Olomouci 1-2. No a utkání mezi Pardubicemi a Mladou Boleslaví skončilo nerozhodně 1-1. Dnes tedy duel mezi Baníkem a Artisem, který co nevidět začne nabízet druhý poločas a proto znovu míříme za reportérem Davidem Procházkou.
2: Znovu přeji hezké odpoledne z městského stadionu ve Vítkovicích. Za malou chvíli začne druhý poločas pachotelně s 10-minutovým zpožděním zhruba, protože se v prvním poločase těch 10 minut nastavovalo, třikrát se zkoumal gól, který nakonec neplatil, takže sice padly 4 míče do jednotlivých branek, ale jen jeden byl regulérní, jeden z těch gólů. A to hned v 8. minutě. Michala Kohuta. Hra je zahájena. Nákop jedličky do pokutového území Artisu Brno. Stále 1-0 pro Baník Ostrava, tedy noga. A myslím si, že brzy přijde do hry Jurečka, který se v přestávce hodně intenzivně rozcvičoval, ale zatím zůstává ještě Něnk na hrací ploše, kterému jarní část loňské sezóny ani ten vstup do letošní vůbec nevychází a dnes hraje také, řekl bych, velice špatně, tak Roman Skuhravý ještě tomuto senegalskému útočníkovi, který přišel z Karviné, který hrával i v Teplicích, tak zatím mu věří, teď si pomohl Siňavský rukama v souboji s Komljenovičem, který se v prvním poločase musel zasunout z ofenzivní pozice na pravého obránce místo zraněného Francouze Glossoy. No a přišlo ještě jedno střídání v poločase, kdy švédského záložníka Karlena, který hrál hodně důrazně, řekl bych, nehrál vůbec špatně, tak ho vystřídal kreativnější Martin Pospíšil, odchovanec Sigmy Olomouc. No a teď nákop do baníkovské obrany, kde musel zase pro změnu vystřídat Friedricha v závěru prvního poločasu už v tom dlouhém nastavení míček, takže hraje na své neobvyklé pozici na pravé straně, když v úvodu sezóny ve svých prvních ligových minutách a zápasech dostával příležitost na levé straně. Ale teď dobrá narážečka mezi Kohutem a Bevenem, to znamená akce Baníku Ostrava. Ve 47. minutě Bevene zasekl před 16. Teď dává Něnkovi a Něnk střílel k levé tyči a brankář stoper měl co dělat, aby vyrazil tu přízemní střelu. Tak Něnka jsem před malou chvíli káral, teď to udělal, ale v 16. dobře. Zpracoval si jednou nohou, posunul si na levačku a z otočky pálil po zemi pohotově k bližší tyči, ale stopen správně stál u té bližší tyče a nakonec se stihl položit do té rány. Takže rohový kop pro Baník Ostrava ve 48. minutě. Kohout zvedá pravou ruku, bude levačkou kroutit míč patrně na zadní tyč, vypadá to podle pohybu hráčů, ne, tak nakonec na přední. A obrana Artisu přizvedla míč, ten se znesl do vzduchu a vypadá to na odkop. Tak to nebyla obrana Artisu, ale patrně Něnk, který tam zůstával, že teď v malém vápně po souboji. Snažil se předskočit hráče Artisu a patrně on přizvedl ten míč vysoko do vzduchu a nakonec za brankovou čáru, ale mimo brankovou konstrukci. Takže z toho bude odkop od branky Artisu Brno, ale Něnk zůstává ležet, takže myslím si, že možná Jurečka přijde do hry ještě dříve. Ale Něnk už po spolupráci s Gilbertem odkulhává ze 16, takže ještě bude pokračovat ve hře. 48. minuta končí, 1-0 pro Baník Ostrava ve čtvrtém kole, šance ligy, Komljenovič dostal přihrávku po zemi na pravou lajnu, postupuje k půlici čáře, dává těžkou přihrávku, teď Ndiajemu a Fomba byl faulován středním obráncem Baníku nogou, který si organizuje tu obranou pětici. Baníkovci hrají ve trojce, ale pochopitelně při obrané situaci tak se zatahují. i krajní hráči Siňavský a Bevene. A právě Siňavský teď dostal na levou stranu balón, proti němu vystoupil Komljenovič před baníkovskou střídačkou a stečoval tu přízemní přihrávku do autu. Takže ve 49. minutě přenechává Siňavský Diačukovi. Diačuk, ukrajinský obránce, který přišel z Dynama Kyjev v létě, ale hned na začátku letní přípravy se zranil a dnes hraje první ligové minuty v Šancelize. Ale Baník rychle o balón přišel, Fomba jde mezi Míčka a Beveného, Míček nestíhá, ale nakonec si Fomba dal příliš dlouhý balón, takže Míček už nemusel sprintovat až k brankové čáře. 1-0 pro Baník Ostrava, to platí i na začátku 50. minuty. A tentokrát to bude Noga, který bude rozehrávat nakrátko s brankářem Jedličkou a Jedlička nakonec vykopává na levou stranu, ale to je hodně daleko pro Siňavského. Komljenovič ale odhlavičkoval. No a teď Boula se snažil dostat k balónu přes Alegeho. To se mu nepovedlo a znovu míří míč do levé strany, ale Papalele to nestihne. Kapverdský ofenzivní hráč, levé křídlo, nestihl na hrací ploše balón. A tak Jedlička bude rozehrávat z vlastní šestnáctky.
0: Přichází 16 hodin 15 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a pokud nechcete přijít ani o jediný moment zápasu mezi Baníkem a Artisem, tak běžte do naší mobilní aplikace Můj rozhlas nebo na internetové stránky irozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz, protože tam najdete odkaz na nepřerušovaný přímý přenos. My si teď jenom připomeneme, že se hraje také další důležité fotbalové utkání na britských ostrovech. Soupeří Arsenal a Manchester City jako vítězové Premier League a FA Cupu o Community Shield. Duel se hraje ve velském Cardiffu a ve 12. minutě Arsenal vede nad Manchesterem City 1-0. Tolik tedy fotbal anglický a teď už zase ten český. Baník Ostrava, Artis Brno ve čtvrtém kole Šanceligy a reportér David Procházka.
2: 51. minuta, Baník Ostrava už vhodil útočný aut, míč podržel před 16. Siňavský, teď hrál také Traore, ale Kohutovi balón odskočil a teď byl donucen k faulu na čerstvého Pospíšila, který dostal i kapitánskou pásku po příchodu na hřiště od Plechatého. A teď se Alege uvolnil přes Diačuka, myslím si, že přijde žlutá karta u postraní čáry. Ano, je to tak. Sice teď Alege ještě spílá postrannímu rozhodčímu, ale možná neviděl, že hlavní už tu žlutou kartu vytáhl. Každopádně Alege se s míčem vrací před baníkovskou střídačku. Diačuk zahrál rukama kolem pasu Alegeho, který se dobře uvolnil do protipohybu ukrajinského stopera. Takže Friedrich, který dostal žlutou kartu, ten už nehraje, ale teď Diačuk bude hrát se žlutou kartou jako obránce Baníku Ostrava. Komljenovič dostal balon dopředu, je u rohového praporku, pokryl si před Diačukem, ale přišel tam ještě Siňavský a od Siňavského se odráží míč do zámezí. Takže Artis Brno bude pokračovat u 16. Baníku Ostrava autovým vhazováním. Ještě na hrací ploše druhý balon, který tam poslali náhradníci Baníku Ostrava, zakutál se těsně za postranní čárou směrem na hřiště. Preisslerův dlouhý aut někam na Šimka, ale ještě je tam Noga. Noga odhlavičkoval, Boula také. Pospíšil se snažil zakončit z těžké pozice z voleje a teď Něnk dostal balon do sprintu, ale Plechatý má k balonu daleko blíže a tak ho sklepl brankáři Stopenovi. 52. minuta. Baník Ostrava vede nad Artisem Brno 1-0 po prvním polčase už od 8. minuty, kdy dorazil Gilbertovu střelu vyraženou Stopenem do prázdné branky. Dobíhající Kohut. Pak další tři góly neplatili po dlouhém zkoumání, zvlášť v případě obou gólů Artisu Brno. Jeden gól Baníku podle mého po průkazném offside. Gilbert to neplatil, ale teď Gilbert zakončoval z levé strany placírkou na zadní tyč, se snažil zakroutit balon, určitě mířil do branky, ale Stopen to přečetl a nepříliš razantní ránu chytil. 53. minuta, hráči Artisu Brno se dostali mimo hrací plochu, takže to bude autové vazování pro míčka, ne, nakonec míček balon zahazuje a vazuje Bevene na Něnga. Něnk v souboji se Šimkem, bude to jen odkop od branky Artisu Brno. Něnk si opět nepočínal s balonem příliš dobře, tak myslím si, že doba, kdy ho vystřídá Jurečka, už se blíží. 53. minuta a Komljenovič na pravé straně dává těžkou přihrávku. Gilbert znovu vybojoval, ten získal dnes snad 10 balónů. Je velmi pohyblivý, má dobré tělo a také techniku. Teď si sám vyměňuje balón s Traorem. Traore nakopává do pravé strany na Beveného. Bevené si zpracovává. Má proti sobě Preisslera. Pomáhá si ještě přihrávkou na Kohuta. Znovu Bevené a už je tam Gilbert, který se z levé strany přesunul na pravou. Teď je to kombinace na malém prostoru Baníku Ostrava. Míček se do té kombinace zapojuje a to je také poslední hráč Baníku. Noga, který dává na střed hřiště na Traorého. Ten si pomáhá přihrávkou na Diačuka. Diačuk Rasiňavského, ten kolem Komlienoviče, nebo přes jesličky Komlienovičovi, dostává balon dopředu a Gilbert na hranici 16 ještě dává do pravé strany Bevenemu. Bevene zkoušel střílený centr, ale Fomba zblokoval ten nastřelený balon do 16 a bude z toho hrový kop. 55. minuta začíná. 1-0 pro Baník Ostrava, skóre stále platí. Kapitán Baníku Jedlička teď běží až k půlici čáře a diriguje hráče. Siňavského posílá na pravou stranu na rozehrávku rohu a Beveného k Alegému, to znamená rychlostního hráče, tak aby Alegé neutekl do breaku. Tak si to teď dobře, řekl bych, zdirigoval brankář Jedlička, kapitán Baníku, ale Kohutu v centr příliš přetažený a tak hraje Diačuk až u postraní čáry na vzdálenější straně, má proti sobě dva hráče Artisu. Boula si zpracoval, ale byl odstaven Alegem a bude z toho autové vhazování pro hosty, konkrétně Alegé rychle vhodí Komlinovičovi, který se zasunul, byl vysunutý dopředu, teď si na ten aut odskočil dozadu a v 55. minutě se Artis může pokoušet o už třetí vyrovnání. Dvakrát se mu to nepovedlo jen kvůli těsnému offsideu. Míček teď ve skluzu zahrál před Fombou a vyhecoval teď publikum na té vzdálenější straně naproti hlavní tribuny. Se snažil probrat fanoušky a také sobě sebevědomí po úspěšném skluzu, ale možná přijde dlouhý aut Artisu Brno do 16. Vypadá to tak, že Preissler naznačil dlouhý aut a vhodil Alegému. Znovu Alegé ne, tentokrát míří centr do 16 a Jedlička měl co dělat, protože tam byl Petrák, který na přední tyči tečoval, má účes ala Ivaniševič v závěru své kariéry, kdy měl takovou palmičku na hlavě, tak stejný účes má Petrák a tentokrát prodloužil na přední tyči ten centr z levé strany a míč mířil rozhodně do branky k levé tyči, ale Jedlička tentokrát skočil dobře. Ta teč přišla někde na úrovni značky pro pokutový kop, ale ještě dá se říct na přední tyči, takže ještě přední. Takže ještě měl čas reagovat brankář Baníku a kapitán Jedlička. Teď centr Alegého z rohového kopu zakroucený tak, že už ho Petrák nestihl na hrací ploše. Spadl na zadní tyč, ale už se nedal doběhnout.
0: 16 hodin 22 minut stále Baník Ostrava Artis Brno 1-0 ve čtvrtém kole fotbalové šance ligy. Pokud jde o fotbal, tak dnes bude pokračovat španělská La Liga dalšími dvěma zápasy úvodního kola. Tahle soutěž odstartovala jako první z těch pěti nejprestižnějších evropských fotbalových lig. Už včera tedy dvěma zápasy a dnes už od 17 hodin, tedy za necelou 15:45 nastoupí nováček soutěže Racing Santander, který se vrátil do La Ligy po 14 letech proti Villarrealu a od 19 hodin bude hrát Espanyol Barcelona proti Levante. Jak tyhle duely dopadnou, o tom vám na Radiožurnálu Sport samozřejmě také povíme. Teď ale zase zpátky na prvoligový český fotbal. Duel mezi Baníkem Ostrava a Artisem Brno sleduje a komentuje David Procházka.
2: Začíná 58. minuta, teď se chviličku nehraje, protože centr Komlienoviče, hráč Artisu Brno, z pravé strany mířil dobře do 16, ale míček střídající mladý obránce Baníku vyhrál hlavičkový souboj a pak byl Ndiajem kopnut ve vzduchu. Vypadalo to vážněji, než ta situace nakonec je, protože míček se zvedl z hrací plochy a teď pod dýmovou clonou z kotle Baníku Ostrava bude rozehrávat brankář Jedlička. 58. minuta je ve své polovině. Hlavičkový souboj tentokrát Siňavský nevyhrál. Za ním byl Plechatý, který odhlavičkoval do autu. Baník Ostrava bude pokračovat autem na útočné polovině. Už tam běží ukrajinský stoper Diačuk, který hraje v tom tříobráncovém systému levého obránce a vazuje do 16 na Nienga. Ten si zpracovává, nechal Siňavskému těsně vedle. Tak teď to Nieng udělal velmi dobře. Pokryl si balón před Šimkem tělem zády k brance a sklepl na hranici 16 pro zbíhajícího Siňavského. Ten opět zkoušel palcírkou na zadní tyč a možná o půl metru. Teď minul branku Artisu Brno. Tam by brankář stopen patrně nebyl, pokud by míč mířil do branky. Ale stále platí 1-0 pro Baník Ostrava. Gól jediný, který platil z 8. minuty, střelil Michal Kohout. 59. minuta běží a hráči Artisu Brno rozehrávají na pravou stranu. Komlinovič vyhrál lavičkový souboj, ale ještě otřel balón Osiňavského, takže to bude autové vhazování. Pro Artis Brno a už se tam chystá další náhradník Artisu. Je jim Samek, který půjde do hry a koho vystřídá? Daniel Samek. A odstupuje Petrák, který měl tu velkou šanci před malou chvílí, kdy prodloužil na přední tyči hlavičku, mířil dobře ke vzdálenější tyči, ale brankář Jedlička zasáhl. Takže střídání do zálohy Daniel Samek místo Petráka. Stále 1-0 pro Baník Ostrava, Komlinovič vhazuje dozadu na Plechatého, zahraje si i brankář stopen. Artis Brno teď kontroluje balón, zahrává do levé strany na Preisslera a znovu míč mezi stopery. Tentokrát je to dobrá práce Fomby na útočné polovině, ale znovu tam byl míček, který teď znovu na podruhé předskočil Fombu, odvrátil na chvíli, ale míč sbírá záložník Artisu, Martin Pospíšil, postupoval dopředu, posunul se dobrých 10 metrů na útočnou polovinu, ale nakonec ve skluzu zasáhl Nienk, který se s ním vrátil v 60. minutě. Řekl bych, že už se budou chystat také baníkovští náhradníci a už tam vidím nějaký pohyb. Vypadá to, že do hry půjde Škrkoň nakonec i s Jurečkou. Takže to vypadá, že ze hry by mohl jít Gilbert, který hraje velmi dobře, i Nienk. A možná by mohl jít ze hry také Kohout, který přece jenom je po zranění a Gilbert by na hrací ploše mohl zůstat. To je spíš pravděpodobnější varianta. Uvidíme. Trenér Roman Skuhravý ukazuje, že ještě se střídat nebude, protože Baník Ostrava bude vhazovat poblíž vlastní branky, kousek od rohového praporku. Na pravé straně má míč mladý míček. 61. minuta, Baník Ostrava, Artis Brno ve čtvrtém kole šance ligy 1-0 a teď Noga odstavil Ndiajeho a bude to odkop od baníkovské branky. Teď by k tomu střídání mohlo dojít, ano, je to tak, že Jurečka a Škrkoň půjdou do hry.
0: Střídání v zápase mezi Baníkem Ostrava a Artisem Brno, tak můžeme na Radiožurnálu Sport zase připomenout, že se ve velském Cardiffu hraje o Community Shield, tedy vítěz Premier League Arsenal nastoupil proti Manchesteru City, tedy šampionovi FA Cupu. No a v tomhle anglickém souboji jsou zatím lepší kanoníři. Arsenal ve 23. minutě vede nad Citizens 1-0, když se hned v úvodní minutě tohoto utkání trefil Ital Calafiori. No a pokud jde o další vysílání Radiožurnálu Sport, tak zítra se můžete samozřejmě klasicky po 10. těšit na desítku Pavla Horváta, tu ligovou. Po 13. hodině pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem, hostem Martin Gerža, místopředseda Českého volejbalového svazu. Hlavní téma blížící se mistrovství Evropy volejbalisté, které se bude hrát také v Brně. No a potom mezi 14. a 15. hodinou nabídneme speciál, protože Miroslav Knedla, tedy čerstvý mistr Evropy v plavání na 50 metrů znak, hned po návratu ze šampionátu v Paříži zamíří do studia Radiožurnálu Sport. Tak věřím, že i vy budete rádi, že ho budete moci poslouchat zítra po 14. hodině, stejně jako našeho reportéra na plaveckém mistrovství Evropy Martina Charváta. A teď budeme zase společně poslouchat Davida Procházku z prvoligového fotbalového zápasu mezi Baníkem a Artisem. Davide.
2: 62. minuta končí, stále 1-0 pro Baník Ostrava. Teď Bevenes získal odražený balón u půlnici čáry, dělal zpětnou kličku k vlastní brance a Fomba ho sestřelil, dostal žlutou kartu. Teď ještě také střední obránce Baníku Noga. Patrně mu přišlápl nohu Ndiaye v nějakém souboji předchozím, tak byl také chvíličku na hrací ploše. Už je vystřídáno, odhadl jsem to velmi dobře. Ze hřiště šel opravdu Kohout a Nienk. Na místo nich už jsou na hřišti noví útočníci Baníku Jurečka a Škrkoň. A teď bude Baník Ostrava zahrávat tu standardní situaci z půlnici čáry, dá se říct, metr na vlastní obrané polovině je s míčem míček. Se pěkně rýmuje. 63. minuta, ale znovu kouřová clona, ale zatím jen před kotlem Baníku Ostrava, nevím, na co se teď čeká. Hlavní rozhodčí nedal pokyn k zahájení hry. Také trenér Roman Nádvorník, trenér Artisu Brno, se teď rozčiluje a nevím, co se opravdu teď zkoumá, jestli ne náhodou červená karta pro Fombu, protože ten zákrok na Beveného byl zbytečně tvrdý. Míč Fomba hrát nemohl. No a vypadá to, že se zkoumal ten zákrok, ale vypadá to, že žlutá karta stačí, no, rozhodčí, všetečka, teď dává pokyn k zahájení hry, ale zrovna ve chvíli, kdy se ten dým vyvalil trošku na hlavní tribunu, ale rychle, protože přece jen trošku větrné podmínky už panují od zhruba poloviny prvního poločasu, tak ten dým docela ustupuje, takže můžu identifikovat na útočné polovině Baníku Ostrava Siňavského v souboji nebo v kooperaci s Boulou, ale oba dva baníkovci o balón přišli, ale znovu je tam Djačuk, který sklepává na čerstvého Jurečku. Jurečka si dal balón od sebe, teď si zahrál rozhodčí všetečka, protože Traore je také ve skluzu, zahrával balón směrem dopředu. Kdo ví, jestli by ho baníkovci zachytili, ale balón rozhodčího půjde pro Baník, protože poslední se dotkl právě Traore, který dostane teď míč rozhodčího, už je balón na hrací ploše. Přetažený centr na Beveného, ale Papalele má dost času se srovnat na tu hlavičku. Sice Fomba zpracoval směrem k vlastní brance, ale nakonec to byl Samek, který odpálil míč až k brankáři Jedličkovi, který zacouval do vlastní 16, chytil balon do rukavic a už rozehrál. Ale teď Noga dal velmi špatnou přihrávku nakrátko Djačukovi a bude z toho autové vazování pro Artis. Komlinovič na pravé straně, myslím si, že hraje také velmi dobrý zápas na to, že musel během utkání změnit pozici. A balón přetažený spadl až na malé vápno, kam zabíhal Papalele, ale byl hodně daleko. A Bevene odvrátil na rohový kop, překopl přes břevno hodně vysoko, bezpečně. Šajtlí, protože ten balón padal mu na pravou nohu, měl to trošku přes nohu, ale ten defenzivní zákrok zvládl, i když Baník Ostrava by teď určitě se nechtěl bránit rohovému kopu. Ale bude to tak, zahrávat bude kapitán Martin Pospíšil, který přišel na hrací plochu ve druhém poločase. 66. minuta, zvednutá levačka Martina Pospíšila, míč míří do branky, Gilbert odvrátil a opravdu hraje výborný zápas. Dante Gilbert, hráč Trinidadu a Tobaga, teď pomohl defenzivě a brankáři Jedličkovi, který v těch úvodních kolech nepůsobil, zvlášť při vybíhání, vůbec jistě. V posledních dvou zápasech Baník inkasoval 6x a znovu kroucený balón na zadní tyč. Teď tam byl Djačuk pro změnu. Ukrajinský stoper Baníku bude z toho autové vazování pro Artis, protože Djačuk prodloužil jen za sebe do autu. No, my budeme opět vstupovat do zpravodajství Radiožurnálu. 66. minuta běží na městském stadionu ve Vítkovicích. Baník Ostrava vede nad Artisem Brno po gólu Kohuta z 8. minuty. 1-0 z Ostravy David Procházka, Radiožurnál. Ale pozor, teď to vypadá na penaltu. Boula tam šel na dlouhou nohu a bylo to hodně nebezpečné, vysoko. A byl tam Pospíšil, metr v 16. A bude to penalta, rozhodčí všetečka. Si myslím, že správně zapískal, teď tam šel Boula nesmyslně na dlouhou nohu. Teď Pospíšil těžko mohl s tím něco dělat, ale zůstává tam ležet ještě míček na malém vápně. No tak třetí vyrovnání Artisu, Brno je ve vzduchu. Bude to pokutový kop, který zapříčinil Jiří Boula, hrající první ligový zápas v této sezóně. Nemyslím si, že tam byl nějaký zákrok na míčka, který zůstal ležet na malém vápně před tím, který by ještě tu penaltu odvolal. To už by asi trenér Nádvorník nezvládl psychicky, protože dvakrát hosté vyrovnali, dvakrát těsný offside zamezil skórování Artisu Brno a teď odchází trenér Nádvorník někam za střídačku, tak aby ten pokutový kop snad nesledoval. Každopádně bude to penalta proti Baníku Ostrava. Kapitán Baníku, brankář Jedlička, si ještě dribluje s balónem, teď ho předává hostům, ti se k tomu, že by balón získali, nemají. A teď rozhodčí všetečka vykazuje všechny hráče ze 16, tedy především ty baníkovské, protože pokutový kop budou zahrávat hosté. Míč si postavil Fomba, vypadá to. Kdo ví, jestli to bude on, znáte v poslední době, jak to bývá při pokutových kopech. Brankář Jedlička se snaží ještě rozhodit soupeře, ještě tam je stále Boula, viník té penalty. 68. minuta a rozhodčí všetečka si přiložil dlaň nebo prsty k uchu a půjde se na něco podívat. Tak teď si myslím, že trenér Nádvorník bude poskakovat, jestli se ta penalta odvolá, nevím. Nevím, co tam bylo, ale z mého pohledu vypadal ten zákrok Bouly jednoznačně, vysoká noha, možná k zásahu hlavy nebo nějaké vrchní partie pospíšila, nedošlo, ale rozhodně to bylo nebezpečné a penalta by si za to pískat měla, ale jestli tam byl nějaký zákrok na míčka, který tomu předcházel, to opravdu to bylo mimo balón, nebo to předcházelo pár sekund před tím, tak jestli tam něco rozhodčí najdou, tak to jsem teď hodně zvědav. 69. minuta. Stále 1-0 pro Baník Ostrava. Nařízená penalta proti Baníku Ostrava, ale možná bude odvolána. Tak rozhodčí všetečka u videa už po čtvrté dnes. 3 góly neuznal kvůli offsideu, jeden baníkovský, 2 Artisu Brno v prvním poločase. A teď to vypadá na odvolanou penaltu. Tak penalta není odvolána. Teď bych přivítal rozhodně, kdyby mohl rozhodčí nahlásit do Amplionu na stadionu. Tak slyšeli jste od hlasatele, že je odvolána, ale důvod v tuto chvíli neprozradím. Patrně tam byl ten zákrok na míčka nějaký předchozí, anebo simulace pospíšila, ale podle mého byl ten balón už mířil k Pospíšilovi a Boula měl nohu opravdu vysoko. 70. minuta zápasu, třetí kritický moment pro trenéra Nádvorníka, který si teď podrbal pleš na hlavě a odchází si sednout. Ne, znovu už přichází do toho vymezeného území, ruku v bok, druhou v kapse.
0: Zatímco tedy na druhý gol v zápase mezi Baníkem Ostrava a Artisem Brno tedy budeme dál čekat a samotní protagonisté duelu také samozřejmě, tak v duelu o Community Shield, tedy mezi vítězem anglické Premier League a FA Cupu, už druhá branka padla a zase ji dal Arsenal. Ten totiž dokázal v 28. minutě skórovat zásluhou německého forwarda Kaje Havrce, ten navázal na Itala Calafioriho, tím pádem 32. minuta Arsenal nad Manchesterem City v souboji o Community Shield vede v Cardiffu už 2-0. V Vítkovicích na městském stadionu se hraje mezi Baníkem Ostrava a Artisem Brno o body v zápase čtvrtého předkola fotbalové šance ligy a jsme u toho prostřednictvím Davida Procházky. A
2: obránce Míček se opět raduje z úspěšného defenzivního zákroku, protože Papalele dostal dlouhý balón za obranu. Z levé strany se snažil probít přes Míčka do šestnáctky, ale ani na dvakrát se mu to nepovedlo. A nakonec Míček odrazil oholeně Papaleleho míč do zámezí, takže Baník Ostrava odkopává za stavu 1-0. Artis Brno dvakrát vyrovnal v dnešním zápase, ani jednou ten gól neplatil. Před malou chvíli byla nařízena penalta po zákroku Bouly, ale nakonec u videa rozhodčí všetečka svůj verdikt odvolal. Sám jsem zvědav, až uvidím video, co se tam dělo. 72. minuta a Diačuk teď na útočné polovině Baníku Ostrava vhodil aut. Jurečka si zpracovává před 16, ale nechal míč za sebou. Samek ho získal pro Artis Brno. A Alege teď uniká Diačukovi, ten má žlutou kartu. Na chvíli se snažil přidržet si na těle Alege, ale teď Alege je jednoznačně v offsideu, ano. A teď je také ten offside odpískán a odmáván rozhodčím zoufalým, zapískán všetečkou. Teď ten offside byl metr a půl určitě. 72. minuta, Síňavský sklidňuje hru rozehrávkou na nogu. Baníkovci mají balón, Míček bude se snažit po pravé straně vysunout Gilberta, ale leskuzu tam přijel Fomba a zastavil ten průnik, případný průnik domácího Gilberta. Hazovat bude Míček, kousek od půlky čáry, je stále ještě na obrané polovině Baníku Ostrava. Tak hodně vzruchu jsme viděli zatím v dnešním utkání. Čtyřikrát se hráči radovali z gólu, ale jen jeden z nich platil, a to ten první kout. A Baník se teď dobře propracoval do ofenzivy. Jurečka míjí z malého vápna, dostal střílenou přihrávku z pravé strany od Škrkoně a levačkou minul branku. Myslím si, že v offsideu by tentokrát Jurečka nebyl, ale tu prudkou přihrávku nedokázal skrotit a placírkou, levou placírkou, tou vzdálenější nohou správně zakončoval Jurečka, ale neskrotil ten balón a těsně minul pravou tyč. Takže teď stále platí skóre 1-0 v 73. minutě. Pro Baník Ostrava dopovím myšlenku, jediný gól v 8. minutě Michal Kohout, kdy dorazil ránu Gilberta, který je podle mého nejlepším hráčem na hřišti. Rozhodně nejlepším hráčem Baníku Ostrava. Artis Brno se dvakrát radoval z gólu, z vyrovnání, jednou se radoval z nařízeného pokutového kopu, ale vše bylo odvoláno jako ve známé pohádce. Věčná princezna. 74. minuta běží, začíná. Teď Siňavský postupoval dopředu, ale fauloval. Balón mu odskočil a nakonec srazil Komlinoviče a dostane červenou kartu. Červenou kartu vidím v rukou rozhodčího Všetečky. Tak to se mi nezdálo na červenou kartu, na žlutou určitě. Tak nevím, jestli rozhodčí Všetečka nebude zase od videa upozorněn. Nevím, jestli tam šel šlapákem, ale nezdálo se mi. Určitě ne vysoko, neměl nohu. Možná, že Komlinovič už je na svých nohou. No, tak rozhodčí Všetečka, jsem zvědav, jestli zase ta červená nebude odvolána. Vlasy Siňavský dostal červenou kartu, zatím zůstává na hrací ploše, je sebevědomý, věří si, že dojde znovu ke změně verdiktu, ale nevím, jestli to rozhodčí Všetečka před sebou obhájí, a hlavně jestli to obhájí před Pavlem Ochotnickým a Janou Adámkovou, kteří jsou u videa, no ale nevím, jestli ti budou mít chuť ještě znovu zasahovat do vývoje utkání, a teď už to opravdu vypadá, že Siňavský bude muset z hrací plochy a že k žádnému avízu od videa tentokrát nedojde. Ještě se bude hrát určitě takových 20 minut a Baník Ostrava sice vede 1-0, ale vypadá to, že bude dohrávat v desíti, a teď rozhodčí Všetečka zapískal a ukazuje Siňavskému, aby opustil hrací plochu, protože stále stál někde na postraní čáře. Má za doprovodu Tomáše Ehrenbergera, čtvrtého rozhodčího, teď je vyprovázen. Jeden ze tří kapitánů Baníku Ostrava před touto sezónou určených, Vlasej Siňavský, estonský reprezentant, jde do šatny, stejně jako Michal Friedrich, ten byl ale zraněný v prvním poločase. No a do hry půjde Matěj Chaluš, takže přeskupení v obraných řadách. Teď se Jurečka zasunul na post levého obránce, ale po příchodu Chaluše se tam patrně posune možná Diačuk, který hraje v tom tříobráncovém systému.
0: 16:41 od fotbalu na chvilinku k tenisu, protože mladý český tenista, 19-letý Jan Kumstát, dokázal vyhrát druhý challenger v řadě. Triumfoval v Liberci a teď nenašel přemožitele v Hamburku, přestože startoval už v kvalifikaci. Ve finále Jan Kumstát porazil Němce Mellera ve třech setech, když otočil vývoj duelu a rozhodující sadu vyhrál 7-5. Z poloviny čtvrté stovky světového žebříčku se tak Jan Kumstát posune o více než 100 příček až k někam 240. místu na světě. Přejeme mu tedy jen, aby to šlo tak dál. No a my přejeme Davidu Procházkovi, aby mohl pokračovat dál v přímém přenosu fotbalového prvoligového utkání mezi Baníkem a Artisem. Davide.
2: Standardní situace už je rozehrána, průniková přihrávka na Alegeho neprošla, a tak Baníkovci můžou do protiútoku, ale už hrají v desíti po té červené kartě pro Vlasie Siňavského. Dlouhý nákop na Škrkoně, ale neměl šanci tento mladý baníkovský útočník zachytit. Má ho brankář stopen. 77. začínající minutě. Takže Chaluš s nogou hrají ve středu obrany a míček s Diačukem na levých, na krajích. To znamená, že Baník Ostrava přešel na čtyřobráncový systém, navíc se zatahuje i Bevene teď do obrany a trojice ofenzivních hráčů zůstává vepředu, Gilbert, Jurečka a Škrkoň, a v záloze teď bude mít hodně práce Traore. Dobrý centr do 16. Baníku Ostrava z levé strany od Fomby. Míč si zpracovává Alege, ale byl v souboji s Jurečkou. Jurečka se teď dostal před Komlinoviče, udržel ho na svých zádech a teď ještě patrně Komlinovič došlápl ze zadu na achilovku Jurečky. Ten si spraví kopačku a štulpnu a poté bude Baník Ostrava vhazovat. 9704 diváků. To je návštěva dnešního utkání a kromě kouřové clony z kotle, která byla rychle rozfoukána, tak opravdu už se nad Ostravou stahují mračna, možná k večeru sprchne. Teď ještě ale ne. Každopádně větrno i na stadionu Baníku Ostrava, je to vidět na dresech hráčů, kteří mají volnější dres, a také na zápisech kolegů novinářských, kdy tady zápis odletěl jednomu z kolegů přede mě. 78. minuta. Baník Ostrava stále vede nad Artisem Brno 1-0, ale dohrává v desíti, protože byl vyloučen Siňavský před malou chvílí za zákrok na Komlinoviče. Škrkoň teď udržel balón, ale poslal si ho příliš po straní čáře a nakonec neodkopl přes Preisslera. Hosté zůstávají na útočné polovině a nakonec Škrkoň na podruhé skočil do Preisslerovy přihrávky a pak byl faulován pospíšilem. Takže 1-0 pro Baník Ostrava, který hraje bez vyloučeného Siňavského, a Baník Ostrava si může v defenzivě trošku oddechnout. Na hřišti je čerstvý hráč Chaluš, takže ta obrana nakonec dohrává v úplně jiném složení, než začala. Nejprve byl zraněný Friedrich, už v prvním poločase přišel Míček a teď přišel do obrany také Chaluš, který byl vyndán ze sestavy po těch posledních výkonech, ale nakonec musí do zápasu, protože byl vyloučen Siňavský. 1-0 pro Baník Ostrava, jediný gol v 8. minutě. Domácí Kohut, ten už na hřišti není, vystřídal kolem 60. minuty to bylo. No a teď Baníkovci udrželi balón na útočné polovině. Diačuk dává Jurečkovi, Jurečka si zpracoval, dává na střed hřiště Traorému, ten přihrával Bevenému, ještě se Bevene dostane k balónu v 16. Padá, nakonec se zvedá, protože ten zákrok rozhodně nebyl penaltový a Gilbert se dostal k balónu levačkou, zkoušel rychle zakončovat, ale přestřelil zhruba o metr branku Artisu Brno. 1-0 skóre pro Baník Ostrava zůstává, 79. minuta končí. Dám si mikrofon blíže k puse, protože opravdu už i na tribuně pofukuje docela silně, tak abyste měli dobrou zvukovou kvalitu tady z městského stadionu ve Vítkovicích. 1-0 pro Baník Ostrava a Artis Brno teď rozehrává další útočnou akci z pravé strany do levé, ještě na oprané polovině a teď dlouhý nákop na Fombu, ale opravdu dlouhý. Předlouhý, takže Míček nemohl vypustit sprint dozadu a brankář Jedlička si půjde pro balón, tak aby rozehrával od vlastní branky. Teď hráči Artisu argumentují tím, že si Jedlička mohl vzít balón ze stojanu, ale bylo to tak zhruba 10 metrů od sebe, ten balón, kterým se dosud hrálo, takže nemyslím si, že by to bylo výrazné zdržování. A teď už Jedlička rozehrává, takže opravdu ty prostoje díky novým pravidlům nejsou v ligové soutěži tak výrazné a hra je plynulejší. Traore teď skrotil balón ze vzduchu, byl faulován Komlinovičem, ještě nechal rozhodčí všetečka výhodu domácímu hráči a když viděl, že se Komlinovič dostal k balónu, tak odpískal. 81. minuta. Baníkovci rozehrávají na útočné polovině, Chaluš nabeveného, znovu k Chalušovi míří balón. A teď si zahraje také brankář Jedlička. V 81. minutě je před pokutovým územím, nakopává dlouhý balón.
0: 16 hodin 46 minut posloucháte přímý přenos prvoligového fotbalového utkání mezi Baníkem a Artisem. Teď aktuální cyklistická zpráva. Závod Czech Tour vyhrál 20-letý Američan Andrew August před Italem Alessandrem Fanculem, který ovládl závěrečnou čtvrtou etapu. Václav Ježek projel cílem na pustevnách po 160 kilometrech jako čtvrtý. V celkovém pořadí zůstal 21-letý český cyklista na 7. místě. Do první desítky se posunul ještě Jan Hirt, který obsadil v konečné klasifikaci 9. příčku. Tolik tedy krátce cyklistika a teď už zase prvoligový fotbal. Duel mezi Baníkem Ostrava a Artisem Brno komentuje David Procházka.
2: Hráč Artisu Fomba z levého křídla teď se snaží prosadit přes Beveného, ale Bevené je hodně pohyblivý hráč a ubránil Fombu a navíc nakopává na Škrkoně, který zůstává už vepředu osamocen, protože Jurečka se stahuje hodně do defenzivy. Baník Ostrava hraje bez vyloučeného Siňavského, který dostal červenou kartu

0: Tam byl teď vysunutý Šimek, který už se vysouvá na hrot z postu stopera. Je to jednoznačné, protože Baník Ostrava hraje o jednoho muže méně, takže správná volba trenéra Nádvorníka vysunout stopera do 16 na ty hlavičkové souboje, ale nakonec s ním stihl vyhrát hlavičku Jačuk, ale teď Komlinovič může do 16, hráč Baníku, který je v Artisu od této sezóny. Další centr do 16, těsně vedle, tak teď tam naskakoval Papalele po centru Alegeho levačkou, to je silnější noha Alegeho. No a těsně vedle pravé tyče hlavičkoval Papalele, který rozhodně není typem hlavičkáře, ale dostal se tam před svého strážce, předskočil ho, ale byl možná trošku naremplovaný, každopádně nezamířil do branky. A teď končí zápas také pro hráče z Trinidadu a Tobaga, Danteho Gilberta, a na hřiště naskakuje levák, bývalý kapitán Baníku Ostrava, těsně před stěhováním z Bazalu, to už je 11 let, tehdy odcházel Daniel Holcer, co by největší talent Baníku, do pražské Sparty. Po té sezóně, kdy se Baník stěhoval z Bazalu definitivně sem do Vítkovic. Ale baníkovci doufají, že třeba za nějakých 5 let bude Baník Ostrava znovu na Bazalech, a to na novém stadionu, nové Bazaly. Tento projekt se dotahuje ke konci a možná do roka, do dvou by mohla začít výstavba nových Bazalů, což by pro Baník Ostrava i pro celý region byla skvělá zpráva, protože tady na Vítkovickém stadionu je ta vzdálenost od hrací plochy opravdu velmi významná, zvláště hlavní tribuna, která je de facto za dvěma atletickými dráhami, ne za jednou. 84. minuta, 1-0 pro Baník Ostrava a Alegé nedostihl balon u pravé postranní čáry. Vypadalo to na rychlejší protiútok Artisu Brno do volného prostoru. Sklepli útočníci, tady Šimek to byl, tedy stoper, který teď je hrotovým hráčem Artisu Brno, sklepl do pravé strany, ale příliš před Alegého. A tak vhazuje ukrajinský stoper Diačuk, stoper Baníku Ostrava, který bude hledat škrkoně na hrotu, ale ten aut byl příliš krátký a Noga teď musí zpátky s Chalušem. Noga to zvládl před Ndiajem a zahrává na Holcera. Holcer si pokryl balón a byl faulován Samkem. Ve chvíli, kdy chtěl nakopnout míč dopředu, tak schytal ránu na achilovku. Nebylo to nic extra tvrdého, ale nepříjemné, protože ve chvíli, kdy už nakopáváte, zanožujete, tak přijde rána. Ale Holce se rychle zvedl a brankář Jedlička, kapitán Baníku Ostrava, bude rozehrávat před téměř 10 000 diváky za stavu 1-0 pro Baník Ostrava. Viděli jsme celkem 3 neuznané góly, odvolanou penaltu pro Artis Brno, ale jen jeden okamžik zatím gólový, který byl regulérní podle rozhodčích, a to v 8. minutě, kdy se prosadil Michal Kohout po ráně Gilberta, kterou brankář Stopen vyrazil do levé strany a Kohout dorážel do prázdné branky. Teď se baníkovci provinili před útočnou 16, takže hráči Artisu Brno rozehrávají. Teď má míč brankář Stopen. Dostává také kapitán Pospíšil. Pospíšil nakopává na Alegeho. Alege frnkl teď na moment Diačukovi. Má určitě rychlostní výhodu proti Diačukovi. Zkusil vystřelit ze strany přes Diačuka, ale to byl těžký pokus. Brankář Jedlička v pohodě lapil přízemní slabou střelu. Myslím si, že i kdyby byla přitaženější, tak maximálně kdyby trefil přesně na zadní tyč, tak by to mohlo mít golové parametry, ale tak to ne. 86. minuta končí. Ve druhém poločase se rozhodně nebude nastavovat 10 minut jako v tom prvním, ale řekl bych klidně 5-6 minut by zase se nastavovat mohlo. Takže ještě nějakých možná 10 minut před námi. 1-0.
1: A tak na chvilinku Davida Procházku můžeme tedy přerušit, a to proto, abychom si řekli, že v utkání o anglický Community Shield mezi vítězem Premier League a šampionem FA Cupu je odehraný první poločas a po něm Arsenal vede nad Manchesterem City 2-0, když už v první minutě se prosadil Ital Calafiori a v 28. Němec Havertz. To znamená, že tenhle souboj mezi Arsenalem a Manchesterem zatím vyznívá lépe pro vítěze posledního ročníku nejvyšší anglické fotbalové soutěže. Duel se hraje, jen připomenu, v Cardiffu, kam se tedy vrátil tenhle zápas o Community Shield po 20 letech. Ve vysílání radiožurnálu Sport, pokud jde o fotbal, tak si můžeme ještě také říci, že dnes už bylo odehráno jedno utkání druhé nejvyšší domácí fotbalové soutěže. V šance národní lize a v jejím čtvrtém kole Viktoria Žižkov doma podlehla Baníku Ostrava 1-4, tedy Bčku Baníku Ostrava. No a rezerva Slezského klubu tak zaznamenala první

0: vítězství v téhle sezóně. Žižkov naopak na druhou výhru stále tedy ještě čeká. Pokud je o nejvyšší domácí fotbalovou soutěž, tak tam zápasem mezi Baníkem Ostrava a Artisem Brno samozřejmě všechno nekončí, protože ve 20 hodin dojde na úvodní výkop souboje mezi Slovanem Liberec a Pražskou Slávií a i tenhle duel u nás na Radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte v přímém přenosu v nepřerušovaném, potom na internetu na stránkách iRozhlas.cz a Radiožurnál Sport.cz a také v mobilní aplikaci Můj rozhlas. No a ještě nesmíme zapomenout na to také, že bude pokračovat španělská La Liga, která odstartovala včera, kdy dokázal v domácím prostředí zvítězit tým Alavesu, který vyhrál nad Getafe 3-0 a Sevilla zdolala Vallecano 2-1. Dnes nastoupí už za necelých 7 minut Racing Santander, nováček soutěže proti Villarrealu a v 19 hodin potom dojde na utkání mezi Espanyolem Barcelona a Levante. Tolik tedy fotbal zahraniční, no a teď už se pojďme věnovat zase tomu domácímu. Pomalu už, ale jistě závěr zápasu mezi Baníkem Ostrava a Artisem Brno komentuje David Procházka.
1: 89. minuta. Baník Ostrava vhazoval na vlastní polovině. Jak jsem říkal, blíží se takových 5-6 minut nastavení. Ještě se bude dohrávat minuta a půl základní hrací doby. Artis Brno se stále snaží o vyrovnání. Už se dvakrát v utkání zdálo, že se mu to povedlo. Dvakrát gól z offsideu neplatil, z těsného offsideu, protože to zkoumání bylo velmi dlouhé, zvlášť v tom prvním případě. No a po třetí už byli hráči Artisu zase blízko, kdy byla nařízena penalta po zákroku Bouly, která nakonec zase po zkoumání u videa byla odvolána. Takže stále Baník Ostrava drží to těsné vedení 1-0 a teď bude brankář Jedlička rozehrávat do vlastní branky, protože hráči Artisu z levé strany nezvládli akci 1-1. Míček, který naskočil do zápasu místo zraněného Friedricha, zvládá ty defenzivní povinnosti dnes proti rychlostním typům, kterými jsou Fomba a Papalele, zatím velmi dobře, i když před malou chvíli se mi zdálo, že fauloval a klidně i za žlutou kartu právě Papalelého, ale rozhodčí Všetečka rozpažil a ukázal, že ten zákrok byl čistý, když to vypadalo nejprve na přidržení a pak i podražení Papalelého. Tak přece jen to bylo na té vzdálenější straně, ale nesouhlasil bych s rozhodčím Šetečkou, který považoval ten zákrok za čistý. Každopádně znovu Papalele centr do 16 kolem míčka od levé postranní čáry, ale Chaluš odhlavičkoval. Znovu pospíšil, vrací míč Papalelému, znovu proti míčkovi. Míč na pravačku si strhl. Na zadní tyči je stoper Šimek a teď tam naskakuje Komljenović. Ještě bal na zadní tyči, ale Baníkovci to zvládli. A Bevene nakopává Škrkoňovi do brejku, ale Škrkoň je tam proti dvěma hráčům soupeře. Takže jen 3 minuty se nastavují, tak to je pro mě také docela překvapení a myslím si, že trenér Nádvorník znovu nebude spokojený s tím počtem minut, takže ještě 3 minuty se bude hrát ve druhém polčase, zápas skončí. Jestli skončí vítězstvím Baníku, to ještě musíme počkat, protože hráči Artisu jsou pochopitelně na koni, snaží se o vyrovnání, navíc od 74. minuty hraje Baník v 10 po vyloučení Vlasie Siňavského. 91. minuta, znovu Papalele, který je v těch posledních minutách hodně ve hře, hodně mu věří, spoluhráči dávají mu balony, do souboje tentokrát s Bevenem, narážička s Alegem, znovu podebraný balon na zadní tyč, ale teď to Diačuk měl jednoduché, protože pro Komljenoviče, který je spíše menším typem hráče, tak míč mířil hodně vysoko a stačilo Diačukovi stát na zádech Komljenoviče a ten se ani nemohl pohnout a míč skončil v zámezí. První nastavená minuta končí. Trenér Nádvorník, trenér Artisu Brno v živé komunikaci se čtvrtým rozhodčím Ehrenbergerem rozpažuje, kroutí hlavou, pochopitelně především nad tím počtem nastavených minut. Jak jsem říkal před pár minutami, čekal bych 5-6, jsou to jen 3. 92. minuta, Baník Ostrava se obránil, Diačuk odhlavičkoval u půlící čáry do autu, Komljenović vhazuje dozadu na stopera Plechatého, ten přehrává Pospíšilovi a Pospíšil, nový kapitán, který po příchodu na hrací plochu dostal kapitánskou pásku právě od Plechatého, znovu vybízí Papaleleho. Papalele znovu centruje a teď hlavička z odskočení, kterou vyslal Ndiaye těsně vedle, nebo těsně to asi nebylo, protože brankář Jedlička se nevzrušoval. Z mého pohledu na tu vzdálenější tyč, patrně metr, možná metr a půl, možná i dva vedle branky. Takže Jedlička bude rozehrávat od vlastní branky. Rozhodčí Všetečka už odpočítává. Brankář Jedlička, kapitán Baníku, ukazuje, že bude rozehrávat do levé strany, tak ať se tam Baníkovci zasunou. Teď Holzer sám hlavičkoval, prodloužil za sebe, ale teď musí Chaluš dozadu a byl v souboji těsném tělo na tělo. Řekl bych, že Ndiaye si pomohl trošku rukou a to také rozhodčí Všetečka píská. Ale myslím si, že brankář Jedlička byl venku z branky, že by byl u míče včas. Navíc, kdyby oba dva hráči, jak Chaluš, tak Ndiaye nespadli, tak si myslím, že Chaluš by udržel Ndiayeho na zádech. 93. minuta, tedy už poslední nastavená minuta. A myslím si, že trenér Nádvorník nebude hodnotit utkání vůbec pozitivně. A ty momenty vlastně všechny šly proti Artisu Brno dnes. Dva neuznané góly po těsných offsidech, jedna odvolaná penalta a nakonec i, řekl bych, nízký počet nastavených minut ve druhém poločase. Teď to Traore vymýšlel dobře pro Beveného, ale nakonec se obrana Artisu Brno zatáhla a v tuto chvíli zápas končí. Baník Ostrava těsně před 17. hodinou slaví druhé vítězství v této ligové sezóně, i když hodně vydřené a po hodně divokém průběhu zápasu. Tři góly neuznané, odvolaná penalta, no a vyloučení Siňavského, poslední čtvrt hodina nebo 20 minut v 10 hráčích. Baník Ostrava vítězí po gólu z 8. minuty, který zařídil Michal Kohout nad Artisem Brno. 1-0.
0: Děkujeme Davidu Procházkovi, máme tedy zaknihovaný pátý výsledek čtvrtého kola fotbalové šance ligy. Baník Ostrava se zlepšuje na 6 získaných bodů nové sezóně a poskakčil na 9. místo v tabulce. Artis zůstal na jediném bodu a je 13. Dnes nabídne ještě šance liga jedno utkání. Od 20 hodin nastoupí Slovan Liberec proti Pražské Slávii a s Radiožurnálem Sportu to samozřejmě nebudete chybět.
2: Radiožurnál 17 hodin. A zprávy má Kateřina Cousidisová. České dráhy zavádějí v příměstských vlacích City Elephant v Praze a okolí bezpečnostní kamery. Německo evakuuje dvě vesnice kvůli požáru v Belgii. Baník Ostrava hraje ve čtvrtém kole šance ligy s Artisem Brno. Po nehodě stále popojíždí dlouhá kolona na D11 u Nehvist směrem do Prahy. A zítra bude oblačno, je zataženo déšť, místy i bouřky, později se začne vyjasňovat a teploty do 28 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Bezpečnost cestujících ve vlacích City Elephant na příměstských linkách v Praze a okolí začínají hlídat kamery. Objednali si je a zaplatí je společně Středočeský kraj a Praha. Dají za ně 88 milionů korun. České dráhy zatím kamery instalovaly do 6 z plánovaných 55 souprav. Ve všech budou do podzimu příštího roku, pokračuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
4: Těch kamer je 42, takže samozřejmě to představuje poměrně velkou kabeláž nainstalovat do té soupravy a odstavit se jen pouze jednu soupravu, protože si ty elefanty jsou velmi důležité pro pražskou integrovanou dopravu, jsou velmi vytížené, takže nelze odstavit větší počet souprav najednou.
2: Kvůli požáru v Belgii už začala evakuace i dvou německých vesnic. Plameny, které hoří v největší belgické přírodní rezervaci Otfaně, se zatím nepodařilo uhasit a dál se šíří. Požár už zničil asi 3000 hektarů půdy.
5: Na místě zasahuje přes 250 členů bezpečnostních složek. Více než stovce hasičů z Německa a Belgie asistují také vojáci, civilní obrana nebo policie. Na pomoc do Belgie už přiletěl první hasičský vrtulník z Nizozemska. Vyslat své stroje přislíbilo také Česko a Švédsko. Na záběrech belgické televize VRT je vidět, že region je zahalený kouřem. Požár zničil několik tisíc hektarů půdy, včetně chráněného vřesoviště, kam je pro techniku komplikované se dostat. Situaci zhoršuje také vítr, který už několikrát změnil směr. Belgické úřady označují požár za nejhorší v novodobé historii, evakuovat se kvůli němu museli už stovky lidí. Jakub Lucký, Radiožurnál.
2: Dřevěnky na Borku v Třinci mají nově audioprůvodce. Netradiční skanzen tvoří dvě roubené stavby z roku 1878. Jsou pozůstatkem z původních 20 dřevěných domů dělnické kolonie Třineckých železáren. Podle průvodkyně Karin Sikorové si můžou návštěvníci vybrat, jestli expozici projdou sami s aplikací v mobilu.
6: A potom svým vlastním tempem pouštět si na jednotlivých zastaveních, která jsou označena takovou ikonkou sluchátek a poslouchat vlastně ten výklad k jednotlivým expozicím a předmětům. Máme kromě češtiny, tady máme i polštinu a angličtinu.
3: Sport.
7: Fotbalisté Baníku Ostrava vyhráli ve čtvrtém kole šance ligy na domácím hřišti nad Artisem Brno 1-0. Ve 20 hodin začne utkání mezi Slovanem Liberec a Pražskou Slavií. Zápas odvysíláme živě na Radiožurnálu Sport, na Radiožurnálu v reportážních vstupech. Atlet Albert Kukla skončil v chodeckém půlmaratonu na mistrovství Evropy v Birminghamu 12. Při své premiéře na velké akci dosáhl času 1 hodina 28 minut a 1 sekunda a z českých chodců tak skončil na šampionátu ve Velké Británii nejlépe.
8: Jsem obrovsky spokojený, vůbec jsem to nečekal. Vlastně jsem sem přijížděl jako jeden z nováčků. Nejtěžší byla asi ta trať, jelikož jsem vysoký, těžký tempář, vyhovuje mít jedno stabilní tempo, maximálně na konci trochu zrychlovat. Ale tady to bylo v podstatě do kopce, rovinka z kopce, takže s tím se zžít bylo trochu těžký.
7: Nejlepší z českých žen byla v chodeckém půlmaratonu 15. Emma Klimentová. Česká atletka Kristýna Sasinek-Mejeky na atletickém mistrovství Evropy poběží finále na 1500 metrů. Závod vám nabídneme v přímém přenosu po 10. hodině večer.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zdržení na D11 u Nehvist a nehoda na D1 u Koberovic. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy je před sjezdem na Pečky nejprve kratší kolona před zúžením na 36. kilometru. Dál směrem do Prahy za sjezdem na Bříství ze 17. kilometru zůstává kolona. Provoz zpomalila hromadná nehoda na 8,5. kilometru. Fronta je na 40 minut a kolony jsou už i na souběžné silnici. Na D1 z Brna směrem do Prahy je silný nedělní provoz. Na Benešovsku zpomalíte v okolí sjezdu na Divišov na 41. kilometru a různě pomalu se jede až před Prahu na 8. kilometr. Tam stojí v levém pruhu porouchaná dodávka. Je to celé na 40 minut, sjíždět z dálnice se nevyplatí. Na dálnici D1 z Prahy do Brna teď pomalu za sjezdem na Koberovice. Na 76. kilometru máme hlášenou čerstvou nehodu. Prudce se brzdí před zatím krátkou kolonou. Na D4 ze Strakonic do Prahy pomalu před sjezdem na Mirotice na 65. kilometru budete brzdit, na 63. a půltem zasahují u následků nehody. Jede se pomalu levým pruhem zdržení do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme na Moravě zpočátku místy i polojasno, jinak oblačno, je zataženo většinou s deštěm, místy i bouřkami. V nich se můžou objevit kroupy, silné nárazy větru a přívalové srážky. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině Čech 19 až 23 stupňů, jinde kolem 28. Tolik zprávy.
0: Které skončily v 17 hodin 5 a půl minuty, tedy ve chvíli, kdy už známe první dnešní výsledek fotbalové šance ligy. Baník Ostrava zvítězil nad Artisem Brno 1-0. No a co se dozvíme za chvíli, kdo vyhrál populární Barumku, neboli Barum Rally Zlín. Už nějakou dobu vlastně od včerejška víme, že to rozhodně nebude Jan Kopecký, který triumfoval v okolí Zlína 12krát, ale že poznáme tedy nového šampiona. Kdo se jim stal, to nám prozradí už za chvíli náš reportér. Příjemný poslech.
3: Radiožurnál Sport
10: a Filip Šedivý.

0: Barum Rally Zlín neboli tradiční závod, tradiční podnik v rámci mistrovství České republiky, který je také součástí evropského šampionátu a který každý rok pravidelně v tomto čase zajímá motoristické fanoušky. No a teď už je další ročník minulostí. Jak dopadl, to už nám přímo ze Zlína poví reportér David Nekvinda. Davide, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, nakonec jako první dojel do cíle Adam Březík, který k tomu tedy směřoval už od sobotního dopoledne, protože po čtvrté ze 13 rychlostních zkoušek se právě včera dopoledne dostal do čela a to místo už nikomu nepustil. Já ho můžu trochu představit, je to 30-letý závodník, který pochází tady ze Zlínska, z Lukova, to je vesnice nedaleko Zlína a jako mimo rally se živí jako pekař, teď tedy asi nejrychlejší pekař minimálně v České republice. On dnes dopoledne skvěle zajel tři rychlostní zkoušky, všechny ty dopolední RZ-ty vyhrál, vybudoval si až 22-sekundový náskok. Odpoledne už mluvil o tom, že jel trochu na jistotu, ostatně přesto jednu odpolední rychlostní zkoušku vyhrál, ale teď v té úplně poslední v Kateřinicích, tak tam bylo vidět, že už jede hodně s vědomím toho, že má náskok. V tu chvíli byl konkrétně 17-sekundový na druhého Fina Suninena a Březík v té poslední rychlostní zkoušce na vítěze ztratil přes 10 sekund, ale to tedy znamenalo, že stejně si pohlídal to své vítězství. Nakonec měl na druhého v pořadí, kterým byl, tedy Fin Suninen, náskok 8 sekund, třetí dojel Ital Mabellini a Březík tak poprvé v kariéře vítězí na domácí Barum Rally, už má vítězství v závodech českého mistrovství, ale toto je určitě jeho dosud největší úspěch.
0: Říká David Nekvinda o vítězi tedy Rally Barum Zlín. Davide, díky a hezký zbytek neděle.
1: Naslyšenou.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: A od motorismu zase k fotbalu, pokud jste Radiožurnál Sport naladili teprve před chvílí, tak vězte, že v prvním ze dvou dnešních utkání čtvrtého kola fotbalové šance ligy Baník Ostrava zvítězil nad Artisem Brno 1-0. Ve velském Cardiffu se hraje o Community Shield, střetávají se tedy vítězové Premier League a FA Cupu z minulé sezóny a zatím ten duel jde jednoznačně ve prospěch Arsenalu Londýn, který v 50. minutě nad Manchesterem City vede už 3-0, protože ke gólům Ricarda Calafioriho a Kaje Havrce z prvního poločasu se přidal na začátku druhého také Martin Odegaard, takže premiéra nového trenéra Citizens Enza Maresky zatím nevypadá úplně dobře. Arsenal nad Manchesterem City vede v duelu o Community Shield v 51. minutě jednoznačně 3-0. Je 17 hodin 13 minut, posluchačům Radiožurnálu Sport přejeme příjemnou neděli.

Na Radiožurnálu Sport teď na chvíli o tenisu, i když o něm budeme v dalších desítkách minut určitě také mluvit znovu a znovu, protože v americkém Cincinnati se rozjel další hrací den tisícovkového turnaje jak okruhu mužského ATP, tak ženského WTA. V dnešním programu není žádný zápas s českou vlaječkou v tom mužském pavouku, ale v tom ženském tam najdeme hned pět českých hráček a dvě už nastoupily na kurt a z toho českého pohledu bohužel proti sobě. I když alespoň je tedy jasné, že stejně jako včera Linda Nosková, tak postoupí jedna z dvojice Barbora Krejčíková, Sára Bejlek do třetího kola. Sára Bejlek po kole prvním jasně smetla bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou, povolila jej jen dva gemy. No a dnes nastoupila proti dalšímu velkému českému jménu, dvojnásobné grandslamové šampionce v singlu Barboře Krejčíkové. Zatím je to vyrovnaný duel, Sára Bejlek vede 2-1, ale na podání se chystá Barbora Krejčíková. Do programu dnes zasáhnou také ještě tři české tenistky. O třetí kolo budou v Cincinnati hrát Marie Bousková proti Italce Stefaniniové, Kateřina Siniaková proti Španělce Bouzasové Manejrové, no a Tereza Valentová, ta se až pozdě v noci českého času utká s ukrajinskou favoritkou Elenou Svitolinovou. O tenise tedy na Radiožurnálu Sport teď po nějaké době poprvé, ale rozhodně ne naposledy.

0: 17 hodin 22 minut a na Radiožurnálu Sport je čas na naši pravidelnou encyklopedii. V ní si tento týden připomínáme nejslavnější zahraniční trenéry sportovní historie a mezi ně určitě patří hokejový kouč Herb Brooks. Proč? Tak to už nám poví Lukáš Antoš. Lukáši, vítej.
1: Hezký den. Nezapomenutelným se stal díky tomu, že na olympijských hrách v roce 1980 v Lake Placid dovedl americký tým k senzačním zlatým medailím. Na turnaji se mužstvo připravovalo už od začátku sezóny, byli v něm pouze vybraní hráči z univerzity, kteří neměli žádné zkušenosti v NHL. Přesto tato parta studentů dokázala v klíčovém utkání přemoci tehdy téměř neporazitelný Sovětský svaz, který vedl legendární Viktor Tichonov, těsně 4-3.
0: Vítězství nad Sovětským svazem v zápase, který jako hlavní rozhodčí řídil Čech Miroslav Šubert, je dodnes považováno za zázrak na ledě. Sověti totiž tehdy na olympijských hrách prohráli od roku 1960 pouze jeden zápas, a to s Československem v roce 1968.
1: Příběh amerických hokejových reprezentantů zaujal i filmaře, jak jste mohli slyšet. V roce 1981 natočili snímek Miracle on Ice. Ještě slavnější je ale film z roku 2004, ve kterém Herba Brookse stvárnil slavný herec Kurt Russell. Víte, jak se tento film jmenuje?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Film se jmenuje Miracle. U nás ho známe jako hokejový zázrak. Můžete si ho pustit i v českém znění a sledovat napínavý hokejový příběh, který skončí nečekaným výsledkem, pod kterým byl výrazně podepsaný právě trenér Herb Brooks.
3: Narodili jste se jako hokejisti. Každý z vás. A žili jste pro tenhle dnešní večer. Je to váš čas. Jejich čas. Už skončil. Jsou hotoví. Už mě nebaví pořád poslouchat, jak ohromně skvělej tým Sověti mají. Kašlete na to. Dnes je váš čas. Běžte tam a dokažte to.
1: Úspěch na olympiádě v roce 1980 pomohl Herbu Brooksovi do slavné NHL, ve kterém během 20 let vedl 4 kluby, včetně Pittsburghu, ve kterém spolupracoval s Ivanem Hlinkou.
0: Jako trenér se ještě dvakrát představil na olympijských hrách. V roce 1998 v japonském Naganu na turnaji století, kde mohli poprvé hrát i hokejisté z NHL, šéfoval reprezentaci Francie a o 4 roky později získal v Salt Lake City stříbrnou medaili jako kouč Spojených států.
1: Další úspěchy už nepřidal. V srpnu 2003 totiž zemřel ve věku 66 let při autonehodě. V roce 2006 byl Herb Brooks uveden do hokejové síně slávy v Torontu.
0: To byla tedy další kapitola naší už opravdu hodně bohaté sportovní encyklopedie. Tentokrát s názvem Herb Brooks, jeden z nejslavnějších hokejových trenérů historie. S Lukášem Antošem jsme ho připomněli. Díky za to.
1: Hezký zbytek dne.
2: Radiožurnál Sport. Sport ze všech úhlů.

0: Ve velském Cardiffu se hraje o fotbalový Community Shield, tedy pro trofej, která je určena buď vítězi anglické fotbalové Premier League nebo šampionovi FA Cupu. Zatím to spíše vypadá tedy na Arsenal Londýn, který v 67. minutě vede nad Manchesterem City 3-0 po gólech Calafioriho, Havertze a Ødegaarda. V Cincinnati se hraje turnaj ze série Masters okruhu ATP i WTA. Nás teď zajímají zápasy žen, protože v českém derby proti sobě nastoupily Barbora Krejčíková a Sára Bejlek. Ten duel se zatím vyvíjel lépe pro Sáru Bejlek, která jako první dokázala vzít Barboře Krejčíkové podání. Dvojnásobná grandslamová šampionka v singlu ale dokázala zareagovat. Ztracený servis rychle získala zpátky. To znamená, že v tuto chvíli Barbora Krejčíková prohrává se Sárou Bejlek 2-3 v prvním setu, ale při svém servisu Krejčíková vede 30-0. I tenhle duel budeme samozřejmě na Radiožurnálu Sport nadále sledovat.
1: Radiožurnál 17 hodin a 30 minut. A se zprávami ve studiu Kateřina Sousirisová.
2: Odpovědnost za škodu způsobenou varou výrobku by se měla rozšířit na digitální technologie. Vyplývá to z novely občanského zákoníku, kterou zítra projedná vláda. Výrobkem tak nově podle právních změn budou taky softwary a jiné digitální výrobní soubory, včetně systémů umělé inteligence. Cílem je sladit český předpis se směrnicí Evropské unie. Policie v Hradci Králové prověřuje sérii 9 krádeží vozů Toyota RAV4, které pachatelé ukradli za poslední 3 dny. 8 aut převezli do Polska. Pachatelé podle policie dokážou do vozu vniknout téměř neslyšně a rychle vyřadit jeho tovární zabezpečení. Policisté proto majitelům těchto aut doporučují, ať si pořídí například vlastní alarm. Po nehodě přetíženého trajektu v Zimbabwe se začátku týdne zemřelo 80 lidí. Uvedla to tamní policie. Počet obětí tak stoupl od včerejšího večera, kdy úřady hlásily 72 mrtvých. Trajekt se v úterý převrátil na jezeře Kariba kvůli silnému větru. Loď měla kapacitu 90 lidí. Podle civilní ochrany bylo ale na palubě o několik desítek lidí více. V Luhačovicích začal 26. ročník přehlídky divadelní Luhačovice. Nabídne komorní česká a slovenská představení. Součástí programu je taky představení o životě a písních Evy Pilarové anebo hra Vzpomínky zůstanou se Zlatou Adamovskou a Petrem Štěpánkem. Divadelní festival můžete navštívit až do 22. srpna. Sport. Fotbalisté Baníku Ostrava porazili ve 4. kole šance ligy nováčka soutěže Artis Brno 1-0. O jedinou branku utkání se postaral už v 8. minutě domácí Kohout. Hosté v závěru nevyužili přesilovku, když od 75. minuty hrál Baník bez vyloučeného Syniavského. Ve 20 hodin začne duel Slovanu Liberec s Pražskou Slávií. Radiožurnál nabídne z utkání reportážní vstupy, Radiožurnál Sport pak přímý přenos.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D11 u Mochova a nehoda na D1 u Koberovic. Na D11 z Jaroměře do Prahy zpomalíte před sjezdem na Pečky na 36. kilometru zdržení 10 minut. Dál směrem do Prahy za sjezdem na Lysou nad Labem ze 17.5. kilometru stále popojíždí dlouhá kolona po dřívější hromadné nehodě. Zdržení 40 minut na 8.5. kilometr. Možná je trasa po souběžné silnici z exitu 18. Zpět se vrátíte za Nehvizdy. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Divišov ze 41. kilometru pojedete v silném provozu až na 8. Za sjezdem na Čestlice stojí dodávka v levém pruhu. Celých těch 33 kilometrů pojedete zhruba 50 minut, naberete tedy zpoždění kolem 20. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Koberovice hlásíte kolonu ze 75. kilometru. O kilometru dál se po nehodě projíždí pomalu, zdržení přes 10 minut. A na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Mirotice na 63.5. kilometru projedete pouze levým pruhem po vážnější nehodě. Je tam půlkilometrová kolona. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme na Moravě zpočátku místy i polojasno, jinak oblačno, je zataženo, většinou s deštěm, místy i bouřkami. V nich se můžou objevit kroupy, nárazy větru a taky přívalové srážky. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině Čech 19 až 23 stupňů, jinde 23 až 28. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport. Don't you ever...

0: Na Radiožurnálu Sport se samozřejmě věnujeme těm nejvýznamnějším zápasům, turnajům a soutěžím, ale občas narazíme i na velmi zajímavé záležitosti a tak o nich rádi mluvíme. Jako třeba když náš reportér dal dohromady běh s cyklistikou a talentovaného českého juniora se slovinskou sportovní hvězdou. Tedy oni se dali dohromady spíš sami. Před pár dny totiž rodiště pětinásobného vítěze Tour de France Tadeje Pogačara ožilo druhým ročníkem Pogy Challenge, tedy výzvy, kdy se amatéři z celého světa mohou poměřit se současným nejlepším cyklistou. Čekal je 15-kilometrový úsek s průměrným sklonem 8% a převýšením téměř 1200 metrů. S tím, že Tadej Pogačar dal závodníkům 6-minutový náskok. Jedním z vyzivatelů byl i český vytrvalostní běžec a reprezentant do 23 let Vít Guldán, se kterým si o zajímavém závodu povídal sportovní reportér Tomáš Borovec.
1: Jak vás to vůbec napadlo pokusit se dostat na tuhletu výzvu?
2: No tady Pogačar je naším dlouhodobým favoritem, bych řekl. Moc ho máme rádi v rodině, takže teďka to navrhl s tím, že mi vypadly vlastně směny v práci, tak jsme se rozhodli, že se pojedeme podívat na tu jeho challenge, se dá říct.
1: Je to závod, který je určen pro amatérské cyklisty. Těch závodníků tam je něco málo přes 1000. Myslím si, že ten zájem o to musí být obrovský, jak se vám povedlo se tam dostat.
2: Já jsem se sám divil, protože jsem čekal, že to bude vyprodané už několik měsíců dopředu, nebo minimálně už tenhle rok třeba nebudou místa, ale nějakým způsobem se naskytlo ještě asi posledních 100 míst v těch posledních dnech a dokonce se objevily i místa, které byly možné si zakoupit den závodu. No, bylo 1300 míst a bylo tam asi 200 dalších VIP míst, takže něco okolo těch 1300 závodníků z toho 1100 bylo hlavně takových těch hobíků.
1: Vy jste talentovaným vytrvalostním běžcem, no a teď to bylo kolo, takže kolo je vaším druhým sportem nebo dobrou přípravou právě pro běhání?
2: Kolo bývalo můj první sport, moc jsem ho měl rád už jako dítě, ale tím, že jsem teďka byl zraněný, tak to pro mě byla ta druhá volba, by se dalo říct. Tím, že jsem nemohl běhat, tak na kole jsem strávil 10 hodin týdně možná. A opravdu to byl vlastně prostředek, abych si udržel formu, dá se říct. No. Takže to mi hodně pomohlo. A když už jsem nějakou tu formu najel, tak jsem si řekl, že se ji pokusím prodat a uvidíme, co to v takovémhle velkém závodě dá. No.
1: Zdravotní problémy, které znemožňovaly plné běhání, umožnili najet víc kilometrů na kole a připravit se.
2: Určitě. Na kole bych normálně najel jenom pár hodin týdně, jenom jako doplněk k běhu.
1: No asi jste ale netestoval svoji formu na 8% průměrném stoupání ve vzdálenosti 15 kilometrů, což vás čekalo ve Slovinsku na kopec Krvavec.
2: Přesně tak, to jsem úplně neměl natrénováno. Ani v Česku to opravdu moc nejde, protože těch kopců takhle strmých a takhle dlouhých zde není, moc mě jich nenapadá. Naštěstí jsem byl vlastně na podobném kopci, bylo to Plateau de Solaison, na kterém se jela 15. etapa Tour de France před pár týdny. A to je taková menší zkouška, dá se říct, je to vlastně asi 9% na 10 kilometrech.
1: Konkrétně k tomu závodu, jaké byly ty poslední chvíle před závodem?
2: No tím, že nejsem cyklista, tak jsem trošku podcenil možná tu přípravu pár vlastně momentů před samotným závodem. Vzal jsem si sebou jenom jeden bidon, ve kterém jsem měl sacharidový mix, takže to byla vlastně jenom 500 ml nějaké tekutiny. Naštěstí jsem měl taťku, který čekal na kopci a ten mi podal bidon s vodou a s ledem. A také jsem úplně nečekal, že budu v tom startovním koridoru čekat téměř hodinu před samotným závodem, abych měl nějaké místo, i když jsem tam přijel vlastně hodinu před asi na nějaké 600. pozici, takže pořád bylo 600 lidí přede mnou.
1: Co podmínky, jaké tam bylo počasí?
2: Asi tak podobně jako v posledních dnech v Česku, takže kolem 35 stupňů, takže ze začátku mi bylo velké teplo, potom už se ten organismus trošku adaptoval, ale ke konci mě to hodně dohnalo. Od nějaké té 30. minuty až do té 58. minuty, kdy jsem dojel závod, tak jsem docela trpěl.
1: Trpěl, přesto dojel a velice dobře.
2: No, s porovnáním s Tadejem Pogačarem to bude znít možná trošku směšně. Dojel jsem za 58 minut, zatímco Pogačar dojel za 43 minut, takže asi 15 minut ztráty. Skončil jsem, myslím si, že 48.
1: A nejlepší z Čechů.
2: Ano, bylo nás tam asi 50, jestli jsem dohledal data správně, ale jel třeba i Zdeněk Štybar, takže jeho jsem předjel. On dával na Instagram video, kde jel chvilku s Pogačarem, tak oni jsou dobří přátelé, znají se. nevím, jestli ze Zdeňkovy profesionální kariéry, on končil kariéru před pár lety a Pogačar vlastně v těch letech nastupoval jako ten největší favorit.
1: Kdy se přehnal kolem vás?
2: No, asi okolo 11. kilometru, jestli si to pamatuju správně, takže okolo nějaké 35. minuty, ale potom už mi vlastně dával každým metrem.
1: Byla motivace se ho chytit?
2: Vůbec.
1: Nejde
2: v tom
1: to.
2: Momentu už jsem měl hodně stuhlé nohy. Rád bych točil, dá se říct, vyšší kadenci a nějaké vyšší vaty, ale od té 30. minuty už ty vaty šly poměrně rychle dolů a nebyl jsem na to připraven.
1: Říká 22-letý běžec Vít Guldán o závodech s cyklistou Tadejem Pogačarem. My si teď dáme písničku a po ní budeme v zajímavém povídání pokračovat.

0: U mikrofonu máme českého talentovaného běžce Víta Guldána, který se ve Slovinsku zúčastnil cyklistických závodů Pogi Challenge, to znamená výzva Tadeje je Pogačara. Mluvili jsme, jak jste se chystal na tyhle ty závody. Byla kulisa podél silnice?
1: Minimálně v těch prvních několika kilometrech celá silnice obsypána fanoušky, ale mohla být vlastně jenom na jedné straně silnice, protože na té druhé, v těch prvních kilometrech, měl Tadej Pogačar takový tunel. Tam ho prováděly motorky tak, aby nemusel projíždět těmi stovky závodníků. V těch dalších částech, kde už nebylo tolik těch obíků, tak už jel s náma na silnici. Byly tam momenty, kdy se ho snažili chytit někteří závodníci a snažil se s ním držet co nejdále, což opravdu nešlo moc dlouho.
0: Ani ho nedemotivuje to, že nevyhrál ani po druhé. Myslím si, že nějakých 7-8 závodníků bylo před ním.
1: Minulý ročník to byl jenom jeden závodník. Nebyla ani tak velká konkurence. Tento ročník už zde bylo ale více takových lepších soupeřů, větší konkurence a on skončil až 8.
0: No jak jste byl spokojen sám se sebou a jak jste se cítil nahoře?
1: Já jsem byl spokojen určitě. Nevěděl jsem, co mám čekat. To trošku jako půlmaraton, protože půlmaraton pro mě trvá okolo 1 hodiny a 9 minut. Tady ten závod byl okolo té hodiny, by přibližně se dalo říct. Nebyl jsem na to připraven a asi jsem spokojen, i když mířil jsem na trošku vyšší pozici možná.
0: Jste vlastně říkal, že jste startoval někde kolem 6. místa. No tak to jste byl jako tady Pogačar. Neustále někoho předjížděl, což asi i pomáhá motivaci v tu chvíli.
1: Ten začátek závodu vypadal tak trošku jako neutrální start, nebo před tím samotným startem, jak to bývá na Tour de France, než vlastně ředitel závodu promáhne tou vlaječkou. Takže všichni jeli v takovém pohodovém tempu. A potom, když tady odjel doprava a chvilku čekal, aby nechal odjet ty nejlepší, tak já jsem jel hnedka vedle něho. No a potom začal ten samotný závod, kdy všichni začali co nejrychleji sjíždět pod samotný kopec a tam už se začalo opravdu závodit. Myslím, že na rovince jsme tam jeli okolo 45 km za hodinu a je to docela nebezpečné, protože všichni často stojí na brzdách a je to takové velmi stísněné. Povedlo se mi už v té neutrální části předjet několik desítek, možná i stovek cyklistů a potom opravdu to ostré tempo vás vynese velmi rychle dopředu. No.
0: Tady Pogačar je velmi oblíbeným cyklistou už pro ten svůj přístup. Byla vůbec šance se tam s ním chvíli potkat?
1: Byl tam asi jeden moment, kdy bych se k němu dokázal dostat blízko, opravdu asi i mít s ním nějaký rozhovor možná. A to bylo právě před tím samotným ostrým startem. Tam opravdu kolem mě projel, bavil se, jel pomaličku a kdybych já nechtěl to ostré tempo, tak bych mohl přijet k němu. Těch ale dalších šancích moc nebylo. On často má sebou ochranku, je to takový národní klenot. K němu se dostat je opravdu velmi těžké.
0: Jak na vás působí?
1: I z té velké dálky je vidět, že je opravdu velmi skromný a není to žádná celebrita. On opravdu se narodil ve velmi malém městě. Je to vesnice, má pár stovek, možná tisícovku obyvatel. Podle toho také vypadá jeho chování. On opravdu je velmi skromný. Dělali takové různé štědré činy, bych řekl. On třeba fanouškovi norskému 15-letému cyklistovi dal po dojezdu toho kopce Krvavce svoje brýle, odhazoval bidony do těch davů fanoušků nebo také svoje další brýle. On je opravdu velmi štědrý.
0: Je vidět na vás, že jste si to užil. Když bude ta možnost, neodmítnete ani příště.
1: Asi by to bylo zajímavé to porovnat vůči tomuto roku, ať už z hlediska mého výkonu, z hlediska ostatních cyklistů, ale i z hlediska toho, jak tam přijede ten tady a profičí kolem vás, tak to určitě je zajímavé prožít to znova, ale uvidíme, no, tak samozřejmě moje hlavní oblast, ve které se soustředím, je běh. Chci běhu dát všechno, ale pokud se naskytne nějaká šance, tak možná si zajedu Pogi Challenge znova.
0: Když tedy na chvilku jenom odbočím k tomu běhu, tak vy se nejvíc specializujete na tratě 5, 10, 20 kilometrů, ale naznačil jste, že zdravotně to není úplně ideální, tak jak to máte teď aktuálně, na co se chystáte?
1: Momentálně se snažím dostat zpátky do formy, ve které jsem byl v jarní části sezóny. Teď jsem vlastně byl zraněn po nějakou dobu měsíce a půl. Byla to bohužel únavová zlomenina. Často se může hojit i několik týdnů, někdy i desítky týdnů. A teďka momentálně cílíme na tu podzimní

0: Žurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: 17 hodin 49 minut a znovu pojďme za aktuálně rozehranými zápasy. Nejprve tedy ten fotbalový. Ve Walesu v Cardiffu se hraje o Community Shield mezi tedy vítězem loňského ročníku Premier League Arsenalem a držitelem FA Cupu Manchesterem City. Ten duel je velmi jednoznačný. Arsenal totiž vede stále 3-0 a to už se hraje 87. minuta. Americké Cincinnati hostí další významný tenisový turnaj tohoto roku jako klasický poslední velká příprava před Grand Slamovým US Open, tisícovkový turnaj. O postup do třetího kola ženského singlu bojují dvě Češky, Barbora Krejčíková a Sara Bejlek. A zatím je to velmi vyrovnané utkání, skóre je v prvním setu 5-5. Jen připomenu, že do akce dnes půjdou a o třetí kolo budou bojovat také Marie Bousková, Kateřina Siňaková a Tereza Valentová.

Ve čtvrtém kole fotbalové šance ligy už odpoledne Baník Ostrava zvítězil nad Artisem Brno 1-0. Ve 20 hodin začne druhé utkání. Duel mezi Slovanem Liberec a Pražskou Slávií samozřejmě můžete poslouchat v přímém přenosu. No a večer se také můžete těšit vlastně už v podvečer na další dvě finálová vystoupení českých plavců na končícím mistrovství Evropy. Barbora Semanová a také Jan Čejka se představí tedy v soupeření osmi nejlepších v těch svých daných závodech. Tedy Barbora Semanová, která už má jednu zlatou medaili, tak bude bojovat o další cenný kov. No a o tu druhou zlatou medaili se postaral v Paříži Miroslav Knedla na znakařské 50. A zítra po 14. hodině tedy Miroslava Knedlu, 21-letého českého plavce a nově tedy i evropského šampiona, přivítáme ve studiu.

Radiožurnálu Sport. No a přivítáme také v našem vysílání brzy i naše atletické reportéry, protože se co nevidět rozběhne také poslední závodní den na mistrovství Evropy v Královně sportu. V Birminghamu půjde do akce ještě také Kristýna Sasínek-Meky, která se na 1500 pokusí vybojovat první českou medaili na tomto atletickém šampionátu. Rozhodně se tedy v dalších desítkách minut vysílání Radiožurnálu Sport máte na co těšit. Už to ale bude s moderátorem Karlem Janů. 17 hodin 54 minut. Příjemný poslech.

0: Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
1: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
0: Teď Andreu Sestýny Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na Radiožurnálu Sport.
1: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
2: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
3: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dřeb prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
0: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 18 hodin. A vysíláme hlavní zprávy.
1: Vláda chce s koncem roku uzavřít eurocentra a změnit komunikaci o Evropské unii. Maďarsko vyšetřuje nehodu autobusu polských poutníků, 12 lidí zemřelo. Plavci Sémanová čejka budou na závěr mistrovství Evropy bojovat o medaile. Kolonu čekejte na dálnici D4 před Jílovištěm směrem do Prahy. A zítra bude oblačno až zataženo déšť, místy i bouřky, později se začne vyjasňovat, teploty do 28 stupňů. Je neděle 16. srpna, hezký podvečer přeje u zpráv Kateřina Sousidisová.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda zítra projedná zrušení tzv. Eurocenter. Ta jsou v každém krajském městě a informují lidi a instituce o dění v Evropské unii. Zjistil to server iRozhlas. Návrh souvisí s plánem vlády od ledna změnit koncepci informování o evropských záležitostech.
3: Stávající koncepce platí od vstupu Česka do Evropské unie. Její zrušení navrhla vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Součástí koncepce je i právě činnost Eurocenter. Ta jsou v každém krajském městě a dohromady pořádají kolem 1300 akcí ročně. Ve školách, knihovnách nebo univerzitách. Koordinátor libereckého eurocentra Martin Fischer potvrdil, že skončí k 1. lednu.
4: Ale z jakého důvodu, to nevíme. Připojil se k nám někdo na chviličku prostě online. Řekl, že nemá čas, ale že nás rušej.
3: Úřad vlády nereagoval na dotazy, čím eurocentra nevyhovovala nebo fungovala špatně. Nová koncepce počítá hlavně s online komunikací. Kabinet ji má schválit do konce roku. Jasný plán ale zatím nemá. Detaily jsou na serveru iRozhlas.cz. David Šalek, Radiožurnál.
1: Kraje příští rok nedostanou od státu peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO to potvrdil ve videu na sociálních sítích. Pravidelnou podporu dostávaly regiony každoročně od roku 2015 ze státního fondu dopravní infrastruktury. Podle Babiše ale mají na rekonstrukce dost peněz z rozpočtového určení daní.
5: Máte peníze na účtech, asi 150 miliard, tak laskavě opravujte ty silnice a nevymlouvejte se na nás. Stát má deficit. Nechali jste nám díru. 37 miliard na dálnice. Takže my musíme stavět dálnice, vy peníze máte.
1: O postoji vlády už minulý týden informovala liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Hejtmani s rozhodnutím nesouhlasí, kritizují ho hlavně ti z opozičních stran. Některé obce plánují kvůli schváleným akceleračním oblastem podat žalobu k nejvyššímu správnímu soudu. Stát se podle nich dostatečně nevypořádal s jejich námitkami. Podle Ministerstva pro místní rozvoj schválení oblastí neznamená automatické povolení výstavby fotovoltaických anebo větrných elektráren.
6: Určitě budeme podávat žalobu k nejvyššímu správnímu soudu a co mám za informace, tak i ty okolní obce to zvažují.
7: Říká například Jan Hic, nezávislý starosta moravského Berouna na Olomoucku. Obce se podle něj chtějí bránit stavby až 140 větrných elektráren. Ministerstvo pro místní rozvoj zatím podle Petry Roubičkové z odboru komunikace nemá o připravovaných žalobách žádné informace.
8: V tuto chvíli nelze předjímat, jakým způsobem bychom případně postupovali. Další postup ministerstva bude záležet na konkrétním obsahu podané žaloby a dalších okolnostech.
7: Ministerstvo podle ní vypořádalo přibližně 31 tisíc připomínek. Barbora Taševská, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
9: Víme, co se děje u vás.
1: Po noční nehodě polského autobusu v Maďarsku zůstává v kritickém stavu jeden člověk, dalších 9 je těžce zraněných. Oznámil to maďarský minister zdravotnictví. Autobusem cestovali polští poutníci, kteří se vraceli z Bosny. Při nehodě zemřelo 12 lidí. Příčinu maďarské úřady stále zjišťují.
10: Autobus podle svědků sjel ze silnice přímo do příkopu. Mezi cestujícími byla i Helena Tlučeková, která tyto děsivé okamžiky maďarským médiím popsala přímo z nemocnice.
11: Autobus se začal převracet. Jednou, po druhé. Ještě jsem se stihla něčeho chytit, ale pak už nebylo čeho. Sedadlo bylo vytržené, zůstal po něm jen rám. Když jsem se pak podívala dozadu, nedá se popsat, jaká to byla hrůza.
10: Jednou z vyšetřovacích verzí je podle policie i to, že řidič usnul za volantem. Polsko kvůli nehodě vyslalo do Maďarska speciální letoun se zaměstnanci ministerstva zahraničí i záchranáři, aby pomohli obětem a příbuzným. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Ukrajina v noci na dnešek masivně útočila na Rusko. Nepřežilo nejméně 6 lidí. Údery zasáhly například část ropné infrastruktury v jihoruském Rostově anebo další ze skladů ruského internetového prodejce nedaleko Moskvy. Rusko dnes naopak útočilo po celé Ukrajině.
12: Ruské útoky nepřežilo nejméně 5 lidí. Oběti hlásí mimo jiné Doněcká, Chersonská nebo Záporožská oblast. Balistické střely dopadly taky na Kyjev a jeho okolí, kde zranili 3 lidi, včetně dítěte. Na několika místech v ukrajinské metropoli kvůli tomu vypukly požáry. Městem taky otřáslo několik explozí. Útoky hlásí taky město Kryvý Rih. Vzdušné údery tam cílily na průmyslové objekty, včetně železáren ArcelorMittal. Pravděpodobně ruský dron dnes narušil taky vzdušný prostor Rumunska. Bezpilotní letoun tam zneškodnila španělská stíhačka z mise NATO. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Hasiči druhý den zasahují proti lesnímu požáru na řeckém ostrově Skyros v Egejském moři. Hořet začalo v sobotu. Podle tamních úřadů se zlepšily podmínky pro hašení. Přestal totiž foukat silný vítr a mohla vzlétnout hasící letadla. Podle AFP při dvou nových požárech na řeckém ostrově Salamina nedaleko Atén zemřeli 2 lidé. Další 4 jsou zranění. Úřady nařídily evakuaci stovek obyvatel i turistů. Řecko od konce července sužují rozsáhlé lesní požáry, které přiživuje nezvykle silný vítr. V Česku i dnes padaly teplotní rekordy. Zaznamenala je skoro čtvrtina stanic, které fungují minimálně 30 let. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně Celsia. Přes 35 stupňů bylo taky v Kroměříži anebo ve Štenberku na Olomoucku. Český hydrometeorologický ústav vydal na zítřek výstrahu před silnými bouřkami. Podle meteorologa Františka Šopka zasáhnou kromě východní části země i jihočeský kraj.
13: Odpoledne a večer se v jihovýchodní polovině území mohou vyskytnout silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru ojediněle kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu.
1: Po celé republice zároveň až do odvolání platí výstraha před rizikem vzniku požárů.
14: Sport. Fotbalisté ostravského Baníku porazili ve čtvrtém kole šance ligy Artis Brno 1-0. Ve 20 hodin ještě nastoupí Liberec proti pražské Slavii. Radiožurnál Sport utkání odvysílá v přímém přenosu a Radiožurnál v reportážních vstupech. Barbora Semanová a Jan Čejka budou poslední den mistrovství Evropy v plavání bojovat o medaile. Semanová postoupila v Paříži do finále na 400 metrů kraul, který ji čeká v 19 hodin a 12 minut. Čejka se už za přibližně půl hodiny představí na 200 metrů polohově. Na téhle trati výrazně posunul svůj český rekord a rád by ho vylepšil ve finále.
15: Budu asi zasnažit jenom jako bojovat, udržet tu první půlku asi tak nějak stejně, ty prsa se zkusit zabojovat a zmáčknout se prostě, co to půjde v kraulu, vyjíždím a z toho úplně všechno. Takže uvidíme, co z toho bude, když bys to stlačil ten čas ještě trošku, budu strašně nadšený a umístění prostě uvidíme, jaký z toho bude.
14: Maratonkyně Tereza Hrochová obsadila na atletickém mistrovství Evropy 9. místo. Vyhrála Finka Vaniaová. Po 22. hodině bude o první českou medaili na šampionátu v Birminghamu usilovat ve finále běhu na 15 metrů Kristýna Sasinek-Méky.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Nehoda na D1 u Koberovic a kolona na D11 u Poděbrad. Na D1 z Brna z Prahy směrem do Brna od sjezdu na Koberovice ze 75. kilometru čekejte kolonu. Na 76. se po nehodě projíždí pomalu, zdržení 10 minut. Na D1 z Brna do Prahy od sjezdu na Divišov ze 41. kilometru zůstává pomalejší nedělní provoz k Pražskému okruhu. Celý úsek pojedete 40 minut. Za sjezdem na Čestlice na 8. kilometru ještě nepřehlédněte stojící dodávku, je v levé pruhu. Na D11 z Hradce Králové do Prahy před sjezdem na Pečky z 36. kilometru pojedete pomaleji kvůli dopravnímu omezení, zdržení 10 minut. Dál směrem do Prahy za sjezdem na Lysu nad Labem ze 17. kilometru zůstává už pouze zbytek kolony po dřívější nehodě. A na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Mirotice na 63,5 kilometru projedete pouze levým pruhem po dřívější nehodě, je tam krátká kolona. A dál směrem do Prahy za sjezdem na Řitku ze 13. kilometru stále počítejte s kolonou k Jílovišti, tam je omezení, zdržíte se čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude oblačno od západu s deštěm a v noci se ochladí na 19 až 14 stupňů. Zítra pak čekáme na Moravě zpočátku místy i polojasno, jinak oblačno je zataženo většinou s deštěm, místy i s bouřkami. V nich se můžou objevit kroupy, nárazy větru a přívalové srážky. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině Čech 19 až 23 stupňů, jinde 23 až 28. Na horách zítra většinou naměříme kolem 15 stupňů. Tolik zprávy.
17: 18 hodin 9 minut neděle 16. srpna posloucháte podvečerní radiožurnál Sport a my jsme za to moc rádi. Fotbalisti Arsenalu vyhráli po 18. anglický superpohár. Ligový mistr zdolal v Cardiffu vítěze anglického poháru Manchester City jasně 3-0. Tým z Manchesteru vyhrál poslední dva vzájemné duely v lize i poháru, ale desetiletá éra trenéra Pepa Guardioli skončila. No a ta nová začala hodně rozpačitě. Jeho někdejší asistent Ital Enzo Maresca si po příchodu z Chelsea sotva mohl představit horší premiéru. Uběhlo totiž jen 24 sekund, když se prosadil italský obránce Calafiori. O další dvě branky se potom ještě v prvním poločasu postarali Kai Havertz, no a ve 48. minutě Martin Odegaard. Takže 3-0 pro Arsenal proti Manchesteru City. Posloucháte nedělní radiožurnál Sport. I dál to bude dnes hodně fotbalové, ale nejenom, třeba za pár minut si budeme povídat o plavání. Teď ale Google Dolls, příjemný poslech.
2: Radiožurnál Sport
9: a Karel Janů.

0: Plavci Jan Čejka a Barbora Sémanová se v závěrečném programu Mistrovství Evropy představí v boji o medaile. Čejku čeká finále na 200 metrů polohově, Sémanovou 400 metrů kraul, ale zajímavé bude i finále na 50 metrů volným způsobem, ve kterém nastoupí Ukrajinci a Rus. Na šampionátu je kolega Martin Charvát. Hezký den.
1: Hezký den.
0: Martine, tak kteří Ukrajinci a Rusové ve finále budou?
1: Budou v drahách pro ty nejrychlejší semifinalisty v trojce Vladislav Buchov, mistr světa na této trati z roku 2024, rodák z Doněcku, který v roce 2014 musel po ruské okupaci odjet s rodiči do Kyjeva. Tam trénoval i na olympijské hry v roce 2024, což tehdy komentoval tím, že plave v bazénu, nad kterým letají ruské rakety a nikdy neví, jestli je ještě živý nebo už ne. Vedle něj bude v dráze 4 jeho krajan Nikita Šeremet, 19-letý světový juniorský rekordman na 50, a vedle nich v dráze 5 Rus Jegor Korněv, tady jako tedy neutrální sportovec, 22-letý plavec, který tu už vyhrál motýlkářský sprint. Závod začne přibližně za čtvrt hodiny a všichni tři mají reálnou šanci vyhrát.
0: Tak to by opravdu mělo asi i přesah do toho mimosportovního světa. Může se opravdu stát, že by pak spolu byli tihle tři nastupních vítězů?
1: No, mohlo by se to stát, ale jak to bude vypadat, kdyby opravdu tito tři byli mezi třemi nejlepšími, nebo minimálně tam byl jeden Rus a jeden Ukrajinec, tak jak to bude opravdu, to se opravdu jako říct nedá dopředu. Jisté je jenom to, že kdyby vyhrál Ukrajinec, tak bude hrát jeho hymna, kdyby vyhrál Rus, tak bude hrát hymna evropského plavání. Mezinárodní zastřešující organizace World Aquatics totiž řekla svým členským organizacím, tedy té evropské, aby se řídili jejími nařízeními. A jedním z nich je vrácení Rusů do soutěží. Evropské plavání se tomu dlouhodobě brání, ale nemá už moc na vybranou. Nicméně pro tento šampionát platí ještě poslední výjimka, která skončí 1. září. A tou výjimkou je, že naposledy jsou Rusové a Bělorusové jako neutrální sportovci. Nejsou tady se svými státními symboly. No a když se vrátím na začátek, tedy ani při jejich vítězství nehraje ruská hymna.
0: Povídáme si s Martinem Charvátem. Na mistrovství Evropy v plavání za chvíli začne finálový blok. Pojďme, Martine, na závěr k českým finále v tom dnešním programu. Mají Barbora Sémanová a Jan Čejka na medaily ve svých posledních závodech na šampionátu?
1: Je to hodně divoká představa, kdybych řekl, že ano, byť u Barbory Sémanové to možná s nějakými myšlenkami na to může být, ovšem to by musela být výrazně rychlejší v ranních rozplavbách, kdy Barbora Sémanová postoupila pouhé 0,3 sekundy do večerního finále, takže Barbora Sémanová zejména v poslední stovce hodně se tam trápila, vypadalo to, že to jí takzvaně vůbec nechutná ten závod, že opravdu je poznat, že to je poslední závod v její poměrně dost nabité sezóně, poslední závod na šampionátu, navíc 400, bude i plavat po druhé v tom dni. Jestli si šetřila dopoledne síly, tak to dnes může být opravdu zajímavé večer, co se týče jejího osobního výkonu, tak by na to měla, ale je také možné, že už je zkrátka na konci sezóny a ty síly tam nejsou. No a co se týče Jana Čejky, tak u něj bylo vyloženě až zázrakem, že postoupil do finále. On se teda o to výrazně přičinil svým výborným časem, novým českým rekordem, který posunul skoro o 1,5 sekundy, a díky tomu je ve finále, jenomže ti nejlepší, a to tam ještě nestartuje Leon Marchand, tak jsou se svými časy ještě o nějaké 2 až 3 sekundy níže, než je aktuálně Jan Čejka se svým semifinálovým časem, takže je poměrně pravděpodobné, že Jan Čejka bude k medailím opravdu hodně daleko.
0: To říká Martin Charvát a my se s ním samozřejmě ještě spojíme. Martine, moc děkujeme, zatím hezký večer.
1: Hezký den.

0: 18 hodin, 22 minut, posloucháte nedělní radiožurnál Sport. Ze všeho nejdřív se podíváme na tenis. Druhé kolo turnaje v Cincinnati ve Spojených státech amerických svedlo dohromady dvě české hráčky. První set brala zatím Sara Bejlek nad Barborou Krejčíkovou, když ho vyhrála v tiebreaku 7-5. Ve druhém setu aktuálně Barbora Krejčíková vede 2-1 na podání Sara Bejlek a stav 15-0 ve čtvrtém gemu pro ní. No a podívat se taky můžeme za motorismem. Barumček Rally Zlín vyhrál Adam Březík s vozem Škoda Fabia. 30-letý jezdec si tak připsal největší úspěch ve své kariéře a zapojil se do boje o titul mistra České republiky. Po předposledním závodě seriálu je jasné, že se o celkový triumf utkají za měsíc v Pačejově Březík, Filip Mareš a momentálně zraněný Dominik Stříteský. Lídrem šampionátu je Mareš, který ve Zlíně dojel na 8. místě.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Je vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na půlku v útoční třetině. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč. Ten říká, ty jsi zdravil? A říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou pozdrav na hlas. No, tak já jsem šel do dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den. Jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu. No ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle ta partička, tak co ty
6: slabé. Kdo to byl? Jména?
5: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
7: Posloucháte radiožurnál, je 18 hodin a 30 minut. Další zprávy má Kateřina Coucidisová.
8: Český hydrometeorologický ústav vydal na zítřejší odpoledne výstrahu před silnými bouřkami, které můžou doprovázet i kroupy. Platí hlavně pro Moravu a Slezsko, zasáhnou ale i jižní Čechy. Ve východní části země pak do večera dál platí výstraha před vysokými teplotami. Ty můžou vystoupat až na 37 stupňů. Chorvatská policie zadržela 4 lidi podezřelé ze založení lesních požárů poblíž města Zadar. V jeho blízkosti v pátek a sobotu hořely křovinaté oblasti, borové lesy a olivové háje. Policisté je zadrželi poté, co je místní nahlásili pro podezřelé chování. Chorvatský trestní zákoník stanovuje za úmyslné založení požáru trest od 6 měsíců do 5 let vězení. Bývalý velvyslanec v Libanonu Jiří Doležel žaluje ministerstvo zahraničí. Podle dokumentu, který má k dispozici server i rozhlas, se brání proti ukončení své diplomatické služby ze strany ministerstva. Rezort ho propustil po dvou výtkách. Týkat se měly údajně neoprávněného prodeje služebního auta a taky nesprávného nákupu letenek pro ambasádu v Bejrutu. Doležel se teď ohrazuje proti vypovězení služby i proti tomu, že úřad vlády zamítl jeho odvolání. Zemřel člen pražského divadla Sklep Jan Boháč, bylo mu 69 let. Radiožurnálu to potvrdili herci divadla. Boháč s nimi například ve Slavonicích na Jindřichohradecku vybudoval hotel Besídka, kde soubor zkoušel. Byl taky autorem knih A pak uvidíš, anebo Marnosti úniku. Divadlo Sklep založili v roce 1971 David Vávra a Milan Steindler.
0: Sport.
8: Barbora Sémanová a Jan Čejka budou na závěr plaveckého mistrovství Evropy bojovat o medaile. Paříži poslední finálový blok sleduje Martin Charvát.
9: Finálový blok právě začíná přibližně za 10 minut. Bude na startu také Jan Čejka na 200 metrů polohově. Zhruba za 40 minut bude na startu také Barbora Sémanová, která poplave v finále na 400 metrů kraul. Oba závody v přímém přenosu na této stanici. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 u Devíti křížů a kolona na D11 u Poděbrad. Na D1 z Brna směrem do Prahy před Devíti kříži hlásíte nehodu na kilometru 168.
11: V levém průvozu je dvě auta v sobě, dva osobáky, lidi tam jsou na levé straně, policie tam u toho není.
10: Tvoří se kolona, v té přestalo jet ještě jedno auto, stojí v levém pruhu na kilometru 168,5. Samotná kolona začíná na kilometru 170, zpoždění přes 10 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Divišov z 36. kilometru pojedete v silném provozu a místy pomaleji, a to až na 8. kilometr. Tam stále stojí dodávka v levém pruhu, celý úsek pojedete 45 minut. Na D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Poděbrady počítejte s kolonou, před omezením začíná na 37. kilometru, navíc v omezení teď hlásíte i nehodu.
11: V levém pruhu se srazili jeli tři auta a ten pruh je průjezdej. Takže kdo může, tak ať jde radši tím pravý.
10: Na začátku omezení tedy využívejte pouze pravý pruh, levý stojí. Na D4 ze Strakonic do Prahy hned za sjezdem na Mirotice odklízejí následky nehody. Na 63. a půl kilometru je průjezdný pouze levý pruh, zdržíte se krátce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: V noci bude oblačno, od západu s deštěm a ochladí se na 19 až 14 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: 18 hodin 38 minut, posloucháte nedělní radiožurnál Sport, je 16. srpna a my jsme moc rádi, že trávíte svůj čas ve společnosti jediného sportovního rádia v Česku. Nejdřív pojďme zase velmi rychle na druhé kolo tenisového turnaje v Cincinnati, tam pokračuje český souboj Barbora Krejčíková proti Sáře Bejlek. Sára Bejlek získala první set v tiebreaku 7-5, v tom druhém aktuálně Barbora Krejčíková vede 3-2, na servisu ovšem mladší z českých tenistek. No a my se znovu tedy v tuhle chvíli můžeme vydat spíše než na tenis, na plavání, konkrétně do Paříže, a slovo znovu dostává kolega Martin Charvát.
1: Jan Čejka se chystá ke svému finále, druhému finále ve druhé disciplíně na tomto mistrovství Evropy. Poplave 200 metrů polohově, za chvíli přijde osmička finalistů na start. Jenom si zatím shrňme, co se stalo, co bylo zajímavé a co nejspíš za 14-15 minut bude velmi zajímavé. Protože 50 metrů kraul, nejkratší a také nejrychlejší trať, která se plave, vyhrál Ukrajinec Nikita Šeremet před Rukcem Jegorem Korněvem, což je něco, co teď povíme také posluchačům radiožurnálu. Jan Čejka se chystá ke svému finále na 200 metrů polohově, což je jeho druhé finále na tomto mistrovství Evropy. Čejka už právě teď přichází ke svému startovnímu bloku, který je úplně na kraji. Pro Jana Čejku to snad nemusí být velká nevýhoda, protože Čejka opravdu se příliš neohlíží na své soupeře a být v krajní dráze ještě neznamená na evropském šampionátu ve finále, že jste úplně na kraji, a to kvůli tomu, že se na rozplavby využívá všech 10 drah, na finále jen 8, tudíž vlastně není úplně blízko samotnému kraji bazénu. Krátký návrat k tomu, co se tu stalo v minulých minutách a co možná bude zajímavé za nějakých 15 minut, až bude vyhlášení finále na 50 metrů kraul, které vyhrál Nikita Šeremet, což je juniorský světový rekordman na této trati, Ukrajinec, a vyhrál to před Rusem Jegorem Korněvem a zároveň Srbem Andrejem Barnou, ale stane se situace, že tedy nezávislý sportovec tady, ale Rus, bude poslouchat ukrajinskou hymnu přibližně za 15 minut, až bude vyhlášení právě na 50 metrů kraul. No a ještě se plavalo velmi těsné finále na 50 metrů prsa, které vyhrála známá to prsařka, olympijská vítězka, Litevka Rita Mejlutiteová o jedinou setinu sekundy před Italkou Pilátovou a ta byla o jedinou setinu sekundy před Irkou McSherryovou. Stupně vítězů v pouhých 2, respektive 3 setinách sekundy. Takhle těsné to velmi pravděpodobně nebude na finále 200 metrů polohově i bez Leona Maršánda, který by na této distanci potvrzoval své olympijské vítězství, tak to je nesmírně nabité. Kromě Čejky Brit Litchfield, Ital Racetti, Maďar Hubert Koš, toho Čejka velmi dobře zná ze znakařských závodů, stejně tak i Španěla Huga Gonzála de Oliveiru, Rusové Ščerbakov a Borodin a Brit Duncan Scott, jeden z těch nejzkušenějších mužů, ročník narození 97, byť jeho krajan Litchfield je ještě o 2 roky starší. Naopak Michail Ščerbakov je neznámé jméno, není divu, když mu je pouhých 18 let. Osmička finalistů připravena ke startu na blocích. Už jsou všichni kromě Huberta Koše už předklonění. Hubert Koš na znamení, aby se chytil svého bloku, to také udělal. Následně hodně daleko skočil a také rychle vyvlnil na úvodní motýlkářské 50. Se Hubert Koš posouvá do vedení, také Jan Čejka má v plánu začít rychleji, je rychlejší než Max Litchfield, jenomže Litchfield to je zkušený závodník, který si všechno nechává na poslední 2 úseky. Jan Čejka na obrátce na 50 metrech točí na 4. místě ve vedení Koš před Gonzálem de Oliveirou, na 3. příčce Duncan Scott. Teď je znak, kde by Čejka měl excelovat, ale Hubert Koš ještě víc, však je to také muž, který se bude snažit překonat světový rekord na 200. Teď na něj těžko bude útočit, protože to, co nastavil Leon Maršant, je pro něj příliš daleko, ale Hubert Koš vede výrazně, přibližně o 2 metry před Gonzálem de Oliveirou, a na 100 metrech v polovině trati točí jednoznačně na prvním místě ve velice dobrém čase, který je přibližně s 8/10 sekundy náskoku na světový rekord. Jančejka klesá na přibližnou pátou příčku a teď si bude muset dát velký pozor, protože prsa patří k jeho nejslabšímu plaveckému způsobu, byť v semifinále na nich byl velmi rychlý. Stále ve vedení Hubert Koš, Jančejka okolo 4., 5. místa, Litchfield už se na něj pomalu dotahuje, stejně tak i Racety a před ním jsou Ščerbakov i Duncan Scott. Hubert Koš mírně zpomaluje, Jančejka podle očekávání na prsařském úseku také. Na obráce na poslední 50. na prvním místě Koš, na druhém Gonzalez de Oliveira a Čejka se propadá. Na průběžné 7. místo podle očekávání už se před ní posouvá i Rus Borodin, ale na Huberta Koše se do toho je Gonzalez de Oliveira, který v posledních 20 metrech mocně finišuje a Gonzalez de Oliveira se snaží ještě získat zlato před Hubertem Košem. Čejka bojuje o 7. příčku, dohmat mezi Košem a Oliveirou. Nakonec pro Maďara Koše, který vítězí, bronz získává Ščerbakov a Jančejka nakonec ve finále na 7. místě. Čase minuta 59,16 sekundy. Hubert Koš vítězem v novém rekordu šampionátu, minuta 54,24 sekundy, a Ščerbakov, který je třetí, tak zaplaval světový rekord mezi juniory, kam právě 18-letý Rus ještě patří. Jančejka mírně zaostal za svým časem ze semifinále, ale i kdyby ho zopakoval, stejně bude sedmý ve finále mistrovství Evropy na 200 metrů polohově. Za chvíli na Radiožurnálu Sport rozhovor s Janem Čejkou. Přibližně za půl hodiny bude startovat také Barbora Sémanová ve finále na 400 metrů kraul. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.

18 hodin 49 minut posloucháte nedělní radiožurnál Sport a znovu se můžeme podívat na tenisový turnaj ve Spojených státech amerických v Cincinnati. Barbora Krejčíková hraje ve druhém setu se Sárou Bejlech, která vyhrála tu sadu první v tiebreaku 7-5, druhý set stále vyrovnaný v tuhle chvíli 4-4, 30-0 pro servírující Barboru Krejčíkovou. Ještě se dnes večer českého času představí Marie Bousková proti Italce Stefany Niové, no a ještě později Kateřina Siňáková proti Španělce Bouzasové Manejrové. Thank you.

0: Fool's Garden, Lemon Tree, 18 hodin 53 minut v nedělním radiožurnálu Sport. Znovu míříme do Paříže na mistrovství Evropy v plavání za Martinem Charvátem a u jeho mikrofonu by měl být Jan Čejka.
1: Přesně tak, Jan Čejka, sedmý muž v finále mistrovství Evropy na 200 metrů polohově. První dva úseky znovu výborné. Prsa začaly výborně, ale možná neskončily tak dobře, jak začaly, že?
2: Je to tak, já jsem si řekl, že vlastně motýl a znak jsou moje silné stránky, takže půjdu do té první půlky, protože jsem věděl, že na těch prsou jako se možná zvládnu udržet, ale určitě tam nic nezískám. Ty prsa pak jsem jako rozjel, prvních pět záběrů jsem se cítil dobře a pak prostě ta první stovka už mě doběhla. Jak jsem tam do toho šel hodně, začaly mě úplně tuhnout ruce a pak prostě ty prsa bez toho už mě nejedou.
1: Přesto tento šampionát končíte znovu s tím, stejně jako loňské mistrovství světa, že na obou svých disciplínách se posouváte výrazně, posouváte se vlastně o sekundu a půl, téměř až o dvě sekundy. Čím to? Protože to přece nepůsobí normálně, že někdo přijede na mistrovství, ať už Evropy, světa, a najednou si zaplavává tak velké osobní rekordy a vlastně i české.
2: Tak ono to vypadá jako, že to je jako z ničeho nic, když to tak řeknu, ale ono to je prostě ta pravda.

0: práce, kterou jsme dělali přes celý rok, protože my vlastně v sezóně na žádný závody úplně jako tolik neodpočíváme, spíš jako se soustředíme na trénink a pak všechny kontrolní závody, které v tom roce máme, tak jsou vlastně jako z únavy a to prostě člověk nikdy není schopný zaplavat takový výkony, jak by třeba chtěl, zatímco tady jsem jako v té nejlepší formě za ten rok, jsem jako odpočatej, cítím se dobře a všechno si dosedlo k tomu, že ty výkony byly takhle super. Jsem určitě z toho nadšený, na druhou stranu tady na těch závodech jde vidět, že všichni jdou strašně dopředu. Ty časy, co plavou jak tady nebo v Americe na panpacifických hrách, jsou jako úžasný, úplně neuvěřitelný, takže prostě nesmíme usnout na vavřínech a doufám, že se takovýhle skoky bude dařit dělat každý rok až do olympiády minimálně.
1: Jaká je nálada v českém týmu na tomhle mistrovství Evropy, protože samozřejmě dvě zlata jsou jasná, ale i vy nebo Barbora Jeníčková přece musíte být spokojení s tím, co jste tu předvedli.
0: Já si myslím, že jsme spokojení, my všichni jsme na tiskovce předtím o tom mluvili, takže si sem jedeme samozřejmě pro co nejlepší umístění, ale hlavně pro nějaký skvělý časy, aby jsme právě měli dobrý výhled do budoucna na ty další důležitější sezóny a to si myslím, že se všem povedlo, celý tým tady plaval jako skvěle, atmosféra v týmu celou dobu byla si myslím jako bojovná a fakt dobrá a já si myslím, že budeme odjíždět jenom se spokojeností odsaď.
1: Říká Jan Čejka po sedmém místě na krátké polohovce na mistrovství Evropy. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál. Life is making no sense.

0: Fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
1: S Radiožurnálem Sport jsme u všeho podstatného.
0: Reportéry máme na všech stadionech.
1: Vysíláme přímé přenosy i živé vstupy.
0: A pozápasové reportáže, rozhovory i názory expertů shrne populární pořad s mikrofonem za fotbalem.
1: Fotbalová liga na Radiožurnálu Sport.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Vy posloucháte nedělní Radiožurnál Sport. Krásně, krátce před 19. hodinou jsou tu zprávy.
3: Radiožurnál je 19 hodin. Další zprávy pro vás připravila Kateřina Couserisová.
4: Poslanci se budou znovu zabývat možností zavedení manželství pro všechny. Írán svým obyvatelům nabízí odměnu na zajetí na zabití nebo zabití amerických vojáků. Plavec Jan Čejka skončil na mistrovství Evropy v závodě na 200 metrů polohově sedmý. Kolona popojíždí na dálnici D11 u Poděbrad směrem do Prahy. A zítra bude oblačno a zataženo, déšť, místy i bouřky, později se začne vyjasňovat, teploty do 28 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Poslanci budou opět řešit možnost zavedení manželství pro všechny. K tématu zasedne na konci srpna pracovní skupina. Tu iniciovala pirátská poslankyně Lenka Martínková a Španihelová. O tom, aby páry stejného pohlaví mohly uzavírat manželství se všemi právy, hlasovala sněmovna naposledy v roce 2024. Tehdy nakonec prošel kompromisní návrh na zavedení partnerství s posílením práv, ale bez možnosti adoptovat děti. Poslankyně Lenka Martínková a Španihelová říká.
5: 2/3 Čechů podporují manželství pro všechny, včetně adopce dětí. Dle odborných výzkumů nemá výchova dětí homosexuálními páry žádný negativní vliv na děti.
4: Jednání pracovní skupiny se zúčastní i poslankyně koaličního hnutí ANO Jana Pastuchová a třeba motoristé účast odmítli. Výkon české vědy se meziročně zhoršil. Vyplývá to z hodnocení Evropské komise, které analyzuje výkonnost výzkumu a inovací. V porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie skončilo Česko na 19. místě. To je stejně jako loni v jednotlivých hodnotách, ale vychází hůře. Podobně jako například Itálie, Portugalsko, Řecko nebo Maďarsko, se tak Česko řadí do druhé nejnižší skupiny zemí označované jako mírní inovátoři. Nejlépe je na tom podle hodnocení Švédsko. Na posledních místech skončili Bulharsko a Rumunsko. Íránská armáda nabízí odměnu v přepočtu přes 600 tisíc korun za zajetí anebo zabití amerických vojáků. Armáda přitom částku zdvojnásobí, pokud čin vykoná žena. Informovala o tom agentura AFP. Šéf íránské armády Amir Hatami také zopakoval výzvu, aby se Spojené státy z Blízkého východu stáhly. Válka mezi Spojenými státy a Íránem začala koncem února. Tehdy americká a izraelská armáda společně zaútočily na Írán. Obě strany v červnu uzavřely memorandum, které mělo vést k uzavření míru. Boje ale od té doby dál pokračují. Takzvané klimatické procházky i zítra ukážou zájemcům dopady klimatické změny na šumavské lesy. Na odbornou přednášku můžou zájemci vyrazit vždy od 9 hodin ze střediska v Horské Kvildě. Účastníky terénem provedou experti z Lesů České republiky a taky Evropského klimatického paktu. Podrobnosti přidává ředitelka pořádající organizace Na mysli Viktorie Tenzerová.
6: Vzhledem k dlouhodobému suchu, které teď už ohrožuje i Národní park Šumava, tak se určitě budeme bavit o klimatické změně a dopadu sucha. Na les budeme se bavit o nutnosti vrácení vody do přírody, funkce mokřadů, zadržování vody.
1: Sport.
7: Plavec Jan Čejka skončil ve finále evropského šampionátu na 200 metrů polohově na 7. místě. V Paříži to sledoval Martin Charvát.
8: Jan Čejka nebyl úplně spokojený s tím, jak vypadala druhá polovina jeho prsavského úseku, tam ztratil nejvíce a v závěru už mu došly síly, proto byl na 7. místě pouze před Rusem Borodinem. Naopak za chvíli, až bude startovat Barbora Sejmarová, kterou čeká v 19 hodin a 12 minut finále na 400 metrů kraul. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.
7: Baník Ostrava ve čtvrtém kole fotbalové šance ligy porazil Artis Brno 1-0. Ve 20 hodin na programu další utkání, ve kterém Slovan Liberec přivítá pražskou Slávii. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy a Radiožurnál Sport přímý přenos.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: překážka na D1 u Ostrovačic a nehoda na D11 u Poděbrad. Na D1 z Brna do Prahy opatrně u sjezdu na Domašov na kilometru 168 jste hlásili stojící vozidlo. To se teď podařilo odklidit, na kilometru 168 ho právě odstavili do odstavného pruhu. Je tam krátká kolona, opatrně dojíždějte, nezdržíte se dlouho. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Chocerady, na 28. kilometru se zpomaluje, v nesouvislé koloně pojedete za sjezd na Česlicem, tam na 8. kilometru stále stojí dodávka v levém pruhu. Je silný provoz, celý úsek teď pojedete zhruba půl hodiny. Na D11 z Hradce Králové do Prahy od sjezdu na Poděbrady ze 39. kilometru po pojíždí kolona v omezení se v levém pruhu, který je vedený protisměrem, stala nehoda na 34. kilometru. Na začátku se tedy držte vpravo, zdržíte se teď 15 až 20 minut. Vydržte na dálnici, na souběžné silnici je uzavírka. A na silnici 35 z Mohelnice do Hradce Králové zpomalíte za Hrušovou. U letiště před odbočkou na dálnici máme hlášenou nehodu. Na místo jedou hasiči, stojí tam zatím kilometrová kolona. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme na Moravě zpočátku místy i polojasno, jinak oblačno, je zataženo většinou s deštěm, místy i bouřkami. V nich se můžou objevit kroupy i nárazy větru a přívalové srážky. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině Čech 19 až 23 stupňů, jinde kolem 28, na horách naměříme většinou kolem 15 stupňů. Tolik zprávy.
2: 19 hodin 5 minut, neděle 16. srpna. Jsme moc rádi, že i dál posloucháte Radiožurnál Sport. České basketbalistky porazily na turnaji v Helsinkách domácí Finsko o jediný bod 76-75. Nejlepší střelkyně zápasu Julie Pospíšilová k vítězství pomohla 25 body. A ještě jedna tenisová aktualita. Sára Bejlek vyhrála ve druhém kole tenisového turnaje v Cincinnati nad Krajankou Barborou Krejčíkovou 7-6 a 6-4. Dvojnásobnou grandslamovou šampionku porazila poprvé v kariéře. Teď už Foo Fighters, příjemný poslech.
1: Radiožurnál Sport
0: a Karel Janů.

0: Foo Fighters jsou za námi, je 19 hodin a 10 minut. Plavec Jan Čejka obsadil 7. místo na krátké polohovce na mistrovství Evropy v Paříži. Pořád to ale dnes večer není. Z českého pohledu všechno o medaile dnes poplave taky ještě Barbora Sémanová, která se po zlatu na 200 volný způsob probojovala mezi 8 nejlepších taky na dvojnásobné trati. A v Paříži je stále u toho taky kolega Martin Charvát.
1: Barbora Sémanová za chvíli půjde do bazénu, jen co dozní francouzská v podstatě skandovaná lítost, že ani Toma, ani Ndoye Broard nedokázali získat medaily na trati 100 metrů znak, a to proto, že skončili na 7. respektive 4. místě. 100 metrů znak, to byla disciplína, o které jsem si před začátkem šampionátu myslel, že tady Česko bude mít zastoupení, jenomže den poté, v podstatě ráno poté, co se Miroslav Knedla stal mistrem Evropy, tak předvedl naprosto odstrašující stovku v rozplavbách. Skončil 40., což je daleko, daleko za jeho schopnostmi. Sám z toho byl velmi zklamaný, že ten závod naprosto pokazil a tím pádem nepostoupil ani z rozplaveb. Teď bylo finále. Mistrem Evropy je, řekl Apostolos Christou, o jedinou setinu sekundy před Tomasem Čekonem. Apostolos Christou si tímto aspoň trochu vynahradil to, že právě v tom zlatém závodě Miroslava Knedly skončil o jedinou setinu sekundy bez medaile. Tak teď o tu jedinou setinu sekundy má medaili zlatou před Italem Čekonem a Rusem Pavlem Samusenkem, kterého právě Miroslav Knedla v tom závodě na 50 se předjel, také Čekon v tom finále byl. Zkrátka, kdo plave velmi dobře 50, měl by být i ve finále na 100. Velká část borců tam byla stejná, jenom Miroslav Knedla opravdu pokazil rozplavby a tak se nedokázal dostat ani do semifinále. Teď už přichází ženy na zmíněné finále na 400 metrů kraul, vzdálenosti, které dlouhodobě dominuje v Evropě dvojce Němka Isabel Gosseová a Italka Simona Quadralová, což je dvojce, která bude v drahách 5 a 6 také dnes. Jsou to ženy, které se snaží prohánět jak třeba Katie Ledeckou, tak také Leny Pedlistrovou. Připomeňme aktuální zprávu z Panamerických her, tedy že Leny Pedlistrová dnes v noci, nebo v noci na dnešek, aby byl úplně přesný, na 800 už přerušila 14-letou nadvládu Katie Ledecké, která na této trati tak dlouho neprohrála. V noci na dnešek už tedy s Australankou prohrála a také Erika Ferreverová byla velmi rychlá. Zkrátka, to, že Barbora Sémanová je ve finále mistrovství Evropy, ještě neznamená, že by se dokázala velmi dobře popasovat také se světovou konkurencí na 400. Byť tedy připomeňme, že Barbora Sémanová do finále postoupila velice těsně o 0,3 sekundy na 4minutovém závodě, opravdu nic. Navíc to je srovnání s někým, kdo byl v úplně jiné rozplavbě, takže vyloženě o štěstí, ne o dobrém finiši proti někomu, s kým vyloženě bojujete. Ale za to si připomeňme, že čas 4 minuty a 12 sekund a k tomu nějaké setiny je výrazně za českým rekordem, který je 4 minuty a 3 sekundy. 3 sekundy, tedy 4 minuty a 3 sekundy, nezvládl v dopoledních rozplavbách nikdo. Teď se dá očekávat, že zejména Němky, Gosseová a Wernerová a zmíněná Quadralová budou se snažit dostat ke 4 minutám, možná teoreticky i pod 4 minuty se svým výsledným časem. Sémanová nepatří mezi favoritky, nicméně už kolikrát dokázala, že na 400 dokáže předvést velmi kvalitní čas. Odstartováno, hned po startu skočila hodně krátce Quadralová, která to ale dožene ve vodě zejména. Na 200 Barbora Sémanová rozjíždí rychleji než její soupeřky a na 50 půjde do vedení, což ale není ta chvíle, kdyby nutně potřebovala být ve vedení. Sémanová volí hodně úsporný styl, co se týče temp, volí hodně dlouhé záběry s nižší frekvencí, za to Quadralová se začala velice rychle posouvat dopředu se svou hodně vysokou frekvencí. Sémanová zjevně volí jiný postup než v dopoledních rozplavbách. Vzhledem k tomu, že po nich byla hodně vyčerpaná, je možné, že to je zkrátka cesta, jakým způsobem se nějakým způsobem nahodit a nebo vydržet v závodě déle, protože zejména poslední stovka ji hodně bolela. Sémanová začíná v podstatě hodně hodně pomalu spolu s Dimontovou, je na sedmém místě na obráce na 100 metrech, vede nakonec Portugalka Suárezová a Martinčová před ruskou Mišarinovou a už se dopředu posouvá také Gousová a Wernerová, za to Kvadarlová mírně zpomalila po obráce na 100 metrech, už ale na 125 metrech Kvadarlová srovnaná s Gousovou a také Wernerovou, právě tyhle dvě Gousová a Kvadarlová se budou hodně hlídat. Zatímco Barbora Semenová, byť zatím s mírnou ztrátou okolo té sedmé příčky, osmé příčky s Belgičankou Dimontovou, obrátka na 150 metrech, Semenová oficiálně sedmá o 0,2 sekundy před Dimontovou, Semenová tedy na sedmém místě po 150 metrech ve vedení hned trojce, Gousová, Wernerová, obě dvě Němky velmi dobré a Kvadarlová stále s poměrně dost vysokou frekvencí, Gousová se dostává mírně před Italku. Tyto dvě favoritky ale budou nejspíš v následujících metrech a stovkách metrů uplavávat svým soupeřkám. Polovina trati 200 metrů, obrátka, na které je Gousová před Wernerovou, dvě Němky v čele a Kvadarlová mírně za nimi. Barbora Semenová stále na sedmé příčce, stále s dlouhými záběry, nižší frekvencí než její soupeřky, snaží se dostat před Dimontovou a zároveň mít dostatečně úsporný styl, aby jí zbyly síly na poslední stovku. Teď tedy bude 150 metrů od cíle. Gousová zapíná, řekněme, turbo, protože se snaží zbavit svých soupeřek. Isabel Gousová, obrátka na 250 metrech ve vedení, ale Wernerová a Kvadarlová reagují. Barbora Semenová klesá na osmou příčku, ale jen těsně za sedmou a vlastně i šestou, se kterými je stále v kontaktu, ale na vedoucí dvojici ztrácí Semenová přibližně nějaké 4 metry. Připomínám, je to podle očekávání. Barbora Semenová má za sebou náročnou sezónu, náročný šampionát. Tohle je poslední závod předtím, než bude mít dovolenou. Už tady má splněno evropský titul na dvoustovce a čtyřstovka pro ní je opravdu velmi náročná co do sil. Zvonění pro nejlepší trojici, Gousová ve vedení před Wernerovou a Kvadarlová na třetím místě. Semenová se posunula těsně na sedmou příčku a v boji o tu šestou ještě teoreticky může být, kdyby vytihla třeba Mišarinová a nebo Suárezová Martincová, mohla by ještě Barbora Semenová bojovat teoreticky o lepší umístění. Ale Dimontová se nechce vzdát sedmého místa, takže je to stále tělo na tělo s Barborou Semenovou, dráhy 7 a 8, zatímco ty nejlepší už otáčí do nejlepší padesátky. Gousová v čele před Kvadarlovou, ale v podstatě úplně stejně s nimi je Wernerová. Semenová teď oficiálně na sedmé pozici a bude se snažit ještě zabrat, dostat se před Dimontovou v konečném pořadí. Za to Kvadarlová tam na posledních 20 metrech předjíždí obě Němky, Gousová se ještě snaží vrátit do souboje o zlato, ale bude to mít hodně těžké, protože Kvadarlová si proto zlato doplave, dohmatává, Italka první, Němky na druhém a třetím místě, Barbora Semenová to bude mít s dohmatem někde okolo šesté, sedmé příčky, nakonec šestá Barbora Semenová, zlepšila se přibližně o 4 sekundy oproti rozplavbám na čas 4 minuty 8,16 sekundy a před Dimontovou v tom minisouboji se opravdu velmi těsně o 4 setiny sekundy dostala, ale na to, aby byla třeba na stupních vítězů a dostala se k Němce Wernerové, tak by musela být na hraně svého českého rekordu přibližně o nějakých 4,5 sekundy rychlejší, což bylo tentokrát na cíli. Jan Čejka tedy na 200 metrů polohově končí na mistrovství Evropy sedmý, Barbora Semenová na 400 metrů kraul šestá. Za chvíli na Radiožurnálu Sport rozhovor po posledním závodě českých plavců na mistrovství Evropy s Barborou Semenovou. Z Paříže Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Texas Midnight Runners dohrávají v 19 hodin a 23 minut. Posloucháte večerní radiožurnál Sport Nováček španělské fotbalové ligy. Racing Santander při své premiéře v nejvyšší soutěži po 14 letech hodně potrápil. Villarreal nad favoritem vedl už 2-0, ale v závěru prvního dějství o výhru přišel. Takže tedy debut v La Lize pro trenéra Joseho Alberta znamená jeden bod. Pokud jde o španělskou nejvyšší fotbalovou soutěž, tak ta dnes nabízí ještě jeden zápas ve 20. minutě. Espanyol vede 1-0 nad Levante. Pokud jde o fotbal, můžeme se vrátit taky do České republiky. Baník Ostrava si dnes poradil s Artisem Brno 1-0 a od 20 hodin tady na radiožurnálu Sport nabídneme v přímém přenosu zápas z Liberce. Slovan bude hostit pražskou Slávii a ještě přidám jeden konečný výsledek v šance Národní lize. Béčko ostravského Baníku veze všechny body z Viktorie Žižkov za vítězství 4-1.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Nová sezóna fotbalové šance ligy je tady.
1: A s ní i přímé přenosy Radiožurnálu Sport.
2: Darida se rozbíhá a těsně vedle rukou gólmana Markoviče posílá míč do sítě. Hradec Králové vede nad Slavií 2-1 a to je obrovská hřava v tuhle tu chvíli v Malšovické aréně.
0: Jsme tam, kde se píšou fotbalové příběhy.
3: To je všechno, je konec, Slavia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, ve VIP sektoru se tleská, domácí mají ruce nad hlavou, poráží Jablonec 5-1, obhajují po roce titul.
1: Na každém zápase.
0: U každého důležitého momentu.
4: Bohemian Sparta 0-0, ale přichází velká komplikace pro favorizované hosty, protože před malou chvílí dostal přímou červenou kartu Jun Mercado.
1: Přinášíme radost vítězů i zklamání poražených.
5: Někdo se tady zbláznil. Já to nejsem. Rozhodčí slabé, slaboučkej. Sebevědomí tady, výkon tady. Katastrofa.
0: Fotbalová šance liga zní nejlíp na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
6: Radiožurnál 19 hodin a 30 minut. A zprávy má Kateřina Cousidisová.
7: Vyšší bezpečnost a méně graffiti, to si slibují Praha a Středočeský kraj od nových kamer ve vlacích City Elephant. Oba regiony za jejich pořízení zaplatí 88 milionů korun. Soupravy jezdí na příměstských linkách do Benešova, Berouna, Kolína a nebo Kralup. V jednom vlaku bude 42 kamer. Práce na posledním Elefantu mají skončit příští rok na podzim. Sněmovna by mohla znovu jednat o zavedení stejnopohlavních manželství. Návrh připravil Karel Dvořák z hnutí STAN. Podporu chce hledat třeba u opozičních pirátů. Obrátí se ale taky na koaliční poslance, hlavně z hnutí ANO. Současné partnerství mezi dvěma muži a nebo dvěma ženami párům zajišťuje všechna manželská práva, kromě společné adopce dětí. V Česku i dnes padaly teplotní rekordy. Pro dnešní den je zaznamenala skoro čtvrtina stanic, které fungují minimálně 30 let. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně. Přes 35 stupňů bylo ale třeba i v Kroměříži nebo ve Šternberku na Olomoucku. Zítra by se mělo ochladit a velkou část země taky zasáhnou silné bouřky. Americká zpěvačka Madonna dnes slaví 68. narozeniny. Po celém světě prodala stovky milionů kusů nahrávek a vysloužila si přezdívku Královna popu. Madonna nedávno vydala svou v pořadí 15. studiovou desku nazvanou Confessions 2.
0: Sport.
7: Barbora Sémanová obsadila ve finále závodu na 400 metrů kraul 6. místo. Jan Čejka skončil na 200 metrů polohově 7. Fotbalisté Baníku Ostrava ve čtvrtém kole šance ligy zdolali Artis Brno 1-0. Ve 20 hodin nastoupí Slovan Liberec proti Pražské Slávii. Zápas můžete sledovat přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 u Mirošovic a kolona na D11 u Poděbrad. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Chocerady pomalu na 27. kilometru se dojíždí do kolony. Provoz kromě omezení nově zpomalila i nehoda. Na 22. kilometru se srazila dvě auta v levém pruhu, zpoždění 25 minut. Na místo teď přijela policie. Na D1 dál směrem do Prahy je nadále pomalejší provoz, až za Pražský okruh na 8. kilometr tam nakládají na odtah dodávku. Uzavřený je levý a prostřední pruh. Na D11 z Hradce Králové do Prahy od sjezdu na Poděbrady z 38. kilometru čekejte kolonu, opatrně brzdí se proti slunci. Na 34. kilometru stojí v omezení auto, v levém protisměrném pásu se tak projíždí o dost pomaleji. Zdržení přes 20 minut, na začátku omezení je lepší držet se vpravo. Z dálnice nesjíždějte, na souběžné silnici je uzavírka a na příjezdu do Poděbrad po silnici 38 je silný provoz. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Řitku z 12. kilometru zůstává kolona před omezením u jíloviště na téměř 15 minut a na silnici 12 z Kolína do Prahy za odbočkou na Třebovli a Chotouň u Kšel vyšetřují nehodu 3 aut. Jsou tam kolony v obou směrech na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Zítra čekáme na Moravě zpočátku místy i polojasno, jinak oblačno, je zataženo, většinou s deštěm, místy i bouřkami. V nich se můžou objevit kroupy, silné nárazy větru a přívalové srážky. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině Čech 19 až 23 stupňů, jinde 23 až 28. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Guns N' Roses, Don't Cry, 19 hodin, 38 minut, neděle, 16. srpna, posloucháte večerní radiožurnál Sport. Hned tři neuznané góly v prvním poločasu nabídl dnešní duel šance ligy mezi ostravským Baníkem a Artisem Brno. Baník dohrával o 10, když byl za hrubost vyloučen Siňavsky v 74. minutě, ale protože se trefil Kohut, tak to bylo hubené vítězství 1-0 Ostravanů nad Brňany. To je jeden dnešní konečný výsledek, pokud jde o šance ligu, no ale čtvrté ligové kolo uzavře za necelou půl hodinu šláger mezi Libercem a Sláví a to je taky duel, který bude tady na radiožurnálu Sport komentovat kolega Lukáš Michalík. Hezký večer do Liberce.
1: Dobrý večer ze stadionu Unisy.
0: Tak pojďme na to, určitě už znáš základní sestavy, je tam myslím pár jmen, na které posluchači jediného čistě sportovního rádia v Česku budou velmi, velmi zvědavi. Jestli se objeví na hrací ploše, tak pojďme na to.
1: Dostanu se k tomu postupně. V sestavách obou týmů jsou oproti posledním ligovým zápasům shodně tři změny. Liberec před týdnem porazil v Brně Zbrojovku 1-0. V utkání se zranil šestinásobný mistr ligy se Sláví Bořil, který v létě v Edenu po víc než 10 letech skončil a zamířil pod ještět. Dnes vůbec není v nominaci. Stejně jako autor rozhodujícího gólu do sítě Zbrojovky Dulaj a na hrotu útoku místo Maška dostane šanci od prvních minut Krolis. Slovan nastoupí v s Koupkem, obrana zprava Koželuch, Drakpe, Hůlka, Mikula. Ve středu zálohy čtyřnásobný mistr ligy se Sláví Masopust společně s Fajem, před nimi Soliu, Lexa a Kajondo a v útoku zmiňovaný Krolis. Zatím 100% slávisté v minulém kole zdolali Pardubice 2-1 díky dvěma gólům Mojmíra Chytila, který zůstává v základu navzdory tomu, že se po šestizápasovém trestu za vyloučení v květnovém ligovém derby se Spartou vrací do nominace nejlepší střelec minulé sezony nejvyšší soutěže Chorý. Oproti poslednímu duelu budou na lavičce ex-liberecký Ngesan a taky Šturm. Piták naopak vůbec není v nominaci. Místo nich nastoupí od začátku konečný Isife a Ayaosi. V brance Pražanů bude tradičně Markovič, před ním trojice stoperů kapitán Holeš, Zima a konečný napravo Isife, vlevo Sulejman, střed zálohy netknutý ve složení Sadílek Novak a vepředu trojice Provod, Chytil a Ayaosi.
0: Lukáši, ty jsi zmínil, že pražská Slavia, tedy úřadující mistr, zatím 100% v tři zápasy 9 bodů. Liberec sice doma ztratil s Teplicemi, když dohrával v početním oslabení, ale jinak tedy pod novým trenérem Branislavem Fodrekem 6 bodů, což není vůbec špatný start do sezóny, tak na severu Čech je nálada bojovná.
1: Určitě bojovná, liberečtí si věří to bez pochyby, jak už si zmínil, ta jediná ztráta přišla s Teplicemi a to Liberec v 9 ještě sahalo po bodu, byl lepší v tom závěru utkání, takže nová éra pod koučem Branislavem Fodrekem je zatím úspěšná, takže liberečtí si na Slávy věří, ale platí to tradičně. Ty vzájemné zápasy slávistů s Libercem tady na stadionu Unisy jsou tradičně hodně vyhecované a taky dost vyrovnané, byť favority jsou rozhodně hosté z Prahy, kteří také zahájili sezonu ve velkém stylu, ale určitě jsou nějakým způsobem zranitelní, což ukázali i v tom posledním ligovém zápase s Pardubicemi, kdy až v závěru zápasu svým druhým gólem Mojmír Chytil o třech bodech pro domácí rozhodl, takže ten zápas bude mít náboj i vzhledem k tomu, že řada hráčů z obou týmů má minulost v týmu opačném. Už jsem zmiňoval třeba Lukáše Masopusta, který je v základní sestavě Slovanu. Samozřejmě o ten největší náboj tento zápas přišel tím, že se Jan Bořil, který se loučil v létě v Edenu za takových bůhvých jakých okolností, úplně nepochopil to rozhodnutí realizačního týmu Slávie v čele s Jindřichem Trpišovským, že už by neměl pokračovat v A týmu, takže Bořil dnes ale nehraje kvůli tomu, že se zranil v tom posledním zápase na hřišti Zbrojovky Brno. Ten zápas by měl být ale velmi atraktivní, doufejme, měla by tomu pomoct nejen tedy divácká kulisa, která zřejmě bude slušná. Slávisté mají vyhrazenou celou západní tribunu a ta už je skoro plná a to do startu zápasu zbývá zhruba 18 minut, ale také domácí příznivci tedy budou mít pořádnou kulisu. Určitě si myslím, že nebude vyprodáno, ale klidně 8 tisíc myslím, že by mohlo být fanoušků tedy tady na stadionu. A v neposlední řadě by kvalitě zápasu měl pomoct také velmi slušný terén. Připomínám, že liberečtí změnili trávník v letní přestávce. Zvolili tedy ten atraktivní a teď tedy i oblíbený hybrid, což je přírodní trávník, do kterého jsou všitá umělá vlákna a to hřiště zatím tedy vypadá velice dobře, tak doufejme, že nic nebrání tomu, abychom viděli skutečný šlágr čtvrtého kola fotbalové šance ligy.
0: Už teď se na ně těšíme a věříme, že posluchači Radiožurnálu Sport taky je 19 hodin 43 minut. Zápas mezi libereckým Slovanem a pražskou Slaví začíná za zhruba čtvrt hodinu tady na Radiožurnálu Sport. Ho pochopitelně nabídneme v přímém přenosu. Teď jsem o tom mluvil s komentátorem, budoucím komentátorem tohohle duelu, Lukášem Michalíkem. Lukáši, zatím díky a naslyšenou.
1: Díky, brzy naslyšenou.

Sára Bejlek uspěla i ve druhém českém souboji na tenisovém turnaji v Cincinnati nad Barborou Krejčíkovou, zvítězila ve druhém kole 7-6 a 6-4 a navázala tak na výhru proti Karolíně Plíškové. Další soupeřkou Bejlek bude buď Anna Blinkovová, nebo další ruská Jekaterina Alexandrovová. V Cincinnati se dál hraje z českého pohledu zajímavý zápas a vyvíjí se taky z českého pohledu zajímavým způsobem. Marie Bousková totiž v prvním setu dokázala sebrat Italce Stefany Niové podání a v tuhle chvíli vede 4-2 na podání soupeřka, stav 30 obě.

0: Fotbalový Baník Ostrava vyhrál nad Artisem Brno 1-0. Zápas měl hodně zvratů, 3 góly neplatili kvůli offsideům nebo faulu a navíc sudí odvolal ve druhém poločase i původně nařízenou penaltu pro Artis. Více nehrálo, než hrálo.
1: Od začátku do konce to byl smutný a ošklivý zápas, který nám přinesl 3 body a moc si přeju, aby chlapcům ty 3 body pomohly, protože já vlastně tomuhle fotbalu nerozumím, takže jsem zklamaný z toho, že se trápíme ve vlastních hlavách. Nečekal jsem, že ten problém bude takhle zásadní a takhle dlouhodobě vyhrávat nemůže žádný mužstvo.
2: Říkal po utkání kouč Baníku Roman Skuhravý, že jediné, co ho potěšilo, byl zisk 3 bodů. Zdálo se, že vše, včetně závěrečného krátkého nastavení, jde proti Artisu Brno.
3: Tak byste odpověděl teďko za mě, přesně tak. Všechno šlo proti nám, ale to ne, ne, to. Já nechci, abych si pak řečet, že jsem někde brečel. Ne, my jsme soupeř dal gola, my jsme ho nedali. Máme nějaký VAR, který nějakým způsobem pracuje a těžko se k tomu můžu vyjadřovat.
2: Říkal jiný Roman, tentokrát trenér Artisu Nádvorník. Nadneseně by se dalo říct, že Baník utrpěl výhru v hodně rozkouskovaném utkání, které domácí trenér nazval ošklivým a smutným. Baník byl šťastnější.
4: Jo, šlo to pro nás, ale podle mě to nemusí ani jít do toho posuzování. Třeba faul na Fridu, kdy pak jde on sám na golmana, že ho podkopne a jde sám, tak to je takové, že kdyby se to písklo hned, tak se nemusí na nic čekat, ale myslím, že jsme si zatím šli, jsme dřeli, napadali, snažili se být aktivní a takže jsme šťastní, že to tak dopadlo. Hrozně zvláštní zápas, pořád nemohli jsme se nějakým způsobem dostat do tempa, dostat do nějaké souvislejší kombinace.
2: Přidal jediný střelec Michal Kohout. Jeho trenér Skuhravý udělal před zápasem docela dost změn, především v defenzivě, ale přes udržené čisté konto mu zápas z dlouhodobého hlediska o stabilním složení obrany moc nenapověděl.
1: Dnešní zápas já určitě hodnotit nebudu, protože já bych asi rozšvihal jako všechno, co bych měl v ruce. A co se týká vlastně z toho výhledu, teď máme prostě 2 těžký soupeře, Jablonec a Olomouc a prostě musíme být lepší. Samozřejmě prostě hledáme. Myslím si, že ještě nějakou chvilku hledat budeme, aby jsme to ustáli.
2: Doplnil Skuhravý po utkání, ve kterém se přes 10-minutové nastavení v prvním poločase hrálo čistého času jen 16 minut. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: One Republic jsou za námi, 19 hodin 58 minut. Posloucháte večerní radiožurnál Sport. Na evropském šampionátu v plavání Barbora Sémanová skončila v závodě na 400 metrů šestá, Jan Čejka obsadil ve finále závodu na 200 metrů polohově sedmé místo. Zajímá nás dnes taky samozřejmě tenis v Cincinnati, tam v českém souboji Sára Bejlek přehrála Barboru Krejčíkovou a Marie Bůzková začala lépe zápas proti Italce Stefany Niové, když první set vyhrála 6-2. Aktuálně se začíná hrát set číslo 2, no ale my už se taky pojďme soustředit na nejvyšší českou fotbalovou ligu. Fotbalisti Slovanu Liberec budou totiž tohle čtvrté kolo šance ligy zakončovat proti pražské Slávii. Je tu přímý přenos tady na radiožurnálu Sport a slovo dostává Lukáš Michalík.
1: Hezký večer z libereckého stadionu Unisy, kde už za malou chvíli začne šlágr čtvrtého kola této sezony fotbalové šance ligy. Domácí Slovan Liberec, který zatím nazbíral v této ligové sezóně 6 bodů, nastoupí proti dosud 100% Slávii, která pochopitelně bude chtít si upevnit první místo v tabulce nejvyšší soutěže. Hráči obou týmů už jsou připraveni na hrací ploše, za malou chvíli utkání začne. Pojďme se podívat na sestavy obou týmů v té domácí. Základní jedenáctce chybí šestinásobný mistr ligy se Sláví Jan Bořil, který v létě z Edenu zamířil pod ještět, ale v minulém utkání na půdě zbrojovky Brno se zranil, dnes není vůbec v nominaci. V brance Liberce Koubek, před ním čtvořice obránců, zprava Koželuch, Drakpe, Hulka, Mikula, ve středu zálohy dvojice Faj, Masopust, před nimi Soliu, Lexa, Kajondo a na hrotu útoku Raymond Skrolic. Do nominace Slávie se po šestizápasovém disciplinárním trestu vrací nejlepší střelec minulé ligové sezony Tomáš Chorý, který je připravený na lavičce náhradníků. V útoku bude opět Mojmír Chytil, v brance Slávie Markovič, před ním trojice stoperů Holeš, Zima, Konečný, napravo Isifen, alebo Sulejman, ve středu zálohy dvojice Sadílek, Novák a ofensivu se bude starat především trio Provod, Chytil a Jelsi. Utkání začalo, hlavním rozhodčím tohoto duelu je Dominik Starý, který už tedy foukl do své píšťalky poprvé liberečtí. Už rozehrávají, protože slávistům se nepovedl první útok tohoto zápasu, ale Drakpe nasměroval svůj odkop jen do zámezí, takže slávisté budou vazovat z levé strany, což bude práce pro Sulejmana, který se snaží oslovit Ayahosio, ale před něj se dostal Hůlka, po něm hraje Koželuk, na pravé straně dlouhý pas na Krolise, kterého zboural David Zima, a to takže nedovoleně, takže hlavní rozhodčí Dominik Starý přisoudil balón domácím, kteří za malou chvíli budou pokračovat ve hře. První minuta Liberec Slávia ve čtvrtém kole fotbalové šance ligy zatím bez branek. Od úvodních minut o sobě dávají vědět hostující příznivci, kteří obsadili kompletní západní tribunu i přilehlý sektor, tedy pro hostující příznivce je jich tady dost a dost. Liberečtí rozehráli, brankář Koubek, jeho dlouhý pas na pravou stranu, kde je Soliu, ale je tam také připravený Konečný, který odhlavičkoval navíc konstruktivně na Provoda, ten následně trefil Hůlku, který se drží za hlavu, ale ve hře se pokračuje, konkrétně Masopus, domácí zůstávají u míče. Na levé straně je trocha prostoru pro Kajonda, který má před sebou Isifeho. Kajondo to zatím bere na sebe, v úvodu sezony má velice dobrou formu, ale teď ho před sebe Isife nepustil, skvělá práce nigerijského křídelníka, ale Kajondo se do toho souboje stihl vrátit, teď tedy parádní souboj dvojice afrických hráčů, a Kajondo si následně k nevoli tedy domácích příznivců pomohl nedovoleným zákrokem slávisté. Budou pokračovat v rozehrávce, druhá minuta se hraje tady na stadionu Unisy, vy posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport, čtvrté kolo fotbalové šance ligy Liberec Slávia zatím 0-0. Rozehrávat bude kapitán hostujícího celku, tedy Tomáš Holeš, který má vedle sebe volného Zimu, kterému také přihrává, takže konstruktivní rozehrávka sešívaných. Hrát může také brankář Markovič, ten má po levé ruce volného Konečného, který už je pod tlakem Solia a nezachoval chladnou hlavu, přihrává do zámezí liberečtí. Budou vazovat z pravé strany, konkrétně Koželu, před sebou má Masopusta, ale pro balonci si běhl také Lexa, který sklepává na Solia, ten vrací Lexovi, který má za zády Holeše, a tak volí rozehrávku přes Koželuha, ten procpal balon k Soliovi, který ještě dává Koželuhovi, tady Unis pokutového území pálí, skvělý Markovič, který ještě musí vyrážet balon, tlak Slovanu pokračuje, teď už ne Holeš, nakonec tedy odkopává balon do zdánlivého bezpečí, ale dobrá akce libereckého Slovanu, po které se dostal do zakončení Josef Koželuh, ten to zkoušel svoji slabší levačkou, Markovič byl ale připravený, no a teď už se probouzejí také domácí příznivci, nicméně break slávistů nebyl úplně kvalitní a přesný. Třetí minuta, skóre bezbrankové 0-0. V domácí sestavě chybí šestinásobný mistr se Slaví Bořil, který se minulý týden v zápase v Brně proti Zbrojovce zbranil. Do nominace Slávie se naopak po šestizápasovém trestu za vyloučení v květnovém nedohraném derby se Spartou vrátil nejlepší střelec minulé ligové sezony Chorý, který je připravený na lavičce. V základu je znovu chytil. Přímý přenos vysílá Radiožurnál Sport z Liberce, Lukáš Michalík, Radiožurnál. A my můžeme ve čtvrté minutě pokračovat v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Jeden ze slávistů teď má zdravotní problémy a sedí na trávníku. Je to Mojmír Chytil, teď už dokonce leží a má nějaké zdravotní problémy. Už byl přivolaný také lékařský tým slávistů. Tak uvidíme, jestli Mojmír Chytil bude schopný pokračovat ve hře. Pokud by schopný nebyl, tak by dost možná přišel na hrací plochu Tomáš Chorý, který se tedy v lize představil naposledy v květnu v tom nedohraném ligovém derby se Spartou, kdy byl vyloučený a následně dostal od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace šestizápasový trest. Hodně se řešila jeho budoucnost ve Slávii. Zprvu to vypadalo, že v Edenu končí, ale nakonec se tedy do týmu vrátil. Mojmír Chytil už je na nohou a teď míří za postranní čáru. A zdá se, že bude schopný pokračovat ve hře. Drží se za levý loket, ale teď už jeho pohyb vypadá poměrně v pořádku. Mic rozhodčího Jan Mikula bude rozehrávat a zřejmě liberečtí budou pokračovat ve hře. Ano, Jan Mikula si bere balon pro sebe a míří s ním směrem k půlící čáře. Rozehrává přes Lexu, který přidává do středu hřiště. Tam si Novak poradil s Fajem a na dvakrát se k němu balon ještě dostal stále. Tedy může hrát Oskar Novak, ale následně už mu vystavil stopku Drakpé. Na levé straně může hrát liberecký Kajondo a po něm také Lexa. Velmi dobrá práce Masopusta ve středu pole následně, ale zkušený bývalý reprezentant o balon přišel a může hrát jeho bývalý slavistický spoluhráč Provod, který má na levé straně volného konečného pátá minuta. Slavia hraje v Liberci stále bez branek ve čtvrtém kole fotbalové šance ligy Krolis a jeho nepřesné sklepnutí pro Lexu. Hrát může i Sife a k míči se dostane také slavistický kapitán Tomáš Holeš. Na polovině Slavie roztahuje hru na pravou stranu, ale tam si Emanuel Ayaosi nepohlídal offsideové postavení a byl tedy načapán v offsideu. Jan Mikula chtěl okamžitě rozehrát a balon nastřelil do Ayaosiho a žádá si zkušený obránce žlutou kartu pro nigerijského křídelníka. Ale hlavní rozhodčí Dominik Starý, tedy libereckého matadora, nevyslyší a Mikula tak bude rozehrávat z poloviny Liberce. Pro balonci zbíhá Alexa, ale Mikula kombinuje s Drakpem. Šestá minuta se hraje tady na stadionu Unisi. Zápas ve velmi dobré kulise zatím branku nenabídl. Liberečtí se dostali do poměrně rizikové rozehrávky, ale zvládli to. Koubek a jeho dlouhý nákop na pravou stranu, tam je Soliu, ale je tam znovu tedy připravený konečný, který ještě hlavou dává na Chytila. Ten sklepává pod sebe následní sadilku v pas, ale nebyl přesný. Hraje liberecký Koželuch na pravé straně, po něm Soliu, který končí na trávníku po souboji s konečným, nepíská se a slávisté mají míč na levé straně, konkrétně Sulejman, který dává do středu hřiště, ale tam byl jen připravený liberecký Fajk, který ale v rozehrávce teď zkazil. Následně se ještě ale dostal do souboje, teď Kajondo na levé straně v souboji s Isifem, Kajondo si ho poradil a liberečtí mají teď dobrý break, Kajondo stále postupuje po levé straně, křižuje Holeš a tento zvládl ve spolupráci s Isifem, Kajondo to naopak nevyřešil vůbec dobře, následně ještě fauloval Samuela Isifeho a slávisté budou za chvilku pokračovat ve hře, ale Aziz Kajondo ukazuje, že i o pozici víš, protože on je zvyklý tedy hrát primárně levého wingbacka, tak může být nebezpečný, tedy opozici níž jsem chtěl říci, protože dnes nastupuje na levé kraji obrany čtyřčlenné defenzivy. Slávisté už rozehráli, ale ještě si tu rozehrávku budou muset zopakovat, protože podle názoru hlavního rozhodčího byl míč v pohybu. Sedmá minuta se hraje tady na stadionu Unisi, stále čekáme na řekněme 100% šanci, protože jednu docela výraznou už jsme viděli. V úvodu zápasu si Koželuch vyměnil balon se Solijem a dostal se uvnitř pokutového území slávistů do zakončení, ale tomu chyběla větší přesnost a také razance. Golman Jakub Markovič si poměrně s přehledem poradil. I proto platí, že v sedmé minutě ve šlágru čtvrtého kola fotbalové šance ligy mezi Sláví a Libercem na úvodní branku čekáme. Dlouhý pas slávistů směrem na Ayaosiho, ale Mikula si s ním poradil. Ve středu hřiště může hrát Masopust, který ještě kombinuje s Hůlkou. Jeho přidávka na Fajeho nebyla úplně přesná a tak kombinují slávisté. Mubarak Sulejman si vyměnil míč s Chytilem a míří s balónem více do středu, následně za to vzal pravačkou, ale branku netrefil. Tomáš Koubek, golman domácích, mohl zůstat v klidu a za malou chvíli tak bude rozehrávat ještě k němu. Spěchá Lukáš Hůlka, tak uvidíme, jakou rozehrávku liberečtí zvolí. Tomáš Koubek nakonec vyhání své spoluhráče směrem k půlící čáře, takže zřejmě dlouhý odkop někam směrem na Raimonce Krolise. právě na lotyšského kanonýra balon letí. Krolec ještě hlavou prodloužil míč za sebe, ale našel prostor, kde je připravený Holeš, který nechal balon doskotačit k Markovičovi. Ten si situaci nekomplikoval, vodil dlouhý nákop, ale našel jen hlavu libereckého zadáka Mikuli. Odražený míč dobral slávista Sadílek. No a následně byl faulovaný Sulejman Koželuhem, byť se to domácím příznivcům nelíbí, tak ten nedovolený zákrok byl poměrně viditelný. Odsud z komentátorského stanoviště radiožurnálu Sport Mubarak Sulejman teď leží ve středovém kruhu, ale už klečí a za malou chvíli bude na nohou a bude tedy schopný pokračovat ve hře. Slávisté budou rozehrávat přímo z půlící čáry ze středu hřiště. Michal Sadílek už je připravený a čeká na to, kdo v bílo-červeném sešívaném dresu se mu nabídne. Krolec už rozhazuje rukama, chtěl by, aby Pražané rozehráli, to už se stalo konečný. Má balon u kopaček, na ose hřiště může hrát Zima, 9. minuta. Slávia hraje v Liberci ve čtvrtém kole fotbalové šance ligy stále bez branek. Ve středu hřiště volný Sadílek, který kombinuje s Novakem, ten vrací pod sebe Zimovi a Slávisté to zkoušejí z levé strany, kde je konečný pod tlakem, jeho průniková přihrávka na Provoda, který si drží za zády Hůlku a zvládl to. Dobrá kombinace Slávistů na levé straně Ajaosi, který má rychlé nohy, ale dal si špatný dotek, když s obtížemi udržel míč na hrací ploše, následně ho ale poslal do zámezí za branku Liberce. Za malou chvíli tak bude rozehrávat Tomáš Koubek, který má vedle sebe oba liberecké stopery, tedy Drakpeho s Hůlkou. Mimochodem Lukáš Hůlka, letní posila z Bohemians, hodně zpevnila defenzivní linii libereckého Slovanu. S ním hrají Severočeši zádu daleko jistěji. Koubek opět bude volit dlouhou rozehrávku, takže nákop směrem na Krolice, ten je v obležení hned dvojice protihráčů, kteří si poradili ve středu hřiště, chytil, ale odzbrojil ho Faj. Velmi dobrá práce senegalského záložníka. Jeho následná přidávka na levou stranu už ale přesná nebyla. Kajon dokončí na zemi po zákroku Isifeho, ale pokračuje se ve hře, chytil. Balon ztrácí hráč, může tedy liberecký Faj ve středu hřiště kombinuje se Soliem, který si zpracovává balon směrem do středu hřiště, odzbrojil tedy ještě konečného, ale následně konečného ještě zajistil Holeš a ten už se k balonu dostal. Dlouhý nákop slávistů, ale končí ve středu hřiště u libereckého Masopusta, po něm hraje Faj, který kombinuje s Lexou. Je v obležení trojice protihráčů, zatím to zvládá Milan Lexa, jeho zpětný pas na Hůlku, 10. minuta, se hraje tady pod ještědem Liberec Slávia, stále 0-0, nepřesné zpracování. Kroly se hrát může slávista Sulejman na levé straně ve středu hřiště Novak, který kombinuje se Sadílkem, ten je uvnitř středového kruhu, byl okamžitě pod tlakem Lexie, tak zvolil zpětný pas na konečného, který si zahraje znovu po té, co převzal balon od Isifeho, teď Tomáš Holeš a na levé straně úplně volný Provod, který má kolem sebe teď hodně prostoru, stále Lukáš Provod v náběhu má Sulejmana, liberečtí to hráli na offside, ale ten se nemává, Sulejman přihrává do pokutového území, kde Ajaosi nakonec domávnutý offside, tedy Mubarak Sulejman, ten si svůj náběh úplně v tuto chvíli nepohlídal a liberečtí, tak za malou chvíli budou pokračovat ve hře. Vy stále posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport, šlágr čtvrtého kola této sezony fotbalové šance ligy Liberec Slavia, zatím 0-0. Hraje se 11. minuta. Slavisté mají s Libercem velmi dobrou vzájemnou bilanci. Pražané prohráli jediné z posledních 20 vzájemných ligových utkání a v nejvyšší soutěži s Libercem 9krát po sobě bodovali. Teď faul, kterého se dopustil Michal Sadílek na Solia, takže liberečtí budou mít zajímavou standardní situaci k dispozici z hlouby pole více z pravé strany, ale urostlí hráči Slovanu už míří před pokutové území Slávie. A možná to slyšíte pod mým hlasem, domácí příznivci teď cítí šanci, třeba na úvodní gól tohoto zápasu. Milan Lexa zřejmě bude rozehrávat tuto standardní situaci. Poté, co klub opustil Michal Hlavatý a Ermin Mahmič je na odchodu, bosenský reprezentant, který se zaskvěl na nedávném mistrovství světa, kde dal dvě branky za Bosnu, tak má tedy namířeno někam do zahraničí a v úvodu této ligové sezony se v nominacích Slovanu vůbec neobjevuje. Právě on tedy v minulosti zahrával většinu standardních situací Slovanu. Teď ho tedy nahrazuje Milan Lexa, který už je připravený. Liberečtí zřejmě vymýšlí nějaký signál. Lexa už dostal pokyn od hlavního rozhodčího, aby mohl centrovat zřejmě do pokutového území. Je to tak, balon letí do 16. na zadní teď, kde se liberečtí dostali. Nebylo to snad zakončení. Byla to Lukáš Hůlka, který ještě se snažil vrátit míč do pokutového území, ale teď musí spěchat na svoji stoperskou pozici, protože slávisté rozehráli rychlý protiútok na levé straně a Ajaosi, který ještě přidává do středu hřiště. Tam má prostor Novak, ten si zasekl Fajeho, má to na levačku. Ještě si to dal napravou a snažil se oslovit Ajaosiho. Tato přidávka ale už přesná nebyla. Krolis teď končí na zemi. Po zákroku Zimy Krolis se drží za hlavu, ale ve hře se pokračuje. Isife může hrát na pravé straně. V náběhu má ještě Provoda, který vrací Isifemu. Stále Samuel Isife, který je pod tlakem Kajonda. Kajondo končí na trávníku, Isife ho fauloval a liberečtí se tedy dostávají k míči. Zápas má od úvodních minut velice dobré tempo. Ve 13. minutě ale platí, že Liberec hraje se Sláví zatím 0-0. Pražané čekají na výraznější příležitost. Liberečtí měli k dispozici zakončení Koželuha v úvodu zápasu, ale na svém místě byl připravený slavistický brankář Jakub Markovič. Tomáš Koubek, jeho protějšek na opačné straně, tedy za malou chvíli bude rozehrávat. A opět to nebude rozehrávka na krátko, dlouhý nákop směrem na útočníka Krolise, kterého si opět poctivě všímá David Zima, který vyhrál ten osobní souboj. Slávisté se dostali na levou stranu, kde startuje Sulejman Chytila, ale Koubek je včas ze své branky a odkopává balon do bezpečí směrem na Krolise, který si vůbec nehleděl míče a šel jen do Zimy a fauloval ho. To znamená, že opět budou tedy na tahu slávisté, Zima už je na nohou. A zřejmě to bude on, který bude rozehrávat. Po pravé ruce má volného Holeše, který okamžitě vrací pozornost Zimovi. Ten se rozlíží kolem sebe a opět přihrává na Holeše. Ten volí dlouhý nákop směrem na Lukáše Provoda, který je v souboji s Mikulou. Provod dobře hlavou ještě sklepl pod sebe na Ajaosiho, který táhne míč k pravému rohovému praporku. Stále Emanuel Ajaosi, proti němu Mikula. Ajaosi se štěstím udržel na míči a vyměnil si balón s Isifem a následně vytloukl bloky o Kajonda, to znamená, že slávisté budou mít k dispozici aut v bezprostřední blízkosti pravého rohového praporku a právě z podobné situace dali slávisté gol v minulém ligovém kole s Pardubicemi, kdy po autu Pitáka hlavičkoval za sebe Novak a prosadil se Mojmír Chytil. Tak co teď? Isife a jeho dlouhý aut do pokutového území. Ještě odražený míč pro Sulejmana, který pálí a slávisté se dostávají do vedení. V 15. minutě opět se prosadili po standardní situaci, opět tedy po autovém hodu. No a hostující příznivci Slaví, odražený míč se dostal na hranici 16, kde stál úplně osamocený Mubarak Sulejman, který se opřel do balónu levačkou. No a propálil Tomáše Koubka v 15. minutě, tedy platí, že lídr tabulky šance ligy, obhájci titulu ze Slávie, vedou v Liberci 1-0 a udeřili ze své první vážnější příležitosti v tomto utkání Mubarak Sulejman úspěšným střelcem, který teď přijímá gratulace od svých spoluhráčů. No a ledová sprcha pro Liberec, který byl v těch úvodních minutách mírně aktivnější, ale ani on neměl 100% příležitost, tedy odhlédnuli od té šance Josefa Koželuha, což ale nebyla úplně 100% tutovka. 16. minuta už svítí na velkoplošné obrazovce na stadionu Unisi v Liberci a domácí fotbalisté ve čtvrtém kole fotbalové šance ligy prohrávají po brance Sulejmana s mistrovskou Sláví 0-1. Liberečtí rozehráli, ale vůbec se jim to nepovedlo. Lukáš Masopustil překvapit své soupeře a rozehrával směrem dopředu nabíhajícího Solia, ale slávisté tento záměr vystihli a dostali se tak trochu zadarmo k míči. Hraje Isife, který ale nastřelil jen Kajonda a Liberečtí mohou rád. Kleksovi se štěstím balón vrátil, ale pak si své defenzivní povinnosti příkladně splnil Michal Sadílek a ve hře bude pokračovat hostující golman Markovič. Na pravé straně má volného Isifeho. Opět u něj byl včas Kajondo. Isifeho trefil svou přihrávkou a od Kajonda se balon dokutálel do zámezí, takže slávisté budou znovu vhazovat v 17. minutě v době, kdy vedou v Liberci 1-0 po brance Sulejmana. Isife čeká na to, kdo se mu nabídne. Nakonec volí dlouhý aut směrem na Provoda, který ale prohrál hlavičkový souboj se svým protihráčem. Hrají tedy liberečtí, konkrétně je to Hůlka na ose hřiště. Snaží se nastartovat Solia, který svádí souboj s Konečným. Soliu je rychlejší, ale Konečný před něj dostal své tělo a udělal to velice dobře. Tento mladý slávistický odchovanec tedy vybojoval aut pro Pražany, kteří budou vhazovat z levé strany a míč už drží v rukou zatím jediný střelec tohoto zápasu, tedy Mubarak Sulejman, kterému už odpočítává hlavní rozhodčí Dominik Starý 5 sekund, dlouhý out směrem na Ajaosiho, který ještě startuje Isifeho, který se dostává do souboje s Kajondem, končí na trávníku, ale o faul se nejednalo. Drakpe teď peláší k levé postranní čáře, aby ještě udržel míč na hrací ploše a to se mu s vypětím všech sil podařilo, což oceňují domácí tribuny. Hrát může liberecký brankář Koubek, další jeho dlouhý nákop na Krolise. zase další souboj Krolis versus Zima. Zima úspěšnější, opět se nepíská, byť Krolis končí na trávníku, tak si s ním Zima poradil čistě. Dlouhý nákop podél levé postraní čáry, Hůka se dostal před Chytila, ale dobrali odražený míč Slávisté. Hrát tak může Provod, který je ve středu hřiště, končí na trávníku. Mikula se dostává k balónu, byl přistrčený Novakem, který se teď zlobí na hlavního rozhodčího, ale s verdiktem sudího neudělá vůbec nic. Liberečtí tedy budou rozehrávat. Skutečně zápas má od úvodních minut velice slušné tempo. V 18. minutě hosté ze Slávie vedou v Liberci 1-0 za tím rozdílovým střelcem. Je tedy zřejmě nakonec Tomáš Holeš, který nejspíš tečoval tu ránu Mubaraka Sulejmana. Od té doby vedou tedy Slávisté 1-0. Liberečtí mají míč na levé straně, Kajondo centruje do šestnáctky, snaží se dokonce překvapit Markoviče, který měl co dělat. Nejspíš i slávistický gólman čekal centr, ale bylo to něco mezi centrem a střelou. To znamená, že Markovič nakonec ten balón vyrazil mimo tři tyče a Slávisté se budou bránit rohovému kopu, který za malou chvíli opět bude rozehrávat Milan Lexa. 19. minuta, Slávia vede v Liberci 1-0, prosadil se Tomáš Holeš, který tečoval uvnitř pokutového území střelu Sulejmana. Liberečtí rozehrali nakrátko, Koželuch ještě startuje Lexu, který už může centrovat, tyto přidávka pod sebe, tam je Krolis, který pálí, ale na svém místě byl připravený Jakub Markovič. Další poměrně slušná příležitost Slovanu, který ale stále i v 19. minutě prohrává 0-1 v souboji s pražskou Sláví ve čtvrtém kole fotbalové šance ligy. Hostující Konečný a jeho dlouhý pas podél levé postraní čáry, ale končí v zámezí. Liberečtí tedy budou vhazovat z pravé strany. A to bude práce pro Josefa Koželuha, který už drží míč ve svých rukou a čeká, kdo se mu nabídne v modročerném dresu. Nakonec si běhl Krolis, který má za zády znovu Zimu. A Zima si s ním opět poradil čistě. Krolis je opět na trávníku. Slávisté pokračují ve hře. Na pravé straně rozběhnutý Isife, který má kolem sebe dost prostoru, už centruje do šestnáctky, ale Chytilovi míč nedoputuje. Liberečtí se ubránili, ale jen na malou chvíli. Teď se hra přelévá ze strany na stranu. Hraje se na levo, kde je Sulejman. Táhne míč do středu hřiště stále. Sulejman ještě nabíjí Provodovi, ten pálí pravačkou. Koubek chytá, dobrý zákrok. Ještě odražený míč pro Isifeho, který pálí, ale přestřelil 20. minuta. Liberec Slavia 0-1, ale Pražané jsou teď ve varu a v tlaku. Ta Isifeho rána byla tečovaná. Slávisté budou mít výhodu dalšího rohového kopu, ale Tomáš Koubek se skutečně zaskvěl velmi dobrým zákrokem před malou chvílí po té, co z nicku 16 pálil na zadní tyč svojí slabší pravačkou Lukáš Provo. Tak bývalý reprezentační golman se zvládl přemístit tedy ke své levé tyči. 21. minuta, Liberec Slavia 0-1 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Další standardní situace pro slávisty. Rohový kop bude rozehrávat Michal Sadílek, který už se rozbíjá, posílá míč do šestnáctky, ale našel jen hlavu Koželuha, nicméně slávisté se dostávají k míči, konkrétně Novak, kterého ale následně odstavil Faj, který míří s balónem u kopaček podél pravé postranní čáry, nemá moc tím rád, nakonec ještě startuje Lexu, ale před něj dal své tělo Isife a Samuel Isife to zvládne malou domů na Jakuba Markoviče, ten byl nakonec stísněný Lexou a tak zvolil dlouhý nákop nalevo, kde je ještě Zima ve spolupráci se Sadílkem. David Zima teď z pozice stopera jako levý křídelník svádí souboj se svým bývalým spoluhráčem ze Slávie Masopustem. Masopust nakonec úspěšnější, má míč na ve středu hřiště a trefil hlavního rozhodčího Dominika Starého, který se teď na dálku libereckým omlouvá. A Severočeši tedy budou pokračovat ve hře. 21. minuta, stále je tu s vámi přímý přenos Radiožurnálu Sport. Čtvrté kolo fotbalové šance ligy. Liberec Slavia 0-1. Teď pozor na riskantní malou domu Lukáše Hulky. Koubek ale tu situaci předvídal. Jeho dlouhý nákop skončí opět na hlavě Zimy, který je dnes ve vzduchu zatím snad 100%. Balon teď létá z hlavy na hlavu, z kopačky na kopačku. A nakonec zafoukal do své píšťalky Dominik Starý, který signalizoval offside Mubaraka Sulejmana. Takže ve hře budou pokračovat liberečtí. Připomenu jediného střelce tohoto utkání, byl jim Tomáš Holeš, který se k té brance tak trochu nachomítl, nechci říkat omylem, ale se štěstím, protože poté, co z hranice 16 pálil pravačkou Sulejman, tak balon otřel právě o Tomáše Holeše a tomu zřejmě ten gól bude připsaný. Lukáš Hulka a jeho dlouhý pas na pravou stranu, kde hledá Kajonda, ten se ale k míči nedostává, nicméně odražený míč znovu pro Severočechy. Krolis přidává na levou stranu, kde se dostává k míči Faj, ten má pod sebou volného Mikulu, který také může kombinovat se svými spoluhráči. Liberečtí se vytlačili do vnitřku středového kruhu, kde si Masopust vyměnil míč s Hůlkou. No a zahraje si také brankář domácího celku Tomáš Koubek. 23. minuta, domácí Slovan ve čtvrtém kole fotbalové šance ligy stále prohrává se Sláví 0-1. Koubek a jeho dlouhý nákop, který míří opět na Krolise, ten tentokrát svádí souboj s Holešem. Slávistický kapitán úspěšnější na pravé straně může hrát Isife, který se snaží nastartovat Chytila. Chytil v souboji s Drakpem. Drakpe se dostává k míči, ještě ho nacvítil nad sebe hlavičkou, následně se ale dostal k odraženému míči, chytil Sadílková chyba, dlouhý pas Koželuha směrem na Krolise, ale blíže k míči má Zima, kterého ale odstavil Raimond Krolis, nicméně Davida Zimu zajistil konečný jeho malá domu na Markoviče, který si balon ještě v poklidu zpracoval a otočil těžiště hry na pravou stranu, kde je Isife, který byl pod tlakem Kajonda, tak zvolil jen dlouhý nákop. Liberečtí se dostávají k míči, dobrý represing Severočechů na pravé straně, Soliu v souboji s konečným, no a Soliu zatáhl konečné jeho zadres, velmi dobrý výhled měl asistent hlavního rozhodčího, to znamená, že slávisté budou pokračovat ve hře. To říkám ve 24. minutě v době, kdy Pražané vedou na stadionu Unisy nad domácím Libercem 1-0, zatím rozdílovým střelcem kapitán Tomáš Holeš. Slávisté rozehráli, u balónu jejich brankář Jakub Markovič, k míči se dostává Holeš, který vrací Markovičovi. Liberečtí teď nijak aktivně nenapadají, opět spolupráce Holeš-Markovič. Markovič tentokrát oslovuje ke spolupráci Zimu, který táhne míč blíže půlící čáře, ale už je před ním Krolis, a tak se otočil opět směrem vzad a poslal balón na Markoviče. Ajaosi se na levé straně hlásí o balón, ale Markovič ho zatím nevyslyšel, teď šetří cené sekundy až teď. Dlouhý nákop, který míří na Provoda, Drakpe odlavičkoval před Lukášem Provodem, ale nakonec jim do zámezí, to znamená, že slávisté budou mít výhodu dalšího autu a právě po autu Pražané otevřeli skóre. Tady na stadionu Unisy v 17. minutě, byť se ten míč ještě odrazil, tak to netrvalo dlouho poté, co rozehrával Isife aut, kdy se prosadil Tomáš Holeš tečí po střele Mubaraka Sulejmana. Isife bude opět rozehrávat, posílá míč do 16. Tentokrát trefuje Kajonda, který si chtěl hrudí balon zpracovat, úplně mu to nesedlo, ale následně tedy ho Samuel Isife fauloval a Kajondo zůstává ležet na trávníku. Mikula teď ještě běží k Isifemu, který protestuje a ukazuje mu, že to byl jednoznačný šlapák, ale nebude to ani za žlutou kartu, tedy alespoň prozatím. Tomáš Koubek, kapitán Slovanu, vystartoval ze své branky, chtěl by i on, tedy karetní trest pro nigerijského obránce Slávie, ale ten zřejmě nepřijde. 25. minuta. Stále je tu s vámi přímý přenos Radiožurnálu Sport, šlágr čtvrtého kola této sezony fotbalové šance ligy Liberec Slávia 0-1. V 17. minutě zatím jediný gól tohoto zápasu střelil Tomáš Holeš, který se tedy prosadil tečí po střele Mubaraka Sulejmana, drobná úprava, bylo to v 15. minutě. Tomáš Koubek a jeho další dlouhý nákop směrem na Fajeho, který ještě prodloužil míč za sebe, obratem se k senegalskému záložníkovi míč vrátil na levé straně Kajondo, ale nevyšel mu první dotek, dlouhý pas na Chytila, který si pomohl nedovoleným zákrokem v souboji s Drakpem, takže liberečtí za malou chvíli budou rozehrávat poblíž půlící čáry. Ze středu hřiště, 26. minuta, Liberec Slavia stále 0-1, Falufaj je teď u balónu, ale teď se mi zdá, že se nikomu nechce rozehrávat, zřejmě to bude Milan Lexa a Falufaj míří směrem k pokutovému území, takže to bude standardka, která poletí nejspíš k pokutovému území slávistů. Milan Lexa už je připravený v pozici posledního hráče a už tedy centruje směrem k 16. na pravou stranu, kde je Lukáš Hůlka, ale ten se hlavice nedostal přes Provoda, ale od hlavy reprezentačního záložníka míč končí v zámezí za brankou golmana Jakuba Markoviče a liberečtí budou rozehrávat další rohový kop. 26. minuta. Liberec prohrává se Slávií ve čtvrtém kole fotbalové šance ligy 0-1. Teď se bude snažit o odpověď Milan Lexa, připravený u rohového praporku. Na krátkou rozehrávku tam má Josefa Koželuha, ale dá se předpokládat, že Lexa pošle míč přímo do pokutového území. Teď liberecký středopolař zvedá svoji pravačku a centruje do 16, ale tam kraluje Tomáš Holeš, odražený míč pro Drakpého, který si balon připravil a levačkou centruje do 16, kde je Hůlka, který se dostane na dvakrát ještě k míči, ale následně to přehnal s razancí, ale našel na opačné straně Kajonda, který centruje směrem na Mikulu, ten se ale k balonu nedostal, další odkop Holeše. Masopustce trochu držel s Ajausim, ale nepíská se. Lexa se dostává na pravé straně k míči, ale už si s ním poradil Mikuláš Konečný a navíc konstruktivně rozehrál přes Provoda, který nepanikaří a kombinuje s Novakem. Míči se dostává Sulejman, ale na chvíli, protože mu nevyšlo zpracování. Opět je na tahu Liberec, Lexa končí na trávníku, Liberečtí dostávají výhodu. Krolis to má na levačku, pálí, ale trefuje jen před sebou stojícího Zimu. Liberečtí budou vazovat z levé strany, teď hodně citu projevil hlavní rozhodčí Dominik Starý. Lexa byl faulovaný, ale Liberečtí sehnali do slušného protiútoku a tak hlavní rozhodčí nechal Slovanu výhodu. Dlouhý out domácího Liberce, který bude rozehrávat Jan Mikula. Z levé strany 10, možná 15 metrů trojového praporku. Out nakrátko přes Kajonda. Mikula už by mohl centrovat, ale ještě vrací Kajondovi. Tento má na svoji silnější levačku. Kajondo centruje. Do 16 na zadní tyč. Markovič jde z branky a boxuje ještě odražený míč pro Koželuha, který pálí, ale branku netrefuje. Jakub Markovič může zůstávat ledově klidný. I v 28. minutě platí, že hostující slávisté vedou v Liberci 1-0. Ve čtvrtém kole fotbalové šance ligy připomínám, že slávisté v úvodu této sezony nejvyšší soutěže ještě nestratili ani bod, což platí jen o nich a také o Jablonci, který ale nebude hrát o víkendu, protože jeho zápas byl odložený. A teď pozor, protože Jakub Markovič se dopustil prohřešku příliš dlouho, mu trvala rozehrávka a tak hlavní rozhodčí Dominik Starý foukl do své píšťalky a to znamená, že domácí Slovan bude mít výhodu rohového kopu. Možná poprvé v této ligové sezóně jsem viděl v praxi tedy toto nové pravidlo a Liberečtí se tak zadarmo dostali k rohovému kopu v 29. minutě a za malou chvíli budou rozehrávat opět u rohového praporku. Tedy připravený liberecký fotbalista, který za malou chvíli bude centrovat směrem do 16. Liberečtí se snaží dostat blíže v brankáři Markovičovi. Rohový kop už letí někam na přední tyč. Ještě ten balon byl nadražený na Mikulu, ale ten následně nepřihrál nikomu ze svých spoluhráčů. Takže se pokračuje na levé straně aktivní Kajondo, kterého ale odzbrojil Isife. Souboj u rohového praporku a Liberečtí se nedostanou k míči. Naopak budou hrát, zřejmě tam byl totiž nějaký nedovolený zákrok Samuela Isifeho, nebo ten míč už byl v zámezí, uvidíme podle toho, jak bude Jan Mikula rozehrávat. Varianta B platí, bude to out pro Slovan ve 30. minutě v době, kdy Liberec prohrává se Slaví 0-1, Mikula už je připravený u postraní čáry vhodit balon. A to také dělá a vybírá si uvnitř 16 Fajeho, který končí na trávníku po zákroku Holeše. Pokračuje se ve hře na levé straně Kajondo, který ale balon ztrácí a tak můžou hrát slávisté, kteří jsou ale pod tlakem. Holeš si musí dávat pozor na chybu, nakonec to zvládl malou domů na Markoviče, u kterého byl ale velmi rychle Raimond Scrolli, kterého Markovič trefil a lotyšský kanonýr teď hecuje domácí tribuny, protože Slované cítí šanci, byť tedy od 15. minuty prohrává 0-1 po brance Tomáše Holeše, který tečoval do sítě míč po střele Mubaraka Sulejmana. Rozehrávat bude slavistický brankář Markovič, jeho dlouhý pas na levou stranu, kde je Provod v souboji s Koželuhem a Koželuh poslal ve vzduchu Provoda nedovoleně na trávník, to znamená, že slavisté budou mít k dispozici standardní situaci. U míče už je opět připravený Michal Sadílek, je to z levé strany hodně z hlouby pole. Sadílek si ještě šikovně o nějaký ten metr balon předkopl, když se hlavní rozhodčí nedíval. Za malou chvíli bude rozehrávat. Vidíme, jestli nakrátko po levé ruce má volného Provoda, který teď vytváří náběh a Soliu ho nechytá. Nicméně Michal Sadílek teď zvedá své ruce nad hlavu na znamení nějakého signálu a centruje. Směrem k 16 na zadní tyč, kde je připravený chytil, je tam také Konečný za sebe, ale hlavou míč poslal liberecký Krolis a ještě poté k míči dosprintoval Kajondo, který ho odkopem olízl o svého protihráče a Liberečtí. Tak budou vazovat z levé strany. 31. minuta. Stále posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport ze šlágru čtvrtého kola fotbalové šance ligy mezi Libercem a Sláví. Domácí prohrávají 0-1. Slávisté se dostávají k odraženému míči ve středu hřiště, ale už to neplatí, protože hraje liberecký Masopust, kterému ale nevyšla rozehrávka a slávisté se mohou hnát do rychlejšího protiútoku, ale už to také neplatí, protože Mojmír Chytil následně fauloval Kajonda a Slovan tak bude rozehrávat z blízkosti svého pokutového území a bude to brankář Tomáš Koubek, který znovu vyhání své spoluhráče blíže půlící čáře a žádná rozhrávka nakrátko z toho tedy nebude. Tomáš Koubek a jeho dlouhý pas na levou stranu, kde je Krolis, osobní souboj nevyhrál, může hrát Samuel Isife, který poslal míč do zámezí. 32. minuta se hraje na stadionu Unisi, Liberec prohrává 0-1, v 15. minutě se prosadil šťastnou tečí slavistický kapitán Tomáš Holeš, který tečoval míč do branky po střele Mubaraka Sulejmana. Přímý přenos vysílá Radiožurnál Sport z Liberce, Lukáš Michalík, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Na levé straně má míč liberecký Drakpe, který kombinuje s golmanem Koupkem. Ten je hodně daleko ze své branky, ale má hodně času, protože chytil ho, neatakuje nějak aktivně. Dlouhý Koupkův pas končí na nohou slavistického stopera Zimy, který ale chybuje v rozehrávce. Hraje liberecký Krolis, po něm Faj, který startuje na levé straně Kajonda. Ten ještě balon s obtížemi udrží na hrací ploše a má to 1-1 s Isifem. Kajonda centruje do šestnáctky, tam je Koželů, který se dostal k hlavičce. Ta byla ještě tečovaná jedním ze slávistů a liberečtí budou mít výhodu dalšího rohového kopu. Krásný centr Azize Kajonda z levé strany a defenziva slávistů teď měla trochu štěstí a Koželuhovi chyběla také větší přesnost a kvalita v zakončení. 33. minuta. Liberec Slávia 0-1. Hodně zajímavý zápas pokračuje rohovým kopem domácích. Milan Lexa připravený u rohového praporku rozehrát další rohový kop Slovanu. Zatím otálí. Teď zvedá svoji pravou ruku a centruje do šestnáctky, ale ještě předtím hlavní rozhodčí Dominik Starý přerušil hru a zavolá si k sobě dvojici fotbalistů. Tak uvidíme, kdo to bude. Bude to domácí Jan Mikula a hostující Mubarak Sulejman, kterým tedy ještě Dominik Starý domluví a vysvětlí, jak se mají bránit a jak už to dovolené není. A za malou chvíli si Milan Lexa, tedy rohový kop, zopakuje. 34. minuta, Slovan Slavia 0-1. Lexa už je připravený a centuje do šestnáctky. Další dobrý balón. Liberečtí se dostali k hlavičce. Markovič se také dostal k zákroku. Tlak Slovanu pokračuje. Lexa opět centruje a další ze slávistů odpravil míč do zámezí. Bude to další rohový kop. Teď se mi zdá, že Jan Mikula by chtěl pro svůj tým penaltu, ale ta zřejmě nepřijde. Josef Koželu teď hecuje domácí tribuny. Před malou chvílí, ale jeden z libereckých fotbalistů se dostal k hlavičce pokutovému území, ale Markovič se zaskvěl velice dobrým zákrokem. Milan Lexa za malou chvíli tedy bude rozehrávat další rohový kop, ale počká si, protože Dominik Starý, hlavní rozhodčí tohoto zápasu, se ještě k sobě přivolá Raimonce Krolise a Davida Zimu, pokud se nepletu, a také jim domluví. Ale za malou chvíli už by tedy Milan Lexa měl být schopný pokračovat ve hře. A hlavně by měl tedy dostat signál od hlavního rozhodčího, který přišel právě teď. Lexa se ještě balon u rohového praporku poupraví, tak aby ho měl dokonale postavený. Teď zvedá svoji pravačku a centruje do šestnáctky. Lexův centr na přední tyč, kde hlavičku je Krolis, ale opět jen do míst, kde stojí připravený Jakub Markovič, který okamžitě rozehrává přes pravou stranu, kde je Sulejman. Ten se snaží nastartovat na opačné straně Ayaosiho, ale tento pas není úplně přesný, končí v rukavicích Tomáše Koupka. 35. minuta, stále je tu s vámi přímý přenos Radiožurnálu Sport. Čtvrté kolo fotbalové šance ligy Liberec Slavia 0-1, v 15. minutě otevřel skóre slávista Holeš. Hraje Mikula, který se snaží nastartovat Kajonda, ale před ním zasáhl Isife, jeho pas nebyl přesný, hrát může liberecký Faj, po něm opět Mikula a na ose hřiště s balonem u kupaček Drakpe, který kombinuje s Hulkou. Na pravé straně prostor pro Koželuha, kterého už napadá Sulejman, ale Koželuch má stále dostatek prostoru, kombinuje s Masopustem, jeho přihrávka už přesná není, ale toto se dá říci také o následně přihrávce Zimy, která končí v zámezí. Liberečtí tedy budou vhazovat z pravé strany. Koželuch už je připravený v blízkosti hostujícího kouče Jindřicha Trpišovského. Koželuch čeká na to, kdo se mu nabídne. Zatím ta aktivita jeho spoluhráčů není taková a hlavní rozhodčí už mu odpočítává 5 sekund. Koželuch nemá čas, možná poslední sekundu, nakonec to zvládl dlouhý aut na Solia, ale před ním zahrál hlavou do zámezí Sulejman. Koželuch si tedy autovýhod zopakuje, před sebou má Masopusta, který volí oblouček na Lexu. Ten je v souboji s dvojicí protihráčů. Sulejman se nakonec k balónu dostal. Teď souboje ve středu hřiště a řada nepřesností na obou stranách. Sulejman si balón nakonec zpracoval do prostoru na levou stranu. Ještě vyzývá ke spolupráci Ayaosiho, jeho oblouček pod sebe, kde je Sadílek. Ten se snaží nastartovat chytila, ale s ním si věděl rady liberecký Drakpe. Ještě defenzivě Slovanu pomáhá Faj, který to zvládl konstruktivně na Drakpeho a ten následně svoji předávku trefil Novaka, od kterého balon končí v zámezí aut pro Liberec. 37. minuta, fotbalisté Slavie ve čtvrtém kole šance ligy stále vedou v Liberci 1-0 od 15. minuty, kdy se po dlouhém autu dostal ke střele z hranice 16 Sulejman, kterou ještě tedy tečoval do sítě kapitán Slávie Tomáš Holeš. Z pravé strany bude rozhrávat aut Koželuch, dlouhý aut na Krolise, který byl v obležení Konečného a také Sulejmana, právě Konečného hlava se dostala do permanence a odpravila balon do zámezí. Liberečtí vazují opět z pravé strany. Koželuch má ve středu hřiště volného Fajeho, ale jeho pas nebyl přesný. Hrát může i si Fajeho. Dlouhý nákop na chytila, ale k míči se dostává Hůlka od hlavy libereckého obránce. Míč končí v zámezí. Aut pro Slávy z levé strany z poloviny Liberce. 38. minuta. Pražané stále vedou v Liberci 1-0 a jsou na nejlepší cestě k tomu, aby po čtvrtém kole této sezony fotbalové šance ligy zůstaly 100%. Teď se pokusil na pravé straně o kličku liberecký Soliu, ale trefil Sulejmana. Aut pro Liberec, znovu tedy bude rozehrávat Josef Koželuch. To říkám v 38. minutě zápasu na stadionu Unisi. Koželuch má pod sebou volného Hůlku. Ten už je pod tlakem Chytila a trefuje jen prostor, kde je Sadílek, který může ještě zakombinovat s Chytilem. Ten si dává balon na svou pravačku. Ještě klička doleva. Následná přidávka na Sadílka se štěstím k záložníkovi Slávie doputovala. Sadílek bojuje o balón s Masopustem. Masopust úspěšnější a následně ho Sadílek zatahal za dres. A byť se zlobí, tak sudí Dominik Starý měl velmi dobrý výhled na celou tu situaci. Liberečtí za malou chvíli budou rozehrávat od svého brankáře Tomáše Koupka. 38. minuta. Fotbalisté libereckého Slovanu ve čtvrtém kole šance ligy stále prohrávají se Sláví 0-1. Připomínám, že liberečtí v této ligové sezóně získali zatím 6 bodů za vítězství v Plzni a v Brně proti Zbrojovce. Naopak doma v oslabení padli s Teplicemi, liberečtí tedy, a teď prohrávají se Sláví. Jsou ale u míče, konkrétně je to Mikula na polovině Slávie. Na levé straně má ještě rozběhnutého Kajonda, kterému teď také přihrává. Kajondo má proti sobě Isifeho, táhne míč do středu hřiště stále. Aziz Kajondo má to na levačku, ještě tam má na levé straně Lexu, ale kombinuje nakonec s Masopustem, který vrací Kajondovi. Teď se trochu liberečtí vytlačili a navíc balon ztratili. Velmi dobrou práci teď předvedl Novák, ale fauloval podle názoru hlavního rozhodčího. Tomáš Holeš teď z pozice kapitána vyběhl za hlavním rozhodčím, ale ten svůj verdikt samozřejmě zpět nevezme. A Slovan tak bude mít k dispozici další standardní situaci. 39. minuta, domácí Severočeši stále prohrávají ve čtvrtém kole fotbalové šance ligy se Sláví 0-1. Teď budou mít ale výhodu standardky z levé strany. Je to hodně daleko od branky Jakuba Markoviče, ale rozhodně se dá nacentrovat do šestnáctky. Slávia svůj defenzivní blok vytáhla mimo šestnáctku. Milan Lexa bude centrovat na přední tyč, ale tam vládne slávista Zima. K Lexovi se obratem balon vrací, na ose hřiště má volného Drakpeho. Liberečtí by to mohli zkusit z pravé strany, ale Drakpe už prováhal tu ten ideální moment přihrávce doprava a tak kombinuje s Masopustem. Po něm Mikula, jeho oblouček na Krolise, ten ještě hlavou sice prodloužil mít za sebe, ale jen do míst, kde stál připravený slávistický golman Jakub Markovič, který i ve 40. minutě drží čisté konto, i proto tedy Pražané vedou v Liberci 1-0. Jakub Markovič se dostává k míči po přihrávce Holeše. Na levé straně může hrát Konečný, který vrací pozornost Markovičovi. Ten má kolem sebe hodně prostoru, Krolis ho totiž aktivně nenapadá. Až teď mírným poklusem tedy běží směrem k Markovičovi. Jeho rozehrávka nepřesná, končí na nohou Koželuha, kterého se snažil s kluzem zastavit Sulejman, ale k míči se nedostal. Následně ale zabojoval Konečný, který startuje Ayaosiho, který míří sám na brankáře. Zdálo se mi, že je v offsideu Ayaosi. Nakonec ho vychytal Tomáš Koubek, ale případný gól by stejně neplatil, protože praporek asistenta rozhodčího míří vzhůru, byl to jednoznačný offside nigerijského křídelníka. A teď pozor, protože zdravotní problémy má jiný Nigériec, ale to ten v libereckém dresu, a to je Afolabi Soliu. A Michal Sadílek teď gestikuluje na lavičku Slovanu, ukazuje ten mlýnek, který značí střídání, nicméně Soliu následně tedy se dostal na nohy a ve hře bude pokračovat, takže nevím, jestli to byl nějaký taktický záměr Michala Sadílka. Jednoznačně po tom, co Solu ležel na trávníku, tak ukazoval, že nigerijský křídelník Liberce bude muset střídat, ale ten zdá se bude schopný pokračovat ve hře, protože nevidím na jeho pohybu nic tedy závratného a zvláštního. Libereckým nevyšel nákop směrem dopředu. Holeš odkopává balon do zámezí. 42. minuta. Stále posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport, čtvrté kolo fotbalové šance ligy. A domácí Slovan prohrává, tedy se Sláví 0-1. U balonu domácí brankář Tomáš Koubek, který za malou chvíli bude rozehrávat. Nakonec dlouhý nákop opět směrem na Krolise, který se dostal do souboje se Zimou. Ten se sice míče dotkl, ale jen ho protečoval pro Kajonda, který má balon na levé straně centrumu, ale vůbec nevyšel. Balon končí v zámezí a slávisté znovu tedy mohou zůstat v klidu. A i ve 42. minutě Pražané vedou v Liberci 1-0 po brance Tomáše Holeše, který v 15. minutě protečoval míč do sítě po střele z hranice 16 od Mubaraka Sulejmana. Markovič zvedá svoji levačku, už si musí dávat pozor na to, aby stihl ten časový limit. Dlouhý pas na levou stranu chytil se dostává do souboje s Fajem. Chytil úspěšnější, ale hrudí sklepli jen na Solia. Ten se dostává do souboje s Konečným. Je to tělo na tělo, Konečný nakonec úspěšnější. Skutečně hodně tvrdý zápas, plný soubojů. Dnes sledujeme a teď nedovolený zákrok na Mubaraka Sulejmana, kterého se dopustil Afolabi Soliu, který se teď omlouvá svému protihráči a také Krajanovi. Sulejman už je na nohou a bude schopný pokračovat ve hře. Ve 43. minutě za stavu 0-1 v souboji Liberce se Sláví Dominik Starý. Teď ještě dává Soliovi jasně najevo, že žádný další podobný zákrok už tolerovat nebude a bude se karetně trestat. Slávisté pochopitelně nikam nespěchají, rozehrávat bude Mikuláš Konečný z levé strany z poloviny Slávie, zhruba 10-15 metrů od půlící čáry. Branislav Fodrek, kouč libereckého Slovanu, teď ještě udílí pokyny svým svěřencům. Dlouhý Konečného pas končí na hlavě Hůlky. K odraženému míči se dostává Sulejman, který je znovu v souboji se Soliem, který byl úspěšnější, a právě od Mubaraka Sulejmana míč končí v zámezí. Out pro Liberec z pravé strany, vazovat bude Josef Koželuch z poloviny Liberce. Před sebou má Masopusta, který to měl jen na nákop, který končí ve středu hřiště u kopaček Tomáše Holeše. Liberečtí se v zápětí dostávají k míči, chytil a dopísknutý faul, kterého se dopustil liberecký obránce Josef Koželuch, takže další standardní situace pro Slovan, respektive pro Slávy ve 44. minutě. Ještě tedy slávisté mohou zahrozit v samotném závěru základní části úvodní 45 minutovky. Uvidíme, o kolik hlavní rozhodčí Dominik Starý nastaví první poločas. Nicméně teď přichází standardka, kterou bude rozehrávat kdo jiný než Michal Sadílek. Přichází k němu ještě Emanuel Ayaosi, aby měl Sadílek víc na výběr. Ale zřejmě pošle Sadílek míč do pokutového území Slovanu, zvedá svoji pravačku a centruje do 16, ale trefuje jen Fajeho, který se snažil ještě zakombinovat s Lexou na zemi. Končí Ayaosi, ale slávisté pokračují ve hře. Krásný centr do 16, kde se dostal k lavičce David Zima, ale Koubek nakonec zasahovat nemusel. Nicméně to byla opravdu velká šance. Nebyl to nakonec David Zima, byl to Oskar Novák, který už v tomto ligovém ročníku třikrát skóroval a jednou si připsal asistenci v tom tedy posledním ligovém utkání s Pardubicemi, kde po autu Pitáka prodloužil míč na Mojmíra Chytila, který následně skóroval. Hodně produktivní je Novák v úvodu svého nového angažmá. Dnes mohl tedy teď přidat další gól, ale nakonec přesný nebyl. Liberečtí se dostávají k míči Soliu uvnitř středového kruhu. Ještě se snažil dostat právě před Novaka. To se mu ale nepovedlo. Už se hraje 45. minuta zápasu čtvrtého kola fotbalové šance ligy a Liberec stále prohrává se Sláví 0-1. Za malou chvíli se dozvíme nastavený čas prvního poločasu, ale to až asi po breaku slávistů, protože po pravé straně běží Samuel Isife, který je znovu v souboji s Kajondem. Parádní souboje předvádí tito dva fotbalisté v tomto utkání, tedy zatím. Nastavovat se budou dvě minuty nad rámec úvodní 45 minutovky, kdy slávisté stále vedou v Liberci 1-0. Markovič a jeho dlouhý nákop, ale k míči se dostává liberecký zkušený obránce Mikula. Opět teď sledujeme řadu soubojů ve středu hřiště Faj a Novák. Faj úspěšnější, následný nákop ale končí na hlavě slávisty Konečného. Ve středu hřiště teď může hrát Kajondo, který kombinuje s Fajem a toho zatáhl za dres Viktor Novák. A bude to zřejmě za žlutou kartu, skutečně. Novák vidí taxativní žlutou kartu za zatažení za dres. A liberečtí tedy ještě budou rozehrávat zvnitřku středového kruhu. Ve 40. sekundě první ze dvou nastavených minut prvního poločasu. V době, kdy Slovan prohrává s Libercem 0-1. Před malou chvílí tedy Viktor Novák dostal žlutou kartu za ten nedovolený zákrok. Za malou chvíli bude rozehrávat Milan Lexa. Je to z blízkosti středového puntíku, dlouhý pas na pravou stranu, kde je Koželuch. Je tam také Hůlka, slavistická defenziva si poradila, ale liberečtí ještě budou mít výhodu autového vazování z blízkosti rohového praporku z pravé strany, tak uvidíme, kdo vrhne míč přímo do 16. Zřejmě to bude Josef Koželuch. Pro balonci zbíhá Soliu, ale Velmi dobře o něm ví Mojmír Chytil, takže Koželuch jeho nabídky nemohl využít. Teď letí dlouhý aut také na Solia, který vrací Koželuhovi, ale nepřesně. Nepřesně a bude z toho aut pro slávisty v době, kdy dokonce dvouminutového nastavení prvního poločasu zbývá necelá půl minutka. A slávisté pochopitelně nikam nepospíchají, pomalým krokem jde k postraní čáře Mubarak Sulejman, až teď ho popohání hlavní rozhodčí. Sulejman a jeho dlouhý aut směrem nachytila, ale Liberečtí se opět dostávají k míči, ještě tady jedna šance možná zahrozit. Soliova přihrávka zblokovaná, Liberečtí mají ještě výhodu jednoho autu, hrát může Hůlka poblíž půlící čáry, ale jeho centr už nedoputuje k nikomu. V modročerném dresu to proto, že končí první poločas, spokojenější do kabin odcházejí fotbalisté Slávie, kteří vedou po úvodní 45-minutovce 1-0, zatím rozdílovým střelcem Tomáš Holeš, zatím jediná branka tohoto zápasu padla v 15. minutě. Isife házel dlouhý aut z pravé strany, balonce následně po několika tečích dostal na hranici 16, kde pálil Mubarak Sulejman a jeho ránu ještě tečoval do sítě dezorientovaného brankáře Koupka Tomáš Holeš, který je tedy zatím jediným úspěšným střelcem tohoto zápasu. Po prvním poločase platí, že Slavia vede v Liberci 1-0. Já se odsud ze stadionu Unisy přihlásím po poločasové přestávce zhruba za 13-14 minut.
0: Budeme se moc těšit. 20 hodin 48 minut posloucháte nedělní radiožurnál Sport a připomenout můžeme dnešní konečný výsledek šance ligy. Baník Ostrava si na svém hřišti poradil s Artisem Brno, vyhrál 1-0. Dva zápasy dnes má na programu taky španělská La Liga. V tom prvním se zrodila remíza, Racing Santander hrál s Villarrealem nerozhodně 2-2, no a v 83. minutě Espanyol vede nad Levante 3-0. Teď Alice Cooper, po písničce budeme mluvit o atletice.

0: stupid.
1: Alice Cooper, 20 hodin 52 minut, posloucháte večerní radiožurnál Sport v neděli 16. srpna, tedy den, kdy se uzavírá mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu. Pro tento rok dopoledne bylo vyhrazeno maratonům, ten večerní program ale nabídne další finálové disciplíny, no a ve Spojeném království přímo, tak říkajíc na místě, jsou Adam Procházka, taky Jakub Marek. Hezký večer, pánové.
2: Příjemný večer a moc se těšíme na poslední českou účast tady na evropském šampionátu Birminghamu ve 22 hodin a 13 minut. Odstartuje finálový běh žen na 1500 metrů a trochu překvapivě se do něj probojovala i 34-letá Kristýna Sasínek-Meky.
3: Bylo to hodně, hodně těsné, dostala se do toho finále až díky fotofiniši a potom byla hodně emotivní, zmiňovala, že v minulé sezóně se jí vůbec nedařilo a že přemýšlela třeba i o konci a právě tenhle postup do finále jí naopak řekl, že ještě by končit nemusela.
2: Nejlíp byla na evropském šampionátu na 6. pozici, to bylo před 4 lety v Mnichově. To si myslím, že tady by bylo překvapením, protože když se podíváme na tu startovní listinu, tak ona má předposlední, ten letošní nejlepší výkon, ale předpokládám, že se poběží spíš takticky, bude to spíš bitva právě na těch závěrečných 200 metrů, takže to by mohlo vyhovovat Kristýně Sasínek-Meky, přestože už není nejmladší v tom dobrém slova smyslu, tak ona má skvělý finish.
3: A myslím si, že by u toho finishe taky neměla chybět skvělá kulisa, protože největší favoritkou finále na 1500 metrů žen bude domácí Georgia Hunterová-Belová.
2: Je to tak, teď už tady pozorujeme tyčkaře, kteří skáčou finálovou soutěž. Aktuálně jsou na 5 metrech a 70 centimetrech. Tuto výšku vynechává fenomén světové atletiky Armand Duplantis. Švéd zakládal na 5 metrech 55 centimetrech naprosto s přehledem. Na první pokus překonal laťku v této výšce. No a další jeho pokus bude až na 5 metrech a 85 centimetrech. Stejný postup volí i Řek Emmanuel Karalis. Aktuálně se tedy skáče na 5,70 a zatím jediným čistým, jak se říká, tyčkařem v soutěži, tedy bez jediné chyby, je Baptiste Thierry, Francouz, tedy z těch, kteří skáčou i těch 5,70.
3: Právě Řek Karalis by měl mít ambice ohrozit právě Švéda Duplantise. Když se podíváme na ty poslední velké akce, tak tam vždycky byl první Duplantis a druhý Karalis, ať už to bylo mistrovství Evropy v Římě před 2 lety, nebo olympijské hry v Paříži v ten stejný rok, anebo loňské mistrovství světa v Tokiu. No, Armand Duplantis, už jsme to asi i zmiňovali, 15krát překonal světový rekord, ale nikdy na mistrovství Evropy, tak třeba to tímhle přivolám.
2: Je to tak, rekord evropského šampionátu je v úzovkách jen 610 cm, ten

0: To výkon by dnes mohl padnout. On před 8 lety v Berlíně na evropském šampionátu vlastně vstoupil do té největší dospělé atletiky, když šokoval 6-metrovým skokem jako junior, vyhrál výkonem 605 cm na evropském šampionátu v Berlíně v 18 letech. No a poté už nikoho jiného na trůn nepustil, protože vyhrál i následující dva evropské šampionáty v Mnichově a také v Římě.
1: A také se stal 3x mistrem světa a 2x olympijským vítězem.
0: Posledním velkým závodem, který nevyhrál, tak je finále světového šampionátu v Dauha v roce 2019. Tam byl druhý za Američanem Kendricksem, takže 7 let už je neporažený na velké akci. Dnes by to také bylo velkým překvapením, kdyby tady třeba prohrál, ale letos už má 2 druhá místa, na což není zas tak zvyklý z mítinku, protože on byl na druhé pozici doma ve Švédsku na diamantové lize ve Stockholmu. Tam překonal jen 580 cm. On to tak trochu žertu možná ne, přisuzoval tomu, že to měl těsně před svatbou. No a po svatbě připsal další 2. místo na diamantové lize v Londýně. Tam skočil už 595 cm, ale tam měl nějaký lehký svalový problém. Končil ten závod s obvázaným stehenním svalem a vlastně výš už než těch 595 neskákal, odstoupil ze soutěže, ale tady vypadá, že by měl být naprosto v pohodě.
2: Jakub Marek, Adam Procházka v tuhle chvíli z Birminghamu. Pánové, moc děkujeme a těšíme se naslyšenou. Budeme držet palce, ať to Kristýna Meky zvládne. Já ještě připomenu, že se taky samozřejmě hraje z českého pohledu zajímavý tenis v Cincinnati v českém souboji. Sara Bejlek dokázala ve 200 přejít přes Barboru Krejčíkovou a velmi blízko postupu je v těchto okamžicích taky Marie Bousková, protože ta nad Italkou Stefaniniovou vyhrála první set 6-2, no a v tom druhém vede 5-4 a aktuálně podává tedy na postup do 3. kola a vede taky 15-0.

0: posledních 150 metrů. Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
2: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
3: Co ty zlaté boty už si zaužila, které si skoupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
4: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není počasí, ale na léto mám taky poladěné boty. A teď jsem si koupila teda ještě zlatý podpatky, takže ke každému outfitu, kam jdu, mám zlatý boty.
1: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
2: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Nebo na place s Davidem Novotným.
2: Každou středu po 10. hodině nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: Vy posloucháte nedělní Radiožurnál Sport ve 21 hodin a 2 minuty a my jsme za to moc rádi. Česká tenistka Marie Bousková porazila v Cincinnati Italku Stefaniovou 6-2 a 6-4 a na tisícovkovém turnaji postoupila do třetího kola. My už ale pomalu, ale jistě znovu se budeme tady na jediném čistě sportovním rádiu v Česku se soustředit na fotbal, konkrétně na Šance ligu. Ostravský Baník porazil ve čtvrtém kole Artis Brno 1-0, no a liberecký Slovan ten nastoupil proti pražské Slávii a přímo na severu Čech to sleduje Lukáš Michalík.
6: Který trefil v pokutovém území Holeše a od něj se míč odrazil do sítě. Přímý přenos vysílá Radiožurnál Sport z Liberce, Lukáš Michalík, Radiožurnál.
5: A tedy ve 21 hodin a 3 minuty tady Lukáš Michalík splnil zpravodajskou povinnost taky pro posluchače Radiožurnálu a teď už tady můžeme pokračovat i na jediném čistě sportovním rádiu v Česku.
6: Druhý poločas začal po tom prvním, tedy slávisté vedou v Liberci 1-0. Domácí kouč Branislav Fodrek na ten nepříznivý vývoj zápasu zareagoval jedním poločasovým střídáním ze hřiště, stáhl Solia a poslal na trávník tedy Petra Hodouše. Liberečtí mají míč na svých kopačkách v úvodu druhé půle, hrát může uvnitř středového kruhu Hůlka, který kombinuje s Masopustem, ten má na pravé straně volného Koželuha, přidávka do středu hřiště, kde je Lexa, který ještě protečoval na Masopusta, ale ten byl trochu dezorientovaný a tak si míč nespracoval. Naopak dlouhý nákop, který teď míří na Mojmíra Chytila, ten má za zády Drakpeho, Chytil to zvládl a sklepl balon pro Provoda, který se dostal před Drakpeho a postupuje podél levé postraní čáry, už teda posílá balon do pokutového území na svého spoluhráče, kterým byl Emanuel Ayasi, ten skončil na trávníku, ale skončil na trávníku také Mikula a rozhodčí to vyhodnotil tak, že právě nigerijský křídelník ve službách Pražanů fauloval. Liberečtí tedy v 47. minutě za stavu 0-1 z jejich pohledu souboj se Sláví budou rozehrávat právě od svého golmana Tomáše Koupka, který posílá dlouhý pas na levou stranu, hledá opět Krolise, ale k míči se dostává Isife od jeho hlavy, míč končí v zámezí, to znamená, že liberečtí budou rozehrávat aut. Z levé strany Mikula už drží míč ve svých rukou a oslovuje Lexu, který si balon před Holešem zpracoval, následně se ale před něj dostal Ayasi a navíc Milan Lexa si ten balon zpracoval za pomoci ruky. Takže hlavní rozhodčí starý fouku do své píšťalky. Holeš už rozehrává dlouhý nákop na Provoda, ale balon se dostane až do rukavic golmana Tomáše Koupka, který teď nikam nespěchá, ale zase tolik času nemá. Má těch zhruba tedy 8 sekund dlouhý aut na, respektive dlouhý nákop na Krolise, kterého balon přeletěl, ještě za míčem sehnal Petr Hodouš. Markovič byl pod tlakem a balon napálil do zámezí. Vazovat z pravé strany tedy bude Koželuch. Pod sebou má volného Hůlku, který se rozlíží kolem sebe, kombinuje s Drakpem, kterého teď napadá Provod, ale Drakpe kolem sebe má pořád dost prostoru a hraje na jistotu přes golmana Tomáše Koupka, který teď s míčem kopaček opustil pokutové území a volí dlouhý nákop na Krolise. Raymond Krolis v souboji se Zimou dostal před něj své tělo, tedy přes slavistického stopera. Rozehrál ještě směrem na Lexu a ten otřel tu svoji přihrávku na pravou stranu ještě oproti hráče. To znamená, že liberečtí budou vazovat z pravé strany a to bude možná větší výhoda pro Slovan než v prvním poločase, protože Petr Hodouš má opravdu proklatě dlouhé auty, ale musí si pospíšit. Petr Hodouš už rozehrává dlouhý aut do pokutové území, hledá Mikulu, k míči se ale Jan Mikula nedostal, odražený balon pro Kajonda, který má ještě více na levé straně Krolise, který by byl teď platnější uvnitř pokutové území, ale teď je v pozici křídelníka, pokusil se o centr, ten byl zblokovaný Zimou. To znamená, že další aut pro Liberec, který tentokrát bude zřejmě rozehrávat Jan Mikula, Hodouš nebude přebíhat z jedné strany na druhou a aut bude tedy rozehrávat Jan Mikula. 49. minuta, Slovan stále prohrává ve čtvrtém kole fotbalové Šance ligy se Slaví 0-1. Mikulauš si taky musí pospíšit, pod sebou má volného Kajonda, nakonec volí aut na Fajeho, který se balon sice hrudí zpracoval, ale následně se mu od prsou odrazil do zámezí, takže Jakub Markovič bude za malou chvíli rozehrávat. Z malého pokutového území po levé ruce má volného Zimu, kterému nakonec exekuci této rozehrávky přenechá a Zima si balon vyměnil právě s Markovičem. Teď je Zima uvnitř pokutového území, přidává na levou stranu, kde je konečný, ten se situaci nekomplikuje, dlouhý nákop na Chytila, který má za zády Hulku. Chytil se kolem něj, krásně obtočil a ještě dokáže rozehrát na Ajaosiho, který se dostal před Mikulu. Ajaosi je už v pokutovém území z levé strany, centruje do 16, ale trefuje jen dobře postaveného Tomáše Koupka. Teď to nevyřešil Emanuel Ajaosi úplně dobře, měl hodně prostoru i hodně času, ale trochu se ukvapil. Tomáš Koubek bude rozehrávat v 50. minutě v době, kdy Liberec prohrává ve čtvrtém kole šance ligy se Slávisty 0-1. Dlouhý nákup znovu na Krolise, který svádí další souboj se Zimou. Zima úspěšnější, přirávka na levou stranu a toto liberecký Slovan zvládne. Byť jeden ze Slávistů leží na hrací ploše, tak ve hře se pokračuje. Lukáš Masopust teď dává najevo, že pokud by bylo potřeba, balon odkopne, ale potřeba to není, protože Sadílek už je na nohou. A tak hraje liberecký Hůlka na polovině Slovanu, kombinuje s Drakpem, který už je trochu pod tlakem Chytila. Přirávka na Mikulu, který poslal dlouhý balon do středu hřiště. Liberečtí ještě se udrželi na balónu a hrát může na pravé straně Lexa, který se ale neprosadil přes svého strážce. Znovu řada soubojů, znovu řada nepřesností na obou stranách. Teď Kajondo se snaží balón zpracovat na levé straně, ještě s obtížemi ho udržel na hrací ploše. Další nákop a další nákop Holeše do středu hřiště, kde Faj přihlavičkoval Novaka. Po něm může tedy po Fajem hrát Lexa, který kombinuje s Kajondem, kterého uzmul balon od kopaček Viktor Novák. Liberečtí budou vhazovat z levé strany a bude to tedy Aziz Kajondo zřejmě, nebo nechá balon Mikulovi. Zatím to vypadá, že Kajondo bude rozehrávat sám. Aut do středu hřiště, kde je osamocený Krolis, který se snažil vypálit, to se mu povedlo a do toho projektilu ještě vložil svoji nohu Slávista Zima, od kterého se balon odrazil do zámezí. Takže rohový kop Slovanu v 51. minutě, kdy Severočeši prohrávají se Slávisty 0-1 a to od 15. minuty, kdy se šťastnou tečí prosadil Tomáš Holeš. Tentokrát to bude Josef Koželuch, který bude rozehrávat tento rohový kop. Už zvedá svoji pravou ruku a uvede míč do pohybu. Balon letí do 16. Dobrý míč, který ještě poslal hlavou směrem k brance Markoviče Falufaj, ale branku netrefil. To znamená, že Slávisté mohou zůstat v klidu. Jeden z libereckých fotbalistů leží na trávníku a pokud správně vidím, je to Raimond Krolis, který zřejmě schytal nějaký úder do obličeje, ale nebylo to nic, co by měli řešit asistenti u videa. To znamená, že Slávisté budou rozehrávat od svého brankáře Jakuba Markoviče, který ve druhém poločase chytá před zaplněnou západní tribunou, která je zaplněná hostujícími příznivci. Markoviče rozehrávka nakrátko, následně dlouhý pas směrem na pravou stranu, kde je chytil v souboji s Mikulou. Chytil ještě bojuje jako lev a nakonec ten balon udržel pro Sadílka. Na pravé straně Ajaosi v souboji s Kajondem, který se dostal do toho souboje a poslal ho svojí levačkou do zámezí, takže aut pro Slávisty, kteří vedou ve 52. minutě na stadionu Unisy nad Libercem 1-0 a usilují tak o to, aby i po čtvrtém kole této ligové sezony zůstali 100% v čele tabulky. Isife a jeho aut přes Provoda, který vrací Isifemu, to už by mohl centrovat a tak také činí. Dobrý balon do 16, tam je ale Mikula. Liberečtí se dostali k balonu a teď míří do rychlejšího protiútoku. Na levé straně úplně volný Lexa, který ještě může nastartovat na levé straně Hodouše. To se mu ale úplně nepovedlo, kombinuje s Kajondem. Teď to zazdil Milan Lexa, který mohl svojí levačkou poslat do solového úniku Petra Hodouše, ale ještě si balon zasekl. Pak chtěl kombinovat s Kajondem a to nebylo vůbec dobré řešení. Teď se samozřejmě domácí příznivci zlobí, protože to byla zatím ojedinělá možnost k rychlému protiútoku. No a pokud by dostal Petr Hodouš dobrou přihrávku, mířil byl úplně sám na brankáře Markoviče. To se nestalo. Tomáš Holeš a jeho dlouhý nákop na pravou stranu, kde se dostane k míči Provod, ale hlavou si ten balon nepřiťukl úplně přesně a tak hrají liberečtí, konkrétně Faj. Jeho přihrávka na Hodouše, ten hlavou prodloužil za sebe, ale před Krolise se dostává Zima, znovu souboje ve středu hřiště, míč létá z hlavy na hlavu, situaci uklidní Slávista Novak, který roztahuje hru na pravou stranu, kde je Ajaosi a je tam také Provod, který si dává balón na svoji slabší pravačku, teď přihrává pod sebe, kde je Isife, který centruje do 16, jak míči se dostane a Jaosi, ale liberecká defenziva si následně poradila. Dlouhý odkop Masopusta, 54. minuta, Slávisté stále vedou v Liberci 1-0. V přímém přenosu Radiožurnálu Sport a budou pokračovat ve hře autovým vazováním z pravé strany, které obstará Samuel Isife, který bude vhazovat z blízkosti domácího kouče Fodreka. Pod sebou má volného Holeše, který táhne míč do středu hřiště, až teď znovu oslovuje Isifeho, ale přidávka mu nevyšla. Isife už byl v pohybu směrem vpřed, míč skončil v zámezí, ale ta přidávka byla tečovaná, takže Isife si autový hod zopakuje a jeho si hýří pohybem, nakonec dlouhý aut směrem na provoda, ale nejvýše se vyšplhal Faj. Obratem se ale balon vrací k Isifemu, který kombinuje na pravé straně znovu s provodem. Ten má proti sobě hned dvojici protihráčů. Mikula teď hodně postrčil a Jaosiho, ale ve hře se pokračuje. Divím se, protože asistent rozhodčího měl dobrý výhled a to byla jasná hra rukama Jana Mikuly. Slávistům to ale úplně vadit nemusí, protože budou rozehrávat další aut z pravé strany v 55. minutě, kdy vedou. V Liberci stále 1-0 a tento těsný náskok drží. Samuel Isife zřejmě vrhne míč opět přímo do pokutového území a činí tak, hledá provoda, který ještě hlavou prodloužil míč za sebe. Tam je Holeš v náběhu, který zboural jednoho z protihráčů a to neuniklo pozornosti hlavního rozhodčího Dominika Starého, byl to Agustin Drakpe, který teď leží v malém pokutovém území Slovanu, ale zřejmě bude schopný pokračovat ve hře Liberec. Bude rozehrávat tedy od vlastní branky. Stále posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport, šlágr čtvrtého kola fotbalové šance ligy mezi Libercem a Sláví. Domácí prohrávají 0-1 od 15. minuty po brance hostujícího kapitána Tomáše Holeše. Další Tomáš a další Tomáš s královéhradeckou minulostí. Golman Liberce Tomáš Koubek rozehrává dlouhý kop na levou stranu, kde je Faj, který ještě hlavou prodloužil míč za sebe, hledal Krolise. Následně Isifeho odkop do zámezí. Aut Liberce z levé strany. Mikula už drží míč ve svých rukou. Krolis se snaží vytvořit si prostor, nakonec aut letí na Hodouše, který je tísněný konečným. Hodouš kombinuje s Lexou, ten má proti sobě dvojici protihráčů. Jak to udělal Milan Lexa? Chtěl by rohový kop, reklamuje u hlavního rozhodčího, ještě došlo k teči Mikuláše Konečného, ale ten je opačného názoru, stejně jako jeho asistent, tudíž budou rozehrávat Slávisté. V 56. minutě od svého brankáře Jakuba Markoviče. Raymond Krolis vysunutý na hranici 16, tak aby mohl případnou rozehrávku nakrátko napadat. A tak Slávisté volí alternativní řešení a to dlouhý nákop na pravou stranu směrem na provoda. Toho přehlavičkoval Faj, k odraženému míči se dostává Hůlka a následně se Krolis dostal do souboje s Holešem. Hrál tělem, ale zřejmě udeřil tedy v souboji mimo míč slávistického kapitána do obličeje a byl za to v úvozovkách oceněný žlutou kartou. A je dost možné, že Tomáši Holešovi z nosu teče krev. Minimálně něco podobného signalizoval směrem k slávistické lavičce David Zima. 57. minuta. Slávisté stále vedou v Liberci 1-0. Kroli se teď sportovně Holešovi omlouvá a Pražané budou za malou chvíli pokračovat ve hře. Stále tedy posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport. Z tohoto velmi očekávaného ligového zápasu liberečtí zažívají velmi povedený vstup do nového ligového ročníku pod koučem Branislavem Fodrekem. Dvakrát zvítězili venku, doma prohráli s Teplicemi, ale podstatnou část zápasu hráli o devíti a přesto v závěru ještě tedy sahali alespoň po bodu. Slávisté už teď tedy ve hře pokračují. Dlouhý pas na Chytila, kterému ale odkopl balon od kopaček Faj. Následně Lukáš Masopust před pokutovým územím Slovanu. Slávisté se dobrým represingem dostávají k míči. Holeš kombinuje na pravé straně s provodem, ještě více u pravé postranní čáry je Isife. Ten si dobře narazil s Holešem. Kombinace slávistů pokračuje, ale následně už Isife přesně nepřihrál. A tak může hrát Masopust, který se snaží nastartovat Krolise, ale sadí Lexi. Příklad své defenzivní povinnosti splnil. 58. minuta, Liberec stále prohrává se Slávisty 0-1 a musí se bránit, protože Slávisté mají míč na levé straně, kde je Novak, který se teď dostává s míčem až na hranici 16, poté co si ho vyměnil se spoluhráči, ale následně ho tedy Novak ztrácí a na pravé straně může hrát naopak Faj, kterého odzbrojil Sadílek, ale zřejmě nedovoleným zákrokem. Ano, je to odpísknutý faul hlavním rozhodčím Dominikem Starým. 58. minuta, stále je tu s vámi přímý přenos Radiožurnálu Sport, zápas čtvrtého kola fotbalové šance ligy mezi Libercem a Sláví. Zatím nabídl jediný gól a to do liberecké sítě v 15. minutě, kdy střelu Sulejmana z hranice 16 tečoval mimo dosah libereckého golmana. slávistický kapitán Tomáš Holeš. Liberečtí se dostávají na své polovině k míči a Mikula roztahuje hru na stranu levou, kde je Kajondo, který se snaží kombinovat s Lexou. Ten se dostává k míči přes Tomáše Holeše a znovu kombinuje s Kajondem, který si zpracovává míč více do středu hrací plochy, Drakpe a po něm uvnitř středového kruhu může hrát Hůlka. Těžiště hry se přesouvá na pravou stranu, kde je Koželuch. Ten si balon vymění s Masopustem a Koželuch má trochu pootevřenou pravou stranu a může s míčem postupovat blíže brance slávistů. Koželuch centruje, ale ten centr není vůbec přesný a skončí kde? Skončí na opačné straně za čarou. Tedy slávisté budou vazovat z pravé strany a liberečtí se můžou na svého soupeře nasunout. 59. minuta. Liberečtí stále prohrávají ve čtvrtém kole fotbalové šance ligy se Sláví 0-1. A Samuel Isife bude rozehrávat auto z pravé strany zhruba 5 metrů od rohového praporku. Teď dostává pokyn od hlavního rozhodčího. Isife a jeho dlouhý aut míří na Chytila, před ním ale hlavou zahrál Kajondo, následně se ale k odraženému míči dostal Novak a Jaosi v souboji s Mikulou. A Jaosi si situaci pohlídal tak, aby liberečtí vazovali. Mikula má pod sebou volného Drakpeho a liberečtí budou rozehrávat z vlastní poloviny. Hůlka se dostává k míči, jeho průnikový pas na Hodouše, který ještě protečoval na Krolise, který si míč dobře zpracoval. Teď je to situace 2 na 3 chvíli. Krolis to zatím bere na sebe, Klička do středu hřiště, ale do zakončení se lotyšský kanonýr nedostal. Defenziva Slávie opět zapracovala velice dobře. Dlouhý pas na Chytila, který je v souboji s Drakpem. Drakpe úspěšnější, odražený míč pro Masopusta, který přihrává na levou stranu, kde je další souboj Kajondo versus Isife. Kajondo to má na levačku, přízemní centr nachází ale pouze slavistického kapitána Tomáše Holeše a od Novaka se balón odráží na pravou stranu, ale Novak ukazoval na dálku Ayaosimu a možná to i hlasitě signalizoval, že otřel tu svoji přihrávku Olexu, to znamená, že vazovat budou slávisté z pravé strany, konkrétně Samuel Isife. Hodina hry za námi, 60. minuta, Slávia vede v Liberci 1-0. Aut směrem na Sulejmana, který se snaží nastartovat Chytila, ale Drakpe se k míči dostal dřív a vrací ho za sebe na brankáře Tomáše Koupka. Jeho dlouhý nákop opět míří na Krolise, ten má za sebou opět Davida Zimu. Zima se k míči dostal, ale jen ho tak trochu nadrazil nad sebe a k odraženému míči se dostal Lexa, opět série soubojů na obou stranách. Novak zalepil míč ve středu hřiště, kombinuje s Provodem, který táhne balon na levou stranu. Teď si tělem odstavil Hodouše a přihrává pod sebe, ale pozor, Emanuel Ayaosi, slávistický křídelník, má zdravotní problémy, takže slávisté pozastavili tu svoji rozehrávku a konečný odkopává balon do zámezí a hlavní rozhodčí Dominik Starý volá na trávník lékařský tým Pražanů. Ayaosi má zdravotní problémy a nejsem si jistý, že bude schopný pokračovat ve hře. Když se podívám na lavičku náhradníků slávistů, tak pochopitelně trenér Jindřich Trpišovský má z čeho vybírat. Na hřiště může poslat třeba Daniela Šturma, letní velkou posilu z Olomouce, která v těch úvodních kolech hrála v základní sestavě, ale není to úplně ten rozjezd nového angažmá, jaký si samotný Slovinec i realizační tým slávistů představoval, a tak dnes dostal v základu přednost Emanuel Ayaosi. Střídání na liberecké straně, odchází Milan Lexa a na trávník přichází ze 94. Venist Babula, tedy křídelník ze středo Africké republiky, který se prezentoval velmi slušným výkonem po té, co minulý týden střídal v Brně v závěru utkání se Zbrojovkou, dokonce v samotném závěru mířil sám na branku, ale tento svůj sólový únik nedokázal zakončit gólem, ale i tak rozhodně prokázal a ukázal zajímavé věci. Přišel ze slovenské ligy, mimochodem ze stejného klubu jako Falufaj nebo jako předtím Anč Ngesan. Slávisté budou pokračovat ve hře ve 62. minutě v době, kdy vedou v Liberci 1-0, teď ale hrajou o 10, protože Emanuel Ayaosi je stále za postranní čárou. Dlouhý pas slávistů nachytila, který dobře sklepl patou pod sebe, následně se ale k míči dostal Lukáš Masopus, který právě startuje Babulu na pravé straně. Venist Babula má proti sobě konečného, zatím to bere na sebe a přidává do pokutové území, kde Krolis k míči se neostal, ale odražený míč pro Masopusta. Masopust hledá střeleckou pozici, ještě pas do pokutového území, Hodou se dostává ke střele, ta byla zblokovaná ještě Mikula, který kombinuje s Hodoušem, tlak Slovanu může pokračovat. 63. minuta, Liberec Slavia 0-1. Hodouš má proti sobě Holeše, ještě dává pod sebe na Kajonda a do kombinace se zapojuje opět také Mikula. Po něm znovu Kajondo. Faj si říká pohybem o balon, ale nakonec přidávku dostává Drakpe, který zakombinuje až s Tomášem Koupkem. Teď už se dostali z ideální pozice liberečtí, odkud mohli zahrozit, ale pro ně důležité, že jsou stále u míče. Babula sklepává pod sebe, kde je Hodouš. Ten má teď trochu štěstí, jeho přidávka nebyla přesná. Následně se mu to vrátilo, protože protože mu přesnou přidávku neadresoval ani Masopust, takže slávisté budou vazovat a Emanuel Ayalsi už je na trávníku. Jasně ho teď volá na hřiště i hlavní rozhodčí Dominik Starý a střídají také slávisté. Ze hřiště míří Mojmír Chytil a na trávník míří Tomáš Chorý. Domácí příznivci pískají a Tomáš Chorý poprvé od vyloučení v květnovém nedohraném derby se Spartou a šestizápasovém trestu míří na trávník. Odchází také Viktor Novak, na hřiště přichází také Štěpán Chaloupek a dohráno má také Samuel Isife a toho nahradí David Moses. Takže hned trojnásobné střídání Slávě a jsme samozřejmě velice zvědaví, asi všichni tady na stadionu Unisy, na to, jakým výkonem se vrátí do slavistické sestavy Tomáš Chorý, reprezentační útočník, který se dlouho zdálo, že nebude ve Slávii pokračovat, ale věci se mění ze dne na den a Tomáš Chorý nakonec v kádru Pražanů zůstal. 64. minuta, Liberec Slávia 0-1 ve čtvrtém kole fotbalové šance ligy a slávisté budou pokračovat autovým hodem z levé strany, který za malou chvíli obstará Mubarak Sulejman. Ten se snaží najít Ayalsiho, ale ten balon neudržel v souboji s dvěma protihráči, dlouhý pas libereckých na nabíhajícího Krolise, ale to včas zakřižoval Mikuláš Konečný, opět série soubojů ve středu hřiště, až teď liberečtí uklidnili situaci, ale jen na malou chvíli přichází další nákop, tentokrát Hulky, se štěstím se k míči dostává Krolis, který ještě kombinuje s Fajem, stále falu Faj, který ještě dostává míč ke Krolisovi, Faj roztahuje hru na levou stranu, Kajondo se dostává k míči už je v pokutovém území na hranici velkého vápna z levé strany, po něm Faj kombinuje s Krolisem, ale k míči se dostává Koželuch, ten má proti sobě Sulejmana a Koželuch ho trefil a právě od Sulejmana se míč dostává do zámezí, další aut a Hodouš bude vrhat zřejmě do pokutového území, ne, nakonec rozehrávka na krátko s Babulou, Hodoušovi se balon vrací. Stále Petr Hodouš proti sobě má protihráče, ale tomu nasadil jesličky a byl zatažený za dres. To bude jasná žlutá karta a zajímavá standardka z pravé strany z hranice pokutového území. Žlutá karta pro Mubaraka Sulejmana. No a liberečtí teď budou mít velmi dobrou příležitost k tomu, aby srovnali skóre v tomto utkání. 66. minuta. Slovan prohrává se Sláví 0-1 a to od 15. minuty, kdy se trefil šťastnou tečí Tomáš Holeš, který usměrnil míč do branky po střele právě Mubaraka Sulejmana z hranice 16. Zmiňovaný Sulejman před malou chvíli dostal žlutou kartu poté, co stáhl k zemi Petra Hodouše, který mu nasadil jesličky a dostal se před něj a Sulejman ho zatáhl za dres. Standardní situace pro Liberec. Vidíme, kdo ji bude rozehrávat u míče Koželuch. Zřejmě to bude tedy jeho pravačka, ale úřadovat by mohla také levačka Raimonce Krolise. To je pro mě trochu překvapení, že tento hráč není uvnitř pokutového území, ale jsou tam jiný. 66. minuta. Liberec Slavia 0-1 a liberečtí mají velmi dobrou příležitost k tomu se alespoň dostat do zakončení. Je to velmi zkrácený rohový kop z pravé strany, asi 2 metry za postraní čáru. Krolis to zatím bere na sebe. A bere to na sebe i definitivně, chtěl vystřelit na zadní tyč, ale ta rána mu vůbec nesedla. Jakub Markovič mohl zůstat úplně v klidu. Jakub Markovič tedy za malou chvíli bude rozehrávat, vy stále posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport, utkání čtvrtého kola fotbalové šance ligy. Fotbalisté Slávie vedou v Liberci 1-0. Markovič a jeho dlouhý nákop na pravou stranu a bude hledat Tomáše Chorého, ale k míči se nakonec dostává Chaloupek, který hlavou prodloužil míč za sebe. Těžiště hry se přesouvá na pravou stranu a slávisté budou vazovat. Bude to konkrétně David Moses, který byť je tedy zvyklý nastupovat převážně ve středu pole, tak dnes obstarává pozici pravého krajního wingbacka, dlouhý nákop na provoda, ale Faj se dostává k míči poté, co se zbavil tedy Emanuela Ayalsiho, liberečtí se vytlačili k vlastnímu brankáři Koupkovi a ten volí dlouhý nákop směrem na Hodouše, ten má za sebou Holeše, který vyhrál lavičkový souboj na levé straně Kajondo, ale nevyšlo mu zpracování, Kajondo následně fauloval Davida Mousese a bude to za žlutou kartu. Aziz Kajondo si ji prohlédne pěkně zblízka a bude si muset na podobné zákroky dávat v závěru zápasu nebo v těch dalších minutách ve zbytku zápasu velký pozor, protože tento ugandský reprezentant má k podobným faulům sklony. Zatím se mu takové fauly vyhýbaly v úvodu nové ligové sezony, ale v té předchozí se jich dopustil hned několikrát. Slávisté budou rozehrávat z pravé strany z blízkosti půlící čáry. U míče připravený Tomáš Holeš, 68. minuta. Pražané stále vedou v Liberci 1-0. Právě Tomáš Holeš otevřel skóre v 15. minutě po tečované respektive po teči, kterou se prezentoval po střele Sulejmana. Hra ve středu hřiště, k míči se dostává Sadílek, který se dostal do kontaktu s Babulou a končí na trávníku, ale pokračuje se ve hře. Slávisté mají míč na levé straně. Sulejman centruje do 16 na Chorého, který se dostal k hlavičce, ještě balon protečoval na Ajaosiho. Ten si zřejmě pohlídal offsideové postavení Moses v souboji s Kajondem. Kajondo úspěšnější, teď to zvládl liberecký bek velice dobře a ještě startuje Fajeho. Tomu nevyšlo zpracování, Faje končí na trávníku, Sadílek ho zvedá po té, co tedy skluzoval, a Slávisté mohou pokračovat ve hře. Na levé straně kterému ještě pomáhá náběhem Sulejman, kterému teď konečný adresoval přihrávku, ale k Sulejmanovi se dostal Petr Hodouš. Liberečtí jsou u balónu, Koželuch si zasekl svého protihráče a může pokračovat ve hře, snaží se nastartovat Babulu, ale toho křižuje ještě pan Chaloupek, který si pomůže zpětným pasem na Jakuba Markoviče. Rozehrávce Slávie teď pomáhá Sadílek, 69. minuta, stále jsme viděli jediný gól v utkání čtvrtého kola fotbalové šance ligy mezi Libercem a Sláví. Vstřelil ho Tomáš Holeš, hostující kapitán v 15. minutě. Chorý se dostává k míči v obložení trojice protihráčů, zvládl to, ale ukousl se až příliš velké sousto, ale Chorý příkladně zabojoval a ještě vybojoval míč pro svého spoluhráče. Pas do pokutového území, kde Ajaosi, liberecká defenziva, konkrétně Drakpesi, ale poradila. Dlouhý pas půlící čáře, ale tam je teď aktivní slávista Sulejman, no a slávisté mohou pokračovat v kombinaci. Holeš má míč na pravé straně, dobře si balon zpracoval a vypálil nakonec nad branku. Tomáš Koubek zasahovat nemusel, Holeš za to vzal z dobrých 35 metrů. Byl nikým neatakován, ale branku netrefil, to znamená, že Tomáš Koubek za malou chvíli bude odkopávat z vlastního vápna a bude si muset pospíšit. 70. minuta. Fotbalisté Slávie ve čtvrtém kole fotbalové šance ligy stále vedou v Liberci 1-0 a vy o tom slyšíte v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Dlouhý nákop končí u Chaloupka, který si teď balon v podstatě zpracoval obličejem a kombinuje s Konečným. Jeho dlouhý oblouček na nabíhajícího Provoda, který už ale, byť má rychlé nohy, nestihne míč na hrací ploše, ten Konečného pas nebyl přesný. Slávisté budou znovu střídat. Ivan Šranc je připravený u levé postraní čáry a dohráno má Lukáš Provod, který spěchá. Byť slávisté vedou, tak Lukáš Provod hodně rychlým krusem míří za postraní čáru, vysloužil si potlesk za svůj výkon. Odvedl takový standard, bych řekl. Lukáš Provod určitě jsou zvyklí fanouci Slávie na ještě dominantnější výkony, ale také Lukáš Provod má za sebou letní mistrovství světa a zatím se dostává do potřebného tempa. Z pravé strany budou vhazovat liberečtí, konkrétně to bude Josef Koželuch, 1.70. minuta, Slovan ve čtvrtém kole šance ligy stále prohrává se Slávisty 0-1, Koželuch má ve středu hřiště Fajeho, který ale si neporozuměl se svým spoluhráčem, pravda, byl tísněný Chaloupkem a odpravil míč jen do zámezí aut směřující na Chorého, ale toho před sebe nepustil Hulka a tak hrají liberečtí. Babula na pravé straně dobře ještě kombinuje se svými spoluhráči. Koželuch teď startuje Krojse, který je uvnitř pokutového území. Ještě se dostane na dvakrát k míči po té, co skluzoval Zima. Kajondo už může centrovat. Dobrý balon do 16 a břevno, ještě gól! Je to Venis Babula, který srovnává ve 72. minutě po té, co si nejprve Mikuláš Konečný nejdřív dal málem nešťastný vlastní gól, ale nakonec snad od hlavy a hrudi trefil břevno, ale následně se k odraženému míči dostal střídající Venis Babula, který si otevírá svůj střelecký účet v šance lize a ve 72. minutě srovnává skóre zápasu libereckého Slovanu se Sláví. Lukáš Provod už je mimo hřiště, tedy u střídačky hostujícího celku a hecuje hostující příznivce, ale teď jsou na koni fanoušci domácích a také fotbalisté Slovanu, kteří srovnávají skóre ve 72. minutě. Venis Babula se prosadil z dorážky, ale dobrá pasáž libereckého Slovanu. Z levé strany poslal další ostrý centr do 16. Aziz Kajondo. Mikuláš Konečný to měl složité, byl trochu dezorientovaný, ten balon v podstatě trefil. V té chvíli ještě měli tedy slávisté štěstí, že se balon odrazil jen od břevna, ale poté už se nejrychleji zorientoval uvnitř 16 slávistů Babula, který tedy dorazil míč do sítě. 1-1, máme tu novou zápletku ve 73. minutě. Slávisté u balon, na pravé straně Holeš, který se dostává k míči a kombinuje s Davidem Zimou, ten má po levé ruce volného Sulejmana. Babula se ho snaží napadat. Dlouhý pas skončil u libereckého stopera Drakpeho, který ale nadrazil míč nad sebe. Znovu tedy souboje ve středu hřiště. Nakonec z nich vyšel vítězně Josef Koželuch. Dlouhý pas na Krolise, který ještě hlavou prodloužil mít za sebe. Zřejmě Hodouš udrží míč na hrací ploše, proti němu Holeš. Petr Hodouš si dělá zpětnou kličku a kombinuje s Babulou, který táhne míč do středu hřiště. Babula to zatím bere na sebe a kombinuje s Fajem, ale Faj ztrácí a nakonec fauluje. Slávisté budou pokračovat ve hře. 74. minuta, Liberec srovnal skóre, aktuální stav 1-1, hosty poslal do vedení v 15. minutě, tečí Tomáš Holeš, liberečtí před malou chvílí srovnali, ve 72. minutě se z dorážky prosadil střídající Babula. Přímý přenos pokračuje na Radiožurnálu Sport z Liberce, Lukáš Michalík, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat v přímém přenosu na jediné čistě sportovní rozhlasové stanici v Česku. Tomáš Koubek, brankář Liberce, bude rozehrávat za malou chvíli a bude z toho zřejmě dlouhý nákop na levou stranu. Ano, ten balón letí tedy na stranu levou, ale končí v autu. Petr Hodouš se k míči nedostal, slávisté budou rozehrávat. Konkrétně to bude Mouzis. Pod sebou má volného Holeše, na ose hřiště prostor pro Konečného, který kombinuje se Zimou, opět může hrát Konečný. Jeho dlouhý nákop na nabíhajícího Šrance, ale daleko blíže má k míči Koželu, který si musí ale dávat pozor na chybu. Uvidíme, zda to zvládne. A zvládl to velmi dobře, protože nastřelil před sebou stojícího Ivana Šrance a tak tedy za malou chvíli budou liberečtí pokračovat ve hře. 75. minuta, Liberec Slavia 1-1. 9170 fanoušků si dnes našlo cestu sem na stadion Unisy, což je rozhodně počet, který tady na stadionu Unisy není obvyklý. Slávia táhne a táhnou i liberecké výkony v úvodu této ligové sezony. Slovan bude vhazovat z pravé strany, opět to bude Josef Koželu v 75. minuta. Liberec Slávia 1-1 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Připomínám, že Pražané v tomto ročníku nejvyšší soutěže ještě nestratili ani bod, ale dnešní zápas je opravdu hodně vyrovnaný. Koželuch a jeho aut na Babulu, který mu vrací z prvního doteku dlouhý nákop, protože Koželuch byl pod tlakem, liberečtí se dostávají k odraženému míči Kroli, svádí souboj hned s dvojicí protihráčů a následně už nerozehrál přesně. K míči se dostává slavistický brankář Markovič, který kombinuje nakrátko s Holešem. Ten má po pravé ruce volného Mouzise, kterému také přihrává. Mouzis už je pod tlakem Kajonda a také ho nastřeluje svým pokusem o přihrávku. Slavisté budou vazovat z pravé strany z blízkosti půlící čáry a bude to právě David Mouzis, který má za sebou volného Holeše, jediného úspěšného střelce v tomto utkání ze strany Slávie. Trefil se v 15. minutě za Liberec, ve 72. minutě z dorážky srovnával Babula. Dlouhý nákop slávistů na levou stranu, kde je Sulejman, který teď odzbrojil Koželuha a dostal se k míči. Mubarak Sulejman má pod sebou volného Šrance, nakonec přidává do středu hřiště, ale tam je jen volný Falufaj, který končí na trávníku po souboji s Chaloupkem, ale myslím si, že správně není pískáno. Slávisté pokračují ve hře. Isife na pravé straně už může hrát Ajosi, který se snaží vrátit Isifemu, ale nakonec našel jen prostor, kde stojí Petr Hodouš. Slavisté jsou ale hodně nechutní po ztrátě míče, okamžitě se dostávají k míči. Mouzis na pravé straně, po něm Ajaosi, ale dobrá liberecká defenziva. Slovanu se teď nedaří další časový úsek udržet míč na svých kopačkách a teď znovu ztrácí a slavisté mají míč u golmana Markoviče, který si ho vyměnil se Zimou. Právě David Zima může pokračovat ve hře. Po levé ruce má volného Ivana Šrance, který míří blíže tedy pokutovému území Slovanu. Ještě přidávka na Sulejmana, který se blíží pokutovému území, ale nevyšel mu poslední dotyk. 77. minuta, Slavia stále hraje v Liberci 1-1 a teď se musí bránit. Liberečtí se snaží o rychlejší protiútok, ale teď to nevyšlo. Lukáši Masopustovi jeho pas na Babulu nebyl vůbec přesný a slávisté tak budou střádat další útočné plány. Markovič kombinuje se Zimou a na levé straně opět Konečný, ke kterému už zbíhá Babula. Konečný kombinuje se Šrancem, který vrací Konečnému. Dobrá kombinace slávistů, ale Konečnému následně ta přidávka nevyšla. Nicméně totéž se dá říci i o následném pasu Josefa Koželuha, takže slávisté budou vazovat z levé strany z blízkosti půlící čáry. Ale to až po dalším střídáním. Liberec střídá, Raimond Skrolis dobojoval v tomto utkání. Vysloužil si potlesk zaplněných tribun na stadionu. Unisy odehrál velmi dobrý zápas. Stále se tedy rval s defenzivou Slávie, která dnes hraje také velice dobře. No a Raimond Skrolis se střídá Lukáš Mašek. Střídání post za post. Mašek v těch úvodních ligových zápasech této sezony byl útočnou jedničkou Slovanu, až dnes to Branislav Odrek protočil. No a na hřiště míří Lukáš Mašek z lavičky. Slávisté už rozehráli. 78. minuta. Slávia hraje v Liberci nerozhodně 1-1. V 15. minutě otevřel skóre hostující střídající Holeš za domácí srovnal ve 72. minutě střídající Babula. Dlouhý pas na Holeše, který ale ten balon hlavou protečoval jen k libereckému Drakpemu, opět řada nepřesností, až teď se dostává k míči Kajondo, ale teď pomohl defenzivě slávistů také střídající Šranc, který dopravil míč na levou stranu, kde je Sulejman. Ten táhne míč do středu hřiště, Sulejmanu v centru do 16, ale tam je jen připravený Tomáš Koubek, který balon schoval do rukavic, za malou chvíli bude rozehrávat. 79. minuta už se hraje na stadionu Unisi. Tento duel slibuje velmi zajímavý závěr tohoto utkání, který zatím nabídl dvě branky 1-1. Je to v zápase Liberce ze Slaví. Dlouhý Koubkův nákop na levou stranu, kde už je nový muž na hrací ploše Lukáš Mašek, který ještě protečoval hlavou balon za sebe, ale tam byl připravený Holeš. Teď trochu diskomunikace v rozehrávce slávistů a bude z toho out pro Liberec, který může rozehrát Babula, který také mohl tu hru zrychlit, ale nakonec přenechá out Koželuhovi a ten oslovil právě Babulu, který míří s míčem k pokutovému zimu, že uniče stácky stále Venis. Babula ještě se snažil nabít Hodoušovi, ale k němu už balon nedoputoval. Liberečtí se dostali k odraženému míči. Koželuh dává pod sebe, kde je volný Lukáš Hulka. Ten už by mohl centrovat do 16. Hulkův centr ale nachází jen hlavu slávisty Davida Zimy. Nicméně Liberečtí se opět dostávají k odraženému míči. Drakpe a jeho oblouček na Hodouše. Slávisté dostali se k odraženému míči, ale teď řada zmatků na obou stranách. Liberečtí by chtěli standardní situaci. Ve hře se ale pokračuje. Babula se snaží dostat k míči stejně jako Faj Masopus. Teď ve středu hrací plochy Liberečtí kombinují. Teď to úplně nevyšlo, to zpracování Babulovi, a ten signalizuje, že byl držený, nicméně znovu se nepíská. Slávisté se osvobodili jen za cenu dlouhého nákopu a Liberečtí tak budou pokračovat ve hře od svého golmana Koubka. 80. minuta. Stále posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport, šlágr čtvrtého kola fotbalové šance ligy. Liberec hraje s vedoucí Sláví zatím nerozhodně 1-1. Koubek má po pravé ruce volného Hulku, který může vyvést míč směrem k půlící čáře. Má kolem sebe hodně místa. Babula si pohybem říká o balon, ale Hulka se snaží oslovit Maška, který má za sebou Davida Zimu, a ten se také k míči dostává. Zima hraje velice dobrý zápas dnes. Ale teď jsem to trochu zakřikl, protože následně se vloudila do rozehrávky Davida Zimy nepřesnost a Liberečtí tak budou vhazovat z pravé strany. Konkrétně to bude práce pro Josefa Koželuha. 81. minuta, už se hraje Liberec Slavia 1-1. Koželuch má za sebou volného Hulku, který je zřejmě pošle malou domů na brankáře Tomáše Koubka. Je to tak, ten si teď diriguje své spoluhráče tak, aby se mu rozestavili, jak si představuje. Tomáš Koubek teď láká Ivana Šrance, aby proti němu vyběhl. To se stalo, dlouhý nákop na levou stranu, ale Hodouš se k míči nedostane. Dobrá práce Tomáše Holeše. A další střídání hostů. Ze hřiště odchází Emanuel Ayaosi a toho střídá Daniel Šturm. Muž, který přišel s nálepkou velké posily v létě, zatím ale ta očekávání úplně nenaplnil, byť je to samozřejmě začátek jeho angažmá v Edenu. Tak uvidíme, třeba přijde jeho chvíle dnes. Slávisté rozehráli, konečný přidává na levou stranu, kde je Sulejman, jeho dlouhý pas směrem na Chorého, ale nachází jen Drakpého. Odražený míč pro Chaloupka, který dnes po té, co se dostal na hrací plochu, hraje ve středu zálohy. Slávisté budou vazovat z levé strany. 1.80. minuta. Pražané hrají v Liberci stále nerozhodně 1-1. Sulejman vazuje pod sebe. Rozehrávce Slávě teď pomáhá taky brankář Jakub Markovič. Mouzis si na pravé straně říká pohybem o balon, ale míč chce také Tomáš Chorý. Právě na něj letí dlouhý nákop. Chorý versus Hulka. Chorý dobře sklepl pod sebe na Chaloupka. Na levé straně může hrát Sulejman, který už může centrovat do pokutového území. Dobrý balon, ale Drakpe odlavičkoval míč do zdánlivého bezpečí. Ještě tlak slávistů může pokračovat, až teď odkopává balon do zámezí Petr Hodouš, který trochu kulhá, ale zdá se, že to rozběhá. 2.80. minuta, Liberec Slavia stále 1-1 ve čtvrtém kole fotbalové šance ligy a v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Slavisté mají míč na své polovině. Konečný startuje na levé straně Šturma, který se dostává k míči. Už se blíží pokutovému území. Šturm centruje, přes celou šíři vápna nachází jen Kajonda, který ještě udrží míč na hrací ploše a udělal to skvěle. Aziz Kajondo to udělal výborně, byť tedy nakonec nevybojoval aut pro Liberec. Byla tam nějaká teč, kterou jsem nepostřehl odsud z komentátorského stanoviště Radiožurnálu Sport, takže slávisté budou mít výhodu autu. A ten bude rozehrávat David Mouzis. 83. minuta, Liberec Slavia 1-1. Pražané samozřejmě se budou snažit tento zápas opět strhnout na svou stranu, tak aby byli i po čtvrtém kole této ligové sezóny 100%. Dlouhý aut letí do 16 Slovanu a tam byl faulovaný Augustin Drakpe, který se teď drží za obličej. Hlavní rozhodčí Dominik Starý teď ještě vysvětluje Šrancovi, že to byl jednoznačný faul. 83. minuta. Už se hraje tady na stadionu Unisi a sledujeme velmi slušný zápas. Byť plný soubojů, tak kvalita nechybí. Je to opravdu v tempu a hráči obou týmů si vzájemně nedají nic zadarmo. 83. minuta. Slávia hraje v Liberci 1-1 a Tomáš Koubek za malou chvíli bude rozehrávat z vlastního pokutového území. Hráči libereckého Slovanu se teď srocují na levé straně, právě tam by tedy měl letět dlouhý balón od kopačky Tomáše Koubka. Je to tak, uvidíme, kdo si ho najde. Faj nakonec prodlužuje hlavou míč za sebe, tam je Holeš, ale Libereští se v zápětí dostávají k odraženému míči. Oni chybují v rozehrávce. Holešova malá domů na Markoviče, který byl pod tlakem Lukáše Maška, ale zvládl to Libereští opět silný ve vzduchu a k odraženému míči se po hlavičce Fajeho dostává Hůlka a ten se snaží nastartovat Hodouši, ale k míči má blíže Konečný. Ve druhém poločase jsme moc souvislejších pěkných kombinací neviděli. Je to skutečně zápas plný soubojů, ale tempo má, to musíme říci. Slávisté budou vazovat z levé strany v blízkosti pulící čáry. Sulejman má pod sebou volného Zimu. Zdá se, že Liberečtí stále mají dostatek sil proti skvěle fyzicky připravené Slávii. Holeš a jeho dlouhý nákop na pravou stranu, kde je Šranc. Jeden ze slávistů zůstává ležet na trávníku, je to Štěpán Chaloupek, který má nějaké zdravotní problémy, ale zřejmě bude schopný pokračovat ve hře. 84. minuta. Stále posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport, čtvrté kolo fotbalové šance ligy. Slávia hraje v Liberci zatím nerozhodně 1-1, ale za malou chvíli bude rozehrávat aut. Míče už je připravený Mubarak Sulejman. Právě on tedy vrhne míč přímo do pokutového území, kde je připravený třeba Tomáš Chorý, navrátilec po šestizápasovém disciplinárním trestu. Sulejman už dostává pokyn tak, aby vhodil míč do zámezí, ale ten mu vyklouzl z rukou. A to byla taková kuriozní situace, byť by možná byl u míče jako první Mouzis, tak samozřejmě to bylo špatně zahrávané autové vhazování a tak hlavní rozhodčí přisoudil míč Libereckým, kteří za chvíli budou vazovat. Bude to zřejmě Jan Mikula, také jeden z bývalých slávistů v základní sestavě Slovanu. Další střídání Slovanu. Odchází Lukáš Masopust a na trávník přichází Vojtěch Stránský. Lukáš Masopust si vysloužil potlesk nejen domácích příznivců, ale pochopitelně i těch hostujících, protože zanechal v minulosti opravdu znatelnou stopu ve Slávii, získal s ní 4 mistrovské tituly a dnes potvrdil, že nová sezóna pod Branislavem Fodrekem mu zatím vychází velice dobře, byť už tedy je v taky pokročilém fotbalovém věku, tak v úvodu tohoto ligového ročníku hraje velice dobře. Mikula a jeho dlouhý aut na Maška toho přehlavičkoval Chaloupek, 86. minuta, Liberec Slávia stále 1-1. Slávisté budou vazovat z pravé strany poloviny Slovanu, míč už drží v rukou Mouzis, který má pod sebou volného Holeše. Holeš už je připravený. Připomínám, že právě Tomáš Holeš otevřel skóre v 15. minutě. Dlouhý pas na Chorého, který ještě se dostal k hlavičce a snaží se o balon bojovat. A následně ho nevydoloval, protože byť by tedy chtěl rohový kop od hlavního rozhodčího, tak byl zřejmě on tím posledním, kdo se dotkl míče, než opustil hrací plochu. Ve hře budou pokračovat Liberečtí. Abych dokončil myšlenku. V 15. minutě otevřel skóre Tomáš Holeš, poté co tečoval míč do sítě po střele Sulejmana. Ve zmiňované 15. minutě Liberečtí srovnali v minutě 72., kdy si nejprve centr Kajonda z levé strany málem srazil do vlastní sítě Konečný, ale pomohlo mu břevno. Nicméně k následně dorážce se dostal střídající Babula a dopravil míč do sítě. Od té doby je tedy skóre šlágru čtvrtého kola šance ligy mezi Libercem a Sláví srovnané 1-0. Tomáš Koubek a jeho dlouhý pas na levou stranu, kde Mašek ještě prodloužil míč za sebe na nabíhajícího Hodouše, ale toho zakřižoval Holeš. Dlouhý balon do středu hřiště, kde je Stránský, ten si pomohl rukama v souboji se dílkem, ale pokračuje se ve hře. Právě ke Stránskému se balon odrazil, ale následní pas na Babulu už přesný nebyl. Hrát tak může Jakub Markovič v brance fotbalistů Slávie, kteří tak tedy za chvíli bude pokračovat ve hře. Už se hraje 87. minuta, blíží se závěr tohoto utkání. Slávia hraje v Liberci stále 1-1. Dlouhý nákop na Chorého, který balon ještě procedil za sebe. Slávisté se mohou dostat do zakončení, ale před Šrancem byl dřív Tomáš Koubek, který schoval míč do svých rukavic a právě on tak bude rozehrávat dlouhý nákop na pravou stranu, kde je Hodouš, který ale ani ve skluzu neudržel míč na hrací ploše. Takže další aut pro Slávii, už se hraje 88. minuta. Sulejman bude vazovat z levé strany z poloviny Slávie, pod sebou má volného Konečného. A Mikuláš Konečný zakombinuje také s golmanem Markovičem, ten má po pravé ruce u postraní čáry volného Mouzise, ke kterému už zbíhá Hodouš. Mouzis teď ukazuje, že nemá s ním hrát směrem dopředu a tak kombinuje s Holešem, ten přihrává přes hráče na Konečného, který už je pod tlakem Babuly a tak se situace nekomplikuje. Dlouhý pas na Šturma, toho před sebe ale nepustil Hůlka, také s přehledem dnes hrající. Dlouhý pas na Maška, který svádí souboj se svým protihráčem Zimou, nakonec to Mašek zvládl, takže Liberečtí budou vhazovat. 88. minuta. Liberečtí stále drží remízový stav zápasu s favorizovanou Sláví 1-1. Je to v samotném závěru zápasu. Liberečtí budou vazovat z pravé strany. Josef Koželuch už je připravený a sudí mu odpočítává požadovaných 5 sekund. Koželuch stále otálí, nemá s tím hrát. Nakonec si pro balonci běhl Babula, který vrací Koželuhovi, ale ten jeho pas nebyl přesný. Slávisté se dostávají kýči. A za malou chvíli tedy budou vazovat z levé strany z vlastní poloviny, zhruba 10 metrů od bulící čáry. A pozor, konečný chybu je v rozehrávce poté, co na něj vhodil Sulejman a velmi šikovně to teď udělal. Je to Lukáš Mašek, který hecuje domácí tribuny. Liberečtí cítí v závěru šanci, že by třeba mohli tento zápas definitivně otočit. Teď tedy budou vazovat z pravé strany a bude to nejspíš Josef Koželuch, protože Petr Hodouš je uvnitř pokutového území. Koželuch už je připravený, uvidíme, na koho ten balon pošle. Nakonec na Maška, který si seběhl, mohl by Koželuhovi vrátit a tak také dělá. Liberečtí se ale zatím nedostávají k centru. Koželuch to zatím bere na sebe, obtočil se kolem svého protihráče, ale Šturm následně zabojoval v defenzivě. K balonu se dostal, přichází dlouhý nákop slávistů, ve hře pokračují Liberečtí. 89. minuta, Liberec Slávia stále 1-1 ve čtvrtém kole fotbalové šance ligy. Dlouhý pas Koupka směrem na Maška, defenziva. Slávě si poradila, ale teď pozor, Tomáš Holeš chtěl poslat hlavou a míč do rukavic Jakuba Markoviče a přehodil ho, ale měl štěstí, že mimo branku. Byť tedy Jakub Markovič byl trochu dezorientovaný a ten míč ještě tedy vytěsnil do zámezí. Trochu zadarmo se Liberečtí dostávají k rohovému kopu, ze kterého by také případně mohli udeřit, ale slávistická defenziva je v tomto utkání velice pevná. Uvidíme, co teď. Rohový kop fotbalistů libereckého Slovanu z levé strany. Centr na přední tyč, kde se ještě konají zmatky. Nakonec odkop Mouzise, teď slávističtí fanoušci ve svém sektoru rozjíždějí Pirošou. Liberečtí se dostávají k odraženému míči, už se hraje 90. minuta, takže brzy se dozvíme nastavení tohoto zápasu. Kajondo a jeho dlouhý nákop ale zůstane a dostane se do rukavic Jakuba Markoviče. Ten bude za malou chvíli rozehrávat. Rozehrávka na krátko. Markovič vyhazuje na pravou stranu, kde má prostor Mouzis. 3 minuty. Ještě nad rámec tedy těch úvodních 90, ještě 3minutové nastavení. Liberecký Kajondo se dostává k míči. Přihrávka na Maška, který končí na zemi po zákroku Tomáše Holeše. Ten se okamžitě na dálku omlouvá a za ten zákrok vidí žlutou kartu. Lukáš Mašek se teď drží za pravý kotník a vyžádá si ošetření. V samotném závěru zápasu teď se tady nad tribunami libereckého Slovanu snáší dým, poté co tedy slávističtí příznivci zapálili dýmovnice ve svém sektoru. To důležité, v polovině první ze 3 nastavených minut tohoto zápasu liberecký Slovan zatím hraje se Sláví 1-1. Připomínám, že Pražané v tomto ligovém ročníku ještě nestratili ani bod, teď jsou ale premiérové ztrátě. V tomto ročníku šance ligy skutečně velice blízko. Daniel Šturm okamžitě se běhl k Tomáši Koupkovi pro balon, tak aby se brzy mohlo pokračovat ve hře. Samozřejmě pro slávisty je případný bod ztrátou. A rozehrávat bude liberecký stoper Drakpe. Jeho oblouček na levou stranu, kde už je Mašek, který tedy už je zdravotně v pořádku. Další souboj s Holešem, který si tentokrát poradil. A slávisté budou rozehrávat od svého brankáře Jakuba Markoviče, který už tady posílá své spoluhráče směrem na polovinu Slovanu. Už se hraje polovina druhé ze 3 nastavených minut. Slávia hraje v Liberci stále 1-1. Dlouhý pas na Tomáše Chorého, který si toho zatím v tomto utkání moc nevypracoval. Teď ale na svoji osobu získal faul, takže slávisté budou rozehrávat standardní situaci. A ještě oni by v samotném závěru zápasu mohli strhnout tento zápas na svoji stranu v době, kdy dokonce 3minutového nastavení zbývá zhruba minuta a 15 sekund. To nejpodstatnější. Liberec Slavia stále 1-1 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Utkání čtvrtého kola fotbalové šance ligy. Michal Sadílek bude rozehrávat standardku z hlouby pole a zřejmě pošle balon přímo do pokutového území. Před ním už je připravený i Tomáš Chorý. Teď Sadílek dostává signál a svojí levačkou centruje právě na Chorého, který ještě se dostal k hlavičce, ale nezakončil přesně. Takže Tomáš Koubek mohl zůstat klidný a právě on bude za malou chvíli rozehrát.

a Liberečtí tedy zřejmě stráví konec nastaveného času na polovině Slávy. V 15. minutě otevřel skóre hostující Tomáš Holeš, který protečoval míč do sítě po střele Sulejmana z hranice 16. Liberečtí se dostali zpět do zápasu vyrovnávacím gólem v minutě 72., kdy centroval z levé strany Kajondo, který v podstatě trefil v pokutovém území slávistu Konečného, od kterého se balón odrazil do břevna, ale poté se nejrychleji zorientoval v pokutovém území sešívaných střídající Venist Babula, který dopravil míč do sítě a srovnal. Od té doby je tedy skóre nerozhodné 1-1, už se hraje polovina čtvrté nastavené minuty, byť hlavní rozhodčí původně avizoval 3, takže zřejmě brzy naposledy foukne do své píšťalky Tomáš Holeš. Slavistický kapitán byl faulovaný u pravé postraní čáry a za malou chvíli bude rozehrávat, tak už nakonec ani nebude, protože je dobojováno na stadionu Unisy. Fotbalisté Slávě poprvé v tomto ročníku šance ligy ztrácejí body a po třech výhrách v řadě hrají s Libercem nerozhodně 1-1. Pro liberecké je to samozřejmě velký zisk, byl to hodně vyrovnaný duel, plný soubojů, ale myslím si, že fotbalový fanoušek si přišel na své. Za zmínku stojí také to, že sem na stadion Unisy si dnes našlo cestu přes 9000 fanoušků. Finální skóre: fotbalisté Liberce ve čtvrtém kole šance ligy remizovali se Sláví 1-1. Z Liberce Lukáš Michalík, Radiožurnál.

John Bon Jovi, Queen of New Orleans, 21 hodin 56 minut, příjemný nedělní večer všem, kteří posloucháte radiožurnál Sport. Kapitán španělských fotbalových mistrů světa Rodri po 7 sezonách opustí Manchester City a přestoupí do Barcelony. O dohodě mezi kluby informují britská i španělská média. Anglický klub za 30-letého záložníka obdrží 65,5 milionu liber, tedy 1,85 setin miliardy korun.

0: Radiožurnál 22 hodin. Zprávy pro vás připravil Marek Sedláček.
1: České dráhy zavádějí v příměstských vlacích City Elephant v Praze a okolí bezpečnostní kamery. Ukrajina podnikla masivní útoky na Rusko. Fotbalisti Slavie remizovali ve čtvrtém kole šance ligy s Libercem 1-1. A zítra bude oblačno až zataženo, déšť, místy i bouřky, později se začne vyjasňovat. Teploty do 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: V příměstských vlacích City Elephant v Praze a okolí budou nově kamerové systémy. České dráhy je tam instalují na objednávku hlavního města a středočeského kraje. Ty za to zaplatí 88 milionů korun. Dvoupodlažní elefanty tvoří páteř pražské příměstské železniční dopravy.
3: Kamery budou zvenku i uvnitř vlaků, pokračuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
4: Těch kamer je 42, takže samozřejmě to představuje poměrně velkou kabeláž nainstalovat do té soupravy. City Elephanty jsou velmi vytížené, takže nelze odstavit větší počet souprav najednou.
3: Proto bude instalace do 55 souprav trvat až do podzimu příštího roku. Objednatel dopravy tím chce zvýšit bezpečnost ve vlacích, říká středočeský krajský radní Petr Borecký z hnutí STAN.
5: Prostě chceme, aby se lidé ve vlacích cítili bezpečně a aby i ty vlakové soupravy zůstávaly čisté a nepoškozené.
3: Elefanty jsou staré od 15 do 25 let. V novějších příměstských vlacích už mají České dráhy, ale i třeba RegioJet kamerové systémy z výroby. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Ukrajina v noci na dnešek masivně útočila na Rusko. Údery nepřežilo nejméně 6 lidí. Údery zasáhly například část ropné infrastruktury v jihoruském Rostově nebo další ze skladů ruského internetového prodejce nedaleko Moskvy. Rusko dnes naopak útočilo po celé Ukrajině.
6: Ruské útoky nepřežilo nejméně 5 lidí. Oběti hlásí mimo jiné Doněcká, Chersonská nebo Záporožská oblast. Balistické střely dopadly taky na Kyjev a jeho okolí, kde zranili 3 lidi, včetně dítěte. Na několika místech v ukrajinské metropoli kvůli tomu vypukly požáry. Městem taky otřáslo několik explozí. Útoky hlásí taky město Kryvyj Rih. Vzdušné údery tam cílily na průmyslové objekty, včetně železáren ArcelorMittal. Pravděpodobně ruský dron dnes narušil taky vzdušný prostor Rumunska. Bezpilotní letoun tam zneškodnila španělská stíhačka z mise NATO. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Záchranná stanice v Lípě nad Orlicí dočasně pečuje o desítky raků. Přivezli je ze stavby obchvatu Solnice a pracovníci stanice jim musí vytvořit co nejlepší podmínky podobné jejich přirozenému prostředí. V nádržích se studenou vodou mají raci úkryty, vodní rostliny a taky speciální krmení. V záchranné stanici raci zůstanou nejméně do konce srpna, říká její vedoucí Jindra Veselková.
7: Bude to záležet na tom, jak ta stavba pokročí, aby se mohli bezpečně vrátit do revitalizovaného zpětného vlastně jejich prostředí.
8: A my chceme, aby jim tady bylo fakt jako dobře, aby se vrátili v perfektní kondici a aby hlavně se zachovala ta populace.
2: Sport.
1: Fotbalisti pražské Slavie remizovali ve čtvrtém kole šance ligy na hřišti Slovanu Liberec 1-1 a poprvé v nové sezóně ztratili body. V odpoledním utkání naopak uspěl Baník Ostrava, který doma porazil Artis Brno 1-0. A už za pár minut odstartuje na atletickém mistrovství Evropy finále běhu na 1500 metrů s českou reprezentantkou Kristýnou Sasínek-Meky. Přímo v Birminghamu je Jakub Marek.
9: Sasínek Meky vyrazí do finále za necelých 10 minut v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. V tyči jsou ve hře o medaile už jen 4 atleti, skáče se na 595 cm a za chvíli půjde na pokus i fenomenální Švéd Duplantis. V poslední sérii oštěpařek vede Chorvatka Kolaková výkonem 62 metrů a 43 cm. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Neprůjezdná D10 u Bakova a omezení na dálnici D46 u Vyškova. Dálnice D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Bakov nad Jizerou podle našich zpravodajů stojí. Na 52. kilometru zasahují u nehody hasiči. Jedno auto v příkopu, další narazilo do svodidel. Oběd se to dá z exitu 53 do Mladé Boleslavy.
11: Úplně stojí kompletně zavřená, takže kdo to může, ať to obere. My tady stojíme v té koloně 100 metrů před tím, ale je to nějaká asi větší nehoda.
10: Na D46 se u Výškova směr Olomouc překážka, odstavené auto, 0. kilometr v zatáčce pod mostem, kousek za přejezdem z dálnice D1.
12: Zasahuje zhruba metr a půl za čáru do toho pravého pruhu.
10: Na D5 se z Plzně do Prahy za sjezdem na Žebrák další odstavené vozidlo, kilometr 30,5.
13: On tam jako stojí na boku, ale není vidět, jo, je vidět prostě na poslední chvíli.
10: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme na Moravě zpočátku místy i polojasno, jinak oblačno až zataženo, většinou s deštěm, místy i s bouřkami. V nich se můžou objevit kroupy, silné nárazy větru a taky přívalové srážky. Nejvyšší teploty v severozápadní polovině Čech 19 až 23 stupňů, jinde 23 až 28, na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
14: 22 hodin 6 minut, neděle 16. srpna. Příjemný večer všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Britská sprinterka Amy Huntová získala jako první na jednom mistrovství Evropy v atletice 4 zlaté medaile se smíšenou štafetou na 4x100 metrů hostitelské země v Birminghamu. V barvách hostitelské země triumfovala i Dina Asherová-Smithová, která vybojovala rekordní 8. kontinentální titul v kariéře. Česká atletická výprava bohužel zatím bez medaile, ta šance zůstává jen jediná a to ještě není příliš velká. Kristýna Meky, Sasínek Meky tedy se ještě dnes večer představí, no a Radiožurnál Sport pochopitelně bude u toho. Tak zůstaňte s námi.
2: Radiožurnál Sport
15: a Karel Janů.

0: Už za pár okamžiků odstartuje na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu finále běhu na 1500 metrů a to s českou reprezentantkou Kristýnou Sasínek-McKinnou a přímo v Birminghamu jsou u toho Adam Procházka a Jakub Marek.
1: Příjemný večer, Kristýna Sasínek-McKi už je připravena za tou startovní čárou běhu na 1500 metrů. Je to pro ní další finále evropského šampionátu. Nejlépe byla na mistrovství Evropy před 4 lety v Mnichově na 1500 na 6. pozici a to by tady určitě bylo velkým úspěchem pro Kristýnu Sasínek-McKi, která postupila posledním 12. časem ze semifinále. Už ten postup do finále je velkým úspěchem a ve 34 letech je nejstarší účastnicí právě tohoto finále na evropském šampionátu.
2: Ona o tom mluvila v rozhovoru pro radiožurnál Sport, když zmiňovala, že je na mistrovství Evropy nepřetržitě od roku 2014, tak to řekla tak trochu potichu, jako kdyby se za to stydila, jako kdyby už to bylo až příliš dlouho, ale zkrátka tak dlouho se drží na vrcholu, no a vypadá, že na svém takovém vrcholu, respektive pomyslném, je i teď, protože je znovu ve finále, ve velké akci a čekají tedy finále 1500. Favoritky jsou samozřejmě jiné, to je zejména domácí Georgia Hunterová-Bellová, která je třeba bronzová z olympijské Paříže a taky halová mistryně světa z Turuni, takže můžeme očekávat, že tady na Alexander Stadium v Birminghamu to bude hodně hlasité.
1: Ještě než ale vyrazí mílařky na trať, tak můžeme zopakovat to, co se stalo v soutěži oštěpařek. Sara Kolaková, Chorvatka, 31-letá, ovládla závod oštěpařek tady po 10 letech. Je to pro ní velká mezinárodní medaile. Naposledy z toho byla zlatá medaile, překvapivá zlatá medaile na olympijských hrách v brazilském Riu, tehdy v 21 letech, kde byla třeba Barbora Špotáková na bronzové pozici. No a teď po 10 letech, po letech, kdy to nebylo rozhodně takové, jak by si to Sara Kolaková představovala, tak tady vyhrála výkonem 62 metrů a 43 cm.
2: A můžeme se podívat i taky do tyčkařského sektoru, protože tam ještě se snaží překonat laťku vysokou 595 cm Francouz Thierry. Tuhle laťku teď tedy nepřekonal, takže končí a to znamená, že nám tam zbývá Švéd Armand Duplantis, kterou to 595 cm vynechal a půjde rovnou na 6 metrů a taky Řek Emmanuel Karalis, který 595 překonal a teď tedy bude společně, nebo respektive spíš proti Duplantisovi, bojovat na 6 metrech.
1: Ale oni jsou to velcí kamarádi. Emmanuel Karalis letos na Zlaté tretře mluvil o Armandu Duplantisovi jako o velkém příteli. On mu také byl na Azurovém pobřeží ve Francii na svatbě a tak žertu mluvil o tom, že doufá, že si užije dlouhé líbánky a že chvíli bude mít taky sám možnost vyhrávat nějaké závody. No a dnes opět tu jsou tito dva, Karalis a Duplantis, už jen spolu v této soutěži. Nejen nejlepší dva Evropané, ale nejlepší dva tyčkaři historie, když se podíváme právě na ty jejich osobní rekordy. Samozřejmě Armand Duplantis 631, to je světový rekord a Emmanuel Karalis letos skvělých 617 cm.
2: On si z toho Karalis i několikrát dělal legraci, když získal stříbro na olympijských hrách v Paříži, tak na Instagram dal příspěvek, že vyhrál olympiádu, protože zkrátka Duplantis se úplně nepočítá, protože je odskočený od všech ostatních, tak uvidíme, jestli to ukáže i tady v Birminghamu. Připomínám, že tedy proti sobě budou bojovat na 6 metrech a za malou chvíli začne zmiňová 1500 i s Kristýnou Sasínek-McKi a závodnice už jsou připravené na startovní čáře.
1: Mílařky právě teď odstartovali do závodu na 1500 metrů finále evropského šampionátu v Birminghamu i s Kristýnou Sasínek-McKi. Teď se podél mantinelu dostává na první místo. Je to Portugalka Silvaová. Je to poměrně rychle rozběhnuté první stovka, ale teď si tam musí rovnat mílařky jednotlivé pozice a teď už po 150 metrech se výrazně zpomalilo.
2: Výrazně se zpomalilo. Mezitím skáče taky v tyčkařském sektoru Armand Duplantis, který na první pokus nepřekonává 6 metrů, ale zpátky k 1500. Vypadá to, že v čele se stále drží zmiňovaná Portugalka Afonzová a Kristýna Sasínek-McKi je tam někde v tom poli, ale je to hodně nahuštěné a tohle by české reprezentance teoreticky mohlo vyhovovat, kdyby to takhle vydrželo až do konce, protože ty finiše má česká reprezentantka silné.
1: Přestože je nejstarší z této dvanáctky, tak skutečně už v semifinále tady ukázala vydatný rychlý finiš, když bíhala do cílové novinky svého semifinále na 10. pozici. Nakonec se probila na potřebnou 6. příčku, je tak v dalším svém evropském finále. Nejlépe byla ve finále evropského šampionátu před 4 lety v Mnichově na 6. místě. Teď se zhruba drží na tom 6. 7. místě, ale ta skupinka 12 mílařek je tam namačkaná na sobě. V čele stále Portugalka Afonzová, skvěle si tam vedle ní drží pozici, favorizovaná Georgia Hunterová Belová, domácí Britka, letos běžela už 15. stovku pod 3 minuty a 56 sekund. Kristýna Sasínek-Meky, nejlepší letošní čas, zhruba o 8 sekund pomalejší.
2: Závodnice budou mít za chvíli za sebou prvních 600 metrů a už se blíží zase do další rovinky a samozřejmě velké napětí tady na stadionu Alexander Stadium Birminghamu. Všichni očekávají vítězství Hunterové Belové, která už se pomalu dostává na to první místo, ale stále je to všechno nahuštěné, všechny závodnice běží u sebe, včetně Kristýny Sasínek-Meky, která je tam v té nejvnitřnější dráze, tedy nejblíž levé straně a drží se tam nějakou průběžnou, dejme tomu 6., 7. pozici.
1: Zhruba 750 metrů zbývá do cíle těmto vytrvalkyním, respektive mílařkám. Kristýna Sasínek-Meky je tam hodně zavřená u mantinelu, ale ono je to takticky, si myslím, teď správné, protože zkrátka ona nemá zas takovou absolutní výkonnost jako soupeřky, takže je tam dobře schovaná právě za soupeřkami v takovém trochu až cyklistickém pelotonu, šetří síly. Na jeho čele stále je Portugalka Afonzová, za ní Hunterová Belová, už se tam vytahuje teď další Portugalka Silvaová a také Polka Kažměrská.
2: No, připomeňme ten rozběh, kterým se Kristýna Sasínek-Meky dostala do finále, tam rozhodoval až fotofiniš a taky si hodně šetřila síly právě na tu závěrečnou rovinku, na ten finiš. Právě v té rovince už znovu probíhají běžkyně na 1500 metrů a teď se dopředu dere polská reprezentantka, která si tam vytváří lepší pozici, ale první stále Britka Hunterová Belová. Dívám se na Kristýnu Sasínek-Meky, ta je v tuhle chvíli na 10. pozici, ale stále tedy v kontaktu s tou velkou skupinou, odpadává v podstatě jenom Italka Cavaliová, která už trochu ztrácí, takže Kristýna Sasínek-Meky drží se těch nejlepších, ale v předních pozicích není.
1: Je to tak, tempo se výrazně zrychlilo, ale je dobré, že Kristýna Sasínek-Meky stále to tempo drží, které už teď je opravdu téměř sprinterské. Vypadá to, že Georgia Hunterová Belová 250 metrů před cílem za to vzala, ale drží se i Polka Kažměrská i francouzská Guillemotová. Kristýna Sasínek-Meky stále na 10., teď už 9. pozici, 150 metrů před cílem. Hunterová Belová vede na prvním místě, na 2. pozici Polka Kažměrská. Hunterová Belová vbíhá do cílové rovinky, běží si téměř jistě pro zlato. Kristýna Sasínek-Meky ale zatahuje v cílové rovince. Další výborný finiš této české mílařky, bude bojovat možná o 5., 6. pozici. Kristýna Sasínek-Meky nakonec 7. ve finále evropského šampionátu tady v Birminghamu, tak to bude určitě umístění, se kterým musí být Kristýna Sasínek-Meky spokojená po těch protrápených letech, kdy i uvažovala třeba o konci kariéry.
2: Ano, o tom mluvila v rozhovoru, byla na měko po tom rozběhu, v podstatě brečela, říkala poprvé od olympijského Tokia, teď si dokázala, že stále mezi tu širší evropskou špičku patří a že tedy končit nehodlá.
1: Hunterová Belová tedy 4 minuty 7,78 sekundy, to je vítězný čas této favorizované Britky. Na 2. pozici Polka Kažměrská, 3. Portugalka Silvaová, ještě je tam fotofiniš o 7. místo, ale myslím si, že tam je to téměř jasné. Zatím tady u Kristýny Sasínek-Meky nemáme žádný čas. Teď už ano, 4 minuty 11,6 sekundy, Kristýna Sasínek-Meky je nakonec 7. na evropském šampionátu. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Horoskopy na YouTube dohrává ve 22 hodin a 24 minut. Přejeme krásný večer ze studia a radiožurnálu Sport. Lukáš Sadílek pomohl gólem ve čtvrtém kole polské fotbalové ligy k výhře Górniku Zabrze nad Vislou Krakov 2-1. Górnik si připsal třetí vítězství v řadě. V tabulce je tedy aktuálně druhý obod za Legii Varšava a má ještě odložený zápas k dobru.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál Sport.
1: Jediná sportovní stanice v Česku.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Sledujte Radiožurnál Sport i na sociálních sítích.
0: Jsme na Instagramu, Facebooku, síti X nebo YouTube.
1: Najdete tam historky z našich pořadů, aktuální zprávy nebo příběhy našich reportérů.
0: Radiožurnál Sport je i na sociálních sítích.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál 22 hodin 30 minut. Zprávy a Marek Sedláček.
4: Státní zdravotní ústav stahuje z trhu dvě šarže léku Rovatinex, který pacienti užívají k léčbě a prevenci močových a ledvinových kamenů. Na rozhodnutí SÚKLu upozornil deník CZ. Rovatinex je volně prodejný léčivý přípravek. Z preventivních důvodů se stahují šarže s datem použitelnosti do října 26 a do dubna 2027. V Česku i dnes padaly teplotní rekordy. Pro dnešní den je zaznamenala skoro čtvrtina stanic, které fungují minimálně 30 let. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně Celsia. Zítra by se mělo ochladit a velkou část Česka taky podle výstrahy zasáhnou silné bouřky. Potok Bílá voda, který protéká stejnojmenou přírodní rezervací v Moravském Krasu, prakticky vyschnul. Ve velkém v něm hynou raci a taky ryby. Na svém webu o tom informovala Správa chráněné krajinné oblasti Moravský Kras. Letošní rok je podle ochránců z pohledu počasí naprosto extrémní. A v Luhačovicích pokračuje 26. ročník přehlídky divadelní Luhačovice. Nabídne komorní česká a slovenská představení. Součástí programu je taky představení o životě a písních Evy Pilarové, nebo hra Vzpomínky zůstanou se Zlatou Adamovskou a Petrem Štěpánkem. Divadelní festival můžete navštívit až do 22. srpna.
0: Sport.
4: Fotbalisti pražské Slávie ve čtvrtém kole šance ligy poprvé v nové sezóně ztratili body. Na hřišti Slovanu Liberec remizovali 1-1. Baník Ostrava porazil Artis Brno 1-0. A česká atletka Kristýna Sasínek-Meky doběhla ve finále závodu na 1500 metrů na mistrovství Evropy 7. V Birminghamu zvítězila domácí Britka Hantrová Belová.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D5 u Rozvadova a neprůjezdná dálnice D10 u Bakova. Na dálnici D5 z Německa do Plzně u sjezdu na Rozvadov je hlášená nehoda. Exit 144 kolona se netvoří, na kamerách jsme viděli úsekem projíždět policejní hlídku. Dálnice D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Bakov nad Jizerou zřejmě stále neprůjezdná. Na 52. kilometru je jedno auto v příkopu, další narazilo do svodidel, jsou tam hasiči. Obět u zavídku se dá sjezdem z exitu 53 přes Bakov a Kosmonosy pak zpět na dálnici. Na D7 z Chomutova do Prahy u sjezdu na Hrušovany. Nehoda bez podrobností. Kilometry 71 až 70, kolona se teď v místě havárie netvoří. Na západě a severu Čech místy komplikují provoz bouřky. Na silnici 200 trase Horšovský Týn Mířkov spadl strom, čekejte ho kousek za odbočkou na Horní Metelsko. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo, na většině území čekáme déšť nebo přehánky, místy bouřky. Odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech i silné. Později odpoledne a večer budou srážky zvolna ubývat. Nejvyšší teploty na severozápadě 19 až 23 stupňů, jinde 23 až 28, na jižní Moravě až 30, na horách kolem 15. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Inexist dohrávají ve 22 hodin a 37 minut. Posloucháte večerní radiožurnál Sport. Fotbalisti Pražské Slavie remizovali ve čtvrtém předkole šance ligy na hřišti, ve čtvrtém kole, promiňte, šance ligy na hřišti Liberce 1-1 a poprvé v nové sezóně ztratili body. Pražané jsou v tabulce na průběžném prvním místě. O tom, jak dopadlo a co rozhodlo v utkání Baníku Ostrava Artis Brno, už ve sportovním přehledu s Pavlem Tilšarem. Hezký večer.
1: Dobrý večer. Fotbalový Baník Ostrava ve čtvrtém kole šance ligy porazil Artis Brno 1-0. Jediný gól zápasu dal v 8. minutě Kohout. Ostravský trenér Roman Skuhravý udělal v obraně několik změn, ale přes udržené čisté konto mu zápas z dlouhodobého hlediska o stabilním složení obrany moc nenapověděl.
2: Dnešní zápas já určitě hodnotit nebudu, protože já bych asi rozšvihal jako všechno, co bych měl v ruce. A co se týká vlastně jako z toho výhledu, teď máme prostě dva těžký soupeře, Jablonec a Olomouc, a prostě musíme být lepší. Samozřejmě prostě hledáme. Myslím si, že ještě nějakou chvilku hledat budeme, aby jsme to ustálili.
0: Kravlařka Barbora Semanová doplavala šestá na evropském šampionátu na 400. Ve druhé polovině finále už neměla síly a zaostala výrazně za bronzovou medailí. Přesto ale Semanová odjíždí z Paříže coby evropská šampionka s dobrým pocitem.
3: Ohlížím se zpátky, já jsem strašně šťastná. Jsem ráda, že jsem se dostala zpátky na stovku na ty časy. Jako ve štafeti ty moje splity byly neuvěřitelné, za což jsem extrémně ráda, a je vidět, že to vlastně jde. Dvoustovka. Byl to můj cíl, byl to můj sen, jet pod 55 a takhle hluboko to se mi ani nezdálo. K tomu samozřejmě titul, tak to je sen zakončit tak celou sezónu.
0: Jan Čejka zakončil šampionát 7. místem na 200 metrů polohově.
1: Česká atletka Kristýna Sasínek-Meky doběhla na mistrovství Evropy v Birminghamu ve finále na 1500 metrů 7. Česká výprava tak poprvé v poválečné historii opouští dějiště evropského šampionátu bez jediné medaile. Závěrečný program dál sleduje reportér Jakub Marek.
4: A mužské tyči je teď laťka na 6 metrech 20 cm a ve hře o zlato jsou stále ještě dva muži. Emanuel Karalis má poslední pokus na 6.20, Armand Duplantis předtím 6.15 překonal, teď vynechává. Z Birminghamu Jakub Marek, Radiožurnál.
0: Tereza Hrochová skončila v maratonském běhu na atletickém mistrovství Evropy 9. V cíli v Birminghamu popsala náročnou a členitou trať v centru města.
5: To byly kopce vyloženě nahoru dolů a hlavně tam bylo strašně moc zatáček. Tam jste neběželi 500 metrů rovně nikde. Když jsme šli v té skupině do toho 20. kilometru, tak to bylo v každé zatáčce, což bylo každých, já nevím, 300 metrů tam balancovat.
0: Zvítězila Finka Vajniová a mezi muži triumfoval Němec Petros, oba v rekordech šampionátu.
1: Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaj v Cincinnati do třetího kola. Italku Stefaniniovou porazila ve dvou setech 6-2 a 6-4. Do třetího kola v Cincinnati prošla taky Sára Bejlek. Po Karolíně Plíškové zvládla i druhý český souboj. Barboru Krejčíkovou zdolala 7-6 a 6-4. O postup do další fáze turnaje si zahraje s vítězkou z ruské dvojice Blinkovová Alexandrovová.
0: Fotbalový kapitán španělských mistrů světa Rodri se po 7 sezónách stěhuje, opouští Manchester City a přestupuje do Barcelony. Katalánský klub za 30-letého záložníka zaplatí v přepočtu zhruba 1 850 000 000 korun. Držitel zlatého míče z roku 2024 by měl na Camp Nou podepsat 4-letou smlouvu, informovala o tom mimo jiné britská BBC.
1: Fotbalisté Arsenalu vyhráli po 18. anglický superpohár. Ligový mistr zdolal v Cardiffu vítěze anglického poháru Manchester City 3-0.
0: Automobilovou Barum Czech Rally Zlín vyhrál Adam Březík. Domácí závodník pocházející z Lukova na Zlínsku se do čela pořadí dostal po 4. ze 13 rychlostních zkoušek a poté už před sebe nikoho nepustil. V cíli Březík přiblížil svoje emoce.
6: Je to šílené, je to něco nepopsatelného, nenacházím na to slova, ale podle mě mi to jde tak ve středu. Užívám si to nejvíc. Moc rád děkuju za každého jednoho z těch fanoušků, protože udělali neskutečnou atmosféru. Ty závody by bez nich nebyly a proto se sem všichni rádi vracíme. Takže díky za to, prostě je to dobrý.
1: České basketbalistky porazily na přípravném turnaji v Helsinkách domácí Finsko 76-75 a navázaly na sobotní výhru nad Švédskem. Vítězství je 25 body podpořila Julie Pospíšilová. Češky se připravují na zářijové mistrovství světa v Berlíně. Příští víkend je čekají dva zápasy s Tureckem. Generálkou bude pak 1. září duel s Jižní Koreou.
0: Cyklistický závod Czech Tour vyhrál Američan Andrew August, který ovládl i poslední etapu. Václav Ježek projel cílem jako 4. a v celkovém pořadí zůstal na 7. místě s víc než minutovou ztrátou na vítěze. Jan Hirt obsadil v konečné klasifikaci 9. příčku.
1: A švédští beach volejbalisté Nilsson a Andersson zdolali ve finále mistrovství Evropy v Polsku Nory. Mola a Séruma 2-1 na sety a slaví tak 1. evropské zlato.
0: Tolik sportovní přehled připravil ho Pavel Tilšar, díky moc.
1: Naslyšenou.

0: byli Green Day v nedělním radiožurnálu Sport. Je 22 hodin a 47 minut. Atletické mistrovství Evropy v Birminghamu dneškem končí. Česko bohužel nedokázalo dosáhnout na medaily, ale vrchol šampionátu stále na místě sledují Jakub Marek a Adam Procházka.
1: Švédský fenomenální tyčkař Armand Duplantis teď slaví další velkou zlatou medaili. Od roku 2018 je neporažený na evropských šampionátech. V 26 letech tak přidává další velkou medaili. Dnes 615 cm. Nový rekord šampionátu a dál už ani skákat nemusel, protože Emmanuel Karalis taktizoval, ale nakonec nepřekonal ani 6.10, ani 6.15, ani 6.20. Na všech těchto výškách měl jeden pokus, takže se mu zapisuje 6 metrů, ale slaví i tak stříbrnou medaili. Na třetí pozici Francouz Baptiste Thierry 585 cm.
2: Duplantis ještě o 5 cm vylepšil rekord šampionátu z Říma před 2 lety a rozhodl se, že už dál skákat nebude. Je to takové stylové zakončení rekordem šampionátu. Možná třeba i cítil, že by to dnes třeba potenciálně na ten světový rekord nebylo, a tak se rozhodl, že to zakončí právě tím rekordem šampionátu 615 cm. No a Emmanuel Karalis, velký rival Duplantise, i když rival. Když se podíváme, tak už po čtvrté za sebou na velké akci skončil právě druhý za Armandem Duplantisem. Mistrovství Evropy v Římě, olympijské hry v Paříži, mistrovství světa v Tokiu a teď další evropský šampionát v Birminghamu. Karalis znovu druhý, Duplantis znovu první.
1: Takže tady máme dalšího atleta na evropském šampionátu v Birminghamu, který slaví už na čtvrtém evropském šampionátu po Noru Karstenu Warholmovi, který tady ovládl suverén. Čtvrtku překážek, pak přišel i výškař Gianmarco Tamberi, tento Ital, a teď tedy Armand Duplantis. No a bohužel už to bylo několikrát zmíněno, česká výprava neodveze medaily odsud z Birminghamu žádnou. Dnes tedy to nebylo rozhodně špatné. Kristýna Sasínek-Meky 7. místo, Tereza Hrochová místo 9. Hrochová maraton, Sasínek-Meky 15. stovka. Takto, kdyby se dařilo všem atletům tady na své poměry, tak určitě by to bylo velmi hezké, ale bohužel musíme mluvit i o tom, že tady většina českých atletů zůstala za těmi nejlepšími letošními výkony a ti nejlepší Češi, těm vždy pár centimetrů od medaile chybělo. Takže neúspěšný šampionát z českého pohledu to je, dnes to bylo o něco lepší.
0: Jakub Marek, Adam Procházka, pánové, moc děkujeme a těšíme se na slyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Hezký večer.
0: Já ještě z pražského studia radiožurnálu Sport přidám pár fotbalových aktualit. Hráči Paris Saint-Germain další trofej do sbírky nepřidali v utkání o francouzský superpohár. Totiž prohráli na hřišti Racingu Lan 0-1. No a Václav Černý dvakrát během 4 dnů rozhodl o výhře fotbalistů Bešiktaše Istanbul. Český útočník ve čtvrtek vyřadil Hradec Králové z Evropské ligy a střeleckou formu potvrdil i v premiéře nového ročníku turecké ligy. V domácím zápase s Eyüpspor vstřelil v 25. minutě. Jediný gol utkání.

0: Ozzy Osbourne, Perry Mason, 22 hodin 55 minut, nedělní radiožurnál Sporty tu dal pro vás. Plavec Jan Čejka byl na mistrovství Evropy na krátké polohovce sedmý. O příčku lépe skončila Barbora Sémanová na 400 metrů kraul. Ve večerním finále se oproti rozplavbám zlepšila o 4 sekundy.
1: Byla jsem asi hodinu na masérském stole u našeho maséra Miloše a kvalitní spánek, takže bylo to náročný, ale říkala jsem si, když jsem proklouzla do toho finále, že určitě chci bojovat, chci zlepšit ten čas.
2: Poslední závody stály hodně sil, ale i když byla znavená, radost ze šampionátu v Paříži byla na Barboře Sémanové zjevná. Vždyť jí vyšlo všechno podstatné.
1: Ohlížím se zpátky, já jsem strašně šťastná, jsem ráda, že jsem se dostala zpátky na stovku na ty časy. Jako ve štafeti ty moje splity byly neuvěřitelné, za což jsem extrémně ráda a je vidět, že to vlastně jde. Dvoustovka, byl to můj cíl, byl to můj sen, jet pod 55 a takhle hluboko to se mi ani nezdálo. A k tomu samozřejmě titul, tak to je sen zakončit tak celou sezónu.
2: Podobně na tom byl také Jan Čejka, jen ta medaile je rozdílem. Ale jinak Čejka zase předvedl šampionát, na kterém výrazně posunul české rekordy a dostal se do historických tabulek. I díky němu se český tým vrací z Francie s nadšením.
3: Já si myslím, že jsme spokojení. My všichni jsme na tiskovce předtím o tom mluvili, takže si sem jedeme samozřejmě pro co nejlepší umístění, ale hlavně pro nějaký skvělý časy, aby jsme právě měli dobrý výhled do budoucna na ty další důležitější sezóny. A to si myslím, že se všem povedlo.
2: Říká Jan Čejka poté, co zakončil mistrovství Evropy sedmým místem na 200 metrů polohově. Že Martin Charvát, Radiožurnál.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: bylo 23 hodin. Dobrý večer, u zpráv přeje Marek Sedláček. Maďarsko vyšetřuje tragickou nehodu autobusu s polskými poutníky. Zemřelo 12 lidí. Dobrovolní hasiči pomáhají se sběrem elektroodpadu. Čeští atleti poprvé od roku 1938 nezískali na mistrovství Evropy medaily. A čekáme oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Teploty do 28 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Po noční nehodě polského autobusu v Maďarsku zůstává v kritickém stavu jeden člověk. Dalších 9 je těžce zraněných. Oznámil to maďarský ministr zdravotnictví Zsolt Hegedűs. Autobusem cestovali polští poutníci, kteří se vraceli z Bosny. Při nehodě zemřelo 12 lidí. Příčinu maďarské úřady stále zjišťují.
2: Autobus podle svědků sjel ze silnice přímo do příkopu. Mezi cestujícími byla i Helena Tlučeková, která tyto děsivé okamžiky maďarským médiím popsala přímo z nemocnice.
3: Autobus se začal převracet. Jednou, po druhé. Ještě jsem se stihla něčeho chytit, ale pak už nebylo čeho. Sedadlo bylo vytržené, zůstal po něm jen rám. Když jsem se pak podívala dozadu, nedá se popsat, jaká to byla hrůza.
2: Jednou z vyšetřovacích verzí je podle policie i to, že řidič usnul za volantem. Polsko kvůli nehodě vyslalo do Maďarska speciální letoun se zaměstnanci ministerstva zahraničí i záchranáři, aby pomohli obětem a příbuzným. Bára Vránová, Radiožurnál.
0: Přes 2500 tun odpadů, elektroodpadu, nazbírali v Česku od začátku letošního roku dobrovolní hasiči. Projekt Recyklujte s hasiči funguje po celé zemi a letos se do něj zapojilo asi 1800 hasičských sborů. Potvrzuje to ředitel organizující společnosti Elektrovin Roman Tvrzník.
4: Tak u toho Recyklujte s hasiči, tak se sbírají jenom elektrozařízení, která jsou kompletní. Ročně se to pohybuje někde okolo 4 až 5 tisíc tun. V roce 2024 to bylo 4300, a v roce 2025 to bylo 3900 tun.
0: Zemřel člen pražského divadla Sklep Jan Boháč, bylo mu 69 let. Radiožurnálu to potvrdili herci divadla. Boháč s nimi například ve Slavonicích na Jindřichohradecku vybudoval hotel Besídka, kde soubor zkoušel. Byl také autorem knih A pak uvidíš nebo Marnosti úniku. Divadlo Sklep založili v roce 1971 David Vávra a Milan Steindler. Kromě nich v něm působí i třeba Tomáš Hanák, Václav Marhoul nebo Monika Načeva. Pro studenty středních škol připravuje Hvězdárna v Karlových Varech stáže. Pilotní program začne od nového školního roku. Hvězdárna si tím chce zajistit budoucí brigádníky, třeba průvodce, jak říká ředitel Hvězdárny Miroslav Spurný.
5: Takže chceme vlastně vypsat několik témat, které se pomaličku už objevují v podstatě i na internetu, kde si u nás vlastně dítě může vylepšit znalosti pomocí Hvězdárně, no a vlastně získat certifikát pracovníka Hvězdárny.
0: Sport. Čeští atleti poprvé v poválečné historii nezískali na mistrovství Evropy žádnou medaili. Poslední reprezentantka Kristýna Sasínek-Meky skončila v běhu na 1500 metrů sedmá. Zvítězila domácí Britka Hunterová-Bellová. Tereza Hrochová byla v maratonském běhu v elitní desítce. V Birminghamu díky času 2 hodiny, 28 minut a 14 sekund obsadila 9. místo. Trať v centru města byla hodně členitá a plná zatáček. Hrochová ji porovnává třeba i s v olympijské Paříži před 2 lety.
6: Jako se silničními maratony si myslím, že to byl jeden z těch nejtěžších. No. Ta Paříž byla i taky těžká, ale byla jinak těžká úplně. Dva kopce velký, tady to bylo furt jenom nahoru dolů, takový jako by chvíle kratší, chvíle delší, ale prudký, smírný a tam jo, furt něco.
0: Maraton žen ovládla Finka Vainiová a mezi muži uspěl Němec Petros. Oba v rekordech šampionátu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D10 u Bakova a další na D7 u sjezdu na Hrušovany. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna se za sjezdem na Rousínov kolona už celá rozjela. Na kilometru 212 v omezení provoz zastavil nadměrný náklad. Je pryč. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Bakov nad Jízerou havarovalo několik aut. 52. kilometr dálnice byla nebo stále ještě je neprůjezdná. Kolona před nehodou se zkrátila, kamery v místě nejsou, pokud omezení trvá, dá se objet z exitu 53 přes Bakov a Kosmonosy. Na D7 se z Chomutova do Prahy u sjezdu na Hrušovany hlášená nehoda. Kilometry 71 až 70, místo je průjezdné a kolona se tam netvoří. A v Praze každou chvíli zavřou část tunelového komplexu Blanka. Uzavírka mezi sjezdy na Troju a Letnou bude v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, na většině území čekáme déšť nebo přehánky, místy i bouřky. Odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech i silné. Později odpoledne a večer budou srážky od jihozápadu zvolna ubývat. Nejvyšší teploty na severozápadě 19 až 23 stupňů, jinde 23 až 28, na jižní Moravě až 30, na horách kolem 15. Tolik zprávy.
8: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
9: Krásný pátek, naladili jste si svůj oblíbený pořad o cyklistice a běhání Kilometry Jiřího Ješka. Srpen je obdobím, kdy se oznamují v cyklistice různé přestupy. Možná jste si řekli, když jste slyšeli neznámý hlas, že došlo k něčemu takovému i na Radiožurnálu Sport, ale musím vás uklidnit. Martina Charváta ani Karla Janů nám zatím konkurence nepřetáhla. Doufejme, že se to nestane ani dál, ale jeden má dovolenou, jeden je na mistrovství Evropy v plavání. Tak u mikrofonu záskok Jan Suchan, ale ten nejpodstatnější muž, ten tady s námi je i dnes. Jmenuje se Jiří Ježek a je to nejen hvězda Radiožurnálu Sport, ale i naše dobrá duše, tak tě tady znovu rád vidím a vítám.
10: Krásné dopoledne a já tě vítám v mém pořadu, mám s tebe velkou radost, že jsi zaskočil za moje kolegy a vlastně do tohohle pořadu patříš, protože ty seš známý tady v celé redakci, že téměř každý den běháš, tak vítám tě a možná proto jsme volili i to téma.
9: No, přiznám se, že to bylo tak trochu na objednávku a na přání, protože když jsem věděl, že to na mě lidově řečeno spadne a jsem moc rád, že to na mě spadlo, tak jsem říkal, Jirko, nemohl by si prosím sehnat hosta, který si s námi bude povídat o běhání.
10: No, protože běhání to je vlastně ten nejjednodušší sport. Jo? Potřebujete jenom boty, potřebujete mít trochu času a chuť vyběhnout, to my oba máme a má to i náš dnešní host a proto bude radost si s ním o běhání povídat. Naším dnešním hostem je trenérka, propagátorka běhání, která se navíc teda věnuje marketingu sportovních značek. Abych ti něco neubral, tak se podílí na pořádání běžeckých akcí a zároveň a lidem a firmám pomáháš s orientací ve světě podcastů a sociálních sítí. Takhle jsem si to tady připravil. Naším hostem je moje kamarádka Veronika Prety.
11: Já moc děkuju za takovýhle ohromný uvítání a přeju dobrý den.
10: Verčo, kdybys měla v krátkosti vystopovat ten začátek tvojí běžecké cesty. Kdy jsi začala běhat?
11: No, tak já jsem běhání potřebovala ke svým všem sportům.
9: Jaké to byly?
11: No, já jsem jako malá hrála tenis. A od tenisu jsem se trošku jako zkoušela k nějakému aerobiku, ale tím, že nejsem úplně jako pohybově nadaná v tom smyslu jako na ten rytmus, tak mi to nešlo. Takže jsem plynule přišla k boxu. A málo kdo to ví, ale já jsem druhá v republice v boxu. A tam se taky běhalo. A teprve pak přišla má běžecká kariéra.
10: Teda v obličeji tě to nepoznamenalo nějak naštěstí.
11: Ale nepoznamenalo. A to je právě to, proč jsem zůstala jako druhá. Já jsem ještě 10 vteřin před tím koncem toho zápasu byla pořád jako první. Pořád jsem vyhrávala. Ale nicméně, já jsem si prostě řekla, že až mi jednou poteče krev z nosu, takže skončím, protože nechci o ten nos přijít. No a jak to přišlo, ta blbá rána, přišla ta krev, tak já tam chvíli stála, taková to, a říkám, no já to přeci nezdám, když tam ty kluci, že jo, na mě koukají. No ale prostě byla to rána, která mě stála bod.
10: No ale naštěstí tě přivedla k běhání. Ano. Byla to láska vlastně na první, jak se říká, na první kilometr, nebo jsi s tou musela tu cestu hledat díl, protože boxeři běhají, že jo, pro ten aerobik i pro ten tenis, asi to taky byla součást přípravy.
11: Ten samotný běh, tak to byl paradox, že mi k němu přivedl můj bývalý šéf, který si se mnou šel zaběhat a tehdy to bylo takový, jakože on běžel, povídal si a já jsem se snažila povídat taky. Ale vlastně pak jsem ho i dokonce přeběhla, si myslím.
10: A kolik ti bylo?
11: No, tak to už jsem měla dceru, takže to už bylo nějaký rok 2006 třeba.
10: Tak to já myslím, že běháš od malička úplně.
11: No tak já jsem jako běhala, ale jenom ten běh, tak přišel až později určitě.
9: Jenom mě zajímá, když jste mluvila o té krvi ve souvislosti s boxem, tak v běhání nemáte žádný nějaký takový limit, že až poprvé, ne, že bych to chtěl přivolávat, omdlíte, tak se na to vykašlete a zase si vyberete jiný sport, nebo předpokládám, že nějaká ta krev někdy po nějakém zakupnutí asi taky přišla.
11: Tak já teda moc nepadám. Já se jako přiznám, že jsem padla poprvé letos v červnu a to odnesla ruka. A ještě ji teďka léčím, ale nicméně vlastně v životě jsem si nic takového u toho běhání neřekla, takže ne, já doufám, jako, že budu udržitelně běhat pořád.
10: A co tě na tom běhání nejvíc baví? Jsou to jako ty ranní tréninky, kdy člověk vyběhne si sám do té přírody, nebo jsou to ty akce sportovní, ať to jsou, já nevím, štafetový běhy typu Vltava Run, kde je tam i ta týmová složka, nebo třeba, já nevím, viděli jsme se kolikrát na tom seriálu Běhej lesy, který je hodně v přírodě v běhání.
11: Hele, je tam toho spousta. Je to samozřejmě ta komunita. Ale určitě je to i to, že i v mém věku tak se pořád jako dokážu nějak posouvat. A je to jedno, jestli jsou to delší kilometry, je to rychlost, nebo je to úplně něco jiného, ale určitě ta komunita je to první, to, co člověka jako napadne. A ty jsi tady zmínil Běhej lesy. A to je seriál, se kterým já už jezdím jako Teta Verča, která dělá teta rozcvičky. Ano, to je moje přezdívka, jako Teta Verča, tam jezdím a dělám tam rozcvičky. Jezdím s nima už 11. rok.
10: Já jsem tam viděl trošku i ten aerobik, teda jako na tom pódiu.
11: To jsem vycvičila, to jsem jako za těch 11 let už jsem jako trošku k tomu jako přišla. Ale vlastně ta komunita kolem toho celého seriálu Běhej lesy, tak je fakt úžasná.
10: Co tebe baví, Honzo, nejvíc na běhání?
9: Na běhání? Mě na tom baví hodně to, že je to čas pro mě. Že je to prostě čas, kdy pokud zrovna teda někdo něco nepotřebuje, občas dcera mi zavolá a tím mě vyruší, ale to nemám za zlé. Ale
10: jinak naše porady redakce posloucháš při běhu.
9: To mám rád, že prostě člověk zaměstná tu hlavu i nějak trochu jinak, anebo poslouchám podcasty. Pro mě je to prostě ten čas, který já můžu věnovat vlastně čemu chci se úplně nedá říct, ale že prostě přitom ještě udělám něco dalšího, že tu pozornost dokážu v tomhle ohledu tříštit, poslouchat našeho pana vedoucího, anebo třeba kilometry si občas pustím, desítku Pavla Horváta a běží se to hned lépe.
11: Je pravda, že já jsem vlastně přesně z tohohle důvodu mít takovej ten me time, tak jsem přesně z něho takhle s tím začínala. A jak jste říkal, ty podcasty, tak podcasty, audioknihy, cokoliv. A když to nemám, tak mám pocit, že hrozně prokrastinuju.
9: No ale jak to jde dohromady s tou komunitou? Když jste říkala, že tu máte ráda, když vyběhnete s někým, tak to asi nevyběhnete s někým a nedáte si do uší sluchátka.
11: To ne, ale já mám vlastně částečně, já vedu i běžecký kurzy, tak tam vlastně mít ani taky nemůžu. Máme běžeckou skupinu a tam se člověk věnuje těm lidem. Ale pak jsou chvíle, kdy člověk potřebuje být sám. Já si myslím, že jsem takovej introvertní extrovert, kdy potřebuju i nasát sama v sobě energii, ale strašně ráda ji rozdávám. Mě dělá dobře a to jsou přesně ty věci, kdy třeba já jdu na ty firemní tréninky a já miluju to, když tam prostě přijdu, mám ty lidi kolem sebe a můžu těm lidem nějak pomoct, někam je jako dotáhnout. A to jsou prostě ty chvíle, kdy ten člověk jako si říká, jo, tadyhle to má smysl.
10: A kdy jsi tohle v sobě objevila? Protože když běžec začíná, tak má starosti sám se sebou, jako řeší to, jestli se někam bude posouvat, jestli ho ten příští trénink už bude bolet třeba trošku míň, než
9: a jestli ho to vůbec baví.
10: A jestli ho to baví. A pak najednou jako dospěješ do té fáze, že už seš sama se sebou spokojená a chceš pomáhat ostatním?
11: Tak já si myslím, že to přišlo. Já jsem od roku 2014 začala psát blog Jeden měsíc běžce.
9: A měl to být měsíc a nakonec je z toho 12 let, jo.
11: Ježíš, to je, jako jestli můžu, tak no, já ještě trošičku odbočím. Ono to totiž ten celý blog začalo tak, že přesně. Já, jak jsem jako začínala běhat, tak tehdy jsme jeli na úplně první ročník Vltava Runu. A ještě jak jsi se, Jirko, ježíš, já budu hrozně odbíhat. A ty, Jirko, ještě jak jsi se ptal, co mě to vlastně dává, celý to běhání v té komunitě, tak to jsou přesně lidi, jako jste vy dva. My jsme se taky vlastně poznali v rámci Vltava Runu. A Jirka teda tehdy nám ujel, já mu volala, že bychom s ním potřebovali udělat rozhovor. A on, já už jsem pryč, nebo mi to dokonce možná vzala Soně, jo, to si nepamatuju. Říkám, aha, OK, ty jo. Ale tehdy já jsem začala psát ten blog proto, protože my jsme jeli na úplně první ročník Vltava Runu. Nikdo tady tehdy nevěděl, co to je.
9: No možná nás stále poslouchá někdo, kdo to neví, tak v rychlosti je to vlastně běh skoro od pramene Vltavy až sem do Prahy, do Braníka, štafetový závod, při kterém se vystřídá několik běžců jednoho týmu.
11: Jo, to jsem chtěla říct, že je tam důležitá ta část toho, že je to štafetový, jo, aby si někdo nemyslel, že 360, dneska už 375 kilometrů, tak že běží někdo sám, ale běží už taky, to už je taky jako dneska. No nicméně tehdy to vypadalo, že já v rámci toho tréninku naběhám za rok do toho května úplně nějak jako 1000 kilometrů. Pro mě tehdy nepředstavitelná meta. A nenaběhala jsem to jako do toho Vltavaranu. Ale
9: to
11: říkám,
9: někdy v květnu.
11: No a pak jsem si myslela, že to naběhám ještě, že to naběhám o prázdniny. Ale já jsem léta předtím začala podnikat a jako určitě všichni víte, jak to je, že když člověk jako začíná, tak prostě je tam spousta věcí a některé věci jdou na druhou kolej. A já jsem tehdy měla asistentku a říkám, tak to je super, tak já to naběhám přes ty prázdniny. Ale nakonec jsem ty prázdniny věnovala dceři, prostě aby jsme jako měli společný čas a nenaběhala. A po těch prázdninách, tak mě zbývalo 250 kilometrů do té tisícovky. A já jsem věděla, že když to nedám veřejně a neupíšu se prostě ďáblu, že to nedám, říkám, tak jo. A udělala jsem takovou veřejnou výzvu. 31.8. 31.8. jsem na základě tadyhle té veřejné výzvy udělala i celý ten blok, všechno kolem něj. A pojďte běhat 250 kilometrů se mnou za měsíc. Mm. Já to tehdy...
9: To je slušná meta.
11: No, jako dneska už to není slušná meta, jo, ale tehdy já to běhala dvoufázově. Já ráno šla 5 kilometrů, odpoledne 5, někdy jsem dala 10 o víkendu, někdy 12, ale to bylo jako neuvěřitelné. A vlastně se ta komunita najednou, jako ty lidi se přidali, najednou mi začali lidi pomáhat z nějakým Google Forms, který pro mě tehdy bylo úplně něco, co prostě nepředstavitelného. A tím vlastně vzniknul ten celý blog a já o tom začala psát. A teď se dostáváme k té Jirkové otázce teprve, že já jsem začala psát o tom běhání a najednou jsem zjišťovala, že to těm lidem jako pomáhá. A začala jsem pomaličku dělat různý srazy. A tím to vlastně celý odstartovalo.
8: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
10: Takže ty vlastně z té role, kdy vlastně ta komunita pomáhala tobě, se to najednou překlopilo, jo, k tomu, že ty si začala pomáhat té komunitě a začala si ji rozšiřovat a tvořit, protože ono je to fajn, lidi rádi sdílej jako trápení někoho jiného nebo jako cestu za nějakým zlepšením u někoho jiného, rádi se na to koukají, rádi fanděj a proto jsou třeba tolik populární podle mě právě tyhle ty štafetové běhy, jako je ten Vltavaran, nebo já dneska právě ze studia odjíždím na Slovensko na běh od Tatěr Dunajů, což je vlastně největší štafetový běh na Slovensku a je to taková obdoba toho
11: ale
10: českého.
11: Ale mimochodem, od Tatěr k Dunajů bylo dřív než Vltava.
10: Jo, no vidíš to.
9: A já se teda přiznám, že já jsem byl srab a že jsem takhle ty veřejně ty výzvy nevyhlašoval, až když se mi povedlo poprvé před pár lety dát tu tisícovku, tak jsem teprve v tu dobu jsem to sdílel, protože jsem se bál toho vlastního neúspěchu a selhání a vlastně to možná může být další téma Kilometru Jiřího Ješka s Veronikou Prety, propagátorkou běhání a trenérkou. Vlastně jak to kombinovat časově s rodinou a dalšími povinnostmi, protože já jsem se dostal víc k běhání ve chvíli, kdy už obě děti začaly chodit buď do školy nebo do školky a protože práce sportáka to jsou kolikrát víkendy, večery, odpoledne, ale za to je někdy volno ráno, dopoledne, takže jsem měl víc toho času pro sebe a od té doby jsem se do toho víc vrhnul, ale samozřejmě někdy člověk pracuje i v té normální pracovní době a ne úplně dobře bývá přijímáno, když se člověk vrátí z práce a teď místo, aby se věnoval dětem, tak obuje tenisky, vezme si sluchátka a vyrazí. Tak pokud nám můžete dát nějaký tip, jak na to?
11: Teď tady půjdu trošku na tenkej led. Vy jste to sám tady trošku jako řekl i, že člověk musí být trochu sobec. A bohužel pro nás ženy, bohudík pro vás chlapy, tak vy to máte trošičku jednodušší v téhletý roli. Vy opravdu můžete přijít domů na zouty kecky a vyběhnout.
9: A proč žena nemůže?
11: Protože ta žena tak nějak jako automaticky se předpokládá, že se postará o ty děti. Teď i jenom takový to, pohlídáš mi děti, tak už je takový jako to. Takže ta žena to takhle úplně nemá. Ta si musí zařídit hlídání pro děti. Ta musí jako zařídit tu večeři, ta musí se postarat o tu domácnost a teprve tehdy mezi tím někde může jít běhat. Já třeba u svých svěřenců tadyhle to dost často řeším, že najít ten čas pro tu ženu je opravdu hrozně těžký. A teď je ještě těžký se mnou jako s trenérem, protože já jsem jako... Já si myslím, že jsem přísná i na sebe a tím pádem jsem přísná i jako na lidi kolem sebe. Snažím se tadyhle s tím pracovat, spíš jako u těch lidí než u sebe. A pro mě jako třikrát týdně, když někdo vyběhne, tak je takový jako udržovací. To není jako úplně na trénink, ale chápu, že, nebo snažím se to pochopit, že pro někoho, kdo prostě má rodinu, já už mám velkou dceru, já mám 20letou dceru, tak pro mě už je to dobrý. My už se jako nestaráme o to, jestli já si jdu zaběhat, manžel si jde zacvičit nebo něco, protože ta dcera už se o sebe postará. Ale s těma malejma dětma je to hrozně těžký. Takže já si myslím, že pak tam jako buď musí zafungovat právě trošičku to sobectví, anebo že máte tolerantního partnera, který dokáže říct OK, tak si to tady jako rozdělíme. Ty půjdeš dvakrát, třikrát a to samý já, ale většinou to dopadá tak, že ten manžel jde, Jirko, na kolo, jde na to běhání, jo, anebo si jde zaplavat, nebo si jinak jako vyčistit hlavu, ale ta žena vždycky má tu větší starost, takže pro tu ženu je to určitě těžší a proto jako já obdivuju všechny a ty ženy hlavně, který si ten čas na to pravidelně vyhradí.
9: A máte na to nějaký recept, jak na to?
11: No, já bych chtěla říct podnikání, ale ono to není tak jako úplně pravda. Nemám na to recept. Opravdu je to jako člověk od člověka a spíš jako si dáváte do diáře nějaký pevný schůzky. Jo, typu jako, že třeba i žena jde na kosmetiku nebo na manikuru a tak, tak prostě si to tam pevně dát a říct si, půjdu tadyhle v ten čas. Samozřejmě pak jsou situace, kdy, já nevím, onemocní dítě, nebo se něco stane. Ale co třeba jsem ještě řešila, tak hodně takový to, má napsaný někdo nějaký trénink a je to třeba nějaký těžší trénink, nějaký intervaly, fartlek nebo něco. Ale ve chvíli, kdy se něco stane, může to být i hádka s manželem, tak člověk na to prostě jako nemá. Tak je lepší prostě nazvou ty kecky, třeba se i jako na chvíli rozejít a pak to rozklusat, protože vám to pomůže.
9: Já myslím, rozejít s manželem.
11: Tak to funguje, to je jako asi jo. Ale ne, jenom se jako rozejít, dát si tu procházku, vyčistit si tu hlavu a on ten běh do toho potom přijde a, nebo se prostě člověk vrátí a řekne si, hele, dneska to fakt nešlo.
10: Ale že je lepší aspoň na ten trénink vyrazit,
11: ano.
10: Třeba ho nesplnit jakoby kvalitativně, ale vyrazit na něj,
11: přesně.
10: Protože to opakování a ta pravidelnost je důležitější někdy, než jenom prostě jít přesně po těch kvalitách 100%. Toho tréninku, protože když je člověk unavený nebo prostě psychicky rozhozený, tak ten trénink pak stejně nemá tu kvalitu, i kdyby se do něj snažil.
11: A ty to budeš vědět mnohem víc než já, ty jsi jako profesionální sportovec a ve chvíli, kdy tam ta konzistence není, tak vlastně nepřichází ty výsledky. A pak je frustrovaný ten člověk, ale zároveň i ten trenér, protože i ten trenér chce, aby se někdo posouval.
10: No a dá se nějak trénovat v těch rodinách ta tolerance? Jakože ta manželka se rozhodne, já teda chci začít běhat, a teď najednou se poruší takovýto paradigma, ty se budeš starat o děti a já budu vydělávat peníze a najednou jako ten manžel by měl jako ustoupit a říct, jo jasně, já budu rád, když budeš běhat, zase prostě přinese ti to větší psychickou pohodu, budeš jako vyzenovaná a tohle nefunguje, já jsem docela překvapený, že to slyším.
11: Já můžu mluvit z vlastní zkušenosti, ty znáš i mýho manžela. A my jsme jako jeden čas strašně tadyhle v tom bojovali, protože jakýkoliv sport, který chceš dělat jako na nějaký úrovni nebo se mu věnovat aspoň...
9: Jsou to hodiny času.
11: Přesně, tak vlastně můj manžel to ze začátku nechápal. A trvalo nám roky, než jsme si našli ten balanc mezi tím, že já od něj neutíkám. Já jako nejdu z té domácnosti, ale já potřebuju ten čas jako přesně pro sebe. A ve chvíli, kdy ho dostanu, tak pak přijdu domů v dobrý náladě. A třeba i dost často řeším s klientama, protože teď si pojďme říct, že pro spoustu lidí je ohromný cíl uběhnout maraton. Jo.
9: Hlásím se tady.
11: Jo, ať na to fyzicky mají nebo nemají. Ale je to jejich cíl. Ale trénink na maraton obnáší spoustu a spoustu času. A tím, jak se to blíží, tak je tam fyzická, psychická únava, tréninky jsou náročnější. A je to vlastně náročný pro celou tu rodinu. A můj manžel, i když ví, jak to chodí, už to má za ty léta prostě jako se mnou projitý, tak přesně 3 týdny před tím maratonem už začne nadávat. Moc času, moc tamhleto, moc tadyhleto a už se začneme dohadovat.
10: Já pro naše posluchače dodám, že manžel Veroniky Pretty, Marko, je Ital a takový ten... pravý Ital. Tak tam to paradigma té rodiny, že manželka se stará o děti a vaří, tam je ještě větší, ne?
11: Ne.
9: Létají talíře?
11: Hele, létali. Z jeho strany. Já jsem si to jednou taky vyzkoušela. A rozbila jsem jeden talíř a nic. Tak jsem zkusila druhé. Když jsem rozbila třetí a vlastně ten vztek nepřicházel, říkám, vlastně už to nikdy neudělám, protože to vůbec nemá smysl. Jako jo. No, takže, ale ne, u nás jako nevládne tadyhle to, jakože já si myslím, že teď už jako je u nás jako klid, muselo si to všechno samozřejmě sednout. Ale opravdu jako ve chvíli, kdy ten člověk, jako já mám jako práci a vlastně spoustu koníčků. Já prostě miluju lidi kolem sebe, ale jak jsem říkala, potřebuju i ten svůj klid. A vlastně ten klid si nacházím v té práci. No a tím, jak on si jako myslí, že jsem strašně rozlítaná, protože samozřejmě všechny ty akce padají na ten čas, kdy on je třeba jako doma, ale když on pracuje, tak zase třeba já taky pracuji a pak prostě se míjíme. Tak samozřejmě chápu, že on by chtěl taky ten čas pro sebe. A on vidí, že já tu energii dávám těm lidem kolem něj a pak jako ubírám o ten čas jeho.
9: Běžecká trenérka Veronika Prety je hostem Kilometrů Jiřího Ježka.
8: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
9: Můžeme se dostat zase trochu dál, když se bavíme o tom, že vy připravujete spoustu nadšených amatérských běžců, jako jsem třeba já, Jirka to je profík, to je úplně jiný případ, ale co děláme špatně my, hobíci?
11: Tak jako jeden z nejzásadnějších problémů je to, že na začátku to ty hobíci chtějí urvat. Že běhají strašně rychle a velký vzdálenosti. A místo toho, aby se připravovali na kratší závody, tak většinou jdou rovnou jako z nuly na ten maraton právě.
9: Je to nějaká psychologická hranice, prostě ten maraton, že to tak zní, že to prostě není jen tak, že člověk nazuje kecky a uběhne si nějakou pětku, desítku?
11: Určitě. Hlavně u toho maratonu, tak vlastně člověk, řeknu to jako blbě, pokud chce nějaký čas, tak jako musí rychle běžet. Ale u toho maratonu vlastně je to taková vzdálenost, kterou ne každý úplně dá, ale vlastně ji nemusí úplně uběhnout. Jo, měl by, to jako by měl, ale spousta těch lidí do toho jde, že jako Zátopek, že jo, prostě Zátopek běhal maratony, takže když já jsem jako ten Zátopek, uběhnu ho taky, tak pro ty lidi je to ohromná motivace.
10: A snažíš se jim to rozmluvit, když vidíš, když poznáš, že ten člověk na to jako aktuálně nemá a možná na to nebude mít nikdy a bylo by pro něj lepší běhat jenom pro radost nebo si zaběhnout třeba desítku, maximálně ten půlmaraton. Snažíš se jim to rozmluvit a poslechnout tě?
11: Snažím se s nima o tom mluvit. Mám třeba svěřence, zdravím Vaška, který je mladý a jako on neskutečně rozvíjí rychlost. On nikdy jako nesportoval, teďka se mnou podle mě trénuje takový 2 roky a on asi za rok a půl šel z nuly na maraton za 1,29.
9: Půl maraton.
11: 1,26, myslím, že nakonec.
9: A to je super výkon.
11: Což je jako skvělý. Jo? A pro něj je taky meta ten maraton. A já jsem ho teda jako přesvědčila, aby jsme ještě tenhle ten rok aspoň jako budovali tu rychlost a do toho maratonu jdeme až příští rok. Mám tam svěřence, který taky, to už je teda jako starší pán, a já trénu teda víc ženský, ale zrovna tadyhle ty 2 mě napadají. A to už je starší pán a taky je pro něj hrozná meta ten maraton. A teď jsme řešili, jestli půjdeme znova do toho maratonu anebo jenom do půlmaratonu. A já mu říkám, hele, zkus jako přemýšlet. Jo, prostě víš, jaký zdravotní problémy tam byly, co se stalo. A hlavně on stával v těch 50 letech. Tak pojď radši trénovat na nějaký pro tebe rychlejší půlmaraton, než jako se tady jako trápit na tom maratonu. Maraton se běhá nohama, ale vlastně trénuje se na něj celý život.
10: A jaký chyby, když se budeme bavit o těch už zkušených běžcích, jaký chyby dělají ty zkušení běžci, který běhají dlouhodobě, ale přesto jako na nich máš pocit, že nějakým způsobem si jako škodí.
11: Já si myslím, že dost často a takhle u těch zkušených už si nemyslím, že se tam škodí, ale myslím si, že dost často všichni jako podceňujeme stravu, podceňujeme výživu přímo u toho, u té aktivity, u toho maratonu, hydrataci, no a úplně nejpodceňovanější věc je regenerace. Tam jako je spousta těch, prostě všichni trénujeme do zblbnutí, vlastně do vyčerpání všech sil a na tu regeneraci nám nezbývá čas.
10: K tomu tak, se hlásím.
9: No tak to se myslím, že můžeme přihlásit vlastně skoro snad všichni, kdo běháme, kromě tedy pár vzorných. Já taky vlastně regeneraci, pokud se nepočítá spánek, tak skoro neznám. Tak pokud byste mě nebo i ostatním mohla poradit, Veronika Pretty je určitě na to povolaná, tak co bychom měli a jak často dělat, tak abychom tomu tělu dopřáli to, co potřebuje?
11: Tak já se vždycky jako ptám i na tom Běhej lesy, jako kdo se protahuje, jo? Buď jako i před, anebo po. Tak Jirko, co ty?
10: No, já se protahuju tak jednou za tři běhy po běhu.
9: Já myslel tři roky.
10: Ne, jednou za tři běhy, protože vím samozřejmě z té cyklistické kariéry, jak je ten stretching důležitý a jak je vlastně důležitý start té správné regenerace hned potom se protáhnout. Ale nedělám to vždycky, protože zase samozřejmě všichni máme málo času, já doběhnu a většinou s jazykem na vestě skočím do auta a jedu někam, kam mám, jenom abych si zaškrtnul ten běh, že už ho mám splněný. A místo toho, abych radši třeba ubral jeden kilometr z toho běhu a věnovalo té regeneraci, tak radši doběhnu tu svoji desítku, pak skočím do auta a někam jedu a pak večer zjistím, že mě strašně bolej nohy. Že?
11: Aha, Honzo, předpokládám, že vy taky.
9: Jo, já jako občas si zacvičím, protože já jsem měl před pár lety problém s vazem v koleni, takže jsem od té doby docházel na fyzioterapii, takže mám nějaké jako cviky, koleno naštěstí teď teda drží, ale měl jsem pro změnu zase trouble s třísly, což souvisí s fotbalem, ale tak mám nějaké cviky, tak se snažím aspoň jednou za čas nějaké to cvičení zařadit do toho tréninkového programu, ale není to tak často, jak by to mělo být.
11: Takže já bych určitě zařadila protahování. Zároveň jako i v rámci té regenerace, tak po doběhu, tak doplnění sacharidů, částečně teda i nějakých bílkovin, ale ty sacharidy jsou tam primární, protože musíte doplnit ty glykogenové zásoby, které jste v rámci té aktivity vyčerpal. Skvělý by byly masáže, přesně pravidelná fyzioterapie, spánek je důležitý. Je toho spoustu, ale vlastně to protažení by tam aspoň mělo být, aby tam vlastně se zvýšila pořád ta pružnost toho celého těla, těch šlách.
9: Jak moc důležitá je třeba taková běžecká abeceda, aby člověk zařadil do tréninku?
11: Tak záleží, co běžíte. Pokud si jdete vyklusat, pokud jdete na nějaký jako volný běh, tak vlastně to ani není třeba, ale potom u těch jako rychlejších tréninků, kde jdete do rychlosti, tak samozřejmě to zahřátí v rámci té běžecké abecedy nějakého dynamického stretchingu, protože je dynamický a statický stretching. Dynamický je právě tam zařazujeme i tu abecedu a ten statický, tak to je právě to protažení po tom běhu, kdy už jako natahujete všechny ty svaly a ty šlachy. Takže ve chvíli, kdy jdete na rychlej trénink, tak je to důležitý v rámci prevence zranění.
10: Tak a teď se budeme bavit o tom, co trápí právě třeba ty zkušený běžce a nebo ty, který už běhají dlouho. A je to rozdíl od těch, kteří začínají. Protože ti, kteří začínají, ty mají problém s motivací, že jim chybí ta motivace. Že prostě jako někdy si řeknou, že ten trénink bolí tolik a ještě nejsou v tom zaběhnutým vlastně koloběhu, že prostě tu motivaci potřebuju. Tak těm ta motivace chybí, ale ti zkušení, jako jsem třeba už dneska já, tak my máme té motivace až moc. Tak kde se dá najít ten balanc, jako aby nás ta motivace nezabíjela, jakože musím jít a i když jsem unavený, i když to tělo, i ta hlava vlastně ví, že dneska bych si měl dát volno, tak stejně půjdu.
11: Hele Jirko, já bych ti na tuto otázku strašně ráda odpověděla, ale vidím kolem sebe spoustu lidí, kteří se extrémně přetěžujou a myslím si, že i třeba, a právě, já jenom jako nechci, aby to vyznělo, já se jako nepřipadám stará, jo, já si myslím, že je mi pořád jako 20, ale myslím si, že fakt jako i my ženy, tadyhle v tom věku, a jako samozřejmě to máte i vy pánové, ale vidím kolem sebe spoustu žen, který v mém věku, nebo o něco mladší, o něco starší, tak najednou se utrhnou ze řetězu. A teď jako se bavím i třeba o zkušenějších, mají trenéry, všechno. A ten trenér je možná ta brzda, která by tě měla zabrzdit, která by měla říct, že se podívá na ty výsledky a řekne, hele, teď už tady máš prostě tadyhle ty hodnoty a měl by si třeba dávat jako pozor. Jo, nebo prostě tady by si opravdu měl mít den volna. A je to strašně těžký. Já mám svěřenkyni, mladou holku, která běhá celý život. Je to úžasná běžkyně, prostě základy atletický. Takže je to tam i jako vidět. Ale ona je nezastavitelná. Jo, má partnera, který taky trénuje, je to ultramaratonec, jezdí spolu na kole. A teď prostě na kole dálky, v běhu dálky a teď jako jí udržet. A přesně já jí chápu, jo, prostě je to super. A neudržíš. Neudržíš, prostě můžeš jako doporučovat, můžeš jako říct, hele, tady už by to chtělo jako nějaký aspoň jako regenerační běh, nebo prostě na den se zastav, ale šup, ona si tam šoupne posilovnu. Hele, já si myslím, že a teďka ještě přesně chlapi kolem padesátky, jo, já to vidím i třeba, já mám taky trenéra, protože já zase nad sebou potřebuju přesně ten bič. Já jako sama bych se jako takhle nevyhecovala k nějakým tempům, protože člověk je z podstaty línej. A on má taky svěřence. A ty kluci, přesně jak se dostanou do toho tempa, tak prostě jdou. Jo, a tím, že říkám, oni to mají jednodušší, že prostě řeknou doma, mámo, já jdu běhat, jo, ahoj.
10: Tak ještě s tím, jako obdivujte mě, jdu
11: přesně,
10: běhat.
11: Přesně, ano, tak je to nezastavitelný. Jirko, jako řekni mi, zastavil by tě někdo?
10: No nezastavil právě, ale cítím, že to je problém. A jako já jsem třeba měl trenéra, jako mýho trenéra, zdravím Viktora Zapletala, který mě trénoval vlastně tu druhou polovinu mý cyklistické kariéry a s ním jsem zažil ty největší úspěchy. Tak on vždycky říkal, že jeho největší práce je mě jako sundávat z toho kola.
11: Hele, buď máš lidi, kteří hledají výmluvy, a pak máš lidi, kteří prostě je nehledají a jdou jenom prostě za tím cílem. Ale většinou teda ono je potom zastaví nějaká bolest někde.
10: No, ano.
11: A to potom, a takhle, bolest je nepřenositelná. A dokavať si člověk tu nějakou bolest jako nezažije, že se mu něco stane, tak do té doby je nepoučitelný. A můžu já ty zkušenosti mít, můžu jim to předávat, ale dokavať se opravdu něco nestane, tak na sebe nedají pozor. A vrátím se, vím, že jsme se bavili o těch sportovcích, který už něco mají za sebou. Ale dost často se mi stává, že právě u těch lidí, kteří začínají v pozdějším věku, a teď jako prostě bavím se 40, 45, 50, tak my celoživotní sportovci známe tu bolest. Víš, kdy tě bolí něco prostě jenom jako, že jsi přetížený, ale kdy už se něco děje v tom těle. Což tadyhle ty lidi nemají. Takže oni opravdu tím, že jako v 50 začnou a prostě teď jako ze sebe dostanou úplně maximum a teď ze mě bude právě ten zátopek, tak oni jedou i přes tu bolest. Jo? A pak právě měla jsem svěřence, on se přestěhoval a on šel prostě přes bolest holení. A neřek mi o tom, jo? Protože prostě jako jsem chlap a asi jako ne to. No a on už si nemohl ani stoupnout. Jo, na tož běhat. Ale on to s náma šel rozběhat na kopce a to bylo poslední, co udělal na 3/4 roku.
9: No, mám podobný příběh. Mým kamarádem je vodič těch událostí půlmaratonu a maratonu Tomáš Burda, třeba nás poslouchá, tak ahoj Tomáši.
11: Taky zdravím, Buryho.
9: No, vy se vlastně znáte z Běhej lesy. Tak my spolu hrajeme fotbal a Tomáš si prostě uhnal únavovou zlomeninu holení, protože přesně on každý den, kromě pondělku, kdy hrajeme ten fotbal, tak běhá a měl před sebou bostonský maraton poprvé ve své kariéře, tak se na něj prostě připravoval a nedbal toho, že ho něco bolí, až to dopadlo tak, že on uběhl ten bostonský maraton prostě s únavou, zlomeninou, holení kosti a pak teprve s tím začal něco dělat. A tím mimochodem skončila asi po 13 letech jeho série, kdy nevynechal jediný zápas fotbalu.
11: Přesně. A on si to vlastně, to poslední, co zaběh relativně tak nějak, tak byly právě Běhej lesy na Karlštejně.
9: No, tam si to možná i trochu...
11: Tam to skončilo, no.
9: Tam si to možná trochu i udělal.
10: No tak teď jsme trošku pokárali zkušené běžce. A když se vrátí tím na začátek té otázky, ti běžci, kteří začínají a častokrát se stane, že po tom, co najednou přijde ta první vlna té únavy nebo první nějaká třeba komplikace v práci, která je zastaví a trošku jim naruší ten pravidelný trénink, tak s tím běháním skončí. Prostě najednou si řeknou, hele, tak to asi není pro mě. Tak co by si poradila, nebo co radíš jim, jak si udržet tu motivaci na tom začátku, kdy je to vlastně nejtěžší? Kdy se člověk teprve rozhoduje, jestli jako se tomu běhání bude věnovat?
11: Ale samozřejmě motivace může být, když uběhnu tadyhle to něco si koupím. Ale za mě je důležitý právě přesně najít jako takový ten balanc mezi tím, kdy tomu budu věnovat ten čas, protože je hloupost. Vlastně na začátku říct, budu běhat 5x týdně. Ale na začátku fakt stačí, když jako vyběhnu 2x týdně. A nemusí to být ze začátku ani běh, ale opravdu to může být indiánský běh. Takže začít jako opravdu pomalu. A u těch začátečníků je hrozný kouzlo v tom, že oni strašně rychle dělají ty pokroky. Naopak právě u těch lidí, kteří už běhají dlouho, tak vlastně ty vteřiny jsou strašně těžký potom dosáhnout. Takže já bych jako začala pomalu, aby jako i pomalejš přicházely ty úspěchy. A když ten člověk, když si třeba i najdou toho trenéra a ten člověk jim dokáže postupně tadyhle to jako dávkovat, tak vlastně oni tu motivaci nestratí, protože půjdou jako postupně. Když na začátku udělají nějaký rychlej pokrok, tak vlastně dobrý a pak jako už to bolí. Protože pojďme si říct, že jakýkoliv sport, který vy chcete dělat, tak bolí pořád, když ho chcete dělat líp a líp. Jo, pořád budete běhat rychlejší intervaly, pořád budete jako běhat, třeba budete chtít běhat kousek dál, jo, ne jako do nekonečna, ale já bych si jako, pak bych si našla parťáka nějakýho, se kterým to můžu sdílet. Klidně i nějakou facebookovou skupinu, dost často je probíraná facebooková skupina běžci, kde prostě se spousta lidí tomu směje, ale pro ty lidi je to motivace. Tam dát opravdu jako tu fotku, hele, já jsem uběh 5 kilometrů, já jsem uběh 10. Jo, pro spoustu lidí je opravdu ta meta, i třeba u toho maratonu potom, jo, fakt mít tu medaili na tom krku. A mně se loni stalo, já jsem loni nemohla běhat Běhej lesy, protože byla jako blbej časový harmonogram a já jsem se nedostala na start. Díky tomu, že jsem teda ta teta Verča. A já jsem pozorovala, jsem si sedla po té rozcvičce, jsem si sedla do toho cíle a pozorovala jsem ty lidi. A mě se zrovna jako, znova se mi valí slzy jako do očí, protože tam dobíhají lidi a oni opravdu vypadají, nebo jako tam na nich vidíte v tom obliči, oni si myslejí, že běžejí tu olympiádu, že jí doběhli a dobíhají s manželama, s dětma, s kamarádama, opravdu mají ty ruce nad hlavou. A ať si o tom může někdo myslet cokoliv, že prostě a co, oni se vystavují z medailí. Tak prostě ta emoce, kterou oni tam mají, tak to je to, co ty lidi motivuje v tom pokračovat.
10: Musím říct, že mě vlastně málo co štve víc, když se někdo vysmívá vlastně komukoliv za jakoukoliv vzdálenost, za jakýkoliv běžecký výkon, protože prostě je super to, že se kdokoliv dokope, i když jsou to v uvozovkách, pardon, blbé 2 kilometry, 5 kilometrů v tempu 6:30 na kilometr, jako klidně, ať každý dělá aspoň něco pro svoje zdraví a jestli zvládne půlmaraton za 2,5 hodiny, ať ho zvládne za 2,5 hodiny, je to lepší, než sedět doma na gauči a dívat se na televizi.
12: Je běhání pro každého?
11: Já myslím, že jo.
12: Já si totiž myslím taky a já teďko, jak jsem skončil s tou cyklistikou, jako s tou závodní, ale pořád na kole jezdím a mluvím s těma ostatníma cyklistama, tak hodně velká část těch cyklistů nebo lidí, kteří celý život jezdí na kole a třeba na něj najednou nemají čas nebo z nějakého důvodu třeba se bojejí jako na silnicích a říkají, ale já už tolik nesportuju, já už tolik nejezdím, protože třeba přesně bojím se v provozu, nemám tolik času, abych jezdil 3 hodiny na kole a já říkám, tak začni běhat. Jo? Podívej se, stačí já běhám, stačí míň času. No, stačí i půl hodina, já jsem dneska třeba ráno fakt nestíhal, protože jsem si balil na ten běh od tatě Dunaju, tak jsem běžel 6 kiláků, ale jako co, jako v pohodě, jako běžel jsem. A tak říkám, běhání pro každýho. A většina z těch lidí, kteří neběhají, tak říkají, mě běhání nebaví a já bych prostě, já běhat, já na to nemám tělo postavený, já právě si říkám, že to tělo mám všichni stejný. Jo, že...
11: Hele, mě do kurzu vždycky přijde jeden člověk, který řekne, nenávidím běhání a proto jsem tady. Jo. Vždycky tam je, jako někdo je a jestli mě poslouchají lidi, kteří tam byli nebo kteří se tam chystají, tak to fakt uslyšej. Ale tak vždycky tam přijde a většinou to jako zlomíme a je tam právě ten faktor toho týmu. Tý komunity těch lidí, kteří se tam navzájem podporují. Jeden napíše do skupiny, mám vždycky WhatsAppovou skupinu k tomu, jeden do skupiny napíše, mám odběháno. A všichni jako to pak jako následujou. Ale jako já vždycky říkám, já tady nejsem proto, abych vás učila mít běhání ráda. Já jsem proto, abych vám ukázala, jak to můžete dělat. Ale já jsem pro, aby jako každý nemusí běhat. Ale ať dělají sport, protože ho mají rádi. Jo, já dokavať budu moc dělat jakýkoliv sport, budu ráda. Dokavať budu moc běhat jako tak super, ale když nemůžu, tak mám brusle, mám beach volejval. Já jako bych si našla vždycky nějaký sport, který bych jako dělala, ale jde o to, že pojďme dělat věci, které nás baví.
9: Povídáme si v kilometrech Jiřího Ješka s Veronikou Prety, což je trenérka, propagátorka běhání, a těch funkcí bychom našli ještě celou řadu.
8: Repríza pořadu Kilometry Jiřího Ješka.
9: Nevím, jestli nepíchnu trochu do vosího hnízda s touhle otázkou, když jste běžeckou trenérkou, ale co říkáte a co si myslíte o těch vlastně aplikacích spojených s hodinkami, které už nabízejí dneska na základě umělé inteligence různé tréninkové plány. Mně musím říct, že se to celkem osvědčilo, nebo že jsem s tím byl spokojený minimálně vlastně v tom úvodu, kdy jsem se poprvé nějak systematičtěji chystal na půlmaraton a vlastně přečilo to moje očekávání vzhledem k tempu, které jsem byl schopný běžet, a vlastně teda přečilo to mé očekávání v úvodu s tím, kolikrát musím týdně běžet, protože já přesně byl ten, kdo chodil třeba třikrát týdně, klidně 10-15 kilometrů, s tím jsem neměl nějaký zásadní problém, ale bylo to v podstatě pořád to samé, což nejenom vy jako trenéři, ale i tihle umělí trenéři dokáží vymyslet tak, že se právě střídají tempa, že se střídá vzdálenost a tak dále. Tak co vy na to?
11: Tak já jsem kdysi dávno jako zkoušela trenéra přes Garmin. Musím teda jakože říct, že dneska už je to trošku někde jinde. Smáli jsme se, má kamarádka zkušenost s trenérem Gregem na Garminu. Vždycky se tomu smějeme, jaký jako přesně zadával tempa, jaký tam pěkně dával za uši, peskoval. A já si jako myslím, že v dnešní době AI, tak vlastně se to strašně posunulo a není to vůbec špatně. Jo, každý nemusí mít osobního trenéra. Já dokonce už teďka vidím právě, jak spoustu lidí kolem mě má osobního trenéra, a já si říkám, jako na co? Šlapu si trošku jako do svého písečku, do svého biznisu. Ale na druhou stranu, jako třikrát týdně vyběhnout není přeci nic špatného. Ale v těch aplikacích už je to dneska jako vymakaný. Znám lidi, kteří běhají s aplikací jako Rana, což je vlastně ve Stravě, jsou strašně spokojení. Takže jako za mě, proč ne? Proč to nevyužít, když ta možnost tady je? Znám lidi, kteří svý tréninkový plány konzultujou s AI. A vlastně je to taky jako dobře, protože je to zase jiný pohled. A ve chvíli, kdy tomu člověkovi to dá nový impuls k tomu běhat jinak, najít v tom právě zase to potěšení, když se dostane právě do toho, kdy ho to přestává bavit, tak já si myslím, že je to úplně skvělý.
10: A teďko ty aplikace, které sdílí ty tréninky, ať je to Strava nebo Garmin, nebo právě i třeba některé ty facebookové skupiny, i vlastně tvoje WhatsAppová skupina. Není to trošku dvousečný v tom, že to lidi nutí se přetěžovat, protože když tam vidí, jak všichni ostatní byli dneska, já nevím, objeli 60 kilometrů na kole, nebo každý má desítku odběhanou a já ještě nic, tak mě to donutí prostě se zmáčknout. Tak pro někoho to může být dobrá motivace, ale pro někoho to může být i cesta k tomu přetížení.
11: K tomu peklu. Já s tebou souhlasím, a to je právě to možná, proč je dneska takový rozmach toho, chci uběhnout ten maraton. Protože vlastně ten kluk tamhle vedle z kanceláře, tak on ten maraton uběh, a proč bych nemohl já? Jo, akorát, že nevidíme, že i ten kluk, který třeba může mít jako nadváhu, tak celý život nějakým způsobem sportoval, a teďka se něco stalo, proč tadyhle to má. A já, který jsem celý život nesportoval, tak já prostě to musím uběhnout, když mám o 30 kilo méně než on. Je to dvousečný, na druhou stranu, jako je to se vším. Jo, prostě
10: je to
11: člověk...
10: jak ty sociální sítě obecně, že jo, že někoho můžou k něčemu motivovat, ale víc lidí spíš z toho má deprese, protože mají pocit méně cennosti, když vidí, jo, že já nemám ještě tady auto za 10 milionů a vilu na pobřeží ve Španělsku.
11: Musíš se najít tu svoji bublinu. A já třeba se neumím porovnávat s těma lidma. A nikdy jsem nevzhlížela, jasně, když jsem byla malá, milovala jsem Andrého Agassiho, Steffi Grafovou, měla jsem jejich plakáty, ale vlastně, jak jsem dospěla, tak já nemám idoly v těch lidech, se kterýma se nemůžu srovnávat. Takže já se třeba strašně ráda srovnávám s holkama, který mají rodiny, který jsou na tom jako třeba i sociálně stejně jako já. Tadyhle s těma lidma já se jako srovnávám. A tam je bohužel to, že spousta lidí tadyhle to nemá a sledujou to taky. Mám kamarádku, která neustále na tom visí. A proč tadyhle ta holka, která když začala běhat stejně jako já, běhá rychlejc? Jo, a to nikdy jako člověk jako nemůže jako vědět, co zatím je. A pak z toho mají fakt jako ty deprese, stejně jako z těch sociálních sítích jako obecně. A Srovnávej se s tím, jako s toho, jako s těma lidma, který máš ty, jako...
10: Takovýhle deprese má polovina profesionálního pelotonu, který chodí za svýma trenérama. Proč nejezdím tak rychle jako Pogačar? Jako Pogačar.
11: Dobře, ale vy jste jako v jiný situaci. Jo, my jsme běžní lidi, běžná populace.
10: Já už jsem taky běžný člověk.
12: No, ale nejseš Jirko.
11: Ty už ale vždycky za sebou budeš mít tu kariéru, ty už za sebou budeš mít ten trénink a ty už se nemůžeš srovnávat s těma lidma. Jako to je to samé, jako když si Schumacher říkal, že nerad jezdí na normální silnici, protože ty lidi neumí řídit.
10: A tebe to motivuje, Honzo, tyhle ty věci? Nebo máš tak silný sebevědomí, že to nesleduješ?
12: Já musím říct, že mě samozřejmě potěší, pokud já teda nejsem na Stravě, ale třeba na Garminu, a pokud třeba nějaký trénink se mi povede a vidím, byť samozřejmě ty lidi, ty kamarády mám rád, ale když se mi povede třeba o něco lépe než jim ve stejný nebo podobný den, něco takového srovnatelného, tak mě to samozřejmě potěší. A naopak, když jsem ne tedy oproti Tomáši Burdovi, ale jinému spoluhráči z Hanspolky zaostal v půlmaratonu o 14 sekund, ale nebylo to, že bychom běželi vlastně vedle sebe, ale já jsem startoval o 2 minuty dřív, takže jsem ho ani nikde kolem sebe neviděl a pak jsem zjistil 14 sekund, tak to mě jako naštvalo, ale jsem dalek tomu, abych z toho měl deprese, to tady jako rozhodně nemám. No.
11: Víte, co mě baví sledovat vlastně tady na těch jako běžeckých sociálních nebo sportovních sociálních sítí. Jsou tam mezi nimi lidi, kteří umějí perfektně ty svý tréninky okomentovat. A vlastně už názvy tomu dávají takový vtipný. A to je vlastně super. To je to, co mě na tom jako se říká, Ježíš, kéž bych já uměla taky takhle tohleto. Jo, a spíš jako radši sleduju něco vtipného, něco takovýhle, než abych se trápila tím, no tak jako dobrý. Ježíš, a můžu říct taky ještě historku, co mě třeba co mě teďka jako napadla, právě tady s tím srovnáváním a s tím jako že člověk jako se honí za něčím, jo. Tak nemyslím si, že bych jako byla tlustá, ale každá ženská má, že potřebuje schodit 5 kilo. Má to každá. Jo. A teďka jako kolem mě, tím, že já už jako mám dávno těhotenství jako za sebou a je kolem mě jako spoustu mladých, jako těhotných, relativně, a potom už i po porodu ženských. Tak já si vždycky říkám, tak já do té diety půjdu s nima, protože oni teďka to... No, a oni normálně to dokážou to schodit a já jsem furt na tom svým. Jo, takže tam se jako srovnávám, ale jako prostě můžu se srovnávat pořád a nejde to tak.
12: Ještě bychom mohli teď už musíme říct závěr kilometru Jiřího Ješka s Veronikou Pretty zmínit jednu možnou motivaci pro někoho, třeba někdo neví, kudy by mohl běhat a mě zaujalo na vašich stránkách jeden měsíc běžce, že tam máte i opravdu řadu těch různých tras po celé České republice, máte to rozdělené hezky po jednotlivých krajích, tak jaká trasa je tou vaší?

0: Krásnější jako je, když běžíte někam do kopců a vyběhnete a máte ten výhled. Takže
1: to je odměna prostě.
0: To je odměna, přesně. A proto ty trasy, které já na těch stránkách mám, tak jsem je začínala, nebo jsme je začínali dělat s mým tehdejším běžeckým parťákem Davidem. Tak aby jednak jako byly v těch kopcích, aby to bylo trošičku jako náročný, ale zároveň, aby se člověk někam jako podíval. Já třeba miluju u nás Zbečno. Mm-hmm. Jo, to je kousek jako od nás, Zbečno. Ona i ta Šárka jako tady v Praze, tak je jako nádherná. Takže těch běžeckých tras, jako který jako je spousta. Svatojánský proudy.
2: Ale pokud se někdo bojí kopců, tak musím uklidnit, že jsou tam i rovinaté. Mě třeba zaujala, protože jsem ze Zbraslavy, tak je tam ze Smíchovského nádraží na Karlštejn. Samozřejmě závěr už úplně rovina není, ale valná většina je v podstatě podél vody, takže kdo není takový kamzík jako Veronika Prety, tak si určitě taky vybere.
3: A máš tam takový ten pocit, jak vyběhneš na ten kopec, takový toho Rockyho, jako roztáhneš ty ruce a podíváš se do toho kraje.
0: Přesně.
3: A jsi na sebe pyšná, že jsi to zvládla.
0: Přesně, jo. A to jsme teďka připomněl, to je další věc. Já když zbíhám k nám jako zpátky tam, kde bydlím, tak tam je takový, jako je to z kopeček dolů, takže už jako je to, já nevím, 800 metrů před tím, než doběhnu domů. A po pravé straně je křoví. A já dost často běžím a s tím křovem si plácám.
3: A to já taky dělám.
2: Já jsem se teda k čemu to křoví.
3: Ne, ale já to taky dělám, že si někdy jakhle plácnu s větvičkou nebo s něčím. Ale to je vlastně daný tím, že běžím sám většinou,
0: ano.
3: Protože to vyhledávám, ten běh sám, ale jako najednou má člověk pocit, že by to chtěl s někým sdílet.
2: No mimochodem, Jirko, když jsme u tohohle tématu, tak pro mě vždycky obrovskou motivací a mám dojem, nekontroluji to na hodinkách, ale myslím, že bych to dokázal vypozorovat, že když proti mně někdo běží a pozdravíme se, já prostě zrychlím. Sice třeba nepatrně, ale zrychlím a udělá mi to velkou radost. A naopak teda, když někdo dělá, že mě nevidí, tak to teda někdy v duchu a někdy i nahlas zakleju.
3: No.
0: Já teda ještě tady k tomu zrychlení. Jak my běháme ženský sami, tak občas se stane, že prostě přesně jdeme nebo běžíme kolem někoho, kdo nám není sympatický, tak mám takovou jako radu. Těsně než ho doběhneme, tak si před ním jako zpomalit a kolem něj jako zrychlit. Jo, že člověk jako nabere síly a pak jako ho obíhá už s tím, že zase běží o trošičku rychleji.
3: Střihneš prostě.
0: Přesně.
2: Tak to je vlastně jako aspekt, který my muži asi přece jenom neřešíme, viď, Jirku?
3: Ne, to ne, tohle neřeším. Ale naopak jako zase třeba mám radost na těch běžeckých akcích, ať to jsou závody. I ty štafetový, ale nebo třeba jednorázový závod, kolik běhá holek a jak je, a pro mě, pro chlapa je hrozně hezký, jak je nádherný to oblečení. Není to nic sexistického, ale naopak, je to prostě je to strašně slušivý. A já si myslím, že pro ty holky to musí být jako skvělá motivace i třeba si koupit něco hezkého na sebe.
0: Já teď řeším jedno jako vlastní reelsko a vlastně závěr v něm bude, že nemůžeme každý být olympionik ani Emil Zátopek, ale všem nám to může slušet.
2: No. A já mám obrovskou radost, když se člověk vydá v takovém tom ideálním počasí, to znamená, že nesmí být ty třicítky, ale zase ne, chladno, deš a tak dále. Když se člověk vydá třeba po té vltavské cyklostezce, takže tam vidí, jak já říkám, starý, mladý, tlustý, tenký, že prostě lidi se hýbou a to je, myslím, to nejcennější.
0: Mě tohle to strašně bavilo za covidu. Že najednou ty lidi, kteří byli zvyklí bejt doma, já vím, že spoustu lidí to iritovalo, ale mě ne, ale najednou se zaplnili cyklostezky, najednou lidi byli venku, protože nemohli do obchoďáků a tohle to bylo úplně úžasný.
3: Pomáhá to, když spolupracuješ třeba s těma sportovníma firmama, tak právě ty komunity a vlastně ta sdílená radost z toho sportu a z pohybu a vůbec nemusí jít o výsledky, fakt jenom z toho, že každý den nebo obden prostě se zvednu a něco jdu dělat. Je tohle dneska vlastně největší gro toho sportovního marketingu pro ty sportovní firmy?
0: 100%, když se podíváš jenom tady po Praze, tak vzniká spoustu jako social runů, kde je to dneska i jako seznamka. A já jako na jednu stranu, já už bych se jako nechtěla vrátit do těch jako mladých let, protože si myslím, že teď se mám fakt jako dobře. Ale na druhou stranu, dneska ten sport i pro ty mladý lidi je úplně něco jiného, než jsme měli my za nás. A to si pojďme říct, že za nás se o mezi dopoledním a odpoledním vyučováním šlo do hospody. Jo, prostě bylo to úplně jiný. Ale dneska opravdu tadyhle to. Tak ty lidi jdou sportovat, mají úplně jiný ambice a vidějí svět úplně jinak. Takže za mě jo.
3: Je to pro ně vlastně součást nějakého fyzického prožitku, kterých je dneska strašně málo a při kterým se vlastně mají

0: šanci potkat.
1: Ano.
2: Blíží se nám k závěru kilometry Jiřího Ješka dnes s běžeckou trenérkou Veronikou Pretty, tak máme šanci na zhruba minutové poselství, které byste dala ať už běžcům, anebo těm, kteří o tom, že začnou se hýbat, teprve uvažují.
1: Já jsem to tady říkala několikrát a chci, aby to padlo jednou, aby to padlo na úrodnou půdu. Nemusíte běhat, ale fakt sportujte. Najděte si sport, který vám bude dělat radost, ve kterém se budete cítit dobře a hlavně se budete cítit dobře po něm. A to je asi všechno.
0: Tak já se budu těšit, že se budu cítit dobře o víkendu na Odtaťer k Dunaju s naším týmem Otto Bock. Zdravím kluky, kteří už tam jedou, já tam vyrazím za malou chvíli a Veroniko, tobě strašně děkuju za pozitivní dávku motivace a radosti ze sportu, protože to je to, co my tady všichni potřebujeme.
1: Já děkuju za pozvání a tobě držím palce.
2: Veronika Pretty byla hostem kilometru Jiřího Ješka a tu pozitivní nejenom motivaci, ale i energii nám přinesl do studia tak, jako každý pátek. Jiří Ježek, šestinásobný paralympijský vítěz, tak i tobě, Jirko, moc krát děkuju a těšíme se zase příště naslyšenou, naviděnou.
0: A já děkuju tobě, našemu novému parťáku v týmu kilometru.
3: Fotbal na Radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
4: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
5: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
6: Dobrý den.
4: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
6: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
3: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
4: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
7: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
3: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport.
4: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
8: Začal nový den, je půlnoc. Vysíláme hlavní zprávy.
9: Vláda chce s koncem roku uzavřít eurocentra a změnit komunikaci o Evropské unii. Maďarsko vyšetřuje nehodu autobusu polských poutníků, 12 lidí zemřelo. Fotbalisti Slávie remizovali v Liberci a v této ligové sezóně poprvé ztratili body. A čekáme oblačno až zataženo, na většině území dešť nebo přehánky, místy i pouřky. Teploty do 28 stupňů. Začíná pondělí 17. srpna a jeho hlavní zprávy. Marek Sedláček vám přeje příjemný poslech.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
9: Vládu dnes čeká první schůze po dvou týdenních prázdninách. Řešit na ní bude hlavně dopady sucha. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ve čtvrtek při návštěvě Slapské přehrady slíbil dát 4 miliardy korun, třeba na výstavbu nových vodních přehrad. Kabinet by měl dnes projednat taky zrušení tzv. Eurocenter. Ta jsou v každém krajském městě a informují lidi a instituce o dění v Evropské unii. Zjistil to server iRozhlas.cz. Návrh souvisí s plánem vlády od ledna změnit koncepci informování o evropských záležitostech.
10: Stávající koncepce platí od vstupu Česka do Evropské unie. Její zrušení navrhla vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta. Součástí koncepce je i právě činnost Eurocenter. Ta jsou v každém krajském městě a dohromady pořádají kolem 1300 akcí ročně. Ve školách, knihovnách nebo univerzitách. Koordinátor libereckého Eurocentra Martin Fischer potvrdil, že skončí k 1. lednu.
11: Ale z jakého důvodu, to nevíme. Připojil se k nám někdo na chviličku prostě online. Řekl, že nemá čas, ale že nás rušej.
10: Úřad vlády nereagoval na dotazy, čím Eurocentra nevyhovovala nebo fungovala špatně. Nová koncepce počítá hlavně s online komunikací. Kabinet ji má schválit do konce roku. Jasný plán ale zatím nemá. Detaily jsou na serveru iRozhlas.cz. David Šalek, Radiožurnál.
9: 12 lidí zemřelo a dalších 10 se zranilo při nehodě polského autobusu na dálnici v Maďarsku. Informoval o tom maďarský premiér Péter Maďar. Autobus podle svědků sjel ze silnice do příkopu. Policie nehodu dál vyšetřuje. Jednou z vyšetřovacích verzí je i to, že řidič usnul za volantem. Podle polských úřadů vezl autobus polské poutníky, kteří se vraceli z Bosny a Hercegoviny. Polsko kvůli nehodě poslalo do Maďarska speciální letadlo se zástupci ministerstva zahraničí a se záchranáři. Ukrajina v noci na neděli masivně útočila na Rusko. Údery nepřežilo nejméně 6 lidí. Údery zasáhly například část ropné infrastruktury v jihoruském Rostově nebo další ze skladů ruského internetového prodejce Wildberries nedaleko Moskvy. Rusko včera naopak útočilo po celé Ukrajině.
12: Ruské útoky nepřežilo nejméně 5 lidí. Oběti hlásí mimo jiné Doněcká, Chersonská nebo Záporožská oblast. Balistické střely dopadly taky na Kyjev a jeho okolí, kde zranili 3 lidi, včetně dítěte. Na několika místech v ukrajinské metropoli kvůli tomu vypukly požáry. Městem taky otřáslo několik explozí. Útoky hlásí taky město Kryvý Rih. Vzdušné údery tam cílily na průmyslové objekty, včetně železáren ArcelorMittal. Pravděpodobně ruský dron narušil taky vzdušný prostor Rumunska. Bezpilotní letoun tam zneškodnila španělská stíhačka z mise NATO. Matěj Kolář, Radiožurnál.
9: Francouzský premiér Sébastien Lecornu společně s několika ministry navštíví departement Gironde, který letos postihl největší lesní požár v zemi od roku 1949. Lecornu bude jednat s místními představiteli o obnově tohoto regionu na jihozápadě Francie. Premiér podle televize TF1 už včera dorazil do obce Le Porche, kde schořilo přes 180 domů. Celkem plameny v Gironde pohltily 42 000 hektarů. Francie letos zažívá bezprecedentní sezónu lesních požárů. A s lesními požáry se potýká od konce července i Řecko. Na řeckém ostrově Salamina nedaleko Aten včera zemřeli 2 lidi, informovali o tom tamní hasiči. Úřady nařídili evakuaci stovek místních obyvatel i turistů. Hasiči taky od soboty zasahovali na řeckém ostrově Skyros v Egejském moři, kde schořilo přibližně 1300 hektarů lesa. Během včerejška se jim požár podařilo z velké části dostat pod kontrolu díky lepším podmínkám pro hašení. Přestal totiž foukat vítr a mohla vzlétnout hasicí technika. Podle místních úřadů vypuklo jen v posledních 24 hodinách po celé zemi 630 požárů. Některé obce plánují kvůli schváleným akceleračním oblastem podat žalobu k nejvyššímu správnímu soudu. Stát se podle nich dostatečně nevypořádal s jejich námitkami. Podle Ministerstva pro místní rozvoj schválení oblastí neznamená automatické povolení výstavby fotovoltaických nebo větrných elektráren. Podle zjištění Radiožurnálu připravují žaloby například některé obce na Lounsku nebo Olomoucku.
13: Určitě budeme podávat žalobu k nejvyššímu správnímu soudu a co mám za informace, tak i ty okolní obce to zvažují.
14: Říká například Jan Hic, nezávislý starosta Moravského Berouna na Olomoucku. Obce se podle něj chtějí bránit stavby až 140 větrných elektráren. Ministerstvo pro místní rozvoj zatím podle Petry Roubičkové z odboru komunikace nemá o připravovaných žalobách žádné informace.
15: V tuto chvíli nelze předjímat, jakým způsobem bychom případně postupovali. Další postup ministerstva bude záležet na konkrétním obsahu podané žaloby a dalších okolnostech.
14: Ministerstvo podle ní vypořádalo přibližně 31 000 připomínek. Barbora Taševská, Radiožurnál.
9: Kraje příští rok nedostanou od státu peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO to potvrdil ve videu na sociálních sítích.
16: Máte peníze na účtech, asi 150 miliard, tak laskavě opravujte ty silnice a nevymlouvejte se na nás. Stát má deficit, nechali jste nám díru. 37 miliard na dálnice, takže my musíme stavět dálnice, vy peníze máte.
9: Pravidelnou podporu dostávaly regiony každoročně od roku 2015 ze Státního fondu dopravní infrastruktury. O novém postoji vlády už předminulý týden informoval liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj. Český hydrometeorologický ústav varuje před silnými bouřkami. Výstraha platí hlavně pro východní část země. Podle meteorologa Františka Šopka zasáhnou i jihočeský kraj.
17: odpoledne a večer se v jihovýchodní polovině území mohou vyskytnout silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 mm, menšími kroupami a nárazy větru ojediněle kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu.
9: Výstraha meteorologů platí do 9 hodin večer. I během neděle padaly v Česku teplotní rekordy. Zaznamenala je skoro čtvrtina stanic, které fungují minimálně 30 let. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně Celsia. Přes 35 stupňů bylo taky v Kroměříži nebo ve Šternberku na Olomoucku. Sport. Fotbalisti Slávie v ročníku Šance ligy poprvé ztratili body. Ve čtvrtém kole nejvyšší soutěže remizovali v Liberci 1-1. Po šestizápasovém disciplinárním trestu se do sestavy Slávie vrátil útočník Chorý, který odehrál závěrečnou půlhodinu a do šance se nedostal. Mluvil o něm kapitán Pražanů Tomáš Holeš.
18: Kolem mě je vždycky velká pozornost. Já si myslím, že hnedka, jak přišel na hřiště, tak to byl takový velký výkřičník pro liberecký obránce, protože jemu stačí jedna dobrá situace ve vápně a dokáže skorovat. Když tam máme takovýhle útočníka, tak se musíme snažit, aby tam lítali centry. Z jedné strany, z druhé strany, a to se nám nedařilo a nepodařilo se nám ho využít, ale jsme rádi, že ho máme zpátky.
9: Baník Ostrava zdolal Artis Brno 1-0. Čeští atleti nezískali na mistrovství Evropy v Birminghamu ani jednu medaili. Stalo se to poprvé od roku 1938. V posledním finále s českou účastí byla běžkyně Kristýna Sasínek-Meky 7. na 15 stovce. Tereza Hrochová byla v maratonu 9. A plavkyně Barbora Sémanová zakončila evropský šampionát v Paříži 6. místem na kraulařské 400. Jan Čejka byl 7. v závodu na 200 metrů polohově.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Nehoda na D10 u Bakova a nebezpečí u Prahy. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy se za sjezdem na Bakov nad Jizerou srazilo několik aut. 52. kilometr dálnice byla několik hodin neprůjezdná. Teď průjezdný levý pruh. Čekejte hustý, pomalejší provoz. V Praze ve Strakonické ulici na vjezdu do Prahy se pohybuje lesní zvěř jelen. Pozorně projíždějte za jíloviště a krákem poblíž čerpací stanice.
20: Od Strakonic, tak těsně nad Prahou, tam na kraji dálnice stojí velký jelen s takovou tou pumpou, než se přijede do Prahy.
19: A na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim stojí obytný vůz s přívěsem. 51. kilometr na krajnici u auta je značení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Bude oblačno až zataženo, na většině území čekáme déšť nebo přehánky, místy bouřky. Odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech i silné. Později odpoledne a večer budou srážky zvolna ubývat. Nejvyšší teploty na severozápadě 19 až 23 stupňů, jinde 23 až 28, na jižní Moravě až 30, na horách kolem 15. Tolik hlavní zprávy. A teď si poslechněte reprízu sobotní publicistiky s Tomášem Pavlíčkem.
21: Co je důvodem nízkých cen potravin a co s nimi udělá sucho a horko? Jak chce Donald Trump řešit vysoké ceny benzínu a nespokojenost svých voličů? A jak blízko jsou současné atletky k tomu, aby překonaly letitý rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 800 metrů? Kostka másla, která dřív stála 53 korun, se dá koupit za 30. Nebojte se, neútočí na vás slevová akce, to je jenom srovnání ceny za loňský a letošní červenec. Pokles cen potravin je relativně plošný a mimořádný. U některých mléčných výrobků ceny klesají i na 15-letá minima, uvedl ředitel sekce měnové v České národní bance Petr Sklenář. A může za to mimo jiné válka mezi obchodními řetězci, tvrdí prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Odborníci ale varují, že tenhle trend se může úplně obrátit. Naším hostem je Tomáš Majer z provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity. Dobrý den.
22: Dobrý den.
21: No právě ceny potravin drží inflaci na velmi nízké úrovni. Proč jsou podle vás potraviny teď tak levné?
0: Tak ono těch faktorů je několik, protože není potravina jako potravina. Máme tady třeba mléčný sektor, máme tady třeba sektor hovězího masa a ty se chovají diametrálně odlišně. Mléko, ceny mléka, mléčný výrobků nám teďka padají. Je to z důvodu toho, že je obrovský přebytek nabídky syrového mléka. Zemědělci si zvykli na ty vysoké ceny loňský rok a prostě pořád produkují. A vlastně to je rozjetý vlak, který v podstatě můžeme zastavit jenom tím, že ty dojnice pošleme na jatka. Jiná situace je třeba v tom hovězí mase, kde ty ceny se drží luxusně vysoko a za poslední dva roky výkupní ceny hovězího vzrostly o nějakých 40%. Ale já bych tady ještě zmínil možná jeden aspekt, o kterém se trošičku jako nemluví, a to je poměrně restriktivní monetární politika České národní banky, která vlastně tak trošku drží zpátky i ochotu spotřebitelů utrácet. Prostě jinými slovy, u nás je vlastně centrální bankou ta ekonomika ochlazovaná mnohem více než třeba v eurozóně.
21: No, když jste mluvil o těch cenách mléka a mléčných výrobků, tak netratí na tom právě ty prvovýrobci anebo potravináři?
0: V tuhle chvíli prvovýrobci na tom pravděpodobně už tratí, respektive minimálně řada z nich, ale ono si vlastně musíme uvědomit, že prostě zemědělství se pohybuje v cyklech. Je tam obrovská cykličnost. Jednou prostě ty ceny jsou nahoře, jednou jsou dole. Obrovská volatilita. To je prostě fakt. A v tom loňském roce ty ceny za mléčnou surovinu byly na nějakých skoro 14 korunách. Teď to spadlo pod 10, takže je to taková, bych řekl, těch 10 korun možná hranice rentability. Ale vlastně producenti dojnic si loňský, ale i ten předloňský rok si prostě vytvořili dostatečný finanční polštář.
21: No, zástupci obchodních řetězců tvrdí, že za to můžou hlavně oni, že se snižují ceny potravin, protože prodávají základní potraviny, jako jsou právě mléko, máslo nebo vajíčka, za podnákupní ceny. A že je to pro ně efektivnější marketing, než si třeba kupovat billboardy. Co na to říkáte?
0: No, já bych řekl, že to je pěkná blbost. No, to ať se na mě nikdo nezlobí, ale prostě takhle prezentovat, že já jsem ten, kdo snižuje ceny úmyslně, abych pomohl tomu spotřebiteli. Ne, obchodní řetězce jdou tvrdě za svým cílem, chtějí maximalizovat zisk a maximalizují zisk, ale pohybují se samozřejmě v konkurenčním prostředí a pochopitelně, když klesají výkupní ceny mléčné suroviny, tak klesá potom i velkou obchodní cena těch mléčných výrobků a tím pádem to spotřebitelé nějakým způsobem pociťují i na pultech. Takže tohle je jako to, že brzdí nějaký, úmyslně brzdí obchodní řetězce třeba nárůst cen nebo něco takového. To jsou marketingové pohádky.
21: No, ale teď si, dejme tomu, užíváme takový, dá se říct, až inflační klid, jak to jeden z novinářů nazval, ale souhlasíte s tím, že ty ceny zase můžou vystoupat vysoko? Jak jste říkal, jde to v cyklech, tak jestli se ten cyklus zase brzo obrátí?
0: Víte, ono v zemědělství by to chtělo mít onu křišťálovou kouli, tam opravdu jako odhadovat, co se stane, může přijít nějaká opravdu třeba katastrofa, nějaká nemoc, může přijít slintavka, kulhavka, nebo může se rozšířit nějaký válečný konflikt, ale no, pokud...
21: Ale víme, že teď je vedro sucho, že tady máme zablokovaný hormuzský průliv a tak dále, tak z toho se asi dá vycházet, ne?
0: Z toho samozřejmě ano, ale zase musíme brát i v potaz, že ten zemědělec se na té konečné ceně nepodílí ze 100%, určitě ne z 50% a u těch mléčných výrobků zpracovaných třeba s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou sýry, tak se tam podílí poměrně minimálně. Jo. Takže tohle také je nutno brát v potaz, ale nemyslím si, že třeba v mléčném sektoru by ty ceny měly nějak dramaticky růst třeba v průběhu jednoho roku. Samozřejmě, pokud nenastane nějaký významný externí šok, jak už jsem tady zmínil, takže nemyslím si, že by měly růst ceny. Očekávám v tom druhém poletí nebo do Vánoc, že se to mírně ta cena pro zemědělce zotaví, ale to bude v rámci spíš jednotek procent. Nemyslím si, že by se ty ceny měly nějak výrazně měnit.
21: No, to mě docela překvapuje, protože se mluví o tom, že dobytek nemá nebo nebudu mít píci, že na loukách nevyrostlo dost trávy, že se sklidí o nějakých necelých 17% méně obilovin než loni, že sklizeň řepky má klesnout o pětinu a tak dále. A je to vlastně to horko sucho prakticky na celé severní polokouli, takže to myslíte, že se nějak výrazněji nepromítne do cen pečiva, olejů a podobně?
22: Víte, třeba cena pečiva, cena olejů, to jsou zase vysoce zpracované produkty a to krmivo je opravdu jenom nějaký náklad, který do toho vstupuje a v konečném důsledku třeba zrovna v ceně toho pečiva, když si vezmeme chleba, tak obilí, které se použije na výrobu toho chleba, tak je to zhruba 1/10 nákladů na výrobu toho chleba. Tam třeba mnohem více do toho promlouvá koncentrace trhu, konkrétně v pekárenském průmyslu, kdy jednička na trhu společnost Penam ovládá možná 40% a proto je takovým, můžeme říci, cenovým lídrem. Jo, že ty ceny pečiva poměrně výrazně vzrostly v roce 2021-2022, ale už se prostě po zlevnění třeba obilí dolů nehly ani náhodou. Prostě ten, řekněme, silný oligopol, prostě ty ceny tam drží nahoru, takže tam ten zemědělec promlouvá opravdu minimálně.
21: Tak tady Tomáš Majer z provozně Ekonomické fakulty České zemědělské univerzity. Děkuji vám, hezkou neděli.
22: Taky děkuji, naschválnou.
21: No a teď navážeme na předchozí příspěvek. Válka mezi Spojenými státy a Íránem, která se nyní soustředí hlavně na Hormuzský průliv, trvá. Obě strany přitom prohlašují, že vyhrávají. Potom, co v pátek americký prezident Donald Trump řekl, že chce Hormuzský průliv prohlásit za území Spojených států, Írán zase uvedl, že průliv je a zůstane pod íránskou kontrolou. Náměstek iránského ministra zahraničí Gary Babadi řekl, že o otevření a uzavření Hormuzu bude rozhodovat jedině Írán a pokud Spojené státy odmítají přijmout realitu své porážky, bude Írán pokračovat v blokádě. Na lince je mezinárodně politický analytik Milan Slezák. Dobrý den, Milane.
1: Dobrý den.
21: Dají se slova Donalda Trumpa o tom, že prohlásí Hormuz za americké území, brát vážně? On je prý pronášel s úsměvem.
1: Ano, ano, on je to také slyšet v záznamu, že ke konci se tak spiklenecky pochechtával. Pokud to nicméně myslel vážně, tak by to bylo v duchu politiky, takzvané politiky dělových člunů, která byla pro západní státy typická v 19. století a přitom se nevždy požadoval zábor území nebo třeba výsostných vod, tak například americký komodor Perry přijel k břehům Japonska v 50. letech 19. století, vyhrožoval tím, že bude ostřelovat japonská města, ale nechtěl japonské území, chtěl v úvozovkách pouze obchodní dohodu otevřít Japonsko zahraničnímu vlivu a také skoncovat s praxí, kdy Japonci ztroskotalé námořníky ze západních zemí popravovali nebo věznili.
21: No ale čistě teoreticky, pokud by Spojené státy vyhrály nad Íránem, mohly by ten průliv prohlásit za americké území? Co o tom říká mezinárodní právo?
1: Já myslím, že je to úplně fantasmagorické a bylo by to také úplné zvrácení dosavadní americké politiky. Vždyť Američané doposud stavili na tom, že Hormuzský průliv nesmí patřit nikomu, že musí být otevřený pro svobodnou mezinárodní plavbu, že jsou to mezinárodní vody a tohle by přece bylo úplně něco jiného.
21: No ale co s tím jednoznačně souvisí, tak jsou rostoucí ceny paliv kvůli blokádě Hormuzského průlivu a ty vytvářejí politický tlak na Trumpovu administrativu, aby něco podnikla. A prezident Trump ovšem vyzval Američany, aby akceptovali vyšší cenu benzínu. No to asi není to, co chtějí jeho voliči slyšet a víme, že ty podzimní volby do kongresu jsou za rohem.
1: To rozhodně není to, co voliči chtějí slyšet a oni to nechtějí slyšet tím spíše, že Donald Trump v předvolební kampani sliboval, že se americké ekonomice bude výborně dařit pod jeho vedením a také výslovně, že budou nízké ceny benzínu, obecně pohodných hmot. A to je samozřejmě v příkrém rozporu s tím, co sliboval ten nynější vývoj. On ale také mluvil o lehce zvýšených cenách benzínu, což ale nikdo nemůže předpovědět, protože ty ceny benzínu, pokud válka bude pokračovat, mohou stále stoupat.
21: No ta odpověď Iránu byla velice ostrá. Probíhají vůbec v současné době nějaká mírová jednání?
1: Podle toho, co říká sám Irán, tak si vyměnil poselství s Pákistánem a s Katarem, to znamená s těmi státy, které zprostředkují mezi ním a Spojenými státy. A Irán také jedná s Ománem právě o tom, jak by měl být v budoucnu řešen provoz v Hormuzském průlivu. Ale pokud jde o ta jednání mezi Iránem a Spojenými státy, byť vedená za pomoci prostředníků, tak podle toho, co víme, se nic takového nekoná.
21: Od ministra financí Spojených států Scotta Bessenta jsme slyšeli, že Washington by mohl už příští týden zavést taková ekonomická opatření, jaká Teherán ještě neviděl. Irán, ale jak víme, tak čelí americkým sankcím dlouhodobě. Víme něco víc o tom, jak by měla ta nová ekonomická opatření vypadat?
1: Neznáme podrobnosti, ale můžeme se domýšlet, čem má být ta jejich trest. Ono to prý vychází z úvahy, že, a správné úvahy, že Irán si zajišťuje potřebné prostředky vývozem ropy a zemního plynu. Největším odběratelem je Čína, čili kromě toho, že na iránské přístavy jsou uvaleny ty restrikce ze strany Američanů a celkem se také Američanům daří ty restrikce vymáhat, tak je zapotřebí, pokud by tedy bylo možné vůbec nějak Irán v tomto směru zasáhnout účinněji, bylo by zapotřebí obrátit se proti největšímu odběrateli, to znamená proti Číně, a třeba uvalit sankce na její banky nebo na ty společnosti, které s Iránem obchodují anebo ten obchod zprostředkovávají. Je možné se také zaměřit na takzvanou stínovou flotilu, která slouží Iránu stejně tak dobře, jako stínová flotila, jiná stínová flotila slouží Rusku, to znamená slouží k obcházení sankcí. Bylo by možné také se zaměřit na prostředníky, kteří Iránu pomáhají získávat peníze z toho vývozu ropy a zemního plynu, který se Američanům nepodařilo úplně utnout právě tím, že Iránci využívají také jiné lodi. A ti prostředníci, o kterých jsem mluvil, pomáhají dávat Iránu jeho vlastní měnu, mění ty juany, které dostává, tedy čínské platidlo, které dostává z Číny. Jenomže všechno to, o čem jsem mluvil, má také svá proti, tak například, když zůstanu jenom u jednoho toho bodu, kdyby se Američané obrátili proti Číně příliš tvrdě, tak to samozřejmě poznamená blížící se schůzku Donalda Trumpa se Xi Jinpingem, která by buď to se vůbec nemusela konat, anebo by proběhla ve značně zostřené atmosféře. Konec konců Čína už v minulosti ukázala, že proti těm americkým restrikcím se dokáže rázně a také účinně vymezit.
21: Tolik je mezinárodně politický analytik Milan Slezák. Děkuji, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
21: České naděje na mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu se nevyplnily, i když třeba běžkyně Lourdes Gloria Manuel zůstala v běhu na 400 metrů těsně před stupni vítězů. Ovšem nejstarší atletický rekord v historii s českou pečetí opět odolal, i když se mírně zatřásl. Ani na letošním mistrovství se nepodařilo zastínit výkon československé reprezentantky Jarmily Kratochvílové v závodu na 800 metrů z doby před 43 lety. Švýcarka Audrey Vérová za ní tentokrát zaostala zhruba o sekundu. Už předtím napsala britská stanice BBC článek o tom, proč je rekord kratochvílové tak těžké překonat. Navzdory pokroku v technologii obuvy a našemu chápání výživy a regenerace. Naším hostem je Jan Cacek, děkan katedry sportovního výkonu a diagnostiky Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. Dobrý den.
2: Dobré poledne.
21: Tak nejlepší výkon Vérové zaostává za rekordem kratochvílové o 52 setin. Laikům se to nezdá jako nic, ale jak těžké je pro atletky zlepšit se ve vrcholné formě právě ještě o těch nějakých 6 desetin?
2: Já si myslím, že to není nic nepřekonatelného. Když se sejdou všechna pro, tedy když bude optimální klima, optimálně nastavené tempo závodu, tak si myslím, že závod Jarmily, že čas Jarmily Kratochvílové, respektive světový rekord Jarmily Kratochvílové je překonatelný. Na druhou stranu musí se sejít opravdu všechno ve prospěch té běžící atletky a uvidíme, jestli se to povede. Já osobně věřím, že ano.
21: No a jak se vlastně od dob Kratochvílové změnil trénink? Já jsem se dočetl, že v Manchesteru funguje elitní mezinárodní atletický klub M11, kde trénuje Kelly Hodgkinsonová, držitelka světového rekordu na 800 metrů v hale, a právě ona se třeba netají tím, že chce překonat rekord Jarmily Kratochvílové.
2: Tak vrátím se k vaší otázce. Ta příprava, když porovnáme v 70. 80. letech, kdy běhala Jarmila Kratochvílová a dneska, je v některých aspektech velmi výrazně odlišná. Až tolik se nemění v tréninkovém zatížení, ale mění se ta příprava v periodizaci toho zatížení a v těch doprovodných aspektech, které ten výkon sportovkyně elitní atletky mohou ovlivnit. Abych byl konkrétnější, velmi výrazně se díky technologiím a nejen technologiím, ale i poznání vědeckému změnil monitoring zatížení. Dneska atlet má každý den informace o tom, jak na tom jeho organismus je a na jaký trénink vlastně je připraven. A tím se daleko lépe vytváří potenciál, tréninkový potenciál pro adaptace, tedy zlepšování se toho sportovce. To je na jedné straně. Na druhé straně ty technologie nebo technologický rozvoj pomohl i například s vývojem nových typů povrchů na stadionech, které nejenže absorbují dopady, ale pomáhají část energie vrátit do toho odrazu. Stejně tomu tak je v tretrách moderních, které jsou výrazně lepší, rychlejší. A některé studie popisují, že dokáží zlepšit výkon reprezentantek nebo elitních sportovců o 1 až 3%, což je poměrně hodně. Takže myslím si, že těch změn bylo relativně dost. Je tam ještě jeden vlastně aspekt. Zatímco Jarmila Kratochvílová se většinou připravovala, nebo atleti v té době se většinou připravovali na 1-2 vrcholy v sezóně, dejme tomu mistrovství Evropy, mistrovství světa na dráze a mistrovství Evropy, mistrovství světa v hale. Tak dnešní atleti takovýchto vrcholů mají v sezóně mnoho. Mají tam diamantové ligy, mají tam různé nominační závody a když porovnáme množství závodů, na které ten atlet musí být vyladěn a podat velmi dobrý výkon, tak to může být třeba 4 závody v době Jarmily Kratochvílové za rok versus 20 závodů u současných sportovců.
21: Tak vy jste mluvil o tom, že se mění i ty povrchy, i boty. Konec konců jsme byli svědky toho, že hned 2 běžci v jednom závodě překonali ve stejných botách bájnou hranici 2 hodin v maratonu, tak to určitě může hrát roli. Ale jaké jsou třeba možnosti výživy, mimo tedy povolený doping, aby se výkon sportovců zlepšil? Třeba profesor Andrew Jones z Exeterské univerzity upozorňuje na různé doplňky stravy, jako je kreatin, nitráty a bikarbonát. Co ty dělají v těle?
2: Obecně platí, že doplňky stravy jsou důležitým aspektem výkonu, ale není to zásadní. Úplně zásadní je dostatek energie, tedy dostatek sacharidů, bílkovin, tekutin, mikroživin a až na druhém místě jsou ty doplňky. Pro trať 800 metrů je asi nejzajímavějším doplňkem bikarbonát, který funguje jako jakýsi chemický tlumič zakyselení, a teď to říkám velmi laicky, pomáhá zachytit v krvi vodíkové jonty, které při intenzivním výkonu, která se při intenzivním výkonu dostávají ze svalů a tím zpomaluje pokles pH, tedy zpomaluje zakyselování organismu, čímž pomáhá vlastně udržet výkonnost toho sportovce, rychlost té sportovkyně, v našem případě, že to je běžtí na 800 metrů, tak aby v průběhu trati výrazně neklesala.
21: No a jenom na závěr vás poprosím o stručnou odpověď. Kdyby byl dosažen světový rekord za těchto podmínek, co jsme si teď řekli, bylo by to fér?
2: Já si myslím, že určitě byl by to výkon, který by odpovídal současným standardům, povoleným standardům a nevidím jediný důvod, proč by neměl být uznán.
21: Tolik Jan Cacek, děkan z katedry sportovního výkonu a diagnostiky Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity. Já vám moc krát děkuji za rozhovor, za vysvětlení, přeji hezký den.
2: Hezké odpoledne.
5: Na hodinách je 12:30. Teď zprávy a Marek Sedláček.
6: Od září by podle ministerstva školství měl do základních škol chodit zhruba 1 500 000 žáků. V porovnání s minulým rokem jde o pokles o zhruba 1400 dětí. Do prvních tříd pak nově zamíří přibližně 115 000 žáků. Pro část předškoláků už přitom začala platit nová, přísnější pravidla pro odklady. Ty bude nově možné získat pouze ze závažných zdravotních důvodů. Po nehodě přetíženého trajektu v Zimbabwe ze začátku týdne zemřelo 84 lidí. Uvedla to tamní policie. Počet obětí tak stoupl od soboty večer, kdy úřady hlásily 72 mrtvých. Trajekt se v úterý převrátil na jezeře Kariba v Zimbabwe kvůli silnému větru. Loď měla kapacitu 90 lidí. Podle civilní ochrany bylo ale na palubě o několik desítek pasažérů víc. Na lodi mohly podle úřadů být i děti. Olomoucký dopravní podnik dnes zahájí zkušební provoz bezkontaktních terminálů pro nákup jízdenek. Platební kartou budou moct cestující od 15 hodin v prvních 10 tramvajích a 10 autobusech zaplatit za lístky. Ke konci měsíce budou přístroje fungovat ve všech vozech městské hromadné dopravy. Projekt vyjde na 14,5 milionu korun. Většinu získal dopravní podnik z evropských dotací. A klimatická procházka ještě dnes přiblíží zájemcům dopady klimatické změny na šumavské lesy. Na odbornou přednášku můžou zájemci vyrazit od 9 hodin ze střediska environmentální výchovy v Horské Kvildě. Účastníky terénem provedou experti z Lesů České republiky a Evropského klimatického paktu. Sport. Kapitán španělských fotbalových mistrů světa záložník Rodri opouští Manchester City a přestoupí do Barcelony. Informuje o tom například španělská Marca nebo britská BBC. Vítěz zlatého míče pro nejlepšího hráče planety za rok 2024 působil v anglickém klubu 7 sezon a vyhrál s ním Ligu mistrů a čtyřikrát anglickou nejvyšší soutěž. V Barceloně by měl podepsat čtyřletou smlouvu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Nehody na dálnici D8 za Prahou a v Praze v Kutnohorské ulici. Na dálnici D8 na výjezdu z Prahy do Ústí nad Labem se srazilo osobní auto s nákladním. Nehoda je za sjezdem na Kralupy nad Vltavou na 10. kilometru. Je to mimo kamery, úsek plynule průjezdný. Na D1 z Prahy do Brna se za sjezdem na Vlašim od včerejška objíždí obytný vůz s přívěsem. 51. kilometr. Auto nebo vozidlo stojí na krajnici, upadlo mu kolo. Místo je dobře označené. Je tam šipka. V Praze v Kutnohorské ulici se srazila dvě osobní auta. Omezený průjezd čekejte mezi Dolními a Horními Měcholupy u odbočky čerpací stanici Tank Ono. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude oblačno až zataženo, na většině území čekáme déšť nebo přehánky, místy bouřky. Odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech i silné. Později odpoledne a večer budou srážky od jihozápadu zvolna ubývat. Nejvyšší teploty na severozápadě 19 až 23, jinde 23 až 28, na jižní Moravě až 30, na horách kolem 15. Tolik zprávy. A teď už je s vámi Jiří Štefl a jeho noční radiožurnál.
7: No a hlavně v Čechách jsou teď velmi silné bouřky, co si budeme povídat. Někomu se u nich docela hezky usíná. Je pondělí 17. srpna, začíná pořádný blesk, teďka tady koukám z okna. Tak abych dokončil tady větu, je pondělí 17. srpna, začínáte s námi nový den a taky nový týden. 4 minuty po půl jedné, skupina Divoký byl.
8: Slunce je zlatou skobou, na obloze přibitý.

zdraví. Šerify, soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolema skotačí, a zákon

0: Radiožurnál posloucháte během nedělně pondělní noci. Jednou z připomínek těžkého průmyslu v Moravskoslezském kraji je unikátní skanzen v Třinci. Vznikl ze dvou dochovaných roubenek dělnické kolonie na Borku hned za tamními železárnami. Původních chalup tam bylo 20, pak se začaly stavět i zděné budovy. Velká část jich ale musela ustoupit stavbě plynojemu.
1: Lezeme do obytné ložnice.
2: Karin Sikorová provádí malou skupinu návštěvníků dřevěnkou postavenou v roce 1878.
1: V každém bytě byste našli nějakou fušku. Víte, co to je fuška?
3: Fuška, vyrobeno na rychlo.
1: A co to je? Fuška je to, co si dělník bez vědomí majitele, ale na jeho náklady, vyrobí dílo sám pro sebe nebo pro někoho jiného.
2: Často šlo o odlitky, třeba forem na pečení, kastrůlky, pánvičky. V jedné dřevěnce jsou 4 byty a každý z nich je vybavený podle jiného období. Nejstarší byt ukazuje, jak dělníci žili ve 20. a 30. letech. Poslední nájemníci odsud odešli v roce 2018. Některé věci doma ještě používal pan Jan se ženou.
4: Trouba, to si pamatuju, že to jsme doma teď měli s tím problém, že to nějak peklo, nepeklo, připalovalo se na vrchu.
5: Byla stará.
4: No, byla.
2: Novinkou letošní sezóny je to, že si lidé mohou projít dřevěnku sami s aplikací v mobilu, říká průvodkyně Karin Sikorová.
6: Svým vlastním tempem pouštět si na jednotlivých zastaveních, která jsou označená takovou ikonkou sluchátek, poslouchat vlastně ten výklad k jednotlivým expozicím a předmětům. Kromě češtiny tady máme i polštinu a angličtinu.
2: Od letošní sezóny jsou dřevěnky na Borku taky součástí takzvané technotrasy, která v Moravskoslezském kraji propojuje technické a řemeslné památky. Některé jsou ještě funkční, jinde už se stroje zastavily na pořád. Z Třince Natálie Janišková, Radiožurnál.

0: Na chvíli teď o sportu. Maraton je sama o sobě fyzicky i psychicky nesmírně náročná disciplína. Ten v Birminghamu na atletickém mistrovství Evropy byl svou povahou ještě o něco těžší než obvykle. Jediná Češka na startu, Tereza Hrochová, doběhla devátá a své pocity vystihla jedním slovem.
1: Únava! Jsem ráda, že jsem v cíli hlavně. Myslím si, že jsem doběhla i na pěkném místě. Opravdu náročná trať, ty holky to tam jako hodně takticky tam mě míchaly, takže zajímavý.
2: Říkáte náročná trať, ona byla i trochu členitá, byly tam i takové kopce nebo nakloněné rovinky, ale vy jste vlastně zkušená běžkyní do vrchu, tak hrálo vám to třeba do karet?
1: Tak asi to nebylo pro mě takový překvapení jako úplně pro rovinatý běžkyně, nicméně ta trať nebyla lehce členitá, ale to byly kopce vyloženě nahoru, dolů a hlavně tam byl strašně moc zatáček, tam jste neběželi 500 metrů rovin nikde. V tom to bylo taky hodně náročný, protože když jsme šli v té skupině do toho 20. kilometru, tak to bylo v každé zatáčce, což bylo každých, já nevím, 300 metrů, se tam balancovat, odstrkávat, jakoby tak, aby jsme se tam chytat a aby jsme se nepomlátili vozem o sebe, takže jsme se tam navzájem tak jako chytali, aby jsme se nespadli a jo, bylo to jako hodně o pozornosti. Ono stačilo, aby jedna udělala víc krok doprava a celý ten hrozen se vlastně furt jako hejbal, takže to bylo opravdu náročný i v tomhle. Je to zopakování toho 9. místa vlastně z loňského roku.

0: ostatními.
1: Jako se silničními maratony si myslím, že to byl jeden z těch nejtěžších. No. Ta Paříž byla taky těžká, ale byla jinak těžká úplně. Dva kopce velký, tady to bylo furt jenom nahoru dolů, takový jako by chvíle kratší, chvíle delší, ale prudký, smírný a tam jo, furt něco, takže...
0: Děkuju za rozhovor a gratuluju k 9. místu.
1: Děkuju.
0: Z Birminghamu Adam Procházka, Radiožurnál.

0: jedna hodina v noci. Teď Marek Sedláček a zprávy.
1: Ministry čeká první zasedání po dvou týdenních prázdninách. Řešit budou sucho. Chorvatsko zadrželo 4 podezřelé ze založení lesních požárů. Čeští atleti skončili na mistrovství Evropy poprvé v samostatné historii bez medaile a čekáme oblačno až zataženo, na většině území dešť nebo přehánky, místy i bouřky, teploty do 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda dnes bude na první schůzi po dvou týdenních prázdninách řešit dopady sucha. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ve čtvrtek při návštěvě Slapské přehrady slíbil dát 4 miliardy korun, třeba na výstavbu nových vodních přehrad. Znovu by taky měla začít fungovat koalice proti suchu, ve které kromě ministrů zasednou i odborníci a zástupci samospráv. Například podle šéfa opozičního hnutí STAN Víta Rakušana, ale vláda na situaci reaguje pozdě.
3: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala.
1: Průtoky některých českých řek překonávají letos v létě historická minima. Třeba povodí Vltavy teď postupně upouští Orlickou přehradu rychlostí asi metr za týden. Chorvatská policie zadržela 4 lidi podezřelé ze založení lesních požárů poblíž města Zadar. V jeho blízkosti v pátek a sobotu hořely křovinaté oblasti, borové lesy a taky olivové háje. Čtveřici podezřelých policisti zadrželi poté, co je místní nahlásili pro podezřelé chování. Chorvatský trestní zákoník stanovuje za úmyslné založení požáru, který ohrožuje osoby nebo majetek, trest od 6 měsíců do 5 let vězení. Chorvati dál vyšetřují, jestli byl úmyslný založený taky požár ve známé turistické oblasti nedaleko Omiše. Hudba z úspěšné české videohry Kingdom Come Deliverance dnes večer na hradě Špilberg zahájí letní festival Filharmonie Brno. 27. ročník nabídne do neděle 5 hudebních večerů. Cílem filharmoniků je ukázat, že orchestrální hudba dokáže fungovat napříč žánry, upřesňuje mluvčí Kateřina Konečná.
4: Nabízíme lehčí koncerty, někdy kloubíme i klasiku s jinými žánry, spojení například klasické hudby a jazzu, klasické hudby a rocku. Letní období si zaslouží podle nás takový odlehčený program a navíc věříme, že díky těmto koncertům přilákáme i posluchače, kteří by jinak třeba na klasickou hudbu nepřišli.
1: Sport. Fotbalisti Liberce remizovali ve čtvrtém kole šance ligy se Slavií 1-1. Slovan tak jako první tým v sezóně obral obhájce titulu o body. Baník Ostrava zdolal Artis Brno 1-0. Česká atletická výprava skončila na mistrovství Evropy poprvé v samostatné historii bez medaile. Jako poslední to mohla v Birminghamu změnit Kristýna Sasínek-Meky. Česká reprezentantka ale byla ve finále běhu na 1500 metrů sedmá. Meky se českých atletů zastává.
5: Nedaří se jako každý rok. Trošku mě mrzí ty lidi, jak to komentují, protože vůbec nevidí, co ty atleti jako pro to dělají. A vlastně ta veřejnost vidí jen ten konec a nevidí to, co bylo předtím. Takže si myslím, že člověk musí být vděčný za každý jednociferný číslo.
1: Britská sprinterka Amy Huntová získala jako první na jednom mistrovství Evropy 4 zlaté medaile. S domácí smíšenou štafetou na 4x100 metrů triumfovala i Dina Ešerová-Smithová, která vybodovala rekordní 8. kontinentální titul v kariéře. Švédský tyčkař Armand Duplantis získal 4. evropský titul v řadě.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D5 na Berounsku a nehoda na dálnici D8 u Prahy. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Cerhovice je hlášená překážka předmět. Pozorně projíždějte na 46. kilometru. Na D8 na výjezdu z Prahy do Ústí nad Labem už policie zřejmě šetří nehodu. Na 10. kilometru se srazilo osobní auto s nákladním. Úsek je plynule průjezdný, kolona se tam teď netvoří. V Čechách taky na Vysočině místy zhoršuje dohlednost, sjízdnost, déšť. V bouřce může jít nebo komplikovat provoz i silný vítr. A v Praze na městském okruhu je noční uzavírka. Údržba zavřela část tunelového komplexu Blanka, obousměrně mezi sjezdy na Troju a Letnou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, na většině území čekáme déšť nebo přehánky, místy bouřky. Odpoledne kromě jihozápadní poloviny Čech i silné. Teploty 23 až 28, na jižní Moravě až 30, na horách kolem 15. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: 6 minut po 1 hodině hrajeme taky skupinu Green Day.

0: Ještě před pár lety patřila Sýrie k nejnebezpečnějším zemím pro novináře. Zkušenost s tím mají v nezávislém deníku Enab Baladi. Ten vznikl v roce 2011 ve městě Darajam jako redakce na násilí režimu Bašára Asada. Skupina občanských novinářů kvůli tomu čelila bombovým útokům, vraždám nebo vězením. S pádem Asadovy diktatury se ale začaly věci měnit. Redakce nezávislých novin se do Darají vrátila a novináři tam teď navíc školí začínající žurnalisty.
1: Vrátili jsme se na stejné místo, kam spadla bomba a zabila našeho manažera Mohamada Krejtema a dva naše přátelé a spoluzakladatele deníku. To, že jsme se vrátili přesně na to samé místo, pro nás hodně znamená a vnímáme to jako součást spravedlnosti, po které jsme volali.
2: Jako zadosti učinění vnímá spoluzakladatelka deníku Enab Baladi Chulud Helmiová i to, že ve válkou zdecimovaném městě noviny rozjeli i kurzy a stáže pro mladé novináře. Jedním z absolventů školení je taky Said, který si pochvaluje třeba to, že se během kurzu rychle naučil, jak psát zprávy nebo vést rozhovory. Žurnalistiku sice studoval na univerzitě v Damašku, tam mu ale chyběla praxe. Jeho studium navíc poznamenala i Asadova diktatura.
3: V roce 2015 mě přímo na univerzitě bezdůvodně zatkli Asadovy bezpečnostní složky. Ve vazbě jsem strávil skoro 2 měsíce. Nakonec mě pustili potom, co můj otec zaplatil jednomu z vyšetřovatelů úplatek, asi 10 tisíc dolarů. Pak jsem emigroval do Turecka a studium už jsem nemohl dokončit.
2: Po pádu Asadova režimu se Said do Sýrie vrátil a hledal novinářské uplatnění. Tomu dal právě deník Enab Baladi, který ho po absolvování kurzu dokonce zaměstnal. Novinářská práce v dnešní Sýrii podle něj už není tak nebezpečná jako za Asadovy vlády. Úplně bez rizik ale stále není. Bezpečnostní složky současné vlády například nedávno nakrátko zadrželi a zbyli Saidova kolegu, který reportoval o nedostatku paliv. Said si ale všímá taky toho, že na postupně přicházející svobodu slova si zvykají nejen novináři a úřady, ale i místní, kteří znali hlavně represivní Asadův režim.
3: Noviny se staly hlasem místních lidí a místem, kde můžou upozorňovat na problémy a vyjadřovat své názory. Často nám děkují, když třeba zveřejníme nějaký problém a úřady se jim pak začnou zabývat.
2: A pozitivní odezvy místních si všímají i další členové redakce.
1: Já i náš šéfredaktor z toho máme pocit, že poprvé od doby, co jsme Daraju opustili, děláme něco, co opravdu rezonuje.
2: Uzavírá spoluzakladatelka novin Chulud Helmiová. Matěj Kolář, Radiožurnál.

0: je vysílání nočního radiu žurnálu 13:45 právě teď, aktuálně Milan Glista a Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu mezi exitem Třivestec a dálnicí D1 nebezpečná situace, jede tam auto proti správnému směru jízdy. Kilometry 3 až 76 mezi Vestcem a D1. Pozor, v úseku dejte jak k dálnici D1, tak na Ruzině auto v protisměru. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
0: Dobře dojejte, přejeme šťastnou cestu.

0: čtvrt na dvě, pár minut k tomu. Ideál posloucháte vysílání nočního radiožurnálu. Je pondělí 17. srpna a teď připomeneme jedno výročí. Pochází z Francie, srdcem i profesí je už od 80. let spjata s Českem. Herečka a šansoniérka Chantal Poulain dnes slaví 70. Do povědomí diváků se dostala zejména díky manželství a společným vystoupením s Bolkem a Polívkou i díky svým šansonům.
1: C'est une chanson.
2: Já žiju ve francouzštině, já. Všechno, co dělám, nebo všechno, co mám, je ve francouzštině. Jediný věc, že já se vyčítám, jo, protože pro mě číst knihu v češtině je pro mě mordování.
3: I české scénáře si Chantal Poulain pro jistotu překládá do francouzštiny, aby je, jak prozradila v loňském rozhovoru pro Český rozhlas, mohla prožít v mateřském jazyce. Herečka pochází z jeho francouzské Marseille, vystudovala divadelní akademii v Ženevě a věnovala se i baletu. Po seznámení s Bolkem Polívkou se v roce 1982 přestěhovala do Československa.
4: Je m'ennuie.
5: Budu překládat. Říká, nudím se.
4: Il me faut un bouffon.
5: Říká, potřebuji šaška.
3: Zakrátko společně vytvořili v divadle Na provázku legendární inscenaci Šašek a královna. Z té vznikl i stejnojmenný film Věry Chytilové.
6: Teď se zastavila, dívá se na mě.
4: Ty.
6: Ajeje. Vybrala si mě.
3: V roce 2023 převzala na francouzské ambasádě v Praze nejvyšší francouzské státní vyznamenání Řád čestné legie za vzájemné obohacování české a francouzské kultury.
2: Já jsem to zůstalo úplně jako stůla, já jsem nepochopila, ale potom ten ambasádor, který mluvil, říkal krásné věci. Říkal, že jde o tom, že samozřejmě jsem jako francouzská, ta byla jediná herečka kdysi za komunisty, které tady dělá svoje profese.
3: Tajemné krásky nebo cizinky stvárnila i v několika filmech a už 33 let vede nadaci Archa Chantal. Jejímž posláním je zlepšit prostředí v dětských nemocnicích.
2: Největší radost je hlavně, když mluvím s rodiče, nebo když mluvím s dětma, nebo když mluvím s lékaři. Musím říct, že já jsem začínala hned po revoluce. Ti nemocnice byly do stavu úplně příšerně. Ti děti, když jsou už v nemocnici, tak mají právo mít svůj svět.
3: Kromě divadla a šanzonů je Chantal Poulain také výtvarnicí a že její čeština už nikdy nebude úplně čistá, jí nevadí. Naopak říká, že přízvuk je třešničkou na dortu. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: 1 hodina 30 minut. Přehled zpráv má Marek Sedláček.
1: V Česku znovu padaly teplotní rekordy. Pro včerejší den je zaznamenala skoro čtvrtina stanic, které fungují minimálně 30 let. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji bylo v neděli ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně Celsia. Přes 35 stupňů bylo ale i třeba v Kroměříži nebo ve Šternberku na Olomoucku. Dnes by se mělo ochladit a velkou část Česka taky podle výstrahy meteorologů zasáhnou silné bouřky. Hurikán Lala zeslábl na tropickou bouři. Jeho centrum předtím těsně obešlo Havajské ostrovy. Souostroví ale přesto zasáhly silný vítr a přívalové deště, kvůli kterým hrozí sesuvy půdy nebo záplavy. Na třech největších havajských ostrovech bylo bez elektřiny víc než 130 tisíc domácností a nejméně 3 nemocnice fungovaly na energie z generátorů. Kvůli počasí zemřel jeden člověk při dopravní nehodě na takzvaném Velkém ostrově. Íránská armáda nabízí odměnu v přepočtu přes 600 tisíc korun za zajetí nebo zabití amerických vojáků. Armáda přitom částku zdvojnásobí, pokud čin vykoná žena, informovala o tom agentura AFP. Šéf íránské armády Amir Hatami taky zopakoval výzvu, aby se Spojené státy z Blízkého východu stáhly. Válka mezi Spojenými státy a Íránem začala koncem února, kdy americká a izraelská armáda společně zaútočily na Írán. A čeští vědci našli způsob, jak účinněji vyčistit vodu od chemikálií, včetně té odpadní. Na výzkumu nového činidla pracovali odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd. Jeho předností je především to, že odstraní nežádoucí látky při jakékoliv teplotě vody. Využitelné je i v čistírnách odpadních vod pro odstranění přebytečného fosforu. Teď odborníci hledají možnosti průmyslové výroby. Sport. Automobilovou Barum Rally Zlín vyhrál poprvé Adam Březík. Po svém největším úspěchu v kariéře se tak zapojil do boje o titul mistra České republiky. O celkový triumf se utkají za měsíc v Pačejově Adam Březík, Filip Mareš a momentálně zraněný Dominik Stříteský. Lídrem šampionátu je po předposledním závodu seriálu Mareš, který dojel ve Zlíně 8.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na dálnici D3 u Českých Budějovic a nebezpečná překážka na D35 u Mohelnice. Na dálnici D3 u Českých Budějovic směr Rakousko. Nehoda za sjezdem na Budějovice a Písek, 132. kilometr. Jedno osobní auto je mimo vozovku, na kamerách vidíme několik aut vpravo u svodidel. Vypadá to, že zatím jen na blikačích. Na Pražském okruhu se mezi sjezdy na Vestec a D1 pohybovalo auto proti správnému směru jízdy kilometry 3 až 76 a výstraha platila jak na Ruzyni, tak k dálnici D1. Je to úsek dlouhý zhruba 9 kilometrů, auto je už zřejmě pryč. Na D35 dejte pozor na výjezdu z Mohelnice do Olomouce. Mezi kilometry 237 až 238 je hlášená zvěř na vozovce. A na silnici 35 z Moravské Třebové do Litomyšle stojí nákladní auto. Čekejte ho u Koclířova zhruba 3 kilometry za Hřebečským tunelem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, na většině území čekáme déšť místy bouřky. Teploty až 28 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A dál posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
4: A už vyšel taky nový díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12. V našem vysílání ho uslyšíte v předpremiéře za necelé 2 hodiny. No a jestli nechcete čekat, tak pro vás máme taky dobrou zprávu, protože si ho už teď můžete zapnout na Můj rozhlas.cz.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Fiktivní boj o Československo, nejmodernější vojenské stroje i historické vybavení, ukázky práce policistů, záchranářů, hasičů, celníků nebo vězeňské služby. Tohle všechno o víkendu nabídl letošní ročník vojensko-historické akce Cihelna v Králíkách na Orlickou Ústecku. Byli jsme u toho. Scénář letošní hlavní bitvy pracoval s možností, že by Československo nepřistoupilo v roce 1938 na Mnichovskou dohodu a začalo se bránit.
1: Se povolávají celé oblasti Československé republiky do činné vojenské služby. Všichni důstojníci, rotmistři a mužstvo v záloze.
2: Začátek historické ukázky, kterou připravilo Vojenské muzeum Králíky z kluby vojenské historie, v podstatě kopíruje události v září a říjnu 1938. Němci si nárokují české příhraničí a československé vojsko, přestože je mobilizované, po příkazu vlády a na základě Mnichovské dohody ustupuje.
3: A teďka nám dovolte, abychom vám předvedli fikci. To znamená, že od toho roku 30. září 1938 se to začíná vyvíjet trošku jinak.
2: Prezident Edvard Beneš se obrací na Radu společnosti národů, aby situaci řešila. Začíná politické vyjednávání, zatímco československá i německá armáda navyšuje síly. Německo na jaře 1939 napadne Československo, které se brání. Je zatlačováno směrem na Moravu, vyhazuje do povětří Vranovskou přehradu, získává čas.
3: Ten tlak německé armády je silný, takže naše jednotky ustupují.
2: Politická vyjednávání ale pokračují a na pomoc přicházejí spojenci z Rumunska a zapojí se i Francie. Fiktivní bitva končí vyvěšením bílé vlajky Německa a dalším vyjednáváním s velkým otazníkem.
4: Hele, bylo to docela dobrý, jakože líbilo se mi to, bylo to zajímavě jako udělaný. I celkově, jak to bylo prostě zahraný, ta střelba a všechno takhle.
2: Komentuje vojenské vystoupení jeden z návštěvníků Honza.
4: Je to jako zajímavý, já si bych to jako nechtěl zažít, takže doopravdy.
2: Další dynamické ukázky zachycovaly napadení zásobovacího konvoje armády, vzpouru na vězeňském dvoře nebo bránění napadené policejní eskorty. Svou práci i vybavení na Cihelně představili také hasiči, záchranáři, celníci a další. Z Králík Barbora Soukupová, Radiožurnál.

0: spát.
1: Za chvíli budou 2 hodiny v noci, v Radiožurnálu pro vás budeme mít další zprávy a po 2. hodině taky telefonickou soutěž. Do té doby ale ještě pozvánka, zahraniční streamovací služby odhalují své podzimní novinky. Vedle dalších řad zavedených seriálů nabídnou hvězdně obsazené filmy, právnické drama i adaptaci knižního bestselleru. Mezi nejočekávanější návraty patří 6. řada britského seriálu Slow Horses.
2: Gary Oldman se 16. září vrátí v 6. řadě seriálu Slow Horses. V oceňované britské špionážní sérii znovu stvární zanedbaného, cynického, ale mimořádně schopného agenta Jacksona Lamba. Apple TV bude jednotlivé epizody zveřejňovat postupně.
3: Good, you have not died.
4: Who are you? Why am I tied to the bed?
3: So that you would not move during the surgery.
2: Ještě předtím 4. září uvede stejná platforma akční dobrodružnou komedii Mayday. Ryan Reynolds a Kenneth Branagh v ní rozehrají příběh amerického pilota sestřeleného během studené války nad územím Sovětského svazu.
5: Individu repéré sur les toits proches de la place Vendôme. Attendez, c'est la symbiote.
2: Netflix sází na jednu ze svých nejúspěšnějších evropských značek. 23. října se ve 4. řadě Lupina vrátí o Marsi jako Asan Diop, zloděj, mistr převleků a novodobý následovník slavného literárního lupiče.
6: Let us not forget, you are the wronged party here.
7: You are the wronged party here.
8: I'm rather looking forward to it.
2: 1. října má na HBO premiéru také seriál War od spoluautora Lupina George Keye. Ten rozehrává rozvod století mezi britským technologickým magnátem v podání Dominika Westa a jeho manželkou, slavnou filmovou herečkou, kterou stvárnila Sienna Millerová. Jejich zájmy hájí 2 soupeřící londýnské advokátní kanceláře.
9: I'm so sorry. Dr. Carlson.
10: Olive Smith.
2: Prime Video od Amazonu se zase pokusí využít popularitu romantických knižních předloh. 23. září uvede film Hypotéza lásky podle bestselleru Ali Hazelwoodové, který výrazně proslavili čtenáři na sociálních sítích. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: Vaším parťákem během nedělně pondělní noci je vysílání nočního radiožurnálu. Máme pro vás další zprávy a Milan Glista přidá aktualizaci zelené vlny. Radiožurnál 2 hodiny. Marek Sedláček a zprávy.
1: Ukrajina masivně útočila na Rusko. 14 škol v Česku zahájí školní rok později. Fotbalisti Slávie poprvé v ligové sezóně nezvítězili. Ve čtvrtém kole remizovali v Liberci. A čekáme oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, místy i bouřky, teploty do 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ukrajina v noci na neděli masivně útočila na Rusko. Údery nepřežilo nejméně 6 lidí. Zasáhly například část ropné infrastruktury v jihoruském Rostově nebo další ze skladů ruského prodejce Wildberries, a to nedaleko Moskvy. Rusko včera naopak útočilo po celé Ukrajině.
3: Ruské útoky nepřežilo nejméně 5 lidí. Oběti hlásí mimo jiné Doněcká, Chersonská nebo Záporožská oblast. Balistické střely dopadly taky na Kyjev a jeho okolí, kde zranili 3 lidi, včetně dítěte. Na několika místech v ukrajinské metropoli kvůli tomu vypukly požáry. Městem taky otřáslo několik explozí. Útoky hlásí taky město Kryvyj Rih. Vzdušné údery tam cílily na průmyslové objekty, včetně železáren ArcelorMittal. Pravděpodobně ruský dron dnes narušil taky vzdušný prostor Rumunska. Bezpilotní letoun tam zneškodnila španělská stíhačka z mise NATO. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Začátek školního roku v Česku odloží 14 základních a středních škol. Podle ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jde o 10 základních a 4 střední školy po celé republice. Nejvíc jich je v Praze a ve Středočeském kraji. Jedinou školou v Jihomoravském kraji je základní škola v Pozořicích na Brněnsku.
4: Důvodem jsou stavební práce v areálu školy. K původní budově základní školy teď dělníci přistavují nový pavilon a pracuje se v celé škole. Kvůli bezpečnosti tam proto začne výuka o týden později, v pondělí 7. září. Nový pavilon má být hotový v březnu příštího roku. Městy se za jeho vybudování zaplatí přibližně 250 milionů korun. Z Pozořic Aneška Hlávková, Radiožurnál.
1: Silničáři dnes začnou bourat most přes řeku Sázavu v kamenném přívoze u Prahy. Kromě konstrukce uzavřou taky přilehlé křižovatky a obec tak nebude průjezdná. Odhadované náklady na demolici a stavbu nového mostu jsou zhruba 132 milionů korun. Práce mají být hotové nejpozději do konce příštího roku, říká mluvčí krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Petra Kučerová.
5: Ten most je zcela viditelně v havarijním stavu, takže ho čeká kompletní demolice a nahradí ho most nový. Připravena je provizorní lávka pro pěší.
1: Objízdné trasy vedou přes Jílové u Prahy, Kamenici, Týnec nad Sázavou a Krhanice a jinudy jezdí taky autobusové linky.
2: Sport.
1: Liberečtí fotbalisti jako první v této sezóně šance ligy obrali o body Slávii. Ve čtvrtém kole remizovali s obhájci titulu 1-1. Baník Ostrava porazil nováčka Artis Brno 1-0. Trenér Slezanů Roman Skuhravý ale uznal, že výkon jeho svěřenců nebyl přesvědčivý.
6: Od začátku do konce to byl smutný a ošklivý zápas, který nám přinesl 3 body a moc si přeju, aby chlapci